0: Na fotbalovém šampionátu Švýcarsko remizovalo s Katarem 1-1 a další zápasy teprve začnou. Za hodinu Haiti vyzve Skotsko, v 6 hodin ráno se Turecko postaví Austrálii. Basketbalisté Pardubice zvítězili v 6. finále Národní ligy nad Nymburkem 86-57 a vynutili si rozhodující 7. zápas. Souboj o titul budou středočeši hostit v pondělí od 17 hodin v Praze na Královce.
1: Nehoda a uzavírka na trojce u Českých Budějovic a omezení v Brně. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Kaplice u Plané šetří srážku auta s chodcem. Je to vážná nehoda, místo je už 3 hodiny neprůjezdné. Objíždí se obousměrně po Lidické třídě, případně dálnici D3. Na silnici 68 ze Slovenska k dálnici do Frýdku Místku se po půlnoci srazila dvě osobní auta. Nehoda je u Třince na odbočce na Nebory a Hnojník a v místě je zavřený minimálně jeden jízdní pruh. Čtyřka u Jíloviště na 9. kilometru kvůli bourání mostu neprůjezdná. Od včerejška obousměrně na Prahu i Strakonice jezdí se plynule přes Jíloviště. A na dálnici D1 v Brně je víkendová uzavírka. Na exitu 196 směr jízdy Praha se nedá sjet na Bratislavu. Oběd se trvá otočením na vedlejším exitu 194. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, na severu přehánky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů, na horách kolem 12, v Krkonoších kolem 8 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Proč většina Britů považuje Brexit za chybu, ale návrat do Unie nechce?
4: Nejlidnatější země světa stárne, porodnost v Indii klesla pod hranici prosté reprodukce.
3: Evropská unie chce, aby saharské slunce pohánělo evropskou energetickou revoluci.
4: Proč Peking a Moskva soupeří o přízeň Kim Jong-una?
3: Předměstí libanonského Bejrútu se stalo rukojmím nekončící války.
4: Taková jsou témata následujícího pořadu.
3: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Ondřej Čížek.
4: Od mikrofonu vás vítají
3: Tereza Žižková
4: a Lukáš Matoška.
2: Svět ve 20 minutách.
3: Vstoupí Spojené království 10 let po referendu o Brexitu znovu do Evropské unie? Hlavní ekonomický komentátor britského listu Financial Times Martin Wolf píše, že podobnou otázku dostává stále častěji. Jeho odpověď je přitom už několik let stejná. Británie se do Evropské unie ještě několik dekád nevrátí, jestli vůbec někdy.
4: Wolf patřil od počátku mezi kritiky Brexitu a ani dnes své hodnocení nemění. Británie je podle něj chudší, politicky rozdělenější a s výsledkem odchodu z unie není spokojena. Komentátor přesto tvrdí, že návrat do 27. není realistický. Nejen proto, že se změnila Británie, ale taky proto, že proměnou prošla i samotná Evropská unie.
3: Tento postoj odrážejí také názory veřejného mínění. Ještě v roce 2016 byli zastánci a odpůrci Brexitu prakticky vyrovnaní. Dnes asi 55% Britů říká, že odchod z Unie byl chybou. Za správné rozhodnutí pak Brexit označuje méně než 40% dotázaných.
4: Antickému filozofovi Herakleitovi je připisován výrok, že do stejné řeky dvakrát nevstoupíš. Ani Evropská unie a Británie se podle Wolfa nemohou vrátit tam, kde byly před referendem. Pokus o opětovný vstup do bloku by podle britského komentátora znamenal obrovské plýtvání energií na obou stranách.
3: Svět od roku 2016 nabral směr, který brexitovým představám o globální Británii zrovna nepřeje. Myšlenka, že si Spojené království mimo Evropskou unii otevře nové příležitosti po celém světě, dnes podle Wolfa působí ještě absurdněji než před 10 lety.
4: Globalizace ustupuje, Spojené státy jsou míň předvídatelné, Rusko vede válku v Evropě a Čína je asertivnější než dřív. Evropská unie přitom zůstává pro Británii klíčovým obchodním partnerem. Ještě loni směřovalo na evropský trh 45% britského zboží.
3: Přesto podle Wolfa není návrat do Evropské unie realistickým řešením. Vyžádal by si nové referendum, další roky složitých vyjednávání a znovu by otevřel spory, které britskou společnost rozdělovaly po celou dekádu. Navíc by už Británie pravděpodobně nedostala stejné podmínky, jaké měla před odchodem z unie.
4: Místo návratu proto Wolf Londýnu doporučuje hledat užší spolupráci po vzoru Švýcarska, tedy síť dohod, které by Británii umožnily co nejtěsnější obchodní, bezpečnostní, vědecké nebo vzdělávací vazby s Evropskou unií.
3: Ideálním řešením by podle hlavního ekonomického komentátora Financial Times bylo, kdyby se Británie znovu zapojila do celní unie a evropských zón volného obchodu a jednotného trhu. Zároveň by finančně přispívala na klíčové unijní programy.
4: Nevýhodou je, že Británie by část pravidel přebírala bez možnosti je přímo ovlivňovat. Výhoda by ale spočívala v tom, že by nebylo zapotřebí dalšího referenda. Vyjednávání by však nejspíš byla i tak náročná a neobešla by se bez střenic.
3: V dohledné době není realistické Brexit zvrátit, to ale neznamená, že by Británie měla zůstat tam, kde je dnes. Ke svým evropským partnerům by se měla znovu přibližovat. Opatrně, krok za krokem. Dodává závěrem v komentáři pro britský deník Financial Times ekonom a komentátor Martin Wolf.
4: Po celá desetiletí byla Indie symbolem země s rychlým populačním růstem. Podle nejnovějších statistických dat ale porodnost v této jihoasijské zemi poprvé klesla pod hranici potřebnou k udržení stabilního počtu obyvatel. To v nejlidnatější zemi na světě vyvolává obavy z budoucího nedostatku pracovních sil a stárnutí společnosti. Analýzu tohoto aktuálního trendu v Indii přináší server katarské stanice Al Jazeera.
3: Celková míra plodnosti v Indii klesla na 1,9 desetin dítěte na ženu. Za hranici potřebnou k dlouhodobému udržení stabilní populace se přitom považuje hodnota 2,1 desetina. Ještě na začátku tisíciletí připadaly v Indii na ženu v průměru zhruba 3,3 desetiny dítěte.
4: Už od 70. let se indické vlády snažily bojovat proti tomu, co označovali jako hrozbu přelidnění, tedy příliš vysoký počet obyvatel vzhledem k dostupným zdrojům, tehdy ještě relativně chudé země. Politici po celé dekády přicházeli s řadou opatření, včetně velmi kontroverzních programů nucených sterilizací. Jejich cílem bylo zpomalit populační růst.
3: Indický premiér Narendra Modi varoval před populační explozí ještě v roce 2019. O 3 roky později už ale statistiky ukázaly, že počet narozených dětí rychle klesá napříč regiony i náboženskými skupinami. Zatímco v roce 2023 Indie předstihla Čínu a stala se nejlidnatější zemí světa, dnes začínají demografové upozorňovat na opačný problém, tedy hrozbu budoucího úbytku populace.
4: Podle odborníků tento trend souvisí s lepším přístupem ke vzdělání a antikoncepci. Roli ale hrají taky rostoucí náklady na výchovu dětí. Ekonomka zabývající se sociální politikou v Indii, Dipa Sinhová, upozorňuje ještě na jeden faktor. S klesající kojeneckou úmrtností totiž slábne i potřeba mít větší počet dětí. Počet úmrtí kojenců v Indii v posledních letech klesal velmi výrazně, z 30 úmrtí na 1000 živě narozených dětí v roce 2019 na 24 v roce 2024.
3: Tyto faktory se přitom výrazně promítají i do rozdílu v porodnosti mezi jednotlivými indickými státy. Nejvyšší porodnost zaznamenaly podle posledního demografického průzkumu chudší severní regiony. Ve státě Bihar, který se dlouhodobě potýká s nižší úrovní vzdělání a vyšší kojeneckou úmrtností, připadá na jednu ženu v průměru 2,9 desetin dítěte. V sousedním státě Uttar Pradesh je to 2,6.
4: Na opačném konci žebříčku stojí indické hlavní město Dillí, kde porodnost dosahuje hodnoty 1,2 desetiny dítěte na ženu. Jen o něco málo vyšší čísla mají taky jižní státy Tamil Nadu a Kerala, které patří k nejrozvinutějším regionům země. Jich Indie taky dlouhodobě dosahuje lepších výsledků ve vzdělávání i zdravotní péči.
3: Podle Sinhové tyto rozdíly odrážejí dlouhodobě nerovnoměrný vývoj jednotlivých částí Indie. Řada studií už od 80. let ukazuje, že se jižní indické státy rozvíjejí rychleji nejen po ekonomické stránce, ale také v oblasti postavení žen ve společnosti. Právě vyšší vzdělání žen, jejich větší ekonomická nezávislost a lepší přístup ke zdravotní péči úzce souvisejí s poklesem porodnosti, podotýká odbornice.
4: Indie těžila od začátku tohoto tisíciletí z takzvané demografické dividendy. Ta označuje období, kdy v populaci převažují lidé v produktivním věku nad dětmi a seniory. Právě tato výhoda v minulosti pomohla nastartovat hospodářský růst například v Japonsku, Singapuru, Hongkongu nebo později v Číně.
3: Také Indie díky početné populaci v produktivním věku v posledních letech výrazně posílila svou ekonomiku. Na rozdíl od zmíněných států ale stále zůstává rozvojovou zemí a miliony Indů jsou bez práce. Někteří odborníci proto podle Al Jazeery varují, že země nemusí svůj demografický potenciál využít naplno.
4: Klesající porodnost může mít v Indii i politické důsledky. Jižní státy, které nepatří mezi volební bašty vládní strany BJP Narendry Modiho, si už několik let stěžují, že jsou při rozdělování státních peněz znevýhodňovány navzdory tomu, že patří k ekonomicky nejúspěšnějším regionům země. Podle Sinhové by se tyto spory v důsledku demografie mohly v budoucnu ještě prohloubit.
3: Indická vláda totiž připravuje změnu systému rozdělování parlamentních mandátů mezi jednotlivými státy. Nové rozdělení má vycházet z aktuálního sčítání lidu. Právě na jihu země proto panují obavy, že regiony s nižší porodností a pomalejším populačním růstem přijdou o část svého politického vlivu ve prospěch populačně rychleji rostoucích států na severu.
4: Téma porodnosti se navíc v Indii dlouhodobě prolíná i s náboženskou politikou. Vládní strana BJP, premiéra Modiho i některé hinduistické nacionalistické organizace opakovaně varují před údajně vyšší porodností muslimů a vyzývají hinduisty k zakládání početnějších rodin.
3: Demografická data ale ukazují složitější obraz. Porodnost klesá napříč všemi náboženskými skupinami a právě u indických muslimů se v posledních desetiletích snižovala rychleji než u hinduistů.
4: Některé indické státy s nízkou porodností už se snaží pokles počtu narozených dětí zvrátit. Stát Andhra Pradesh například nabízí finanční bonus v přepočtu víc než 300 dolarů rodinám, kterým se narodí třetí nebo čtvrté dítě. Jinde vznikají státem podporovaná centra asistované reprodukce.
3: Sinhová si myslí, že by vláda měla respektovat individuální rozhodnutí lidí o velikosti rodiny a soustředit se spíš na důsledky stárnutí populace. Indie podle ní potřebuje lépe připravit zdravotní systém, důchodové zabezpečení i sociální služby na rostoucí počet seniorů.
4: Výzvě spojené s nízkou porodností přitom na asijském kontinentu nečelí jenom Indie. Ještě výraznější pokles zaznamenali v posledních letech například Čína, Tchaj-wan nebo Jižní Korea. Právě ta má podle OSN v současnosti nejnižší porodnost na světě, uzavírá analýzu server katarské stanice Al Jazeera.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Vedení Evropské unie věří, že energetická budoucnost starého kontinentu leží pod severoafrickým sluncem. Evropská komise v úterý přislíbila vyčlenit 5 miliard eur na rozvoj obnovitelných zdrojů energie v severní Africe a na Blízkém východě. Elektřina vyrobená v regionu by se v budoucnu mohla vracet zpět do evropské rozvodné sítě. Podrobnosti přináší evropská odnož amerického zpravodajského serveru Politico.
4: Solární elektrárny v Saharské poušti a větrné parky na pobřeží Středozemního moře by podle představ komise měly vyrábět elektřinu, která by se pomocí vysokonapěťových podmořských kabelů přenášela do evropské energetické sítě. Evropská unie by tak mohla část dovážených fosilních paliv nahradit čistou energií ze svého jižního sousedství.
3: Účet za dovoz fosilních paliv se za posledních 100 dní zvýšil o více než 47 miliard eur, aniž by ale přibyla jediná molekula energie navíc. Obhajuje plány iniciativy eurokomisař pro energetiku Dan Jørgensen. Evropská komise doufá, že veřejné peníze přilákají také soukromé investory. Do roku 2035 by projekt mohl podpořit vznik nejméně 15 gigawatů nových kapacit obnovitelných zdrojů energie a vytvořit více než 100 000 pracovních míst.
4: Iniciativa přichází v době, kdy Evropa čelí nestabilitě na globálních trzích s energiemi, nejnověji v důsledku války na Blízkém východě. Jürgensen tuto iniciativu přímo spojil s touto krizí a argumentoval, že nedávné události opět odhalily rizika spojená se závislostí na fosilních palivech.
3: Podle Bruselu mají Severní Afrika a Blízký východ potenciál v oblasti obnovitelných zdrojů energie ve výši přibližně 2300 gigawattů, což je více než dvojnásobek současné instalované kapacity 27. Solární a větrná energie se tam navíc podle odhadů komise dá vyrábět o 30 až 40% levněji než v Evropě.
4: Plán ale může narazit na možné překážky. Evropská komise odhaduje, že plné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v regionu by vyžadovalo investice přesahující 100 miliard eur. 25 miliard v podobě investic, které chce Brusel do roku 2035 mobilizovat, proto představuje spíš počáteční krok.
3: Evropská unie navíc nevstupuje na úplně neprobádané území. Už před více než 10 lety vzbudil velká očekávání projekt Desertec. Také ten měl pro evropské odběratele využít solární energii ze severní Afriky.
4: Plán ale nakonec ztroskotal na politické nestabilitě, složitém financování a vysokých nákladech na infrastrukturu. Podobně skončil například i australský projekt Sun Cable, který měl pomocí podmořského kabelu dodávat elektřinu ze solárních elektráren do Singapuru.
3: Komise proto doufá, že tentokrát dokáže porodní bolesti nového projektu překonat nová investiční platforma TMED, která by měla být spuštěna v září. Ta bude mít za úkol propojit vlády, rozvojové banky, investory a firmy připravující energetické projekty. Brusel chce také tlačit na partnerské země, aby zjednodušili povolovací procesy, usnadnili připojování nových zdrojů k síti a vytvořili příznivější podmínky pro investory, uzavírá zpravodajský server Politico.
4: Když čínský prezident Xi Jinping navštívil Severní Koreu před 7 lety, tamní režim byl pod tlakem mezinárodních sankcí a pokrachu jednání se Spojenými státy o svém jaderném programu. Začátkem tohoto týdne se Xi do země vrátil a čekal ho výrazně sebevědomější partner. Severokorejský vůdce Kim Jong-un totiž mezi tím výrazně prohloubil vztahy s Ruskem. Politickému pozadí návštěvy i motivům obou stran se věnuje analýza amerického deníku New York Times.
3: Lídři se podle zpravodajských agentur dohodli na rozšíření spolupráce v oblasti politiky, ekonomiky a kultury. Na pozadí těchto prohlášení se ale odehrává širší diplomatické soupeření mezi Čínou a Ruskem o vliv na Severní Koreu, tedy zemi, která bývá považována za nejvíc izolovaný režim na světě.
4: Podle analytiků, které New York Times oslovil, už Kim Jong-un nechce vystupovat jen jako juniorní a míň významný partner Číny. Ve vzájemném vyjednávání navíc pravděpodobně využívá svoji nové blízkosti k Moskvě, aby na Peking tlačil a získal další ekonomické ústupky.
3: Pokud se Severní Koreji podaří úspěšně balancovat mezi Čínou a Ruskem, mohla by získat ještě větší prostor pro rozvoj svého jaderného programu. To by mohlo ještě zvýšit napětí v regionu, kde spojenci Washingtonu sledují nejen rostoucí moc Číny, ale i to, jestli Amerika dokáže plnit své bezpečnostní závazky.
4: Výsledky návštěvy zapadají i do ambicí Pekingu prezentovat se jako supervelmoc rovnocená Washingtonu. Čína se snaží ukázat, že zatímco Spojené státy podle ní šíří chaos, ať už prostřednictvím války s Íránem nebo uvalováním cen na rivaly i vlastní spojence, Peking představuje stabilizující sílu. Tento obraz se čínské vedení snažilo zdůraznit taky během nedávných summitů s Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem v Pekingu.
3: Jak poznamenává bývalý náměstek amerického ministra zahraničí Kurt Campbell, Xi se snaží ukázat, že má pevnější vztahy se svými autoritářskými partnery než Trump se spojenci z řad demokratických zemí.
4: Samotné rozhodnutí vycestovat po 7 letech do Pjongjangu a skutečnost, že si čínský prezident vybral Severní Koreu jako cíl své první letošní zahraniční cesty, naznačují, že Peking potřebuje o přízeň severokorejského vůdce znovu usilovat. Severní Korea totiž v posledních letech částečně omezila svou závislost na Číně a výrazně posílila vztahy s Ruskem.
3: Po uzavření obranné dohody s Moskvou získal Kim Jong-un nový zdroj ekonomické i vojenské podpory. Právě to představuje pro Peking problém. Čína si chce udržet rozhodující vliv na svého nepředvídatelného souseda a zároveň zajistit stabilitu na svých hranicích. Rychlé zbližování Pchjongjangu s Moskvou proto čínské vedení sleduje s rostoucími obavami.
4: Ještě před několika lety přitom Kim tak silnou vyjednávací pozici neměl. V roce 2019 zkrachovala jeho jednání s Trumpem o jaderném programu a naděje na zmírnění mezinárodních sankcí se rozplynuly. O rok později pak režim v reakci na pandemii COVID-19 uzavřel hranice a ochromil i obchod se svým hlavním ekonomickým partnerem Čínou.
3: Situace se ale změnila po ruské invazi na Ukrajinu. Kim využil rostoucí izolace Moskvy k navázání těsnější spolupráce s Kremlem. Severní Korea začala Rusku dodávat zbraně, munici a později také vojáky. Moskva jí na oplátku poskytla ropu, potraviny, vojenské technologie a další pomoc v hodnotě miliard dolarů.
4: Právě proto může být jedním z cílů návštěvy čínského prezidenta připomenout, že navzdory zbližování s Ruskem Čína zůstává pro Severní Koreu nejdůležitějším ekonomickým a diplomatickým partnerem. I proto Peking letos na jaře obnovil přímé vlakové i letecké spojení mezi oběma zeměmi.
3: Kim Jong-un se podle analytiků snaží proměnit soupeření mezi Moskvou s Pekingem ve vlastní výhodu. Jednou z oblastí, na kterou sází, je cestovní ruch. Ten totiž nepatří mezi sektory zasažené.

0: Vliv v Pchjongjangu, než otevírat spor o jaderné zbraně, dodává závěrem americký deník New York Times.
1: Na jižním předměstí libanonského Bejrútu, známém jako Dahia, se znovu odehrává konflikt, který místní obyvatelé dobře znají. Zatímco Irán a Izrael si vyměňují hrozby a útoky, obyvatelé této oblasti, která je baštou radikálního hnutí Hizballáh, znovu balí kufry a připravují se na hrozbu dalšího bombardování. Reportáž z místa přináší španělský deník El País.
0: Když na přelomu minulého a tohoto týdne začaly mezi Izraelem, Íránem a Hizballáhem znovu létat rakety, řada obyvatel Dahije zbalila nejnutnější věci a odešla. Mnozí zamířili k příbuzným nebo do bezpečnějších částí Libanonu. Jiní zůstávají a vyčkávají, jestli se situace nezlepší.
1: Zatímco v Evropě nebo ve Spojených státech bývají íránské raketové útoky vnímány především jako eskalace konfliktu, část obyvatel Dahije je přijala s nadějí. Někteří doufají, že právě schopnost Íránu zasáhnout Izrael by mohla odradit izraelskou armádu od dalších útoků na Libanon.
0: Írán své raketové útoky označil za reakci na izraelské bombardování jižního Bejrútu. Teherán potom naznačil ochotu útoky zastavit, pokud Izrael ukončí svou vojenskou kampaň v Libanonu. Izraelská vláda ale vzkázala, že operace proti Hizballáhu budou pokračovat.
1: Předměstí Dahija je dnes po izraelských ofenzivách z posledních let opuštěné a zdevastované. Tamní ulice v posledních dnech téměř stichly. Obchody zůstávají zavřené a také doprava výrazně zeslábla. Na každém rohu trosek visí portréty připomínající místní mladé lidi, kteří zahynuli v nesčetných válkách s Izraelem. Mnoho obyvatel oblast opustilo, především rodiny s dětmi nebo staršími příbuznými. 47-letý Hussein ale zůstal.
0: Jsem tu jen já a moje žena a nemáme kam jít. Říká Hussein, pokud Izrael oznámí další útoky, plánuje nasednout na motorku a na pár hodin zmizet ze čtvrti stejně jako stovky dalších lidí. Ty často podle Husajna hledali útočiště v autech nebo pod provizorními přístřešky na okraji Bejrútu.
1: Libanon ale není jen bojištěm. Stal se také dějištěm diplomatického přetahování mezi Spojenými státy a Íránem o podobu případného míru. Zatímco íránská diplomacie se snaží vystupovat jako ochránce Libanonu před Izraelem, Washington podporuje jednání, která by měla vést k trvalému příměří mezi Izraelem a Libanonem a k odzbrojení Hizballáhu.
0: Americký velvyslanec v Libanonu Michel Issa se tento týden setkal s nejvyššími představiteli země a podle oficiálních vyjádření jednání o příměří pokračují. Mnozí Libanonci ale zůstávají skeptičtí. Od začátku údajného příměří ze 17. dubna zaznamenala libanonská vláda téměř 3,5 tisíce leteckých útoků a víc než 1000 mrtvých.
1: 29-letá Laila proto diplomatickým slibům příliš nevěří. Z Dahije odjela na sever Libanonu, dál od své rodiny. Už jsem nedokázala snášet stres a napětí spojené s válkou, říká mladá žena. Íránské útoky na Izrael jí podle vlastních slov dodaly alespoň určitou naději.
0: Izrael má podporu nejsilnějších států světa a my jsme se cítili sami, vysvětluje žena. Únavě z války ale neunikla ani po odjezdu z Bejrútu. Přestěhovala bych se na jinou planetu, kdyby mi to přineslo klid. Uzavírá slovy 29-leté Laily svou reportáž španělský deník El País.
2: Svět ve 20 minutách.
1: Dnešní vydání připravil Ondřej Čížek. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
0: Lukáš Matoška
1: a Tereza Žižková.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
3: Sportovní reportáž začala v rozhlase s legendárním Josefem Laufrem.
4: Já jsem sice tehdy už byl posluchačem rozhlasu, měli jsme doma rádio, ale s vysíláním zápasu neměl jsem nic jiného společného než to, že jsem jako jednatel pořádajícího klubu dal k vysílání jménem výboru souhlas.
3: Josef Laufr se za mikrofon k vůbec prvnímu komentovanému zápasu přitom dostal úplnou náhodou.
4: Vyběhl jsem rychle z kabiny a po schodech tribuny nahoru a už jsem stál před mikrofonem. Poprvé tváří v tvář té obludě, která svým otvorem jako okénky klopa hrozivě hledí a hypnotizuje toho, kdo se před ní odstne jako obětní berán.
5: On na to šel možná nevědomky, ale geniálně.
3: Popisuje další významný sportovní reportér Karel Tejkal.
5: On říkal, tak co jsem měl dělat, tak co je to rádio? To si povídají lidi mezi sebou a je mezi ním mikrofon a ten přijímač, ale je to pořád rozhovor mezi lidmi. Tak já jsem na to šel tak, že budu popisovat ten fotbal, jako bych to vyprávěl.

0: Měl kamarádovi.
1: Josefa Laufra si posluchači okamžitě oblíbili a s jeho sportovním reportováním začala zároveň vznikat symbióza mezi sportovními fanoušky a rozhlasem. Pokračuje historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek.
2: Protože se přišlo na to, že rozhlas má tu moc přitáhnout ke sportu lidi, kteří se o sport dosud nezajímali, a zároveň ty sportovní reportáže, že mají moc přitáhnout k rozhlasu lidi, kteří se dosud nezajímali o rádio.
1: Jak přesně se stal Josefu Laufrovi rozhlas osudným a nakolik se sportovní reportáž za uplynulé století změnila?
3: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Dosavadní šéf ředitelství zahraničních aktivit generálního štábu Jan Husák odchází do nejvyšších struktur Severoatlantické aliance. Zjistil to server i rozhlas.cz. Podle něj má plukovník Husák pomáhat s koordinací na aliančním velitelství Německu. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán zůstává v čele strany Fidesz. Delegáti ho na sjezdu znovu zvolili předsedou, tentokrát na jeden rok. Strana zároveň schválila rozsáhlé změny ve vedení po dubnové volební porážce, která Fidesz po 16 letech poslala do opozice. Novou naučnou stezku po stopách Čechů otevřeli ve východochorvatském Daruvaru. Právě tam žije početná česká menšina. Návštěvníkům i domácím chce umožnit, aby se seznámili s historií komunity a jejím vlivem na rozvoj města. A to prostřednictvím mobilní aplikace. Americké ministerstvo spravedlnosti schválilo spojení dvou velkých filmových společností Hollywoodu. Filmové studio Warner Bros. Discovery, případné společnosti Paramount Skydance. Obchod v přepočtu za více než 2 biliony korun podle rozhodnutí ministerstva nepoškodí hospodářskou soutěž. Fotbalisté Brazílie hráli na úvod mistrovství světa 1-1 s Marokem, Švýcarsko remizovalo s Katarem také 1-1 a další zápasy teprve začnou. Za půl hodiny nastoupí Haiti proti Skotsku, v 6 hodin našeho času začne duel Turecko-Austrálie. Tenistka Barbora Krejčíková si dnes na travnatém turnaji v Hertogenboši zahraje o 9. titul v kariéře na okruhu WTA. Její soupeřkou bude hráčka až z 5. světové stovky Američanka Montgomeryová, která se dostala z kvalifikace až do finále.
2: Uzavírky na silnici 3 na Českobudějovicku a taky v Praze. Dálnice aktuálně bez kolon, neprůjezdné jsou dvě silnice první třídy. Trojka z Českých Budějovic do Kaplice, uplané po vážné nehodě střetu auta s chodcem. Objíždí se v obou směrech po Lidické třídě, případně souběžné dálnici D3. Zavřená je včerejška silnice 4 u Jíloviště, na 9. kilometru na Prahu i Strakonice, bourají tam most, jezdí se přes Jíloviště, plynule. V Praze je na městském okruhu noční uzavírka, údržba zavřela Strahovský tunel ve směru ze Smíchova na Troju. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Noc je polojasná nebo skoro jasná, na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami, kránu může od západu oblačnosti přibývat, teploty 12 až 8, na severu 6 stupňů, na horách kolem 7. Přes den má být proměnlivá, převážně velká oblačnost, na severu přeháňky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě přeháňky jen ojediněle. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů, na horách kolem 12, v Krkonoších kolem 8 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Zmizení šéfky ruské centrální banky, alternativa k zadlužování státu i škrtům v rozpočtu, či prezidentské knihovny ve Spojených státech i u nás. Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
0: Názory a argumenty.
3: Šéfka ruské centrální banky Elvíra Nabiulina se náhle přestala objevovat na veřejnosti. O důvodech jejího zmizení uvažuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
4: Tmavá brož, čekejte zvýšení úrokové sazby. Šperk ve formě bílé volavky, přijde uvolnění peněžní politiky. To bylo dlouhá léta pravidlo pro všechny ruské finanční analytiky. Předsedkyně ruské centrální banky Elvíra Nabiulina používala tento způsob neverbální komunikace na svých tiskových konferencích. Dnes už tuto pomůcku ekonomové využívat nemohou. Elvíru Nabiulinu totiž na veřejnosti téměř 2 týdny nikdo neviděl. Minulý týden měla být jednou z hlavních hvězd Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra, ale na poslední chvíli její jméno zmizelo ze seznamu vystupujících. Poté tiskové oddělení centrální banky oznámilo, že se nezúčastní ani konference asociace účastníků fondového trhu. a nebyla ani na poradě u Vladimira Putina, kde se projednávala inflace a míra úrokové sazby, což je bezesporu její kompetence. A nebyl tam ani žádný z jejich zástupců. Oficiálně je Elvira Nabujlina nemocná, což ovšem nevysvětluje, proč ji nezastoupil někdo z jejich náměstků. Proto zmizení předsedkyně Ruské centrální banky z veřejného života vyvolalo bouři spekulací nejen o jejím osudu, ale i o dalším směřování ruské hospodářské politiky. Elvira Nabujlina je představitelkou ekonomické školy, která klade důraz na fiskální disciplinu a boj proti inflaci. Tyto názory zastávala za svého působení na Ministerstvu pro ekonomický rozvoj, jako ekonomická poradkyně Vladimira Putina a od roku 2013 i na postu šéfky centrální banky. Vladimir Putin ji naslouchal a opakovaně ji chválil za zvládnutí finanční krize v roce 2008 nebo pandemie covidu. A byla to právě Nabujlina, která spolu se svými kolegy dokázala udržet ruskou ekonomiku v chodu po začátku velké války na Ukrajině, kdy Kreml zjevně nepočítal s mírou západních ekonomických sankcí. V Rusku se také tvrdí, že Elvira Nabujlina byla jednou z mála, která se v úvozovkách zvláštní vojenskou operací nesouhlasila a nebála se to Vladimiru Putinovi říct. Nicméně to byla právě ona, která dokázala díky prudkému zvýšení úrokové sazby stabilizovat ruské finance, zabránit nekontrolované inflaci a pádu rublu. Jenže nyní jsou její možnosti omezené. Ekonomika stagnuje, deficit rozpočtu roste a začínají se projevovat strukturální problémy. V únoru proběhla velká porada ekonomických ministrů s Vladimirem Putinem, kde, podle zdrojů agentury Bloomberg, Nabujlina požadovala snížení výdajů na válku. To ovšem Putin rázně odmítl. Nynější zmizení šéfky centrální banky z veřejného prostoru tak může znamenat, že Kreml nyní podřídí ekonomiku potřebám války. Jestli mu to pomůže, je ovšem velká otázka.
3: Uzavřel kolega Ondřej Soukup. K zadlužování státu i škrtům v rozpočtu existuje další alternativa, říká politoložka Kateřina Smejkalová z české kanceláře Friedrich Ebert Stiftung. Jaká, to vysvětluje ve svém komentáři.
5: Česká debata o příjmech a výdajích státu je dlouhodobě polapená ve falešném dilematu, jako kdyby existovalo pouze fatální zadlužování se na straně jedné nebo nevyhnutelné škrty na té druhé. Možnost vybrat víc na daních a tím pádem nejenže dále neprohlubovat dluh, ale třeba i některé důležité sektory jako zdravotnictví, školství nebo kulturu podpořit větším objemem prostředků se v diskuzi objevuje pouze zřídka a je vysoce nepopulární. Nová analýza z dílny Think Tanku Pack Research přitom ukazuje, že přesně pro tohle řešení je u nás poměrně velký prostor. Přichází s odhadem, že ve srovnání se strukturálně podobnými zeměmi, našimi středoevropskými sousedy, vybíráme v poměru k HDP až o skoro 200 miliard méně. To pro představu zhruba odpovídá ročnímu rozpočtu české armády či všem investicím do dopravních staveb a další infrastruktury. V porovnání se všemi evropskými státy naše neochota vybrat více prostředků pro fungování eráru pak bije do očí ještě víc. Když se vezme v úvahu průměr EU, zaostává Česko v poměru k HDP dokonce až o necelých 400 miliard. Mezi unijními členy OECD se tak náš výběr pohybuje na chvostu, je třetí nejnižší. Chybějící 400 miliard přitom odpovídá výdajům za důchody za několik měsíců, respektive bohatě převyšuje loňský schodek rozpočtu, kterému bychom se tak mohli zcela vyhnout a ještě by nám zbylo. Klíčová je přitom otázka, jak je daňové břemeno u nás rozložené a kde přesně tím pádem prostor pro onen vyšší výběr je nebo není. Má se to tak, že Česko získává nadprůměrně hodně prostředků z daní a odvodů z práce. A sice více než polovinu rozpočtu. Následuje výběr na DPH a spotřebních daních a po nich ten z příjmu právnických osob, zatímco další druhy daní jsou pro státní rozpočet v současnosti zanedbatelné. Danění práce a ekonomické činnosti firem přitom platí za ekonomicky škodlivé, protože odrazuje od podnikání a zajištění pracovních míst, tedy od aktivního vytváření hodnoty, což by nám v době ekonomické stagnace opravdu nemělo být jedno. Zároveň se nejeví jako příliš smysluplné vysokými odvody dál zatěžovat naše v evropském srovnání již tak jako tak nízké mzdy. Konec konců je to zase slušná kupní síla, která je jedním z motorů ekonomiky. V neposlední řadě je to i otázka spravedlnosti. Proč by měli mít financování státu do takové míry na bedrech zrovna pracující? Častý argument, že jiní po státu přece nic nechtějí, je zjevný nesmysl. Podobným směrem se neubírají jen úvahy českých výzkumníků, ale i dlouhodobá doporučení mezinárodních institucí, mimo jiné OECD. Máme podle nich snížit odvody na sociální pojištění a naopak zvýšit daně z čím dál bezpracně hodnotnějších nemovitostí a spotřeby, zejména té v nějaké podobě škodlivé, ať již zdravotně či ekologicky. Právě podobné zdanění těchto dvou věcí, jako mají naši středoevropští sousedé, by nám mohlo ročně vynést až 200 miliard navíc. Na stole tak je k diskuzi návrh, který by do českého rozpočtu mohl přinést podstatně více prostředků, zároveň odpovědnost za financování eráru spravedlivěji rozdělit a podpořit aktivní tvorbu ekonomické hodnoty na úkor pasivního bohatnutí. A ještě potenciálně přinést další benefity, jako omezit zdravotně a ekologicky závadnou spotřebu, za kterou jinak ze společného zaplatíme v budoucnu, či omezit spekulace s nemovitostmi. Od každého, kdo v politické debatě vystupuje ve prospěch škrtů na výdajích nebo obhajuje zadlužování jako jedinou možnou cestu, bychom tak měli odteď přinejmenším očekávat, že se s předloženými argumenty a navrhovanými řešeními poctivě vypořádá.
3: Alternativu k zadlužování státu i škrtům v rozpočtu představila Kateřina Smejkalová z Friedrich Ebert Stiftung. Každý státník má po skončení svého mandátu ještě dvojí šanci na formování svého obrazu. Buď ještě za svého života, nebo i po něm za pomoci přátel, rodiny a spolupracovníků. Například prostřednictvím institucí, jako jsou americké prezidentské knihovny. Jednu za pár dní otevře Barack Obama. Více komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
6: V době, kdy se mluví o ukončení činnosti knihovny Václava Havla, má těsně před otevřením instituce, která se jmenuje Obamovo prezidentské centrum. Jeho budova stojí v Chicagu, kde se nacházela Obamova politická základna. Prezidentské centrum se ocitlo uprostřed několika kontroverzí. Někteří kritici tvrdí, že dotyčná čtvrť Chicaga přišla o část zeleně. Představitelé Obamova centra namítají, že došlo naopak ke zkultivování plochy a že je otevřený areál se zahradou, veřejnou knihovnou, houpačkami, piknikovými místy, basketbalovým hřištěm a dokonce i svahem na saňkování. Dále se ukazuje, že sama přítomnost prestižní budovy u spíše chudinské čtvrti má negativní dopad na ceny nájmu. Ty totiž rostou a tak vytlačují ty obyvatele Chicaga, na které se měla obracet především. Také 30-dolarová vstupenka je nejdražší, pokud ji budeme srovnávat s ostatními prezidentskými knihovnami. A s náklady 850 milionů dolarů je též nejdražším projektem tohoto typu. Jiná výhrada se soustředí na architekturu. Vysoká věž, obložená šedou žulou, bývá přirovnávána k popelnici nebo klingonskému vězení. Vzhled je ale vždy velmi subjektivní otázkou. Samozřejmě se rozhořela debata o poselství, které má předávat. Obsah je kritický k samotným americkým dějinám. Poukazuje na skutečnost, že příslib, který Amerika a její základní dokumenty dávali svým obyvatelům, zejména černochům, indiánům nebo ženám, nebyl a dosud vždy není naplňován. Některé prvky budí rozpaky, například přítomnost sochy Baracka Obamy a jeho ženy Michelle. To nejzásadnější se ale týká samotného právního a ekonomického postavení této instituce. Na rozdíl od řady jiných prezidentských knihoven, Obamovo prezidentské centrum není zřízeno jako součást federálního systému prezidentských knihoven, regulovaných speciálním zákonem, a tedy ani nemá za úkol shromažďovat a uchovávat písemnosti z prezidentova funkčního období. Jde o samostatný podnik, který bude hostit Obamovu nadaci a bude mít za úkol interpretovat Obamovo poselství, bez obvyklé účasti historiků nezávislých na instituci samé. Ředitelka centra to vysvětluje tak, že

0: Obama je sám dostatečně sebekritický. Centrum skutečně obsahuje sekci, v níž se rozebírají neúspěchy nebo nedotažené úkoly jeho prezidentské éry. A dokumenty budou prý přístupné v digitalizované podobě, ale ne všichni jsou tímto výkladem uspokojeni. Obamovo centrum tady v tomto ohledu vybočuje z řady dalších podobných institucí, přičemž prvních z nich založil, právě jako archiv dokumentů, v roce 1940 F.D. Roosevelt, ještě v době svého prezidentování. Souběžně samozřejmě běží debata o Trumpově projektu prezidentského centra v Miami, který bude také soukromou iniciativou a má být využíván i jako komerční budova. Amerika svými prezidentskými knihovnami řeší jak nedostatek silných monarchistických symbolů, tak i praktický problém, co s vysloužilými prezidenty a s jejich odkazem, včetně toho hmatatelného. Evropské republiky tuto tradici nemají a často tápou, jak naložit s odkazem vlivných politiků. U nás má Václav Klaus svou knihovnu, což je spíše jakýsi think tank. Miloš Zeman má v tomto ohledu ještě menší ambice. Knihovna Václava Havla se nyní ocitla ve známé vícenásobné krizi. Ukazuje se, že se Havel stal věcí, kterou je možné vlastnit, včetně jména jeho literárního alter ega Ferdinanda Vaňka. Havlův odkaz žije stejně jako by žil i Obamův bez ohledu na existenci jakékoliv instituce. Ale mít knihovnu, co by místo setkávání a interpretace je přece jen lepší, než ji nemít. Pokud by se ukázalo, že kdo si vlastní copyright i na jméno Olgy Havlové, třeba by bylo možné založit knihovnu Olgy Šplíchalové.
1: Slyšeli jste komentář kolegy Jana Fingerlanda. Jaká je pozice amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči Ruskem napadené Ukrajině? Tady je názor publicisty Jefima Fištejna.
2: Naivkové, kteří ještě donedávna věřili pohádce pro chudé, že Donald Trump je poslušným pejsánkem svého ruského pánička Putina, pokud není rovnou agentem FSB, asi nyní nevycházejí z údivu. Jak je možné, že Rusko tu válku po mnoha letech ne a nevyhrát? Kde je tedy ona slavná Trumpova pomoc Moskvě? Kde je takzvaný duch courage, který se stal údajným symbolem americké zrady? A jak mají rozumět nedávným výrokům ministra zahraničí Marka Rubia, který novinářům tvrdil, že Spojené státy po celou dobu války stály vždy po boku Ukrajiny a doložil to přesvědčivými argumenty. A že nyní hodlají zdvojnásobit nasazení, neboť dospělí k poznání, že Rusové v tomto dějinném střetu už nemohou vyhrát. Falešný narrativ o postoji Trumpovy vlády pod tlakem pravdivých zpráv praská ve švech. Z pozic vylhaných historek o tom, jak zloduch Putin drží amerického prezidenta pod krkem, neboť má na něj cosi kompromitujícího, už nelze rozumně vysvětlit, proč se tak radikálně změnil průběh vojenského konfliktu. Vysvětlení nastalého zvratu není možné bez prozrazení velkého veřejného tajemství. Celá válka se nyní odehrává na mnohem vyšší technologické úrovni než dříve. A na tu se Ukrajina dostala proto, že na její straně se do procesu vložily největší a nejúspěšnější společnosti Ameriky. Společnost Palantír, Petera Thiela a Alexe Karpa, dvou opravdových vizionářů naší doby, dodává Ukrajině pokročilé softwarové platformy pro analýzu dat a umělou inteligenci, které ukrajinská armáda a rozvědka využívají k plánování vojenských operací, k logistice a správě velkých dat. V současnosti tyto technologie slouží zejména jako klíčový mozek pro koordinaci úderu dronu s dlouhým doletem. Softwarovou platformu Prisma ukrajinské jednotky, zejména vojenská rozvědka, využívají přímo v bojových centrech. Systém integruje data z bojiště, letové dráhy a analýzy umělé inteligence, což operátorům umožňuje vyhodnocovat mezery v ruské protivzdušné obraně a plánovat trasy dronu v reálném čase. Kromě čistě vojenského nasazení poskytuje Palantír technologie i pro civilní účely, jako je odminování, archivace důkazů o válečných zločinech, boj s korupcí nebo digitalizace státní správy. Gigantická společnost SpaceX, Elona Muska, dodává Ukrajině terminály a služby satelitního internetu Starlink. Přitom zvláštní program zajišťuje, aby se obdobné systémy nedostaly do rukou Ruska. Maskovi vývojáři dokázali dodat Ukrajincům nástroje umožňující deaktivovat podobné vymoženosti Rusu a tak vymazat jejich mapy možných cílů raketových a dronových útoků. Na ukrajinském vítězství má dnes čistě osobní zájem také prezident Donald Trump. Mocný startup Foundation Future Industries, založený jedním z Trumpových synů, Erikem, který vyvíje zbraňové systémy budoucnosti, zejména humanoidní roboty, již těsně spolupracuje s ukrajinskou armádou. První robotičtí vojáci se už testují v reálných bojových podmínkách a podle zpráv si zatím vedou dobře. Je na bíle dni, že ukrajinský vojenský úspěch nyní bude vnímán jako finanční úspěch i Trumpovy rodiny. Zároveň nasazení robotické technologie bere Rusku tu jedinou výhodu, kterou má výhodu početní převahy. Teď už rozumíte, proč Sergej Lavrov obvinuje Trumpa, že se z konfliktu stala jeho Trumpova válka. Skutečnost, že se zájem americké vládnoucí elity nyní silně posunul ve prospěch Ukrajiny, bude při analyzování průběhu této války vyžadovat zcela novou optiku.
1: To byl názor publicisty Jefima Fištejna.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jako každou sobotu připomeneme některé z vyhledávaných komentářů tohoto týdne, budou dva. Ten první si všímá i osobnosti Petra Thiela, zmíněné v předchozím komentáři Jefima Fištejna. Úsvit nelidských korporací představuje Tereza Zavadilová, která vede biznisový web Newstream.cz.
3: Jak vypadá libertariánská politika v praxi, ukazuje už dva roky argentinský prezident Javier Milei. Bojuje s inflací, láká do země investory, zblížil se s americkým prezidentem, který loni jeho zemi před důležitými volbami de facto zachránil půjčkou. Spojenectví obou zemí není náhodné, minimálně s ohledem na lidi, kteří se v blízkosti obou politiků pohybují. Jak už je skoro zvykem, u všeho je Peter Thiel, zakladatel Palantíru a učitel, mentor či partner americké elity, včetně Elona Muska i Sama Altmana, také financiér vstupu do politiky Donalda Trumpa či kampaně J.D. Vance. Tento Thiel, jemuž politické sázky tak dobře vyšly, se letos na jaře přestěhoval do Argentiny. Neřekl proč, ale s argentinským prezidentem se už delší dobu pravidelně stýká a ví se, že fandí jeho politice. Argentinský prezident v komentáři pro Financial Times minulý týden popsal, jaké reformy chystá, a diskutující glosovali, jako by to přímo psal Peter Thiel. Milei chystá první legislativu pro takzvané nelidské korporace, což zní jako z hororu, nicméně má jít o firmy čistě řízené AI a složené z AI agentů, tedy kde vůbec nepracují živí lidé. Nikde na světě legislativa pro robotické společnosti zatím není. Milei chce tyto firmy přilákat do Argentiny, kde dostanou právní rámec a daňovou podporu. Také se zavázal, že jeho země nebude nijak regulovat pokrok v umělé inteligenci. Prezident snahu své země přirovnal k Nizozemsku, které v roce 1602 přišlo s právní formou akciové společnosti a burzy, což odstartovalo kapitalistický pokrok, který se zhmotnil ve vzniku nizozemské východoindické společnosti. Bude zajímavé sledovat, kdo z technologických mogulů argentinskou sirénu slyší. Trumpova vláda vyšla velkým hochům ze Silicon Valley mnoha zákony a pravidly vstříc. Jsou v blízkosti kabinetu, ale jsou i tací, kterým je to málo. Třeba Thielův spolupracovník Balaji Srinivasan, také technologický investor, dlouhodobě vyzývá Silicon Valley k opuštění Spojených států. Snem libertariánů z tohoto kruhu je vytvoření takzvaných network states, internetových států, které podobně jako kdysi východoindická společnost budou tak mocné a bohaté, že budou mít práva jako státy a diplomatické uznání. Takový stát by byl elitářským spolkem lidí, který funguje dne vlastních pravidel klidně na území cizích hostitelských zemí. Milejovy plány ovšem vydráždily jednoho ze současných předních myslitelů, spisovatele a filozofa Yuvala Harariho. Ten předtím, že Milej chce dát právní zelenou nelidským korporacím, ve stejném listě ostře varoval. Píše, že AI korporace se mohou stát mistry ve využívání právních kliček a regulatorní arbitráže. A nebude snadné je odradit od vyloženě nezákonné činnosti, protože nejvyšší trest, který odrazuje lidské manažery a zaměstnance, tedy vězení, je pro AI irelevantní. Filozof tvrdí, že AI firmy budou umět obejít jakoukoliv záklopku. Zásadně také zpochybnil argentickou vizi novodobé východoindické společnosti. Ta původní totiž fungovala jen ve prospěch akcionářů, nikoli lidí a národů, které si násilně podrobovala. A Nizozemci si krvavé dobývání jiných zemí omlouvali tím, že jsou nadřazená rasa. Země, které udělí umělé inteligenci právě subjektivitu, riskují, že se stanou nikoli firemním státem, ale státem AI, tedy zemí, jejíž lidé by mohli být fakticky ovládáni nelidskými korporacemi, proti nimž téměř nebude možné se zbouřit, varuje Harari. Mezi mnohými technologickými miliardáři typu Týla ovšem touha po pokroku, kterému pomalé tradiční státy, nedej bože demokracie, stojí v cestě, rezonuje. To též platí pro daně. Týl se odstěhoval z Kalifornie do Argentiny poté, co stát chtěl zavést 1,5% miliardářskou daň. Milejova Argentina má reálnou šanci stát se základnou pro vznik nové formy uspořádání, kde se technokratická elita už nebude muset zdržovat s nějakou nepohodlnou většinou.
1: O Úsvitu nelidských korporací hovořila Tereza Zavadilová. A ještě připomeneme jeden komentář. O 20 miliardách ze státního rozpočtu pro kouzelníky s čísly hovořil v polovině týdne publicista a komentátor Petr Holub.
4: Při vážných zdravotních obtížích vidí člověk svět jinak. Například by jednoznačně souhlasil s návrhem, ať vláda přidá zdravotníkům 10 miliard ze státního rozpočtu ročně. Teď přesně takové opatření schválil kabinet Andreje Babiše. Platit bude od roku 2027. Chválit za to ale ministry může opravdu jenom člověk, kterého právě trápí nesnesitelné bolesti kloubů. Ministr Adam Vojtěch si s vysvětlováním hlavu ani příliš nelámal. Letos zdravotní pojišťovny hospodaří se schodkem 15 miliard korun. Tím se rozvrací celý zdravotní systém. Proto není možné napřes rok valorizovat státní příspěvek pojišťovnám jen o 3 miliardy, jak předepisuje zákon, ale mělo by se přihodit rovnou 24 miliard. Existují ovšem protiargumenty. Letos budou pojišťovny podle svých vlastních plánů hospodařit s částkou 563 miliard, protože je většina jejich příjmů z pojistného a protože mzdy v tuzemské ekonomice podle oficiálních odhadů v příštím roce porostou, dostanou napřes rok navíc o 27 miliard i bez mimořádné vládní pomoci. S právě schválenou pomocí si polepší skoro o 50 miliard, tedy o 9%. Jinými slovy, vládní zdravotnická intervence posílí trend, při kterém státní výdaje rostou rychleji než příjmy. Stát si na výpomoc bude muset půjčit. Ani se schodkem pojišťovenských rozpočtů, který se letos plánuje na 15 miliard, to není úplně přesné. Pojišťovny plánují obdobné schodky pravidelně, ovšem stejně pravidelně na konci roku zjistí, že deficit byl o poznání menší, v posledních 2 letech o zanedbatelnou částku 6 až 7 miliard. Protože na účtech dnes mají 40 miliard, jistě by se pár let obešli bez vládní pomoci, i kdyby jim obvyklé navýšení ani tentokrát nestačilo. Je až pozoruhodné, jak se ministr a s ním pojišťovny snaží vyhnout ekonomickému kontextu, když bojí o peníze pro svůj rezort. Tím, jak jim vláda vyšla vstříc, jenom dokazuje, že má sklon vyhazovat peníze, i když to není potřeba, a i když tím zatíží daňové poplatníky ze současných i budoucích generací. Možná je zatím ale obyčejná neschopnost dohlédnout důsledky svých činů. Třeba ministrova úvaha, že je třeba zlepšit financování, protože brzy nastanou problémy se stárnutím populace, je přece argumentem proti současnému navyšování. Když peníze utratíme dnes, nebude na zvyšování, až to bude opravdu nezbytné. Ve zdravotnictví je samozřejmě spousta problémů, které by chtěli vyřešit, třeba nízká efektivita a nedomyšlená organizace, včetně úzkého hrdla u pohotovosti. Jsou i problémy s financováním. Jedním z nich je tradiční potíž sektorů, které se platí z veřejných peněz. Najdou se nezodpovědní jednotlivci a v horších případech i zájmové skupiny, kterým nejde o to, jak vykonat co nejvíc dobré práce pro společnost, ale čistě jen o to, jak stáhnout z veřejných zdrojů co nejvíc peněz. Pokud dnes ministr Vojtěch přidává do systému 20 miliard navíc a přitom neřekne, za co konkrétně mají být utraceny, pak jde na ruku právě těmto vykukům, kteří ze všeho nejlépe umí kouzlit s čísly. Může se stát, že peníze budou dokonce utraceny bez užitku.
1: To byl publicista a komentátor Petr Holub a tím také končí sobotní Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Schwarz.
5: Jste na opačném konci světa, na služební cestě nebo dovolené a nechcete se vzdát oblíbeného programu Českého rozhlasu Plus? Stačí počítač s internetem nebo mobil s daty. Na stránce plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas vám program Plusu naservírujeme kdykoliv a kdekoliv. A nezapomeňte na profily Plusu na sociálních sítích. I tam je totiž Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Írán tvrdí, že bude muset účtovat za své služby v Hormuzském průlivu. Cyklisté loni na elektrokolech havarovali o třetinu víc než předloni. Fotbalisté Brazílie remizovali na mistrovství světa s Marokem. Bude oblačno, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Teherán bude muset podle mluvčího íránské diplomacie Ismaila Bagají účtovat služby, které poskytuje v Hormuzském průlivu. Jaké to jsou, ale neuvedl. S odvoláním na íránskou polooficiální agenturu Faras o tom informovala agentura Reuters. Bagají také řekl, že zahraniční základny v regionu musí skončit. Zástupci Spojených států a Íránu v posledních dnech dojednávají dohodu o míru, která by měla ukončit válku. Volná plavba Hormuzským průlivem je jedním z amerických požadavků. Není však kdy bude takzvané memorandum o porozumění podepsané. Policisté loni zaznamenali o třetinu nehod elektrokol víc než předloni. V celkem skoro 870 kolizích bylo nejčastější příčinou nezvládnutí a nevěnování se řízení, vyplývá z policejních statistik. Právě s ovládáním elektrokola mívají cyklisté největší problém, říká závodník na elektrokole Richard Gasperotti.
7: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Když zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
6: Nebo neumí správně používat řazení a rozjíždí se na nejtěžší převod, třeba do křižovatky nebo do kopce. V Brně a okolí se koná dopravní nostalgie. Technické muzeum i dopravní podnik lidem v ulicích ukazují historické vozy, některé pak vyjedou na speciální linky. Zájemci se svezou třeba tramvají taženou koňmi. K vidění je poprvé i renovovaný trolejbus 9TR. Podle mluvčí dopravního podniku Hany Tomaštíkové šlo o jednu z nejnáročnějších oprav, kterou měli její kolegové na starosti.
8: Vůz má za sebou generální opravu všech komponent, karoserie, elektrovýzbroje, interiéru a také lakování do původních barev. Vzhledem ke stáří vozu totiž nebylo možné součástky objednat, ale museli jsme je velmi složitě zhánět anebo dokonce vyrábět sami na míru. Tím byla ta renovace vozu časově velmi náročná.
6: U památníku ve středočeských Lidicích si lidé připomněli vyhlazení obce nacisty. Stalo se tak před 84 lety. Tehdy šlo o pomstu nacistů za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
9: Položit květiny na společný hrob zastřelených lidických mužů přišla i paní Helena Kadlecová, která mezi nimi má dědečka.
10: Jsem jezdím 60letý, od 3 let věku, takže vždycky to na mě padalo, doma se o tom nemluvila.
9: Muzeum památníku Lidice teď událost připomíná pravidelně. Jak ale upozorňuje jeho ředitel a historik Eduard Stehlík, lidi, kteří by událost zažili, postupně ubývá.
11: To vzpomínání rok od roku je aspoň pro mě smutnější, protože odcházejí očití svědkové.
9: V současné době je mezi přeživšími 6 dětí. Většině v době tragédie nebyl ani jeden rok. Dominik Hron, Radiožurnál.
6: Brazilští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Marokem 1-1 a otevřeli tak šampionát. Stejně jako Švýcaři tě hráli 1-1 s Katarem. Teď začíná utkání Haiti-Skotsko, víc řekne Jaroslav Plašil.
12: Ano, utkání je právě začalo. Haiti, Skotsko, vítězný tým by se mohl dostat do čela skupiny, ve které, jak už zaznělo, remizovala Brazílie s Marokem 1-1. Tady je to 0-0 mezi Haiti a Skotskem. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa se stal mistrem Evropy na kilometru. Josef Dostál získal stříbro na kajakářské pětistovce. Na kilometru předtím skončil čtvrtý. Dnes čeká Martina Fuchsu finále trati na 500 metrů.
13: Omezení na D5 se u sjezdu na stříbro a uzavírka na dálnici D1 v Brně. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně a Prahy před sjezdem na stříbro stojí osobní auto. 120. kilometr vpravo na krajnici, na místě je policie, projíždějte pozorně, většina aut místem jede levým pruhem. Do nedělního rána 9 hodin bude neprůjezdná čtyřka u Jíloviště. Uzavírka kvůli bourání mostu je na Prahu i Strakonice. Objíždí se přes Jíloviště. Aktuálně plynule, bez kolon. Na dálnici D1 v Brně počítejte s víkendovou uzavírkou. Na exitu 196 směr jízdy Praha se nedá sjet na Bratislavu. Obět se to dá otočením na vedlejším exitu 194 Mikulov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, na severu přehánky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: V dnešním magazínu Mezi námi se dozvíme, co se chystá v rámci výstavy Little Hanoi Next Generation, která mapuje život druhé generace Vietnamců v Česku. Zavítáme do Jevišovky, kde se konalo setkání potomků moravských Chorvatů. A na závěr si poslechneme rozhovor s významnou českou dokumentaristkou Janou Ševčíkovou o komunitě ruských starověrců. Příjemný poslech vám přeje Iveta Demeterová.
5: Mezi námi.
14: Little Hanoi Next Generation, tak se jmenuje nová fotografická výstava, představující více než 70 portrétů zástupců druhé generace Vietnamců, kteří žijí v Česku a většinou se zde narodili a vyrostli. Projekt zachycuje jejich osobní příběhy, profesní dráhy a zkušenosti ze života mezi českou a vietnamskou kulturou. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 18. června a jejím dějištěm bude hala 11 v Holešovické tržnici v Praze. S jejími autory a protagonisty natáčela Jana Šustová.
15: Výstava Little Hanoi Next Generation volně navazuje na fotografickou sérii Little Hanoi z roku 2008, která představila první generaci Vietnamců v Česku. Současný projekt se zaměřuje na generaci druhou, která dnes aktivně vstupuje do kulturního a společenského života. Mladé Vietnamce jsem zastihla při natáčení medailonků portrétovaných, kde se mi představila jedna z organizátorek výstavy.
16: Já vám řeknu možná jako celé to jméno. Jména jsou Thuy Dương a příjmení Nguyen Trinh, takže celé by to bylo v českém pořadí. Je to Thuy Dương Nguyen Trinh.
15: Thuy vysvětluje, co všechno na výstavě návštěvníci uvidí a uslyší.
16: Fotek máme přes 70 portrétů a součástí té výstavy budou i medailonky k těm jednotlivým portrétovaným, protože chceme představit jejich příběh.
15: Na portrétní fotografii mají mladí Vietnamci vždy i nějaký předmět, který je charakterizuje.
16: Například dneska tady jsme měli myň, který si přinesl na focení disketu, a kdybychom představili jenom tu fotku s disketou, tak návštěvníci výstavy nepochopí proč, jaký příběh se zatím skrývá. A on právě vysvětloval, že když byl malý a učil se česky, tak přepisoval knížku Honzíková cesta, aby se naučil česky a zároveň se naučil psát na počítači. A tehdy, v té době, ještě se používaly diskety, tak to má takhle s tím spojený.
15: Jednu věc má hodně příběhů společnou.
16: Ne všechny, ale často se objevuje motiv hledání identity, protože u všech platí, že tu vyrůstali od malička, nebo někteří kteří se tu i narodili, a tím, že žijeme od malička mezi dvěma kulturami, tak často narážíme na nějaká vnitřní dilemata. Když třeba ve škole nás učí paní učitelky k té české kultuře, pak přijdeme domů, kde zase rodiče nás vedou k té vietnamské kultuře nebo hodnotám, tak někdy se to v nás trošku mísí, nebo mnozí třeba tím, že dětství strávili spíše v té české společnosti, tak si až na prahu dospělosti začali víc uvědomovat své vietnamské kořeny a začali je víc objevovat. To se taky tam často objevuje.
15: Při natáčení videomedailonků mladí Vietnamci odpovídali na různé otázky. Jedna z nich zněla, zda se portrétovaní cítí být více Čechy nebo Vietnamci.
16: Ta otázka spíš byla mířená na to, kdy, v jaké konkrétní situaci se cítí být víc Čechy a kdy se cítí být Vietnamci. A ty otázky jsou různé a často se tam zase opakuje, že když třeba jedí vietnamské jídlo nebo když jsou na večeři ve vietnamské rodině, tak tam jakoby cítí víc tu svoji vietnamskou stránku, protože třeba, co je charakteristické pro naše stolování, je, že my máme takzvané sdílené stolování. Ta jídla jsou uprostřed, každý má svoji misku a pak si nadává do své misky. A je to rozdíl oproti tomu českému stravování, kdy každý má svůj talíř a tu svůj porci má už jenom na tom svém talíři. Tak my to vlastně máme všechno uprostřed, sdílíme si to a pak si jenom každý nabere do té své misky to, co chce, co mu chutná.
15: A kde pořadatelé našli 70 osobností?
16: My jsme sdílili na sítích, že chystáme tento projekt a vyzvali jsme všechny, kteří by se chtěli zapojit, ať přijdou. Nejdřív jsme teda uspořádali takový neformální meetup, setkání. Někteří se třeba stydili nebo si mysleli, že nejsou dostatečně zajímaví, aby se zapojili. My jsme jim to právě vysvětlovali, že ta výstava není o tom, abychom představili tu elitu v uvozovkách, ale chceme představit vietnamskou druhou generaci jako takovou celek. Ať je to umělec nebo právník, lékař, ta povolání jsou tam rozmanitá a právě jsme nechtěli, aby to vyznělo, že to je jako výkladní skříň druhé generace, ale opravdu, aby se tam mohl každý představit, každý mohl ukázat ten svůj příběh.
15: Vietnamskými rodiči jsou jako nejprestižnější povolání vnímání lékaři, právníci a inženýři a tak chtějí, aby se jimi jejich děti staly. Na výstavě se však objeví i mladí Vietnamci dalších profesí.
16: Máme tam spoustu umělců a to umění je tam právě zastoupeno i v takovém jako širším spektru, že tam je třeba ilustrátorka, je tam hudebník, je tam i třeba několik produktových designérek, ale je tam třeba i porodní asistentka, což taky zatím třeba není až tak obvyklé povolání pro Vietnamce. Máme tam několik lidí z médií, reportéři nebo redaktoři, máme tam hodně kuchařů nebo lidí, co podnikají v gastru, nebo inženýři, myslím vývojáři, IT pracovníci, těch je tam taky poměrně hodně.
15: K výstavě Little Hanoi bude i bohatý doprovodný program.
16: Připravujeme například panelovou diskuzi nebo story night, to je takový formát, kdy zástupci té naší generace nebo těch portetovaných přijdou a nazdílí svůj příběh, ještě jako hlouběji, povypráví o sobě. A také připravujeme inscenace, jmenuje se to inscenace Unguyenu, jak to vypadá, když český kamarád nebo kamarádka přijdou na návštěvu do vietnamské rodiny. Takovou vtipnou formou dáme divákům pár tipů, třeba co koupit jako dárek, když přijdou do rodiny, jak se tam chovat a právě tam budeme ukazovat i třeba to vietnamské stolování.
15: Portréty pro obě výstavy Little Hanoi jsou dílem fotografky Štěpánky Stein.
17: Ta spolupráce se datuje tak jakoby 2 roky nazpátek, nicméně to oťukávání se a nějaká komunikace už s vietnamskou komunitou nastala před strašně dlouhou dobu, kdy jsme ještě s dřívějším kolegou Salimem Isou vytvořili projekt právě o tehdejší první generaci Vietnamců v České republice. Převážně jsme fotili na Sapě samozřejmě, ale fotili jsme i jakoby rodiny mimo Sapu. No a potom otevřelo se vlastně Český centrum v Hanoji. Paní ředitelka Dana Brabcová stála u zrodu toho prvního projektu a vlastně se ukázalo, že je to samozřejmostí, s kým dělat jiným ten další nový projekt, než znovu s Danou Brabcovou, která je vlastně nesmírně jakoby pro mě jakoby, osobní, jak přítel, kamarádka, ale zároveň jako velký vizionář.
15: A jak Štěpánka Stein dodává, výstava Little Hanoi Next Generation má více do vrstev.
17: Původně Původně to začalo tím, že bude jenom fotografická výstava. Potom jako následně, když se do toho projektu vlastně připojila i Wendy Mlejnská, tak to je vlastně už taková jako fotografie i na pomezí výtvarného umění a instalace, ale samozřejmě se do toho zapojili. To je možná asi ten největší rozdíl mezi tím projektem jako předtím a tím projektem teď, že se vlastně do toho zapojila ta mladá vietnamská generace. Že díky těm mladým Vietnamcům vznikají tady ty vrstvy toho projektu, jakože vznikají videa o nich, že budou součástí té výstavy takový ty jejich story najít. To je vlastně strašně jako zajímavé a unikátní zachytit právě tuto vietnamskou druhou generaci, protože ta třetí, to už bude zase něco jiného.
14: Říká fotografka Štěpánka Stein. Ještě dodám, že výstavu Little Hanoi Next Generation můžete navštívit od 18. června do 11. července v hale 11 v Holešovické tržnici. Dodatečné informace lze sledovat na Instagramu Little Hanoi Next Generation. V Jevišovce na Mikulovsku se nedávno setkali potomci moravských Chorvatů. Připomněli si osudy svých předků i kulturní dědictví jedné z nejmenších národnostních menšin žijících v Česku. Etnikum po staletí žilo na jihu Moravy, než jeho členy po roce 1948 komunistický režim násilně vystěhoval z původních obcí a rozmístil po celé Moravě. O tom, co se z kultury a tradic moravských Chorvatů dochovalo dodnes, natáčela reportérka Aneška Hlávková.
18: Za hudbou, folklorem i vlastními kořeny přijeli lidé do Jevišovky na Mikulovsku. Mezi nimi byla i Michaela Boháčová. Se třemi syny přijela z Velké Býteše na Vysočině.
19: Moje maminka pochází tady z té větve chorvatské a ti předkové, to znamená její rodiče, teda pocházeli z Dobrého Pole, což je jedna vlastně z těch dalších vesnic. Ale ono po tom vystěhování po druhé světové válce to nebylo jako úplně žádoucím, takže to bylo takové něco, co se jako drželo doma a vlastně i ten odkaz k té identitě.
18: Její 14-letý syn Jan svoji babičku nezažil. Rodinnou historii si ale připomínají doma a vyprávěl o ní třeba i spolužákům ve škole.
20: Právě jsem tam měla takový artefakt. Bylo to takové loupátko na kukuřici, právě, že když se do jedné ruky vzala kukuřice a do druhé ta rezavá věc, prostě tak se to nějak s tím drhla ta kukuřice.
18: Svoje předky přijel do Jevišovky hledat také Petr z Brna.
21: Moji předkové pochází z Poštvorné, to znamená pravděpodobně z rodu moravských Chorvatů. Takže jsme si o tom začali povídat a tak trošku jsme pátrali po svých předcích.
18: Další dorazili jednoduše ze zájmu o historii a kulturu. Patří mezi ně i Věra Kuklová z Těšan na Brněnsku.
22: Mě oslovuje právě tady tou jejich mentalitou, statečností, pracovitostí a srdečností.
18: Moravští Chorvati přišli na Jižní Moravu v 16. století z dnešního Chorvatska. Před postupem Osmanské říše hledali bezpečnější místo k životu, vysvětluje Lenka Kopřivová ze Sdružení občanů chorvatské národnosti.
23: Přišli do dvou takových oblastí. Ta jedna oblast byla na Mikulovsku, to jsou dneska obce Jevišovka, Nový Přerov a Dobré Pole. A druhá oblast byla na Břeclavsku, dneska je to Poštorná, Hlohovec a Charvátská Nová Ves. No a Chorvati sem přišli z toho důvodu, že tady ty oblasti byly pusté, prázdné, vylidněné a Lichtenštejnové si sem vlastně takhle dovedli své nové poddané, kteří jim tedy měli pomoct tu zem zúrodnit.
18: Zlom přišel po roce 1948, kdy je komunistický režim z původních obcí vysídlil a rozptýlil po celé Moravě.
23: 46 byli vysídleni Němci. A 48 na základě vlastně rozhodnutí akčního výboru ONV Mikulov po únoru 48 došlo k rozhodnutí, že Chorvati nesmí zůstat tady v těch svých původních obcích a že musí být následně vysídleni pryč. Mezi 48 až 51 vlastně probíhalo to stěhování Chorvatů, takže Chorvati se dostali z těch původních tří obcí do nějakých 120 obcí v podstatě po celé Moravě.
18: Etnikum si po více než 400 let zachovalo svoji kulturu, hlavně právě na Mikulovsku.
23: Protože zatímco ti, co byli na Valticku, tak byli velmi blízko už k tomu českému, k tomu slovanskému živlu a proto přestali mluvit chorvatsky už někdy třeba v průběhu toho 17. 18. století. Tady na Mikulovsku žili Chorvati obklopeni Němci, protože Mikulovsko bylo německé až do toho roku 1946, kdy byli Němci násilně vysídleni. A říká se, že právě to je ten důvod, proč vlastně Chorvati na Mikulovsku si udrželi tu svoji identitu, svůj chorvatský jazyk, svůj chorvatský kroj, který nosili tak dlouho. Protože ten rozdíl mezi Chorvaty, Slovany a Němci byl hodně velký nejenom jazykově, ale byl hodně velký i právě s ohledem na tu lidovou kulturu, na kroje a tak dále.
18: Život etnika před vysídlením dnes připomínají také dobové fotografie od Karla Dvořáka. Ty byly původně nafocené černobíle na skleněných destičkách, vysvětluje Jan Benedík.
0: Takže ty negativy jsou vlastně tři nad sebou na skleněné destičce, která je 9x21 cm, nebo 27 cm.
18: Snímky jsou tři, focené časově hned za sebou a každý teď jde zobrazit přes filtr jedné ze základních barev, červené, zelené a modré. Jan Benedík je pak složil dohromady a vznikly dobové fotografie, ale barevné.
0: To se musí naskenovat digitálně, pokud možno v co nejlepším rozlišení, pak se to vlastně vyčistí od všech mechanických i chemických poškození a pak to vlastně jakoby ve Photoshopu složíte přes ty barevné filtry, RGB princip. A získáte barevnou fotografii a pak už stačí vlastně nám ji doladit, sesadit, protože když snímáte tři fotografie za sebou, tak máte třeba skupinu, tak se nevyhnete tomu, aby se vám tam někdo pohnul. A ty jsou rozostřené.
18: Šest snímků je přímo z jevišovky.
0: Buď je to hodová slavnost nebo nějaká svatba. Je tady snímek třeba čtyř postav vlastně dvou manželských postarších párů, na kterých je pěkně zdokumentovaná ta různá podoba kroje.
18: A právě součástí dochovaných krojů je i charakteristická výšivka, typická pro chorvatské podluží.
2: Je to mašlička malovaná s podlužáckýma ornamentama a vzala se mu na porovnání právě té podobnosti některých zvonků, lístečků, zavrťánků. Jablůčka jsou tam veliké, ze srdečka mou prostřed.
18: Doplnila malérečka Dagmar Benešová z Charvátské Nové Vsi, jedné z obcí, kde moravští Chorvati po staletí žili. Pak také v Poštorné a Hlohovci na Břeclavsku a v Novém Přerově, Dobrém Poli a právě v Jevišovce na Mikulovsku.
14: Uzavírá reportérka Aneška Hlávková.
5: Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
14: Významná česká dokumentaristka Jana Ševčíková posílá do kin ve zrestaurované podobě dva své starší dokumenty. Jedním z nich jsou starověrci. Snímek o komunitě původně pravoslavných ruských věřících, kteří v 17. století na protest proti církevním reformám patriarchy Nikona opustili svou vlast. Dnes žijí na různých místech světa. Jak je u Ševčíkové zvykem, ke svým respondentům se dostala velmi blízko. V rozhovoru s Tomášem Pilátem nejprve vysvětluje, kdo starověrci jsou a jakou víru vyznávají.
3: Je to stará ruská víra. Je to etnikum, když jsem je objevila na severu Rumunska, v Maramureši, tak tenkrát byl taky fousatý chlapíci a já jsem si říkala, to nejsou zakarpačtí Rusíni. A byla jsem poslána na Dunajskou deltu, kde mi to neuvěřitelně oslovilo, protože to bylo jako když stoupneš zpátky do zvláštního času, zvláštního bytí. Tenkrát jsem tam zůstala asi tři neděle na té Dunajské deltě, ale bylo mi řečeno, že když jsi starověrce, abych jela do Moskvy. Tam jsem objevila báječního zvoníka a byla jsem nějakou dobu v Moskvě, ale já jsem měla pořád v hlavě tu přírodu, že to patří k těm starověrcům, ta příroda. Byla jsem poslaná z té Moskvy na Sibiř, do Novosibirska, ale tam už těch starověrců se moc nenašla. A ty mě řekli, že mají svým způsobem jako příbuzný v Oregonu, že část jich zmizela v Severní Americe. No a jelikož já jsem měla možnost teda, že jsem měla film na festivalu v San Francisku, tak jsem tam mohla odjet a vzala jsem bagla a odjela jsem do Oregonu. A v tom Oregonu mě řekli, že jestli chci opravdový starověrce, takže musím na Aljašku. A na tu Aljašku jsem se vypravila až teda další rok. A to bylo neuvěřitelné hledání, protože lesy, lesy, lesy. Ale oni se mnou nechtěli moc komunikovat, jo, protože oni byli opravdu velice, velice uzavření. Ale posléze, když jsme se rozpovídali a oni pochopili, že vlastně já znám některé jejich příbuzenstvo v tom Rumunsku a v té Moskvě, tak se pomalinku jako začali otevírat. A já jsem tam taky zůstala asi 6 neděl. A tenkrát, když jsem se vrátila zpátky do Prahy, tak jsem měla opravdu velký dilema, kde ten film natočit, že jsem z toho nechtěla dělat cestopis. A ta Dunajská delta, Jednak to prostředí, já jsem to měla proježděný, ty kanály a ta místa a s těma lidma jsem opravdu strávila hromadu času a zdálo se mi, že když budu točit o těch starověrcích, tak na Dunajské deltě.
1: Na všech těch místech, o kterých jste mluvila, si udrželi tu svoji ruskou starou duši a tu svoji starou víru, kvůli které vlastně odešli původně z Ruska.
3: Oni si opravdu zachovali všechno, co bylo v té původní staré ruské víře. A za to vlastně trpěli pak celé svoje bytí. No.
1: A bylo to všude podobné v té Americe, na Aljašce, v Rumunsku, nebo i u té Moskvy, všude to bylo podobné, nebo třeba se trošku lišili ve svém způsobu žití a víry tato enkláva?
3: Takže se lišili. Něco jiného to bylo okolo té Moskvy, něco jiného to bylo na té Aljašce, normálně lovili ryby a tím se živili. Vždycky vyjeli na té svojí bárce, tam měli ten pravoslavný kříž. Vždycky, když našli nějaký, co tomu říká školka, že jo, ta rybí, tak začali mluvit staroslovensky nebo rusky. Jo. A teďko ty Američani na ně byli šíleně naprdlí, protože jim nerozuměli. Ale nic, tam byly různý jiný věci. Oni nosili ty dlouhé sukně, nosili

0: úplně čistá, nebo dnešní ruština, něco jako staroruština nebo kombinovaná s tou staroslovenštinou.
1: Samozřejmě, že třeba v tom Rumunsku do toho vklínili ty rumunský slovíčka, ale na té Aljašce tam mluvili jenom teda staroslovenštinou nebo tou ruštinou. Tam samozřejmě ty mladí se bavili normálně angličtinou, jo. Ale já jsem tam měla kamaráda, který tam jel se mnou a on uměl perfektně anglicky, ale oni se s ním vůbec nechtěli bavit. Oni prostě opravdu jenom tu ruštinu, jenom tu staroslovenštinu.
0: Vy jste si nakonec tedy vybrala tu Dunajskou deltu v Rumunsku. Říkala jste kvůli těm lidem, možná i kvůli tomu prostředí, to je obrazově úžasné prostředí. Kameraman pan Kačer to nasnímal perfektně ve spolupráci s vámi, pochopitelně.
1: On ten dokument chce čas, protože my jsme seděli, já nevím, kolik dní, možná, že i když to vemu hromadně, tak týdnu, protože Dunajská delta je zaplavená sluncem. Pelikáni letěli úplně někam jinam, takže jsme s tím Jaromírem vždycky přijeli a byli trpěliví a čekali. A to si myslím, že je u toho dokumentu hrozně důležitý. Teď už na to není moc času.
0: Jak se s těmi lidmi spoložilo? Vy jste museli prožít spoustu času spolu.
1: To jsme prožili, no, to jo. No tak, víš, my jsme s nima jak na té Aljašce, tak tady na té Dunajské deltě jsme chodili rybařit a prostě jsme s nima byli, no. Byli s velkým B.
0: Prolíná hodně ten duchovní život do jejich občanského života, nebo je to striktně oddělené? Teď je čas na modlitbu, teď je čas na Pána Boha a teď třeba jdeme lovit ty ryby nebo kácet stromy nebo obdělávat půdu.
1: Já jsem takhle nevnímala něco jako rozděleného, jestli čas na rybaření. To je těžký. Já nevím, já jsem prostě s nima byla a musela jsem nosit taky ty dlouhý sukně, že nosila jsem ty šátky. Byly třeba 4-hodinové modlitby v kostele, což bylo někdy dost náročný, protože si musel klečet na zemi a s hlavou dolů. A já si pamatuju, že jednou to byl nějaký senoseč, nebo co by jsme tam byli v létě, a ten kostel byl plný sena. A to seno strašně vonilo a bolelo ti z toho hlava, takže já vím, že jsem tam sebou švihla a že my jsme tam jezdili a pomalu nás ty lidi přijímali, protože když viděli, že tam opravdu jezdíme, že nejsme žádný televizní štáb, nebo prostě, že to není raz, dva, tři, tak se pomalu začali otevírat. A třeba teprve po třetím roku jsme se dostali do kostela, jak na začátku filmu jsou ty křtiny, tak teprve třetí rok jsme tohleto mohli natočit. A já jsem byla strašně tvrdohlavá, protože jsem věděla, že tam je spoustu míst a spoustu situací, na které jsme si prostě museli počkat.
0: V jakých vztazích ta komunita byla s okolním Rumunskem, s okolní rumunskou společností? Vstupovali do nějakých interakcí? Asi museli zřejmě s úřady, nebo byli víceméně odříznutí a žili si svým životem?
1: Spíš si žili svým životem. Já nemůžu říct, že by byli odříznutí, ale zvolili si tenhle ten způsob žití, taky pěstovali nějaký obilí a to rákosí a z toho oni něco pletli a tak, ale drželi to svoje, no. Jako každý z nás má svého anděla. A 40 dní, a to je i normálně v katolické víře, že je 40 dní, že ta duše lítá a vlastně se kouká, co si udělal dobrýho a špatného. Ze začátku to bylo trochu jako pohádka, ale čím víc jsem do toho vstupovala, tak tím víc mě to vnitřně, jak bych to řekla. Vždycky, když jsem se vrátila z té Dunajské delty, jak jsem šla tady po Karlově mostě a viděla jsem tam Dunaj a prostě vůbec jsem se nemohla aklimatizovat. Hrozně se mi to dostalo jako do sebe, do duše, do srdce. To je těžký, já nemám ráda tyhle ty velký slova, ale prostě to je vždycky, když děláš takovýhle dokumenty, tak ty lidi přijmeš do sebe a žiješ s nima, i když seš třeba v Praze, tak se tam těšíš, protože zase něco třeba novýho pochopíš, lehce se něčeho dotkneš. Protože všechno to bylo jako stejně jenom dotyk. Nejsiš starověrec, abys to měl ze vším všudy. Prostě je to vždycky jenom dotyk, ale ten stojí za to občas.
2: Říká významná česká dokumentaristka Jana Ševčíková o práci na dokumentárním filmu Starověrci a o svém soužití s touto komunitou. Magazín mezi námi připravili Tajana Mančalová, Jana Šustová, Aneška Hlávková a Tomáš Pilát. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Iveta Demeterová.
3: Pracovat ve volném čase a zadarmo. I s takto nevěřícnými reakcemi se občas setkávají lidé, kteří se věnují dobrovolnictví. Jak je to ale může posunout v pracovní kariéře? A umíme v Česku dobrovolnickou práci náležitě ocenit? Tomu se bude věnovat pořád

0: Parád ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 nebo na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Americký prezident Donald Trump uvedl, že uzavření mírové dohody s Íránem je v plánu na dnešek. Teherán to popírá, nevyloučil ale podpis v dalších dnech. Výroky o termínu podpisu tzv. Memoranda o porozumění se tak stále liší. Šéf Bílého domu zároveň ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social tvrdí, že by se měl po uzavření dohody otevřít Hormuzský průliv. Rakouská vláda od pondělí o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraniční oblasti u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Informovala o tom agentura APA. Rakouský ministr vnitra Gerhard Karner uvedl, že Rakousko uplatní novou strategii, která bude flexibilnější než ta současná. Cílem kontrol bude vyřadit z provozu převaděče, zločince a nezatěžovat pendlery. Vlaky dnes jezdí podle upravených jízdních řádů. Ve středních Čechách železničáři obnoví provoz na trati z Vraňan do Lužce nad Vltavou na Mělnicku, kde budou vlaky Regio Spider jezdit o víkendech. Ze Zadní Třebaně do Lochovice na Berounsku budou moci nově cestující využít nízkopodlažní jednotky Regionova se samoobslužným odbavením. S vážnými zraněními skončila v nemocnici 35-letá žena, kterou na pláži v australském Sydney pokousal žralok. S odvoláním na policii to napsal web stanice BBC a agentura Reuters. Jedná se o čtvrtý podobný incident za necelý měsíc. Úřady z preventivních důvodů uzavřely několik pláží v oblasti. Fotbalisté Brazílie remizovali ve svém úvodním utkání na mistrovství světa s Marokem 1-1. Stejně hrálo i Švýcarsko s Katarem. Jaký je stav v zápase Haiti-Skotsko, ví Jaroslav Plašil.
3: Teď by se měli Skotové dostat do vedení, ještě samozřejmě celá situace se přezkoumala, ale je to tak 29. minuta utkání, teď už 30. a Skotsko vede díky šťastnému gólu po odrazu po teči vlastního hráče nad Haiti 1-0. Jaroslav Plašil, Radio Žurnál.
4: Omezení na D5 u Plzně, taky u sjezdu na Stříbro. Na dálnici D5 u Plzně směr Praha hasiči odklízeli pohonné hmoty na exitu 89 sjezdu na Domažlice. Před chvílí odjeli, přesto sjíždějte pomaleji, je to v zatáčce. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně před sjezdem na Stříbro stojí osobní auto 120. kilometr. S poruchou vpravo na krajnici, aktuálně na Blikačích. A od včerejška je neprůjezdná 4 kolem Jírloviště. Uzavírka kvůli bourání mostu je na Prahu i Strakonice. Objíždí se mezi exity 8 a 9 přes Jírloviště. Na objížďce je nárazově hustý provoz. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noc je polojasná nebo skoro jasná na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami, kránu může od západu oblačnosti přibývat, teploty 12 až 8, na severu 6 stupňů. Přes den bude velká oblačnost, na severu přeháňky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě přeháňky jen ojediněle, teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Jak snadné je podlehnout manipulaci a uvěřit člověku, který slibuje jednoduchá řešení? I na to se ptá nová inscenace Můj malý vůdce, uvádí pražské divadlo Rokoko. I jediná fotografie může změnit svět. Snímek na palmové dívky z války ve Vietnamu oběhl v 70. letech celý svět a dodnes je symbolem utrpení civilistů při válečných konfliktech. Autor Nick Wood teď vystavuje v Praze. Mluvili jsme s ním a rozhovor vám nabídneme i v tomto videu. Kultury Plus. Dobrý den vám přeje Michaela Betešková.
1: Kultura Plus.
5: Kytarista, zpěvák, producent a textař Michal Pavlíček, výrazná osobnost skupin Pražský výběr a Stromboli, dostal zlatou cenu OSA za celoživotní přínos. Ceny v 15 kategoriích tento týden pořadatelé rozdali v pražském kulturním prostoru Archa Plus. Po zdrojích síly, která lidem pomáhá překonat nejtěžší chvíle, pátrá brněnská Husa na provázku v nové inscenaci Everybody Hurts. Vychází ze skutečných příběhů sesbíraných v celorepublikové anketě, která trvala skoro rok. Inscenace se tak zároveň stala sondou do psychického zdraví lidí v Česku. A v pátek 12. června začala Smetanova Litomyšl. To je přehled kulturních událostí těchto dní. Přidáme ovšem další témata, například Steven Spielberg znovu míří ke hvězdám. Do českých kin vstoupil jeho nový sci-fi film Den odhalení. Režisér, který před desítkami let okouzlil diváky snímky E.T. Mimozemšťan nebo Blízká setkání třetího druhu, tentokrát vypráví příběh světa stojícího na prahu historického odhalení. Potvrzení existence mimozemského života.
6: Hlavní role ve filmu stvární Emily Blunt, Josh O'Connor a Colin Firth. Scénář napsal David Koepp, který se Stevenem Spielbergem spolupracoval už na Jurském parku nebo Válce světů.
7: Ta 79-letá kampaň, plná lží, musí skončit.
8: Co budeš dělat?
7: Ukážu to celému světu.
9: Pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
6: Den odhalení sleduje skupinu lidí, kteří se ocitají v centru událostí souvisejících s možným potvrzením existence mimozemské civilizace. Jde o první Spielbergův celovečerní film od autobiografického snímku Fabelmanovi z roku 2022.
10: Až nastane čas, všechno se vyjasní.
6: Hudbu k novince složil tradičně John Williams, který s Oscarovým režisérem spolupracuje už více než 50 let.
5: A po pozvánce do kina od Alžběty Havlové přidáme další zajímavost, která byla součástí velkého hudebního festivalu Rock for People. Gorilla Slim Biscuit na tato a další zvučná jména přilákal festival Rock for People 10 000 fanoušků. Nikdo z nich ale netušil, že v Hradci Králové uslyší také hity kapely Kiss. Speciálním hostem pátečního programu byl kytarista této legendární skupiny Tommy Thayer, který vystoupil společně s českým zpěvákem Benem Kristovajem. Jejich společnou zkoušku ve středu večer v jednom pražském nahrávacím studiu sledoval také kolega Josef Kaňka.
11: Tak to zní skladba I Was Made For Loving You, když ji kapela Kiss hraje před vyprodanými stadiony po celém světě. A takhle vypadá na zkoušce v pražském studiu Golden Hive, kde se Tommy Thayer a Ben Kristovao s kapelou připravují na páteční koncert. Tommy Thayer do studia dorazil se svou typickou bílou Les Paul kytarou, extravagantní kostým Spacemana ani ikonický make-up na sobě ale nemá. A jinak tomu nebude ani v pátek.
12: Nerad bych někoho zklamal, ale tuhle image si musíme schovávat pouze pro výjimečné příležitosti z Kiss. Ale i tak se moc těším. I Was Made For Loving You je asi největším hitem, který Kiss napsali. A možná proto zní skvěle, ať už ji hrajeme my, Youngblood nebo teď Ben. Ta rozmanitost je opravdu zajímavá.
11: Na Rock for People zazní také nová společná skladba Bike Rock, která spolupráci Tommyho Thayera s Benem Kristovajem odstartovala. V písni jsou slyšet rukopisy obou hudebníků, což bylo pro českého zpěváka, který má k americkému kolegovi velký respekt, dost důležité.
13: Mě to hodně bavilo, přišlo mi to, že to je super, takže jsem se do toho jakoby já napsal své věci. Oni měli vlastně melodickou linku, refrénu, kterou jsme částečně použili. Je z ní cítit obrovská aura, z něj vyzařuje ta velikost. Ale potom zjistíte, že fakt je úplně zlatý a zblázněný do hudby.
11: Proces skládání si chválil i Tommy Thayer, který českou scénu v posledních letech intenzivně sleduje a rád se s tuzemskými hudebníky potkává. Na spolupráci s Benem Kristovajem ho lákala i žánrová pestrost.
12: Přestože žánry, kterým se věnujeme, jsou dost jiné, v přístupu k muzice jsme si sedli výborně. Navíc Benův kytarista Karol je na rock'n'roll skvělý. Píseň, kterou jsme vytvořili, je takový žánrový hybrid. Přesto je ale naprosto přirozený a podle mě funguje dobře.
5: A novinkou tohoto týdne bylo také otevření nové výstavy Poštovního muzea, které od tohoto roku funguje jako součást Národního Technického muzea v Praze. Výstava o historii poštovnictví a telekomunikací připomíná, že zatímco dnes stačí pár vteřin a zpráva obletí svět, tak ještě před 100 lety musela projít rukama pošťáků, telegrafistů nebo telefonních operátorek.
14: Prosím, spěšně. Praha, nejlíp do zítra, stíháte to?
15: Pane, my jsme pošta.
16: Pozdě dodané balíky, omluvné úsměvy a pošťák, který udělá vše proto, aby zásilku doručil včas. Úsměvné video s Petrem Backem otevírá hned u vchodu novou expozici Poštovního muzea. Ve vitrínách uvidíte první telegrafy, telefony nebo tisíce známek. Ty jsou ale ještě zapečetěné ve velkých modrých skříních. Poštovní muzeum totiž patří od nového roku pod Národní technické muzeum. A sbírky od původního vlastníka České pošty budou kurátoři přebírat ještě několik měsíců, říká generální ředitel muzea Karel Xandr.
17: Převádět to množství sbírek, hlavně známek z České pošty na Národní technické muzeum není nic jednoduchého. Samozřejmě to i finanční zátěž, víceméně náš zřizovatel Ministerstvo kultury na to pamatuje, takže věřím, že dostojí svému slibu a že i ty finance budou zajištěné. Když jsme přebírali část sbírky, kde jsou kočáry, tak ty se dají zkontrolovat poměrně rychle, ale 19 milionů známek to potřebuje svůj čas.
16: V přízemí najdete také první více jak 100 let starou přepojovací mechanickou stanici. Na tu jste se mohli dovolat jenom, když jste měli speciální telefon, který se vytáčel páčkou. Pak se vám ozval přepojovač, který musel zavolat ještě druhé straně, jestli chce váš hovor vůbec přijmout. O kousek dál pak kurátor Jan Hošťák ukazuje ve vitríně na první sluchátka, která připomínají spíše zmenšenou troubu od gramofonu.
18: Zajímavostí je, že vlastně první koncesy na jejich provozování měl syn Františka Palackého, doktor Jan Palacký, už v roce 1883. A samozřejmě zajímavostí je i to, že ty telefony fungovaly pouze na poměrně krátkou vzdálenost, nějakých 100 metrů.
16: V prvním patře Poštovního muzea najdete bohatě zdobené pokoje ve stylu Biedermeieru. Tam uvidíte i opravený dobový dřevěný nábytek s typickými drobnými ornamenty. A kolem jsou nástěnné malby Alp a horských měst. I na to chtějí podle nové ředitelky Poštovního muzea Marie Sadkovské nalákat mladé návštěvníky.
19: Dnes, když se řekne, už si viděl poštu nebo dostal si poštu, tak šáhnete do kapsy pro mobil. My se snažíme, budeme se snažit představit právě nové mladé generaci historii, která vedla právě k tomu šáhnutí do kapsy pro mobil, neboť historie pošty a Poštovního muzea je velice pestrá, velice dramatická občas. Naše Poštovní muzeum shromáždilo od roku 1920 téměř 200 tisíc sbírkových předmětů, exponátů.
16: Součástí Národního technického muzea je teď také Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě, kde připravují oslavy 50 let od otevření první výstavy. Prohlédnout si tam můžete i vzácné poštovní kočáry. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
5: Co se stane, když dospívající člověk začne hledat svůj vzor na nejméně vhodném místě? I o tom je nová inscenace pražského divadla Rokoko. Hra s názvem Můj malý vůdce sleduje příběh chlapce, který postupně propadá kouzlu autoritářských ideí. Divadelní adaptace oceňovaného románu Kristýn Lunencové Nebe v kleci nově najdete na programu pražského divadla Rokoko. Na jedné ze scén městských divadel pražských natáčela kolegyně Tereza Cedidlová pár dní před premiérou.
20: Dneska nám ve škole zabavili učebnice. Nekecám. Všechny do jedné nám je sebrali. Věci radši dostávám, ale tohle mi nevadilo.
21: Co se teď budete učit?
20: Čistou pravdu.
21: Tak to vidíš, Johannesi. Toho já už se nedožiju. Tvoje babička zemře ve lži.
22: Chtěl jsem najít látku, která bude vlastně otevřená širokému publiku, ale bude o tak jako zásadním tématu, jako je fašizace mladých jako kluků, vydat se trošku do nějakých jako principů manosféry a bohužel teda jakoby nárůst totalitních a totalitárských ideologií, tak vidíme teďka všude, tak mi přišlo dobrý se tomu pověnovat a ono už je potom jedno, jako co za diktátora vlastně těm klukům něco jako vtlouká do hlavy.
23: Říká režisér nové inscenace Můj malý vůdce Tomáš Rályš. S během mladého Johannese se poprvé setkal díky Oscarovému filmu Králíček Jojo.
22: Já jsem se k tomu příběhu dostal přes filmovou adaptaci, kterou si napsal a zrežíroval Taika Waititi, tak to mě uhranulo, protože to popisovalo skrze dětskou optiku svět ideologií, svět toho, jak může být taková jako dětská duše zmanipulovaná nacistickou ideologií.
23: Do hlavní role Tomáš Rályš obsadil 25-letého Tomáše Krutinu.
24: Hraju kluka, který se jmenuje Johannes.
0: Gomez, je mu 13 let. Začínáme ve 30. letech ve Vídni, kde vlastně začíná sílit jistá ideologie. A jemu část jeho blízkých už umřela, takže vlastně cítí potřebu někam patřit a něco znamenat a je hodně zraněný a frustrovaný puberťák, takže se ho chopí ideologie a on vstoupí do Hitlerjugend a tam vlastně začíná dostávat nějakou moc zpátky do svých rukou.
2: Jak jste v sobě hledal toho malého vůdce?
0: Trvalo mi to hrozně dlouho a nakonec jsem tam začal nacházet jako malinký takový spojovátka, nějaký třeba pocit, co mi přineslo třeba, když jsem začal dělat divadlo, jak mi to dalo nějakou jakoby moc sám nad sebou a nad tím, co chci a nějaký vlastně i smysl do mýho života a do určitý míry to byla i jako vzpoura vůči vlastně rodičům a tak. Takže jako jsou to takový jako vzdálený body, že třeba něco mi do života přineslo trošku víc jako sebejistoty. Stejně jako jemu, akorát jemu to nepřineslo divadlo, ale prostě Adolf Hitler. Jako.
23: Zatímco film Králíček Jojo si některé motivy upravil, inscenace v rokoku zůstává původní knižní předloze věrnější, doplňuje režisér.
22: První polovina inscenace je něco, co jsem nazýval jako model, protože se to odehrává i v nějakých jako historických reálích. Jsou to věci, které člověk s nějakou základní znalostí historie 20. století tak vlastně zná, ale je to pootočeno z jiného úhlu, protože to vidíme z pohledu kluka, který je Hitlerjugend. A druhá polovina je mnohem víc stažena k dnešku. Že vlastně tam přebíráme ty principy, vidíme chlapce, který byl v něčem vychován a teď sledujeme to, jak to ovlivňuje jeho další chování a činy.
23: Důležitou roli v příběhu hraje také vztah hlavního hrdiny s mladou židovkou, kterou jeho matka ukrývá v podkroví, popisuje herec Tomáš Krutina.
0: Nejde o to vůbec o ty ideologie nebo vyznání, jde o to zkoumání hlavně v té druhé půlce toho představení těch toxických projevů a dynamiky toho vztahu, který tady byl ještě dávno před Hitlerem a bylo tady a vždycky tady bude vlastně nějaký jako nerovnost a určitá forma i ženský nesvobody a možná i týrání a pak vzájemného týrání. Tak to je podle mě jako hlavní téma, ale nejvíc spalčivý aktuální právě tady ty manosféra, to, co se děje teďko s mladýma klukama.
23: Scenografie inscenace připomíná kryt i muzeum zároveň. Režisér ji připravil společně s Jakubem Perutem.
22: My jsme hledali prostor, protože se to odehrává v domě v Rakousku za druhé světové války, ale nechtěli jsme k tomu přistupovat realisticky a jak jsem říkal, ta hra je takový malý model jedné rodiny a jednoho příběhu, tak jsme hledali prostor, který bude takové univerzální hřiště, ale bude připomínat tady ty jako relikty minulosti. My jsme chtěli, aby to působilo tak, že je to něco, co by dávno mělo být jako muzeální věcí, ale vůbec to tak není.
23: V dalších rolích nové inscenace divadla Rokoko Můj malý vůdce se představí třeba Radim Kalvoda, Marie Anna Mišičková nebo Evelyn Pacoláková.
5: A na téma inscenace pražského rokoka Můj malý vůdce svým způsobem doslova tematicky navážeme, i když budeme mluvit o fotografiích a dalších písemných dokumentech. Ostravský archiv získal doslova poklad. Badatelka Libuše Solomonovičová předala do jeho péče výzkum víc než 30 tisíc židovských obyvatel města. Kartotéku i s mnoha dokumenty a fotografiemi dávala dohromady téměř čtvrt století. Našla jména, data, snímky i příběhy více než 30 tisíc lidí.
3: Já nejsem židovka. Ne, já jsem se ale do židovské rodiny provdala v roce 57. 57 a mojho muže jsem poznala, popravdě řečeno, stav má mládeže Nova Huť Klementa Gottwalda. To se kopaly základy a za to jsem měla zadarmo jízdele.
5: Dnes 89-letá Libuše Salomonovičová pracovala v Ostravském muzeu a v důchodu začala dávat dohromady informace o židovských obyvatelích, o těch chudých, kteří přišli z Haliče za prací v průmyslu i o hoteliérech a obchodnících z vyšší střední třídy.
3: Všichni byli unikátní. Já jsem napsala pro 700 lidí rodokmeny. Naposledy se ke mně přihlásila vnučka toho majitele té Alhambry, která tam měla hospodu. No a nebo například architekt Kerner, jeho vnuci chtěli z Ameriky přijet.
5: Prošla matriky, sčítací operáty, psala si z potomky.
1: To vše nejen z Ostravska, ale z mnoha zemí po celém světě, kam po válce Židé emigrovali.
3: Na zemi v kuchyni něco jsem měla, v předsíni jsem to měla. Víte, tehdy chlapi neměli jedno dítě. No a jak měl takových 5 synů, tak ta karta jeho je takhle hruba. No. Dneska jsem už jim to předala. Asi 33 000 Židů prošlo Ostravou od 19. století do roku 45.
1: Zjistila badatelka Libuše Salomonovičová, ředitelka archivu města Ostravy Hana Šůstková před jejím výkonem smeká.
4: No to je obrovská, ale obrovská práce, obrovské úsilí a trvalo je to 25 let. Nejenom tady v rámci nějakých vědeckých prací o židovské komunitě, o sociálních dějinách, ale je to i pro ten náš úřední výkon velká pomoc, protože my dodnes samozřejmě řešíme třeba navracení českého občanství. Každý týden chodí několik žádostí z celého světa. Pomocí těch archivních materiálů my dokazujeme, zda mají nebo nemají nárok.
1: Dnes v Ostravě žije několik desítek lidí židovského vyznání. Před rokem 1939 to byl téměř každý desátý. Výzkum Libuše Salomonovičové jim vrací jména, tváře a příběhy. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
16: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Některé fotografie zachytí okamžik, jiné se zapíšou do historie. Snímek vyděšené dívky utíkající po napalmovém útoku dodnes připomíná, jakou cenu platí za válku civilisté. Autor snímku Nick Ut za něj získal Pulitzerovu cenu. Vietnamsko-americký fotograf teď přijel do Prahy, aby otevřel svou výstavu nazvanou Memories, vzpomínky. Na ní je černobílá fotka takzvané napalmové dívky.
7: Jaký je váš úplně první pocit, když tu fotografii po více než 50 letech znovu vidíte?
8: Pokrýval jsem válku od roku 1968. Strávil jsem víc než 10 let ve Vietnamu, Kambodži a Laosu, ale nikdy jsem pak už podobnou fotografii neviděl. Na výstavě vidíte mnoho snímků bojovníků nebo uprchlíků, ale ne děti. Když jsem tak tuto fotografii pořídil, řekl jsem si, že to bude nejdůležitější snímek války. V tomto případě dopadla bomba do vesnice a došlo k výbuchu. Na černobílé fotografii vidíte děti, vlastně celou rodinu. Chlapec vlevo, to je bratr Kim Phuc, ten už není mezi námi, zemřel asi před 20 lety. A odhalená, popálená Kim Phuc, která běží po silnici, ta je stále naživu. Je to moje dobrá přítelkyně.
7: Dívce zachycené na fotografii jste pak také pomohl, že ano?
8: Ano, je jako moje dcera, nebo neteř, nebo rodina. Mluvíme spolu pořád po telefonu. Žije v Torontu v Kanadě a je teď ambasadorkou dobré vůle. Já žiju v Los Angeles, ona v Torontu a často se vídáme. Potom, co jsem stiskl spoušť, jsem ji hned polil tělo vodou. Odvezl jsem ji do nemocnice. Měl jsem totiž řidiče s dodávkou. Naložil jsem všechny děti. Bylo to asi 35 minut jízdy.
7: Kde je podle vás hranice mezi tím, kdy máte fotit a kdy už pomáhat?
8: Lidé jsou pro mě důležitější než focení. Nikdo jí v té situaci nechtěl pomoct. Její bratr byl v dodávce vedle ní, plakala a říkala mu, myslím, že umírám. Byla rozpálená, opakovala, že potřebuje vodu a konejšil ji, že budeme brzy v nemocnici. Myslel jsem, že zemře během minuty. Když jsme ji přivezli do nemocnice, lékaři si mysleli, že je mrtvá a nechtěli ji ošetřit, protože ten den bylo mnoho mrtvých, vojáků i lidí. Ukázal jsem svůj press pass, AP, a řekl jsem fotograf Associated Press. Pokud zemře, můj snímek nebude nic znamenat. A oni ji hned začali léčit. I proto měla štěstí.
7: Černobílá fotografie obletěla svět a stala se symbolem hrůz války ve Vietnamu, posílila také protiválečné nálady a tlak na stažení amerických vojsk. Jaký jste z toho měl pocit?
8: Po dvou dnech jste viděli spoustu lidí, kteří byli proti válce. Američané i lidé všude jinde protestovali. V novinách jsem viděl kopie snímků otištěné v Japonsku, Americe, Británii. Bylo to úžasné. Ten snímek všechno změnil. A ta fotka nikdy nepřestala žít. Lidé o ní mluví i dnes, v souvislosti s válkou na Ukrajině, v Afghánistánu nebo Iráku, všude, protože ukazuje, co bomby, dělají dětem.
7: Jaké jste měl pracovní podmínky?
8: Měli jsme velkou kancelář AP v Saigonu a laboratoř. Mohli jsme vyvolat stovky filmů. Bylo to velké studio. Každý den jsme zpracovali asi 1000 filmových rolí.
7: Kolik snímků jste v tomto případě zachytil?
8: Udělalo jsem jich víc, ale po válce v roce 1975 si společnost vzala negativy. Mnoho se jich také ztratilo, když jsem odešel ze země. Po válce mě AP přesunula do Kalifornie v USA. Pracoval jsem v Hollywoodu. Byl jsem v AP víc než 45 let. Pak jsem odešel do důchodu, ale já prostě nechtěl přestat. Miluju svou práci. Dnes už jsem v důchodu, ale pořád fotím. Cestuji mezinárodně, mám laptop. Když vidím dobrou fotografii, pošlu ji AP jako freelancer.
7: Co říkáte mladým fotografům, kteří se chtějí stát válečnými zpravodaji?
8: Říkám jim, že už to není jako dřív. Válka je velmi nebezpečná. Potřebujete plný úvazek, ne být freelancer. Dnes dostanete za fotku třeba $100, ale riskujete život. To za to nestojí. Dnes můžete dělat dobré fotografie i jinde. Nemusíte do války.
5: Uzavírá vietnamsko-americký fotograf Nick Ut, který vystavuje své snímky z vietnamské války v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné na pražském Jungpanově náměstí. Rozhovor s ním vedl kolega Martin Hrnčíř. Sejmul posmrtnou masku Jana Palacha a vytvořil pomník obětem komunismu na pražském újezdě. Český sochař Olbram Zoubek by letos oslavil své narozeniny. Připomenout si ho můžete výstavou fotografií v pražském centru současného umění DOX, která vás zavede do zákulisí umělcova života.
6: Já prý tam někde jsem, ale já nevím kde.
9: Prohlíží si fotografie v hloučku známých i žena architekta Jindřicha Malátka, který se Zoubkem spolupracoval.
6: Hele, nevíš, kdo to je? Sergej Machonin.
9: Snímky nás vrací až do 60. let, proto je většina z nich černobílá. Část z nich zachycuje Zoubka při práci v ateliéru, třeba v pražské Salmovské ulici.
10: Za oce to bylo zvlášť výrazný, tam byla vůně těch sochařských materiálů a já mám jako dítě z toho jejich prvního společného ateliéru rodičů vlastně všechno to spojené dokonce i s chutěm, protože jsme to všechno ochutnávali s bratrem, že jo.
9: Vzpomíná autorka výstavy Polana Bregantová na to, jaké bylo mít za rodiče sochaře Olbrama Zoubka a Evu Kmentovou.
10: Nejlepší byla Sádra vždycky, to si pamatuju.
9: Bregantová vyrůstala obklopená sochami, desítky z nich pak stály na dvorku a Zoubek je občas na schvál přemysťoval. Viděl smysl i v tom, když se jedna koukala do oken nebo byla k druhé otočená zády.
10: To bylo na tom právě hezký, že ty vztahy mezi těma sochama se pořád trošku proměňovaly. Ty nebylo to, jako že by byly pořád na stejném místě. To se mi líbilo tehdy vždycky. Mělo takový pohyb určitý.
9: Olbrama Zoubka známe také jako toho, který se jmu posmrtnou masku Jana Palacha nebo vytvořil pomník obětem komunismu na pražském újezdě. Součástí výstavy je i malá ukázka jeho tvorby, která je typická protáhlými postavami s neuhlazeným povrchem.
10: Tohle to je trojice soch, takzvaný trojsoší s máchovskou inspirací, která se jmenuje Hinku, vykřičník Viléme, vykřičník Jarmilo.
9: Velká část fotografií je z druhé poloviny 80. let. Tehdy se po jeho výstavách konaly večírky, kde se hodně kouřilo a povídalo.
10: Ani přitom nemuseli, jak vidíme, sedět. Všechno se to taky hodně odehrávalo ve stoje, protože nebylo dost židlí, aby si všichni sedli.
9: Ukazuje Polana Bregantová na lidi, kteří mezi nahými sochami popíjeli víno. Ducha doby popisuje její manžel a šéf Národního filmového archivu Michal Bregant.
13: Těm lidem, kteří sem chodili, tak těm se opravdu nechtělo se angažovat v té době, která byla prostě zkažená do morku kostí.
9: Zoubek měl za přátele intelektuály jako Ludvíka Vaculíka nebo Jiřinu Šiklovou.
13: Ta politika byla významným tématem i těch povernisážových setkání, kde se pozoruhodným způsobem potkávali lidi z různých částí disentu s lidmi, kteří žili normálními občanskými životy nebo v té šedé zóně.
9: Na fotkách nechybí ani ty z autobusu. Parta přátel spolu ráda jezdila na výstavy do Chebu nebo Letohrádku v Ostrově nad Ohří. Na českého sochaře Olbrama Zoubka si můžete přijít zavzpomínat do pražského centra současného umění DOX až do 4. října.
5: Reportáž v pražském DOXu natočila Michaela Pištěláková a v novém týdnu nás čeká dostatek kulturních událostí. V divadle ABC v tamní kavárně dávají novou zprávu o stavu manželství. V pondělí 15. června se v chrámu svatého Víta rozeznějí svatovítské varhany. Ostatně nejenom o nich budeme v našem vysílání, tedy Českého rozhlasu Plus, v dalších dnech mluvit. Kultura Plus je už teď ve finále. Loučí se Michaela Betešková a naslyšenou za týden.
11: Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
12: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
14: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
15: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
11: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Nejen události, ale i různé pohledy. Plus různá témata, plus různé žánry. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
24: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Maďarský expremiér Orbán obhájil své místo v čele strany Fidesz. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa po volnu chystají zpět do přípravy. Bude oblačno, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
24: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ministerstvo školství chce, aby nahradil platové tabulky, které dnes vycházejí hlavně z délky praxe.
25: Nový kariérní řád má zohlednit práci a zkušenosti učitelů i jejich přínos pro školu. Ministr školství Robert Plaga za ANO mluví v této souvislosti o stupních a taky o rolích, tedy o pozicích, které pedagogové ve škole zastávají.
26: Ta logika je jasná. Posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
25: Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel na živo, nový systém pomůže učitele udržet v profesi i přiláká nové.
27: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet.
25: Ministerstvo školství, které kariérní řád chystá, chce, aby se promítl do odměňování učitelů ještě v tomto volebním období. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
24: Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán zůstává v čele strany Fidesz. Delegáti ho na sjezdu znovu zvolili předsedou, tentokrát na jeden rok. Strana zároveň schválila rozsáhlé změny ve vedení po dubnové volební porážce, která Fidesz po 16 letech poslala do opozice.
28: Orbán neměl protikandidáta, pro jeho znovu zvolení hlasovalo přes 700 delegátů. Proti nebyl nikdo a jen 8 se zdrželo. Staronový předseda Fidesu slíbil, že strana udělá vše proto, aby opět získala přízeň voličů. Podle něj se ale musí výrazně proměnit, aby obstála i ve své nové roli v parlamentu.
29: Fidesz není schopný být úspěšnou opoziční stranou. Ne v této podobě. Už nejsme vládní strana a opozicí jsme se ještě nestali.
28: Orbán stojí v čele strany s krátkou přestávkou už od roku 1993. Ve vedení Fidesu nově zasednou také krajští předsedové nebo šéf poslaneckého klubu. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
24: Řidiči budou moct od pondělí bez omezení projíždět novou okružní křižovatkou v Náchodské Bělovci u hranic s Polskem. Stavba na silnici číslo 33 je hotová a skončí tak dopravní omezení, která v místě platila od poloviny března. Křižovatka vznikla v blízkosti hraničního přechodu do polské Kudovy Zdruje a je součástí budování přeložky silnice mezi Bělovcí a Velkým Poříčím. Její výstavba stála 11 milionů korun. Fotbalisté Brazílie a Maroka remizovali na mistrovství světa 1-1, stejně skončilo i utkání Švýcarsko-Katar. Podrobnosti z duelu Haiti-Skotsko dodá Jaroslav Plašil.
30: Poločasová přestávka, zatím Skotové vedou 1-0 díky šťastné brance, když si nechtěně špičkou kopačky srazil míč do vlastní branky Bellegard, takže Skotové vedou, Haiti hraje poprvé zápas s některým soupeřem z britských ostrovů, zatím tedy prohrává po první půli 0-1. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
24: Čeští fotbalisté se po dní volna vrátí do tréninku. Pro čtvrteční zápas s Jihoafrickou republikou bude třeba probudit útočníka Patrika Šika, který si v souboji s Jižní Koreou připsal jen 11 doteků s míčem. Pokračuje asistent reprezentačního trenéra Jan Rezek.
0: Já si myslím, že Páťa nedělá nic jinak. Nedostáváme ho do těch pozic momentálně, v kterých on je silný, co jsme viděli s Guatemalou, měl tam dva momenty a vstřelil branku, takže musíme ho dostávat do těch pozic, kterých on umí dávat ty góly a hrát víc odvážně. On prostě potřebuje větší podporu a my z toho taky nejsme úplně jako nadšený, že ta ofenzivní část se nám úplně nedaří.
2: Omezení na D5C u sjezdu na Stříbro a u Zavírka, na silnici 4 u Prahy. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně a Prahy před sjezdem na Stříbro stojí osobní auto. 120. kilometr vpravo na krajnici. U auta je už silničářská šipka a na místo před chvílí přijela odtahovka. Neprůjezdná má být ještě několik hodin. Čtyřka kolem Jíloviště. U Zavírka kvůli bourání mostů na Prahu i Strakonice se objíždí mezi exity 8 a 9 přes Jíloviště. Na objížďce je nárazově hustý provoz. V Praze na městském okruhu se opět jezdí ve Strahovském tunelu v obou směrech. U Zavírka směr Troja skončila. A v Kutné Hoře v Zámecké ulici narazilo osobní auto do zábradlí. Nehoda je u infocentra na křížení s Vítěznou ulicí a místo nehody s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
24: Bude oblačno, na severu přehánky, teploty 16 až 20 stupňů. Tolik zprávy.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
28: Vínové barety, odznaky z padáky a heslo Strach je smrtelný hřích. To všechno napovídá, že v Téma Plus tentokrát zamíříme do armády. Přesněji ke 43. výsadkovému pluku. Jak náročné je se k výsadkářům dostat, jak probíhá výcvik a je pro současné výsadkáře důležitý odkaz prvních československých parašutistů? Nejen na tyhle otázky hledala odpovědi přímo v Chrudimi a od mikrofonu vás nyní zdraví Lucie Korcová.
11: Téma Plus.
3: Nacházím se v prostoru letiště, nebo vojenské části letiště, zrovna u překážkové dráhy. Ta překážková dráha, to je taková stupenka do základního výsadkového kurzu. A samozřejmě my tu překážkovou dráhu děláme i v rámci výběrového řízení. V rámci výběrového řízení máme dvě kategorie, A a B. Ta Ačková je bojová, ta Bčková je zabezpečovací a štábní. A v případě té štábní je limit do 3 minut, v případě té bojové do minuty 45. A zajímavostí je právě to, že všichni v rámci výsadkového pluku jsou výsadkoví. To znamená, že tu výsadkovou dráhu musí zaběhnout do minuty 30. To je takový trošku paradox, jo? Ale v podstatě mají určitý čas se naučit a trénovat, ale všichni bez rozdílu muži i ženy, bojoví či nebojoví, všichni musí zaběhnout tuto dráhu za minutu 30.
4: Já koukám, kolik je to překážek, to je nějakých 10 minimálně, ne?
3: První překážka je vlastně přeskok přes tenhle okop nebo příkop.
4: Přeskok?
3: No. Ano.
4: Já myslela, ale že se jako spustím dole, vyškrábu se nahoře.
3: Ne. Ale
17: tam
3: jenom v nejužším místě se skládá. Ale samozřejmě jako jo.
4: Takže přeskok.
3: Tady přeskočíte, pak tady máte to žbrblení, nebo já nevím, jak to nazvat, bludiště.
4: Aha.
3: Bludiště. A tady vlastně cestujete skrze bludiště.
4: Jasně.
3: Pak jedna z těch těžších překážek, především pro ženy, je bariéra nebo zeď.
4: Aha.
3: A tady je zapotřebí v podstatě dobře a technicky provést ten přeskok, protože když se to někomu nepodaří na poprvé, tak většinou třeba spanikaří a stojí na místě a vyskakuje. Je lepší vždycky opravdu zase pár metrů popojít, znova nakopnout a vyskočit. Jo?
4: Takže tady přeskočím zeď.
3: Přeskočíte zeď, běžíte k další překážce, k... A nevím, jak se to jmenuje, kladina.
4: Schody to vypadá.
3: Schody, tak děkuju, schody, ano, schody. Schody. Tady je zapotřebí ty schody technicky správně provést, to znamená vždycky přeskočit ten stupínek nejnižší až potom nejvyšší, vždycky se dotknout země, podběhnout pod tím posledním. Pak máme takovou zíčku s okýnkem, nejdřív vlastně přeskakuju přes zíčku a utíkám a seskaku do okopu. Mm-hmm. Seskočím. proběhnu tunílkem a vybíhám. A teď pokračuju zase k té zítce, tentokrát prolezám okénkem, vracím se zpátky na schody cestou přes žebřík a po vršku schodů seskaku dolů. Dále mě čeká ta pro někoho i těžší část. Tady se zkouší vlastně i to, jestli se člověk nebojí trošku výšek. A jde se vlastně přes kladinu, ta kladina je vlastně v určité části rozdělená, tady si musíte dávat pozor.
4: Aha. Takže rovnováha trošičku.
3: Rovnováha, balans trošku. A pak je ta nakloněná rovina, kdy musíte trošku jako ubrzdit se. A tady vás čeká už doběh cílovou rovinkou. A když vidíte na stopkách ideálně minuta 30, tak jste výsadkovo.
4: Takže každý, kdo chce být výsadkář, tohle musí prostě dát pod minutu 30.
3: Přesně tak. Muži i ženy.
4: Bez výjimky.
3: Jo, jo. Takže a startuje se vlastně tady, takže to proběhnete.
4: Aha, ty byla minuta 30.
3: Minuta 30? Já jsem to stihnul za nějakou minutu 15 asi. Aha. Jo, minutu 15. Dá se to jako... Natrénujete.
4: No řekněte mi, ale kolik lidí to fakt třeba jako nedá vyloženě?
3: Hodně. Hodně, musím říct, a teď se to, bych řekl, stává čím dál častějším jako jevem. Když jsem tady byl, tak já jsem měl průpravu od hasičů, já jsem dělal právě hasičský sport a my jsme vlastně tohle dělali jako běžně, ale teď se to jako vytratilo z té generace.
4: A když to v tom přijímacím řízení neudělám, tak musím zase čekat jakoby rok, než se to můžu zopáknout?
3: Ne, my výběrové řízení máme 4x do roka pro vojáky z povolání. To je takový věčný omyl, že se nám vlastně hlásí jako civilisti, ale vy musíte být vojákem z povolání, to je vlastně základ, anebo v případě usloužit třeba na jiném útvaru. A pak druhá možností je si to zkusit v civilu, ale jenom pro aktivní zálohu. A vy vlastně sem přijdete, uděláte výběrové řízení a tím pádem se můžete už vlastně ucházet o místo u 5. komanda aktivní zálohy 43. výsadkového pluku. To znamená, pak cestujete právě do toho Vyškova a vlastně můžete mít přísahu už v červeném baretu. I když vám ještě jako nenáleží, ale můžete už svou barvou baretu dát na jeho příslušnost s daným útvaru.
4: A když tu dráhu neudělám po tu minutu 30 při tom přijímacím řízení, můžu to opakovat na tom dalším, jako říkal jste 4x do roka, jestli je to nějak omezené, nebo jestli prostě můžu to zkoušet, dokud to nedám.
3: Ano, standardně ten příslušník má rok na splnění výběrového řízení a 3 pokusy. Říká se 3x a dost a v podstatě většina těch lidí, kteří to nezvládnou na poprvé, neznamená, že by byli nějakými horšími vojáky. To rozhodně ne. Tam díky právě tomu, že ten voják udělá ten třeba druhý i třetí pokus, je pouze právě ukázka jeho motivace, že tady skutečně chce sloužit. Jo, v případě, že se stane to, že to neudělá, tak se s ním dále pracuje. Jo, vzhledem tomu, že jsme bojový útvar, tak tady je opravdu dost prostoru na to, aby ten člověk tělesně šel nahoru. Jo? A v podstatě, ať už od pozice velitele družstva přes velitele čety, se s tím člověkem dá pracovat. Jo? Je mu umožněn pak nějaký individuální přístup nebo řízený tělocviky, ale ta motivace je asi jako na prvním místě.
28: Poté, co mě kapitán Marek Ouhrabka provedl překážkovou dráhou, míříme na další cvičiště. Tam se k nám přidá i instruktor výsadkové přípravy. Mimochodem, chrudimské letiště, kde dnes působí 43. výsadkový pluk, využívala za druhé světové války německá Luftwaffe.
4: Tohle je teda hangár, předpokládám, ale vypadá to jako tělocvična. Trošku.
3: Ano, jsme v hangáru, konkrétně na výsadkovém cvičišti. Zde se právě provádí pozemní příprava výsadkářů a v podstatě je to takové nutné zlo, kterým každý výsadkář musí projít a udržel si tu výsadkovou schopnost.
4: Jak to vypadá, ta pozemní příprava?
3: Ta pozemní příprava se skládá právě ze simulace vlastně na padáku, to znamená, máme tady houpačky, na který se zavěsí maketa padáku. Výsadkový instruktor nebo instruktor výsadkové přípravy toho výsadkáře nějakým způsobem vede těma procedurama, který má dělat, to znamená dává třeba pokyn, vítr zprava, ten výsadkář udělá tu činnost, on vlastně se tam ověří, zda je připravené jít na ten padák. Pochopitelně se to skládá i z té pozemní přípravy různých parakotoulů a samozřejmě i výskok z trenažeru. Ten výskok z trenažeru se samozřejmě dělá po delší přestávce, protože pokud pravidelně ten výsadkář chodí na ty seskoky, tak v podstatě se tu výsadkovou schopnost stále udržuje.
4: Takže vlastně to, když budu zavěšená v tom padáku tady, tak zkouším ten trénink, abych ho uměl ovládat potom v prostoru, jestli to chápu dobře.
3: Přesně tak, je to o tom, že vlastně ta schopnost zapotřebí stále připomínat. Není to, že by se to zapomínalo, stane se to takovou tou svalovou pamětí, ale aby ten provoz byl bezpečný, aby vlastně ty seskoky byly bezpečný, tak je zapotřebí vlastně v rámci nějakého cyklického času si ty schopnosti vlastně jako zrevidovat. Jo? A vlastně právě ty instruktoři, kteří se nám o tuto činnost starají, tak vlastně zjistí, jestli ten člověk tu schopnost furt má.
4: Jak dlouhou dobu strávím tady v tom tréninkovém prostoru, než potom jdu na ten vlastně ostrý seskok?
3: Co se týče toho samotného základního výsadkového kurzu, tak ten se provádí ve Vyškově, ve Vojenské akademii Vyškov. Tam samozřejmě absolvuje po těch 3 týdnech takovou tu základní nalivárnu, to znamená naučí se právě pohybovat na tom výsadkovém cvičišti, tu pozemní přípravu, seskočí si z toho trenažeru, naučí se balit padák, nebo respektive padáky, hlavní a záložní. A potom ho vlastně čeká ten seskokový týden, kde vlastně ten absolvent toho kurzu absolvuje až 5 seskoků. Minimum jsou 3, aby bylo uznáno, že vlastně výsadkově, a odesílá se zpět vlastně na mateřský útvar, kde už vlastně ti instruktoři, o kterých jsme se bavili, vlastně ho provádí potom tím životem toho výsadkáře. Jak jsme na tom výsadkovém cvičišti, tak tady vlastně součást toho výsadkového cvičiště je i skokansko-akrobatické cvičení, kde vlastně ten výsadkář musí do určitého času zvládnout všechny cviky. V případě první kategorie to je do 22 sekund.
4: Tady vidím, jestli to říkám správně, to je koza, to je kůň, tak,
3: tak
4: jsou to nějaké asi kotouly?
3: Ano, vlastně první je přeskok přes kozu, podlezení, pak tady máme lavičku, to znamená tady obrat 180 stupňů, pak jsou tady 2 kotouly přes žíněnku a přelez přes kozu a zpátky. Samozřejmě ukážeme si to a určitě se to vyzkoušíte.
1: Jak běž připravený, řekni si.
3: 3, 2, 1, teď!
1: Kolik? 17,81.
3: Co se týče ještě vlastně té překážkovky nebo tady té skokansko-akrobatického cvičení, tak tady v podstatě ti vyšší výsadkáři mají problém například s podlezením té kozy. A vlastně ten samý problém analogicky potom mají ve dveřích právě toho vrtulníku.
4: Takže už jsou na to připravený.
3: Přesně tak. Takže když projde tou kozou, tak projde i z toho vrtulníku potom. Tak ze skladu jsme si nafasovali makety padáků, který teď zavěsíme na padákový houpačky. Tady vlastně potom nás instruktor výsadkový přípravy provede vlastně těma cvikama, který budeme následně dělat. My asi nejdřív ustrojíme vás.
4: Dobře.
3: Tady je zapotřebí do toho se takhle vsunout a sem strčit levou ruku a pravou ruku. Tak teď musíte na tu nahoru, jo, pozor, je to, občas to je vratký. Tak. Tady to spatřujeme na všechny 4 karabiny. A teď je vlastně tady zapotřebí toho postroje, to je ten sedák, ve kterém budete sedět, jo.
4: A tohle je teda záložní padák, co vám na břiše, jo?
3: Teď v podstatě, aniž by vám to někdo nikdy řekl, tak jste se postavila správně, protože tady to je signál pro toho instruktora, že už jsou všichni připraveni.
4: Aha.
3: A pak vlastně byli pustit ustálit, posune se ta židlička a vy si vlastně sednete do těch sedáků.
4: Jo, super.
1: Tak, spustit ustálit.
4: To vám zasednou.
1: Kolena, kotníky jsou u sebe.
4: Aha.
1: Ruce. Tak jdou za záložní padák s tím, že palce. Tak jdou na střed záložního padáku. Brada jde na prsa. Tak a jsme připraveni v poloze pro seskok. Instruktor velí, výška 400 metrů, seskok na nucené otevření vpřed, s tím, že ten voják opakuje vpřed, ruce budou do volných koncí, pomyslně si roztahuje volný konce, kontroluje vrchlík, kouká do vrchlíku, poté zkontroluje 3kroužkový systém, zámky ze předu, ze zadu, poté kontroluje orientaci v průletu, ve výsadce a naposledy kontroluje prostor pod sebou. Tak, když odříká tuhletu básničku, řídí padák. pomocí, přesně tak, pomocí těch černých řídících poutek a instruktor dál velí. Vždycky je to tak, že já velím, například otáčka vpravo, cvičení začít, přesně tak, zatáhnete, otáčka doprava, pak je veleno docvičit a zase zpátky tu pravou ruku dáte nahoru.
4: A když je ta otáčka doprava, logicky to já tahám za pravou?
1: Přesně tak, přesně tak.
4: Za levou doleva.
1: Ano, ano. Jo, je tam x pokynů, například přistání do lesa, střetávání výsadkářů, můžeme si zkusit něco z toho, nicméně jako je to obdobný jako v autě, prostě tam, kam zatáčíte, tam ten padák jede.
4: Jo, jo, jo.
1: Jo, takže není v tom zase žádná velká věda.
4: Tohle mě baví.
1: Výška 400 metrů, seskok na nucené otevření. Vpřed.
6: Před. 121, 122, 123. Kontrola vrchlíků, kontrola zámku, orientace v průletu, orientace vůči zemi, odbrždění padáku, řízení padáku.
3: Toho výsadkáře nedělá jenom ten padák, ale vlastně ta následná činnost, protože ten výsadkář má vlastně pak bojovat z toho padáku. Jo? Že to je vlastně taková ta cesta do toho zaměstnání. Jo? Vy vlastně vyskočíte a to, co si sebou berete, nejenom ty zbraně, tu munici, ale i ty potraviny, vodu, tak vlastně musíte nějakým způsobem přežít, než vlastně přijdou ty hlavní síly na to dobité území a pomůžou vám. Takže vlastně tam to začíná, takže ten seskok je jenom to malý vlastně na té práci.
28: Školení na padáku máme úspěšně za sebou a je na čase se podívat do letadla. Zatím tedy na zemi. Míříme ke dvěma letounům v druhé části hangáru. Jsou to L410 Turbolet a vrtulník MI-8. Tady se nacvičuje nejen nouzové opuštění letounu, ale i to, jak se mají výsadkáři k seskoku řadit, jak správně seskakovat a jaké pokyny můžou zaznít na palubě letadla. Zkrátka, aby byli připraveni na všechno.
3: Před náma leží vlastně padák v takzvaném kozlovi. Na pokyn instruktora se pak do těch padáků strojíme. Předtím jsou pokyny, kdy se rozpočítáme na prvého, druhého, druhý strojí prvého a pak opačně. Dále se pak ta výsadka rozpočítá po pořadě a instruktor vlastně pak určí, kolik bude průletů, to znamená, kolik výsadkářů vyskočí v rámci toho jednoho vysazení.
1: Projedu poučení před seskokem. Pohov. Projete cvičný seskok z vrtulníku MI-8 na výsadkovou plochu Chrudim. Na palubě letounu jste povinni se chovat pouze na pokyn výsadkových průvodců. V případě jakékoliv závady vám nařizují použít záložní padák předepsaným způsobem dle typu dané závady.
3: Ty instruktoři vlastně pak obcházejí toho výsadkáře ze předu i ze zadu, kontroluje se opravdu všechno. To znamená od čísel na těch záznamnících a padácích, v podstatě pak ty plomby, které tam jsou, to si ukážeme pak na tom balení. Jo, takže ty kontroly jsou opravdu jako 100%.
4: Takže vlastně, když potom dojde k nějaký nehodě, tak je to spíš
3: nějaký zazmatkování.
4: Nějaký zazmatkování.
3: Když to vezmu jako nějaká neskušenost toho výsadkáře. Jo. Ale říkám, na těch nových padácích, co teď skáčem, tak žádný smrtelný úraz nestal.
1: Uh-huh. Nám úplně výsadko. Pozor, vlevo v bok, do makety vrtulníku, pochodem chod.
4: Tak.
1: Tak, instruktor výsadkový přípravy, vlastně ten vysazovač, hlídá výšku, když je výška 200 metrů, tak první dva, co jsou v pořadí, se zakotvují. Pak máme další výšku, 400 metrů. Takže výška 400 metrů. První průlet styk. Takže vstanou, sklopí lavičku. Celý ten první průlet se zakotví. S tím, že vlastně pojistka výtažného lana směřuje směrem ke dveřím. Nezapomenou si zkrátit lana. A jestliže se skáče z levých dveří, tak se postaví takzvaně do šachovnice. S tím, že první, třetí, pátý, tak jsou přilbou na trupu toho vrtulníku. Druhý, čtvrtý, tak jsou vlastně mezi nima v té mezeře. Jo? Jde o to, aby tam bylo dostatek místa, protože se skáče s materiálem, aby se tam ty vojáci vešli. Tak, ten výsadkový průvodce si je natáhne do dveří, dá jim připravit. Jestliže skáču s materiálem, jde ještě o to, aby se opravdu snížili, aby si nedali přilbou tady do hrany těch dveří. Takže je připravený, vrtulník je tím výsadkovým průvodcem naveden na to místo, kam potřebuje. Vpřed. A ve stanoveném pořadí vyskakují. Vpřed.
28: Na jeden výsadek připadá obvykle nejvýš 20 výsadkářů. Každý může nést na padáku maximálně 160 kg, včetně svojí váhy, váhy samotného padáku a materiálu.
3: Pochopitelně, až se provedou ty kontroly, vy se zorientujete vlastně v rámci té výsadkové plochy a pak vlastně řešíte to NSVčko. To NSVčko se pak spouští na takovým 15-metrovým lanku. Vy si předtím musíte samozřejmě zase zkontrolovat, jestli někoho nemáte pod sebou, a v určité výšce, zhruba dejme tomu nějakých ve 200 metrech, jo, vyřešíte vlastně to NSVčko, že ho spustíte na lanku, jo, pustíte i padák, neřídíte ho v tu chvíli. Ono to trošku zapruží, jo, když někdo skáče poprvé, tak se možná i trošku jako lekne, co to udělá, a pak vlastně přistáváte v podstatě. A díky tomu, že máte to NSVčko, tak právě ty noční seskoky jsou o to lepší.

0: přišlo mi, že to má vlastně tu největší image z celé armády. Takže výsadkáři pro mě byly prostě první volba.
1: 23-letý desátník Matěj je u výsadkářů 2 roky.
0: Náročný se sem dostat vlastně skrz Vyškov nebylo vůbec, protože na to jsem se docela připravoval, ale pak výběrový řízení, to už bylo trošku těžší, ale furt si myslím, že jsem ho zvládnul překvapivě dobře. Řekl bych si, že vlastně na konci budu víc zničený. A spíš horší je se asimilovat do toho kolektivu, no? Že proniknout mezi ty lidi a vlastně z začátku, jak se to člověk nastaví, tak ho vlastně zbytek té jednotky vnímá. Takže když člověk přijde jako naegovaný nebo nějak jako se hloupě představí, tak se ho prostě většina lidí s tím pak už spojuje a je docela těžký to odbourat a vlastně si najít cestu ke každému v té jednotce. Určitě bych řekl, že samostatnost je asi jako úplně největší posun. Pak nějaký to vyřizování se těch osobních záležitostí, jak vlastně do 18 let všechno řeší rodiče, tohle se, tamhle se a teďka už vlastně člověk si musí všechno hlídat sám. A ty 2 roky mě posunuly asi úplně nejvíc. Ani vysoká škola bych řekl, že mě neposunula za tu dobu, co jsem tam byl, takhle daleko. A asi celkově pohled na ten svět i na tu armádu vlastně takovou, že z civilu do toho není tak dobře vidět. Člověk si myslí, jo, to jsou prostě strašní zabijáci, tohle si to potkám, ho. Ježi Kriste, to nemůžu na ně ani promluvit, dostanu do držky nebo něco a vlastně ty lidi jsou úplně v pohodě, jsou super. Jo, ten kolektiv je úplně jiný než v nějakém civilu, než nějaký kamarádi tamhle z hospody nebo tak. Je to úplně jiný, no.
2: Co jste studoval?
0: Studoval jsem medicínu.
2: Takže jste měl být lékař.
0: Je to tak.
2: A co teda, to mě zajímalo, co nakonec vás přivedlo k tomu, že nechcete být lékař, budete radši bojet?
0: Zkoušky.
3: Ty jsi byl na UNOVu?
0: Ne, já jsem byl na první lékařské fakultě. No. Tak armádu jsem měl vlastně po dědovi, tak nějak z první ruky. A ty výsadkáři původní, naši vlastně předkové, naši hrdinové, tak pro mě znamenají vlastně toho správného výsadkáře. Je to takový ten vzor, co by člověk měl být schopný udělat pro sebe anebo pro svoji vlast.
4: Drodí stroje vzduchem přes hřbety hor, v útoku startuje výsadkářský zbor. Oheň srdci nesem na vlasti prach, nesem se padáky tam, kde útočí vrah.
1: To, co slyšíte, to je hymna výsadkářů. Jde o pochodovou píseň Duní stroje vzduchem, kterou v roce 1947 napsal nadporučík Jaroslav Mladý. Nahrávka vznikla na začátku 50. let.

0: Historie československých výsadkářů se měla začít psát v roce 1939. K 1. dubnu tehdy měla vzniknout první zkušební jednotka v rámci československé armády, takzvaná letecká pěchota. Jenže v září 1938 přišel Mnichov a o půl roku později okupace zbytku českého území nacistickým Německem. A tak se první kapitola československých parašutistů začala psát o něco později a úplně jinde, ve Velké Británii a Sovětském svazu.
1: Pro výběr parašutistů pro zvláštní operace, protože ten počátek použití parašutistů československou exilovou vládou spočíval ve specializovaných zpravodajských, sabotážních a dalších typech malých operací, takže se jednalo o malé skupinky lidí. Samozřejmě základním předpokladem byla velmi dobrá fyzická zdatnost, inteligence, schopnost pracovat samostatně pod tlakem, takže zdaleka ne každý zájemce, který toužil vlastně potom se z té nečinnosti ve Velké Británii dostat vlastně k téhle činnosti, prošel tím sítem.
0: Popisuje historik Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu.
1: My máme poměrně dobré informace o tom, jak probíhal výcvik ve Velké Británii na rozdíl od toho výcviku v Sovětském svazu. Takovým základem pro přípravu budoucích parašutistů byl měsíční kurz útočného boje ve Skotsku, který měl ty vojáky, dost často vojáky, kteří už měli za sebou nějakou předválečnou vojenskou zkušenost, naučit úplně novým metodám vedení války. Ten kurz byl uspůsobený těm novým podmínkám, zkušenosti s akcí.

0: jednotek komandos, takže příprava malých skupin, které jsou schopny se samostatně rozhodovat, samostatně připravovat léčky, přepady. Zároveň ten kurz sloužil k tomu, aby ti vojáci získali nějaké patřičné sebevědomí, ať už při boji zblízka, při překonávání překážek, operace z vody. Zároveň i ten kurz je postupně začal připravovat fyzicky na následný týdenní kurz, který už probíhal na letišti a který se věnoval teda se skokům s padákem. To je zajímavá věc, protože ten kurz nebyl selektivní, tak jak to známe dneska třeba z výběru speciálních jednotek, ale byla snaha naopak teda co největší počet lidí vycvičit, alespoň tím základním způsobem. Zároveň byla tady válka, takže každý vycvičený parašutista nebo každý vycvičený voják v tomhle způsobu moderního vedení války byl pak použitelný. Takže ta ztrátovost tam byla naprosto minimální. A pokud už byl tedy nějaký frekventant vyřazen, tak většinou z důvodu zranění, v ojedinělých případech i úmrtí.
1: Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Když 8. května 1945 skončila v Evropě druhá světová válka, začali se českoslovenští vojáci vracet domů. Poslední roky bojovali na různých místech, v rozdílných pozicích a přinášeli tak sebou řadu odlišných zkušeností.
0: Po skončení války se do Prahy přesunulo velitelství zpravodajské služby, tedy lidé, kteří připravovali ty parašutisty z Velké Británie a později z Itálie. A jejich úkolem, ta skupina dostala název likvidační, ale nikoli v tom fyzickém slova smyslu, ale spíše administrativním, že měla zlikvidovat tedy ty operace, ukončit jejich činnost, zároveň vyhodnotit, zjistit, v čem přestaly třeba chyby, zároveň si udělat i představu o tom, kdo z těch parašutistů přežil, protože o spoustě z nich neměli žádné zprávy v průběhu celé války. Takže vyšla výzva v rozhlase, aby se bývalí parašutisté hlásili na hlavním štábu. Nicméně k překvapení samotných zpravodajců se tam začali hlásit i parašutisté ze Sovětského svazu, kterých neměli tedy do té doby téměř žádné povědomí. A začali tam chodit poměrně v hojném počtu, takže zároveň tedy museli likvidovat v úvozovkách ty své skupiny západní, které tedy znali velmi důvěrně a zároveň se seznamovali s tím velkým rozsahem skupin a jejich činnosti z východu. Ty dotazníky vlastně se vyplňovaly tak, jak parašutisté přicházeli, takže od května 1945 až někdy do září, října 1945 ten dotazník byl koncipovaný tak, že měl československým zpravodajcům podat vlastně zevrubný popis činnosti a zkušenosti těch parašutistů. Takže se tam tázali samozřejmě jednak na tu jejich činnost, ale i na nedostatky, třeba se kterými se setkali při výcviku, ptali se jich poměrně důkladně na materiální vybavení, na vnitřní život těch skupin, jo, jakým způsobem mezi sebou fungovali, co by třeba navrhovali, jakým způsobem by si představovali příští vedení zvláštních operací, co by tam chtěli měnit a tak. Mě na těch dotaznících zaujala prostě ta naprostá otevřenost parašutistů, protože v podstatě oni mluvili se svými, nadřízenými, s lidmi tedy, kteří měli za sebou podobné nebo stejné zkušenosti. Takže opravdu tam jsou velmi kritičtí k některým aspektům, k některému vybavení. A mě osobně tady na tom nejvíce zaujaly velmi podrobné popisy vybavení pro akce, oblečení, tyhle ty záležitosti. Vyplývá z toho, že třeba ty výsadky z Velké Británie byly materiálně mnohem lépe zajištěny než výsadky ze Sovětského svazu. Ty naopak měly třeba bohatší výzbroj, ale záleželo samozřejmě na úkolu dané skupiny. Zatímco z Velké Británie byly vysazovány 2-3členné skupiny obvykle, tak u těch výsadků ze Sovětského svazu se jednalo často o skupiny více než 10 lidí a jejich úkolem bylo často vytvořit kolem sebe nějakou partizánskou skupinu, partizánský oddíl. Takže tam ani ta míra konspirace nebyla tak důležitá jako u těch výsadků z Británie. V jednom případě, kdy popisuje parašutista své jejich operační vybavení té skupiny, tak zmiňoval, že pro sabotážní účely měli mít nádoby s lihem, kterými měli zapalovat nějaké cíle. A když přišli na letiště a přebírali si ten materiál, tak zjistili, že tam mezi tím někdo vypil. Stejně tak se alkohol u těch východních skupin konzumoval i v letadle, což asi není žádný div s ohledem na to, že třeba ti parašutisté neměli tu zkušenost se seskokem z letadla a znali ji pouze teoreticky. Takže na dodání nějaké kuráže to asi bylo nezbytné. Ale samozřejmě s alkoholem se pracovalo i u těch západních skupin. Každý parašutista měl u sebe lahvičku s alkoholem, který měl tedy využít ať už v případě nějaké nutné dezinfekce, v případě nějakého drobného poranění, a tak samozřejmě i jako morální vzpruhu po úspěšně vykonaném seskoku.
2: Na podzim 1945 tak měla zpravodajská služba k dispozici informace ze zhruba stovky dotazníků. A každý z nich podrobně vyprávěl příběh některého z parašutistů. Jedním z nich byl i důstojník československé předválečné armády Rudolf Pernický. Ten za války prošel Polskem, francouzskou cizineckou legií a ve Velké Británii působil nejprve jako dělostřelec a později byl zařazen ke zvláštním úkolům. V prosinci 1944 byl spolu s Leopoldem Musilem vysazen do protektorátu. Co výsadku předcházelo, popisoval později v dotazníku.
3: Důležité. Řádná kontrola místa seskoku před odletem. Byl jsem přemlouván doprovázejícím anglickým důstojníkem, že vše je v pořádku, že navigátor zná místo seskoku z letecké fotografie. Přesto jsem ale šel za navigátorem. Ten se mnou vůbec nechtěl mluvit. Domnívám se, že Angličané mnohdy vůbec nedbali domluveného místa seskoku. Vybrali sami jiné, aniž skupinu informovali. Jsou-li v letadle dvě skupiny, je v letadle málo místa a málo pohodlí. Čtyřhodinový let v operačním oblečení a s padákem značně unaví.
0: Díky navigační chybě na místo oblasti Uhlinska byl vysazen u Kutné hory se záchytnou adresou v Novém Městě na Moravě v lyžařském penzionu Cyrila Musila, takže museli v tom prosinci ujít nějakých 100 kilometrů pouze v noci samozřejmě a ten pochod byl opravdu velmi namáhavý. Ten popis cesty z Kutnohorska do Nového Města je opravdu velmi, velmi dramatický, v podstatě s minimem zásob, které jim tvořil suchý salám a čokoláda, kterou se zahřívali, když ji rozpouštěli, tak to je opravdu jako velmi, velmi dramatický popis. Dokonce sám Pernický měl velmi silně omrzlé nohy, což byl problém, který ho pak trápil vlastně do konce života.
3: Čokoláda, výborná. Alkohol, v malých dávkách v zimě, nutný. 24-hodinová dávka dehydrované stravy, dobrá. Víme dehydrovaného masa. Energetické tablety osvědčily se v našem případě. Salám pouze suchý. Nutno zabalit těsně před operací, jinak žlukne. Potíže při přesunu. Přílišné zatížení, každý asi 30 kilo. Mráz a sníh, nemožnost vysušení bot. Přechody přes řeku. Mnohdy bylo nutné přejít řeku po mostě ve vesnici, čekání na vhodný moment. Nedostatek spánku a jídla. Poslední 3 dny jsme vařili na ohni v lese a to před vyražením k pochodu a brzy ráno. Jídlo. 0,5 tabulky čokolády rozvařené ve vodě, plný vojenský anglický šálek pro oba. Omrzliny, nevyspání, únava po pochodu, stálá ostražitost způsobila v posledních dnech přesunu silnou horečku.
0: Nicméně skupina své úkoly splnila. Rudolf Pernický po válce studoval vysokou školu válečnou, byl v podstatě připraven na vykonávání vysokých funkcí v armádě. Nicméně přišel únor 1948 a v roce 1949 tedy je odsouzen k odnětí svobody na 20 let. Dokonce se tam snad zvažoval i trest smrti v jeho případě. Paradoxně ve stejné době se mu narodil syn, kterého viděl až po propuštění, tedy po absolvování Leopoldova borů Jáchymovských uranových dolů je propuštěn tedy amnestií až v roce 1960. Takže poprvé vidí svého syna až v podstatě jako 11-letého.
2: Rudolf Pernický byl rehabilitován až v roce 1990. Plány na zřízení výsadkového vojska se rozeběhly bezprostředně po obnovení samostatného Československa. Přípravou byly pověřeny 2 skupiny, vysvětluje historik Zdeněk Špitálník.
0: Jedna pod velením Karla Palečka se má zaměřovat na malé jednotky úderného typu, na sabotážní diverzní akce v týlu nepřítele, a to je tedy ta činnost západního typu, kterou oni znali z Velké Británie. Naproti tomu Vladimír Přikryl, což byl velitel 2. československé samostatné paradesantní brigády v Sovětském svazu, se soustředí na akce většího rozsahu, tedy na vysazování velkých jednotek, které mají třeba za úkol obsadit letiště a připravit tak půdu pro vysazování dalších nebo příjezd dalších posil. Takže to je zase spíše ta východní doktrína. Byť samozřejmě i západní výsadkové jednotky používaly samozřejmě tuhle taktiku, tak v tom domácím prostředí vlastně ty 2 skupiny jsou zastupovány tedy tím západním a východním vlivem. Takže v tom je asi ten zásadní rozdíl. Jo? Byť samozřejmě i v Sovětském svazu se cvičily malé skupiny, ale ten zásadní doktrinální rozdíl je v přípravě těch velkých jednotek, které mají seskočit jako celek.
2: První československá výsadková jednotka vznikla k 1. říjnu 1947. V březnu 1948 byla přejmenována na československých parašutistů jako symbol spojení parašutistů z Velké Británie a příslušníků paradesantní brigády v Sovětském svazu. Výsadkový prapor se poprvé představil veřejnosti v červnu 1948 během vysokoškolského sletu na Strahově,
0: kdy malá skupinka parašutistů demonstruje přepad letiště na strahovském stadionu. Opravdu skutečně tam se skakují na padácích a za mohutné střelby tam obsazují nějaké fiktivní letiště, čímž vlastně je tedy veřejnosti poprvé představena činnost té nejmladší zbraně československé armády a tedy výsadkového vojska.
4: A tady první Dakota. 150. Nedá se to opravdu říct. Jsou to desítky a budou to stovky, kdy celkem vím o tom 300, víc vám říci nemohu, poněvadž sám nic víc nevím, 300 padáčků. Jsou to pěkné padáky. Ty se tady vyrojily nad západní tribunou letiště a ty nám znázorňují vysazení toho jádra. A tady přímo nad středem další dvě Dakoty.
2: Po komunistickém převratu se ale utahovala smyčka i kolem výsadkového vojska. V listopadu 1949 byl generál Karel Paleček zatčen a ve vykonstruovaném procesu proti velení výsadkového vojska odsouzen k 9 letům vězení. Trest před soudem si spolu s ním vyslechli další 4 důstojníci.
0: Předtím ale stihli vybudovat vlastně téměř úplně z ničeho, opravdu doslova na zelené louce, výsadkovou jednotku, výsadkový prapor, když ta jednotka vzniká, nemá ani padáky, což je u výsadkového vojska poměrně problém. Tam je zajímavý příběh toho prvního československého padáku, protože jeho autorem je Vladimír Maďara, což byl československý voják, který působil ve Velké Británii, kde měl na starosti materiální vybavování parašutistů. On byl krejčí, takže on i šil různé speciální kapsy do oděvů parašutistů a tak. A zároveň si ušil i první padák československé konstrukce, výsadkový padák, který dostal označení VJ1 a kterým pak ten výsadkový prapor byl vybaven. Ale samozřejmě k novému padáku musí proběhnout i zkušební a homologační seskoky, které absolvoval on sám v doprovodu svých kamarádů z Velké Británie.
2: Perzekucí elit předúnorové československé armády to ale neskončilo. Ve výsadkovém vojsku začaly personální čistky.
0: Zároveň vlastně probíhá prošetřování dobrovolníků, kteří chtějí vstupovat k tomu výsadkovému vojsku, protože přestože tehdy základní kádr tvořili vojáci základní služby, tak se muselo jednat o dobrovolníky. A vlastně třeba obranné zpravodajství do toho zasahuje do té míry, že na příkladu třeba 800 dobrovolníků, kteří se hlásí, jich je polovina vyřazena vlastně v důsledku nevyhovující fyzické kondice, ale další polovina, v podstatě více než 200, na základě nějakých politických prověrek z řad obranného zpravodajství. Takže pokud se přihlásilo 800 mladíků, tak jich nakonec vlastně tu cestu k výsadkovému vojsku nalezlo třeba 200 pouze. Tím, jak vlastně prochází ten útvar personální čistkou, tak dochází postupně k jeho přetvoření na útvar většího typu. Výsadkové vojsko je z té původní dislokace Zákupech u České Lípy přesunuto na Slovensko a tam 22. výsadková brigáda prochází pak dalšími změnami. Postupně je větší tlak kladen na vysazování celých jednotek, přibývají tam další prvky jako výsadkové dělostřelecké jednotky a tak dále. Ruku v ruce s tím ale vznikají i jednotky zvláštního určení tohoto typu, takže to výsadkové vojsko opravdu nabírá personálně na poměrně vysokých číslech. Z toho původního praporu, který měl tady okolo 200 vojáků, tak jsou opravdu velké celky, které jsou schopny v průběhu třeba 60. let už být vysazeny jako celek.
2: Současný 43. výsadkový pluk vznikl 1. října 2020 transformací 43. výsadkového praporu.
0: Pokud se podíváme na tu symboliku výsadkářů, tak s tím původním pěším praporem 71 mají současní výsadkáři shodnou barvu baretu, protože tady vínový baret tehdy, který je zaveden v tom poválečném období a který taky nebyl vždycky samozřejmostí u výsadkového vojska, na nějakou dobu byl zrušen, aby byl pak znovu zaveden v 60. letech. Takže ten si výsadkáři podrželi až dodnes. Stejně tak třeba první výsadkářský odznak, který se uděloval po válce a postupně byl nahrazován nejprve různými odznaky sovětského typu, se opět vrátil do té své původní podoby. Je to takový ovál vlastně s padákem a selvem. Skutečně je to odkaz k těm prvním parašutistům, který neobsahuje žádnou jinou symboliku, než opravdu skutečně tu národní. Pak to byla nejrůznější hesla, jako strach je smrtelný hřích, případně rychlejší než smrt, protože tehdy šel periodiku Zkušenosti z poslední války, poměrně velký text o výsadkářích, kde je v podstatě uvedeno, že jako nový výsadkář československé armády musí úkol splnit za každou cenu a teprve pak může padnout, ale tím nikomu neprospěje, takže musí být rychlejší než smrt. Tohle heslo bylo dokonce i nad branou výcvikového táboru, vlastně tábora prvních parašutistů.
2: A jsme zpátky v Chrudimi, nebo přesněji řečeno, někde v lesích poblíž Chrudimi, ve vojenském prostoru, kam jsme se přesunuli z letiště. Kaplan Milan Novotný tady vede kurz boje nožem zblízka.
5: A to jdete úplně jako do toho, jdete jako tu duši, že neboj se příteli. Já musím být takhle vystartovat, jak divoká kočka, prostě musíte úplně, tyjo, on ani nevesmí zjistit, že je bez hlavy prostě. Jo? Tak jdem.
6: To tady dneska vidíte, ten výcvik, to nemá v žádném případě jako nějak konkurovat těm ustáleným bojům zblízka. Je to prostě spíš práce s duší člověka, jak se naučit bojovat, ustát ten boj, ustát ten střet a to násilí. Samozřejmě člověk v tom přímém střetu s nepřítelem, že jo, tak člověk počítá s tím, že má pušku. Jo, teď nás všechny učili od začátku, že ta pistole je to blízko a většina kluků pak dávala najevo, že jakmile už se dojde k boji na pistole, že to je vlastně špatně, že se někde stala chyba. A většina toho našeho sebevědomí jako bojovnickýho, animálního, jako končila tou pistoli a tam ještě je spousta možností, ale takový ten nůž je přece symbolem toho chlapa od pravěku a je to hodně jako osobní a člověk se nesmí toho osobního kontaktu s nepřítelem zaleknout, že to je prostě jako reálná věc, která se může stát. A tím způsobem, co tady učíme, to není žádné bojové umění, není to žádná jako sofistikovaná věda, je to jenom ztratit ostych, se poprat s nepřítelem a vědět teda jako jak a nadrilovat si věci, které mi dají převahu.
7: Já jsem si to sama měla možnost vyzkoušet a musím říct, že jsem měla opravdu trošku problém s tím útočit. Bývá to třeba časté, že ze začátku ty lidi mají trošku problém, než se do toho dostanou?
6: No, tak to je přesně, proč se to dělá, protože jsme strašně jako převychovaný a přecivilizovaný a že vlastně od malinka to je nervěte se, neběhejte. Teď my žijeme v tom mýtu nedotknutelnosti naší jako fyzické integrity a teďka v tom, co se děje ve světě, zjišťujeme, že vlastně v jiných částech světa to vůbec jako neplatí. Takže ta naše jako slušnost je slabostí a zlého muže s mečem může zastat jenom jako dobrý muž s mečem. Jo, takže to, že jsme převychovaní, že ty lidi mají s tím blok, jsou ostýchaví, klepou se, jsou zahlcený adrenalinem. Paradoxní je, že tady na vojně úsadkého pluku s tím mají třeba někteří první zkušenost, jo, což je dost katastrofální.
5: Začneme tentokrát, začneme třeba tady, kámo. Tak co, to ti běželo hlavě, průběhu toho celého fungování teďka, ty krátký frekvence.
8: Já cítím, že v roli zabijáka se zlepšuju.
5: Ano, je to vidět. Dělá mi to radost. Dobrý, díky.
9: Za mě zrychluje se to a ta přesnost, no. Jako dodržovat, je to rychlejší než na začátku a vlastně už se ani nezaměřuju na ten úder, ale jako hodnotím to tělo a už se nedívám, kde jde ten nůž, ale jde to samo. Ne?
10: Je to dynamičtější a jsou v tom, já si myslím, že v tom jsou už víc trošku ty emoce, no. Že to je možná malinko takové osobnější.
5: Boj nožem a zabíjení nožem je vždycky osobnější záležitost, ano.
10: Ale dobře.
5: Není to jako práce s raketou, jo. No. Co vy tady po 30 hodiny?
7: A to mě překvapilo. Šlo jako mnohem kratší jako úsek. Když jste řekl čtvrtý hodin, jak jsem byla fakt jako zaražená. No. Ale jinak jako jak nikoho nezabila teda.
5: Zatím.
7: Mě zároveň zaujalo, protože jste se ptal, jak to na ně působí, pak se zase cvičil ten boj a pak se znovu ptal, jaké jsou ty postřehy a vlastně se hodně proměňovalo, že z začátku třeba ten člověk říkal, no tak jako přemýšlím o tom, jestli bych to udělal, neudělal a pak vlastně už třeba po té 3/4 hodině říká, jo, už to sobě docela probouzím, už do toho jdu vlastně jinak. Tak je to vlastně zajímavé, že se taky hrozně rychle docela vyvíjí.
6: Tam je ale podstatou ta metodika. Ono, totiž to, kdyby s tím člověk o tom každou chvilku nemluvil, to je jako celá promyšlený systém, který jsme vyvinuli tady s klukama, že musíte s nima to jakoby prožít a pak to musí si oni uzavřít v hlavě. To jsem si přinesl z psychologie, z psychoterapie, tu jako dovednost pracovat s tím zážitkem, že se musí zvědomit a začlenit do hlavy nějakou škatulkou pod nějakým jménem. Ono se to zvědomuje a to paradoxně hrozně moc urychluje růst a učení.
7: Ono zároveň je to i zvládání té agresivity.
6: No, mým úkolem není tady vypěstovat neřízený střely, který byl nebezpečný svému okolí, ale právě profíky, který drží pod uzou to své zvíře, že umí ho použít.
7: Boj nožem taky není úplně náhoda, protože ten nůž je vlastně určitý symbol.
6: Tak je to ten náš útvarový nůž Cháron, tak ten já jsem nějakým způsobem ho začal vyrábět tady s chlapama, protože to je takový symbol našeho útvaru. On má asi 20letou tradici a jednou pan plukovník Zelinka, tehdy podplukovník, přišel s návrhem, že bychom to mohli vyrábět tady, když já jsem v tom jako zběhlý v tom oboru, tak jsme to začali vyrábět a jak jsme to začali vyrábět a šířit, tak nás napadlo, že to vlastně nikdo neumí používat, že to je takový rokokový kordík, který mají ve vitrince, ale že to je takový rudiment, pozůstatek. Tak nás napadlo, že zpět do pravěku je třeba zase chlapovi dát do ruky nůž, aby zase se postal k svému sebevědomí. Tak ten nůž, my to děláme s tím, že to je zase takový odkaz, taková jako charisma, tak to je otisk duše toho výsadkáře. No a když už ho dostávají, tak by to nemělo být památka na dědečky, že to nosili oni, ale že to musíme hodně nosit taky, tak ať s tím i umíme zacházet. No.
7: Dostanu ho automaticky, když se stanu výsadkářem?
6: Ne, to určitě nedostanou, k tomu je docela složitá cesta. Ty podmínečky se trošku časem mění, ale teď je to, musí tady nějaký ty léta odsloužit, musí mít splněný určitý výcvikový podmínky a musí se vrhnout z toho nebe, z toho letadla, což jsou takový ty atributy toho, že ten chlap za to stojí a že je hoden nosit tento nůž. Že to není jen tak, jako koupím si ho tady na AliExpressu, ale že ještě ho vyrábíme my, že taková jako košer záležitost, že se ho nevýsadková ruka skoro nedotkne, kromě těch lidí, kteří nám tomu pomáhají. Takže je to takový odznak iniciace, bych řekl, toho, že byl si shledán hodným nosit cháron.
2: Zajímalo mě, co Milana Novotného přivedlo nejen k povolání duchovního, ale i do armády.
6: Nikdy jsem nechtěl být vojákem. Vždycky jsem byl trochu divoký a bojovnický duch ve mně přebýval. Dělal jsem kanoistiku na divoké vodě, lezl jsem po horách, takže taková ta divočina ve mně vždycky byla, ale netoužil jsem někdy být vojákem. Ale jak jsem se stal duchovním, tak vlastně tam člověk se oddává jako do služby lidem a ta církev mě vyslala na službu do armády, tak když už s tím vojákem jsem, tak už jim budu prostě na plný pecky, že jo. Když se odkazuju na Písmo svaté nebo na evangelium, tak Kristus nebyl člověkem jenom jako a 3 minuty před smrtí to nezabalil na tom kříži, řekl, hej, to už se mi netýká, tak jsem vojákem, jsem jim jako a mám takovou myšlenku, že ten duchovní, každý z nás duchovních, co přichází do armády, má nějaký své osobní dary, někdo je malíř, někdo je hudebník, jo, já jsem rváč a člověk by měl těma svýma darama, který má od Pana Boha, sloužit těm blízkým, tak když já celý život jako šermuju tím mečem, nožem, lezu po horách, tak proč to nedat klukům, když to ve mně je jako? Tak a teďka to samý, co jsme dělali, tak s tím směrem takhle. Já ten z druhé strany, je to takový jako lepší, chytnete a chci mě pořádně takový to, až mu to urvete tu krkavici úplně celou, jo, pořádně. Nemáte na to vteřinu, aby umřel, jinak je po vás.
9: Právě budeme vstupovat do naší stálé expozice výsadkového pluku, takzvaná Síň tradic. A máme tady nadpraporčíka Petra Kopeckého, který nás tady provede tou historií a seznámí nás vlastně s těma tradicema.
7: Samozřejmě, že mě hned upoutala tady operace Antropoid. Tak jak moc se současní výsadkáři odkazují k té tradici Gabčíka s Kubišem?
11: Neodkazujeme se jenom k tradici Gabčíka s Kubišem, odkazujeme se k tradici výsadků ze západu, ale i z východu. Ale samozřejmě Gabčík s Kubišem jsou legendární hrdinové. Nenadarmo v kryptě třeba kursu tučného boje komando má slavnostní vyřazení. Každopádně ta tradice od té druhé světové války u nás přetrvává mimo jiné v nějaké symbolice. Znak pluku, výsadkového pluku, tak je tvořený z poloviny výsadkovýma křidílkama, které symbolizují výsadky z druhé světové války z Velké Británie. Barva červeného baretu, o tom asi zasvěceným nemusím ani vykládat. Ta u nás vydržela i přes léta totality. A v neposlední řadě čestné přízvisko 43. výsadkového pluku, tak je pluk československých parašutistů, což je ten odkaz právě na ty výsadky.
2: A teď pro ty nezasvěcené. Vraťme se ještě k příběhu červeného, nebo abychom byli úplně přesní, vínového baretu. Jeho původ sahá až do druhé světové války. Legenda praví, že první velitel britské první výsadkové divize, generál major Frederick Browning, přemýšlel, jakou barvu by měl výsadkářský baret mít. Zeptal se proto prvního výsadkáře, kterého potkal, a dal mu na výběr modrý nebo červený. A odpověď prý zněla, samozřejmě, že červený, pane. Dnes ho výsadkáři můžou nosit, až když dokončí základní výsadkový kurz a poprvé se skočí. A nejde o jediný rituál.
11: Ve chvíli, kdy skočíte poprvé z mašiny a úspěšně přistanete, tak v podstatě máte právo nosit červený baret. O tom jsme se bavili. A k tomu patří ještě taková hezká tradice, je to takzvaný kopanec do zadku, podání ruky starších kolegů. Symbolizuje to to, že tomu nováčku se z té mašiny nechce, drží se těch dveří a ten instruktor výsadkový ho prostě vykopne ven. To se samozřejmě neděje prakticky, ale ten rituál tak to symbolizuje. Leckdy potom z nástupu, kde probíhá tenhle rituál, tak ty nováčci trošku kulhají. Já si myslím, že přehrávají, protože jsme jemní kluci a holky. Co se týče potom dál, tak po 10 seskokách a splněných určitých podmínkách a druzích seskoků, tak ty nováčci absolvujou test a můžou obdržet, my tomu říkáme stres plech, je to odznak výsadkáře 3. třídy a ten pak hrdě nosej na, se jmenuje oděv vzor 97, řekněme tomu slavnostní uniforma.
7: A to je takový ten padáček, jak ho známe.
11: Jo, přesně tak.
2: Když se řekne výsadkáři nebo parašutisté, zřejmě každý se jako první vybaví útok Josefa Gabčíka a Jana Kubiše na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v květnu 1942. Od té doby se ale změnil způsob válčení i díky moderním technologiím. Jaké tedy mají výsadkáři využití dnes?
11: Výsadek jako takovej, tak dneska samozřejmě v novodobém konfliktu bude upozaděný. Ale můžeme se podívat, není to tak dávno, když začínal konflikt v Mali, je to 14 let, tak tam třeba francouzský výsadkáři provedli výsadek. Pravda, od té doby se hodně posunuly drony a podobně. Na Ukrajině tak válčí na obou stranách výsadkáři, jsou používaný jako lehká elitní pěchota. To znamená, ten výsadkář nikdy nemá dost lidí, nikdy nemá dost materiálu nebo vybavení na splnění úkolu, aby ho plnil jako úplně komfortně. To znamená, on se cvičí a připravuje na řešení nepříjemných situací. A to nás vlastně posouvá. Takže my jsme jako v hlavách nastaveni na ten úkol a umět si poradit a fungovat a tak dál. Tam se někde rodí to slovo elitní. A to není o výběru nebo o tom být nejlepší. Je to o tom prostě umět fungovat, aspoň v mém vidění světa výsadkářského, tak umět fungovat za blbejch podmínek, když to tak řeknu. Jo, takže to použití naše, bavíme-li se o standardním konfliktu, tak je ta elitní pěchota.
2: Nadpraporčík Petr Kopecký slouží u výsadkářů od roku 2002, tedy 24 let.
11: Je to nejlepší práce na světě. Je taky strašně těžká, když se potom něco děje, je nebezpečná. Hrdinství žádný zatím není třeba hledat, spíš je to o, už naše neoficiální heslo nebo motto, tak to říká, pot šetří krev, ten pot to jako nevoní, když jste v lese 14 dní, tak prostě smrdíte. Není to jenom hezký, není to jenom o fanglích a parádách. Je to neskutečná zkušenost. Najdou tady nejlepší lidi na světě. Ale taky by se dalo říct, že jsme takový pěkný panoptikum nebo psychologicko-sociologický experiment. To všechno se tady dá najít a je to prostě boží.

0: Dnešní Téma plus končí. Děkuji 43. výsadkovému pluku a historikovi Zdeňku Špitálníkovi. Technicky spolupracovali Iva Podzimková a Adam Cejnar. Ukázky načetl Tomáš Jeník a od mikrofonu se loučí autorka Lucie Korcová.
1: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
2: Tady je Jindra Sobíšková.
3: Tady je Karel Kincl.
2: Písničky s telefonem.
4: V redakci Mezinárodního života pracovali hlavně zahraniční zpravodajové. Jejich šéf Milan Weiner prosadil v době Pražského jara vznik do té doby nevídaného pořadu Písničky s telefonem.
5: Ta redakce a její šéf Milan Weiner předběhli dobu.
4: Říká tehdy pracovník zpravodajské směny Karel Tejkal.
5: Protože to, co uskutečňovali tenkrát, bylo v té době něco nebývalého.
4: Poprvé se ve vysílání používá telefon jako nástroj přímé komunikace a redaktoři ho využívali i k dotazům ryze politickým, jako třeba Jindra Sobíšková v červnu 1968.
6: Haló, to je Bicou druhá Štefka?
7: Ano, Štefek u telefonu.
6: Lidi se nás dotazují, zda už skutečně byla cenzura zrušena.
7: No tak v podstatě je to
4: písničky
7: pravda,
4: s telefonem se vysílaly výhradně živě, na což v uplynulých 20 letech nebyli posluchači ani rozhlasoví pracovníci zvyklí. Do té doby muselo být všechno schválené a teď najednou bez sebemenší kontroly jde mluvit přímo do éteru.
5: Oni chtěli prosadit pravdu. Ta redakce nelhala mimo jiné proto, že měla kvalifikovaný tým lidí. Milan Weiner a ta jeho parta něco uměli, znali svět, znali jazyky a měli touhu se něco dozvědět a to, co se dozvědí, sdělit posluchačům.
4: Co dál přineslo uvolnění v roce 1968 do rozhlasového vysílání a co přesně pro rozhlasové techniky znamenalo zapojit telefon přímo do mixážního pultu?
8: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Elektromobily a další nízkoemisní auta budou po českých dálnicích dál jezdit za zvýhodněné sazby. Švýcarsko bude v referendu rozhodovat o zastropování počtu obyvatel na 10 milionech. Fotbalisté Brazílie remizovali na mistrovství světa s Marokem. A čekejte proměnlivou převážně velkou oblačnost, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Auta na elektřinu a vodík budou dál jezdit po českých dálnicích bez poplatků. Těm nízkoemisním zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod. Česko by totiž kvůli spoplatnění dálnic pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, říká mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
10: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci Národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz. Cílem je podpořit rozšíření elektromobilů a aut s nulovými emisemi na českých silnicích.
9: O jednotnou cenu dálničních známek pro všechna auta chce ale ministerstvo dopravy do budoucna dál usilovat. Švýcaři dnes v referendu rozhodnou, jestli jejich země má omezit počet obyvatel na 10 milionů. Návrh podporuje iniciativa založená pravicovými populisty. Tvrdí, že Švýcarsko trápí přelidnění, drahé bydlení a přetížená doprava. Kritici naopak varují, že omezení migrace by mohlo poškodit ekonomiku i vztahy s Evropskou unií.
11: Podle politologa Lukase Goldra přibývá v posledních dnech před hlasováním odpůrců iniciativy. Rozhodovat se bude ale hlavně v německojazyčných aglomeracích, kde jsou poměry sil vyrovnané, řekl politolog veřejnoprávní stanici SRF. Iniciativa chce, aby při dosažení 9,5 milionů obyvatel švýcarská vláda přijímala odvetná opatření až po případné vypovězení dohody o volném pohybu osob s Evropskou unií. Většina politických stran, ale i odbory, zaměstnavatelé nebo univerzity jsou proti zastropování počtu obyvatel Švýcarska, znamenalo by to podle nich ekonomický propad. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
9: Před více než 30 tisíci fanoušky vystoupila na stadionu v pražském Edenu zpěvačka Eva Farna. Na vyprodaném koncertě zpívala, tančila i létala vzduchem zavěšená na laně. Stejnou show předvede v Edenu i dnes večer.
12: 2,5hodinový koncert byl průřezem celou její kariérou. Eva Farná zaspívala hity, které ji před 20 lety získaly první fanoušky, i nové singly, které vydala teprve před pár dny. Lidé se na její koncert sjeli z Česka i Polska.
13: Ona se někam posunula sama v sobě a dala nám to najevo prostě tímhletím nádherným koncertem a já jsem to prožívala s ní a jsem úplně odrovnala.
14: A máte svou kamarádku, vidím tam, má taky slzy v očích.
15: Je to krásný, ta atmosféra tady a tak, je to
13: Eva
15: super.
13: Je skvělá prostě.
12: V pražském Edenu vystoupí Eva Farná celkem 3x, naposledy v úterý večer. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
9: Brazilští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Marokem 1-1 a otevřeli tak šampionát, stejně jako Švýcaři, ti hráli 1-1 s Katarem. Na předměstí Bostonu proti sobě nastoupily reprezentace Haiti a Skotska. Sleduje to Jaroslav Plašil.
16: Skotové teď právě slaví těsnou výhru 1-0, kterou se dostanou do čela skupiny C, ve které už jsou zmíněné Brazílie a Maroko, které se rozešly smírně, takže Skotové jsou na 3 bodech po vítězství nad Haiti. To se sice snažilo, v závěru mělo i nadějné příležitosti, ale vyrovnání se nedočkalo. Skotsko vyhrálo 1-0. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
9: A tenistka Barbora Krejčíková se dnes na travnatém turnaji v Hertogenboši zahraje o 9. titul v kariéře na okruhu WTA. Její soupeřkou bude hráčka až z 5. světové stovky, Američanka Montgomeryová, která se dostala z kvalifikace až do finále.
17: Překážka na D35 u Olomouce a nehoda v Jirnech. Na dálnici D35 z Olomouce do Lipníku nad Bečvou a Ostravy nebezpečná překážka, zvěř na vozovce. Za sjezdem na Přáslavice kilometru 285 v levém jízdním pruhu. Je to za odbočkou k odpočívce Kocourovec. Na silnici 611 z Prahy do Poděbrad se srazila 2 osobní auta. Nehoda je v Jirnech u průmyslové zóny na křížení Poděbradské s Brandýskou ulicí. A oběd s opatrností jde. Neprůjezdná je stále 4 kolem Jíloviště. Uzavírka kvůli bourání mostu je na Prahu i Strakonice. Trvat má ještě 4 hodiny. Jezdí se kolem mezi exity 8 a 9 přes Jíloviště. Teď bez dalšího zdržení. A na D1 v Brně víkendová uzavírka na exitu 196 směr jízdy Praha se nedá sjet na Bratislavu. Oběd to jde přes exit 194. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
18: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost v severní polovině území, hlavně v odpoledních hodinách přehánky. Teploty dnes vystoupí na 16 až 20 stupňů, na jihu Moravy až na 22. A vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu bude večer slábnout. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
19: Vláda Andreje Babiše si nedávno změnou zákona otevřela cestu k větším rozpočtovým schodkům a tím i k vyšším dluhům státu. O úpravě našeho plánu vývoje veřejných financí a kam až může vyrůst státní dluh, teď začala vláda jednat s Evropskou komisí, konkrétně s evropským komisařem pro ekonomiku Valdisem Dombrovskisem. Co na to říká? A jak se tento muž dívá na to, že vláda Andreje Babiše odmítá zavedení evropské měny euro, i když jsme se k tomu zavázali již před 22 lety. Nejen to se dozvíte z dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Když se v minulých letech Českem, stejně jako dalšími zeměmi Evropy, přehnala covidová pandemie a energetická krize, zůstaly po nich vyšší státní dluhy a také se zrychlilo tempo jejich růstu. Tlak na veřejné finance vyvolala i ruská válka na Ukrajině, která donutila státy zvýšit výdaje na obranu a bezpečnost. Na to reagoval evropský plán, jak veřejné finance členských zemí udržet pod kontrolou, anebo je ozdravit. Minulá česká vláda se tak v roce 2024 4 s Evropskou komisí dohodla, že zajistí, aby deficit českých veřejných financí, tedy státního rozpočtu i obcí a krajů dohromady, postupně klesal, a to až na 0,5% HDP v roce 2028. I když vláda přijala známý úsporný a daňový konsolidační balíček a udělala reformu penzí, limity schodků plněla na hraně a jak ukázal výhled na další 2 roky, deficity plánovala spíš za hranou limitů. Na to letos při schvalování státního rozpočtu upozornila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO, když obhajovala nikoliv pokles, ale další růst plánovaného schodku z 290 na 310 miliard korun. Jak řekla ve sněmovně, kritéria plánu dohodnutého v Bruselu byla nesplnitelná a doložila to tím, že její předchůdce Zbyněk Stanjura z ODS sám do výhledu veřejných financí napsal,
20: že plánuje deficit ve výši 1,9, respektive 1,8% HDP, když podle fiskálně strukturálního plánu nesměl překročit 0,9%, respektive 0,5% HDP.
19: Vláda Hnutí ANO ovšem plánuje už letos deficit hospodaření státu vytáhnout na 2,7% HDP a podle odhadu ČNB to příští rok bude už víc než 3%. Právě proto musí zmíněný fiskálně strukturální plán premiér Andrej Babiš spolu s Alenou Schillerovou v Evropské komisi pro Česko přejednat. To, že jednání již probíhají, potvrdil v rozhovoru pro Český rozhlas eurokomisař pro ekonomiku Valdis Dombrovskis, který má právě udržitelné veřejné finance členských zemí EU mimo jiné na starosti. V Praze byl minulý týden a mluvil s ním kolega Jakub Lucký.
21: We have recently heard from our minister of finance that she wants to change.
22: Relativně nedávno jsme slyšeli od naší ministryně financí Aleny Schillerové, že chce změnit český fiskálně strukturální plán. Mluvili jste tady o tomto s premiérem?
21: Prime Minister Babiš.
23: Yes, indeed, and the finance minister Schillerová was also in the meeting, so and
24: ano, na té schůzce byla i ministryně Schillerová. Už jsem se s ní potkal i dříve, už jsme to spolu řešili. Česko formálně požádalo 12. května o změnu toho finančně strukturálního plánu. To je možné udělat a česká vláda toho může využít. My teď s českou vládou dojednáváme jednotlivé parametry toho revidovaného plánu. Řešili jsme to i na té dnešní schůzce a tu novou verzi revidovaného plánu bychom měli dostat v polovině června.
23: Probably will be having a concrete request of the revised plan with a concrete fiscal trajectory by mid June. So what is important for
24: Co je pro nás důležité, je zajistit pokračující fiskální udržitelnost. Česko je z fiskálního hlediska ve vcelku dobré pozici. Loňský schodek byl 2,1% HDP, státní dluh je pod 45% HDP. Je ale důležité udržet tu stabilní pozici.
23: It's important to maintain this stable fiscal position.
21: Do you feel that
22: myslíte si, že ten nový fiskálně strukturální plán může tuto pozici ohrozit?
23: Czechia has some fiscal room of maneuver and the government is
24: Česko má ve fiskální oblasti určitý manévrovací prostor a vláda upozorňuje na to, že je potřeba navýšit investice v různých sektorech. A my jsme otevření o tom diskutovat. Ale jak jsem říkal, musí to být za podmínky udržení fiskální stability.
22: No a je to obvyklé, že státy mění svůj fiskálně strukturální plán?
23: Yes, such a possibility exists under the new EU fiscal rules, which we adopted few years.
24: Ano, tahle možnost tu v rámci nových fiskálních pravidel EU přijatých před několika lety je. Členské státy využívají, Česko není první členský stát, kdo něco takového dělá.
22: V souvislosti s tím bych se chtěl zeptat na téma státního dluhu. Mezinárodní měnový fond vydal doporučení pro Evropu, které velmi důrazně mluví o nezvyšování státního dluhu s výhledem na to, že náklady zemí teď porostou. Je tedy rozumné, když evropské země navyšují svůj státní dluh?
23: V
24: průměru mají členské státy mnohem vyšší zadluženost. Některé země dosahují až 90%. Proto je ten fiskální manévrovací prostor menší. Proto také nedoporučujeme v reakci na růst cen po začátku konfliktu na Blízkém východě rozsáhlý fiskální stimul. Trváme na tom, aby opatření byla dočasná a zacílená. aby se přitom myslelo na fiskální udržitelnost. A také je dobré myslet na to, že je to nabídkový šok, co tu krizi způsobilo. A nabídkový šok nejde vyřešit stimulací poptávky.
23: And you cannot address supply shock with stimulating demand. So from that point of view, it's important.
24: Z tohoto pohledu je proto důležité, aby naše krátkodobá reakce byla konzistentní s našimi dlouhodobými cíly, jako je dekarbonizace naší ekonomiky. A aby naše opatření nepodporovala současnou nebo vyšší spotřebu fosilních paliv, protože je to právě volatilita cen dovážených fosilních paliv, která způsobuje tento nárůst cen energií.
23: It is volatility of prices of imported fossil fuels, which generates this spike of energy prices right now.
19: Řekl k vládním plánům na další zadlužování Valdis Dombrovskis. Na jak velké deficity při jednání ministerstvo financí bude mířit, zatím nevíme. Neměly by ale dlouhodobě překračovat 3% HDP. Ze slov Valdise Dombrovsky se vyplývá, že Česko šanci na změnu a volnější pravidla veřejných financí má. Co všechno Evropská komise pro jednotlivé země bere při stanovení fiskálních plánů v potaz, vysvětluje ekonom z Centra veřejných financí Aleš Bělohradský.
0: V jaké kondici jsou jednotlivé země, jak jsou zadlužené, jak vypadá nějaká trajektorie, co se týče dlouhodobé udržitelnosti, a na to reaguje, stanovuje opět nějakou povolenou výši deficitu v horizontu přibližně 5 let a požaduje po členských zemích, aby stanovili nějakou trajektorii veřejných výdajů, tak aby se to v tom horizontu dostalo na tu stanovenou úroveň. Zároveň ty fiskálně strukturální plány jsou zajímavé oproti tomu, jak to bylo nastaveno dřív, v tom, že součástí toho jsou také nějaké reformní plány, to znamená, ten členský stát má ukázat, jakým způsobem chce dosáhnout těch cílů, které si stanovuje v těch číslech, zatímco dřív šlo jenom o ta čísla.
19: A proč tedy byl dosavadní fiskální plán pro Česko, který Alena Schillerová označila za nereálný a nesmyslně vyjednaný minulou vládou, tak přísný? A jaké máme šance na jeho rozvolnění? Pokračuje ekonom Aleš Bělohradský.
0: Je potřeba zdůraznit, že ta cílová hodnota nebyla hodnota, kterou si stanovila minulá vláda, ale byla to hodnota, kterou nám stanovila Evropská komise podle hodnocení tehdejšího stavu veřejných financí, to znamená podle tehdejšího deficitu, který jsme měli mnohem vyšší, než máme teď, a podle takzvané analýzy dlouhodobé udržitelnosti, do čehož vstupuje zejména nastavení důchodového systému. To číslo, ke kterému jsme se měli dostat, tak dostala vláda stanovené a to není něco, co by si mohla nová vláda stanovit nově. Zároveň každá vláda má právo si ten fiskálně strukturální plán revidovat, zejména proto, že je tam ta reformní část a má si vláda říct, jakým způsobem se chce dostávat k těm cílům. My jsme v trochu specifické situaci, protože tím, že proběhla důchodová reforma před pár lety, tak se výrazně zlepšuje ten dlouhodobý výhled a tím pádem, pokud si znovu necháme stanovit tu cílovou hodnotu od Evropské komise, tak jednoznačně bude vlastně přívětivější než ta cílová hodnota, se kterou pracoval ten stávající fiskálně strukturální plán.
19: Říká Aleš Bělohradský. Paradoxem ovšem je, že vláda Andreje Babiše plánuje zásadní změny důchodové reformy minulé vlády od roku 2028, tedy až po přejednání fiskálního plánu, zrušit. Jde hlavně o návrat k hranici věku 65 let pro nárok na důchod, což bude v dalších dekádách znamenat 100 miliardové výdaje na důchody navíc. Vláda ale sází na to, že větší utrácení veřejných financí přispěje k většímu hospodářskému růstu, který zajistí automaticky vyšší příjmy z daní do rozpočtu a tím se pokryjí i budoucí vyšší výdaje. Tedy, že zjednodušeně řečeno, vyrosteme z dluhu, který navíc máme na poměry EU zatím nízký, o čemž mluvil i eurokomisař Dombrovskis. Před takovou strategií však ekonomové varují. Nejde totiž jen o samotnou velikost dluhu, upozorňuje Bělohradský.
0: Mám na mysli zejména tu dluhovou trajektorii, nám roste zadlužení jedním z nejrychlejších temp v Evropské unii. Měli bychom se taky dívat na strukturu toho dluhu. V tomto se nedají srovnávat jenom ta jednoduchá čísla výše celkového dluhu, protože možnosti půjčovat si levněji velkých ekonomik je jiná než možnosti České republiky. Takže nám výrazně rychle roste obsluha státního dluhu, roste úroková míra, za kterou si půjčujeme a bude to znamenat prostě větší zatížení pro státní rozpočet v následujících letech. bylo by potřeba brát v potaz všechny tyto věci a z toho pohledu vždycky je to tak, že je nějaký prostor se zadlužovat, ale to jednoduché srovnání s ostatními zeměmi v tomto za mě nefunguje, i protože to není tak, že by to byly dobré příklady. Spoustu zemí, vlastně jako velká část zemí, které jsou hodně zadlužené, tak se dostávají do patových situací, kdy opravdu za ty úroky na státním dluhu už teď platí obrovské peníze, třeba 5% HDP a chybí jim peníze na investice, začínají jim chybět peníze v zásadě na provoz, dostávají se v tomto ohledu do pasti a říkat, že to jsou pro nás příklady, že to je možné, je za mě krátkozraké, protože zároveň vidíme, že ty země jsou ve velkých problémech.
19: Vláda navíc podle Aleše Bělohradského nepředložila žádný jasný plán investic a neřekla, jaký bude jejich skutečný vliv na růst HDP.
0: Já ani nevidím ten plán investic, který by byl opodstatněný, obhájený, kde bychom opravdu věděli, že to jsou ty investice, které přinesou největší hodnotu. Ne všechny investice, respektive ne všechny kapitálové výdaje opravdu zvýší potenciál ekonomiky. Spoustu kapitálových výdajů je v zásadě v tomto ohledu na úrovni provozních výdajů, takže jenom ten účetní pohled, že se zvýší kapitálové výdaje, neznamená, že tím zlepšíme potenciál ekonomiky.
19: Dodává Aleš Bělohradský. Velká diskuze mezi politiky, ekonomy a podnikateli se vede také o tom, jak by vlastně české ekonomice prospělo přijetí jednotné měny euro místo tuzemské koruny. Zastánci mluví o zlevnění státního dluhu díky nižším úrokům v eurozóně a lepší situaci firem, které platí zbytečné náklady za zajišťování proti kurzovým změnám. Odpůrci eura naopak možné změny kurzu považují za výhodu, na které se dá také vydělat, a mluví o ztrátě státní suverenity s koncem koruny. Debata, zda euro ano nebo ne, tak trvá už 22 let od našeho vstupu do EU, kdy jsme se k přijetí společné evropské měny zavázali. Mezi odmítače mimochodem patří i většina politiků a je to tak i v případě současné vlády v čele s Andrejem Babišem.
2: Pokud tak, kdy někdo vede debatu, jestli my chceme euro nebo nechceme euro a nebudeme za působení naší vlády se k tomu vracet. My nechceme ztratit další naši suverenitu a sedět tam v koutě.
19: Zopakoval premiér minulý týden a předtím také oznámil, že vláda už ani nebude s ČNB připravovat pravidelnou analýzu sladěnosti naší ekonomiky s eurozónou. Co o tomto českém postoji soudí eurokomisař Dombrovskis? Na to se ho zeptal kolega Jakub Lucký.
21: I want to also ask about euro. Because there's another thing where with the new government there has been development. Zajímá mne taky euro. Česko přestalo vypracovávat každoroční zprávu o připravenosti země na euro. Zároveň Česko ale nemá dojednanou výjimku a mělo by tudíž euro přijmout. Tak jak se na tohle dívá Evropská unie?
3: So how is this viewed in the EU?
23: Rightly noted that all so-called new member states, not so new anymore.
5: Máte pravdu, že všechny nové státy Unie, tedy ony už nejsou až tak moc nové, se zavázaly ke vstupu do eurozóny. Ale zároveň tam není žádný termín, dokdy je potřeba to udělat, ani nějaký systém vymáhání. Z tohoto pohledu je tak na členských státech, jakou cestu k euru si vyberou, třeba velmi pomalou. Česko není jediný členský stát, který se na vstup do eurozóny v tuto chvíli nepřipravuje.
21: But is this sending some kind of message? No a nevysílá to nějakou zprávu do Evropské unie, když takto jasně česká vláda otevřeně odmítne vstup do eurozóny?
3: Like the basic steps.
23: That's obviously for something to debate within.
5: To je něco, co je především pro vnitřní debatu v Česku. Jak jsem říkal, na straně Evropské unie nejsou žádné termíny nebo způsoby vymáhání. My jen můžeme konstatovat, že většina členských států pracuje na tom být členy eurozóny. Ze 13 států, které se k Unii přidali od roku 2004, jich už 9 euro zavedlo.
21: And is there sort of status difference? A je uvnitř Evropské unie nějaký, možná třeba jenom neformální rozdíl v přístupu ke státům, které euro mají a které ne?
3: And don't have euro.
23: Obviously, euro area member states are also part of the euro system and
5: státy, které jsou součástí eurozóny, jsou také součástí systému eurozóny. Guvernéři jejich centrálních bank se podílí na zasedáních rady guvernérů Evropské centrální banky a podílí se na jejím rozhodnutí.
24: rozhodování o měnové politice ECB. Existují také některé podpůrné finanční mechanismy, jako je Evropský stabilizační mechanismus, které jsou dostupné jen zemím v eurozóně. Bankovní unie je také primární projekt zemí eurozóny, takže jsou nějaké praktické oblasti, kde jsou státy s eurem pevně semknuté a některé nástroje, které jsou dostupné jen v eurozóně.
23: And certain possibilities which are limited to eurozone countries.
22: I want to also ask about digital euro. No a co digitální euro, které máte ve svém portfoliu? Co přesně to vlastně je? What's it good for?
23: Well, digital euro is basically a way to bring central bank money.
24: Digitální euro je způsob, jak přenést peníze centrální banky do 21. století. Centrální banky operují s hotovostí, ale hotovost lidé používají čím dál tím méně. Digitální euro je tak nová forma peněz centrální banky, která bude přímo přístupná občanům. Chtěl bych zdůraznit, že vzniká, aby doplnila hotovost, ne aby ji nahradila. Dokonce jsme společně s návrhem digitálního eura předložili návrh, který má pozici hotovosti posílit.
23: On strengthening the legal tender status of cash. And another important element is that...
24: Další důležitou součástí je také celoeurozónová platební infrastruktura. V současné době nemáme v eurozóně nějakou společnou platební infrastrukturu a do velké míry jsme závislí na mezinárodním systému platebních karet. Tuhle platební infrastrukturu potřebujeme, abychom posílili naši strategickou autonomii.
23: Infrastructure also to strengthen our strategic autonomy.
19: Co česká vláda a nejen ta současná na rozdíl od eura naopak neodmítá v rámci Evropského klubu přijmout, jsou dotace. Obrovský balík získalo Česko v rámci Národního plánu obnovy z takzvaného Evropského nástroje pro oživení a odolnost. Celkově jsme měli šanci získat v přepočtu 220 miliard korun, v drtivé většině právě formou dotací, jen necelá 4% formou půjček. Většina peněz měla směřovat do ekologických projektů a do digitalizace. Pětiletý program se právě v letošním roce uzavírá. Na konci prvního čtvrtletí jsme získali už skoro 80% všech přislíbených peněz. Úspěšnost Česka potvrdil na otázku Jakuba Luckého i eurokomisař Valdis Dombrovskis.
22: If my information are correct, the Czechia is waiting for the final payment or final. Tento program se teď uzavírá a pokud mám správné informace, tak Česko už teď čeká jenom na poslední výplatu peněz. Tak řekl byste, že to byl úspěšný program? Successful?
23: All in all, Czechia is successfully implementing the funding from Recovery and Resilience Facility.
24: Všeobecně vzato Česko úspěšně implementuje financování z nástroje pro oživení a odolnost a opravdu jsme teď ve fázi, kdy se chystá finální výplata prostředků.

0: Nástroj pro oživení a odolnost je ze svého nastavení nástroj založený na naplňování kritérií. Takže se nejprve vyhodnocuje, jestli jsou cíle skutečně naplněny předtím, než se vyplatí peníze. Přesně to funguje tak, že jednotlivé členské státy se zavážou k zavedení určitých reforem a financování. A my pak vyhodnocujeme, jestli implementace těchto reforem a investic rozložená do určitých cílových období je naplňována a teprve pak vyplatíme peníze.
1: A máte nějaký konkrétní příklad, jak se ty miliardy korun projevily tady v Česku?
0: Myslím, že existují dobré příklady napříč jednotlivými cíly. Během své návštěvy jsem se byl podívat na jeden z výzkumných projektů. Je to firma, která vyrábí mikročipy, které jsou odolné vůči radioaktivnímu záření. Existuje celá skupina firem, které se tímto problémem zabývají a které dostaly přes 10 milionů eur z nástroje. Jde o skutečně špičkový vývoj, takže to určitě považuji za dobrý příklad.
2: Ohledně dotací v jiné oblasti, a to hlavně v zemědělství, se teď na úrovni Evropské komise řeší také problém současného premiéra Andreje Babiše. Důvodem je možný střet zájmu kvůli jeho původnímu vlastnictví firmy čerpající dotace Agrofertu. Andrej Babiš se ho zbavil vložením do svěřenského fondu, na který nemá vliv a říká, že tím střet zájmu vyřešil. Brusel si ale nedávno k fondu vyžádal další informace. Na otázku, jak a zda celá situace může dopadnout na čerpání dotací Agrofertu, ale i Česka, Valdis Dombrovskis řekl.
0: Samozřejmě bereme možný střet zájmů a ochranu finančních zájmů Evropské unie vážně. Jsme kvůli některým možným záležitostem, které souvisí s možným konfliktem zájmů v kontaktu s českými úřady. Tato komunikace stále probíhá.
1: A jaký je teď další postup? Čekáte na odpověď od Česka a co s ní pak bude dál?
0: My pak tuto odpověď vyhodnotíme, jestli jsou naše výhrady vyřešeny odpovídajícím způsobem a jestli jsou tím pádem finanční zájmy Evropské unie dostatečně chráněny.
1: A co jsou ty nepřekročitelné červené linie, co je přípustné a co ne?
0: Nebudu se teď pouštět do nějakých spekulací nebo detailů. Řešení zatím stále hledáme a stále si s českými úřady vyjasňujeme jednotlivá témata.
1: No a kdy můžeme tedy čekat nějaké závěry?
0: Nechci tomu teď dávat nějaké konkrétní datum, ale ten proces je už nějakou dobu v běhu.
2: Uvedl eurokomisař pro ekonomiku Valdis Dombrovskis. Mluvil s ním kolega Jakub Lucký, spoluautor našeho dalšího pořadu o evropské politice Bruselské chlebíčky. A z dnešního pořadu Peníze a vliv je to všechno. Budu se těšit zase za 2 týdny. Všechny díly najdete na webu Plusu nebo v podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalšího našeho programu teď přeje Jana Klímová.
3: Proč je tak důležitý státní rozpočet?
4: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
3: Státní rozpočet je závazný plán toho, jak bude vláda v daném roce hospodařit se všemi našimi společnými penězi. Ty vláda používá na to, aby zajistila veškeré potřebné funkce státu. Státní rozpočet má formu zákona, který obsahuje odhad příjmu z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Z čeho plynou do rozpočtu nejvyšší příjmy, upřesňuje ekonom Michal Skořepa.
5: Nejdůležitějším typem příjmu je příjem z příjmů pracovních, to znamená jak daň z příjmu, tak potom pojistné, ať už sociální nebo zdravotní. Tam ten podíl je přes 40% celkových příjmů státního rozpočtu. Proto je to největší, protože všechny ty ostatní typy příjmů už jsou menší. Druhý v pořadí v rámci těch daňových příjmů je DPH a spotřební daně, ty dohromady tvoří necelých 30%. Pak tam máme zdanění zisků firemních, to už jenom asi 13%. Dohromady veškeré daňové a podobné příjmy jsou asi 85% celkových příjmů státního rozpočtu. Pak tam zbývá ještě 15%, které jsou nedaňové. To jsou příjmy z Evropské unie, to jsou dividendy, příjmy

0: případně z prodeje majetku, z privatizace a tyhle ty věci.
1: Takové jsou tedy příjmy. A na co připadá z rozpočtu nejvíc výdajů?
0: Číslo jedna položka, která na nás dlouhodobě křičí jako hodně významná, to jsou důchody. 37% zhruba. Další velká věc jsou platy všech lidí, kteří jsou nějakým způsobem placeni ze státního rozpočtu. A to je 20% tedy. A potom 8%, třetí taková velká položka je platba na účty zdravotních pojišťoven za státní pojištěnce.
1: Podle toho, jak vláda hospodaří, může být státní rozpočet buď vyrovnaný, což je ideální situace, kdy jsou příjmy stejně vysoké jako státní výdaje, nebo může být přebytkový, kde příjmy výdaje převyšují, ale nejčastěji je v západním světě v poslední době dlouhodobě deficitní, což znamená, že vlády víc utrácejí, než kolik od lidí a firem vyberou peněz. Pak vzniká v rozpočtu dluh, který je zapotřebí nějak financovat a který je zapotřebí nějak zaplatit. Není jednoduché říci, jaký rozpočet je nejlepší. Protože rozpočet by měl podle Michala Skořepy státu sloužit k tomu, aby pomáhal ekonomice prostřednictvím takzvané fiskální, nebo můžeme říct právě rozpočtové politiky. A co to v praxi znamená?
0: V dobrých časech by měla ta fiskální politika nebo státní rozpočet držet pořád stejné výdaje a těšit se z toho, že přichází na straně příjmu víc peněz přes daně, tím pádem vznikají přebytky. A naopak ve špatných časech zase znova držet výdaje zhruba na stejné úrovni a trpět tím, ale neřešit to, trpět tím, že přichází méně peněz na daních, protože samozřejmě lidé vydělávají míň, firmy vydělávají míň, takže ten daňový příjem je menší a tím pádem vzniká deficit. V dobrých časech přebytek, ve špatných deficit, to je přesně to, jak by měla česká vláda pomáhat ekonomice.
1: Taková je ekonomická teorie. V praxi ale většina vlád rozdává peníze i v časech dobrých a i v době ekonomického růstu jsou tedy příjmy rozpočtu obvykle nižší než výdaje a rozpočet končí deficitem. V krizích pak toto dluhové financování ještě zesiluje a deficity se dále zvětšují. Deficit rozpočtu ale znamená, že si na výdaje, které nepokrývají rozpočtové příjmy, musíte půjčit a věřitelům za to, že vám půjčí peníze, musíte zaplatit úroky. A to jsou finance, které byste při vyrovnaném hospodaření mohli použít třeba na investice do něčeho smysluplného.
2: Žárovky a neb mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být vášeň. Rozsvítí se vždy v neděli po 10:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu.
3: Přes 41 tisíc lidí připlulo loni na malých loďkách z Francie do Velké Británie. Jde o nejvyšší číslo od roku 2022. A to i přesto, že britské vlády slibují zastavení člunů s migranty, zničení převaděčských gangů a platí stovky milionů euro Francii, aby zabránila uprchlíkům v cestě přes kanál La Manche. Londýn a Paříž uzavřeli koncem dubna novou migrační dohodu na 3 roky, která počítá s ještě vyššími platbami ze strany britské vlády. Pomůžou tyto peníze zastavit migranty? Jaké jsou příběhy těch, kteří na cestě do Británie životy a jak řešení migrace na lokální úrovni může ovlivnit celostátní politiku před prezidentskými volbami ve Francii příští rok. To jsou otázky pro nadcházející minuty. Při poslechu ze severofrancouzského města Gravelin a okolí vás vítá Martin Balucha.
2: Zaostřeno.
4: Sedli jsme do auta s Christianem Ogárem, který pracuje v asociaci Francouzská lidová pomoc. Projíždíme městem a míříme na pláž k migračnímu táboru.
5: V táboře u Lune Pláž je asi 2,5 tisíce migrantů. Na stejném místě je zhruba 2 roky. Dřív byly různé tábory v Grand Saint u Dunkerku nebo u Mardiku. Politici prostě tyhle tábory nechtějí na svém území a tlačí je vždy k sousedům. Jsme tak kilometr, možná kilometr a půl od moře.
4: Teď projíždíme kolem menšího lesíku a uvnitř vidím spousta stanů. Tady všude přespávají Nedaleko pobřeží migranti tady taky napoli další stany a tady už podél cesty pochodují desítky z nich.
5: Bohužel tady žijí i mezi odpadky. Není možné všechno vyvést. Takové přijetí není hodné země, jako je Francie. Jsou tu i malé děti a ženy.
4: Přicházíme na pole, tady je takový improvizovaný tábor, jsou tady stany, prodávají tady jídlo, taky si něco vaří.
5: Vidíte, tady si z klacků a plachty postavili obchod. Vaří si tady jídla, na která jsou zvyklí z domova. Můžou si tady koupit taky cigarety, najdete tady všechno, bohužel i dost drog.
4: A teď procházíme do další části, taková improvizovaná umývárna. Lidé si tady myjou obličej, čistí si zuby, trochu se míjí. To všechno hned podél silnice. Uprostřed polí. Pláž, odkud migranti vyplouvají na nebezpečnou plavbu v malých loďkách přes kanál La Manche na britské ostrově asi kilometr od migračního tábora. Je to dlouhá písčitá pláž. Teď tady žádné migranty, kteří by se snažili vyplout na moře, nevidím, ale to, co vidím, je jaderná elektrárna Gravelin a kousek opodál houští, křoví, menší lesy, ze kterých migranti na loďkách vyrážejí.
6: Just your first name.
7: Jmenuji se Ali, jsem z Pákistánu. Chci se dostat do Anglie. Mám tam rodinu, tátu a mámu.
8: Ali se přišel do tábora najíst. Před rozhovorem si nasadil kapuci a bundu si tlačí před ústa. Cestu přes Středozemní moře má za sebou i 25-letý Lamin původem ze Senegalu.
9: Byla to velmi náročná cesta. Šel jsem přes Mali, Alžírsko až do Maroka. Tam jsem žil v několika městech, v Casablance, v Rabatu a nakonec v lese u města Nador. Tam jsem strávil 8 měsíců. Potom jsme museli přes poušť. Nakonec jsme se v nafukovacím člunu dostali až do Španělska, nejdřív na Kanárské ostrovy, kde nás vyšetřili. Zjišťovali, jestli nejsme nemocní. Do Francie jsem přišel v únoru.
8: Lamin během této cesty viděl umírat své přátele. Několikrát šlo o život i jemu. Při plavbě ve Středozemním moři musel sedět na hraně člunu a neustále riskoval pád do vody. Uprostřed totiž nechali sedět ženy s dětmi. Nakonec je prý zachránila španělská pobřežní stráž. Chtěl by zůstat ve Francii, protože tu má příbuzné. Zatím se mu ale nepodařilo vybavit potřebné dokumenty.
9: Požádal jsem ve Francii o azyl, ale zatím jsem ho nedostal. Vztahují se na mě dublinské dohody. Řekli mi, že mé papíry řeší Španělsko, protože odtamtud jsem přišel do Evropy. Já chci ale zůstat ve Francii, kde mám rodinu.
8: Lamin je mezi migranty, které potkávám, spíš výjimkou. Mnoho z nich chce pokračovat dál do Velké Británie.
10: Mluvím anglicky, neumím žádný jiný evropský jazyk, proto se chci dostat do Velké Británie. Mám Brity rád, jejich systém vzdělávání je velmi dobrý, to je pro mě to nejdůležitější.
8: Ayas je z Turecka, je mu prý 27, ale vypadá podstatně starší. Jeho bratra turecké úřady zabili, protože působil v kurdských ozbrojených složkách. Ayasova cesta vedla přes Srbsko, třikrát neúspěšně žádal o víza. Teď se zkouší dostat do Velké Británie přes kanál La Manche.
10: Budu to zkoušet, dokud se tam nedostanu. Nevzdávám se, jsem Kurd a my jsme tvrdí. Když se vám nedaří naplnit vaše sny, dejte tomu čas. Buďte trpěliví a dostanete se do cíle.
8: S Ayasem si povídáme na Štěrkovém plácku. Kolem nás děti uprchlíků kopají do míče. Ayas říká, že je stále těžší se dostat do Británie kvůli vyšší ochraně britsko-francouzské hranice, jak mi ukazuje i Christian Ogar z Lidové pomoci.
4: Christian mi ukazuje velkou zeď, která tady vznikla v září, chrání železnici, aby tam neprocházeli uprchlíci.
5: Tuhle zeď postavila jedna nizozemská společnost za peníze Britů. Platí za sociální smír. Stavěli ji ve dne v noci, je dlouhá 2 kilometry.
8: Kromě pasivní ochrany v podobě zdí a ostnatých drátů u pobřeží i dál ve vnitrozemí působí víc policistů. V dubnu uzavřená migrační dohoda mezi Francií a Velkou Británií počítá s navýšením bezpečnostních složek na víc než 2000 členů. Francie navíc přislíbila, že vyčlení jednu policejní zásahovou jednotku na boj s nelegální migrací. Více policistů v ulicích a taky na silnicích potkává i Christian.
5: Od Calais až po Dunkerque tu hlídku je opravdu hodně policistů. Jsou ubytováni ve zhruba 20 hotelích. Pro hoteliéry je to zajímavý biznis.
8: Policisté už mnoho improvizovaných táborů vyklidili. Operace obvykle začínají brzy ráno a zapojují se do ní stovky policistů.
5: Vždy nastoupí asi 300 policistů, obrněných jako robokopové, a přijedou desítky vozidel zásahové služby.
8: Cílem policistů je zabránit uprchlíkům v cestě přes kanál La Manche. V některých případech jim propíchly čluny. Mezinárodní právo jasně říká, že pokud už je loď na moři, tak bezpečnostní složky můžou provádět jen záchranné operace. Proto taky převaděčské skupiny stále častěji využívají techniku tzv. Taxilodí, kdy člun čeká dál od břehu a lidé na ní nasedají z vody. Policisté tvrdí, že čluny propichují právě proto, že jde o záchrannou operaci.
5: Policisté mají drony, čtyřkolky a auta. Jejich cílem je propíchnout, prostě zničit člun migrantům, aby nemohli vyplout. Samozřejmě to pak vede k bitkám. Ti lidé zaplatili převaděčům. Byli odhodlaní vyplout s dětmi i přes nebezpečí, která taková cesta představuje. Všechno nechávají za sebou. Mají sotva nějaký batoh a dokumenty zabalené v plastových přebalech. Tito lidé už prostě nemají co ztratit.
8: Čluny, se kterými lidé vyplouvají od francouzského pobřeží, jsou podle Christiana Ogara z Číny.
5: Čluny se z Číny dostanou do Turecka, potom do Německa, Belgie a pak sem. Předávka je jednoduchá a anonymní. Člun je obvykle zahrabaný v písku. Migranti se k němu dostanou prostřednictvím souřadnic z GPS. O kousek dál je na pláži zahrabaný motor a palivo.
8: Za tohle všechno musí migranti převaděčům zaplatit. Poplatek se odvíjí od počtu lidí, upřesňuje Ayas.
10: Částka za jednoho člověka se pohybuje kolem 1500 eur. Je kolem toho velká organizace. Šéfové převaděčských skupin sem nechodí. Žijí někde v Dubaji, kde popíjejí whisky.
8: Ayasova slova potvrzuje i starosta francouzského města Gravelin Bertrand Rango.
6: Je to velmi lukrativní celosvětový obchod, podobně jako obchod s drogami nebo prostituce. Velmi rychle si můžete spočítat výdělky, když na jedné lodi může být 30 nebo 40 lidí.
8: Ayas se pokusil přeplout kanál La Manche už 7x. Doma nechal početnou rodinu, 3 sestry a 3 bratry. Neviděl je prý už skoro 3 roky. Počet uprchlíků v oblasti se podle Christiana Ogara, který jim už několik let pomáhá, stále zvyšuje.
5: Před 10 až 15 lety bylo tady a v širší oblasti Calais tak 700 lidí. Dalo se to zvládnout. Teď jich tu je denně tak 5000. Všichni potřebují jíst a dojít si někam na záchod. Žijí tady pohromadě. Jsou z různých etnik a zemí. Jen za tu chvilku, co jsme tady, tak jsme viděli lidi z Iránu, Pákistánu, Konga nebo Senegalu.
8: Podle Christiana se neliší jen počty nově příchozích, ale taky jejich původ. Koncem 90. let to byli Kosované, kteří prchali před válkou. Dnes to jsou často Afričané, kteří utíkají před konflikty a taky nátlakem různých ozbrojených skupin. V průběhu let se mění i způsob, jakým se lidé snaží dostat na britské ostrovy.
5: Ze začátku využívali k překročení hranice kamiony, potom trajekty nebo tunel pod kanálem La Manche. Na trajekt se už kvůli různým detektorům nedostanou. Jsou tam opravdu přísná bezpečnostní opatření. Teď se snaží do Británie dostat hlavně pomocí menších člunů.
8: Christian se svým týmem provozuje taky charitativní obchod, ze kterého financují pomoc migrantům. Je přesvědčený, že by se stát bez asociací a dobrovolníků neobešel. Během pandemie covidu se pomoc pozastavila. Místní starostové se obávali, že se zvýší napětí v migračním táboře a obrátili se proto na Christiana, jestli by své služby nemohlo obnovit. Sám ale přiznává, že mnoho asociací pracuje na hraně svých možností.
5: Kdybychom zítra zahájili týdenní stávku, co by dělal stát tváří v tvář 5000 lidem, kteří mají hlad? Co by dělal s dětmi, které brečí? S ženami, které nemají patřičné hygienické podmínky?
8: Díky pomoci různých asociací se lidé v táboře můžou například vysprchovat. Dobrovolníci jim přivážejí taky šaty a jídlo. Claire pracuje v asociaci Salam a tady s ostatními dobrovolníky rozdávají jídlo. Z kovových kádí nabíračkami nabírá salát. A její kolegyně
4: těstoviny a kuřecí maso.
11: Dnes je tady podstatně méně lidí, jindy jich sem chodí třeba 800. Určitě se někteří chystají na moře.
8: Claire pomáhá uprchlíkům už 17 let. Některé z nich potkává opakovaně a poznává je.
11: Ano, některé poznávám, ale není jich moc. Spíš ženy než muže. Je tu velká fluktuace lidí. Někteří tady zůstanou jen 3 dny, jiní třeba 3 týdny. Je to hodně nepředvídatelné.
8: Nová migrační dohoda mezi Velkou Británií a Francií počítá s výrazným navýšením plateb ze strany Velké Británie. 3letá smlouva zahrnuje platby ve výši 18,5 miliardy korun. Zhruba 4,5 miliardy tvoří flexibilní složku, která je podmíněna schopností Francie bránit migrantům na cestě přes kanál La Manche, potvrzuje starosta města Gravelin Bertrand Rango.
6: Dohled nad pobřežní hranicí Francie stojí zhruba 1,5 miliardy euro ročně. Angličané dříve platili 500, nově mají platit 700 milionů eur. Jde tedy o zhruba polovinu nákladů. Finanční zapojení Angličanů je ale podmíněno našimi schopnostmi snižovat počty těch, kteří se dostanou na britské ostrovy.
8: Starosta francouzského Graveliny chce využít peníze na úklid města a okolí. Část prostředků už investoval taky do kamer.
6: Díky těmto prostředkům jsme město vybavili monitorovacím centrem se zhruba 300 kamer. Díky nim sledujeme práci převaděčů. Věřím, že bychom je mohli postupně odradit, aby neprocházeli naším městem Gravelin.
8: Asociace, které pomáhají lidem v migračním táboře, nevěří tomu, že víc britských peněz zastaví migraci přes kanál La Manche. Podle nich si lidé najdou jiné cesty.
11: Nová migrační dohoda nic nezmění, bude akorát víc policistů a bariér. Migranti se přizpůsobí. Zaslechli jsme, že teď vyplouvají víc i z Belgie. Vždy mě překvapovalo, že tuhle trasu nevyužívají víc. Vždyť přece mezi Francií a Belgií de facto nejsou hranice. A do Velké Británie to z Belgie není o tolik dál.
2: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Francie a Velká Británie se začátkem června domluvili na prodloužení mechanismu s názvem One In, One Out, neboli jeden tam, jeden ven, který byl poprvé zavedený v experimentálním měřítku loni v létě. Spočívá v tom, že Velká Británie může vyhostit lidi, kteří připlují na člunech zpět do Francie. Výměnou za to se Británie zavazuje přijímat stejný počet uprchlíků, kteří se nepokusili o nelegální přeplutí kanálu La Manche. Paříž a Londýn se tímto způsobem snaží odradit migranty od nebezpečné cesty přes moře a posílit legální cesty pro žadatele o azyl. Od loňského července do letošního května Británie na základě tohoto mechanismu vyhostila 606 lidí. Francouzský ministr pro evropské záležitosti Benjamin Haddad připustil, že dopad tohoto mechanismu je zatím omezený. Dohodu kritizují i asociace, které migrantům pomáhají.
12: Je to jen pro politiky. Každodenní život lidí, kteří jsou tady, se nemění. Můžete podepsat dohod, kolik chcete.
8: Christian Ogar z Lidové pomoci navrhuje vytvoření transitních center, kde by si lidé na cestě mohli odpočinout a měli tam své zázemí. Tvrdí, že Francie vyhání lidi, které by mohla potřebovat. Podobně uvažuje i Claire Milotová.
11: Všichni, co jsou tady, se nechtějí dostat do Velké Británie, protože by ji nějak zvlášť milovali. Chtějí tam, protože ví, že tady nemají místo. Buď je už někde odmítli, nebo by se měli vrátit do země, kde poprvé vstoupili na území Evropské unie. Občas tady vídáme lidi s italskými dokumenty. Říkají nám, že tam půl roku hledali práci a nenašli a teď to chtějí zkusit v Anglii.
8: Claire nerozumí tomu, proč Francie některé uprchlíky přijímá a jiné odmítá.
11: Ukrajince jsme přijali ze dne na den. Proč bychom nemohli přijmout třeba Afgánce? Když Talibán vstoupil do Kábulu, tak všichni říkali, že jim pomůžou. Nepřijali jsme je. Ukrajince ano. Mohli jezdit zdarma hromadnou dopravou a dostali práci.
8: Claire příliš nesouhlasí s logikou, kterou razil například krajně pravicový politik Erik Zemmour. Ten bezprostředně po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu tvrdil, že Ukrajinci s rodinnými vazbami ve Francii by měli dostat víza na rozdíl od migrantů, kteří prchají před konflikty v arabských nebo muslimských zemích.
13: Islám, křesťanství, judaismus, to jsou všechno blízká náboženství, mají stejné základy, úctu k lidskému životu. Samozřejmě, že existují muslimští teroristé, většina muslimů je ale štědřejší než my. Muslimové nám pomáhali v oblastech Rubé a Lil, chodili s dary, byli štědřejší než křesťané. Přijížděli s plnými dodávkami, jednou mi jeden muslim předal 3000 eur v hotovosti.
8: Názory na migranty v obcích u francouzského západního pobřeží se výrazně liší. Někteří obyvatelé se stěžují na škody a střety s policií, které se ve městě Gravelin odehrávaly v uplynulých měsících.
14: V noci kolem 11. hodiny nebo půlnoci jsme slyšeli zvuky. Z pokoje jsme viděli mnoho lidí, migrantů. Občas sem chodí, aby se schovali nebo dělají bordel a ničí auta. Jde jim o to, aby lidé zavolali policii. Dorazí zásahové oddíly, ale pak zase policisté chybí na jiných místech. Migranti se tak můžou dostat nepozorovaně na pláž nebo ke kanálu, který je hned tady vzadu.
8: Arno žije v rezidenční čtvrti ve městě Gravelin. Právě tam se migranti v uplynulých měsících střetli s policií. Výsledkem bylo několik poničených aut a domů, upřesňuje starosta města Gravelin Bertrand Rango.
6: Žije tady zhruba 12 000 lidí, máme velké průmyslové projekty. Není možné, aby migranti házeli kameny na pracovníky jaderné elektrárny. Přesně to tohle se nám tu stalo loni. Dřív to tak nebylo.
8: Francouzský starosta vyzval policisty, aby neřešili případné střety s migranty v rezidenčních čtvrtích, aby se zabránilo poškození majetku obyvatel.
6: Město muselo zaplatit pojistky majitelům poškozených aut. Museli jsme taky postavit bariéry na některých místech. To všechno jsou výdaje.
8: Starosta Bertrand Rango chce po státu, aby vyslal specializované policejní oddíly, které by podobné nepokoje řešily.
6: Požadujeme vytvoření specializované brigády proti nelegální imigraci. Dosud se tomu museli věnovat místní policejní komisařství, což jim ubíralo čas a sílu. Nemohli se věnovat jiným věcem.
8: Výdaje, materiální škody, ale taky změny nálad. Arno potvrzuje, že mezi některými sousedy se šíří naštvání i strach.
14: Gravelin je klidné město, je tu kolem hodně zeleně. Dřív jsme se chodili projít s manželkou a se psem, teď už sem moc nechodíme. Už se mi stalo, že jsem natrefil na skupinku 50 migrantů. Člověk neví, co se jim honí hlavou. Byl jsem jednou se synem, taky měli děti. Říkal jsem si, že by synovi mohli vzít bundu. Dokázal bych to do jisté míry pochopit, že by tu bundu potřebovali pro své děti. Dřív tu nebylo žádné násilí, teď je toho tady víc.
8: Kousek dál ve městě Gravelin pracuje Claire. Popisuje každodenní soužití s lidmi, kteří mají za sebou dlouhé a náročné cesty.
15: Naše děti cestují autobusem s migranty. Ráno, když jedou do školy, tak je vidí. Unavené, promáčené, protože se pokoušeli o cestu přes kanál La Manche. Večer potkávají zase další uprchlíky, kteří jsou připraveni nasadit svůj život a dostat se do Británie. Jejich šaty smrdí kouřem a nejsou moc čistí. Jsou z různých koutů světa.
8: Claire prý nemá strach. Důležité jsou podle ní základy. Neignorovat migranty a pozdravit je jako kohokoliv jiného. Těmto základům učí i své děti.
15: Musíme naše děti učit žít s migranty. Aby na ně neukazovali prstem, aby se nebáli. Jsou součástí našich životů. Jsou to prostě lidé a mezi nimi jsou dobří i špatní. Tak jako v každé společnosti.
8: Claire zároveň vnímá, že se jednou role můžou obrátit a z přihlížejících obyvatel se můžou stát uprchlíci.
15: Musíme si uvědomit, že jednoho dne bychom se na jejich místě mohli ocitnout i my. Stalo se to i Ukrajincům, kteří žijí nedaleko.
8: Claire patří k těm, kteří si myslí, že nová migrační dohoda mezi Francií a Velkou Británií nepřinese výraznější změny. Bylo by podle ní chybou si myslet, že zastaví migraci. Tu by prý bylo potřeba řešit v zemích, odkud lidé přicházejí. Ale jak se rychle dají vyřešit války a dopady změn klimatu?
15: Ti lidé přešli Saharu, mají za sebou strašné utrpení, strádání, znásilnění, a to i muži. Někteří dokonce museli pít benzín, aby přežili na poušti. Stříleli po nich, riskovali život. Nemají co ztratit, rozhodně se neotočí, aby se vrátili.
8: Evropský parlament a členské země se v uplynulých dnech dohodly na možnosti zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích. Na základě bilaterálních dohod tam budou moct unijní země posílat neúspěšné žadatele o azyl. Podle agentury AFP by taková centra mohla vzniknout například v Rwandě, Ugandě nebo Uzbekistánu. Podle starosty města Gravelin Evropa zůstává pro mnoho lidí vysněným cílem.
6: Evropa zůstává v očích mnohých lidí Eldorádem. Česká republika se taky připojila k Evropské unii, protože v tom viděla svůj zájem a zafungovalo to. Zaznamenali jste ekonomický růst. V unii nemáme válku, země ekonomicky rostou a mají jednotnou měnu.
16: To, že Británie stále láká mnoho lidí, je podle francouzského starosty Bertrana Rangoda taky výsledkem předchozího nastavení britského pracovního trhu.
6: Roky razily politiku otevřených dveří, která vyvolávala zájem po celém světě. Výsledkem jsou nedávné komunální volby ve Velké Británii. Extremistické strany vyhrály na mnoha místech. Angličané jsou obětí atraktivity, kterou sami vyzdvihovali, včetně práce na černo, kterou dostatečně nekontrolovali.
16: Popisuje socialistický starosta města Gravelines Bertrand Rango, který v nedávných komunálních volbách ve Francii porazil nacionalistického kandidáta Jeana Baptista Garda. A to i přesto, že migrace je dlouhodobým tématem lpenovců. Zatímco nacionalistický kandidát v kampani prosazoval radikálnější řešení jako ozbrojení městských policistů a navýšení jejich počtu na trojnásobek, staronový socialistický starosta se vyhýbal radikálním projevům. Upřednostňoval spolupráci se starosty okolních měst a těžil z více než 20leté zkušenosti ve funkci. Starosta severofrancouzského města Gravelines upozorňuje taky na to, že je důležité omezit střety migrantů s policisty a zabránit dalšímu ničení majetku obyvatel. Kdyby se to opakovalo ve větší míře, tak by to prý zjitřilo nálady ve společnosti, z čehož by prý mohly těžit extremistické strany před prezidentskými volbami příští rok. Migrace bude jedním z jejich klíčových témat. Přísnější přístup prosazují nejen nacionalisté, ale i centrističtí a pravicoví politici. Bývalý premiéři a prezidentští kandidáti Gabriel Attal a Edouard Philippe navrhují každoroční schvalování migračních kvót, omezení slučování rodin nebo změny ústavy. Takové bylo dnešní zaostřeno, ve kterém jsme se zaměřili na migraci přes kanál La Manche. Příjemný poslech dalších pořadů z Francie přeje Martin Balucha.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
17: Ferdinand Lesseps byl francouzský diplomat a administrátor. Především se ale zasloužil o jeden z největších úspěchů francouzského inženýrství, ale také o jednu z největších potup francouzské třetí republiky. Stál totiž u vzniku Suezského průplavu a u francouzského pokusu o Panamský průplav.
18: Kariéru začal v roce 1825 jako asistent konzula v Lisabonu a v diplomatické kariéře pokračoval až do roku 1850. Mezitím se spřátelil s Mohamedem Sajídem Pašou, synem místokrále Egypta. Sajíd Paša v roce 1854 převzal pozici svého otce a pozval Ferdinanda de Lessepse, aby zvážil možnost stavby průplavu v Suezu. Ferdinand prostudoval mnoho dřívějších plánů, které vznikaly už za vlády Napoleona Bonaparte. Ferdinand sice nebyl inženýr, ale byl skvělým diplomatem a vizionářem. Přesvědčil francouzský lid, aby investoval do tohoto projektu a v roce 1859 započali práce.
17: Stavba, byť bez zdymadel, byla náročná. V jednu chvíli na ní pracovalo až 30 tisíc dělníků a celkově se tam vystřídalo na 1,5 milionu pracovníků. Stavělo se celkem 10 let a rozpočet byl více než dvojnásobně překročen. Slavnostního otevření průplavu se Lesseps dočkal v roce 1869. Po tomto úspěchu se zaměřil na Panamu. Dopustil se ale několika fatálních chyb. První a asi i největší bylo rozhodnutí zbudovat panamský průplav stejně jako suezký, a to bez zdymadel. A to bylo od samého začátku kvůli výškovým rozdílům neuskutečnitelné. Dalším bylo financování projektu. Od začátku de Lesseps tvrdil, že stavba bude stát maximálně 600 milionů franků a potrvá 6 let. A to i když nejoptimističtější posudky odhadovaly cenu na víc než miliardu franků a 12 let práce.
18: Stavbu od začátku provázely technické problémy. Vedle toho v důsledku klimatických podmínek a nedostačující zdravotní péče zemřelo v Panamě na 20 tisíc dělníků, většinou na malárii a žlutou zimnici. V roce 1888 bylo do stavby investováno už 1,2 miliardy franků, přičemž postavena byla asi jen třetina projektu. To vedlo ke krachu společnosti pro výstavbu průplavu. V té době to byl historicky největší finanční krach. De Lesseps byl obviněn z uplácení tisku a parlamentu, aby utajili rozsah problému při stavbě. Umírá v prosinci 1894 jako zlomený muž.
17: Kanál nakonec dokončili v roce 1914 Američané. V současnosti se pracuje na novém rozšíření průplavu, což umožní cestu lodím s větší tonáží.
19: Radiožurnál 6 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
20: Regionální vlaky Českých drah se od dneška řídí letními jízdními řády. Spojené státy si podle prezidenta Trumpa vyzvednou v Íránu jaderný prach, aby ho zničili. Fotbalisté Brazílie remizovali na mistrovství světa s Marokem. A čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
21: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
20: Vlaky Českých drah v regionech jezdí ode dneška podle letních jízdních řádů. Platit budou až do prosince. Podle národního dopravce mají změny zlepšit nabídku spojů a jejich návaznost. Úpravy vychází i z požadavků jednotlivých krajů a správy železnic. České dráhy upravují jízdní řády před létem každý rok. Většinou jde o posun odjezdů souprav v řádu několika minut. Některé větší letošní změny popsala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
22: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
20: Soukromí vlakový dopravce změny v jízdních řádech před létem neplánují. Transfuzní stanice a nemocnice i letos v létě očekávají největší nedostatek krve. Důvodem jsou častější úrazy. Pravidelní dárce také často míří na zahraniční dovolené. A to je pak může i na několik měsíců připravit o možnost darovat krev. Popisuje Jan Loužil, přednosta z Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze.
23: Teďka čím dál více lidí jezdí do exotických zemí a když jedu, dejme tomu, do Thajska, tak ne, že bych jako úplně vypadl z darování krve, ale jelikož to je malarická oblast, tak třeba mám 6-měsíční pauzu v darování a tím pádem si jakoby dárce zablokujeme, pokud jede vysloveně do malarické oblasti, kde je třeba těch 6 měsíců blok.
20: Právě dnes je Světový den dárců krve. V Česku krev každoročně daruje zhruba 220 tisíc lidí. Potřeba by jich ale bylo až 300 tisíc. Spojené státy se podle amerického prezidenta Donalda Trumpa zmocní íránských zásob obohaceného uranu a zničí je. Včera to napsal na sociální síti True Social. Írán už dřív prohlásil, že nulové obohacování je pro něj nepřijatelné a znamená porušení jeho práv. Trump ve svém příspěvku taky napsal, že dnes plánuje uzavřít mírové dohody s Íránem. Tento sice popírá, nevyloučil ale podpis smlouvy v některém z následujících dní. Turisté na severní trase Stezky České můžou legálně přespat na nocovištích v Beskydech. Místa upravená pro stanování najdou u chaty Skalka nedaleko mostu u Jablunkova, na Lysé hoře a na Pustevnách. Jak dodává Jiří Lehký z chráněné krajinné oblasti Beskydy, s majiteli pozemku už jednají o dalších nocovištích.
24: Pravidla jsou poměrně jednoduchá, tady jsme se inspirovali v Národním parku Šumava, kdy to slouží opravdu k jednorázovému přespání, to znamená přijdete na večer, po 18. hodině si můžete postavit stan, v 9 ráno musí být stan pryč.
20: Stanování mimo vyhrazené plochy je v chráněné krajinné oblasti zakázané.
25: Sport. Brazilští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Marokem 1-1 a otevřeli teď tak šampionát, stejně jako Švýcaři ti hráli 1-1 s Katarem. Skotsko pak porazilo Haiti 1-0. Teď začíná poslední utkání třetího hracího dne, a to mezi Austrálií a Tureckem. Sledovat ho bude Jaroslav Plašil.
26: Čtvrtá minuta utkání Austrálie-Turecko 0-0, zřejmě první zápas, který začal na čas a teď hlavečka Turků, první příležitost, zatím 0-0 ve čtvrté minutě utkání. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
25: Kanoista Martin Fuchsa může přidat druhý titul na letošním mistrovství Evropy. Po včerejším triumfu na kilometru bude krátce po 10. hodině dopolední startovat ve finále na poloviční trati. Kajakář Josef Dostál byl včera na pětistovce stříbrný.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
27: Překážka na silnici 15 na Mostecku a zavřená čtyřka u Prahy. Na silnici 15 na výjezdu z Mostu do Lovosic je sražená zvěř. Pozorně projíždějte u odbočky na Sedlec. V V Praze na Barandovském mostě stojí pro poruchu odstavené vozidlo. Směrem ze Smíchova na přejezdu na ulici k Barandovu a překáží. Zasahuje minimálně do části pruhu. Aktuálně D5 ve směru z Prahy do Plzně za sjezdem na Mýto, kilometry 55 až 57, je na vozovce pneumatika nebo kusy pneumatiky. Na tom Barandovském mostě policie hlásí, že je neprůjezdný levý pruh a na Sokolovsku v Lokti osobní auto narazilo do plotu. Nehoda je u zastávky garáže na cestě do Horního Slavkova. Šetří policie a připomeneme 4 u Prahy, úplná uzavírka na 9. kilometru kvůli bourání mostu na Prahu i Strakonice stále neskončila. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
20: Čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost v severní polovině území, hlavně v odpoledních hodinách přehánky. Teploty dnes vystoupí na 16 až 20, na jihu Moravy až na 22 stupňů.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Normandie si letos připomíná už 82 let od spojeneckého vylodění. Podíváme se na pláž Omaha. Ve vietnamské metropoli Hanoi je místo, kde vám natočí české pivo a ke guláši zahraje kapela písně skupiny Olympic. Keltové kdysi vládli Evropě a s jejich dávným životem se můžete seznámit nedaleko Bělehradu. Vylézt na stěnu El Capitan dvakrát za jeden týden, to dokázal jako pátý na světě český student umění František D'Agostino.
21: Reportáže zahraničních zpravodajů.
0: Piety u památníků, přehlídky historických vozidel a vlajky spojeneckých armád na zahradách. Normandie má za sebou 82. výročí vylodění spojenců. Letos na francouzské západní pobřeží dorazilo i 27 amerických veteránů z druhé světové války. I když je jich míň a míň, hrdinství vojáků, kteří bojovali za svobodu, stále láká do Normandie davy lidí. Na vyloďovacích plážích s nimi natáčel náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha.
1: Jedny z nejkrvavějších bojů se odehrály na pláži Omaha, 8 kilometrů dlouhá písčitá pláž. Památku padlých vojáků si tady připomínají lidé ve vojenských uniformách. U památníku vlají tady vlajky spojeneckých armád.
3: Říká se jí krvavá Omaha. Zemřeli tady tisícovky lidí. Vylodění bylo špatně připravené. Bombardování cílilo na pozice dál od pláže, takže Němci zůstali ve výborném stavu.
1: Historie se na pláži Omaha nejen vykládá, ale zažívá na vlastní kůži. Teď jsem nasedl na obojživelný americký vůz. Má kola, ale zároveň může manévrovat i v moři. Na starosti tenhle ten stroj má Francouz Denny.
3: Tenhle obojživelný stroj se jmenuje Duck. Píše se D-U-K-2-T-V, ale vyslovuje se to Duck jako kachna v angličtině. Sloužil k vykládání nákladu z lodí v době, kdy tady nebyl umělý přístav. Tyhle stroje byly neustále v permanenci. Ve dne v noci od června až do září.
1: Člun zabral, cítím naftu, protože to chce víc síly proti rozbouřenému moři. Trošku prší, fouká podobné počasí jako před
3: 82 lety. Taky se tady nemohli vylodit, na pláži byly překážky a miny. Navíc to není bojové, ale spíš zásobovací a logistické vozidlo a plavidlo. Elitní jednotky amerických rangerů ale Ducky využili při dobývání skalních ostrovů s názvem Pointe du Hoc. Měli k tomu dlouhé žebříky.
4: Daniel Priol má nakrátko střižené šedivé vlasy, vojenskou uniformu a drží se za madla svého daku.
3: Tenhle dak vyrobili v roce 1943. Nejdřív byl ve Velké Británii a pak se v červnu roku 1944 dostal do Normandie. Zůstal tu několik měsíců. 15. srpna 1944 se zapojil do vylodění na jihu Francie. Následně ho získala francouzská armáda a použila v Indočíně. Potom se vrátil na základnu do francouzského města La Rochelle. Od armády ho koupil kamarád sběratel, od kterého jsem ho získal já.
4: Denisovi je 63 let, do Normandie jezdí posledních zhruba 20 let a vnímá, jak se přístup místních obyvatel změnil.
3: Poprvé, když jsem sem přijel, tak si vybavuji, že místní obyvatelé nechtěli vůbec mluvit o vylodění. Trpěli daleko víc při vylodění Američanů než při německé okupaci. Němci, kteří sem přijeli, docela vycházeli s místními. Američané při bombardování zabili tisícovky civilistů. Někdejší obyvatelé Normandie neměli Američany rádi.
4: Denny dřív do Normandie brával i veterány, kteří dokázali velmi poutavě povídat. Mnoho z nich už zemřelo nebo nejsou v dobrém zdravotním stavu. O to víc se snaží zapojit mladé, které bere na svůj dak.
3: Jako dítě se o věci zajímáte, když se můžete zapojit. Já jsem začínal stejně. Rodiče mě vzali na jedno setkání s francouzskými vojáky. Výsadkáři. Měli jeep. Rodičům jsem potom říkal, že až budu velký, tak taky budu mít jeep a budu výsadkář.
1: Petr Daníček se svou partou přijeli teď na pláž Omaha, kde se před 82 lety vylodili americké oddíly. Co na to říkáte? Tady stát na té pláži.
5: Víte, jsem tady už po čtvrtý a vždycky si toho strašně vážím a vždycky si toho cením a má to atmosféru. Tamhle jsme před chvíli zažili pietu zdravotníka z 29., který tady padnul a prostě vždycky oceňuju, jaký ten přístup těch lidí. V mým džipu seděl skutečný veterán, 102 let ze 4. divize a říkal, že takový stejný měl a že 3 roky v něm žil.
4: Petr Daníček měl štěstí, mohl se svést a taky si popovídat se skutečným pamětníkem bojů. Budoucí generace už budou čerpat ze vzpomínek veteránů, které budou zprostředkovávat moderní technologie. Důkazem je billboard jen pár kroků od pláže Omaha, na kterém je chlapec s brýlemi pro virtuální realitu. Z Normandie Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Ve Vietnamu žije spousta lidí, kteří ovládají češtinu. Odhaduje se i více než 200 tisíc. Mnozí z nich byli za minulého režimu v Československu na studiích a dodnes na to vzpomínají. V Hanoji se přátelé Česka schází pravidelně a kde jinde než v tamní české hospodě, kam zamířil náš reportér Ladislav Novák.
7: Restaurace v centru rozpálené Hanoje se jmenuje Hoa Vien, tedy květinová zahrada, ale hned pod nápisem je na fasádě domu mozaika, která zasvěceným říká, že uvnitř se mohou schladit českým pivem. Autor z malých dlaždiček vyskládal obraz pijana, plného půl litru a slova dej Bůh štěstí. Uvnitř už není pochyb, vypadá to tu jako v klasické pivovarské hospodě, u stropu visí české a vietnamské vlaječky a ozývá se český zpěv. O hudbu se stará kapela jménem Láska a na trubku v ní hraje pan Kung Hading, který žil v Praze na přelomu 70. a 80. let.
9: Vystudoval jsem na pražské konzervatoři. Už dlouho nevidím Českou republiku, ale Česká republika je v mé srdci.
7: Kapela Láska hraje každou neděli a má 6 stálých členů. Repertoár se odvíjí od jejich oblíbených písní, říká pan Kung.
9: Lidové a taky The Olympic, Karen Ross.
7: Některé české lidovky tady v hospodě Hoa Vien zní i ve vietnamštině. O překlad se postaral pán s česko-vietnamskou přezdívkou Do Honza.
10: Já jsem přijel vlakem do Československa v roce 71.
7: Vlakem z Vietnamu až do Československa.
10: A to trvalo 14 dní. To je zážitek, no. Československo je pro mě opravdu krásný druhý domov, kde jsem měl lásku, kde jsem měl českou maminku, kde jsem měl i dům, měl jsem i hodně úspěchů.
7: Do Honza vystudoval ČVUT a taky českou literaturu, sám napsal několik knih, například o české hudbě a věnoval se hlavně překladům českých básníků do vietnamštiny, například Nerudy, Nezvala nebo Vrchlického. Umění v obou zemích je ale podle Do Honzy hodně odlišné, už samotná témata jsou jiná.
10: Češi mají trochu jiné myšlení a Vietnamci většinou zaměřují na válku. protože my jsme měli tolik válek. A přitom Češi zase milování, krásná příroda, i ta hudba od Bendřicha Smetana, jako má vlás a takhle různě, to jsou krásné, já denně musím poslouchat.
7: Česko se pro překladatele stalo druhým domovem, bydlel v něm 35 let.
10: Češi mají přísloví, všude dobře, doma nejlíp. Já jsem taky cítil, že doma, ale když jsem ve Vietnamu, tak se hodně vzpomínám na Česko. A když jsem v České republice, zase hodně vzpomínám na Vietnam. Tak to je opravdu neřešitelný problém.
7: V Hoa Vien dostanete plzeňské pivo, vaří si tu i vlastní a samozřejmě z českého chmele a českých kvasnic. A také kuchyně je tady samozřejmě česká.
6: Smažený sýr, nebo řízek, nebo bramborák. A máme radí Vietnamci, mají radí drožkovou polévku. Jo, tak a tady vaříme, ale ne tak dobrou, jako tam máte.
7: Říká mi paní Trank.
6: Vystudovala jsem v roce 1974 na Matfizu, na Karlově univerzitě.
7: Dnes se paní Trank živí jako lektorka českého jazyka.
6: Opravdu čeština je těžká pro nás, opravdu, no, to je moc. Čeština má 7 padů, zatím Vietnam má žádný pád.
7: Paní Trank předává studentům lásku k Česku, ale připravuje je i na kulturní rozdíly.
6: Například, my myslím, že Češi obyčejně říká přímo, co chtějí. Já myslím, že Češi je upřímnější, ale Vietnamci jsou srdečnější.
7: Říká paní Trank, jedna z mnoha Vietnamek a Vietnamců, kteří i po letech stále vzpomínají na svůj čas strávený v Česku.
0: Reportér Ladislav Novák už je z Vietnamu zpátky a tak jsem ho pozvala do studia, aby nám řekl ještě nějaké další zajímavosti. Vítej.
8: Hezký den.
0: Pokud jde o hospodu s tím krásným poetickým jménem Hoa Vien, co se ti o ní do reportáže nevešlo?
8: No například vysvětlení, kde se vlastně v Hanoji vzala česká restaurace. Stojí za ní pan Ngo, Vietnamec, on studoval v Československu v 80. letech a vyučil se nedaleko Brna. Po 7 letech se vrátil do Vietnamu a tam zjistil, že mu chybí točené pivo. Tak hledal, našel jeden výčep v Hanoji, ale ten točil pivo německé, on měl chuť na plzeňské pivo, tak ho časem začal sám dovážet, začal také pivo vařit. V Česku se inspiroval existencí mini pivovarů a teď už pivo Hoa Vien vyrábí asi 25 let. Celá ta restaurace byla velmi milá. Ona vypadá poměrně tradičně jako česká pivnice, hodně tomu pomáhá takové to tmavé dřevěné obložení stěn, mosazný výčep, ale na jídle na tom byla vidět ta vietnamsko-česká fúze, to propojení dvou světů. Vietnamská kuchyně používá hodně čerstvých bylin, servíruje se spoustou pestré zeleniny a tím v Hoa Vien doplňují třeba i guláš nebo bramborový salát a výsledkem je takové česko-vietnamské aranžmá.
0: Ty jsi ve Vietnamu narazil taky na úplně jinou formu pohostinství, nebo by se snad mohlo říci společného stravování. Co to bylo?
8: Ty asi myslíš ty společné pouliční snídaně, na které jsem narazil, když jsem brzy ráno v ulicích Ho Chi Minhova města, dřív Saigonu, se byl projít někdy před 7 hodinou. Já jsem viděl dělníky, kteří tam se chystali do práce na stavbu na okolních mrakodrapech a oni se schází asi každé ráno k snídani, tam si koupili obrovskou polévku pho, každý z nich od prodejců, kteří se najednou objevili s takovými pojízdními stánky na jízdních kolech. Těch lidí byly v každé ulici desítky, stovky a všichni si čupli na chodník a v sedě tam jedli tu polévku. Já předpokládám, že je to zasytilo na celý den až do večeře a ta vůně zaplnila celou ulici v tom raním světle. To byl krásný zážitek to vidět, ale těch gastrozážitků bylo ve Vietnamu samozřejmě víc. Já jsem některé zaznamenal i pro reportáže zahraničních zpravodajů pro rozhlas, například o různých podobách vietnamské kávy nebo o vietnamské pivní kultuře.
0: Ty jsi, Ladislave, viděl taky asi nejznámější vietnamskou pláž v zátoce Halong. Jaký na tebe udělala dojem?
8: Tam jsem byl poměrně překvapený. Halong je známá tou spoustou skalních útvarů, které vystupují z moře, tou romantickou scenérií. Tradiční i moderní lodě tam rozváží turisty na různé skryté pláže. Celá ta oblast je zapsaná na seznamu UNESCO, ale ta malá část, kde jsem byl stranou od hlavních návštěvnických tras, tak ta vypadala hodně jinak. V posledních letech tam totiž vyrostly stovky identických rodinných domů. Údajně jsou zatím čínští investoři. A jsou to uzavřené komunity, vstup je tam hlídaný, přestože všechny ty domy byly prázdné a dostat se skrz ně na pláž je skoro nemožné, musí se to zdlouhavě obcházet. Na té pláži jsem potom potkal, když se mi tam povedlo teda nějak dostat, jsem potkal místní v tradičním oblečení, jak do proutěných košů sbírají po odlivu různé korýše, šneky k jejich vlastní obživě. Takže místo očekávané idylky, kterou právě ukazují turistické fotky, tak jsem prožil spíš jako takový malý střed nového světa se starým, který rychle ustupuje, rychle mizí. A to kvůli dravosti vietnamské ekonomiky a tomu překotnému rozvoji, který je ve Vietnamu vidět na řadě dalších míst.
2: Na závěr ještě jedna pozvánka na zajímavou výstavu, protože vím, že jednu pro posluchače Českého rozhlasu Plus máš, povídej.
8: Ano, je to fotografická výstava o druhé generaci Vietnamců v Česku, tedy o mladých Vietnamcích. Jmenuje se Little Hanoi Next Generation. Já jsem na ní byl právě v Hanoji a ona se teď už přesunula do Prahy, do Holešovické tržnice. Návštěvníkům se otevře ve středu 18. června, takže za několik dní. A velmi hezky to zachycuje mladé Vietnamce, kteří už dávno nejsou jen prodavači ve večerkách, ale jsou to právníci, novinářky, bioložky, designéři a tak dále. Narodili se v Česku a postupně objevují Vietnam jako zemi svých rodičů, jako zemi, kam jezdí za babičkou a pátrají tam po svých kořenech a vzpomínají tam také třeba na to, jaké to bylo vyrůstat v Česku jako vietnamské dítě.
2: To byl reportér Ladislav Novák. Děkuju za to, že jsi se s námi podělil o svoje zážitky z Vietnamu a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
8: Já taky, naslyšenou.
21: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Na území Česka a Slovenska kdysi žili kmeny Bójů a Kotýnů. Za keltskými památkami se ale lidé nejčastěji vydávají do Bretaně nebo do Irska. Na stopy Keltů ovšem narazíte i nedaleko srbské metropole Bělehradu. Uchovávají je tam v novodobé keltské vesnici u města Inžija, kde se mohou návštěvníci seznámit s tím, jak na území nedaleko Dunaje Keltové před mnoha staletími žili. Přilákala taky našeho reportéra Pavla Nováka, kterého se tam ujal místní druid.
11: V keltské vesnici v Inji, nedaleko Bělehradu, mě vítá pán, je trošku něco mezi Asterixem a Obelixem, celý v bílém plášti a vypadá, že sem patří.
12: Já jsem Nenad Jovanovič.
11: Nemá keltské jméno. Nenad Jovanovič je druid, to znamená nějaký šaman. A kustot.
13: Keltové si k usídlení vybírali města podél řek. Nejen proto, že to byly vodní cesty, ale i zdroj vody na vaření. Dokonce i Bělehrad byl postavený na místě keltské pevnosti, která se jmenovala Singidun. Se Slovany zdejší Keltové prakticky nebojovali. Jejich hlavním cílem bylo hledání úrodné země k obdělávání. Nebyly to moc dobyvatelé. Nějaké výboje podnikli směrem do Řecka, aby tam nabrali kořist a zase se vrátili.
11: Keltský kmen neměl oppidum přímo v Inžii, kde je dnešní muzeum v přírodě, ale asi 15 kilometrů dál na břehu Dunaje u dnešních obcí Slankamen a Krčedina pod pískovcovými útesy, odkud také pocházejí vykopávky ve zdejším malém muzeu. V keltské stodole jsou vystavené zbraně, úlomky šípů, části mečů a rekonstrukce celých oštěpů a oblečení Keltů. Jsou tam i keltské mince, často s vyobrazením římských císařů. Keltové totiž uměli dobře zpracovávat kovy a Římané si od nich nechávali mince razit. Jak si povzdechl kustot Nenad Jovanovič, Keltové byli dobří a chrabří bojovníci, ale Římanů byla prostě přesila. Středobodem keltské vesnice byla kromě příbytku náčelníka také pekárna, kde si Keltové pekli chléb.
12: To byl chléb, znači bez kvásce.
11: Podle Nenada Jovanoviče se keltský chléb nepekl s nějakým kváskem, ještě nekvasil, ale pekl se z 5 různých druhů mouky a vlastně 7x se zadělával. Vždycky se nechal vykynout a potom se zase znovu převracel a znovu se to těsto hnětlo, až potom z toho bylo nakonec to, které se sázelo do pece.
12: Kaži mi, kuj boju želiš od ovih?
11: Kromě expozic jsou o víkendech pro návštěvníky připravené i interaktivní dílny. Děti i dospělí si v nich mohou vyrobit třeba keltské věnce, šperky nebo se naučit malovat keltské obrazce.
14: Mnohí kážu, da svaký desetý Srbin ima keltské.
11: Druid a průvodce v jedné osobě Nenad Jovanovič odhaduje, že každý desátý obyvatel Srbska má v sobě kus keltské krve. Prý po keltech Srbové zdědili jeden výrazný charakterový rys. Dokáží se hádat kdykoliv o cokoliv.
14: Takže aj blízu je naravno reka, takže jeste přílišno populárno.
11: Keltská vesnice v Inžiji je populárním místem výletů srbských rodin, protože tady blízko je Dunaj a děti samozřejmě nejvíc baví ty tvůrčí dílny a podle Nenada Jovanoviče úplně nejpopulárnější jsou závody ve střelbě lukem anebo také boj s umělými meči. Z keltské vesnice v Inžiji Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Yosemitské údolí v Kalifornii je místo, kde musíte pořádně zaklonit hlavu. Turisté tam stojí na parkovišti s dalekohledy a pohledy upírají nahoru. Před nimi je žulová stěna El Capitan, skoro kilometr skály, svislé, hladké a stříbrošedé. A někde uprostřed té plochy se snaží dva lezci dokázat to, co se před nimi podařilo jen 4 lidem na světě. 23-letý student pražské UMPRUM František D'Agostino a jeho americký parťák Samuel. Jak si na ikonickou skálu leze, vyprávěl naší americké zpravodajce Janě Ciglerové.

0: podívat se do semeta a něco tady vylé.
1: Před ním to dokázali jen 4 lidé na světě.
0: Už než jsem měl ideu, že bych chtěl právě zkusit jako vylézt volně nějakou cestu na El Capa za den, což je takový specifický styl, že vlastně buď se to dá lézt během několika dní, že si sebou táhnete i tu závěsnou postel a věci jako jídlo, hodně vody a tak. Máte těžký batohy a postupujete pomalu, jste tam 5-8 dní v té stěně zavěšení. Zároveň se to dá vylézt i za den. Je to takový méně práce a víc lezení, takže to znělo dost lákavě. Vezmeme si boty, aby jsme při slaňování měli pohodlnější. Jo, tyčinky, všechno bude.
1: A protože se nahoře cítil docela dobře, jak říká, zkusil za 4 dny totéž na sousední, ještě delší cestě. Golden Gate.
0: Vezmeme Al Capitána cestu Golden Gate. Bude to velký den. Ta stěna je opravdu monumentální. Viděl jsem na světě třeba větší stěny, ale vlastně tady je v něčem prostě speciální. Jste vlastně v civilizaci a jako jsou tam ty stromy, nebo jsou tam dole auta, jsou tam dole lidi, co vás sledujou. Je to taková ikonická stěna. Tak teď se tady připravím kladku na tahání. Yes. Na to. Je to vlastně nejdelší volně lezená cesta na El Capitána, kde ta cesta je mnohem delší, takže ten rozdíl je fakt velký. Jsem připravený tahat batok nebo svině, jak říkáme. Dám si další kladku. Šup, dám si smyčku na nohu, ať to musím tahat rukama. A jedem. Hodně jsme snědli tabletek hořčíků a taky jsme každý 2 hodiny se dávali prášky na bolest, protože jako nejhorší jsou chodidla, pořád stojíte na malých nohách, takže to jako prostě hodně bolí.
1: Trvalo mu to jen o něco málo déle než jeden den.
0: Na vrcholu jsme stanuli vlastně víc než 26 hodin po tom, co jsme začali líst, takže to bylo opravdu jako šíleně dlouhý den. Je to celkem určitě světový level a i jakoby to, že se nám to vlastně celý podařilo v rámci jednoho týdne, je celkem neskutečný. To El Niño, tak předtím za den měli vylezený 4 lidi a teď jsme my 2, takže všichni zmínění jsou takový jako legendy sportu poměrně, takže to má, řekl bych, pro horolezce velký význam se pak dotknout té skály, kde se dotýkali vaši jako idolové a lezli tam. Tak na sebe. Ten den člověk jako prožije úplně naplno a už mě vlastně jako zase navždy taky zůstane, takže tam asi jako vidím nějaký smysl jak života, když to řeknu jako hodně nadneseně.
1: Ve svých 23 letech dokázal František D'Agostino to, co se před ním podařilo jen 4 lidem na světě. Doma ho ale čekají neméně zásadní úkoly. Zkouškové období na pražské Úprumce, kde studuje umění, a malý syn, který se už táty nemůže dočkat. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: To byla poslední reportáž našeho pořadu. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.
3: Dobré ráno, je 6:30. A zprávy Radiožurnálu má Jana Utendorská.
2: Majitelé elektromobilů a aut na vodík nebudou ani příští rok potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy upustilo od plánu, aby za dálnice platili i řidiči aut na alternativní pohon. Česko by tím totiž přišlo o evropské dotace. Americký prezident Donald Trump má dnes 80. narozeniny. Jubileum oslaví bojovým zápasem, který se poprvé odehraje přímo na trávníku Bílého domu. Do amerických ulic zároveň vyjdou i Trumpovi odpůrci, kteří se zapojí do celonárodních protestů nazvaných No Kings. Ve Zlínském kraji od dneška vyjíždí nové cyklobusy do Bílých Karpat. Cyklistům usnadní cestu například k trasám kolem Velké Javořiny nebo do oblasti Moravských Kopanic a Žítkové. A v Litomyšli pokračuje 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Až do 5. července nabídne téměř 50 koncertů a dalších hudebních pořadů. Součástí festivalu je také Smetanova výtvarná Litomyšl, která o tomto víkendu otevřela zhruba 2 desítky výstav. Je mezi nimi i venkovní expozice 11 soch Jaroslava Róny, nazvaná Ticho a mýty. Sport. Fotbalisté Brazílie vstoupili do světového šampionátu remízou. 5násobní šampioni hráli s Marokem 1-1. Švýcarsko remizovalo s Katarem také 1-1.

0: 1-1 a Skotsko vyhrálo nad Haiti 1-0. Jak se vyvíjí zápas Austrálie-Turecko, to už řekne Jaroslav Plašil.
1: Australé se před chviličkou dostali do vedení 1-0, 32. minuta utkání, gól dali Nankunda po breaku. Přestože Turci předtím měli dobré příležitosti, Austrálie tedy vede nad Tureckem 1-0. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka v Praze a víkendová uzavírka na dálnici D1 v Brně. V Praze na Barandovském mostě překáží odstavené osobní auto. Ve směru z centra na přejezdu na ulici k Barandovu blokuje levý pruh. Silnice 4 u Jíloviště na 9. kilometru od včerejšího večera na Prahu i Strakonice neprůjezdná. Uzavírka kvůli bourání mostu by měla skončit v 9 dopoledne. Objíždí se přes Jíloviště, teď plynule bez kolon. Na dálnici D1 v Brně je o víkendu úplná uzavírka. Na exitu 196 směr jízdy Praha nesjedete na Bratislavu. Obě se to dá otočením na dalším exitu 194 Mikulov. Další je zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnes bude obloha velmi proměnlivá, v severní polovině území čekáme přehánky, ojediněle i bouřky. A odpoledne taky může foukat, vítr má mít rychlost do 55 km za hodinu. A přidám dnešní teploty, ty by neměly přesáhnout 20 stupňů. Výhled na příští týden ale slibuje slunečné počasí. V pondělí a v úterý se sice ještě můžou objevit bouřky a teploty lehce přesáhnou 20, ale ve středu zamíří k 28 a druhá polovina týdne už přinese počasí vysloveně letní. Teploty vystoupí i nad 30 stupňů a bude jasno. Nejteplejšími dny v příštím týdnu pak bude sobota a neděle, kdy teplota překročí i 30 stupňů. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
5: Zmizení šéfky ruské centrální banky, alternativa k zadlužování státu i škrtům v rozpočtu, či prezidentské knihovny ve Spojených státech i u nás. Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
2: Názory a argumenty.
5: Šéfka ruské centrální banky Elvíra Nabiulina se náhle přestala objevovat na veřejnosti. O důvodech jejího zmizení uvažuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
6: Tmavá brož, čekejte zvýšení úrokové sazby. Šperk ve formě bílé volavky, přijde uvolnění peněžní politiky. To bylo dlouhá léta pravidlo pro všechny ruské finanční analytiky. Předsedkyně ruské centrální banky Elvira Nabiulina používala tento způsob neverbální komunikace na svých tiskových konferencích. Dnes už tuto pomůcku ekonomové využívat nemohou. Elviru Nabiulinu totiž na veřejnosti téměř 2 týdny nikdo neviděl. Minulý týden měla být jednou z hlavních hvězd Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra, ale na poslední chvíli její jméno zmizelo ze seznamu vystupujících. Poté tiskové oddělení centrální banky oznámilo, že se nezúčastní ani konference asociace účastníků fondového trhu. A nebyla ani na poradě u Vladimira Putina, kde se projednávala inflace a míra úrokové sazby, což je bezesporu její kompetence. A nebyl tam ani žádný z jejich zástupců. Oficiálně je Elvira Nabiulina nemocná, což ovšem nevysvětluje, proč ji nezastoupil někdo z jejich náměstků. Proto zmizení předsedkyně ruské centrální banky z veřejného života vyvolalo bouři spekulací nejen o jejím osudu, ale i o dalším směřování ruské hospodářské politiky. Elvira Nabiulina je představitelkou ekonomické školy, která klade důraz na fiskální disciplinu a boj proti inflaci. Tyto názory zastávala za svého působení na Ministerstvu pro ekonomický rozvoj, jako ekonomická poradkyně Vladimira Putina a od roku 2013 i na postu šéfky centrální banky. Vladimir Putin ji naslouchal a opakovaně ji chválil za zvládnutí finanční krize v roce 2008 nebo pandemie covidu. A byla to právě Nabiullina, která spolu se svými kolegy dokázala udržet ruskou ekonomiku v chodu po začátku velké války na Ukrajině, kdy Kreml zjevně nepočítal s mírou západních ekonomických sankcí. V Rusku se také tvrdí, že Elvira Nabiullina byla jednou z mála, která se v úvozovkách zvláštní vojenskou operací nesouhlasila a nebála se to Vladimíru Putinovi říct. Nicméně to byla právě ona, která dokázala díky prudkému zvýšení úrokové sazby stabilizovat ruské finance, zabránit nekontrolované inflaci a pádu rublu. Jenže nyní jsou její možnosti omezené. Ekonomika stagnuje, deficit rozpočtu roste a začínají se projevovat strukturální problémy. V únoru proběhla velká porada ekonomických ministrů s Vladimírem Putinem, kde, podle zdrojů agentury Bloomberg, Nabiullina požadovala snížení výdajů na válku. To ovšem Putin rázně odmítl. Nynější zmizení šéfky centrální banky z veřejného prostoru tak může znamenat, že Kreml nyní podřídí ekonomiku potřebám války. Jestli mu to pomůže, je ovšem velká otázka.
5: Uzavřel kolega Ondřej Soukup. K zadlužování státu i škrtům v rozpočtu existuje další alternativa, říká politoložka Kateřina Smejkalová z české kanceláře Friedrich Ebert Stiftung. Jaká, to vysvětluje ve svém komentáři.
7: Česká debata o příjmech a výdajích státu je dlouhodobě polepená ve falešném dilematu, jako kdyby existovalo pouze fatální zadlužování se na straně jedné nebo nevyhnutelné škrty na té druhé. Možnost vybrat víc na daních a tím pádem nejenže dále neprohlubovat dluh, ale třeba i některé důležité sektory jako zdravotnictví, školství nebo kulturu podpořit větším objemem prostředků se v diskuzi objevuje pouze zřídka a je vysoce nepopulární. Nová analýza z dílny Think Tanku Pack Research přitom ukazuje, že přesně pro tohle řešení je u nás poměrně velký prostor. Přichází s odhadem, že ve srovnání se strukturálně podobnými zeměmi, našimi středoevropskými sousedy, vybíráme v poměru k HDP až o skoro 200 miliard méně. To pro představu zhruba odpovídá ročnímu rozpočtu české armády či všem investicím do dopravních staveb a další infrastruktury. V porovnání se všemi evropskými státy naše neochota vybrat více prostředků pro fungování eráru pak bije do očí ještě víc. Když se vezme v úvahu průměr EU, zaostává Česko v poměru k HDP dokonce až o necelých 400 miliard. Mezi unijními členy OECD se tak náš výběr pohybuje na chvostu, je třetí nejnižší. Chybějících 400 miliard přitom odpovídá výdajům za důchody za několik měsíců, respektive bohatě převyšuje loňský schodek rozpočtu, kterému bychom se tak mohli zcela vyhnout a ještě by nám zbylo. Klíčová je přitom otázka, jak je daňové břemeno u nás rozložené a kde přesně tím pádem prostor pro onen vyšší výběr je nebo není. Má se to tak, že Česko získává nadprůměrně hodně prostředků z daní a odvodů z práce. A sice více než polovinu rozpočtu. Následuje výběr na DPH a spotřebních daních a po nich ten z příjmu právnických osob, zatímco další druhy daní jsou pro státní rozpočet v současnosti zanedbatelné. Danění práce a ekonomické činnosti firem přitom platí za ekonomicky škodlivé, protože odrazuje od podnikání a zajištění pracovních míst, tedy od aktivního vytváření hodnoty, což by nám v době ekonomické stagnace opravdu nemělo být jedno. Zároveň se nejeví jako příliš smysluplné vysokými odvody dál zatěžovat naše v evropském srovnání již tak jako tak nízké mzdy. Konec konců je to zase slušná kupní síla, která je jedním z motorů ekonomiky. V neposlední řadě je to i otázka spravedlnosti. Proč by měli mít financování státu do takové míry na bedrech zrovna pracující? Častý argument, že jiní po státu přece nic nechtějí, je zjevný nesmysl. Podobným směrem se neubírají jen úvahy českých výzkumníků, ale i dlouhodobá doporučení mezinárodních institucí, mimo jiné OECD. Máme podle nich snížit odvody na sociální pojištění a naopak zvýšit daně z čím dál bezpracně hodnotnějších nemovitostí a spotřeby, zejména té v nějaké podobě škodlivé, ať již zdravotně či ekologicky. Právě podobné zdanění těchto dvou věcí, jako mají naši středoevropští sousedé, by nám mohlo ročně vynést až 200 miliard navíc. Na stole tak je k diskuzi návrh, který by do českého rozpočtu mohl přinést podstatně více prostředků. Zároveň odpovědnost za financování eráru spravedlivěji rozdělit a podpořit aktivní tvorbu ekonomické hodnoty na úkor pasivního bohatnutí. A ještě potenciálně přinést další benefity, jako omezit zdravotně a ekologicky závadnou spotřebu, za kterou jinak ze společného zaplatíme v budoucnu, či omezit spekulace s nemovitostmi. Od každého, kdo v politické debatě vystupuje ve prospěch škrtů na výdajích nebo obhajuje zadlužování jako jedinou možnou cestu, bychom tak měli odteď přinejmenším očekávat, že se s předloženými argumenty a navrhovanými řešeními poctivě vypořádá.
5: Alternativu k zadlužování státu i škrtům v rozpočtu představila Kateřina Smejkalová z Friedrich Ebert Stiftung. Každý státník má po skončení svého mandátu ještě dvojí šanci na formování svého obrazu. Buď ještě za svého života, nebo i po něm za pomoci přátel, rodiny a spolupracovníků. Například prostřednictvím institucí, jako jsou americké prezidentské knihovny. Jednu za pár dní otevře Barack Obama. Více komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
8: V době, kdy se mluví o ukončení činnosti knihovny Václava Havla, má těsně před otevřením instituce, která se jmenuje Obamovo prezidentské centrum. Jeho budova stojí v Chicagu, kde se nacházela Obamova politická základna. Prezidentské centrum se ocitlo uprostřed několika kontroverzí. Někteří kritici tvrdí, že dotyčná čtvrť Chicaga přišla o část zeleně. Představitelé Obamova centra namítají, že došlo naopak ke zkultivování plochy a že je otevřený areál se zahradou, veřejnou knihovnou, houpačkami, piknikovými místy, basketbalovým hřištěm a dokonce i svahem na saňkování. Dále se ukazuje, že sama přítomnost prestižní budovy u spíše chudinské čtvrti má negativní dopad na ceny nájmu. Ty totiž rostou a tak vytlačují ty obyvatele Chicaga, na které se měla obracet především. Také 30-dolarová vstupenka je nejdražší, pokud ji budeme srovnávat s ostatními prezidentskými knihovnami. A s náklady 850 milionů dolarů je též nejdražším projektem tohoto typu. Jiná výhrada se soustředí na architekturu. Vysoká věž, obložená šedou žilou, bývá přirovnávána k popelnici nebo klingonskému vězení. Vzhled je ale vždy velmi subjektivní otázkou. Samozřejmě se rozhořela debata o poselství, které má předávat. Obsah je kritický k samotným americkým dějinám, poukazuje na skutečnost, že příslib, který Amerika a její základní dokumenty dávali svým obyvatelům, zejména černochům, indiánům nebo ženám, nebyl a dosud vždy není naplňován. Některé prvky budí rozpaky, například přítomnost sochy Baracka Obamy a jeho ženy Michelle. To nejzásadnější se ale týká samotného právního a ekonomického postavení této instituce. Na rozdíl od řady jiných prezidentských knihoven, Obamovo prezidentské centrum není zřízeno jako součást federálního systému prezidentských knihoven, regulovaných speciálním zákonem, a tedy ani nemá za úkol shromažďovat a uchovávat písemnosti z prezidentova funkčního období. Jde o samostatný podnik, který bude hostit Obamovu nadaci a bude mít za úkol interpretovat Obamovo poselství bez obvyklé účasti historiků nezávislých na instituci samé. Ředitelka centra to vysvětluje tak, že Obama je sám dostatečně sebekritický. Centrum skutečně obsahuje sekci, v níž se rozebírají neúspěchy nebo nedotažené úkoly jeho prezidentské éry. A dokumenty budou prý přístupné v digitalizované podobě, ale ne všichni jsou tímto výkladem uspokojeni. Obamovo centrum tady v tomto ohledu vybočuje z řady dalších podobných institucí, přičemž prvních z nich založil, právě jako archiv dokumentů, v roce 1940 F.D. Roosevelt, ještě v době svého prezidentování. Souběžně samozřejmě běží debata o Trumpově projektu prezidentského centra v Miami, který bude také soukromou iniciativou a má být využíván i jako komerční budova. Amerika svými prezidentskými knihovnami řeší jak nedostatek silných monarchistických symbolů, tak i praktický problém, co s vysloužilými prezidenty a s jejich odkazem, včetně toho hmatatelného. Evropské republiky tuto tradici nemají a často tápou, jak naložit s odkazem vlivných politiků. U nás má Václav Klaus svou knihovnu, což je spíše jakýsi think tank. Miloš Zeman má v tomto ohledu ještě menší ambice. Knihovna Václava Havla se nyní ocitla ve známé vícenásobné krizi. Ukazuje se, že se Havel stal věcí, kterou je možné vlastnit, včetně jména jeho literárního alter ega Ferdinanda Vaňka. Havlův odkaz žije stejně jako by žil i Obamův bez ohledu na existenci jakékoliv instituce, ale mít knihovnu, co by místo setkávání a interpretace je přece jen lepší, než ji nemít. Pokud by se ukázalo, že kdo si vlastní copyright i na jméno Olgy Havlové, třeba by bylo možné založit knihovnu Olgy Šplíchalové.
5: Slyšeli jste komentář kolegy Jana Fingerlanda. Jaká je pozice amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči Ruskem napadené Ukrajině? Tady je názor publicisty Jefima Fištejna.
9: Naivkové, kteří ještě donedávna věřili pohádce pro chudé, že Donald Trump je poslušným pejsánkem svého ruského pánička Putina, pokud není rovnou agentem FSB, asi nyní nevycházejí z údivu. Jak je možné, že Rusko tu válku po mnoha letech ne a nevyhrát? Kde je tedy ona slavná Trumpova pomoc Moskvě? Kde je takzvaný Duchen Korydže, který se stal údajným symbolem americké zrady? A jak mají rozumět nedávným výrokům ministra zahraničí Marka Rubia, který novinářům tvrdil, že Spojené státy po celou dobu války stály vždy po boku Ukrajiny a doložil to přesvědčivými argumenty. A že nyní hodlají zdvojnásobit nasazení, neboť dospělí k poznání, že Rusové v tomto dějinném střetu už nemohou vyhrát. Falešný narrativ o postoji Trumpovy vlády pod tlakem pravdivých zpráv praská ve švech. Z pozic vylhaných historek o tom, jak zloduch Putin drží amerického prezidenta pod krkem, neboť má na něj cosi kompromitujícího, už nelze rozumně vysvětlit, proč se tak radikálně změnil průběh vojenského konfliktu. Vysvětlení nastalého zvratu není možné bez prozrazení velkého veřejného tajemství. Celá válka se nyní odehrává na mnohem vyšší technologické úrovni než dříve. A na tu se Ukrajina dostala proto, že na její straně se do procesu vložily největší a nejúspěšnější společnosti Ameriky. Společnost Palantir, Petera Thiela a Alexe Karpa, dvou opravdových vizionářů naší doby, dodává Ukrajině pokročilé softwarové platformy pro analýzu dat a umělou inteligenci, které ukrajinská armáda a rozvědka využívají k plánování vojenských operací, k logistice a správě velkých dat. V současnosti tyto technologie slouží zejména jako klíčový mozek pro koordinaci úderu dronu s dlouhým doletem. Softwarovou platformu Prisma ukrajinské jednotky, zejména vojenská rozvědka, využívají přímo v bojových centrech. Systém integruje data z bojiště, letové dráhy a analýzy umělé inteligence, což operátorům umožňuje vyhodnocovat mezery v ruské protivzdušné obraně a plánovat trasy dronu v reálném čase. Kromě čistě vojenského nasazení poskytuje Palantir technologie i pro civilní účely, jako je odminování, archivace důkazů o válečných zločinech, boj s korupcí nebo digitalizace státní správy. Gigantická společnost SpaceX, Elona Muska, dodala Ukrajině terminály a služby satelitního internetu Starlink. Přitom zvláštní program zajišťuje, aby se obdobné systémy nedostaly do rukou Ruska. Maskovi vývojáři dokázali dodat Ukrajincům nástroje umožňující deaktivovat podobné vymoženosti Rusu a tak vymazat jejich mapy možných cílů raketových a dronových útoků. Na ukrajinském vítězství má dnes čistě osobní zájem také prezident Donald Trump. Mocný startup Foundation Future Industries, založený jedním z Trumpových synů, Erikem, který vyvíje zbraňové systémy budoucnosti, zejména humanoidní roboty, již těsně spolupracuje s ukrajinskou armádou. První robotičtí vojáci se už testují v reálných bojových podmínkách a podle zpráv si zatím vedou dobře. Je na bílé dni, že ukrajinský vojenský úspěch nyní bude vnímán jako finanční úspěch i Trumpovy rodiny. Zároveň nasazení robotické technologie bere Rusku tu jedinou výhodu, kterou má výhodu početní převahy. Teď už rozumíte, proč Sergej Lavrov obvinuje Trumpa, že se z konfliktu stala jeho Trumpova válka. Skutečnost, že se zájem americké vládnoucí elity nyní silně posunul ve prospěch Ukrajiny, bude při analyzování průběhu této války vyžadovat zcela novou optiku.
5: To byl názor publicisty Jefima Fištejna.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Jako každou sobotu připomeneme některé z vyhledávaných komentářů tohoto týdne. Budou dva. Ten první si všímá i osobnosti Pétra Thiela, zmíněné v předchozím komentáři Jefima Fištejna. Úsvit nelidských korporací představuje Tereza Zavadilová, která vede biznisový web Newstream.cz.
10: Jak vypadá libertariánská politika v praxi, ukazuje už dva roky argentinský prezident Javier Milei. Bojuje s inflací, láká do země investory, zblížil se s americkým prezidentem, který loni jeho zemi před důležitými volbami de facto zachránil půjčkou. Spojenectví obou zemí není náhodné, minimálně s ohledem na lidi, kteří se v blízkosti obou politiků pohybují. Jak už je skoro zvykem, u všeho je Peter Thiel, zakladatel Palantíru a učitel, mentor či partner americké elity, včetně Elona Muska i Sama Altmana, také financiér vstupu do politiky Donalda Trumpa či kampaně J.D. Vance. Tento Thiel, jemuž politické sázky tak dobře vyšly, se letos na jaře přestěhoval do Argentiny. Neřekl proč, ale s argentinským prezidentem se už delší dobu pravidelně stýká a ví se, že fandí jeho politice. Argentinský prezident v komentáři pro Financial Times minulý týden popsal, jaké reformy chystá, a diskutující glosovali, jako by to přímo psal Peter Thiel. Milei chystá první legislativu pro takzvané nelidské korporace, což zní jako z hororu, nicméně má jít o firmy čistě řízené AI a složené z AI agentů, tedy kde vůbec nepracují živí lidé. Nikde na světě legislativa pro robotické společnosti zatím není. Milei chce tyto firmy přilákat do Argentiny, kde dostanou právní rámec a daňovou podporu. Také se zavázal, že jeho země nebude nijak regulovat pokrok v umělé inteligenci. Prezident snahu své země přirovnal k Nizozemsku, které v roce 1602 přišlo s právní formou akciové společnosti a burzy, což odstartovalo kapitalistický pokrok, který se zhmotnil ve vzniku nizozemské východoindické společnosti. Bude zajímavé sledovat, kdo z technologických mogulů argentinskou sirénu vysvětlí. Slyší. Trumpova vláda vyšla velkým hochům ze Silicon Valley mnoha zákony a pravidly vstříc. Jsou v blízkosti kabinetu, ale jsou i tací, kterým je to málo. Třeba Thielův spolupracovník Balaji Srinivasan, také technologický investor, dlouhodobě vyzývá Silicon Valley k opuštění Spojených států. Snem libertariánů z tohoto kruhu je vytvoření takzvaných network states, internetových států, které podobně jako kdysi východoindická společnost budou tak mocné a bohaté, že budou mít práva jako státy a diplomatické uznání. Takový stát by byl elitářským spolkem lidí, který funguje dle vlastních pravidel klidně na území cizích hostitelských zemí. Milejovy plány ovšem vydráždily jednoho ze současných předních myslitelů, spisovatele a filozofa Yuvala Harariho. Ten předtím, že Milej chce dát právní zelenou nelidským korporacím, ve stejném listě ostře varoval. Píše, že AI korporace se mohou stát mistry ve využívání právních kliček a regulatorní arbitráže. A nebude snadné je odradit od vyloženě nezákonné činnosti, protože nejvyšší trest, který odrazuje lidské manažery a zaměstnance, tedy vězení, je pro AI irelevantní. Filozof tvrdí, že AI firmy budou umět obejít jakoukoliv záklopku. Zásadně také zpochybnil argentickou vizi novodobé východoindické společnosti. Ta původní totiž fungovala jen ve prospěch akcionářů, nikoli lidí a národů, které si násilně podrobovala. A Nizozemci si krvavé dobývání jiných zemí omlouvali tím, že jsou nadřazená rasa. Země, které udělí umělé inteligenci právě subjektivitu, riskují, že se stanou nikoli firemním státem, ale státem AI, tedy zemí, jejíž lidé by mohli být fakticky ovládáni nelidskými korporacemi, proti nimž téměř nebude možné se zbouřit, varuje Harari. Mezi mnohými technologickými miliardáři typu Thiela ovšem touha po pokroku, kterému pomalé tradiční státy, nedej bože demokracie, stojí v cestě, rezonuje. Totéž platí pro daně. Thiel se odstěhoval z Kalifornie do Argentiny poté, co stát chtěl zavést 1,5% miliardářskou daň. Milejova Argentina má reálnou šanci stát se základnou pro vznik nové formy uspořádání, kde se technokratická elita už nebude muset zdržovat s nějakou nepohodlnou většinou.
5: O Úsvitu nelidských korporací hovořila Tereza Zavadilová. A ještě připomeneme jeden komentář. O 20 miliardách ze státního rozpočtu pro kouzelníky z čísly hovořil v polovině týdne publicista a komentátor Petr Holub.
11: Při vážných zdravotních obtížích vidí člověk svět jinak. Například by jednoznačně souhlasil s návrhem, ať vláda přidá zdravotníkům 10 miliard ze státního rozpočtu ročně. Teď přesně takové opatření schválil kabinet Andreje Babiše. Platit bude od roku 2027. Chválit za to ale ministry může opravdu jenom člověk, kterého právě trápí nesnesitelné bolesti kloubů. Ministr Adam Vojtěch si s vysvětlováním hlavu ani příliš nelámal. Letos zdravotní pojišťovny hospodaří se schodkem 15 miliard korun. Tím se rozvrací celý zdravotní systém. Proto není možné napřes rok valorizovat státní příspěvek pojišťovnám jen o 3 miliardy, jak předepisuje zákon, ale mělo by se přihodit rovnou 24 miliard. Existují ovšem protiargumenty. Letos budou pojišťovny podle svých vlastních plánů hospodařit s částkou 563 miliard, protože je většina jejich příjmů z pojistného a protože mzdy v tuzemské ekonomice podle oficiálních odhadů v příštím roce porostou, dostanou na přes rok navíc o 27 miliard i bez mimořádné vládní pomoci. S právě schválenou pomocí si polepší skoro o 50 miliard, tedy o 9%. Jinými slovy, vládní zdravotnická intervence posílí trend, při kterém státní výdaje rostou rychleji než příjmy. Stát si na výpomoc bude muset půjčit. Ani se schodkem pojišťovenských rozpočtů, který se letos plánuje na 15 miliard, to není úplně přesné. Pojišťovny plánují obdobné schodky pravidelně, ovšem stejně pravidelně na konci roku zjistí, že deficit byl o poznání menší, v posledních dvou letech o zanedbatelnou částku 6 až 7 miliard. Protože na účtech dnes mají 40 miliard, jistě by se pár let obešli bez vládní pomoci, i kdyby jim obvyklé navýšení ani tentokrát nestačilo. Je až pozoruhodné, jak se ministr a s ním pojišťovny snaží vyhnout ekonomickému kontextu, když bojí o peníze pro svůj rezort. Tím, jak jim vláda vyšla vstříc, jenom dokazuje, že má sklon vyhazovat peníze, i když to není potřeba, a i když tím zatíží daňové poplatníky ze současných i budoucích generací. Možná je zatím ale obyčejná neschopnost dohlédnout důsledky svých činů. Třeba ministrova úvaha, že je třeba zlepšit financování, protože brzy nastanou problémy se stárnutím populace, je přece argumentem proti současnému navyšování. Když peníze utratíme dnes, nebude na zvyšování, až to bude opravdu nezbytné. Ve zdravotnictví je samozřejmě spousta problémů, které by chtěli vyřešit, třeba nízká efektivita a nedomyšlená organizace, včetně úzkého hrdla u pohotovosti. Jsou i problémy s financováním. Jedním z nich je tradiční potíž sektoru, které se platí z veřejných peněz. Najdou se nezodpovědní jednotlivci a v horších případech i zájmové skupiny, kterým nejde o to, jak vykonat co nejvíc dobré práce pro společnost, ale čistě jen o to, jak stáhnout z veřejných zdrojů co nejvíc peněz. Pokud dnes ministr Vojtěch přidává do systému 20 miliard navíc a přitom neřekne, za co konkrétně mají být utraceny, pak jde na ruku právě těmto vykukům, kteří ze všeho nejlépe umí kouzlit z čísly. Může se stát, že peníze budou dokonce utraceny bez užitku.
5: To byl publicista a komentátor Petr Holub a tím také končí sobotní Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
12: Radiožurnál, teď je 7 hodin. A zprávy má Jana Utendorfská.
0: Řidiči elektromobilů a aut na vodík nebudou ani příští rok potřebovat dálniční známku. Švýcaři budou v referendu rozhodovat o zastropování počtu obyvatel na 10 milionech. Fotbalisté Turecka hrají v úvodním zápase mistrovství světa proti Austrálii a čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
0: Auta na elektřinu a vodík by měla po českých dálnicích i nadále jezdit bez poplatků. Nízkoemisním vozům pak zřejmě zůstanou slevy. Zrušení těchto výhod ministerstvo dopravy z novely zákona vyřadilo.
13: Česko by totiž kvůli spoplatnění pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, popisuje mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
14: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci Národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz.
13: O jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta chce ale rezort dál usilovat. Po připomínkovém řízení novela obsahuje jen zrušení automatického zvyšování cen dálničních známek, říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
15: Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice stojí v přepočtu více než v Rakousku.
13: V případě schválení novely parlamentem zůstanou ceny v příštím roce stejné jako letos. Sára Adamcová, Radiožurnál.
0: Regionální spoje Českých drah dnes vyjeli podle upravených jízdních řádů. Národní dopravce každý rok před létem posiluje nabídku i napojení některých spojů. V některých regionech změny reagují i na dřívější začátek letních prázdnin. Jediný kraj, kde budou vlaky jezdit bez změn, je Vysočina. Vyšší zájem o vlakovou dopravu zaznamenávají před létem každoročně i soukromí dopravci. Změny v jízdních řádech kvůli tomu ale nechystají. Švýcaři dnes v referendu rozhodnou, jestli má jejich země omezit počet obyvatel na 10 milionů. Návrh podporuje iniciativa založená pravicovými populisty. Tvrdí, že Švýcarsko trápí přelidnění, drahé bydlení a přetížená doprava. Kritici naopak varují, že omezení migrace by mohlo poškodit ekonomiku i vztahy s Evropskou unií.
16: Podle politologa Lukase Goldra přibývá v posledních dnech před hlasováním odpůrců iniciativy. Rozhodovat se bude ale hlavně v německojazyčných aglomeracích, kde jsou poměry sil vyrovnané, řekl politolog veřejnoprávní stanici SRF. Iniciativa chce, aby při dosažení 9,5 milionů obyvatel švýcarská vláda přijímala odvetná opatření až po případné vypovězení dohody o volném pohybu osob s Evropskou unií. Většina politických stran, ale i odbory, zaměstnavatelé nebo univerzity jsou proti zastropování počtu obyvatel Švýcarska, znamenalo by to podle nich ekonomický propad. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Moravští topenáři a instalatéři se dočkali svého ochránce svatého Prokopa. Navazují tak na tradici řemesel s vlastními patrony.
17: Prosím tě, požehnej tento obraz, tento prapor.
18: Brněnský biskup Pavel Konzbul ustanovil svatého Prokopa patronem cechu topenářů a instalatérů.
19: Co může být blíž kotli, tak tam ten příměr je, je to oheň. No takže máme tady čerta, který v podstatě zotročený, aby sloužil lidem, a to je proto svatý Prokop.
18: Popisuje Josef Brabenec, prezident Asociace obchodu voda topení, který s myšlenkou přišel. Liturgická připomínka svatého Prokopa jako patrona oboru je v brněnské diecézi ustanovená na 4. červenec. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
20: Sport. Fotbalisté Turecka a Austrálie nastoupili ve Vancouveru ke svému úvodnímu zápasu na mistrovství světa. Sleduje ho reportér Jaroslav Plašil.
21: Oba týmy teď přicházejí na hrací plochu, začne druhý poločas. Australané zatím vedou 1-0. Zatím jediný gól dal Iran Kunda. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
20: Brazílie remizovala s Marokem 1-1, Švýcarsko hrálo s Katarem taky nerozhodně 1-1 a Skotsko zdolalo Haiti 1-0. V finále basketbalové ligy mužů rozhodne až zítřejší 7. zápas. Pardubice totiž deklasovali Nymburk 86-57 a srovnali sérii na 3-3. A basketbalovou NBA vyhráli poprvé od roku 1973 hráči New Yorku Knicks. V pátém utkání finále playoff porazili San Antonio na jeho hřišti 94-90 a celkově zvítězili 4-1 na zápasy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na dálnici D10 u sjezdu na Brodce a nehoda v Ivančicích. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy dejte pozor za sjezdem na Brodce. Na 31. kilometru je hlášená na vozovce sražená zvěř. Na Pražský okruh východní část ráno najela údržba. Jsou za sjezdem na Černý most mezi kilometry 59 až 58 směr dálnice do Mladé Boleslavy a blokují pravý pruh. Na dálnicích plynulý provoz. Další 2 hodiny by měla být neprůjezdná 4 u Prahy. Uzavírka kvůli bourání mostu.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Evropští uživatelé bez AI od Apple, nové povinné tlačítko v e-shopech, vakcína vytvořená pomocí umělé inteligence a nový AI model, který může běžet v přenosném počítači. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek.
2: Online Plus.
1: U mikrofonu vítám samozřejmě také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
4: Ahoj Davide.
1: Google uvedl nový velký jazykový model, který si podle něj mohou uživatelé spustit na běžně dostupném notebooku. K rozběhnutí modulu Gemma 4 je podle firmy potřeba jen 16 GB paměti na grafické kartě nebo v takzvané sjednocené paměti Unified Memory. To se může hodit k experimentům s umělou inteligencí bez připojení k internetu nebo k pokusům s citlivými daty, která uživatel nechce někam nahrávat přes internet. Gemma 4 je multimodální, umí tedy pracovat s textem, obrázky, zvuky i videem. Model zahrnuje 12 miliard parametrů a kontextové okno o velikosti 256 tisíc tokenů. Podle testů nejsou jeho schopnosti takzvaného uvažování o mnoho horší než u modelů s mnohem více parametry. Tvrzení o tom, že je Gemmu 4 možné rozběhnout na běžně dostupných laptopech, je ale přece jen trochu zavádějící. Je k tomu potřeba buď poměrně silný grafický akcelerátor s 16 GB paměti, anebo počítač Mac se stejně velkou sjednocenou operační pamětí. Na skutečně běžném stroji tedy pravděpodobně provozovat nejde. Petře, tohle oznámení vzbudilo poměrně velkou pozornost, vlastně i z technických důvodů, protože tenhle ten model od Google má trochu jinou architekturu a vlastně vypadá to, že je pro lidi, kteří s AI pracují nebo s velkými jazykovými modely pracují, takže je poměrně zajímavý. Je také uvolněn pod takovou otevřenou vlastně licencí, takže se s ním dá různě experimentovat, pracovat i pro komerční účely například a podobně. Ale to, o čem se vlastně hodně psalo a to, co Google sám hodně vlastně zdůrazňuje, je právě to, že je možné s ním pracovat na nějakém přenosném počítači, že ne, to prostě není potřeba silný počítač nebo datacentrum, že tohle je model, se kterým může i relativně běžný člověk pracovat na svém přenosném počítači, laptopu, notebooku, ať to nazveme jakkoliv. Nadchází tedy podle tebe doba, kdy opravdu si budeme stahovat velké jazykové modely, velmi výkonné velké jazykové modely do svých laptopů a budeme s nimi takhle pracovat?
4: Zatím asi úplně ne, protože jednak, jak jsi řekl, není to úplně běžný počítač, je to výkonný a drahý počítač, v současné době pořád ještě trvá krize s cenami paměti, takže tohle nejsou levné stroje. Ale je možné, že v budoucnu se trošku posune definice toho, co to je běžný počítač právě pod tlakem lokálního provozování umělé inteligence, ale ani potom si nemyslím, že budeme si všichni instalovat lokální jazykové modely, už jenom proto, že ono to není tak jednoduché. To není něco, co se spustí jako nová aplikace v počítači, vyžaduje to, aspoň prozatím to vyžaduje přece jenom nějaké odborné znalosti. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že spíš si myslím, že budoucnost spočívá v kombinaci toho vzdáleného vysoce výkonného jazykového modelu datacentru a nějakého menšího v počítači. A spolupracují mezi sebou. Takhle ostatně to chystá jak Google, tak Apple. A vypadá to, že by to mohla být z hlediska bezpečnosti i z hlediska výpočetního výkonu dobrá kombinace.
1: Proč tedy vlastně třeba Google, ale i další firmy, tyhle ty modely, o kterých právě říkají, že se dají rozběhnout na těch méně výkonných strojích, například v těch přenosných počítačích, proč je tedy vlastně takto uvolňují? Je to jenom nějaká reklama nebo mají opravdu nějaký praktický význam?
4: Myslím si, že je to velice podobné, jako když se firmy provozující operační systémy snaží získat vývojáře, aby vyvíjeli aplikace. Tohle jsou modely, se kterými si mohou vývojáři, ne běžní uživatelé, ale vývojáři znalí lidé hrát, budovat nad nimi aplikace, modifikovat je a ledaco z toho může být pak užitečné pro ty společnosti, jako je Google, které to pak nějak převezmou nebo koupí. Vytváří se tím prostě komunita, vytváří se tím ekosystém. To je asi hlavní důvod, proč to uvolňují do volného použití.
1: Tak uvidíme, jak se ty modely budou vyvíjet a jak se budou vyvíjet samozřejmě také naše přenosné počítače, jestli pomine ta současná hardwareová krize a všechny ceny zase klesnou a budeme mít tedy časem počítače, které budou zvládat v pohodě třeba právě aspoň ty dnešní modely, protože asi do budoucna to bude vypadat zase jinak. No, tak uvidíme prostě, jak to dopadne.
2: Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Na světě je první vakcína vytvořená s pomocí umělé inteligence, napsala britská BBC. Prošla prvním testem na skupině lidských dobrovolníků a výsledky nebyly špatné, citovala BBC výzkumníky z britské Cambridgeské univerzity. Ti při návrhu vakcíny použili nový postup. Nechali AI zanalyzovat genetické informace řady známých patogenů z rodiny tzv. Koronavirů. Umělá inteligence pak navrhla speciální antigen, který by měl být schopný naučit imunitní systém reagovat nejenom na jednu variantu viru, ale na celou řadu variant a mutací. Vakcínu pak vědci otestovali na skupině 39 dobrovolníků. Jde samozřejmě zatím jen o první krok v dlouhém procesu, který by časem mohl vést ke schválení a praktickému používání této nové vakcíny. Petře, tohle je titulek, který samozřejmě zaujme. První vakcína vytvořená pomocí umělé inteligence. My už jsme, myslím, v minulosti mluvili o tom, že právě AI a velké jazykové modely by mohly pomoci právě třeba při vývoji nových chemických sloučenin nebo nových léků. V tomhle případě jde o tedy nějaký nový způsob navrhování a výroby vakcín. Jak významný vlastně tohleto, tento krok je podle tebe?
4: S hodnocením toho významu bych byl hodně opatrný, abych to maličko uvedl. Na pravou míru ta studie, o které se tady hovoří, je v takzvané fázi 1, což v terminologii farmaceutického výzkumu znamená, že to není ještě test skutečné účinnosti léku nebo vakcíny, ale především toho, jestli nepoškozuje ty lidi, jestli to zdravotně dobře snášejí. Proto se to taky testuje na zcela zdravých lidech výhradně v téhle fázi a proto je ta skupina poměrně malá. Čili ta vakcína prošla ověřením, že neškodí, že není nebezpečná a že vyvolává jakousi odezvu v organismu, která by mohla být tou správnou. Ale jestli opravdu dokáže vůbec někoho ochránit před nákazou, což je smyslem vakcíny, to se zatím neví, k tomu by se přistoupilo až v těch dalších fázích testování. A tím, že to není léková vakcína, tak je to ještě specifické, protože z etických důvodů nemůžeš nikoho při klinickém testování nakazit řízeně tou nemocí. Čili buď by se muselo čekat, až s nějakými nákazami přijdou ti lidé do styku a jak si budou vést ve srovnání s kontrolní skupinou, která přijde do styku s podobným prostředím a očkovaná nebyla. Prostě klinické testování vakcín samo o sobě je velice složité, když je to takovýhle nový princip, je to ještě komplikovanější. Umělá inteligence se na tom zasloužila do té míry, že mohla zrychlit ten vývoj. Aha. Ona nevymyslela nic zázračně nového, je to DNA vakcína, která má sestrojit nějakou imunitní odezvu v organismu. To není nový ani neznámý princip, ale návrh těch konkrétních molekul, které tu odezvu vyvolají, se touhle cestou velice zrychlil a bylo možné ho udělat univerzální na větší skupinu virů, což by jinak taky bylo obtížné vzhledem k výpočetní složitosti návrhu takové bílkoviny. Takže tohle všechno je fajn, ale jásat nad tím, že AI nám vyřeší nakažlivé nemoci a tyhle hlášky jsem taky už viděl, na to je opravdu velice brzy.
1: Takže předpokládáš, že ta role umělé inteligence nebo velkých jazykových modelů právě třeba při vývoji vakcín bude právě v tom, že mají větší tedy výpočetní sílu, větší kapacitu a větší budou zrychlovat ten proces nebo něco podobného, že nebudou tedy vymýšlet něco úplně nového. Myslíš, že tohle to bude ta hlavní role?
4: V tuhle chvíli tomu tak je, jak to bude za pár let, to nikdo neví. Ona vůbec role umělé inteligence ve vědeckém výzkumu v kreativních záležitostech týkajících se navrhování nových cest, nových postupů. To je velice otevřená otázka. Jsou přírodovědci, kteří jsou přesvědčeni, že může být velká, jsou jiní, kteří jsou k tomu velmi skeptičtí. Je to všechno na začátku. Ale v tuhle chvíli je ta umělá inteligence prostě kombinatorickým strojem, který dokáže dát dohromady více variant, než kolik se vejde do hlavy lidské a tím pomáhá. Nevymýšlí žádný zbrusunový postup.
1: No tak zase uvidíme, jak tohle to dopadne. Jak jsi říkal ty a jak jsem říkal i já v úvodu, tak opravdu, než se ukáže, jak tahle ta vakcína funguje, tak to bude trvat ještě hodně dlouho a bude tam řada různých dalších testů a ověřování a podobně. Tak jsem zvědavý, jestli tahle ta metoda s využitím AI se uchytí nakonec a jaké tedy novinky přinese při vývoji léku a vývoji vakcín.
2: Online Plus Davida Slíška.
1: Od 19. června by se zákazníci v e-shopech měli dočkat nového tlačítka pro případné odstoupení od kupní smlouvy. Jde o novou povinnost, která vyplývá z evropské směrnice, která by se měla propsat také do českého práva. I když zatím není úplně jasné, zda příslušná novela do 19. června stihne projít tuzemským parlamentem. Směrnice vychází z úvahy, že když může zákazník nakoupit v e-shopu zboží jen několika málo kliknutími, měl by mít možnost stejně snadno od smlouvy případně také odstoupit. V rozhraní e-shopu by se mu tak nově mělo objevit tlačítko nebo jasně viditelný odkaz, který mu to umožní. K dispozici mají být po celou dobu, kdy má zákazník právo nákup zrušit, tedy například po celých 14 dnů standardní zákonné lhůty u prodeje na dálku. Po kliknutí na tlačítko či odkaz bude muset zákazník ještě vyplnit základní údaj o objednávce a pak bude muset své rozhodnutí o odstoupení od smlouvy definitivně potvrdit. Petře, taková drobná změna, nicméně asi se dotkne opravdu velkého množství lidí, kteří i v Česku nakupují v online obchodech, v e-shopech. Co na tohle to říkáš? Potřebujeme nové takovéto tlačítko, které zjednoduší to případné odstoupení od smlouvy?
4: No, mě nad tím ze všeho nejdřív napadlo, že jsem docela rád, že neprovozuju žádný e-shop. Ono pochopitelně je potřeba chránit práva zákazníka a zjednodušovat i to odstoupení případné od smlouvy, ale tohle mi připadá jako mechanismus, který přímo volá po zneužití, potom vzít si zboží na pár dní a pak ho velmi jednoduše vrátit, nevím. Myslím si, že je to v zásadě v pořádku, ale docela bych se bál toho, že se to zneužívat začne a budu zvědav na nějaká hlášení z e-shopu, jak moc se ta věc používá.
1: Myslíš, že vlastně jenom tohleto zjednodušení, protože to právo na odstoupení od smlouvy to má zákazník už teď ze zákona,
4: samozřejmě.
1: Je tam těch 14 dní a myslíš, že to zjednodušení, prostě to, že tam bude na ty lidi tlačítko takhle opravdu koukat a že ho tam takhle uvidí, takže by mohlo opravdu je přimět k tomu, že to budou více zkoušet?
4: Myslím, že ano. Já kolem sebe neustále pozoruju, že cokoliv je na stisk tlačítka na obrazovce, cokoliv se dá udělat elektronicky bez komunikace s člověkem, to lidé všech věkových kategorií používají mnohem častěji, než tam, kde je potřeba třeba zvednout telefon, někam zavolat nebo někam dojít, vyřídit to osobně. Prostě ty zábrany se tím podstatně snižují. To je vlastně důvod, proč jsem to komentoval těmito slovy. Ano, je v naprostém pořádku, že zákazník má chráněná práva tak, jak je má dnešní zákonnou úpravou, ale tenhle krok mi připadá, no je to zajímavý sociologický experiment v podstatě.
1: Vidíš, tohle mě nenapadlo takhle, že by to vlastně mohlo provokovat ty lidi k tomu, aby to třeba častěji používali. To je zajímavé.
4: Snižovat bariéru. Když mám někam jít a do očí někomu říci, že ta kamera za 40 tisíc je sice bezvadná, ale týden jsem si s ní hrál a tady jí máte zpátky, tak to je trochu složitá situace, ale když se to dá udělat na jedno stisknutí tlačítka, no uvidíme, jak ty rád říkáš, uvidíme.
1: Ano, uvidíme, no a jako to je fakt zajímavý pohled, takhle jsem o tom vůbec nepřemýšlel. Je pravda, že někde třeba v některých e-shopech dneska, když člověk chce tedy odstoupit od té smlouvy a má proto nějaký důvod, tak někde se prostě dostat k tomu, jak to má udělat, není úplně jako jednoduché.
2: Online Plus Davida Slíška.
1: Firma Apple představila novou verzi své digitální asistentky Siri. Ta má být vybavena umělou inteligencí a má být integrována do operačního systému v telefonech a dalších zařízeních Apple. Uživatelé se s ní mají setkat v nové verzi operačních systémů, které by firma měla uvolnit někdy během podzimu. Jenomže ne všichni. Uživatelům v Evropské unii nebude Siri AI zatím dostupná, oznámil Apple. Z neuvedení nové Siri firma oficiálně viní Evropskou komisi, která podle prohlášení nepřijala žádný z návrhů Apple, jak by novinka mohla dostát povinnostem vyplývajícím z evropského nařízení o digitálních trzích DMA. Mluvčí komise na obvinění reagoval prohlášením, že to Apple nebyl schopný přijít s žádným řešením. Jádrem sporu je to, že DMA vyžaduje, aby Apple do svých zařízení vpustil i konkurenční AI asistenty a dal uživatelům na výběr. Firma to ale nechce udělat, protože by to podle ní ohrozilo bezpečnost zařízení a ochranu osobních dat uživatelů. Jeden ze sporů, který se týká právě toho nařízení o digitálních trzích, DMA, který vlastně má podobný základ. Týká se té takzvané interoperability, krásné slovo, na kterém se většinou trošku zlámu jazyk. A to znamená, že opravdu by ti velcí výrobci nějakých zařízení nebo služeb měli umožnit to, že k ním opravdu budou mít přístup i nějaké konkurenční služby, například v tomhle případě ti AI asistenti. Myslím, že jsme tady řešili podobný případ s komunikační službou WhatsApp od firmy Meta, která také vlastně by tam měla dát přístup vlastně všem dalším výrobcům nebo vývojářům vlastně různých AI asistentů, kromě toho Meta AI, který tam je teďka dostupný. A tady vlastně Evropská komise požaduje to samé na základě DMA také od Apple. Jak si myslíš, že tedy ty argumenty Apple, že to nechce udělat, protože by pustil tedy ty konkurenční AI asistenty příliš hluboko do svého operačního systému a to by mohlo ohrozit bezpečnost a data uživatelů. Jak myslíš, že tenhle ten argument Apple je opravdu validní?
4: Zajímavé je, že Apple nemá výhrady proti zařazení té nové Siri, té své nové umělé inteligence, do operačního systému macOS, čili v Evropě bude dostupná ta nová asistentka, ta nová konverzační umělá inteligence, ale jenom na počítačích, nikoli na telefonech a tabletech. Rozdíl je podle mě v tom, že v operačním systému iOS používaném na těch mobilních zařízeních je Siri od samého začátku hluboce integrovaná do operačního systému a pokud by tam Apple na základě zákonného požadavku pustil konkurenci, tak by jí zároveň dal hodně nahlédnout do toho, jak je ten systém udělaný, co všechno se v něm dá a nedá využívat, případně okopírovat. Do toho se jim očividně nechce. U toho macOSu tohle nijak zvlášť nehrozí, protože to je vlastně přepracovaný Unix, který je z velké části tak jako tak pod otevřenou licencí a ta integrace té AI do systému zcela jistě není tak hluboká, tak zásadní. Tohle by mohlo být, pokouším se tomu rozumět, pokouším se přemýšlet nahlas, tohle by mohlo být racionální jádro za tím postupem Apple. Ono vlastně to není novinka, tohle platí už 2 roky.
1: Ano.
4: Od chvíle, kdy Apple začal s umělou inteligencí, jenomže po ty 2 roky ta AI jeho toho uměla tak málo, že to vlastně každému bylo jedno, jestli je to v Evropě dostupné nebo není. Teď se situace mění, protože to, co jsme viděli na nedávné vývojářské konferenci, tak tam bylo vidět, že nová umělá inteligence od Apple bude velmi zajímavá, velmi atraktivní a ten rozdíl mezi tou evropskou a americkou verzí iPhoneu třeba bude tím pádem dosti velký. A když Apple riskuje svůj podíl na tak velkém a bohatém trhu, jako je celá Evropská unie, tak k tomu nějaký velmi vážný důvod mít musí. To není jinak možné.
1: No ale třeba jiné firmy s tím zas tak velký problém, zdá se, nemají. Do telefonu s Androidem si můžeš vlastně nainstalovat třeba nějakou jinou AI asistentku nebo jiného AI asistenta a lze tam nějakým způsobem s ním pracovat. Nevím tedy, jestli až tak je integrovaný dovnitř toho operačního systému, jako třeba právě asistent od Google, ale je tam prostě možný určitý výběr. Proč to podle tebe třeba právě Google nevadí tolik a tomu Apple to vadí hodně. Je tam opravdu rozdíl v té hloubce integrace? Nedá se to třeba nějak technicky vyřešit?
4: Rozdíl je hlavně v tom, že Android je otevřený systém, má otevřenou licenci, takže na něm také jako tak není co utajovat. Ten je viditelný a všem na očích a ostatně výrobci si ho modifikují podle sebe, mají na to právo. iOS je ta přísně střežená pevnost, do které nikdo nesmí, ta nejhodnotnější věc, kterou Apple vlastně má a vlastní a nechce si nechat koukat pod prsty. Takhle to aspoň čtu já.
1: No, jsem opravdu zvědavý, jak tohle to dopadne. Myslíš, že opravdu Apple stojí za to tedy vyloučit takovou obrovskou asi spoustu uživatelů, které patrně tady v Evropě také má z používání té své AI a AI Siri nebo Siri AI, že to opravdu ta firma vydrží a bude stát tedy za svým, že nepřijde třeba časem s nějakým řešením, že tohle to třeba není jenom součást nějakého vyjednávání s Evropskou komisí?
4: Velmi pravděpodobně je, ale je to vyjednávání už hodně na hraně. Nevíme, jak v zákulisí ta jednání probíhají, kdo tam komu co řekl, jaké možnosti jsou v tuhle chvíli ještě otevřené. Těžko říct. Rozhodně si myslím, že pokud se to povleče dlouho,

0: tím trošku hloupějším iPhonem evropským a velmi chytrými Androidy na evropském trhu už může být dostatečně velký, aby i zryté uživatele Apple aspoň některé přesvědčil, že mají změnit značku.
1: Já si pak říkám, jestli by ty telefony, které jsou sice vybaveny Siri AI, ale ta v nich nefunguje, tedy na evropském trhu, jestli by třeba neměly být nějaké levnější, protože opravdu vlastně část té funkcionality pak tam ten uživatel nemá, přitom by měl za ně platit stejnou cenu jako ten uživatel, který je na opačné straně oceánu prostě má. No, tak,
0: to, ale to je, Davide, taková... velice hezká myšlenka, ano. Ale nevím, jestli v Cupertinu. By ji rádi slyšeli.
1: No asi ne, no. Ale ono je to vlastně zajímavé, protože třeba podobně vnímám já, třeba konkurenční Samsung, který také nabízí svoji umělou inteligenci ve svých mobilních zařízeních a ta už leta a používá samozřejmě ji jako prodejní argument, že proto by si lidé měli koupit jeho třeba telefony, ale už dlouhá leta tam třeba řada těch funkcí nefunguje, protože by vyžadovali nějakou lokalizaci do češtiny, například nějaké překlady a podobné záležitosti a to prostě už dlouhá leta tam není. Tak tam jsem taky uvažoval o tom, jestli by i Samsung neměl ty telefony na těch trzích, kde ty funkce vlastně nejsou dostupné, tak jestli by je neměl zlevnit. No ale nečekám, že by ty velké firmy to udělali dobrovolně samozřejmě, dokud lidé ty telefony fungují i v tomhle stavu. No tak to jsem si jenom tak povzdechl ještě nakonec. Petře, každopádně děkuji ti za tvoje dnešní komentáře a postřehy, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N, Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
2: Český rozhlas Plus a Davidské divadlo vás zvou na živé natáčení debaty z cyklu Ctnosti a neřesti s názvem Jak přežít technoevoluci. Lidstvo čelí řadě nejistot a krizí a není to jen změna klimatu. Svět začaly masivně ovlivňovat technologie generativní umělé inteligence. AI nástroje se prosazují v řadě oborů a stále více zasahují do každodenního života. Kde a proč je nutné pro umělou inteligenci vytvářet nové normy a předpisy? A jak by měly vypadat? Přijďte 17. června v 7 hodin večer do kavárny Davidského divadla na Praze 6. Moderátorka Renata Kalenská se bude ptát teologa a sociologa Tomáše Halíka, spoluzakladatelky AI dětem Evy Nečasové a režiséra inscenace Tři zmrzlí Pavla Šimáka. Vstupenky koupíte na webu davidskedivadlo.cz.
3: Radiožurnál půl osmé. Jana Utendorská a zprávy.
4: Spojené státy se podle amerického prezidenta Donalda Trumpa zmocní iránských zásob obohaceného uranu a zničí je. V sobotu to napsal na sociální síti True Social. Irán už dřív prohlásil, že nulové obohacování je pro něj nepřijatelné a znamená porušení jeho práv. Trump ve svém příspěvku taky napsal, že dnes plánuje uzavřít mírové dohody s Iránem. Tento sice popírá, nevyloučil ale podpis smlouvy v některém z následujících dní. Majitelé elektromobilů a aut na vodík nebudou ani příští rok potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy upustilo od plánu, aby za dálnice platili i řidiči aut na alternativní pohon. Česko by tím totiž přišlo o evropské dotace. Mezi Berlínem a Hamburkem dnes znovu pojedou vlaky. Trať prošla rozsáhlou generální opravou. Původně měla být hotová do konce dubna. Do konce června musí ještě cestující počítat s drobnými změnami jízdního řádu. A na 300 historických automobilů a motocyklů se dopoledne sejde na zámku v Kvasinách u Rychnova nad Kněžnou. Atmosféru z období první republiky doplní swingová kapela a také dobová modní přehlídka. Součástí programu bude i prezentace armády první republiky a vojenská střelnice.
2: Sport.
4: Fotbalisté Brazílie remizovali ve svém prvním utkání na světovém šampionátu s Marokem 1-1. Stejným výsledkem skončil i zápas mezi Švýcarskem a Katarem. Skotsko zdolalo Haiti 1-0. A jak hraje Austrálie s Tureckem, to už řekne reportér Jaroslav Plašil.
5: Australané stále v těsném vedení 1-0. Platí to i teď ve 72. minutě utkání. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení, překážka na D1 u sjezdu na Přerov a zavřená silnice 4 u Prahy. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy u sjezdu na Přerov a Olomouc je teď nová

0: uzavírka na kilometru 281, opravují výtluk a dejte pozor, zavřeli pravý pruh, musí se do levého. Od včerejška neprůjezdná je čtyřka u Prahy. Uzavírka kvůli bourání mostu u sjezdu na Jíloviště je na Prahu i Strakonice. Obě se dá teď plynule přes Jíloviště. Na Jindřichohradecku silnici 408 z Dačic do Studené čekejte omezený průjezd. Mezi Dačicemi a odbočkou na Kostelní Vidří se srazilo obytné vozidlo s kombajnem. Jede tam policie, místo zatím průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Dnes bude obloha velmi proměnlivá, v severní polovině území čekáme přehánky, ojediněle i bouřky a odpoledne taky bude foukat. Vítr má mít rychlost do 55 km za hodinu. A přidám dnešní teploty, ty by neměly přesáhnout 20 stupňů. Výhled na příští týden už ale slibuje slunečné počasí. V pondělí a v úterý se sice ještě můžou objevit místy přehánky a teploty lehce přesáhnou 20, ale ve středu zamíří k 28 a druhá polovina týdne už přinese vysloveně letní počasí.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Smrt lidického letce.
1: Pokaždé, když se ocitnu v místech, kde stávaly lidice, a to bývá často, tak té hrušně zajdu. Dívám se na ni. Někdy i dlouhé minuty. Spousta věcí mi projde hlavou. Tahle hrušeň totiž není jen tak obyčejný strom. Pamatuje staré lidice. Pamatuje všechno to, co se tu odehrávalo v čase krvavé a ohnivé apokalypsy z 9. na 10. června 1942. Pamatuje rovněž zdejší obyvatele, včetně Josefa Stříbrného a Josefa Horáka. Oběma, ale zejména druhému z nich, bude věnován náš dnešní příběh. Ze všeho nejdříve se vrátím o pár roku zpátky. Píše se rok 1997 a já jsem v expozici lidického památníku. Se mnou je tu bělovlasá paní. Před jednou z mnoha fotografií se zastaví.
2: Tak tady bych vám chtěla ukázat, tady je Josef Stříbrný jako fotbalista a Josef Horák, který můj bratr, taky jako fotbalista.
3: A to je lidická?
2: To je lidická jedenáctka.
1: To byl hlas Anny Nešporové za Svobodna Horákové, sestry Josefa Horáka. Josef Horák a Josef Stříbrný byli nejenom krajany z Lidic, ale byli také dobrými kamarády. Po středoškolských studiích Horák absolvoval obchodní akademii a Stříbrný reálku, odešli oba do hranic na Moravě studovat vojenskou akademii. Historik z Historického ústavu armády České republiky, doktor Jiří Rajlich, mi řekl.
4: Oba byli reprezentanty nejmladší generace československého důstojnického sboru předválečného. Oba absolvovali vojenskou akademii v letech 1937 a 1938. Ovšem s tím rozdílem, že Horák se stal přímo důstojníkem letectva, kdežto Stříbrný sloužil zpočátku u pěchoty.
1: Po příchodu nacistů byli Josef Horák a Josef Stříbrný z armády propuštěni. Pracovali pak jako úředníci v Praze a hledali možnosti, jak se dostat za hranice. To se jim nakonec podařilo, těsně po štědrém dnu roku 1939. Sestra Josefa Horáka, Anna Nešporová, mi vyprávěla.
2: A toho 27., kdy už bylo teda těsně po svátkách vánočních, tak odešli oba dva, Josefové, Horák a Stříbrný, oba dva odešli jako normálně do práce a víc už teda jsme věděli, kde jsou, protože od těch čas byli pryč.
1: Svého času se mi podařilo objevit deníkové záznamy Josefa Stříbrného. Z nich se dá dobře rekonstruovat průběh jejich cesty. Dodám ještě, že oba Josefové prchali z porobené vlasti společně s dalším mladcem, Václavem Študentem. Ten pocházel z nedalekých Hostěvic. O necelé 3 roky později, na podzim roku 1942, Václav Študent zahyne. Trojici doplnil ještě jistý inženýr Lípa. Ten utíkal především z rasových důvodů. Jako Žid byl v protektorátu už předem odsouzen k smrti. Pátrejme nyní po dalších osudech lidických uprchlíků. A odcituji pasáž deníku, tak jak byla utištěna v knize Ozvěny lidické noci.
0: V Uherském Brodě jsme jen tak unikli kontrole gestapa. Přes průsmyk jsme se dostali na Javorinu. Před hranicemi se Slovenskem napětí vrcholilo. Pak někdo z nás řekl, Komenský to měl lehčí, vzal hlínu a jel. Usmáli jsme se, byl to osvobozující smích. A pak jsme překročili slovenské hranice.
1: Uprchlíci putují dále. Nové Město nad Váhom, Košice, vlakem do Budapešti, potom k jugoslávské hranici. Když se konečně ocitnou v Jugoslávii, cítí se tu jako mezi bratry. Kdekdo jim tu projevuje sympatie. Přes Bospor se pak uprchlíci dostávají do Bejrútu. potom do Francie. Po její porážce německými nacisty do Velké Británie. Zatímco Josef Horák je už krátce po příletu do Velké Británie zařazen do řad letectva a působí u 311. československé bombardovací perutě, Josef Stříbrný je zpočátku u pěchoty. Přihlásí se do parakurzu. Na rozdíl od mužů, jako například byli Jan Kubiš či Josef Gabčík, vybrán nakonec nebude. Vstoupí ale do řad letectva. S výtečným prospěchem absolvuje navigátorský kurz a létá, jako jeho lidický krajan Josef Horák, u 311. československé bombardovací peruti. Letci bojují, ale také žijí. Lidé, kteří jsou neustále tváří v tvář smrti, se umějí radovat z každého šťastného okamžiku. Štěstí Josefa Horáka se jmenuje Vin, neboli Winifred, příjmením New. V roce 1941 je jí 18 let. O 70 let později mi skoro až neskutečně vitální, stále krásná a šarmantní paní Vin vypráví o tom, jak jednoho dne požádal Pepi Horák její matku, jestli by její dceru nemohl vzít na procházku.
3: Pravděpodobně mě už viděl tak 2 nebo 3 týdny předtím. Nevím sice proč, ale čekal na to, aby se se mnou seznámil. No a když jsme spolu šli domů, tak mi přidržel dveře a usmíval se. Ještě bych chtěla upřesnit. Požádal také maminku a sestru, jestli si se mnou může zatancovat. My totiž měli hodně přátel a chodili jsme často tancovat. Později mě požádal, zda bychom se mohli potkávat bez maminky a že si pro mě přijde. No a potom přišel k nám. A od té doby jsme se vídali každý den.
1: Později byl Josef Horák odvelen do dalšího pilotního kurzu. Za svou dívkou pak jezdil, když to šlo, na kole. Musel tak překonávat několik desítek kilometrů. Jednoho dne se rozhodl a řekl.
3: My se vezmeme. Moje maminka řekla ne. On ale řekl ano. Vezmeme se.
1: Svatba se konala 6. prosince 1941. Josefovým svědkem byl kamarád Zustěvic, s nímž prchal do exilu Václav Študent. Vzhledem k válečné situaci nebyla hostina ani trochu honosná. Naopak, paní Winifred mi s úsměvem vyprávila, že svatební hostinu považovali spíše za svatební snídani.
3: Ta hostina byla velmi skromná, opravdu nebyly peníze na jídlo. Měli jsme sem tam něco. Byla to tehdy tvrdá doba. Chlapci, když se vrátili na základnu, tak se museli naobědvat tam, protože jsme fakt neměli dostatek jídla a oni by měli hlad. Byla to opravdu tvrdá doba.
1: Josef Horák získává další letecké zkušenosti. Prodělává další pilotní kurz, tentokrát v Bortnu. Pak už operačně létá. Mezitím se dramaticky naplňuje osud Lidic. Jak už se dnes ví, záminkou pro vyhlazení této obce se stala skutečnost, že právě Josef Horák a Josef Stříbrný byli příslušníky naší zahraniční armády. Nechme nyní hovořit knihu Osud byl mým přítelem. Podle rukopisu vzpomínek někdejšího příslušníka 311. československé bombardovací perutě Miroslava Wilda ji k vydání připravil legendární váleční stíhač a spisovatel František Fajtl. Miroslav Wild vzpomíná na chvíle, kdy se letci, včetně Josefa Horáka a Josefa Stříbrného, prvně dozvěděli o tragédii Lidic.
0: Pravidelně jsme poslouchali v poledne a večer nejnovější zprávy BBC a události z bojiště. Už z přehledu zpráv jsme zaslechli jméno Lidice. Zbystřili jsme pozornost, zvláště Pepi Horák a Josef Stříbrný. Raději neměli být přítomni, šlo o jejich rodnou vesnici. V podrobných zprávách museli oba vyslechnout na vlastní uši strašnou tragédii svých rodin a příbuzenstva. Pepi neuvěřitelnou zvěst nesl poměrně hrdě, ale nebylo s ním řeči. Nemělo smyslu ho nějak konejšit, hrozná skutečnost, že u zdi vypáleného stavení leží jeho otec a všichni jeho strýcové postřílení jako zvěř ho drtila. Je vůbec možné uvěřit, že lidská důstojnost klesla na úroveň barbarů? Seděli jsme všichni kolem rádia jako zařezaní, další zprávy jsme nevnímali. Citlivějšímu Josefu Stříbrnému zaslzely oči. Byl to pro něj nervový otřes. Nevěděli jsme si rady, co dělat, nebyli jsme na něco tak úděsného připraveni. Ani když jsme ztratili v jednom dnu 3 osádky, nebylo mezi námi tak smutno, jak v tomto okamžiku.
1: Jak osud Lidic se svým manželem prožívala Winifred Horáková, vyprávěla mi.
3: On o tom nikdy nemluvil, ale pak on byl vždycky velice aktivní, měl spoustu práce. Prostě nikdy o tom nemluvil, ale vím, že doufal, že až se jednou vrátí, že tam najde někoho živého.
1: Syn již vzpomínané Anny Nešporové, sestry Josefa Horáka, Antonín Nešpor, mi vzpomínku své tety, tak já to od ní slýchával, doplnil.
5: On se uzavřel do sebe. Potom, když přišel domů, tak byl uzavřený. Bylo vidět, že ho to trýzní, ale vlastně dlouho o tom nemluvil. Ani s těma lidma, co jako s nima lítal, že, nebo, tak všichni uznali, že to je jeho projev toho, že on šel do sebe takzvaně, že prostě byl z toho smutný, jako co logicky, ale nedával to nějak extra na venek. Plnil si dál svoje povinnosti, které měl. On měl samozřejmě úlevu, měli Stříbrný a Horák, měli potom úlevu, když se zjistilo, že jo, ale Pepí se choval tak jako stoicky, že prostě, že šel do sebe, no.
1: Skončila válka. Lidické ženy, ty, které měly to štěstí a koncentrační tábor Ravensbrück přežili, se vracely domů. Ze 196 zavlečených žen nepřežilo 49 a další 3 zahynuli na pochodu smrti. Zoufalé ženy se teprve nyní dozvídaly krutou pravdu. O tom, že jejich muži byli zastřeleni a děti odvlečeny neznámo kam. Ze 105 dětí se jich posléze mělo vrátit pouze 17. Vrátili se také oba lidičtí letci, Josef Horák a Josef Stříbrný, aby si z definitivní platnosti uvědomili, že všichni členové jejich rodin byli ještě před lidickou tragédií odvlečeni a zakrátko postříleni. Přežila pouze sestra Josefa Horáka, Anna, tehdy ještě Kohlíčková, později Nešporová. Přežila jen proto, že byla tehdy v 9. měsíci těhotenství. Nacisté ji sice nechali porodit, nicméně později jí malou dcerku odebrali. Už ji nikdy nespatřila. To však zdaleka nebyl jediný otřes, který oba lidičky letci po návratu prodělali. Co se tedy s nimi dělo dále? Jedna z lidických žen, Marie Javůrková, mi v roce 2001 vyprávěla.
6: Byli lidi prostě, že říkali, že jsou toho vině, že kdyby nebyli utekli, takže se to nestalo. Všem my jsme zase říkali, když nikdo nic nedělá, tak nic neskazí. To taky takový lidi byli potřeba, aby prostě se za tu vlast bojovali.
1: Sestra Josefa Horáka, Anna Nešporová, vzpomínala.
7: To jsem poznala i já, i v tom koncentračním táboře, že prostě jsem sestra jeho. Ale já jsem nikomu nic nevyčítala, nebo abych se s někým hádala, nebo tak ne.
1: O tom, co se okolo lidických letců po válce dělo, mi rovněž vyprávěla Anna Šíchová.
8: Byly dvě ženský, že mu vyčítali, že to je krzňáč. A on s naší mamou snad půl druhý hodiny mluvil, to je málo. Teta Seidlovic, to není pravda, my jsme to nezavinili. Pepiku, já ti věřím jako sama sobě, oni jsou některý fanatici, ty ženský. Takový, víte, no měli tam děti a teď se jim nevrátili. Když přišli na ten národní výbor toho času, teda mluvím, tak oni jim strašně pronásledovali toho Pepika s tím Pepikem Stříbrných, ale Pepik tam tolik nepřišel Stříbrných jako Horák.
1: Jak to tehdy všechno vnímala manželka Josefa Horáka, paní Vin? Do Čech přijala společně se svým manželem a dvěma syny, Josefem a Václavem, kteří se narodili ještě ve Velké Británii. Josef Horák prý ještě v Anglii doufal, že skutečnost přece jen nebude tak hrozivá.
3: Ale nestalo se tak. Později, když se vrátil, tak cítil, že ho lidé nebrali, že ho nepřijali, protože byl pro ně jakoby vrahem.
1: Právě na toto téma jsem si před lety povídal také se sestřenicemi dalšího lidického letce Josefa Stříbrného, Annou Pekovou a Marií Sládkovou.
9: Bydleli jsme všichni na Kladně.
10: Kročerové.
9: A tam jsme měli jednou schůzi a na té schůze lidické ženy se usnesly, že Horák a Stříbrný zapříčinili Lidice.
10: Jo, že to způsobili
9: vojny. A tím pádem jako odhlasovalo se, že nedostanou domky v Lidicích.
10: To bylo právě na tom to nejhorší, ne. Že oni to neuznali, krucifix, oni přeci za to nemohli, že se to stalo.
9: No oni jim dávali za vinu
10: že
9: to neštěstí v Lidicích, že zavinili oni.
1: To ale zdaleka nebylo všechno. Historik doktor Jiří Rajlich říká.
4: Oba se vrátili do vlasti v hodnosti štábních kapitánů. Oba nejprve sloužili u prvního oddělení hlavního štábu velitelství letectva v Praze a krátce po únoru 1948 byli z těchto míst odstraněni na méně významná místa.
1: Josef Horák pochopil, že ve své zemi nemůže zůstat. Nejprve ale poslal do Anglie manželku a oba syny. Antonín Nešpor mi vyprávěl.
5: Přišla na letiště samozřejmě s pasem, to by tam všechno, vzali ji náušnice, vzali ji přívěsek, který měla od Pepího, že je nový život. Jo. Prstínek snubním nedala. Tak i ta paní, co ji tam šacovala, že na tom letišti, ta celnice řekla, že ty kapitalistický, že to tam nepotřebujou. A vzala jí to zlato, bez papíru, bez ničeho. Čili teta letěla do Anglie, byla ráda, že odjela. Už jenom ten konec byl tak hroznej pro ní. Rozumíte, že prostě, no a potom vznikaly ty problémy ostatním.
1: Rád se po jejím odletu odcházel do ciziny také Josef Horák. Ovšem ilegálně. Opět vypráví synovec Josefa Horáka, Antonín Nešpor.
5: Tak Pepí nejdřív přišel za maminkou a říká, Aničko, já budu muset pryč, já budu muset prostě za tou vin, protože oni mě tady nenechají, oni mě zavřou. Jak byl převrat, tak už věděl, že prostě ho zavřou a že to bude špatný.
1: Josef Horák, který odchází 12. dubna 1948 do exilu, už po druhé. Paradoxně šel opět stejnou cestou přes Jugoslávii jako tenkrát na přelomu let 1939 až 1940. Dostal se potom do sběrného tábora a později do Velké Británie, kde se opět setkal s manželkou a oběma syny. Jeho sestra Anna však v té době musela čelit nejrůznějším výhruškám. Z nejvyšších míst totiž bylo důrazně doporučováno, aby se svého bratra veřejně zřekla. Paní Nešporová mi o tom vyprávěla.
7: Já jsem řekla, že se mnou ať dělají, co chtějí, že je mi to jedno, ale na bratra ať mi nesahají toho, že já bych se v životě nikdy nezřekla. Nikdy v životě. Protože to byl čestný člověk, který bojoval za to, aby jsme mohli žít svobodný v naší milované vlasti.
1: Ve Velké Británii začal Josef Horák znovu, jak se říká, od nuly. Paní Vin vzpomínala.
3: Takže přijel. Pokusil se znovu vrátit k letectvu, což se mu podařilo. Přijali ho. Ale v podstatě se už nedostal na tu pozici, kterou měl předtím. On byl totiž major. A po válce se k letectvu hlásila spousta bývalých pilotů, Angličanů, kteří chtěli létat. A tak mu sice nabídli místo, ale musel přijmout mnohem nižší funkci neboli hodnost. Pouhé 2 nebo 3 stupně od spodu.
1: Co bylo dál? Přišel osudný 18. leden 1949. Josefa Horáka čekal rutinní cviční let. Měl ho absolvovat na stroji typu Dominie. Paní Vin vzpomíná.
3: Den, kdy letěl, byl to velmi mrazivý den. Letěl z Kejdru na jiné letiště a pak se vraceli. Jak mi vyprávěl ten druhý pilot, který s ním letěl ve skupině, před tím letištěm byl nějaký kopec. Na něm byly stromy. A on se asi vyhýbal nějaké přehánce nebo bouřce, no a narazil do těch stromů. A pak se zřítil. Jak mi potom řekl velitel pluku, po pádu byl bezvědomý. Nedaleko byl nějaký dělník. Ten, když to viděl, tak šel k farmě, vzal dveře, vytáhl ho z letadla a táhl ho pak na těch dveřích na tu farmu. Řekli mi, že měl přeraženou páteř.
1: Josef Horák ještě nějakou dobu žil, aniž by nabyl vědomý. Když se o jeho smrti dozvěděla Anna Nešporová, chtěla odjet na bratru v pohřeb. od tehdejšího ministra vnitra Václava Noska měla svolení, že odcestovat může. Nechala udělat věnec a pak si připravila dózu, do které dala prst ze Starých Lidic. Přímo z míst, kde do roku 1942 stál jejich dům. Dóze je dodnes cennou relikvií rodiny Nešporovy. Slovo má opět Antonín Nešpor.
5: Tak oni sebrali občanku, peníze jí sebrali, tohleto jí sebrali a začali se v tom hloubi vysypali to, co tam je. Vyhla ten vína z Lidic na hrob ve Pímu. Tak se v tom začali rejpat. Rozebrali ten věnec. Jestli tam něco má, Mati jako nepašuje. Pomaloučku to dělali, jako to bylo vidět, jako říkala se jako zpomalený film.
11: To je
5: a to letadlo už mělo letět. A ono nic a já říkám, hejte se, když už za chvilku mě poletí letadlo, tak to, no to ne, to my si tady. No a teďka na ní začali prostě útočit, byli dva, jeden hodnej, tak ji tam drželi a nakonec ten mladý říká, hele, ono si nic nevypadne, vememe ji k nám do Ruzině. Mati říkala, hlejte se, já už vám nic nepovím, dělejte si to co se mnou, co chcete. Přežila jsem koncentrák, vás přežiju taky. A už se s něma nebavila. Už s ní nedostala ani slovo.
1: Na pohřeb svého bratra se tedy Anna Nešporová nedostala. Záhy se začne tragicky naplňovat osud i dalšího lidického letce Josefa Stříbrného. Je mu souzeno, aby se stal občanem druhé kategorie. Rozpadne se mu manželství. Skončí jako natěrač a nakonec onemocní rozedmou plic. Zemře v Písku, zapomenut, v roce 1976. Bude mu pouhých 61 let. Uplynou další desítky roků. Prst lidické země na hrob Josefa Horáka a na Nešporová přece jen dá, ale až po listopadu 1989. Tehdy se po dlouhých letech opět setká se svou švagrovou Vin. Od té doby jsou obě rodiny, česká i anglická, opět pospolu. Je skoro až symbolické, že vnučka Anny Nešporové Pavla se provdala právě do Velké Británie. Od ní jsem se mimo jiné dozvěděl, jak britská část rodiny Lidických Horáků pokračuje. Pavla Nešpor Belis mi vyprávila.
12: Josef Horák měl dva syny, toho Venouška a Pepíčka. Bohužel ten Venoušek zemřel, já myslím, že to může být tak 20 let, na rakovinu, takže zbyl tedy jeden syn, Josef Horák mladší. Ten teda bydlí ve Svindonu, tam, kde vlastně je původní rodiště Winifred Horákový. Ona tam stále bydlí a on tam bydlí taky nedaleko ní, zase ve svém domečku. A on má dvě děti, dceru, asi tak starou jako já, a ještě syna. Tak ten syn starší teda, ten žije, založil rodinu na Novém Zélandu. Má dvě malé holčičky, jak je zvykem teda v Anglii, tak nemají tam to ova. Jmenují se Emily Horák a Amy Horák. Nicméně jsou to další pokračovatelky teda rodu Horáků. Ten syn jeho nejstarší je Paul Horák a Lucy Horák, to je dcera Josefa Horáka, ta ještě je svobodná, ta teprve je mladá, tak ještě rodinu ještě asi založí.
1: Do Velké Británie se Pavla Nešporová vydala už v 90. letech. Jela tam pracovat, studovat. Měla však ještě jednu a hlavní motivaci.
12: Tenkrát mě to i, když jsem se tu angličtinu učila, jsem si ale řekla, já bych měla už kvůli té rodině, teď máme půlka příbuzenstva je vlastně Angličanů a nebudou si rozumět, jo? Nebo já bych, mě to prostě ze začátku taky, mi to bylo hloupý, že já jim nerozumím a prostě ta naše krev, která tady pochází odsaď, jsem to vzala i jako z téhle stránky, že to je takový, jako moje zodpovědnost, že bych teda měla, když se sjedou, abych teda mohla překládat a mohla jim uskutečnit nějaký ten kontakt, protože už toho času jsme ztratili tolik, že by byla škoda tratit další čas jenom tím, že je mezi náma jazyková bariéra.
11: A co to jméno Horák ale ve vás dělá?
12: No, to jméno Horák samozřejmě to, je to náš rod, je to naše krev. Nevím, jak bych to popsala, prostě jsem hrdá na to, že mám v sobě krev taky těch Horáků, protože podle toho, co vyprávěla moje babička, Anna Nešporová, rozená Horáková tady, byli to slušní, pracovití, hrdí lidi, český, vlastenecký, čili já rozhodně se nemám za co stydět a rozhodně mám taky být na co hrdá.
1: Své putování po osudu lidického letce Josefa Horáka končím opět u lidické hrušně. Vnímám tu ozvěny dávné noci z 9. na 10. června 42. roku. Vnímám ozvěny osudu. A vybavuji si mimo jiné nejenom Josefa Horáka, ale také Josefa Stříbrného. Muže, kteří nasazovali životy za svobodu této země a přece po válce nemohli a hlavně nesměli v Lidicích žít. Jak jim asi bylo? Co cítili? Smutek? Hořkost? Kdo ví? A tak se stále ptám, přestože vím, že se odpovědi nikdy nedočkám. Proč? Čím si tohle všechno vlastně zasloužili?

0: Radiožurnál je 8 hodin. Jana Utendorfská připravila zprávy.
1: Donald Trump se oficiálně stává druhým nejstarším prezidentem v americké historii. Etikety medu prodávaných v Česku musí ode dneška splňovat přísnější pravidla. Fotbalisté Brazílie remizovali na mistrovství světa s Marokem, Turecko podlehlo Austrálii. Pozor na omezení na D8 s Ústí nad Labem do Prahy na 17. kilometru. A čekejte proměnlivou převážně velkou oblačnost, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Americký prezident Donald Trump má dnes 80. narozeniny. Jubileum oslaví bojovým zápasem, který se poprvé odehraje přímo na trávníku Bílého domu. Do amerických ulic zároveň vyjdou i Trumpovi odpůrci, kteří se zapojí do celonárodních protestů nazvaných No Kings.
3: Donald Trump si podle svých slov k narozeninám nepřeje nic jiného, než aby byla Amerika znovu skvělá. V rámci oslav nechal na trávníku Bílého domu postavit 28-metrovou klec, ve které se odehraje 7 zápasů bojového umění UFC. Sezval Američany, aby zápas sledovali s ním, a nechal vydat 120 000 vstupenek zdarma. Zatímco jeho předchůdce Joe Biden 80. před 3 lety přešel v tichosti s rodinou, Trump z nich dělá celonárodní událost. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Při prodeji medu v Česku začínají platit přísnější pravidla. Na etiketách už nestačí uvést jen to, že jde o směs medu ze zemí Evropské unie. Změny přináší evropská směrnice.
4: Cílem je zajistit jasnější označování medu. Spotřebitelé by se měli přesně dozvědět, kolik medu a z jaké země si v balení kupují, říká za ministerstvo zemědělství Jindřich Fialka.
5: Bude povinnost sestupného uvádění jaksi zemí původu, včetně procent.
4: Změny vítá taky Agrární komora, říká předseda komoditní rady pro včely a med Stanislav Jaš.
6: Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát původ toho medu.
4: Přísnější pravidla platí ode dneška. V obchodech se ale pořád smí doprodávat zásoby se starými etiketami. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: A nová pravidla jsou tématem i pro ranní interview Radiožurnálu. Poslouchejte v 8.50. Změny ve vystupování i pozitivní hodnocení vězeňské psycholožky. To pomohlo exposlanci TOP 09 Dominiku Ferimu k podmínečnému propuštění z vězení. Vyplývá to z rozsudku, který má k dispozici server iRozhlas.cz. Bývalý politik strávil za mřížemi 2 roky za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Původní trest byl 3letý. Podle rozsudku se Ferryho přístup k obětem a problematice sexu sexuálního násilí v poslední době změnil. U květnového jednání podle soudu projevil zájem o oběti a lítost. Kempy a hotely v Brně a okolí očekávají o následujícím víkendu nápor desítek tisíc lidí. Návštěvníci z celé Evropy přijedou na závody MotoGP na tamní Masarykův okruh. Některé hotely mají vyprodáno už několik měsíců. Provozovatelé kempů čekají, že lidé dorazí i na poslední chvíli.
7: Máme připravené elektrické přípojky, karavany opravdu můžou stát kdekoliv, i za plotem.
8: Eva Mociková z kempu Hájenka má zatím nahlášených asi 20 karavanů. Kemp funguje celoročně, jiné kempy otevírají jen na víkend, kdy se MotoGP koná. Woodcamp vyroste na poli mezi dálnicí D1 a autodromem, říká provozovatelka Květa Vrzalová.
9: Záleží, jestli chcou elektrickou přípojku, tam třeba už jsme na nějaké polovině zarezervovaných.
8: Loni rezervace podle Vrzalové nedělali. Provozovatelé okolních kempů nicméně pociťují propad rezerv oproti loňsku asi o čtvrtinu. Některé hotely hlásí plno. Ty s volnými pokoji je na závodní víkend nabízejí i několikanásobně dráž než jindy. Šimon Franz, Radiožurnál.
10: Sport. Pětinásobní fotbaloví mistři světa z Brazílie vstoupili do letošního šampionátu remízou 1-1 s Marokem. Výsledkem 1-1 skončilo i utkání mezi Švýcarskem a Katarem. Turecko podlehlo Austrálii 0-2 a Skotsko zdolalo Haiti 1-0. Po zlatu z kilometru čekají kanoistu Martina Fuchsu další 2 závody na mistrovství Evropy. V Portugalsku se 2x představí na poloviční trati. Minutu po 1 hodině na double kanoi s bratrem Petrem, už po 10. hodině odstartuje závod v single kanoi.
11: Jasně, jsem unavený, kilometr není lehká trať, je to to nejtěžší a vždycky, když to mám za sebou, tak jsem rád, protože vím, že v uvozovkách už mě nic větší bolest už mě nečeká. Nebudu říkat, že si jdu pro zlato nebo něco takového. Strašně moc bych si to přál, budu dělat všechno pro to. Teď jsem rád, že mám prostě tu důležitou medaili z toho olympijského kilometru a to je pro mě nejdůležitější. 500 to už je teďka jenom za odměnu.
10: Další olympijský vítěz z Paříže, kajakář Josef Dostál, byl na pětistovce druhý a na kilometru čtvrtý.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Omezení na D8 u Nové Vsi a také na D1 u Přerova. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Mělník. Mezi 17. a 16.5 kilometrem pracují silničáři na údržbě a opravě mostu. Mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Na dálnici D1 z Brna směrem do Ostravy opatrně u sjezdu na Olomouc. Na 281. kilometru opravují výtluk v pravém pruhu. Větší zdržení nenaberete. Silnice 4 mezi Strakonicema a Prahou zůstává u Jíloviště neprůjezdná. Po noční demolici mostu odklání dopravu obousměrně přes Jíloviště. Vzhledem ke slabšímu provozu se nezdržíte. U závěra by měla končit za hodinu. A ještě na D10 z Prahy ve směru do Turnova velmi opatrně za sjezdem na Kosmonosy. Na 47. kilometru máme hlášenou srnu v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost v severní polovině území, hlavně v odpoledních hodinách i přehánky. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Papež se setkal s oběťmi zneužívání v církvi, přislíbil další kroky a věřící také vyzval k jednotě. Ohlédneme se za jeho španělskou cestou. Stovkám dětí ze sociálně slabých rodin pomáhá diakonie prožít lepší prázdniny. Řekneme jak? A ve Francii odvolali vrchního rabína jedné z židovských komunit kvůli neposlušnosti. Přidáme podrobnosti. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
2: Vertikál.
13: Papež Lev XIV. Tento týden při návštěvě Kanárských ostrovů vyzval k zajištění bezpečných a legálních cest pro migraci a uprchlickou krizi označil za zkoušku svědomí především pro Evropu. Jeho cestu sleduje pro Vertikálu kolega Adam Šindelář. Adame, vítej.
14: Hezký den. Uprchlickou krizi papež označil za zkoušku svědomí v přístavu Arginein na ostrově Gran Canaria, který se před několika lety během pandemie COVID-19 stal symbolem nedůstojného zacházení s běženci. Papež se také setkal s několika migranty a také se zástupci církve a humanitárních organizací, kteří běžencům pomáhají. Vyzval také mezinárodní společenství k efektivní spolupráci při pomoci migrantům. Papež uvedl, že lidé, kteří připlouvají na Kanárské ostrovy, mají strach a hlad a řada z nich na cestě ze svých zemí zažila násilí.
13: Papež Kanárské ostrovy navštívil na závěr týdenní návštěvy Španělska, zahájil ji v Madridu, potom zavítal do Katalánska, kde v Barceloně požehnal. A tím i slavnostně otevřel věž Ježíše Krista v chrámu svaté rodiny, tedy Sagrada Familia, která se stala nejvyšší kostelní stavbou na světě. Kdy to bylo, Adame?
14: Stalo se tak při čtvrteční nebo po čtvrteční mši v chrámu zaplněném tisícovkami lidí. Věž Ježíše Krista, která byla stavebně dokončená před několika měsíci, je vysoká přes 172 metrů a překonala tak rekord, který držela mnoho staletí katedrála v německém Ulmu. Požehnání bylo naplánované na sté výročí úmrtí architekta Antonio Gaudího, který podobu chrámu navrhl.
13: Papež se na věřící obrátil ve španělštině a katalánštině. Co řekl?
14: Tak asi nejsilnější částí jeho homilie byla připomínka: nemůžeme věřit v Ježíše a podporovat válku, nemůžeme věřit v Ježíše a zabíjet nevinné. Papež během své týdenní návštěvy Španělska mimo jiné navštívil věznici nedaleko Barcelony, kde pronesl projev k vězňům, připomněl jim, že minulost není rozsudkem nad budoucností. V opatství v Montserratu, které je v Katalánsku významným poutním místem, zase papež věřící vyzval, aby pěstovali lásku v rodině, mezi přáteli, na pracovišti, na sociálních sítích, v politických debatách a v křesťanských komunitách. A současně odmítl kritiku, která ponižuje, odsouzení, které ničí, a agresivitu, která rozděluje.
13: Ale některá média poukázala na to, že papež nezmínil mnohé sexuální skandály, kterým v minulosti opatství čelilo. Je to tak?
14: Je to tak, ale oběti zneužívání v církvi během té cesty nezůstaly bez povšimnutí. Už na začátku se v Madridu papež setkal se 6 oběťmi sexuálního zneužívání ze strany španělských duchovních. Po setkání, při němž mu popisovali své zkušenosti a nabízeli podněty k řešení situace, přislíbil učinit další kroky, aby se katolická církev stala bezpečnějším místem a nabízela útěchu. Někteří zástupci obětí, kteří nebyli pozváni, ovšem schůzku kritizovali jako pouhou snahu zlepšit obrázek španělské církve a maskovat trvale špatnou situaci, píší to španělská média. Papežova soukromá schůzka s lidmi, kteří prožili traumatizující zkušenost a chtěli o ní s hlavou katolické církve promluvit, trvala přibližně hodinu. Také v projevu biskupům papež připomněl, že církev by měla naslouchat obětem zneužívání ze strany duchovních a měla by jim nabídnout odškodnění.
13: A ještě závěrem, papež se v Madridu setkal s letošním držitelem cen Grammy za album roku, tedy s portorickým zpěvákem Bad Bunnym. Co mají společného?
14: Je to tak, šlo o krátké setkání bez společných fotografií. Oba muži shodou okolností cestovali po Španělsku ve stejnou dobu. No a společné mají to, že se na ně hněvá Donald Trump. Lev 14. začátkem tohoto roku vyvolal hněv amerického prezidenta poté, co kritizoval válku v Iránu. A zpěvák se zase ostře vymezoval proti Trumpově tvrdé protipřistěhovalecké politice. Podporoval demokratku Kamalu Harrisovou. A když byl v únoru hlavní hvězdou poločasové show Super Bowlu, kam přinesl španělštinu a rytmy reggaetonu, Trump show označil za naprosto příšernou a urážku velikosti Ameriky.
13: Cestu papeže Lva 14. po Španělsku sledoval kolega Adam Šindelář. Adame, děkuji ti.
14: Rádo se stalo, hezký den.
13: Nové varhany pro katedrálu svatého Víta, Václava a Vojtěcha jsou jedním z nejvýznamnějších kulturních i duchovních projektů posledních desetiletí. Po více než 100 letech od dostavby chrámu se naplňuje sen několika generací o nástroji, který dokáže naplnit jeho monumentální prostor plností zvuku. Slavnostní koncert už v pátek 19. června bude nejenom oslavou nových varhan, ale i připomínkou toho, že hudba je v katedrále odedávna součástí modlitby, liturgie i duchovního hledání. A teď už si budu povídat se šéfkou hudební redakce Českého rozhlasu Vltava, Alenou Maršíkovou Michálkovou. Vítej u nás ve studiu.
15: Dobrý den.
13: Nové svatovítské varhany vznikaly s ambicí sloužit katedrále po generace. Aleno, jakou roli hraje duchovní obsah hudby právě při výběru skladeb, které mají v takto výjimečném prostoru zaznít?
15: S ohledem na to, že jde o katedrálu, tak ten duchovní obsah hraje opravdu velmi důležitou roli, protože katedrála, jako každý kostel, tak je místo zasvěcené modlitbě. Takže je to velmi důležité, aby ty skladby byly nějakým způsobem inspirované právě nějakou duchovní hudbou, ale to neznamená, že se nemohou hrát třeba nejrůznější varhanní symfonie nebo jiné skladby, i když nejsou primárně nějakým způsobem s tím duchovním spojeny. Ale já osobně si myslím, že každý skladatel, který se snaží vytvořit nějaké velké dílo, tak svým způsobem vlastně hledá krásu a tím má nějakým způsobem také účast na tom stvořitelském díle božím, když to řeknu takhle vznešeně.
13: V celém příštím týdnu nás čekají varhanní koncerty v katedrále. V tom programu jsou třeba Dvořákovy biblické písně. Nově taky vzniká soutěžní skladba přímo pro svatovítské varhany, a to v produkci Českého rozhlasu Vltava. Posluchači stále na webu Vltavy mohou hlasovat pro jednu ze tří skladeb, které jsou určeny právě svatovítské katedrále. Co spojuje duchovní poselství těchto děl, přestože mezi nimi leží víc než 100 let hudební historie. To znamená, co propojuje Dvořákovy biblické písně s těmi třemi naprosto novými varhanními skladbami?
15: Ty Dvořákovy písně tak vznikly jako reakce na smrt otce Antonína Dvořáka. Varhanní skladby tak zase vznikly jako oslava nového nástroje. A já myslím, že obě díla spojuje jedno, a to je hledání krásy. Ať už ve chvílích bolesti, kdy ta krása tu bolest utěšuje, tak ve chvílích radosti, kdy krása pohlcuje smysly, které se radují z nového nástroje.
13: Skladatelská soutěž měla také podpořit vznik nových skladeb pro katedrálu. Objevovala se v soutěžních dílech ale nějaká snaha vyjádřit víru nebo duchovní zkušenost s současným hudebním jazykem? Lze to vystopovat?
15: To osobně neumím posoudit, jakým způsobem zapojili skladatelé do svých děl duchovní zkušenost, ale autoři ve svých dílech využili melodie, které jsou vlastní tomu chrámu. A to svatováclavský chorál a nebo píseň Hospodine pomilujny, což je píseň svatého Vojtěcha. Takže nějakým způsobem se vyrovnali právě s tím duchovním obsahem katedrály svatého Víta v hudbě?
13: Katedrála bývá označována za místo modlitby, taky za prostor, ve kterém hudba dokáže oslovit i lidi, kteří se třeba za věřící vůbec nepovažují. Ty sama si varhanice. Umíš tento královský nástroj výborně ovládat. V čem spočívá síla varhaní hudby překračovat právě hranice mezi uměním a spiritualitou?
15: Já to řeknu na jednom příkladu. Je to fuga S. dur BWV 552 Johanna Sebastiana Bacha, které se také přezdívá fuga Nejsvětější trojice. Autor v ní pracuje se třemi tématy. Takže slyšíte jednu fugu s jedním tématem, druhou fugu s druhým tématem, třetí fugu se třetím tématem. A v té poslední fuze tak se všechna tři témata propojí do jednoho a vlastně člověk tam jenom žasné, jak to celé ladí dohromady a jak geniálním způsobem ten autor skládá. A tady si myslím, že to je ten moment, kdy právě to umění se dotýká spirituality.
13: Posluchači Vltavy uslyší už v pátek 19. koncert ze svatovítské katedrály v přímém přenosu. Dá se vůbec prostřednictvím rozhlasu zprostředkovat i duchovní atmosféra takové události, a nebo je to něco, co si každý posluchač musí objevit sám pro sebe?
15: Já myslím, že ty cesty, jakým způsobem na člověka dolehne nebo prostoupí ho duchovno, tak jsou naprosto individuální. Někomu bude stačit rozhlasový přenos, jiný musí přijít přímo do toho kostela. Je to prostě individuální.
13: Na webu Vltavy je stále ještě možno hlasovat pro jednu ze tří duchovních skladeb nebo skladeb, které jsou určeny pro nový nástroj v katedrále. Dokdy je to možné?
15: Bude se moci hlasovat do středy 17. června až do její půlnoci.
13: Zve vás k hlasování na webu Alena Maršíková-Michálková, šéfka hudební redakce Vltavy. Alenko, měj se hezky.
15: Nápodobně hezký den všem.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Zanedlouho se školní třídy vyprázdní, začnou prázdniny. Zatímco většina dětí už plánuje tábory, výlety nebo koupání s kamarády, pro stovky dětí z rodin v nouzi je léto spíš období, které je potřeba nějak přečkat. A právě jim chce pomoci tradiční sbírka s krabicí odbot za lepší prázdniny. Pořádá ji Diakonie Českobratrské církve evangelické a letos její organizátoři vsadili na symbol semaforu. Cílem je rozsvítit zelenou pro děti, které by si jinak letní dobrodružství nemohli dovolit. O tom, jak může jeden tábor nebo jeden výlet změnit dětské prázdniny a třeba i sebevědomí, o tom si teď budu povídat s Denisou Ratajovou, manažerkou projektů Diakonie Českobratrské církve evangelické. Dobrý den.
16: Dobrý den.
13: Když se řekne prázdniny, většina lidí si představí bezstarostné léto. Jak ale vypadají letní měsíce očima dětí, které vyrůstají právě v sociálně složitých situacích?
16: Vypadají hodně monotónně, protože ty děti, respektive jejich rodiče, nemají tolik financí na to, aby mohli děti poslat na tábory nebo příměstské tábory, kamkoliv jinam mimo jejich domov. Takže jsou doma, na plátku, před domem, anebo se svými kamarády, kteří jsou poblíž.
13: V té sbírce často zaznívá i to, že nejde zdaleka jenom o tábory nebo nějaké výlety, ale taky pocit, že dítě někam patří. Jak důležitá je právě tahle zkušenost pro další život dětí?
16: Já myslím, že je absolutně podstatná pro to, aby se ty děti uvědomily, co znamená právě to společenství v průběhu léta, aby zažili dobrodružství, které mají možnost na táborech a obecně v létě zažívat se svými vrstevníky. Odnesli si vzpomínky, ale taky nějaký pocit zodpovědnosti a něčeho, co normálním způsobem nedocílí. To znamená, měli jistotu v tom, že mají stejné vzpomínky a zážitky, které mají jejich vrstevníci.
13: Letošní kampaň Diakonie pracuje s motivem semaforu. Co vás k tomuhle symbolu vedlo? Jakou zprávu chcete veřejnosti předat?
16: Krásně se na tom semaforu dá ukázat, jak můžeme pomoct. Na červenou všichni stojíme a tady jsme se symbolicky vypůjčili červenou právě proto, že děti, které nemohou na ty tábory odjet, stojí doma a čekají, jestli jim někdo pomůže a budou moct vyrazit za zážitky. No a v tuto chvíli už můžu říct, že z naší kampaní jsme na oranžové, takže velké množství dětí na ty prázdniny opravdu může vyrazit a já věřím, že se dostaneme až na tu zelenou a pošleme tam všechny.
13: A na zelené je jaká cílová částka?
16: Rádi bychom vybrali 2 200 000, tak abychom podpořili všechny projekty, které máme přihlášené do toho projektu za lepší prázdniny, a najdete i na tom webu Krabice odbod, kde všechny ty informace jsou k dispozici.
17: Zkuste vybrat nějaký příběh dítěte, na kterém je třeba nejlépe vidět, že pomoc někdy znamená mnohem víc než jenom pár dnů na táboře. Jestli na nějaký takový příběh malého dítěte vzpomenete.
16: Já myslím, že tady můžeme vybrat jeden třeba z Ostravy. Sama jsem v tom krizovém centru byla a vím, jak tam děti žijí a co je pro ně důležité. Takže v Ostravě, Ostravské náruči, což je právě to krizové centrum, tam jsou děti odloučené od rodiny. A nemají k dispozici rodiče a plánují jim letní program, na který my právě chceme přispět. A to znamená, že můžou zažít pohodu, pozitivní emoce a radost. Pojedou na výlet do Beskyd, pojedou do zábavního parku a do letního kina, do míst, kam by se normálně vůbec nepodívali.
17: Adventní nebo vánoční krabici odbod a potom taky krabici odbod za lepší prázdniny připravujete už řadu let. Za tu dobu se podařilo pomoci tisícům dětí, tisícům rodin. Proměňují se za tu dobu potřeby rodin v nouzi, anebo jsou jejich problémy stále stejné, nebo aspoň podobné?
16: Já myslím, že ty potřeby zůstávají prakticky stejné, protože vždycky to finanční hmotné zázemí hraje obrovskou roli v pohodě té rodiny. A to je asi ta nejzákladnější věc, kterou je potřeba naplnit. Samozřejmě tam pak hraje roli i psychická pohoda a další věci, ale můžeme si říct, že od té pohody finanční a zázemí hmotného se odvíjí všechno ostatní těchto rodin.
17: Zkuste nám ještě na závěr vysvětlit, proč má smysl poslat třeba jenom několik 100 korun.
16: Ta letošní výzva pomáhá dětem, které žijí buď v krizových centrech, nebo jsou v náhradní péči, mají handicap. A díky nám a díky našim dárcům se mohou podívat na letní tábory a zažít věci, které by jinak nemohli zažít.
17: Tradiční sbírka s krabicí odbod za lepší prázdniny. To je jeden z projektů Diakonie Českobratrské církve evangelické a my jsme si o něm povídali s manažerkou Denisou Ratajovou. Tak držíme palce, ať se ta cílová zelená částka 2 200 000 korun podaří vybrat. Mějte se hezky.
16: Děkuji a mějte se pěkně. Naschledanou.
17: Ve Francii se minulý měsíc objevily mediální zprávy typu pobouření v židovské komunitě. O co tedy mělo jít? To už nám řekne naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová. Dobrý den.
18: Dobrý den, jedná se o názorový rozkol v židovské komunitě, a to ve městě Ronsy, což je město v pařížském regionu. Pobouření vzniklo z důvodu odvolání vrchního rabína tamní komunity Mošeho Levina, a to z důvodu, který uvedli, a sice za neposlušnost. Rabín Levin měl být neposlušný ve věci zřízení Eruvu ve své obci ve městě Ronsy. Eruv je vlastně takovým symbolickým nástrojem, který v určitém místě, městě zmírňuje pravidla a nařízení vyžadovaná během šábesu.
17: Marie, jaká je praktická a tedy zjednodušující stránka Eruvu?
18: Jedná se o to, že právě během dnů klidu, během šábesu, židé nesmí přemisťovat ani manipulovat s věcmi a přenášet je zevnitř. A takové předměty, většinou pomůcky, zahrnují i třeba dětské kočárky nebo invalidní vozíky. Ani ty by se neměly totiž přemisťovat, tedy používat. A právě zřízení Eruvu nad určitou zónou, nad určitým místem, tato pravidla, řekněme, zjemňuje a zjednodušuje určitý pohyb. A to samozřejmě spíš v dobrém úmyslu. Například, když se praktikující, který má omezenou pohyblivost a k pohybu používá invalidní vozík, se chce přesunout do synagogy, tak za normálních okolností by v podstatě nesměl. Tam, kde je Eruv, tak vlastně se přesunout může.
17: A co se přesně stalo v obci na předměstí Paříže, kde byl donedávna ještě vrchním rabínem Moshe Levin?
18: Právě tento rabín si všiml, že mnoho lidí kvůli šábesu nemůže v pátky nebo v soboty do synagogy, protože buď mají malé děti a nesmí použít kočárek. Zásadní podle rabína Moshe Levina bylo i to, že v jeho komunitě byl muž, který byl kvůli roztroušené skleróze upoután na invalidní vozík. Když se jeho stav zhoršoval, již se prakticky bez vozíku vůbec nemohl pohybovat. Rabín Levin, jak napsali v deníku Le Monde, o tom dlouhou dobu přemýšlel, jak věřícím a praktikujícím ulevit a vlastně pomoct. Jako jedinou možnost, jediné východisko bylo tedy pro něj zavedení eruvu u nich ve městě a tím lidem tedy pomoci znesnází i lepšímu a pokojnějšímu praktikování víry. Nikdy by jej podle něj nenapadlo, že by právě zřízení eruvu mohlo vyvolat takovou zlobu, odpor a nakonec i jeho odvolání, když jeho jednání bylo v podstatě v dobré míře. Eruv je totiž v zahraničí celkem rozšířenou praktikou. Najdeme jej v New Yorku, Londýně, Amsterdamu nebo ve Vídni. Ve Francii jsou teď jen dva, ve Štrasburku a ve městě Nancy.
17: Eruv i to následné odvolání vyvolalo ale mnoho otázek.
18: Podle pravidel je během šábesu zakázáno až 39 aktivit. Eruv, tedy taková symbolická zóna, tyto restrikce a nařízení zmírňuje. Eruv v Le Rancy byl rabínem Levinem zřízen na začátku tohoto roku v lednu, takže dlouhé trvání bohužel neměl. A pro mnohé obyvatele to bylo velké uvolnění poměru. Zmírnění pravidel nařízených během šábesu ale vyvolalo nejen v obci dvousečné reakce. Na jednu stranu nadšení, a to zejména z progresivního, řekněme moderního směřování, mělo se jednat v podstatě o zmírnění náboženských restrikcí. Na druhou stranu je zde ale i konzervativní část, která zřízení eruvu samozřejmě kritizovala a která jej považuje za uvolnění pravidel, a to se jim nelíbí. Tito věřící stojí na straně konzervativních názorů v podstatě tak, že se nemají dělat výjimky z pravidel. V této části, tedy těch, co jsou proti eruvu, je třeba i rabín Jahiel Branda, který svůj důvod vysvětluje tak, že Francie není dělaná pro eruv.
17: A kdo přesně odvolal rabína Levina?
18: Celá věc je poměrně zvláštní. Je z toho trochu cítit zášť a jistá pomsta a nadřazenost. Moshe Levin je totiž velmi respektovanou osobností a velkým specialistou na judaismus. Řeklo by se všeobecně populární nejen mezi věřícími, mezi židy. A to nejen ve své komunitě, ale v podstatě všeobecně. Navíc vrchním rabínem ve městě Le Rancy byl 29 let. Tudíž je člověkem

0: moderní a na tu klasickou, tradicionalistickou.
1: Zajímavé informace. Z Francie je pro nás měla naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová. Děkujeme, hezký den.
0: Děkuji a naslyšenou.
1: V Jihlavském kostele svatého Ignáce začíná oprava historické výmalby, včetně velké nástropní fresky z počátku 18. století. Restaurování barokního interiéru za zhruba 45 milionů korun potrvá do poloviny roku 2029. Přímo v místě natáčel i náš reportér František Jirků.
2: Se podíváte tamhle na ty varhany, tam to vidíte. Vidíte, nad těma andělama je tam prostě pozatíkání, stejně tak na tom oblouku, na držku té klenby, tam jsou taky ty defekty znát.
3: Technička biskupství brněnského Jitka Klementová chodí s fotoaparátem po kostele svatého Ignáce v Jihlavě a dělá si dokumentaci před začátkem rekonstrukce fresek v kostele.
2: Začne se teda tady tou přední stěnou a potom se bude pokračovat vlastně v lodi na tři etapy.
3: Přistupujeme k malbě, která je na zdi za oltářem.
2: Jsme tady nechali očistit tenhle ten čtverec a vlastně vidíte markantní rozdíl, že třeba ta šedá není šedá, je pod tím fialová. Tady ta světle šedá vystoupí a bude tmavě šedá.
3: Obnova fresek umlčí i varhany v kostele. Kvůli prachu budou přikryté a 3 roky nebudou hrát. Varhaník Petr Sobotka se už s nástrojem pomalu loučí.
4: Myslím si, že mu to jako úplně nebude svědčit, takže je dost pravděpodobné, že potom, až skončí oprava interiéru, tak se bude muset ten nástroj nějakým způsobem i uvést do provozu schopného stavu. No.
3: Farář Marian Husek bude sloužit mše v kostele i během 3letých oprav.
5: Lešení bude stavěno tak, aby tady bohoslužby mohly být slouženy. Bude se to postupně posunovat podle toho, jak práce budou pokračovat, tak se pak lešení třeba zase posune dál.
3: Restaurátoři budou pracovat ve výšce okolo 16 metrů a dohromady musí obnovit okolo 1000 metrů čtverečních fresek.
1: Cesta papeže Lva 14. po Španělsku, znepokojivé informace, které se objevily v jedné z židovských komunit ve Francii a také rozhovor o dárku, který můžete dát dětem ze sociálně slabších rodin, aby měli hezčí prázdniny. I to byla témata uplynulých minut. Ze studia Vertikály zdraví Naděžda Hávová.
6: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
7: Paul Reuter se sice narodil jako Izrael Josafat, ale jeho pozdější jméno Reuters je doteď celosvětově známé a zprávy se bez jeho firmy neobejdou. Ale než měl tento syn židovského rabína zpravodajské impérium, tak vlastnil pouze pár poštovních holubů.
8: Jako mladý se skamarádil s Karlem Friedrichem Gaussem, který experimentoval s přinášením zpráv pomocí drátu. Už tehdy ho tato myšlenka zaujala a viděl pro ní mnoho využití. Nejprve se ale stal knižním vydavatelem a v Německu v revolučním roce 1848 tiskl radikální letáky, za což si vysloužil pozornost úřadu. Raději tedy přijal práci u novinářské agentury v Paříži. To už fungovaly telegramy, ale pokrytí nebylo zdaleka perfektní. A jedno takové nedokonalé spojení bylo mezi Berlínem a Paříží. A tak si Paul Reuter zřídil osobní kancelář v Cáchách a svými poštovními holuby spojil Brusel a Cáchy a tím pádem Berlín a Paříž.
7: Nakonec však byla mezera v telegrafní síti zacelena a tak Paul Reuter potřeboval nový plán a ten brzy přišel. Zprávy z Ameriky totiž přicházely do Británie po moři na obchodních lodích, které kotvily v přístavu Cork. Reuter si ale zřídil telegrafní síť na pobřeží Jižního Irska, kolem kterého lodě proplouvaly. Když se loď přiblížila k pobřeží, hodila přes palubu nejčerstvější zprávy a ty se poté vyplavily na břeh, kde na ně čekal Paul Reuter. Ten je poté telegrafem poslal do Londýna dřív, než loď dorazila do přístavu.
8: Kromě toho měl Paul Reuter po celé Evropě agenty, kteří zprávy shromažďovali a prodávali novinám. Tak firma vlastně funguje dodnes. Paul Reuter byl v Německu povýšen do šlechtického stavu a byl mu přidělen titul barona. Zprávy od Paula Reutera byly tak rychlé, že jim někdy lidé nevěřili. Z toho byla firma nařknuta například poté, co veřejnost informovala o atentátu na amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Bylo totiž podezření, že si zprávu vymysleli, aby ovlivnili londýnskou burzu. Záležitost se dokonce dostala před britský

0: parlament, než pomalejší zdroje tragédii potvrdili.
1: Paul Reuter vybudoval zpravodajskou agenturu, která byla poskytovatelem zpráv pro britské impérium po celé století, která se dokázala přizpůsobit novým technologiím a která je i nyní jedním z největších hráčů ve světovém zpravodajství. A i když poslední potomek Paula Reutera zemřel v roce 2009, jeho jméno přežije ještě mnoho let spolu s jeho motem Pouze pravdu ve zprávách.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Je možno, co byl lakmusový papírek svobody médií, vnímat i náboženství? Přítomnost náboženství v médiích je v demokracii logická, samozřejmá a přirozená a v případě veřejnoprávních médií dokonce legislativně garantovaná. Zatímco, jak nás historie názorně poučila, pokud se společnosti nedaří, zejména v časech totalitních, je absence duchovních témat jedním ze zřetelných ukazatelů toho, co znamená nesvoboda, cenzura a tvrdý dohled státu nad médií. Od pádu totality v roce 1989 jsme se zvykli, že ve veřejnoprávních médiích se prostor pro duchovní témata vždy najde. Poukazují na etické rozměry témat a problémů, které přináší život sám a také třeba rozvoj technologií a vědy. Podněcují diskuse o hodnotách, které vyznáváme, o solidaritě a toleranci mezi lidmi. Možná i kvůli chvilkám u těchto pořadů i člověk sekulární čas od času zpomalí zběsilé tempo a spolu s filozofem Kantem si uvědomí ony dvě věci, které nás naplňují obdivem a úctou. Hvězdné nebe nad námi a mravní zákon v nás. Reflexe náboženství i role médií je téma dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
2: Vertikála.
3: V debatě Vertikály vítám Tomáše Holuba, biskupa plzeňského a předsedu Rady Justitia et Pax. Zdravím do plzeňského studia Českého rozhlasu, pane biskupe.
4: Děkuji za pozvání.
3: A v pražském studiu Českého rozhlasu je Pavel Hošek, teolog, religionista, vysokoškolský pedagog, kazatel církve bratrské a v neposlední řadě uznávaný knižní autor. Vítejte, díky i za váš čas.
5: Pěkně zdravím, děkuji za pozvání.
3: Pánové, co byste řekli, k čemu jsou užitečná náboženská témata v médiích? Já za sebe řeknu třeba pomoc při formování hodnotového systému, zprostředkování duchovních hodnot v sekulární společnosti, osvěcování kulturních kořenů, důraz na etické dimenze různých aspektů života, včetně někdy i jeho smyslu. Podněcují dialog mezi různými vrstvami společnosti, což si myslím, že je dnes extrémně potřebné. Vy byste tento výčet ještě nějak doplnili, prosím? Já dám slovo Pavlu Hoškovi, pane biskupe, budete pak na řadě.
5: Já jsem velmi osloven a téměř, musím říct, zamyšlen nad tím pozoruhodným seznamem, který právě zazněl. Já bych možná podtrhl, spíš než přidal, to, že jestliže duchovní hodnoty nebo duchovní kultura, jejíž jsme součástí, nějakým způsobem upomíná na rozměr smyslu, na rozměr hloubky, který nějak bytostně patří k lidskému životu, tak také do těch důležitých rozhovorů a sdělovacími prostředky nějakým způsobem prostředkovaných otázek a hledání odpovědí na klíčové otázky, které před nás klade dnešní doba, patří i ty duchovní ohledy. To znamená, máme-li stejně jako každá jiná generace hledat a nacházet odpovědi na to, kdo jsme, odkud jsme přišli a kam směřujeme, máme-li se vyrovnávat s tím, co přináší dnešní doba, tak musíme vědět, jaké jsou naše kořeny, musíme znát ten náš příběh, ať už se hlásíme sami mezi věřící nebo ne, tak přece jenom to, co utvářelo naší zemi a její obyvatele po tisíciletí, je nějak důležitým kontextem ke kladení otázek dnešní doby a hledání odpovědí.
3: Pane biskupe Holube, jak vy byste tady ten výčet ještě doplnil, pokud jde o užitečnost jaksi duchovních témat v médiích?
4: Jestliže jste mě také představil jako předsedu Justitia et Pax, této papežské komise při České biskupské konferenci, tak úkolem této komise je zdůrazňovat sociální rozměr života, který pramení z víry, tedy duchovního života. A já myslím, že právě vysílání veřejnoprávních médií nebo obecně médií je vysílání, které vstupuje do toho společenského rozměru. A jestli nechce být víra jenom nějakým soukromým aktem, který se neotevírá diskuzím společnosti, tak musí být součástí právě i veřejnoprávních médií a médií obecně, protože je to jedna ze součástí života. Ať už je to ta, která nás těší, nebo nás nějak znervozňuje, nebo dokonce se vůči ní nějak vymezujeme. Ale je součástí a proto tam patří.
3: To je užitečné pro obě strany, protože církve, jak se ukazuje, tak také nemají zájem být uzavřeny se svými tématy v určitém getu, že?
5: Já myslím, že mohu-li teda na tuhle otázku krátce odpovědět ze svojí zkušenosti i jako teda učitele, tak je podle mě docela zřejmé, že náboženství patří bytostně k dějinám lidské kultury. V naší zemi to někdy může vypadat tak jako na okraj zorného pole, ale z 8 miliard obyvatel země koule je 2,5 miliardy křesťanů, 2 miliardy muslimů, miliarda hinduistů, 0,5 miliardy buddhistů. Vlastně žijeme ve světě, kde stále ještě náboženský rozměr společenského dění nemá konkurenci téměř. A samozřejmě, přesně jak zaznělo v té úvaze pana biskupa Holuba, ono to náboženství někdy nabývá neúplně šťastných poloh, jindy je naopak zdrojem krásných a obrodných hnutí ve společnosti a oběma těmto podobám přítomnosti náboženství v dnešním světě my potřebujeme rozumět. Prostě bytostně to patří k našemu lidství, k našemu sdílenému lidství a proto nerozumět tomu, nechápat, proč se v některých částech dnešního světa dějí velmi neblahé záležitosti motivované nábožensky a jinde zase nádherné, krásné, humanitní projekty, také motivované nějakým duchovním přístupem ke skutečnosti, tak jestliže tomu nerozumíme, tak nerozumíme dost dobře dnešnímu světu, nerozumíme světu kolem sebe. A to je velký handicap a proto je krásné, když se sdělovací prostředky ujímají samozřejmě věcně, kultivovaně, kriticky, vstřícně a vstřícně kriticky, také i duchovních a náboženských témat, protože prostě patří k tomu porozumění současnému světu.
3: Pane biskupe?
4: To, co Pavel řekl, bych určitě podtrhl. Domnívám se, že ale je možná i rozumné rozlišovat mezi právě rozměrem církevním v těch zprávách nebo v těch mediálních rozměrech, kde to je více o nějaké právě té společenské roli a potom o rozměru duchovním v tom možná širším slova smyslu nábožensky duchovním, ve kterém je to o osobním prožívání, které nemusí být až tak moc identifikováno s nějakou vnější církví. Ačkoliv já jako římský katolík jsem přesvědčený, že to duchovno právě nějaké také zakotvení v té vnější rovině potřebuje. A myslím si, že právě obě dvě věci mají v tom mediálním prostoru významné místo, jak to osobní prožívání velmi autentické se svědectvími, tak i to, jakou roli hraje potom to sdružování těch, co věří v nějaké vnější skupiny, které z drtivé většiny nazýváme církvemi nebo náboženskými společnostmi.
3: Vy byste, pánové, souhlasili, anebo byste to relativizovali, tu moji úvodní tezi, že náboženství je lakmusový papírek svobody médií?
5: Já myslím, že záleží na tom, jestli hovoříme o sekulární demokracii. To znamená, jestliže je to prostředí, o kterém hovoříme, tak jako je to naše, řekněme, nábožensky neutrální, to znamená, nechce z podstaty věci žádnou konkrétní duchovní tradici ani privilegovat, ani diskriminovat. Samozřejmě při podotknutím toho, co už jsem zmínil, že ten náš příběh, ten náš kulturní a dějný příběh je přece jenom bytostně spojený s tou židovsko-křesťanskou evropskou tradicí daleko silně a těsněji než třeba s hinduismem, řekněme. Jo. To znamená, ano, my nějak potřebujeme rozumět světu kolem sebe také z hlediska toho, jaké náboženské budovy potkáváme při procházce po venkově. A jistě, že z tohohle důvodu historického je tohle pro nás naše kulturní dědictví. Je to odkaz předků, který je důležitý a patří se mu pokorně naslouchat. Ale zároveň teda záleží na tom, jestli ve sdělovacích prostředcích nachází duchovní tradice významná v daném regionu, v dané společnosti, která sama sebe chápe jako sekulárně demokratické uspořádání té všezahrnující instituce, které říkáme stát, tak je na nejvýš citlivou otázkou, zda se tedy tomu duchovnímu rozměru lidské existence dostává spravedlivé a přiměřené pozornosti také v obsahu a programové skladbě těch sdělovacích prostředků. To jest, samozřejmě, pokud by se ukazovalo, ukazovalo, že je ta nebo ona tradice upřednostňována nebo naopak upozaďována, nebo případně, že je vymlčována, že sice mluvíme o náboženské neutralitě, ale fakticky to znamená vlastně sekularistické upozaďování těch duchovních témat, no tak tady je důvod k zbystřené pozornosti a tady ano, můžeme mluvit o lakmusovém papírku, konec konců pamatujeme si to asi všichni dobře, před listopadem 89.
3: Zrovna jsem to chtěla nasměrovat takto, lehce do historie k panu biskupu Holubovi, i když vy jste ještě dost mlád, ale přesto si myslím, že ten vhled do doby, kdy tato témata byla prostě takřka tabu v médiích, jistě máte.
4: Tak samozřejmě, když se podíváme na dobu totality a komunismus byl totalita, tak ta ideologie si hlídala, co bude a nebude součástí té diskuze, protože nebylo to hledání společné v pravdě a svobodě, ale nějaké ideologické vtiskování těch názorů, které se očekávaly z pohledu politického. Já možná bych ale řekl, že samozřejmě teď jsme svědky i toho, že i v těch, jako řekněme, formálně demokratických zemích tady střední Evropy to náboženství začne v nějakém okamžiku hrát mnohem více roli politické právě pozice, nežli nějakého svobodného a s respektem traktovaného hledání.
3: Můžete být mnohem konkrétnější,
4: více,
3: prosím?
4: Budu konkrétnější. Ano. Mnohem více, jako ani není to, jako jak je prostor jedený, ale jak se s tou tematikou vůbec nakládá. Protože v situaci, kdy vezmeme třeba už minulou Orbánovu vládu, kde třeba katolické náboženství hrálo relativně nebo i protestantské významnou roli, tak tam najednou jako pod práštíkem právě svobody, ale byla náboženská témata tak, jak se to mnohdy děje, používána způsobem, který vedl k podpoře nacionalismu. Mnohem velmi silně. A já bych jako trošku byl opatrný říci, že náboženské témata jako taková jsou lakmusovým papírkem. Lakmusovým papírkem je, nakolik jsou tématem svobodné a otevřené diskuze s respektem vůči jiným názorům. Protože právě u náboženství, stejně jako u národnostních otázek, jako ten krok k tomu, že to má už jiný rozměr, je velmi lehký a velmi na první pohled obhajitelný.
3: To znamená vyváženost, budiš jaksi heslem a primárním důrazem při prezentaci těchto témat, chápu to správně.
4: Vyváženost a respekt vůči jiným názorům.
3: Ano. Prosím, pan profesor Hošek.
5: Já nemohu nevyslovit, že si nesmírně vážím těch slov, která právě zazněla. Tím spíš, že zazněla z úst římskokatolického biskupa, protože je to úplně přesně tak, jak bylo řečeno. Ona se stává někdy, ta alespoň verbální reference ke sdílené náboženské tradici, která v dané zemi třeba byla po staletí většinová, nástrojem populistického nacionalismu nebo prostě takového podivného národovectví, které vlastně jako nemíní těmi křesťanskými hodnotami nebo těmi tradičními hodnotami kázání nahoře nebo prostě ten étos, který známe z biblických evangelií, ale myslí tím identitární tmelení prostě nějaké většinové společnosti, které dobře nic proti, ale velmi často se obrací diskriminačně vůči menšinám. Najednou ten, kdo není součástí tady toho takto jaksi stvrzovaného společného my, které mívá jak národní, tak kulturně náboženský rozměr, tak má vážné důvody k obavám, aby teda jako se nakonec nestalo, že zjistí, že není vítán v tom jaksi takto krásně posvěceném kolektivu. Jo. A to se znova a znova v dějinách dělo. Jo. A je pravda, že v dnešní době, ačkoliv mnozí si možná mysleli, že tohle už se v Evropě nevrátí, tak protože ta Evropa taky má dost varovných příkladů toho, k čemu to může vést, tak to vypadá, že to někde přece jenom, a nemusíme zase jít tak daleko od té naší země, ale do těsného sousedství, že to někde přinejmenším někteří politici zkoušejí znova jako určitý nástroj, teda ovlivňování voličů, často přesně jak zaznělo v souvislosti s nějakým vlasteneckým nebo národoveckým rozměrem prostě tyhle naše sdílené hodnoty, naše tradiční hodnoty, kterými se ale vlastně fakticky nemyslí to duchovní jádro, to živé duchovní jádro víry ale právě, že to vymezení se, my tady takhle si to chceme, tu naši zahrádku uspořádávat, a každý, kdo se odlišuje, tak má důvody ke znepokojení.
3: Pane biskupe, jak v tomto kontextu cítíte, vnímáte Česko?
4: No, já jsem přesvědčený, že jsme oblastí, ve které se docela snad úspěšně snažíme, aby v médiích ten prostor byl otevřený a vzájemně se respektující. Myslím si, že i katolická církev možná právě proto také, že je tady velmi menšinová, že to není žádná politicky dominantní síla, tak je v tom opatrnější, než dejme tomu třeba na Slovensku nebo v Polsku, nebo právě i v tom Maďarsku. Ale to, že to riziko tady existuje a že jsou různé skupiny, které právě, když se řekne náboženské vysílání, tak to není o hledání Ježíše, když to tak řeknu z toho křesťanského pohledu, nebo smyslu života v duchovním přesahu transcendentu, ať to řeknu, když to řeknu jako obecně, ale v tom, abychom utvrdili pozici nějaké skupiny a u nás například katolické církve, takže to pokušení je veliký a stále se opakující a nějakým způsobem někdy lichotící nějakým lidem. To je potřeba možná opakovat silně a znovu a znovu a znovu.
3: Tomáš Holub, biskup plzeňský, a Pavel Hošek, univerzitní profesor, jsou hosty této debaty Vertikály, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: V květnu 2026 Rada Justitia et Pax vydala prohlášení, cituji, z odpovědností vládní koalice je podpořit veřejnoprávní charakter médií. Já mám jednoduchou otázku. Pane biskupe, vy jste předsedou tohoto orgánu, řekněme, České biskupské
4: komise,
3: konference, komise.
4: Nebo rady.
3: Dobře. Proč vlastně jste měli potřebu se k tomuto vyjádřit, co od toho očekáváte, a byly-li už nějaké třeba reakce, dejme tomu, ze strany politické sféry?
4: Tak začnu tím posledním. Nezaznamenal jsem nějaké reakce čistě politické, zaznamenal jsem různé reakce od lidí, kteří si to přečetli spíše v té občanské rovině. A důvod, proč jsme se k tomu vyjadřovali, je...
3: Počkejte, ty reakce?
4: Tak samozřejmě v okamžiku, kdy já reprezentuji tuto radu, tak se ke mně z drtivé většiny dostávají reakce pozitivní. Když odhlédnu od některých komentářů na sociálních sítích, kam mnohdy píšou lidé, kteří se specializují na to, že všechno kritizují. Ale ne, jinak ty reakce mě potěšily a byly vlastně velmi pozitivní.
3: A proč?
4: Důvod, proč jsme chtěli takto se vyjádřit? Já jsem převzal tuto radu po biskupu Malém loni v září a my jsme se dohodli, že bychom chtěli mnohem takovými asi kratšími zprávami, než tomu bylo v minulosti, reagovat na ty konkrétní věci, které mluví o veřejném prostoru jako prostoru svobody a spravedlnosti, což je právě to, co má tato komise založená po druhém vatikánském koncilu za úkol. A zdá se nám, že v současné době právě, jak také na začátku toho našeho prohlášení, že veřejnoprávní média v tom, aby existovala soudržnost, dialog a solidarita na úrovni spravedlnosti ve společnosti, že hrají obrovskou roli. A že tím pádem není možné, jestliže se staráme o věci spravedlnosti, míru v této společnosti, protože jsou pro nás důležité, tak se nemůžeme k tomu nevyjádřit.
3: A hodláte pokračovat v tomto trendu v této radě i nadále, vyjadřovat se k tématům, která se nacházejí vlastně za hranicemi církve?
4: No tak to já bych se teďka vymezil.
3: Já to věděla, už když jsem to říkala.
4: Nenacházejí za hranicemi církve. Církev je součástí společnosti.
3: Ano.
4: A toto jsou věci, které společně neseme jako zodpovědnost za prostor, ve kterém má spravedlnost a nějaká vzájemná schopnost žít spolu a společně hledat hodnoty obrovské místo. A ano, tak kdyby rada se dávno nevyjadřovala, tak bychom ji museli zrušit a my ji zrušit nechceme.
3: Pane profesore Hošku, jak vy komentujete nebo vnímáte tento akt ze strany katolické církve?
5: Já se přidávám k těm opravdu tedy jako velmi milé, překvapeným, jaksi děkujícím zástupcům veřejnosti za tady to jasně zaujaté veřejné stanovisko k velmi teda podle mě citlivé a klíčové otázce, protože vidíme skutečně a zase u našich sousedů v Polsku, v Maďarsku, na Slovensku v těch posledních letech docházelo a dochází k různým politickým a společenským pohybům, které mají jistě mnoho i kladných rozměrů, ale zároveň vidíme určité znepokojivé a potenciálně možná nebezpečné vývojové trajektorie právě co se týče veřejnoprávních médií a toho, jakou míru kontroly nebo vlivu na ta veřejnoprávní média mají ti, kdo jsou držiteli politické moci. Tady existuje velmi jemná a řekl bych geniální rovnováha, nastavená právě tím, že veřejnoprávní média vzhledem k tomu příjmu z těch koncesionářských poplatků a tak dále, opravdu nejsou natolik vlastně funkcí aktuálně vládnoucí vlády, že i jí můžou jaksi nastavovat kritické zrcadlo, které je nesmírně důležité. Prostě je to hlídací pes demokracie. My potřebujeme, aby někdo kladl těm, kdo vyhráli volby, což samozřejmě je třeba respektovat, také i ne úplně příjemné otázky, také i kritické otázky, protože bez toho se skutečně může celá situace posouvat tím směrem, že potom sdělovací prostředky vlastně jsou na výplatní pásce těch, kdo vládnou a logicky koho chleba jíš, toho píseň zpívej, prostě oni pak ani to nemusí být žádná korupce, to jenom samozřejmě člověk chce udělat radost šéfovi, že jo, no tak jako logicky bude mít tendenci tu svoji novinářskou práci dělat tak, aby pokud možno potěšil toho, kdo fakticky určuje, co se v tom daném sdělovacím prostředku děje nebo neděje. A tady ta věc je hrozně citlivá. A vidíme to opravdu jako v přímém přenosu, co se stane, když veřejnoprávní média přejdou pod přímou kontrolu státu a stanou se hlásnou troubou. Vedle těch ostatních všech možných hlásných trub, když se stanou prostě hlásnou troubou toho, co si přejí ti, kteří aktuálně vládnou, aby občané slyšeli. Jo. A musíme tady mít ten zpětnovazební mechanismus a tu relativní nezávislost těch veřejných no právních médií, která má i finanční rozměr. A to je důvod, proč je tahle záležitost a tahle situace u nás v naší zemi teď aktuálně tak důležitá a tak klíčová a proč to tolik aktivizovalo občanskou společnost a je to důležité a dobré, že ji to aktivizovalo.
3: Pane biskupe, chtěl byste něco k tomu doplnit, jinak se budu ptát dál.
4: Ne, já děkuji.
3: Dobře, já se tedy zeptám, jestli vás překvapilo vás, jak tady na tom tématu, ale dlužno podotknout, že i na řadě dalších jiných témat, jak je ta naše společnost prostě rozdělená hlubokými příkopy. Dá se už mluvit o tom, že tady prostě je bojiště kulturních válek?
4: Tak nepřekvapilo mě to, protože to je realita, s kterou se potkáváme dnes a denně. Potkáváme se s touto realitou i v našich kostelích, v žádném případě věřící a myslím, že to platí o jakékoliv církvi, nejsou ve svých názorech homogenní, mají velmi rozdílné názory a je to ale situace, ve které myslím, že jsme velmi vážně zodpovědní za to, abychom kráčeli po tom velmi ostrém hřbetu, kde na jedné straně je propast neschopnosti spolu mluvit a na druhé straně je propast vlastně mlčení o věcech, které máme rozdílné. A já jsem přesvědčený, že úkolem vlastně lidí dialogu, a doufám, že církev je, společenství lidí dialogu, je právě umět snést rozdílnost, ale zároveň o ní také mluvit s vzájemnou úctou. A my jsme se pokusili tím naším vyjádřením vlastně jít po tomto ostrém hřbetu. To znamená nemít to jako politickou kritiku, nemít to jako věci, které jaksi kritizují, ale které ukazují nějaké možnosti s tím, že je jasné, jaké ta naše rada má názory.
3: Bez otázky, pane profesore, můžete udělat tečku za touto diskusí. Chcete-li něco dodat?
5: Mně se zdá, že to bylo řečeno úplně skvěle. Musíme se nějak opravdu postavit čestně a aktivně tomu, že k rozeštvávání společnosti prostě ho dochází z různých důvodů a o to víc je třeba, abychom se nenechali teda jaksi uzavřít ve vzájemně nekomunikujících bublinách, které jenom už potom mezi sebou mají hněv. A tohle je úkol. Nejde o to, aby tady vyhráli konzervativci, aby tady vyhráli liberálové. Jde o to, abychom se učili stavět mosty, abychom byli trpěliví a naslouchali teda pokud možno s vcítivým porozuměním i těm, kdo jsou opačných názorů nebo odlišných názorů. A já věřím, že v tomhle může být společenství těch, kdo nějak vsázejí na důvěru, lásku a naději, to znamená lidí, kteří žijí tedy také život víry, lásky a naděje, vlastně takovým zřídlem ozdravujícího podnětu, který může přijít do téhle trošku zjizvené, zkomplikované společenské situace.
3: Pánové, chci vám poděkovat, troufnu si říci, za opravdu zajímavou diskusi. Doufám, že někdy se zase potkáme nad dalšími nebo podobnými tématy ve studiu. Posluchačům připomenu, že hosty dnešní debaty Vertikály byly Tomáš Holub, biskup plzeňský a předseda Rady Justitia et Pax. Zdravím do Plzně a moc díky za váš čas, pane biskupe.
6: Děkuji za pozvání a všechno dobré.
3: A v pražském studiu byl Pavel Hošek, teolog, religionista, pedagog, kazatel církve bratrské, spisovatel. I vám, pane profesore, moc děkuji. Díky.
5: Já děkuji za pozvání a přeju vše dobré.
3: Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
7: Pracovat ve volném čase a zadarmo. I s takto nevěřícnými reakcemi se občas setkávají lidé, kteří se věnují dobrovolnictví. Jak je to ale může posunout v pracovní kariéře? A umíme v Česku dobrovolnickou práci náležitě ocenit? Tomu se bude věnovat pořad Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 nebo na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
8: Je 9 hodin a vy posloucháte Radiožurnál. Zprávy připravila Jana Utendorfská.
9: Washington podepíše dohodu s Teheránem. Podle amerického prezidenta Trumpa už dnes Írán to nepotvrdil. Silničáři v noci zbourali most přes dálnici D4 u Jíloviště. Finále basketbalové ligy mužů mezi Pardubicemi a Nymburkem rozhodne až 7. zápas. Pozor na dodávku v levém pruhu na D35 z Olomouce do Lipníka nad Bečvou na kilometru 290. A čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Írán nepotvrdil, že by dohoda se Spojenými státy měla být podepsaná už během dneška. Takový plán přitom nastínil americký prezident Donald Trump. Podle něj by měl podpis vést k okamžitému otevření Hormuzského průlivu pro všechny nákladní lodě. V Íránu i Izraeli se část politiků proti připravené dohodě bouří.
10: V íránském Mašhadu protestovali desítky lidí proti chystané dohodě se Spojenými státy a proti ministrovi zahraničí Abbasi Arakčímu. Demonstranti provolávali Arakčímu smrt a odsuzovali jeho politiku kompromisů. Abbas Arakčí jako první vysoce postavený íránský politik přiznal, že se podpis dohody s Washingtonem blíží. Dohodu odsoudil také vůdce izraelské opozice Jair Lapid. Dokument podle něj neobsahuje žádný z izraelských válečných cílů. Uvedl, že íránský režim přežil, produkce raket pokračuje a Teherán obnoví svůj jaderný program. Izrael se ale na dohodě s Íránem nepodílí. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
9: Ani v příštím roce nebudou majitelé elektromobilů a aut na vodík potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy prozatím upustilo od plánu zavést jednotnou cenu pro všechna auta do 3,5 tuny. Dál zůstanou i výrazné slevy u dálničních poplatků pro plug-in hybridy a auta na zemní plyn. Česko by totiž jinak přišlo o evropské dotace, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
11: Srovnání cen dálničních známek pro všechna vozidla bez ohledu na typ pohonu je cílem, kterého se ministerstvo dopravy nevzdává. Budeme tedy dále hledat cesty, jak tohoto cíle dosáhnout.
9: Silničáři v noci demolovali most přes dálnici D4 u Jíloviště nedaleko Prahy. Řidiči museli využít objízdnou trasu a podrobnosti má reportérka Laura Hajková.
12: Silničáři na dálnici nyní částečně obnovují provoz. Řidiči budou jezdit zatím jedním pruhem v každém směru, potvrdil to mluvčí krajské správy a údržby silnic Josef Holek. S úplným obnovením provozu můžou řidiči počítat v odpoledních hodinách. První část mostu spadla o 00:30, poslední díl potom kolem 5:00 ráno. Na místě bylo 11 kusů těžké techniky, včetně strojů s hydraulickými nůžkama, které postupně části mostu odkusovaly. Dělníci teď musí odklidit následky bourání. Na místě starého mostu postaví most nový. Stavba za skoro 200 milionů korun by měla být hotová ke konci příštího roku. Laura Hajková, Radiožurnál.
9: Před více než 30 tisíci fanoušky vystoupila na stadionu v pražském Edenu zpěvačka Eva Farna. Na vyprodaném koncertě zpívala, tančila i létala vzduchem zavěšená na laně. Stejnou show předvede v Edenu i dnes večer.
13: Dvou a půl hodinový koncert byl průřezem celou její kariérou. Eva Farná zaspívala hity, které ji před 20 lety získaly první fanoušky i nové singly, které vydala teprve před pár dny. Lidé se na její koncert sjeli z Česka i Polska.
14: Ona se někam posunula sama v sobě a dala nám to najevo prostě tímhletím nádherným koncertem a já jsem to prožívala s ní a jsem úplně odrovnala.
15: A máte svou kamarádku, vidím tam, má taky slzy v očích.
16: Je to krásný, ta atmosféra tady a tak, je to
14: Eva
16: super.
14: Je skvělá prostě.
13: V pražském Edenu vystoupí Eva Farná celkem třikrát, naposledy v úterý večer. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
17: Sport. Brazilští fotbalisté vstoupili do světového šampionátu remízou s Marokem 1-1, Austrálie porazila Turecko 2-0, Skotsko zdolalo Haiti 1-0 a Švýcarsko hrálo s Katarem nerozhodně 1-1. Basketbalisté Pardubic zvítězili v ligovém finále nad Nymburkem 86-57 a mistra tak určí až poslední možný zápas. Východočeši o své třetí výhře v sérii rozhodli až ve třetí čtvrtině, ve které dovolili soupeři jen 5 bodů. Pokračuje pardubický kapitán Kamil Švrdlík.
18: Fantastická obrana od nás v třetí čtvrtině. My jsme bránili celou dobu dobře, ale vždycky se tam udělali nějaké chybky, ale tam jsme opravdu jako zabrali a ještě se nám dařilo v útoku, takže to udělala taková šňůra, ale jako věřil jsem, že budeme schopni zase hrát vyrovnaný zápas po tom, co jsme prohráli o 20, ale tohle jsem asi nečekal.
17: Rozhodující sedmý zápas finále NBL se bude hrát zítra v Praze a basketbalovou NBA vyhráli po 53 letech hráči New Yorku Knicks. Po vítězství na hřišti San Antonio 94-90 ovládli finálovou sérii 4-1 na utkání.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Překážka na D35 u Velkého újezdu a omezení na D8 u Ústí nad Labem. Na dálnici D35 z Olomouce ve směru do Lipníka nad Bečvou opatrně za sjezdem na Přáslavice. Na 290. kilometru stojí dodávka s vylomeným kolem v levém pruhu, místo je označeno světelnou šipkou, kolem se projíždí plynule. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Drážďan zpomalte za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Mezi 74. a 78. kilometrem se pohybují silničáři v levém pruhu, pracují na úpravě vodorovného značení. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Měřín. Na 124. a 5. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Jak už jste slyšeli ve zprávách, silnice 4 mezi Strakonicemi a Prahou už se podařilo částečně obnovit provoz. Ve směru z Prahy počítejte s kratší kolonou. A v Praze ve Spořilovské směrem do centra řeší nehodu dvou osobních aut v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
19: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost v severní polovině území, hlavně v odpoledních hodinách i přehánky. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Tolik zprávy.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Evropské unie začala platit nová pravidla pro migraci. Zatím nejpřísnější, jaká kdy Unie zavedla. Co se změní a podaří se rychleji vyhošťovat migranty, kteří s žádostí o azyl v Evropské unii neuspějí? Je to velký český úspěch. Pilot Aleš Svoboda by měl letět jako astronaut na mezinárodní vesmírnou stanici. Mise je naplánovaná na druhou polovinu příštího roku. Vláda dál počítá s převedením financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Částku, se kterou by média měla hospodařit už příští rok, přitom chce projednat a zveřejnit příští týden. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Jako dcera odbojáře Josefa Mašína staršího zažila už jako dítě pronásledování celé rodiny nacisty. Později se jim stili komunisti. Připomeneme si ji. Nejen tyhle události přinesl druhý červnový týden. To nejpodstatnější shrne Týden Plus s Václavou Marešovou.
0: Týden Plus.
21: Má to být převratná změna, která omezí nelegální migraci. V Evropské unii totiž začala platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt, schválený před 2 lety. Podle Evropské komise má zrychlit azylová řízení a taky zpřísnit ochranu vnějších hranic.
1: Migranti na vnějších hranicích Evropské unie budou podle nových pravidel automaticky procházet takzvaným screeningem. Žadatelé o azyl z bezpečných zemí pak podstoupí zrychlenou hraniční proceduru. Rozhodnutí o případném návratu do země původu by v jejich případě mělo padnout v rámci několika týdnů. Na základě migračního paktu se spouští také takzvaná povinná solidarita, v rámci které si mají členské státy navzájem pomáhat se zvládání migrační situace. Finančně, materiálně nebo tím, že přijmou část žadatelů o azyl. Česko má kvůli velkému množství ukrajinských uprchlíků z této povinnosti zatím výjimku.
21: Popsala naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. A my jsme nová pravidla, která Evropská unie zavedla, rozebrali taky s Viktorem Daňkem, analytikem Českého rozhlasu pro evropské záležitosti.
22: Ta jedna ze stěžejních novinek je nová screeningová procedura na počátku právě skrz ty centralizované digitální databáze kontrola biometrických údajů, aby se ověřilo, že dotyčný příchozí třeba už nemá požádáno v nějaké jiné zemi o azyl, což je docela častá praxe. A potom následuje ještě hraniční procedura, kde se na příchozí bude hledět, jako by vůbec na území EU nevstoupili. Bude se vlastně takovým sítem zkoumat, zda jim vůbec bude umožněno o azyl požádat a velkou část příchozích, ti, kteří přicházejí z bezpečných zemí nebo ze zemí, kde mají velmi nízkou šanci azyl získat, tak jim vůbec právě nebude umožněno takovou žádost podat a budou rovnou na hranicích zařazení k návratu, nebude jim umožněno se pohybovat po zemích EU a případně třeba rovnou z detence, protože i to detenční právo je součástí migračního paktu, s nimi rovnou bude započata procedura o návratu.
21: Vysvětlil analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Blíží se průlom ve vztazích mezi Íránem a Spojenými státy americkými. Teherán poprvé připustil, že dohoda s Washingtonem je skutečně na dosah. Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi ale varoval před mediálními spekulacemi o jejím obsahu. Iránská média totiž už zveřejnila údajné body této dohody, které Spojené státy americké následně popřely. My jsme se proto ptali našeho blízkovýchodního zpravodaje Štěpána Macháčka, jestli je vyjádření iránského ministra zahraničí v konfliktu v Iránu v něčem přelomové.
23: Tak je to poprvé, kdy takto vysoce postavený iránský politik uvedl, že je Teherán té dohodě skutečně blízko. Abbas Araghchi, iránský ministr zahraničí, doslova uvedl, že dohoda, která definitivně ukončí americko-izraelskou válku proti Iránu, nebyla ještě nikdy blíže. Těch náznaků je v posledních hodinách víc. V pátek například iránský ministr turismu a kulturního dědictví Reza Salehi Amiri řekl, že mír je možný, pokud do jednání nebudou zasahovat třetí rušivé strany, a pak upřesnil, že má na mysli sionistický režim, tedy Izrael. Pravda je, že doposud jsme spíš pravidelně z Iránu slýchávali popírání toho, že by se jednání někam výrazně posunula, takže v tomto smyslu je to poslední vyjádření iránského ministra zahraničí Abbas Araghchiho skutečně přelomové.
21: A našeho blízkovýchodního zpravodaje Štěpána Macháčka jsme se taky ptali na to, jestli jsou nějaké informace o možné podobě mírové dohody mezi Spojenými státy americkými a Íránem.
23: Mnoho médií přebíralo prakticky jeden zdroj a tím byla iránská státní agentura Mehr. A ta přinesla údajné změnění 14-bodového memoranda o porozumění. Ty body, těch 14 bodů podle této agentury, ale nápadně vyznívalo zcela ve prospěch Iránu, obsahovalo zrušení sankcí proti iránských, reparace válečné v podobě amerických investic do obnovy Iránu, dále pak rozmrazení iránských aktiv ve světových bankách a například umožnění exportu iránské ropy. Takže už tohle je podezřelé a americký prezident Donald Trump popřel pravost těchto informací a nakonec je v podstatě popřel vyjádřil i iránský už zmíněný minister zahraničí Abbas Araghchi, když varoval média, aby nespekulovala o obsahu té připravované dohody, respektive toho zatím jen připravovaného memoranda o porozumění.
21: Popsal náš zpravodaj Štěpán Macháček a na informace o možném mírovém urovnání konfliktu na Blízkém východě reagovaly taky trhy. Ceny ropy pokračovaly v poklesu. Konflikt na Blízkém východě ochromil lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy. A to pak vedlo k výraznému zdražení této suroviny. Česko je zase o krok blíž misi na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura totiž podepsala smlouvu se společností VAST, která počítá s účastí českého astronauta Aleše Svobody na komerční misi k ISS, a to v létě příštího roku. Jak doplní naše vědecká reportérka Karolína Burdová, dohoda navíc Aleši Svobodovi zajišťuje roli pilota mise, a to je jedna z klíčových pozic celé posádky.
0: To, že Česká republika bude mít v posádce roli pilota, je naprosto zásadní. Pilotů návratového modulu Crew Dragon jsou na světě asi jen 20 a z toho z Evropy, pokud vím, jenom 2.
4: Aleš Svoboda by tak neměl být jen člen posádky, ale přímo pilotem mise. Ten se podílí na řízení kosmické lodi, bezpečnosti letu i řešení případných mimořádných situací. A to taky podle Svobody vyžaduje mnohem rozsáhlejší výcvik.
0: Bude to probíhat především ve Spojených státech, je to spojené s přípravou ve SpaceX a v NASA a u dalších partnerských organizací, ve SpaceX proto, protože oni jsou dodavatelem návratového modulu Crew Dragon a nosné rakety Falcon 9. Takže tam velká část výcviku bude probíhat u nich a v NASA, protože vlastně v Houstonu, v Texasu, tak je výcvikové středisko NASA, kde se vlastně astronauti cvičí na jednotlivé moduly ISS.
4: Dohoda mezi Evropskou kosmickou agenturou a společností VAST je podle Aleše Svobody jeden z největších milníků celé mise. Vše ještě musí schválit mezinárodní partneři stanice, tedy NASA, ESA, Roskosmos, Japonská agentura pro výzkum vesmíru a Kanadská kosmická agentura.
0: Ta posádka je čtyřčlenná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
4: Posádka by měla odstartovat příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX.
21: Vysvětluje naše vědecká reportérka Karolína Burdová. Na základě uzavřené dohody teď bude Aleš Svoboda pokračovat se speciálním výcvikem. Jestli pojede na letní summit NATO prezident Petr Pavel, vláda stále nerozhodla. Hned v úvodu týdne přišel prezident na jednání kabinetu. Vláda pak schválila, že Petr Pavel povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN. Pokračuje reportérka Daniela Brichtová.
5: Prezident při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že už 2 měsíce čeká na odpověď vlády na svou kompromisní nabídku, že by se účastnil neformální části summitu.
6: Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
5: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
24: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obrany schopnost.
21: Složení delegace v červenci do Ankary projednají 22. června. My jsme proto oslovili komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana a ptali jsme se, jaký teď může být signál, že vláda prezidenta schválila jako šéfa delegace na valné shromáždění OSN v září v New Yorku.
25: No, je to signál jednak toho, že z hlediska určitých termínů a technických záležitostí už vláda nemohla příliš dlouho otálet. Za druhé by těžko zdůvodňovala, proč Petr Pavel jako prezident republiky nemůže vést českou delegaci na valné shromáždění OSN. A samozřejmě nedá se z toho nic vyvozovat směrem k tomu sporu, který se vede mezi prezidentem a vládou o to, kdo povede českou delegaci na summitu NATO. Myslím si, že to, co se děje, tak neustále názorně dokazuje, že v současné době vůbec nefunguje koordinace zahraniční politiky, protože tyto věci by se měly projednávat na těch koordinačních schůzkách, ke kterým mělo docházet, a neměly by se řešit takto na veřejnosti dlouhodobě a nemělo by to řešení vyústit v to, že vlastně prezidentovi nezbylo nic jiného, než se tedy přihlásit na vládu a zúčastnit se toho jednání. Tak to by to fungovat rozhodně nemělo. Andrej Babiš tvrdil, že on nepotřebuje nic koordinovat, ani zahraniční politiku, že on všechno řídí. Tak kdyby to řídil, tak by tedy už měl dávno rozhodnout a nenechat to dovést do takovéhoto stádia.
21: Vysvětlil komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Prezident Petr Pavel na své účasti na červencovém summitu NATO trvá. Naopak premiér Babiš už dřív řekl, že by součástí delegace prezident být neměl.
19: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
21: Vládní poslanci chtějí zmírnit zákon o střetu zájmů, takzvaný Lex Babiš. Předložili novelu, která ruší plošný zákaz dotací pro firmy člena vlády. Nově by se vztahoval jen na ministerstva, která jsou takovým členem vlády řízená. Návrh poslanci předkládají v době, kdy možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO posuzuje Evropská komise a taky chce odpověď od českých úřadů. A to je téma pro reportéra Josefa Číže.
2: V současnosti platí plošný zákaz poskytování dotací a veřejných zakázek firmám, které aspoň z 25% ovládá člen vlády. Nově by se vztahoval jen na konkrétní ministry. Například firma ministra zemědělství by nemohla čerpat dotace poskytované tímto rezortem. Ministr zemědělství Martin Šebestián za hnutí SPD řekl, že detaily návrhu nezná. Novou definici střetu zájmu ale podporuje.
3: Dlouhodobě já za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmu. Myslím si, že je velice nejasný.
2: Návrh taky zkracuje lhůty, dokdy může státní intervenční fond vymáhat zpět dotace, o kterých je přesvědčený, že je poskytl v rozporu s pravidly. Teď je lhůta 10 let. Podle novely se sníží na 4 roky. Novelu zákona ostře kritizuje opozice. Podle Ivana Bartoše z Pirátů by změny umožňovaly dál čerpat dotace společnostem premiéra Babiše.
7: Co je naprosto do nebe volající, tak je vymezení střetu zájmů vlastně v rámci kompetencí, které spadají pod jednoho člověka. Tudíž u Andreje Babiše by se to týkalo pouze financí, které spravuje úřad vlády, což je totální výsměch.
2: To, že novela může být účelová, tvrdí i nevládní protikorupční organizace Transparency International. Pokud se lhůta pro vymáhání dotací pro intervenční fond zkrátí, můžou se některé případy promlčet, jak popsal ve vysílání Radiožurnálu právník organizace Krištof Doležal.
8: Což je určitě špatně a krok směrem, který vůbec nedává smysl, protože vidíme v praxi, že ta řízení právě takhle dlouho trvají. A když vidíme, že ta řízení takhle dlouho trvají, tak pokud tu lhůtu zkracujete, tak v tu chvíli je zřejmé, že nechcete, aby ta řízení probíhala.
21: 28 dceřiných firem Agrofertu taky dostalo výzvu, aby dobrovolně vrátili peníze, které před lety čerpali na podporu své zemědělské činnosti. Zjistil to zpravodajský server Českého rozhlasu i Rozhlas. Důvodem je porušení zákona o střetu zájmu, a to v době, kdy byl tehdejší majitel Agrofertu Andrej Babiš poprvé premiérem, tedy v letech 2017 až 2021. Dotace po dceřiných firmách Agrofertu vymáhá podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Firmy ale peníze vracet nehodlají. Moderátorka Věra Štechrová proto mluvila s Terezou Čemu, redaktorkou i rozhlasu, která tohle téma dlouhodobě sleduje.
10: Tento fond, který vlastně nevyplácí klasické dotace, ale podporuje ty firmy jinak, tak je vlastně akciovkou 100% vlastněnou státem a proto má trošku jiný postup při vymáhání peněz než běžné státní úřady nebo organizace. A pokud je vlastně jeho vedení přesvědčeno, že firma získala peníze neoprávněně, jako je to v tomhle případě, tak nejdřív jí vyzve, aby dobrovolně vrátila ty peníze. To je ta předsoudní fáze, takhle jednoduché to je.
11: A co se stane, pokud ty firmy peníze dobrovolně nevrátí?
10: A pak má vedení fondu možnost okamžitě podat žalobu. Přestože i to řízení před soudem trvá nějakou dobu, tak ten proces vymáhání je u tohoto fondu vlastně rychlejší, než kdyby ty peníze vymáhalo třeba ministerstvo zemědělství.
11: Dá se tedy čekat, že se ta věc dostane k soudu, a prosím krátce, o kolik peněz může celkem jít?
10: Určitě se dá čekat, že se to dostane k soudu. Ten proces je relativně rychlý, navíc mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský jasně řekl, že nemají v plánu dobrovolně tu podporu vracet, takže si myslím, že se můžeme bavit o týdnech, maximálně nižších měsících. A přesnou částku nevíme, mělo by se jednat zhruba o 22 milionů korun, ale nemáme to potvrzené vyloženě od fondu, takže to je spíš tak orientační představa.
21: Vysvětlila redaktorka i rozhlasu Tereza Čemusová. Ta mluvila o tom, že 28 dceřiných firem Agrofertu dostalo výzvu, aby dobrovolně vrátili peníze, které před lety čerpali na podporu své zemědělské činnosti. Vláda dál počítá s převedením financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Vyplývá to z úterní schůzky koaličních politiků s řediteli obou veřejnoprávních médií. Těm by měl kabinet příští týden v pondělí říct, s jakými částkami budou od ledna roku 2027 hospodařit. Po jednání oba ředitelé veřejnoprávních médií uvedli, že na schůzce předložili argumenty proti záměru zrušit poplatky za veřejnoprávní média. K žádné dohodě ale podle nich nedošlo a ani se nediskutovalo o finančních prostředcích, se kterými by měli dál hospodařit. Řekl to ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
12: Já myslím, že vládní koalice má tak silnou většinu, že pokud bude chtít cokoliv prosadit, tak to prostě tou silou a tou mocí prosadí a já pak samozřejmě s tím rozpočtem budu muset hodně pracovat. Ale pro nás zůstává pořád to, že já na žádný kompromis ani žádnou dohodu nemohu přistoupit. Pro mě je důležité samozřejmě, pokud by nebyl zachován systém poplatků, pak bojovat samozřejmě za tu částku, aby ta výše byla adekvátní.
21: Ředitel České televize Hynek Chudárek pak doplnil, že pokud by se financování skutečně změnilo, musí se návrh důkladně připravit.
13: To znamená, výše peněz, které dostaneme, měla by být stejná, měla by tam být valorizace, abychom měli predikovatelnost do budoucna a za mě teda určitě bych chtěl protlačit nějakou kvalifikovanou většinu ústavní schvalování jakékoliv změny, případně schvalování zvlášť v Senátu a zvlášť ve sněmovně, aby se s tím nedalo hýbat jako z roku na rok.
21: Zákon, kterým se mají zrušit poplatky, má předložit vládě v pondělí ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Česká televize a Český rozhlas podle něj budou financované z rozpočtu ministerstva kultury. Zároveň řekl, že veřejnoprávní média by ani po změně systému neměla finančně utrpět.
14: Oni k žádné újmě nepřijdou, ani to není naším plánem. Prostě to financování bude uděláno tak, aby bylo vypořádáno vše velice korektně. Předložíme nějaký návrh část. Pan premiér má taky zájem na tom, i vlastně celá naše koalice, aby jakýmukoliv jako dehonestování finančnímu nebo nějaký nejistotě médií veřejné služby prostě opravdu nedošlo.
21: Koalice chce ty změny prosadit od nového roku. Převedení financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet teď kritizuje i politická opozice. Podle Pirátů se snaží vládní koalice ovládnout Český rozhlas a Českou televizi. Předseda ODS Martin Kupka pak kroky současného kabinetu označil za chaos.
15: To opravdu ukazuje nejenom na nekompetenci, ale opravdu na úplný chaos v tom, co vlastně vláda chce dělat s veřejnoprávními médii. A skrývá se tím zatím jediné, snaha prostě veřejnoprávním médiím nasadit náhubek a vyvolat na ně patřičný ekonomický tlak.
21: A podobně se na síti X vyjádřil například i předseda starostů Vít Rakušan anebo předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob. Návrh o financování veřejnoprávních médií chce vláda projednat na příštím zasedání, a to v pondělí 15. června. Podle premiéra Babiše taky vláda teprve určí, kolik peněz na provoz ze státního rozpočtu obě média dostanou. Právě nepředvídatelnost financování ale kritizuje vedení obou médií i velká část zaměstnanců. Ti jsou ve stávkové pohotovosti. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Jako dcera od bojáře Josefa Mašína staršího zažila už jako dítě pronásledování celé rodiny nacisty. Komunistický režim se na ní mstil poté, co jí bratři Ctirad a Josef při svém útěku na západ zabili několik lidí. Jak nám připomene redaktorka Lucie Korcová, v roce 2023 vyznamenal Zdenu Mašínovou prezident Petr Pavel, a to řádem Tomáše Garrigua Masaryka první třídy.
16: Od samého začátku jsme byli pod přísným dohledem gestapa, které velice často navštěvovali na moji rodinu. Tam nás podrobovali výslechu i nás děti.
18: Vzpomínala před lety Zdena Mašínová ve vysílání radiožurnálu na druhou světovou válku. Její otec, armádní důstojník a bojovník proti nacismu, odešel do ilegality krátce po okupaci zbytku Československa německými vojsky v březnu 1939. V té době bylo Zdeně Mašínové pouhých 6 let. Navíc byla vážně nemocná, protože se narodila s vrozenou vadou končetin.
16: V naší rodině vždycky se muselo jednat na rovinu, čestně.
18: Po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 bylo rodině jasné, že přichází další totalita. Na podzim roku 1953 utekli její bratři do západního Berlína. Tehdy 20-letou Zdenu Mašínovou zatkla STB krátce na to.
16: K výslechům vás vodili se zavázanýma očima, což bylo velice zvláště pro mě ponižující, protože mě převáděli nekonečnými chodbami a schodišti a při mém pohybovém omezení jsem často musela lézt i po čtyřech a bez jakékoliv pomoci.
18: Její matku odsoudili komunisté v červnu 1955 ve vykonstruovaném procesu k 25 letům vězení. V té době už byla těžce nemocná. Zemřela o rok později ve vězeňské nemocnici. Zdena Mašínová přesto svým bratrům odchod nikdy nevyčítala.
16: Neměla jsem to nikdy za zlé. Já jsem věděla, že je to nutná věc. Nejtrpčí zklamání pro mě byla přizpůsobení se tohoto národa.
18: Po propuštění Zdeny Mašínové z vězení se od ní většina lidí odvrátila. Objevili se ale noví přátelé. Tehdy nemohla tušit, že státní bezpečnost na ní nasadila desítky lidí. Toho, že sama z Československa neodešla, přesto nikdy nelitovala.
16: Já jsem vždycky

0: plus myšlenkou řeckého filozofa a učitele Platona. Odvaha znamená vědět, kdy se nebát. Naslyšenou se těší Václava Marešová.
1: Interview plus. Ukrajinský vzdušný útok na Petrohrad počátkem měsíce ukázal, že napadená země je schopná se bránit dosud nevídaným a účinným způsobem. Zaskočili Ukrajinci protivníka? Mění se v pátém roce války poměr sil? Petr Vizina se zeptá reportéra a fotografa Stanislava Krupaře.
2: Interview plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu. Tato země, naše matka, je pro ně vlastnictvím, které si oplocují a hyzdí ji svými budovami a odpadky. Prohlásil slavný náčelník Siouxů Sedící Bík na adresu bílých kolonizátorů Divokého západu. Legendou se stal v roce 1876, když v bitvě u Little Bighornu jeho muži doslova zničili 7. kavalerii generála Castra. Před pomstou Bělochů utekl do Kanady a i když byl symbolem hrdosti, nakonec skončil v cirkusu Buffalo Billa. Příběh nejslavnějšího indiána historie vypráví třetí díl speciálu portrétů Indiánští náčelníci. Ve čtvrtek 18. června po 8. hodině večer na Plusu.

0: Dobré dopoledne vám přejeme i v 9:30. Teď na Radiožurnálu zprávy s Janou Utendorfskou.
1: Změny ve vystupování i pozitivní hodnocení vězeňské psycholožky. To pomohlo exposlanci TOP 09 Dominiku Ferimu k podmínečnému propouštění z vězení. Vyplývá to z rozsudku, který má k dispozici server iRozhlas.cz. Bývalý politik strávil za mřížemi 2 roky za 2 znásilnění a 1 pokus u něj. Původní trest byl 3letý. Podle rozsudku se Feriho přístup k obětem a problematice sexuálního násilí poslední době změnil. U květnového jednání projevil lítost a zájem o oběti. Americký prezident Donald Trump chce na summitu G7 řešit další postup v souvislosti s Íránem. S odvoláním na zdroje z americké vlády o tom informovala agentura DPA. Součástí jednání by podle nich měla být i možná účast dalších zemí na odminování Hormuzského průlivu. Na okraj summitu, který začíná zítra, se americký prezident sejde i se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Na dnešek připadá Světový den dárců krve v Česku. Krev každoročně daruje přibližně 220 000 lidí. Podle Českého červeného kříže by jich ale bylo potřeba alespoň 300 tisíc. A lidé ve Višňové na Liberecku 8. větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovala více než polovina obyvatel přilehlých osad a desítky majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo téměř 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva, nejsou ale závazné. Sport. Fotbalisté Brazílie začali světový šampionát remízou s Marokem 1-1. Skotsko ve stejné skupině zdolalo Haiti 1-0. Turecko podlehlo Austrálii 0-2 a Švýcarsko remizovalo s Katarem 1-1. A kvalifikaci na velkou cenu katalánska vozů Formule 1 vyhrál pilot Mercedesu George Russell. Zvítězil před dalším Britem Lewisem Hamiltonem z Ferrari. Třetí skončil Russellův týmový kolega a lídr mistrovství světa Ital Andrea Kimi Antonelli. Hlavní závod začne v 15 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Lipníka a omezení u Velkého Beranova. Na dálnici D1 z Ostravy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Olomouc. Na 292,5 kilometru řeší střed osobního auta se zvěří. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Měřín. Na 124,5 kilometru pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Na D8 z Prahy ve směru do Drážďan zpozorněte za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Mezi 74. a 78. kilometrem se pohybují silničáři v levém pruhu, pracují na úpravě vodorovného dopravního značení. Silnice 4 mezi Strakonicemi a Prahou je u jíloviště po noční demolici mostu průjezdná v obou směrech vždy jedním pruhem. Vzhledem ke slabšímu provozu větší zpoždění ale nenaberete. A na Vysočině v úseku mezi Třeští a Pavlovem zasahují uvážné nehody. Osobní auto tam v lesním porostu narazilo do stromu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.

0: Čekejte proměnlivou převážně velkou oblačnost v severní polovině území, hlavně v odpoledních hodinách i přehánky. Teploty vystoupí na 16 až 20, na jihu Moravy až na 22 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Po konci první republiky a ustavení protektorátu, to jest po obsazení druhé Československé republiky německými vojsky, měla nacistická okupační správa do značné míry zájem na tom, aby princip chleb a hry pokračoval pokud možno nerušeně. Jednou z relativně chráněných oblastí měl být sport a v první řadě fotbal. Ale že toto závětří bylo v podstatě zdánlivé, o tom se přesvědčíte ve druhém dílu speciálu Historie Plus o fotbalu a politice. K poslechu vás zve Jan Sedmidubský.
1: Fotbal a válka.
2: A i tentokrát bude naším průvodcem světem fotbalu za protektorátu fotbalový historik Zdeněk Zikmund. A začínáme předehrou nacistické okupace, tedy druhou republikou, která začala svou víceméně tragickou pětiměsíční existenci na začátku října 1938 a skončila ji v noci ze 14. na 15. března 1939. Když jsme tu minule mluvili o mistrovství světa ve fotbale v červnu 1938, nepřišla řeč na národnostní napětí, které se logicky přenášelo i do českého fotbalu. Konec konců až do Mnichova jsme byli země se zásadním podílem národnostních menšin. Jenom Němců tu byli víc než 3 miliony. V tu chvíli už nikoli loajální 3 miliony. Takže už před Mnichovem se německé fotbalové kluby vydali svou cestou.
3: Za druhé republiky největší problémy, který musel fotbalový svaz řešit, tak souvisely za prvé s německým a s maďarským svazem a za druhé se Slovenskem. Pokud se týče německého a maďarského svazu, tak to začalo už v dubnu, ještě dávno před Mnichovem, protože v dubnu, když se uskutečnil sjezd té Henleinovy strany v Karlových Varech, tak bezprostředně na to německý fotbalový svaz, který u nás působil a byl součástí Československé asociace fotbalové, tak svolal do Teplic sjezd a tam rozhodl za prvé, že německé kluby okamžitě vystupují z Československého fotbalového svazu. Okamžitě přestávají hrát jakékoliv soutěže, hlásí se k nacionálně socialistickému sportu a chtějí být součástí německého sportu. Něco podobného udělali za chvilku Maďaři a pro představu Československý fotbalový svaz tak přišel o 30 tisíc hráčů, což byla zhruba třetina. Československý fotbalový svaz sadil na diplomacii, což byla od začátku prohraná karta. Nicméně on sázel na to, že to nepovolí FIFA. FIFA neumožňuje, aby v jednom státě působily dva různé svazy. Takže naši činovníci vsadili na to, že Němci nebudou moc hrát mezinárodně a to je přivede zpátky. To byla pochopitelně nereálná myšlenka. To byl první velký problém. Druhý problém, a to už bylo po Mnichovu, to bylo Slovensko, protože i Slovensko se sportovně a fotbalově oddělilo ještě před 15. březnem 1939. Fotbalový svaz slovenský samostatný vznikl v listopadu 1938, v prosinci podal přihlášku do FIFA, postupoval velmi podobně jako Henleinovci u nás, to znamená, že rozhodl, že sport bude postaven na Slovensku na národnostním principu, že bude postaven na křesťanském principu a okamžitě zakázal profesionalismus.
2: Pod křesťanským principem ve fotbale si šlo představit asi jediné, vyloučení židovských spoluobčanů, jak z trávníku, tak z tribuny, a samozřejmě i z fotbalových organizací. Zákaz profesionalismu zase vyhovoval nacistické ideologii, že sport má posilovat rasu a národ, a ne být zdrojem obživy. Jinak se ale situace i po 15. březnu 1939 jevila tak, že i národnostně oslabený český fotbal pod nacisty přežije a stane se vítaným únikem z protektorátní každodennosti.
3: Byla tam spousta omezení v rámci protektorátu, ale fotbal jako sport nikdy nezaznamenal takový rozmach a expanzi jako za protektorátu. Ať už to měříme počtem hráčů, počtem diváků, počtem soutěží. Některé soutěže vznikly až za protektorátu, jako pohár. jo, česky ty se nehrály za první republiky. Takže ten protektorát z tohohle pohledu jako fotbal z něj profitoval, co si budeme říkat. Ale když se podíváme na ty dopady, tak diametrální rozdíl byl už třeba v osudu ligy. Po Mnichovské dohodě se liga 6 týdnů nehrála. Nehrála se až někde do druhé poloviny října 1938. Důvod byl jasný, protože mužstva neměli hráče, ty byly mobilizováni a vraceli se postupně teprve od těch vojenských jednotek. Pokud se týče protektorátu, okupace byla ve středu, 15. března byla středa. V neděli 19. března se hrála liga. Bez jakýchkoliv nepokojů na stadionech, bez nějakých protestů, manifestací. Dokonce na tom trvali Němci, aby se tohle, naši nechtěli. Němci potřebovali ten fotbal, aby deklarovali před tou mezinárodní veřejností klid, spořádanost, všednost na území protektorátu. Týdnu, který byl mezi dalším ligovým kolem, tak říšské úřady zatlačili na fotbalový svaz, aby se další ligové kolo bezpodmínečně hrálo. Takže 26. března, 10 dní po okupaci 11, se hrálo kompletní ligové kolo a hrálo se i derby, na který přišlo 25 tisíc diváků. A znovu bez nějakých bezpečnostních problémů.
2: V kontrastu třeba s likvidací českých vysokých škol a všeobecného škrcení české kultury, ovšem nacistická benevolence ve fotbale tak trochu byla do očí. Od pondělí do soboty makejte pro vítězství říše, v neděli odpoledne si běžte na fotbal.
4: Na hrací ploše Danerova stadionu ve Vršovicích blíží se pomalu ke konci přátelské utkání dvou ševcovských jedenáctek. Nejlepší moravská ligové mužstvo Baťa Zlín proti nejlepší české sportovnímu sdružení Plincner. Nemáme přesně zjištěno, kolik je v obou mužstev skutečných ševců, ale jisté je, že Plincner má na hřišti dva. Levého záložníka jmenuje se Švec a levého obránce, ten se totiž jmenuje Ševčík.
3: Skutečně Němci byli ochotní dát tomu fotbalu a nejenom fotbalu, ale sportu poměrně rozsáhlou autonomii. Museli odejít všichni židovští hráči a členové, to se stalo okamžitě po 15. březnu. Musel skončit profesionalismus, ale jak jsem říkal, v zásadě se nic převratného nestalo. Tam dali tu lhůtu do konce roku. A třetí věc, ta byla taková nejbolestnější pro fotbalisty, zakázali mezinárodní styky. Ale jinak, když to srovnáme třeba se změnami, které udělal komunistický režim po roce 1948, tak ty německé zásahy byly minimální. Oni nechali všechny ty vedoucí svazu, kteří byli zvoleni ještě v meziválečném Československu, nechali kluby původní. Nemuseli jako po roce 48 do Sokola nebo pod podniky a tak dále. A opravdu ty jejich zásahy do chodu fotbalového byly minimální. Vlastně bavili jsme se o tom ve středu protektora, v neděli liga. Válka vypukla 1. září, to byl pátek, a v pátek se hrála liga. Mělo to dva důvody. První byla takzvaný koncept depolitizace, který razil hlavně Reinhard Heydrich. Ten koncept byl o tom, že Češi tady jsou od toho, aby vyráběli pro říši. Říše po nich nechce, aby bojovali, aby oblékli uniformu, ale musí vyrábět. A pokud zůstanou mimo odboj, tak se jim dostane po značné míry autonomie právě v těchto oblastech, jako byl sport. To byl jeden důvod. A druhý důvod, hlavně na začátku protektorátu, byly ty ambice, které měla říše v té mezinárodní sportovní diplomacii. Ona chtěla pořádat olympiádu v roce 1940, kterou měl původně pořádat letní část Tokio, zimní Sapporo, ale Japonci odstoupili. Potom byly chvíli určení Helsinki také odstoupili. Takže Němci řekli, v roce 36 jsme to uspořádali velmi úspěšně, budeme kandidovat. Dokonce chtěli ovládnout Mezinárodní olympijský výbor a prosadit pravidlo, že všechny olympiády by probíhaly jenom v Německu. Skromní věru nebyli a proto třeba chvíli tolerovali i zastoupení protektorátu v Mezinárodním olympijském výboru, protože počítali s tím, že zástupce protektorátu bude automaticky hlasovat v souladu s německými zájmy. To samé ve fotbale, kandidatura na mistrovství světa 42. Takže skutečně to vnímali jako takový ventil a odrazilo se to třeba v tom, že za celou dobu války, za těch 6 let, tak fotbal měl kromě toho posledního ročníku, který už se z logických důvodů nehrál, tak měl jenom 2-3 krátké přestávky. První byla v červnu 39 po nepokojích při meziměstském utkání Prahy s Berlínem na Letné. podmínek. Tenkrát úřad říšského protektora zakázal všechny sportovní podniky na 2 týdny. Druhý zákaz přišel při nástupu Reinharda Heydricha, když přijel jako zastupující říšský protektor. Se nemohli, nejenom fotbal, ale nemohli se konat s výjimkou dostihu, nevím proč, tak se nemohli konat sportovní podniky půl druhého měsíce, nebo měsíc. A třetí nejdelší zákaz přišel pochopitelně po atentátu na Reinharda Heydricha, kdy ten zákaz trval půl druhého měsíce. Ale když vezmeme protektorátní ligu, která zvládla 5 ročníků, tak se nesehrálo jedno jediné utkání. A to bylo v roce 1942, kdy měli jet Nusle, které hráli v té době první ligu do Plzně. Ten zápas se neuskutečnil, ale nebyly to politické důvody, ale bylo to z toho důvodu, že hráči Nusli zaspali a nestihli vlak. Jo, takže Němci prostě po celou dobu až do sezóny 1944-45 se tady hráli regulární soutěže bez nějakých vnějších zásahů.

0: Možná si z minulého pořadu této série pamatujete, že vídeňský Čech Josef Bican si kvůli administrativním průtahům s udělením československého občanství, kterému ovšem možná zachránili život, nestihl zahrát na mistrovství světa 1938. Po vzniku protektorátu ovšem hrál už za Slávii a v červnu 1939 nastoupil v zápase Prahy, což byl prakticky protektorátní výběr proti Berlínu. Ten zápas byl památný, protože se na něm asi nejvíc z celé protektorátní éry zlobilo a protestovalo.
1: Hrál se na Letné, na spartianském stadionu, který byl větší než slavistický. Češi vyhráli, hrál za něj Josef Bican. Ty nepokoje začaly už během zápasu, obecenstvo skandovalo, táhněte domů, házeli různé předměty na letenský trávník a tak dále. A všechno to vyvrcholilo po zápase, kdy propukly potyčky mezi německými diváky, což byly hlavně vojáci Wehrmachtu na tom zápase, a českými fanoušky. Dokonce největší skandál vypukl ve Stromovce ve Vaňhově restauraci, kde čeští fanoušci zcela regulérně německé vojáky ve Wehrmachtu zmlátili pod dojmem tohoto zápasu. Okamžitě toho využil a zneužil K.A. Frank, který řekl, tak v tomhletom případě končíme. Prosadil ten zákaz dvoutýdenní jakýchkoliv sportovních podniků s výjimkou dostihů. Párkrát jsme se ale přesto ještě s Německem setkali. Tady bych měl možná na vysvětlenou říct, že skutečně v tom roce 1939 Němci tolerovali i reprezentaci protektorátu. Ta se hrála 3 zápasy, které jsou do dneška považovány jako oficiální mezistátní. Hráli jsme s Jugoslávií, hráli jsme s Ostmarkou, což byl někdejší Rakousko, a hráli jsme v listopadu 1939 dokonce oficiálně mezistátně s Německem ve Vratislavi.
0: Prakticky všechny vrstvy národa i profesní skupiny, od železničářů po vládní vojsko, od dělníků ve zbrojovkách po státní správu, přes církve, školství nebo kulturu, všude se tak či onak snažili lidé o odboj proti okupantům. Ve fotbale šlo ale spíš o sporadické snahy.
1: Ve fotbale, na rozdíl třeba od Sokola, nevznikla nějaká organizovaná odbojová skupina. Ten odboj ve fotbale byl individuální, činovníci, hráči prostě působili v různých odbojových skupinách, ale ty nebyly postaveny na tom fotbalovém principu. Ale takové ty projevy odboje, nespokojenosti, protestu, tak na stadionech se projevovaly, občas byly vcelku humorné a musím říct, že fanoušci si je zjevně užívali, i když každý z těch protestů potom vyšetřovalo gestapo, ale neznám, že by se nějak dopátrali viníků a že by to vyústilo v nějaké postihy nebo represe. Ale typický příklad je Franci Svoboda, to byl reprezentant z mistrovství světa 1934, vynikající střelec, slávista, on už dohrával kariéru, přes vstoupil na Viktorii Žižkov, často býval zraněný a nehrál, protože už přeci jenom třicátník. No a jednou, když se po zranění vrátil na hřiště, tak celá tribuna žižkovská nebo celá stadion začal hromově skandovat, ať žije svoboda. Z toho skandování nepoznáte, jestli tam je velké nebo malé písmeno.
2: My chceme svobodu.
1: To byl jiný případ, to bylo my chceme Beneše. Jo. Tady v případě Franciho Svobody to bylo ať žije svoboda, podtext byl jednoznačný, jak jsem říkal, gestapo to vyšetřovalo, nicméně nezjistilo, že by to někdo organizoval, připravoval, řídil. Na co jste narážel vy, to se stalo na Moravě, kde v divizi hrával Prostějov, ten nastoupil proti Fatře Napajedlo, šlo o divizní utkání. Za Fatru Napajedlo hrál hráč, který se jmenoval Beneš, a ten v tom zápase pro zranění nehrál. A utkání začalo a část publika začala zase hromově skandovat my chceme Beneše, načež protilehlá tribuna odpovídala kterého, a z té původní tribuny se ozvalo oba.
0: Protektorátní fotbalová liga skončila rok před koncem války, ale neznamenalo to úplně, že by se fotbal přestal hrát.
1: Tak ta největší omezení byly dopravní. To byl vlastně důvod, proč v posledním roce, poslední válečná sezóna už se nehrála v tom roce 44-45, protože v roce 43, myslím v únoru, vyhlásil Goebbels ve sportovním paláci v Berlíně totální válku a že všechno bude podřízeno válečným účelům, včetně dopravy. Na to navázala další opatření. Ta se postupně zpřísňovala. Nejdřív bylo možné využívat třeba vlakovou dopravu k zápasům do vzdálenosti 30 kilometrů, potom ani ani to ne. Takže ten ročník, dohrála se sezóna 1943-44, ale nová sezóna už nezačala, rozhodl to Český svaz fotbalový, protože kluby by nemohly cestovat z Prahy do Plzně, do Zlína, do Židenic a podobně. A nahradili to ale takovými Eintop, to byla taková ta náhražková polévka, takže svaz to nahradil turnaj, kterými se říkalo Eintop turnaje. Náhražkové turnaje. A byly to turnaje, které se pořádaly v rámci těch 30 kilometrů. V rámci Prahy, v rámci Brna, aby prostě ta mužstva mohla použít železniční dopravu a dojet. A tyhle ty turnaje a přátelské zápasy, ty potom vydržely až do dubna 1945. V Praze už se bombardovalo, třeba v únoru, známý že nálet, a v únoru 1945 chodilo na fotbal 20 000 lidí v Praze.
0: Zbývá zodpovědět otázku, nakolik se gestapo, které mělo pod dohledem prakticky všechen veřejný život v protektorátu a které jevilo extrémní snahu kontrolovat i soukromé životy, pokud šlo o zájmy říše, dokázalo infiltrovat i do struktur českého fotbalu.
1: Fotbal byl pod dohledem a pod velmi silným. Dochovaly se záznamy z brněnské služební gestapa a na zápasy Židenic na ligu posílalo gestapo několik desítek příslušníků. Ne všechno to byly pochopitelně jako kmenoví gestapáci, tolik jich ani neměli, ale bylo několik desítek lidí, které gestapo při ligových zápasech zaúkolovalo tím, aby se pohybovali hledišti a kontrolovali, jestli tam nedochází k nějakým nepovoleným projevům a v případě, že dochází, aby zasáhli. Známý je případ z Olomouce, tam v klubu byla výborová schůze, funkcionáři se tam bavili o politice, a byl mezi nimi jeden spolupracovník gestapa a takřka všichni skončili v koncentračních táborech. Takže bylo to pod kontrolou, ale fotbalový svaz dělal možné i nemožné, aby tomu zabránil.
0: Dva nejslavnější české kluby, Sparta a Slávie, spolu za protektorátní éry v rámci Národní ligy sehrály 12 zápasů. A tak, jako je to i dnes, šlo o nejdůležitější událost sezóny. A s tím je spojena i jedna slavná kapitola, řekněme, kulturně fotbalová. Už za první republiky patřil k proslulým Spartanům Vlasta Burian. A to zdaleka nejen v roli diváka.
1: Za války se stala zajímavá věc. Diametrálně se rozešly cesty Slávie a Sparty. Pro Slávii byl protektorát nejúspěšnějším obdobím v historii. Ona získala 4 tituly v řadě, což mimochodem se jí nikdy předtím, ale ani ní dnes nepodařilo. Maximálně 3. Tam vyhrála 4x za sebou. Naopak Sparta, která mimochodem byla obviňovaná arijským bojem a těmihle českými fašisty z toho, že to je židovský klub, tak ta prožila za protektorátu vlastně taky nejhorší období historie a nejhorší byla sezóna 1941-42, kdy Spartě reálně hrozil sestup do divize. Po podzimní části soutěže byla Sparta poslední a měla 3 body. A v té době se zapojil Vlasta Burian, který byl Spartan tělem i duší. Za první světové války za Spartu chytal, 5x chytal derby. Mimochodem, kdyby se tenkrát hrálo reprezentačně, tak reprezentoval. On byl jeden z nejlepších brankářů na Čech a Moravy. Takže Vlasta Burian se přihlásil, stal se místopředsedou Sparty a stal se trenérem brankářů. On opravdu regulérně vedl tréninky obou ligových spartanských brankářů, ale co udělal pro Spartu nejvíc, sehnal jí posily. Vlastovi Burianovi se těžko odmítalo. Takže Vlasta Burian, když si Sparta vyhlídla hráče, tak tam poslala Vlastu Buriana, ten promluvil s hráčem, promluvil s výbory toho klubu a často dokonce šahnul i do vlastní šlejtofle a za toho hráče zaplatil. Známá je například historka, když Sparta si vyhlédla Jiřího Zástěru, což byl vynikající obránce SK Pardubice, tak tam Vlasta Burian přijel, no a obránce mu řekl, že manželka by si přála ložnici, že už má nějakou vyhlídnutou, že je pěkná, leštěná, ale že není prostě. No a pro Vlastu Buriana nemohl být problém stejnou ložnici sehnat a zaplatit, takže Zástěra skončil ve Spartě.
3: Dovolte, abych se vám představil. Jsem Pepi Merlička, tohleto kulatý to je míč a tohle zahnutý až semle to jsou nohy. Víš, já hrál na Spartě, tam měla pohotovost i sanitka na Zbraslaví. A právem to nebylo jako dneska samý závodní sokol. A víš, to zaměstnání by se mělo v té hře odrazit. A odráží se? Neodráží, no kde pak? Kousek řemesla z toho není cejtit.
0: O těžkých časech Sparťanů mluvili v unikátním rozhovoru z roku 1942 i bývalí spartianští hráči Václav Pilát a František Pejr.
4: Pane Pilát, když se tak chodíte ještě se dívat na Kopanou, víte?
5: Chodím bohužel málo.
4: Málo.
5: A to jenom, když je zamrzlá řeka.
4: A je, tak vy radši rybičky. Co říkáte tomu fotbalu dneska, jak se to hraje u nás?
5: No, těžký tento, já chodím málo, abych mohl to tak skritizovat, že jo?
4: Ano.
5: No, já nehraju tu hru, jak jsme hrávali my. Sparta hraje vlastně dneska bez stylu v tom forwardu.
4: Schází zkrátka ten duch v tom
5: štůlce. To schází, to je pravda.
0: Co způsobil ten propad výkonnosti Sparty v té době?
1: No, jak jsem říkal, takový ti čeští fašisté, ty to přičítali tomu, že Sparta měla spoustu židovských činovníků, měla spoustu židovských fanoušků, což mimochodem nejlepší důkaz máte v Mužích offsideu, v Karlu Poláčkovi. Tam pan Načeradec, který je žid a fandí teda Slávy, ale říká, že většina nebo skoro celá obec židovská, tak patří Spartě, ono to bylo daný historicky. Sparta vznikla na Královských Vinohradech a tam bylo hodně občanů židovského vyznání. Zatímco třeba Slávie, ta se až někdy do poloviny 20. let profilovala jako národní klub. Ta měla přímo ve stanovách, že členem Slávie se nemůže stát příslušník jiného než slovanského národa. Takže tyhle ti čeští židobíci, kteří se tak nechválně proslavili, tak to přičítali ten sportovní pokles Sparty tomuhle. Byl to nesmysl. Ty důvody byly ryze sportovní. Sparta prostě nezvládla určité generační výměnu.
4: Pane Pěr, ještě nám řekněte,
5: no.
4: Co pak říkáte dnešní Spartě?
6: Dnešní Spartě? Taky těžko se do toho hovoří. Myslím, že to samotné, co bych řekl, já řekl bych ty staří hráči další. Podívejte se, ono, jak se to vezme. Hra, sport, všechen dělat, provozovat aktivně, je nevděčná věc.
1: Hmm. Ty hráči, který ji proslavili v těch 30. letech, tak pomalu končili. Už to byli třicátníci, tak buď přestupovali do jiných slabších klubů, nebo jako Josef Košťálek šli na Slovensko. Zatímco Slávie to zvládla mnohem lépe, tu generační výměnu, jeden důvod, a za druhé Slávie měla Bicana.
0: Nerad bych vzbudil dojem, že český fotbal za protektorátu byl idylickou selankou. Ostatně to dokládají i osudy konkrétních hráčů, které by často vydali na generační román. Fotbalový historik Zdeněk Zikmund je má zmapované dopodrobna.
1: Já jsem tady několikrát opakoval, že toho fotbalu se ten protektorát zase až tak nedotkl. Ale dotkl se tragicky řady fotbalistů, činovníků, o fanoušcích nemluvě. A snad nejprůkaznější případ je 5 hráčů, kteří hráli před válkou za Židenice. Židenice hráli nejvyšší soutěž a měli zálohu, která hrála ve složení Karl Bem, Stefan Pospichal a František Novák. Karl Bem a Stefan Pospichal byli Němci. Po protektorátu Stefan Pospichal narukoval do Wehrmachtu a padl ve Francii. Karl Bem, ačkoliv byl říšský Němec, tak se zapojil do odboje a popravili ho v Plzence. A František Novák, třetí spoluhráč ze zálohy, ten utekl z protektorátu, stal se palubním střelcem v RAF a padnul nad Biskajským zálivem. Takže se podívejte, 3 spoluhráči ze zálohy, která byla tříčlenná, diametrálně odlišný osud. A není to všechno. Náhradním brankářem Židenic byl v té době Vojtěch Andrášik, což byl Slovák. Jeho stopa chvilku končí po protektorátu a najednou se vynořil v Portugalsku, kde hrál za FC Porto, a později se ukázalo, že tam spolupracoval s americkou rozvědkou. Fotbalista ze Židenic. A nejtragičtější snad z těch osudů Svetozar Djanic, to byl Chorvat, hráč Židenic, protože hodně Chorvatů tady hrálo, chodili sem na studia, a Jugoslávci bývalí, tak to jsou vynikající fotbalisti, se jim říká Brazilci Evropy. Takže tenhle Svetozar Djanic tady studoval před válkou, hrál za Židenice, byl mladičký, bylo mu 20 let. Po protektorátu se vrátil do Chorvatska, byl přesvědčením komunista a v 21 letech ho popravili ustašovci. A popravili ho v Záhřebu 3 dny po tom, co reprezentoval Chorvatsko v zápase proti Německu. To jsou doslova neuvěřitelné osudy a jsou to osudy hráčů jednoho mužstva.
0: A jsme u konce druhého dílu série o válce a fotbalu. Děkuji za spolupráci fotbalovému historikovi Zdeňku Zikmundovi, mistru zvuku Tomáši Kzelhoferovi a dramaturgyni Veronice Kindlové. V dalším pokračování Historie Plus se vydáme do míst, kde se hrálo v extrémních podmínkách útlaku a ohrožení, tedy fotbal v terezínském getu. Pro dnešek se loučí a za pozornost vám děkuje Jan Sedmidubský.

0: Nejen události. Jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
1: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utendorfská pro vás má zprávy.
2: Vlaky Českých drah jezdí ode dneška podle letních jízdních řádů. Britské síly zadržely v Lamaňském průlivu tanker z takzvané stínové flotily. Kanoistu Martina Foxu čeká na mistrovství Evropy finále na 500 metrů. Na omezení pozor na D1 z Brna do Prahy na kilometru 124,5. A čekejte proměnlivou převážně velkou oblačnost, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ode dneška platí pro regionální vlaky Českých drah letní jízdní řády. Jezdit podle nich budou až do prosince. Změny vyplývají z požadavků jednotlivých krajů i správy železnic. Podle mluvčí Vandy Rajnochové jde nejčastěji o úpravy odjezdů v řádech několika minut.
3: Ve většině regionů dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
2: Jediným krajem, kterého se změny nedotknou, je Vysočina. Větší zájem o cestování vlakem registrují v létě i soukromí dopravci. Ke změnám v jízdních řádech ale nepřistupují. Dálnice D4 u Jiloviště je po demolici mostu už průjezdná, a to jedním pruhem v obou směrech. Podle Josefa Holka z krajské správy a údržby silnic je most už zcela zbouraný a teď ještě odklízejí materiál. Dálnice byla uzavřená od včerejších 19 hodin. Úplné obnovení bude provoz nejdřív v 15 hodin. Na místě starého mostu má vyrůst nový do příštího září. Vyjde na zhruba 200 milionů korun. Ozbrojené síly Velké Británie zastavily v Lamaňském průlivu ruský ropný tanker. Informoval o tom premiér Keir Starmer. Příspěvku na síti X uvedl, že britské armádě nařídil zastavit plavidlo z takzvané stínové flotily, které se podílí na vývozu ruské sankcionované ropy. Dodal, že jde o další úspěšný úder proti Moskvě. Británie podle ministerstva obrany tanker dočasně přesune do kotviště u jižního pobřeží Anglie. Tisíce fanoušků české fotbalové reprezentace se chystají do Spojených států. Druhý zápas na mistrovství světa odhraje český tým ve čtvrtek v Atlantě. K cestě do USA je potřeba takzvaná ESTA nebo vízum. Právníci také radí nosit u sebe při pobytu ve Spojených státech neustále pas.
4: Ani platné vízum nebo ESTA vstup do Spojených států nezaručují, protože mezi jejich udělením a příjezdem se mohou věci změnit a konečné slovo mají úředníci při pasové kontrole, upozorňuje pro Radiožurnál imigrační právník Jason Levy. Před šampionátem to pocítil třeba somálský rozhodčí Artan a ESTU americké úřady těsně před cestou zrušili například některým fanouškům ze Skotska. Levy také doporučuje na americkém území u sebe neustále nosit pas a takzvaný formulář I-94, který je možné po vstupu do USA vygenerovat na vládním webu. Radní v Atlantě před turnajem rozhodli, že budou i s ohledem na fanoušky monitorovat případné zásahy imigrační agentury ICE. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
2: Je světový den dárců krve. Jeho cílem je podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla poděkovat všem stávajícím a motivovat dárce nové. V Česku jich je přibližně 220 tisíc. Podle Jukla by jich ale bylo potřeba víc, nejméně 300 tisíc lidí.
5: Ono to souvisí také s tím, že jednak dárci z věkových důvodů nebo zdravotních důvodů musí třeba s dárcovstvím skončit, a to je ročně kolem 30 tisíc, ale bohužel ten počet těch nových dárců není takový.
1: Sport. Fotbalisté Brazílie začali mistrovství světa remízou, s Marokem hráli v New Jersey nerozhodně 1-1. Italský trenér Brazilců Carlo Ancelotti byl po utkání kritický.
6: Cítil jsem, že tým byl trochu nervózní, nehráli jsme dobře, chyběla nám vyrovnanost, balanc, ale nesmíme ztrácet sebevědomí.
1: Remízou 1-1 skončil i zápas Kataru se Švýcarskem, Skotsko zdolalo Haiti 1-0 a Austrálie porazila Turecko 2-0. Večer budou hrát Němci s Curaçaem a Nizozemci s Japonskem. V noci na zítřek našeho času se pak utkají pobřeží slonoviny s Ekvádorem a Švédsko s Tuniskem. Olympijský vítěz z Paříže, kanoista Martin Fuchs, Luxa zabojuje na mistrovství Evropy v Portugalsku o další medaili. V sobotu získal zlato na kilometru, zhruba za 2 minuty ho čeká finále na poloviční trati. Poslouchat ho můžete v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D10 před Prahou a na D8 u Ústí nad Labem. Na D10 z Turnova ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Brandýs nad Labem. Mezi 4. a 0. kilometrem se pohybují vozidla údržby v pravém pruhu. Na D8 z Prahy ve směru do Drážďan zpozorněte za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Mezi 74. a 78. kilometrem pracují na údržbě vodorovného dopravního značení v levém pruhu. V úseku navíc hustě prší, tak opatrně. Na tahu 15 mezi Lipševcí a Lovosicemi opatrně za odbočkou na Šepeteli. Na vozovce tam leží sražená srna. A jak jste slyšeli ve zprávách, na silnici 4 mezi Prahou a Strakonicemi se u jíloviště projíždí vždy pouze jedním pruhem v obou směrech. Je to kvůli noční demolici mostu, výrazněji se ale nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost v severní polovině území, hlavně v odpoledních hodinách přehánky. Teploty vystoupí na 16 až 20, na jihu Moravy až na 22 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Vítejte v Leonardu Plus. Ukrajinské úřady denně hlásí oběti na životech v řadách civilistů. A zvláště při hraničních regionech často umírají třeba i mladí lidé, děti po útocích ruských dronů. Jenom během nocí těch útoků bývají stovky, často v regionech blíže fronty. Pokračující ruská invaze znamená velký psychický tlak, zvláště na vojáky, kteří čeli přímo, ale i na jejich rodiny. Cenná je proto pomoc terapeutů, kteří pomáhají čelit následkům války pro duševní zdraví. Hostem Leonarda Plus je proto Anna Michalčuk, ukrajinská psychoterapeutka. Vítejte, dobrý den.
10: Dobrý den, děkuji moc za pozvání a přivítání v Českém rozhlasu.
9: Pořadem vás provede Martina Mašková.
0: Leonardo Plus.
9: Vy jste studovala v České republice, ještě dřív, než jste studovala psychoterapii na Ukrajině, je to tak?
10: Je to tak. Jsem bydlela v České republice od roku 2010. Na začátku jsem tady studovala rok češtinu, pak bakaláře na Univerzitě Jana Amose Komenského z řízení lidských zdrojů a následně jsem se přihlásila na České vysoké učení technické v Praze a tam jsem studovala řízení inovačních projektů.
9: To znamená, že vlastně vzdělání, no původním vzděláním jste manažerka, ale táhlo vás to k terapii.
10: Přesně tak. Docela mě potěšilo, když jsem viděla studijní program Univerzity Jana Amose Komenského a tam bylo psychologie osobnosti, psychologie vývoje, psychologie práce. 80% toho programu byla psychologie.
9: Takže ta hlavní motivace k doplnění toho oboru byla práce s lidmi, nebo měla být. A tohle je taky práce s lidmi v jiném gardu.
10: Přesně tak. Mě asi od 14 let zajímala lidská duše. Četla jsem různé filozofické knihy a přemýšlela jsem o tom, jak můžu s tím začít pracovat. A trvalo mě docela dlouho, než jsem se odvážila a opravdu šla do toho výcviku a uvěřila to, že ten můj sen, být psychoterapeutka a pracovat s lidskými duši je možný a teď ten sen žiju.
9: Vy jste, pokud vím, vlastně z lékařské rodiny. Tatínek je na frontě, myslím, vojenský chirurg.
10: Je to tak.
9: A manžel je na frontě.
10: Manžel je taky na frontě a je taky můj kolega, je to taky psychoterapeut.
9: Čili jste prodělali ten výcvik ve stejnou dobu. Vy jste tedy žila plus minus 13 let tady v České republice, ale rozhodla jste se vrátit do Kyjeva. V jaké souvislosti nebo s jakou motivací?
10: V podstatě od začátku plnohodnotné ruské invaze jsem cítila v sobě veliký hněv a touhu vrátit se. Dokonce jsem rozmýšlela o tom, jestli se nepřidám přímo k armádě. Táta mě rozmluvil s tím, že asi budu užitečnější v jiných místech. A to už jsem byla přihlášena na ten terapeutický výcvik. A jako každý člověk, který byl v Evropě tou dobou, jsem si představovala, že ty bomby padají prostě všude. A potřebovala jsem nějakou zaminku k tomu, abych tam přijela a ten výcvik se stál tou zeminkou a pak tou zeminkou stála zamilovanost do mýho manžela budoucího.
11: Vlastně žijete tak trochu mezi tím zázemím a frontou na pomezí. Jak psychicky náročné to je, protože my budeme mluvit o tom, jak pracujete s klienty, ale zároveň i tohle přece musí být určitý jako psychický tlak pro vás samotnou.
10: Je to tak, Martino, je to velký psychický tlak i pro mě, ale je takový jako kdyby v pozadí, neviditelný. Je to jako kdyby jste na sobě měla takovou těžkou deku. Podprahový takový stres, který v podstatě, protože mě doprovází, když žiju v Kyjevě, mě neustále doprovází rozhodování o to, jak lépe můžu přežít. Že musím mít zbáleno například zavazadlo.
11: Pořád.
10: Pořád. Zavazadlo s vodou, nějakými svačinami, spacákem, karimatkou a tak dále. Že musím mít doma všechny zásoby k tomu, abych dokázala pracovat a poskytovat terapii lidem, i když nebude mít proud, nebo když mě vypadne internet. Jak s tím naložím?
11: Jakou psychickou podporou nebo spruhou v téhle situaci je ta vazba do Čech? Ať už profesní, anebo lidská?
10: I profesní, i lidská vlastně veliká. I ten samotný například váš zájem a zájem vůbec všech Čechů o to, co se děje na Ukrajině, pro mě je velkou podporou a pro Ukrajince vůbec. Jeden z narrativů ruské propagandy, která se šíří na Ukrajině, je to, že všichni na nás zapomněli. Nikdo o nás nemá zájem. Evropáni nás nemají rádi vlastně. A já tam jezdím i sama zažívám tady v Praze, když se setkávám s lidmi, že mě lidi říkají, že to není tak, že to není pravda, že přispívají a pomáhají. A já to pak šířím také i na Ukrajině, mezi svými kolegy, klienty, přátelé. A vidím tam tu odezvu, vidím dojetí, ne u všech, ale dejme tomu u 70% lidí, to vyvolá nějaké hezké pocity. To je jedna věc, to je ta morální podpora. A druhá věc je to, že já sem jezdím v podstatě se vyspat. A hrozně hezky tady spím, protože když nevíte, jestli se dneska večer vyspíte, když už mám za sebou několik těch kombinovaných útoků, který jsem přežívala třeba i v krytu, tak zažíváte neustále něco, čemu se říká latentní násilí. Samotné očekávání toho, že se násilí stane, vyčerpává. Tady pocit ohrožení přispívá k tomu, že vlastně byl bezpím. A když přijedu do Prahy, tak najednou začínám hezky spát. Naposledy pamatuju si, když jsem vystoupila na hlavním nádraží, byla jsem hodně dojatá a přišlo mi, že poznávám ten vzduch, jak to tady voní. A měla jsem dojem, jako kdybych roztánula, jako kdyby ty ledy zešly z mých ramenů. To vlastně byla moje první návštěva od té hrozné zimy, co jsem zažila. Já jsem celou zimu vlastně prožila v tom Kyjevě a zažívala jsem ty útoky i ten nedostatek tepla, proudu a vody. Takže Česko bylo najednou prostě...
11: Oáza.
10: Oáza. Jo, měla jsem dojem, že jsem přijela a přátelé a kamarádi mě rovnou takhle chytili a vzali na ručičky. A byla jsem hodně ohřáta jak fyzicky ve vaně, tak i vlastně lidsky.
11: Hostem Leonarda Plus je psychoterapeutka Anna Michalčuk.
0: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Na všechno, o čem mluvíme v tomto pořadu, se díváme společně s mým hostem, s Anou Michalčuk, optikou psychoterapeutky. Jaký psychický tlak tedy znamenají ty útoky na hlavní město pro tamní obyvatele? Co to v praxi znamená pro život a psychické zdraví obyvatel Kyjeva?
10: Každý si s tím vyspořádává jinak, někdo líp, někdo hůř. Znamená to celou řádu takových obyčejných každodenních omezení, jako například, že během poplachu nejezdí metro, nemůžete být venku od 12 do 5 do rána, nefunguje navigace například. To jsou taková jednoduchá omezení, ale pak i ten neustálý pocit, jak jsme se bavili předtím, toho ohrožení, to je ten stres, který se kumuluje jak v těle, tak i v psychice. Lidi potřebují více úsilí vyvinout k tomu, aby přežili, aby si rozplánovali ten svůj den a mají méně sil na to, aby se propojovali. Takže i když já třeba jsem během té hrozné zimy, která byla letos, našla v sobě úsilí natáhnout tu ruku pro pomoc ke svým přátelům, rodině i tak dále, často jsem zažívala to, že ten člověk na druhé straně vlastně nemá sílu mě odpovědět. Nemá sílu taky. Ale ta osobní setkávání hodně pomáhají a hodně pomáhá to uvědomění toho, že život pokračuje, že my stále vybíráme ten život. Jak to vám ještě říct? Po těch útocích hodně často mívám pocit, je to v podstatě zážitek násilí. Je to zážitek toho, že někdo mě chtěl zavraždit.
11: Co vám samotné pomáhá podporovat, posilovat tu odolnost? A to myslím jak v profesním ohledu i v tom osobním ohledu.
10: Mně hodně pomohlo zpracovat ty své zážitky z té zimy a vůbec ty války na Ukrajině díky tomu, že jsem vytvořila jednu lekci na téma odolnost, kterou jsem tady prezentovala v Praze, kterou budu prezentovat i dále. Ten pocit, že vlastně moje utrpení má smysl a může vlastně posilit někoho jiného, je jedním takovým silným bodem. Ale obecně moje osobní odolnost a i to, co říkám jiným lidem, stojí na mnoha pilířích a čím víc jich je, tím odolnější vlastně jste.
11: A možná bychom potřebovali příklady?
10: Tak například připravovat se na to nejhorší. Takže moje domácnost je zařízena takovým způsobem, že kdyby vypadla voda, vypadl proud, neměla jsem plyn, tak já vždycky mám nějaké světílka nebo nabíjící stanici nebo plynovou bombu, se tomu říká, k tomu, abych si mohla uvařit. Další věc, zakládám na hřejivých vztazích s lidmi. Když je mi špatně, vím, že třeba teďka úplně nemám sílu se s někým propojit, ale jako kdybych, víte, jako v dětství musíte spolknout sirup nebo v tabletu, prostě se namotivuju k tomu tu ruku natáhnout, protože vím, že potom mi bude líp. Psychoterapie taky hodně pomáhá. Místo, kde já můžu mluvit o sobě, o tom, co zažívám, o svém utrpení. A další věc, která je hledání podobných příběhů a podobných lidí, kteří taky zažívali nějaký diskomfort, omezení a inspirace skrz to, jak oni to prošli. Takže já hledám takové lidi, jak třeba v českých celosvětových dějinách, tak i v ukrajinských dějinách. Jeden z mých oblíbených inspirací je ukrajinský filozof Ihor Kozlovský, který byl mučen a byl v ruském zajetí více než 2 roky a poslouchám jeho lekce a to mě hodně podporuje.
11: To je za současné války. Za
10: současné války.
11: Posloucháte Leonardo Plus, mým hostem je psychoterapeutka Anna Michalčuk. Vaše, abych řekla, hlavní odborná práce ve vztahu k Ukrajině, pokud tomu dobře rozumím, tak je péče o manželky nebo partnerky vojáků. Co to obnáší? Jakému tlaku oni čelí?
10: Ano, já jsem dobrovolně krizová interventka v jedné nekomerční organizaci na Ukrajině, která se zabývá péčí o manželky vojáků. Každá žena, která se tam obrátí a nechá svůj kontakt, má nárok na 3 bezplatné, absolutně bezplatné konzultace, může přijít k nám do takzvaných hřejivých kruhů, do těch kruhů může chodit neomezeně a také tam v rámci péče a pomoc při těhotenství.
11: To je offline, předpokládám, ne online.
10: Online. Protože ty ženy jsou v různých okolnostech, jsou po celém státě Ukrajiny, velký stát, i ty odborníci hodně často bývají v zahraničí. Online pro Ukrajinu a pro ukrajinskou terapii je opravdu velkou záchranou a prokázal se jako dostatečně efektivní. Jo, kdyby nebýt toho online, tak vlastně jsme všichni na tom daleko hůř. Čemu oni čelí, jste se mě ptala, Martina.
11: Ano, ano, jakému tlaku čelí, co nejčastěji řeší, ptám se se vší diskrétností, protože nemůžeme sdílet nějaká osobní, vysloveně osobní věci, ale typově, jakým problémům čelí.
10: Já bych řekla, že jeden z takových největších problémů je to, že čelí nepochopení ze strany společnosti. Protože ukrajinská společnost stále v sobě má třeba muže, které si vybrali vyhýbat povinné službě, nebo utéct, nebo ženy, se kterými ty manželky vojáků se setkávají, často se bojí jejich osudu. Proto vlastně, když ty manželky vojáků chtějí pozdílet, že jsou naštvaný, nebo rozčarovaný, nebo smutný, a prožívají v podstatě ztrátu toho manželského života a rodinného. To okolí je neumí s tím přijmout a podpořit. To okolí je buď odmítá, zmenšuje a tak dále.
11: A čím to je?
10: Já si myslím, že je to strachem. Dost často lidi se bojí toho, co ty ženy zažívají, protože neumějí si to představit. Jedna věc. A druhá věc, občas je to i studem, protože například je tam manželka vojáka a pak je tam manželka člověka, který se zhodl té armádě vyhnout. A ona vlastně, ty dvě, ta, co má toho vyhýbajícího se manžela, může zažívat stud v kontaktu s tou manželkou vojáka.
11: No v jaké situaci jsou ty rodiny, které vlastně přišly o manžela buď, že padl na frontě, nebo že tam pořád je, třeba už několik let, nebo zkrátka je nějakým způsobem mimo domov kvůli válce.
10: ty ženy čeli tomu, že na sobě musí táhnout tu domácnost kompletně sami, děti, popřípadě staré rodiče, popřípadě se musí někam úplně přestěhovat. Můžou být z okupovaného území, anebo ta fronta, ona se blíží a dosah těch dronů se zvětšuje, takže ta vlastně nebezpečná zóna, ne kill zóna, ale ta nebezpečná zóna se neustále rozšířuje. Takže i tomu to ty ženy čeli.
11: Já si vzpomínám, když jsem byla ve Slovensku, tak ještě v té době, když jsem tam měla možnost mluvit s rodinami, tak tam jako plus minus bylo možné žít, ale pak jsem zaznamenala v zimě poté, to byla zima 2025, že vlastně už ta místní vojenská zpráva žádala, aby pokud možno rodiny s dětmi šly blíž do vnitrozemí, protože to začíná být nebezpečné. Já nevím, jak moc se podle vaší zkušenosti nebo zkušenosti vašich klientek změnila situace po tom, co začaly používat ty drony na optických vláknech. Je to nějaký psychologický posun nebo je to tak plus minus stejné, že i ty konvenční drony?
10: Pro ženy vojáku to v podstatě se nemyslím, že mělo velký dopad, to spíš mělo dopad přímo pro vojáky. Kvůli tomu, že jestli já chápu správně, já nejsem vojenský odborník, tam se jedná o to, že ty drony na optickém vlaknu jsou hůř identifikovatelné, není možné je potlačit zásobami radioelektronního boje, ale oni nedolítají tak hluboko do toho tylu. To se týká přímo té kill zóny.
11: Naši kolegové zaznamenali, jak to vypadá, jaká je situace v Chersonské oblasti a popisují tam, v jakém dennodenním ohrožení jsou řidiči MHD. Vlastně musí mít takové ty čujky, ty přístroje, které detekují, že se blíží dron. Já vím, že vy jste mi říkala, že, což teda zase se ptám v tom kontextu vaší jako erudice psychoterapeutické, že prostě jako lidé, kteří jsou zvyklí na to, že se tohle děje, tak vlastně jsou citliví už jenom na ten samotný bzučivý zvuk, že něco letí tohohle typu a ono to zní, vy jste říkala, jako komár? Že...
10: Přesně tak, buď jako motorka, ty větší drony zní jako motorka, anebo jako komár, anebo cokoliv, co v podstatě má motor. Cokoliv, co má motor, vyvolává v nich náhle zbystření.
11: Zase to vrátím k těm manželkám vojáků, které prostě žijí, jasně, čím blíž těm válečným zónám, tak tím větší riziko. Zase ve vší diskrétnosti, co s vámi řeší? Co je předmětem té vaší odborné péče o ně?
10: Truchlení v podstatě. Truchlení pro ten jejich život, který se nestal. A přijetí toho faktu, že nevědí, kdy válka skončí. A ty pocity, které nemají kam dát. A hodně často vyčerpání a unávu.
11: Prakticky v jaké situaci jsou ty rodiny finančně? Ono, když je muž v armádě, tak mají nějaký příspěvek? Nebo...
10: Když je ten muž v armádě, tak ty děti a ta manželka můžou mít slevy například na energie. Čím blíž je k té frontě, tím vyšší má peněžní zabezpečení. Tam no, v ukrajinské armádě je to tak, že máte fixovanou výplatu, která činí 15-20 tisíc korun. Teďka to nějak navyšovali, takže asi je to spíš jako těch 15. A plus k tomu dostávají ještě tuším cca 50 tisíc navíc, pokud jsou blízko ty kill zóny, toho boje.
11: Ale zase to zase není tak moc. Já jsem se ptala proto, když mluvíme o těch psychických tlacích na rodiny, tak jestli jako pociťují i nějakou finanční tíseň, když se... Jestli ty tlaky třeba případně jsou i finanční, proto se ne vždycky.
10: Ne vždycky, popravdě to není první věc, kterou jdou se mnou řešit. Jo, spíš je tam jakoby takovou červenou linkou to nepochopení, truchlení a unava.
11: A teď jsou situace, kdy se muži vracejí, třeba kvůli zranění, stanou se z nich váleční veteráni. Co to obnáší, jak náročné to pro vaše klientky je?
10: Obnáší to seznámit se s absolutně novým člověkem. S člověkem, který je něčím, co jste nikdy předtím neviděla a nepotkala. Protože voják, který se vrátí z té fronty, to, co na té frontě je adaptivní, pro naši společnost může vypadat nepříjemně, provokativně. On možná se zavírá, nechce o těch věcech mluvit, ona se o něj chce nějakým způsobem postarat a on to vnímá jako rozrušení. Dost často ty ženy taky čelí tomu, že pokud ten manžel tam byl hodně dlouhou dobu, tak v podstatě už neumí žít ten civilní život. On je zvyklý na to, že má rozkaz. On je zvyklý na to, že ví, že má předurčený, co má a kdy dělat. Takže on se musí na novo učit, objednávat se k lékaři, já nevím, vymyslet, co budou dělat dneska večer a tak dále. Další věc je to, že on přijede v podstatě jako méně citlivý, ona po něm chce nějaké to emoční propojení, nějakou blízkost, ale on zatím toho nějakou dobu není schopen.
11: Aha. co v tom krajním případě, kdy se návrat nepodaří. Trauma třeba z toho, že mu zabili kamaráda a není schopen tu emoci spojit s něčím jiným. Mm-hmm. Takže dokonce domácí násilí, alkohol.
10: Děje se to taky, což si vzpomínám, že bylo takové jedno z mých rozčarování. Já jsem i stále toužím potom více pracovat přímo s veterány a s vojáky a když jsem si představovala, že do té práce jdu, tak jsem si představovala, že za mnou přijde takový sokol. Vysoce morální člověk s obdivuhodnými hodnotami, ale tam jsou prostě obyčejní lidi a moje práce je od toho i pomáhat i třeba lidem, se kterými nesouhlasím, se kterými se moje hodnoty liší i tak dále.
11: Protože prošli něčím, čím my jsme neprošli.
10: Třeba prošli, kvůli tomu, že prošli něčím, čím jsme my neprošli, to je taky jako jedna věc a je tam spousta takové bolesti a uraženosti na to, že my to tady nechápeme a pocit opuštění, jako kdyby na něj všichni zapomněli. To se může taky projevovat ve vztahu s tou manželkou, anebo ten člověk vlastně byl v něčem neúplně zrálý ještě před tou válkou a ta válka jako zvětšovací sklo to vlastně zesílila. A teď s tím musíte naložit nějakým způsobem. Díky bohu na Ukrajině je dostatečně, nevím jestli dostatečně, ale docela dost neziskových organizací, kteří se věnují rehabilitaci pro ty vojáky a jejich zpětné integraci do společnosti.
11: Co obnášel váš výcvik? Co všechno, v jakou výbavu potřebuje mít psychoterapeut, který potom už pracuje s klienty. Vím, že i během výcviku pracuje s klienty, takže vy jste už aktivní psychoterapeut.
10: Je to tak. Jsem vlastně psychoterapeut ve výcviku. Když ten výcvik už mám dokončený, mně chybí jenom pár formalit, určitý dokumenty, které musím dodělat k tomu, abych dostala bezprostředně ten certifikát. Ale ten výcvik je pětiletý, takzvaně komplexní a jsou tam stovky a stovky hodin terapie a v různých podobách, v podobě osobní terapie, skupinové terapie, supervize, různé specializace a tak dále. Já jsem taky ještě i parová terapeutka, takže to je taky jako vlastně proto ty manželky vojáku, kromě toho, že jsem sama manželka vojáka, tak ta parová terapie mě zajímá ještě z hlediska toho, že vztahy jsou můj dlouhodobý zájem.
11: A je to výhoda být manželkou vojáka pro tu práci, nebo je to malinko i handicap, protože bolí to, co bolí vaši klientku, tak může trochu bolet i vás, nebo si uvědomíte na tom svoji situaci?
10: Já to vnímám jako silnou stránku, možná proto, že se cítím docela dost jako při síle aktuálně a vidím na těch ženách, že když jim řeknu, že jsem taky manželka vojáka, jako kdyby s nich něco jako spadlo. Že před nima si děje někdo, kdo s nima tu zkušenost sdílí a někdo, kdo jim víc rozumí. Kde není jenom trénovaný odborník, ale najednou je tam větší ten lidský rozměr.
11: Takže jaká pomoc pomáhá, krom toho, že ví, že sdílíte osud, tak jaký typ podpory z vašeho pohledu nejlépe zabírá v těchto situacích?
10: Já bych řekla, že určitě dát prostor během těch sezení těm pocitům a druhá validovat je, hodně validovat, že to, že ta žena prožívá je normální, ty okolnosti nejsou normální.
11: Dát jí pocit hodnoty.
10: Dát jí pocit hodnoty a toho, že s ní není nic špatně, že je třeba naštvaná. S ní není nic špatně, že se cítí být uražena. S ní není nic špatně, že třeba ostře reaguje na to, že někdo si pustí ruskou písničku nebo že někdo se chlubí tím, jak se vyhýbá armádě. Že tam vzniká ta agresivní reakce, nebo s ní není nic špatně v tom smyslu, že chce třeba spát několik dní za sebou, protože je prostě přetížena. Kvalidovat ji v tomhle tom a ukázovat, že ona to vlastně zvládá, i když se jí zdá, že ne.
11: Mluvíme o ženách, ale samozřejmě v tom všem často jsou děti. Já vím, že to by byla samostatná kapitola, asi jako dětská psychika ve válce, ale pomáhají těm maminkám, jsou možná silnější, než by se zdálo, anebo je to těžké? No těžké to je každopádně, asi předpokládám, ale...
10: To asi záleží na věku toho dítěte. V některých případech to, že se dítě objeví v té rodině, může pomoct té mamince si uvědomit, že má zlepšit podmínky svého života. Ale obecně děti jsou prostě další zátěž docela často. Možná to zní trošku hrubě, to, co jsem teďka řekla, ale...
11: Když je někdo psychicky na dně, protože manžel má na frontě nebo zraní,

Navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popoledni.

0: Radiožurnál bylo 10:30. A hezké dopoledne vám přeje Anna Horáčková. Majitelé elektromobilů a aut na vodík nebudou ani příští rok potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy upustilo od plánu, aby za dálnice platili i řidiči aut na alternativní pohon a vyřadilo z novely zákona původně navrhované zrušení těchto výhod. Česko by tím totiž přišlo o evropské dotace. Americký prezident Donald Trump má dnes 80. narozeniny. Jubileum oslaví bojovým zápasem, který se poprvé odehraje přímo na trávníku Bílého domu. Do amerických ulic zároveň vyjdou i Trumpovi odpůrci, kteří se zapojí do celonárodních protestů nazvaných No Kings, v překladu Žádní králové. Ode dneška platí přísnější pravidla pro označování původu medu. Zákazníci v Česku tak nově snadněji zjistí, odkud pochází. Dosavadní obecné údaje o směsi medu z Evropské unie nebo mimo ní už nebudou stačit. Výrobci budou muset na etiketách uvádět konkrétní země původu i podíl jednotlivých medů. Změny zavádí evropská směrnice. A kempy a hotely v Brně a okolí očekávají o následujícím víkendu nápor desítek tisíc lidí. Návštěvníci z celé Evropy přijedou na závody MotoGP na tamní Masarykův okruh. Některé hotely mají vyprodáno už několik měsíců. Provozovatelé kempu čekají, že lidé dorazí i na poslední chvíli. Sport. Kanoista Martin Fuchs vyhrál na mistrovství Evropy v Portugalsku po kilometru i závod na 500 metrů. Olympijský šampion z Paříže tak získal své 15. evropské zlato. Denisa Řáhová byla na stejné trati mezi kanoistkami čtvrtá.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D8 u Ústí nad Labem a na D10 před Prahou. Na dálnici D8 z Prahy ve směru do Drážďan zpozorněte za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Mezi 74. a 78. kilometrem je neprůjezdný levý pruh, pracují tam silničáři na opravě vodorovného značení. Na D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Brandýs nad Labem. Mezi 4. a 0. kilometrem se pohybují vozidla silničářů pravým pruhem. Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 66. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu, kolem se projíždí plynule. Na tahu 4 mezi Strakonicama a Prahou počítejte s omezením u jíloviště. Po noční demolici mostů se projíždí v obou směrech vždy jedním pruhem, výrazněji se ale nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: I dál čekejte proměnlivou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině území se místy přidají přehánky, ojediněle to můžou být i bouřky. K večeru už bude ubývat jak srážek, tak oblačnosti. Teploty dnes 16 až 20 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 23 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
3: Dnes s Janem Lukačevičem.
4: Víte, proč je nikotin tak návykový? Nebo proč nám funguje mozek? Za obojím stojí nenápadné síly, které drží pohromadě molekuly v našem těle a které jsou přitom tak malé, že je nikdy neuvidíme pouhým okem. Matěj Červenka je 22-letý chemik z Akademie věd, který se rozhodl tyhle exotické síly zkoumat. Výsledky, se kterými přišel, mohou jednou pomoct při vývoji nových léčiv. Nejen o výsledcích, ale i o světě očima chemika a o surfování si budeme dnes povídat. Matěj, ahoj.
5: Ahoj, Honzo.
1: Žárovky.
4: Když řeknu, že se věnuješ kation P interakcím, asi se většina posluchačů a posluchaček vyplaší, protože jim to nic neřekne. Můžeš to prosím tě přiblížit lidem, kteří měli chemii naposledy na střední škole?
5: On už ten samotný název kation P interakce hodně napovídá. Pojďme si to rozebrat slovo po slovo.

0: kation nebo kation, je kladně nabitá částice. Můžeme si představit například sodný kation z chloridu sodného, neboli kuchyňské soli. A to slovo pi v tom názvu kation pi stojí za pi elektronový systém, který obsahují molekuly, jako je například benzen nebo fenol, to jest aromatické molekuly. A tyhle kation pi interakce jsou nesmírně důležité pro biologii a nebyli bychom bez nich schopni fungovat a spousta léčiv by bez nich taky nefungovala.
1: K čemu ještě fenol je?
0: Fenol je hrozně zajímavá látka. Je velice povrchově aktivní a dá se z ní například dělat separace DNA, ale pro nás je teda především zajímavá, protože se vyskytuje v proteinech a je to pro mě jako pro fyzikálního chemika jednoduchý systém pro studium jako molekula.
1: No, ty říkáš jednoduchý systém, ale já jsem se dočetl, že u nás se experimenty, které pro váš výzkum potřebujete, s těmito molekulovými interakcemi ani nedají uskutečnit. Jak je to možné? Proč to u nás nejde?
0: Ano, to je pravda. Nás teda, jenom abych to uvedl, zajímá, jak se ty interakce chovají ve vodě a jaký mají vliv na strukturu vodních roztoků. A my potřebujeme k takovým měřením provádět difrakční experimenty. Difrakce zjednodušeně je typ experimentu, který nám umožňuje nahlídnout do struktury látky, ať už krystalu, roztoku, nebo dokonce i odkryt celou strukturu celého proteinu. A my teda děláme přesněji neutronovou difrakci s izotopovou substitucí, to znamená, že ty experimenty jsou ještě o trochu složitější, protože potřebujeme izotopově značené sloučeniny a u nás se ty rozptylové experimenty s těma neutronama bohužel nedají dělat.
1: Těžko se to možná představuje, protože člověk si řekne, no tak nějaký experiment. V České republice nemáme na to přístroje?
0: Máme jaderný reaktor v Řeži, ale tam bohužel se nedokáže v jednu chvíli udělat dost neutronů na to, aby to uživilo ten náš přístroj. Proto musíme dojíždět do francouzského Grenoblu, kde mají jaderné zařízení, mají tam jaderný reaktor s obohaceným uranem a tam je přístroj, na kterém jsme schopni měřit naše experimenty.
1: Takže člověk docela dost cestuje, aby vůbec něco změřil.
0: Jo, cestuje zhruba jednou až dvakrát ročně na experiment takový.
1: Ty říkáš, že ty kation pi interakce jsou ve vodě silnější, než si vědci doteď mysleli. To zní jako malý detail, ale proč je to vlastně tak velká věc?
0: Oni jsou ty interakce i v biologii hrozně specifický. Jenom abych uvedl ještě trochu kation pi interakce, tak oni je objevili zhruba někdy na rozmezí 80. a 90. let. A když se začaly objevovat první krystalografické struktury proteinů, tak zjistili, že kladně nabitý aminokyseliny, například lysin nebo arginin, se nepárují se záporně nabitými aminokyselinovými zbytky, jak by se očekávalo, ale často se nacházejí právě u těch aromatických molekul. A tak se tím začali lidi zaobírat, a zjistilo se, že ty interakce jsou v biologii všude přítomné.
1: Takže proč je to vlastně tak velká věc, že jsme přišli na to, že taková interakce je mnohem silnější ve vodě?
0: Je to obrovský, protože nám to dává určitý jemnější porozumění těm systémům ve vodě, kde se děje většina biologie. Ale co my jsme zároveň dokázali a moc se teda o tom nemluví, je, že my jsme ty interakce byli jako schopni jako první v nějakým biomolekulovém rámci nasimulovat. A to nám potom pomůže právě dělat biomolekulové simulace pro vysvětlování biologických jevů nebo právě pro vývoj nových léků, což je ještě mnohem důležitější.
1: Jak se taková simulace dělá? Je to na počítači nebo se opravdu vždycky dělá něco se zkumavkami v laboratoři?
0: Je to simulace počítačová. Nás zajímá, jak ty simulace dělá co nejlíp. A bohužel ty biomolekulové simulace, tak kdyby člověk je mohl dělat kvantově, tak to tak dělá, ale bohužel to nejde. Takže my musíme je zjednodušovat, zjednodušeně řečeno, abychom mohli simulovat celý proteiny a nás zajímá právě to, jak je dělat přesně v kontextu toho biomolekulového simulování.
2: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
1: S Matějem Červenkou z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky si povídáme o velmi exotických molekulárních interakcích. Matěji, ty jsi nastoupil na UOCHAP, jak se tomuhle ústavu taky někdy říká, v 19. Ty bakalářku odezdáváš letos. Jak tohle člověk stihne takhle brzo?
0: Já dělám u Pavla Jungwirta na Ochabu a já jsem se s ním skontaktoval už ve třeťáku na gymnáziu. Já jsem se o něm dozvěděl, když jsme s klukama nebo se spolužákama chtěli připravit kapalnou slitinu sodíku a draslíku. Vlastně sodík a draslík jsou oba dva pevné látky a když je smíchá člověk v nějakém poměru dohromady, tak dostane kapalný kov, který vypadá zhruba jako rtuť. Ale nejzajímavější na tom je to, že když to člověk hodí do vody, tak to bouchá a hoří.
1: Já jsem se chtěl zeptat, jak vás napadlo míchat takovéhle látky, ale v okamžiku, kdy se řekne, že to bouchá, tak to by mě taky asi lákalo vyzkoušet.
0: No a Pavel mě navedl právě na jeho dlouholetého spolupracovníka Phila Masona, a který používá tuto slitinu k experimentům, které provádí. A on nás to teda naučil a pak se mě zeptal, jestli bych tam nechtěl zůstat jako na stáž. Tak jsme se domluvili, že nastoupím, až začnu na vysoké škole. A nastoupil jsem tam a začal jsem dělat právě na projektu kovové vody, ve které používáme tyto slitiny.
1: Taky jsem se dočet, že máš za sebou už i autorství článku v prestižním časopise. A zároveň těch článků už máš za opaskem víc. Stíháš se někdy chovat jako klasický vysokoškolský student, co prostě občas vyrazí s kamarády, nebo se podřizuje tvůj čas vědě a laboratoři?
0: Ne, právě naopak. To, že dělám vědu na ústavu, mě často donutilo, abych neřešil tolik školu a řešil jsem tu práci a čas na kamarády a sportování a užívání si života si taky udělám. Přece jenom se o chemicích říká, že to jsou největší pařmeni, tak...
1: To mi trošku nahrává na další otázku, protože jsem se chtěl zeptat, co děláš, když potřebuješ od takového shonu vyčistit hlavu. Zmínil jsi sportování, zmínil jsi, že chemici jsou pařmeni, co tam všechno ještě máš?
0: Když si potřebuji vyčistit hlavu, tak skočím na webovou stránku, kde je větrná předpověď pro příští 2 týdny a najdu místo v Evropě, kde je teplo, vítr a skočím do auta, vezmu surf a jedu.
1: Takže si to mám představit, že windsurfuješ, je to ten správný sport, nebo kite?
0: Ano, windsurfing.
1: Jaké to je takhle jezdit? Přemýšlíš u toho nad chemií, nebo se soustředíš jenom na to, co je okolo tebe?
0: Já jsem v duši chemik a nad chemií přemýšlím v podstatě neustále. I na surfu, když se třeba potkám s někým a bavíme se o vybavení, tak mě zajímá, z čeho je to vyrobené a proč se nějaký materiál zrovna použije. Ale samozřejmě, když je člověk na vodě, tak úplně vypne a zajímá ho jenom ten samotný požitek z toho sportu.
1: Což si myslím, že je hodně potřeba s takovým zápřehem. Když jsme u toho zápřehu, tak ty jsi zmiňoval, že vyrážíte na experimenty do Grenoblu 2x do roka. Já jsem se v jednom článku dočetl, že tam pracujete klidně 16 až 18 hodin. Jak takový den vypadá v takovémhle vypětí sil?
0: Ono to dost záleží, jak moc ten experiment jde podle plánu. Vlastně ono je docela i složité ten čas na tom přístroji dostat, protože neutrony jsou neuvěřitelně drahé. Pro představu, jeden den na tom experimentu stojí zhruba 30 000 dolarů. A teda člověk musí celý ten experiment vymyslet ještě předtím, než ho může udělat a nemá ani tu jistotu, když podává žádost o ten experiment, že ho dostane. A když jede na ten experiment, dostane ten čas, tak musí využít v podstatě každou minutu toho neutronového paprsku. Proto děláme často třeba 16-18 hodin, pak si přes noc necháme vzorek v paprsku a ráno se zase zbudíme, nasnídáme se, jdeme vyměnit vzorek a takhle to vlastně jde dookola zhruba týden, co jsme tam.
1: To asi člověk moc nespí, co?
0: No... Když jede víc lidí na experiment, tak se třeba vyspí i díl, že se střídají směny, ale často nespí, ano.
1: A dobíš potom zase energii na windsurfu, nebo máš ještě nějaké jiné cesty, jak si odpočinout?
0: Já ještě, teďka to bude znít trochu možná nerdsky, ale ještě rád hraju s kamarády dračí doupě a právě máme na ústavu skupinku lidí, se kterou hrajeme dračí doupě a to je taky jedna z aktivit, která mi pomáhá si odpočinout od vědy a od školy.
1: To mám radost, že nám na sebe prozrazuješ takové věci. Zároveň taky o sobě říká, že jsi ctižádostivý. Je to pro tebe spíš motor nebo taková past?
0: Hodně mě to pohání kupředu, něco dokázat hlavně sobě, ale člověk nesmí zapomenout, proč tu vědu začal dělat na prvním místě. A to nebylo proto, aby se mu dostal uznání, anebo publikoval co nejvíc vědeckých článků. Ale třeba pro mě to byla radost z toho se v něčem šťourat a objevovat nové věci a objasňovat zákonitosti v přírodě.
1: A to je moc hezká zpráva o tom, že lidé, kteří jsou ve vědě, tak mají ty motivace dost často čisté a prostě jenom opravdicky zajímá, jak ten svět okolo nás funguje. Zároveň já vím, že se to taky občas nepovede. Co děláš, když ti nevyjde experiment, jak na to reaguješ, jak se s takým neúspěchem popasuješ?
0: Já si myslím, že je potřeba se zvednout a jít dál, ale je vtipný, že se o tom bavíme, protože ty neutronové experimenty jsou naplánované tak, aby se nikdy nic nepokazilo, protože člověku, když ten experiment nevyjde, nemá ty data a není z toho ta publikace, tak už ten čas na tom neutronovém paprsku nikdy nedostane na ten experiment. Takže tam je velký nátlak na to, aby bylo všechno správně a všechno bylo naplánované do posledního detailu.
1: No, chtěl jsem se tě zeptat, jak pracuješ s chybou, ale chápu, že minimálně v téhle oblasti to asi není úplně jednoduché, když se to nemůže nepovést. Jsou ale nějaké oblasti, kde se ti nedaří a jak na to reaguješ?
0: No tak určitě v tom modelování, v těch simulacích člověk musí vyzkoušet hodně věcí, než najde tu správnou cestu a musí prozkoušet nebo vyzkoušet mnoho slepých cest, než najde to řešení na ten svůj problém specifický. Takže určitě v tom modelování je ten pokus omyl mnohem větší, než když přijde na neutronové experimenty.
1: A pak tě žene vpřed ta zvědavost, nebo jak se vždycky zvedneš, aby si začal znovu?
0: Určitě zvědavost a chtíč vyřešit ten problém, anebo mě teda pomáhá mít v zásobě i nějaké vedlejší projekty, když se třeba zaseknu na jedné věci, tak se můžu zaměřit na něco jiného a mezi tím mi třeba doteče to řešení do hlavy, nebo mi to dojde, jak jsem měl udělat tu věc, na které jsem se zaseknul.
2: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: S fyzikálním chemikem Matějem Červenkou si povídáme o nejrůznějších interakcích, o tom, že nemůže udělat chybu, když měří v Grenoblu, ale teď nás čeká povídání o popularizaci vědy, protože mě zaujal hodně tvůj výrok, že svět z pohledu chemika je fakt zajímavý, tak si to vyzkoušíme. Vyber si jednu věc tady v tomhletom studiu a je jedno, jestli to je mikrofon, sklenice vody, sluchátka a řekni, co na ní jako chemik, vidíš ty, co my ostatní tam nevidíme?
0: Dobře, mě tady nejbližší jako chemikově je sklo, tak já si tady vyberu tu sklenici, co tu mám před sebou. Na tom skle je zajímavé to, že to je nejspíš tvrzené sklo, neboli sodnovápenaté, které je z většiny oxid křemičitý a pak jsou tam příměsi oxidu sodného a oxidu vápenatého, proto sodnovápenaté. Ale pro mě jako chemika jsou důležitá i jiná skla, například borosilikátové, ve kterém člověk může provádět reakce při varu nebo ho i podchladit, protože je odolné vůči teplotním změnám. Ale mě teda z mého pohledu nejvíc zajímá to, co v té sklenici je, a to je ta voda a co se děje v té vodě. To je pro mě to nejdůležitější.
1: No, tím se ukazuje, že jsi přece jen z trošku jiného těsta, protože takhle koukat na sklenici s vodou asi naši posluchači a posluchačky nezvládnou. Možná i kvůli tomu, že hodně lidí má z chemie ve škole trauma. Ať už jde o názvosloví, vzorce, nebo taky kárání za různé nepovedené experimenty. Kdyby tě dneska někdo pustil do hodin chemie na střední škole, co bys udělal jinak, aby to ty studující bavilo?
0: To není vůbec snadná otázka. Já se nezabývám didaktikou chemie a nejsem na učení a pedagogiku expert, ale já bych se zaměřil na to, co mě dostalo a vtáhlo do chemie. A to bylo to, že se člověk něco učí, výklad u tabule, od učitele, ať už na základní nebo střední škole, a potom, když to vidí v akci, když je v té laboratoři, nebo to vidí i venku, třeba pro mě na základní škole, když jsme se bavili o oxidačně redukčních dějích, tak to určitě spousta lidí zná. Vezme si černý čaj, dá si do něj med a pak když do něj nakape citron, tak ten černý čaj zasvětlá. A to se vlastně...
1: Tak to budu muset vyzkoušet. To nevím, jestli jsem někdy dělal.
0: To je vlastně oxidačně redukční děj, kde citronu je vitamin C, což je antioxidant, to znamená redukční činidlo. a ono to redukuje ty látky, které způsobují tu barvu toho čaje, nebo polyfenolické látky. A ty potom neabsorbují modrou část viditelného spektra, ale právě UV, a proto ta barva zmizí.
1: Už vidím, jak naši posluchači a posluchačky běží zkoumat, jestli to jejich čaj taky udělá. Tak vám všem přeju hodně štěstí s tímhle chemickým experimentem. Ale já bych se tě zeptal ještě na jednu možná trošku vážnější otázku. Mluví se o krizi důvěry ve vědu. Ty jako chemik bys mohl možná vysvětlit našim posluchačům a posluchačkám, že experimenty, kterým se věnuješ, mají smysl a přináší užitek. Jak bys jim to vysvětlil?
0: To je další těžší otázka, protože moje práce přímo nevede k vývoji nového léku nebo vakcíny a nebo nějakého zlepšováku, který lidem usnadní život. Ale i když dělám jenom, bude to znít směšně, základní výzkum, tak dává nám to spoustu nových znalostí a vlastně i nové zbraně, které můžeme použít právě k aplikacím, a může se to použít i právě k aplikacím ve vývoji léčiv například.
1: A nyní rychlá baterie otázek v rámci našeho dotazníku.
2: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
1: Matěj, voda nebo kov?
0: Voda.
1: Moře nebo hory?
0: Moře.
1: Kniha nebo film?
0: Kniha.
1: Máš nějakou oblíbenou kuchyni?
0: Asijská.
1: Raději odpočíváš sportem nebo na gauči?
0: Sportem.
1: A odpočíváš v přírodě nebo ve městě?
0: V přírodě.
1: A pracuješ raději o samotě nebo v týmu?
0: V týmu.
2: Žárovky.
1: No, to jsem trošku tušil, protože jsem četl, že spolupracuješ i se svojí přítelkyní, která se věnuje molekulární biologii u Davida Sabatiniho. Ty jsi ale fyzikální chemik, tak jak se vaše obory v takovém projektu můžou potkávat a co přesně společně zkoumáte?
0: Já si myslím, že v dnešní době musí být člověk ve vědě mezioborový a musí vyhledávat mezioborové spolupráce. A mě právě zajímalo, jak ty naše znalosti o těch kation pi interakcí někde využít a přenést je trochu dál a najít právě lepší spojení fyzikální chemie a biologie, když už třeba minulý rok Nobelová cena za chemii byla za AlphaFold, což je velmi blízké tomu, co dělám já. A nás teda zajímají ty kation pi interakce, tak jsme si vybrali látku, která je člověku velmi blízká a právě užívá kation pi interakce k tomu, aby se vázala na receptory v těle, a tou je nikotin. Mm-hmm. A nás by zajímalo, co ještě nikotin může v buňce anebo v lidském těle dělat. A to je ještě hodně preliminární, nemusí to tak být, ale možná se nám podaří naleznout podrobnější mechanismus nebo vysvětlit mechanismus toho, proč nikotin může způsobovat inzulinovou rezistenci a jak souvisí nikotin s obezitou.
1: Tak to by byl slušný objev, který, myslím, hromadu našich posluchačů a posluchaček zajímá, protože se jich dost možná taky dotýká. Já bych se ale zeptal trošku osobněji. Mě zaujalo ta spolupráce s přítelkyní. Jak to vypadá úplně prakticky? Jaké to je pracovat s někým tak blízkým?
0: Tak samozřejmě moje přítelkyně je molekulární bioložka, takže ona odvádí tu špinavou práci v tkáňových kulturách mezi tím, co já sedím u počítače a mám jinou práci. Teda samozřejmě až od státnicou bych si taky chtěl zkusit nějaký biologický experiment a chtěli bychom ten projekt posunout někam dál.
1: A řekněme, v takové té praktické rovině, bavíte se o práci i doma, nebo když spolu trávíte volný čas, tak se toho tématu nemůžete zbavit?
0: Často se bavíme o práci i o našich oborech, občas se u toho i pohádáme.
1: Jak vypadá hádka fyzikálního chemika a molekulární bioložky?
0: No, to je takový, to já si myslím, že si to dokážu lidi představit, že já jako fyzikální chemik říkám, že co by ty biologové dělali bez nás, že by jako spoustě věcem nerozuměli a potom ona z toho biologického pohledu nebo perspektivy zase, že co by ty chemici dělali bez nás, že? Takže je to takové oboustranné. Je to spíš takové jako hraní si a poštěkávání po sobě.
1: No, tak děkujeme za tenhle pohled za oponu. Takové jiskření asi lidé, kteří nás poslouchají, možná ani nečekají od vědců a vědkyň, ale je dobře, že nám ukazuješ, že vědci a vědkyně jsou lidé z masa a kostí. Možná na závěr, kdyby ses měl příštích 10 let věnovat nějakému jednomu velkému tématu, o kterém si řekneš, tak tohle chci po sobě fakt zanechat, co by to bylo?
0: Já si myslím, že ten projekt, který se zabývá kationpy interakcemi, už sám o sobě je velmi velký. Psali jsme teď s Philem Masonem Gatcher Grant a myslím si, že to tady zůstane s náma ještě dlouho. Ale určitě něco s větším přesahem ještě, tak mě právě zajímá spojování chemie, fyzikální chemie s tou biologií a vysvětlování biologických procesů na co nejfundamentálnější úrovni.
1: No nezbývá, než ti v tom držet palce, aby si učinil nejen velké objevy, ale taky ve zdraví z toho vyšel při těch potenciálních sporech s přítelkyní, ale i s tvými kolegy, aby se nezranil na windsurfu nebo při nějakém jiném sportu. Dnes jsme si povídali s Matějem Červenkou z Ústavu anorganické chemie a biochemie Akademie věd České republiky a loučí se s vámi Jan Lukačevič, příště zase Žárovky s Pavlou Hubálkovou.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
4: Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
5: Slyšíme tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá do světa pozdrav míru.
6: Český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel František Křižík ho směřoval Albertu Einsteinovi do amerického Princetonu.
7: Profesore Einsteine, jsem skutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky přímo promluvíte pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové.
5: A spisovatel Karel Čapek zase poslal svůj pozdrav básníkovi Rabindranath Tagorovi do Indie.
8: Zdravíme vás Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
6: Podle historika Michala Stehlíka mířilo poselství míru především na posluchače v Československu, které bylo tehdy poslední demokratickou zemí ve střední Evropě.
9: Když se podíváme třeba na dobové statistiky, tak koncesi na radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než 1 000 000 lidí. To je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslovování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
7: Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
5: Opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře? A slyšeli nakonec Einstein s Tagorem vánoční pozdrav z Československa? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
6: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Sklodowská. Mileva Maričová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
5: říká bývalý šéf pražské modparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
3: Život k nezaplacení. Které domácnosti nejvíce ohrožuje příjmová chudoba? Jak se zvýšily výdaje na bydlení? Které společenské skupiny nezvládají splácet hypotéku? Odpovědi hledá unikátní projekt Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu v reportážích, rozhovorech a diskuzích. Každou středu po 11. hodině na Plusu.
11: Radiožurnál 11 hodin. Zpravodajstvím provází Anna Horáčková. Soud při propuštění exposlance Ferryho z vězení přihlížel ke změně jeho vystupování i k pozitivní výpovědi psycholožky. Washington s Tehránem podle amerického prezidenta Trumpa podepíšou dohodu už dnes. Írán to ale nepotvrdil. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa je po 15. mistrem Evropy. Tentokrát triumfoval na pětistovce. Na nehodu dejte pozor na D1 z Brna do Prahy na kilometru 131,5. A počasí i dál čekejte proměnlivou oblačnost v severovýchodní polovině Česka s přeháňkami a teploměry ukážou většinou maximálně 20 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
11: Exposlanci TOP 09 Dominiku Ferrymu pomohlo k podmínečnému propuštění z vězení změna ve vystupování i pozitivní hodnocení vězeňské psycholožky. Vyplývá to z rozsudku, který má k dispozici server iRozhlas.cz. Bývalý politik strávil za mřížemi 2 roky za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Původní trest byl 3letý. Podle rozsudku se Ferryho přístup k obětem a problematice sexuálního násilí v poslední době změnil. U květnového jednání podle soudu projevil zájem o oběti i lítost. Teplický soud rozhodoval o Ferryho propuštění poprvé v lednu. Tehdy jeho žádost zamítl s tím, že neměl dostatek sebereflexe. Odvolací senát ale rozhodnutí teplickému soudu vrátil kvůli špatnému odůvodnění a soudce v květnu své rozhodnutí změnil. Silničáři dnes ráno obnovili provoz na dálnici D4 u Jíloviště po noční uzavírce kvůli demolici mostu. Řidiči místem zatím projedou v jednom jízdním pruhu v každém směru, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Josef Holek.
12: V tuto chvíli na místě pokračují uklízecí práce, odklízíme suť, která padla na dálnici a předpokládáme, že v odpoledních hodinách bychom měli dálnici D4 v konkrétním úseku kompletně zprovoznit.
11: Na místě starého mostu přes D4 silničáři postaví nový. Stavba za skoro 200 milionů korun by měla být hotová ke konci příštího roku. Írán nepotvrdil, že by dohoda se Spojenými státy měla být podepsaná už během dneška. Takový plán přitom nastínil americký prezident Donald Trump. Podle něj by měl podpis vést k okamžitému otevření Hormuzského průlivu pro všechny nákladní lodě. V Íránu i Izraeli se část politiků proti připravené dohodě bouří.
13: V íránském Mašhadu protestovali desítky lidí proti chystané dohodě se Spojenými státy a proti ministrovi zahraničí Abbasi Arakčímu. Demonstranti provolávali Arakčímu smrt a odsuzovali jeho politiku kompromisů. Abbas Arakčí jako první vysoce postavený íránský politik přiznal, že se podpis dohody s Washingtonem blíží. Dohodu odsoudil také vůdce izraelské opozice Jair Lapid. Dokument podle něj neobsahuje žádný z izraelských válečných cílů. Uvedl, že íránský režim přežil, produkce raket pokračuje a Teherán obnoví svůj jaderný program. Izrael se ale na dohodě s Íránem nepodílí. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
11: Ve Zlínském kraji ode dneška vyjíždí nové cyklobusy do Bílých Karpat. Cyklistům usnadní cestu například k trasám kolem Velké Javořiny nebo do oblasti Moravských Kopanic a Žítkové. Nové spoje doplní sezónní cyklobusy, které už od začátku května vozí zájemce do Beskyd, Hostýnských vrchů a Chřibů. Provoz popisuje mluvčí koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
14: Cyklobusy jezdí do prázdnin pouze o víkendech a státních svátcích a o prázdninách pak budou jezdit každý den.
15: Sport.
16: Fotbalisté Brazílie vstoupili do mistrovství světa remízou. Pětinásobní světoví šampioni hráli s Marokem 1-1. Skotsko ve stejné skupině zdolalo Haiti 1-0. Austrálie porazila Turecko 2-0 a Švýcarsko remizovalo s Katarem 1-1. Češi se v Texasu chystají na druhé utkání ve skupině. Ve čtvrtek budou hrát v Atlantě s Jihoafrickou republikou. V úvodním zápase proti Jihokorejcům měl útočník Patrick Schick jen 11 doteků s míčem. Důvody hledá asistent trenéra Koupka Jan Rezek.
17: Myslím, že Páťa nedělá nic jinak. Nedostáváme ho do těch pozic momentálně, v kterých on je silný, co jsme viděli s Guatemalou, měl tam dva momenty a vstřelil branku, takže musíme ho dostávat do těch pozic, kterých on umí dávat ty góly a hrát víc odvážně. On prostě potřebuje větší podporu a my z toho taky nejsme úplně jako nadšený, že ta ofenzivní část se nám úplně nedaří.
16: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa má 15. evropské zlato. Na šampionátu v Portugalsku ovládl závod na 500 metrů a navázal tak na sobotní triumf na kilometru.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehoda na D1 u Měřína a omezení na D8 u Ústí nad Labem. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Měřín. Na 131. a půltém kilometru se před omezením srazila dvě osobní auta v levém pruhu. Na místě už je policie i záchranná služba. Po asi 100 metrech pracují silničáři v pravém pruhu, tvoří se fronta, zdržíte se asi čtvrt hodiny. Na D8 z Prahy ve směru do Drážďana spozorněte za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Mezi 74. a 78. kilometrem se pohybují silničáři v levém pruhu, pracují tam na úpravě vodorovného dopravního značení. Na tahu 16 mezi Mělníkem a Slaným opatrně za křížením s D8 řeší tam nehodu, kolem se projíždí plynule. A na silnici 105 mezi Neveklovem a Netvořicemi opatrně u Borovky. Osobní auto tam skončilo mimo komunikaci, jiné osobní auto se ho snaží vytáhnout, tak je nepřehledněte.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Vínové barety, odznaky z padáky a heslo Strach je smrtelný hřích. To všechno napovídá, že v Téma Plus tentokrát zamíříme do armády. Přesněji ke 43. výsadkovému pluku. Jak náročné je se k výsadkářům dostat, jak probíhá výcvik a je pro současné výsadkáře důležitý odkaz prvních československých parašutistů? Nejen na tyhle otázky hledala odpovědi přímo v Chrudimi a od mikrofonu vás nyní zdraví Lucie Korcová.
15: Téma Plus.
20: Nacházím se v prostoru letiště, nebo vojenské části letiště, zrovna u překážkové dráhy. Ta překážková dráha, to je taková stupenka do základního výsadkového kurzu. A samozřejmě my tu překážkovou dráhu děláme i v rámci výběrového řízení. V rámci výběrového řízení máme dvě kategorie, A a B. Ta Ačková je bojová, ta Bčková je zabezpečovací a štábní. A v případě té štábní je limit do 3 minut, v případě té bojové do minuty 45. A zajímavostí je právě to, že všichni v rámci výsadkového pluku jsou výsadkoví. To znamená, že tu výsadkovou dráhu musí zaběhnout do minuty 30. To je takový trošku paradox, jo? Ale v podstatě mají určitý čas se naučit a trénovat, ale všichni bez rozdílu muži i ženy, bojoví či nebojoví, všichni musí zaběhnout tuto dráhu za minutu 30.
21: Já koukám, kolik je to překážek, to je nějakých 10 minimálně, ne?
20: První překážka je vlastně přeskok přes tenhle okop nebo příkop.
21: Přeskok?
20: No. Ano.
21: Já myslela, ale... že se jako spustím dole, vyškrábu se nahoře. Ne.
20: Ale jenom v nejužším místě. Ale jenom v nejužším místě. Ale samozřejmě jako jo.
21: Takže přeskok.
20: Tady přeskočíte. Pak tady máte to žbrblení, nebo já nevím, jak to nazvat. Bludiště.
21: Aha.
20: Bludiště. A tady vlastně cestujete skrze bludiště.
21: Jasně.
20: Pak jedna z těch těžších překážek, především pro ženy, je bariéra nebo zeď.
21: Aha.
20: A tady je zapotřebí v podstatě dobře a technicky provést ten přeskok, protože když se to někomu nepodaří na poprvé, tak většinou třeba spanikaří a stojí na místě a vyskakuje. Je lepší vždycky opravdu zase pár metrů popojit, znova nakopnout a vyskočit. Jo?
21: Takže tady přeskočím zeď.
20: Přeskočíte zeď, běžíte k další překážce, a nevím, jak se to jmenuje, kladina.
21: Schody to vypadá.
20: Schody, tak děkuju, schody, ano, schody. Schody. Tady je zapotřebí ty schody technicky správně provést, to znamená vždycky přeskočit ten stupínek nejnižší až potom nejvyšší, vždycky se dotknout země, podběhnout pod tím posledním, pak máme takovou zíčku s okýnkem. Nejdřív vlastně přeskakuju přes zíčku a utíkám a seskakuju do okopu. Seskočím, proběhnu tunílkem a vybíhám. A teď pokračuju zase k té zíčce, tentokrát prolezám okénkem, vracím se zpátky na schody cestou přes žebřík a po vršku schodů seskaku dolů. Dále mě čeká ta pro někoho i těžší část. Tady se zkouší vlastně i to, jestli se člověk nebojí trošku výšek. A jde se vlastně přes kladinu. Ta kladina je vlastně v určité části rozdělená. Tady si musíte dávat pozor.
21: Aha. Takže rovnováha trošičku.
20: Rovnováha, balans trošku. A pak je ta nakloněná rovina, kdy musíte trošku jako ubrzdit se. A tady vás čeká už doběh cílovou rovinkou. A když vidíte na stopkách ideálně minuta 30, tak jste výsadkovo.
21: Takže každý, kdo chce být výsadkář, tohle musí prostě dát pod minutu 30.
20: Přesně tak. Muži i ženy.
21: Bez výjimky.
20: Jo, jo. Takže a startuje se vlastně tady, takže aha, to proběhnete.
21: Aha, ty byla minuta 30.
20: Minuta 30? Já jsem to stihnul za nějakou minutu 15 asi. Aha. Jo, minutu 15. Dá se to jako... Natrénujete.
21: No řekněte mi, ale kolik lidí to fakt třeba jako nedá vyloženě?
20: Hodně. Hodně, musím říct, a teď se to, bych řekl, stává čím dál častějším jako jevem. Když jsem tady byl, tak já jsem měl průpravu od hasičů, já jsem dělal právě hasičský sport a my jsme vlastně tohle dělali jako běžně. Ale teď se to jako vytratilo z té generace.
21: A když to v tom přijímacím řízení neudělám, tak musím zase čekat jakoby rok, než se to můžu zopáknout?
20: Ne. My výběrové řízení máme 4x do roka pro vojáky z povolání. To je takový věčný omyl, že se nám vlastně hlásí jako civilisti, ale vy musíte být vojákem z povolání, to je vlastně základ, anebo v případě už sloužit třeba na jiném útvaru. A pak druhá možností je si to zkusit v civilu, ale jenom pro aktivní zálohu. A vy vlastně sem přijdete, uděláte výběrové řízení a tím pádem se můžete už vlastně ucházet o místo u 5. komanda aktivní zálohy 43. výsadkového pluku. To znamená, pak cestujete právě do toho Vyškova a vlastně můžete mít přísahu už v červeném baretu. I když vám ještě jako nenáleží, ale můžete už svou barvou baretu dát na jeho příslušnost s daným útvaru.
21: A když tu dráhu neudělám po tu minutu 30 při tom přijímacím řízení, můžu to opakovat na tom dalším, jako jsi říkal se 4x do roka, jestli je to jak omezené, nebo jestli prostě můžu to zkoušet, dokud to nedám.
20: Ano, standardně ten příslušník má rok na splnění výběrového řízení a 3 pokusy. Říká se 3x a dost a v podstatě většina těch lidí, kteří to nezvládnou na poprvé, neznamená, že by byli nějakými horšími vojáky. To rozhodně ne. Tam díky právě tomu, že ten voják udělá ten třeba druhý i třetí pokus, je pouze právě ukázka jeho motivace, že tady skutečně chce sloužit. Jo? V případě, že se stane to, že to neudělá, tak se s ním dále pracuje. Jo? Vzhledem tomu, že jsme bojový útvar, tak tady je opravdu dost prostoru na to, aby ten člověk tělesně šel nahoru. Jo? A v podstatě, ať už od pozice velitele družstva přes velitele čety, se s tím člověkem dá pracovat. Jo? Je mu umožněn pak nějaký individuální přístup nebo řízený tělocviky, ale ta motivace je asi jako na prvním místě.
19: Poté, co mě kapitán Marek Ouhrabka provedl překážkovou dráhou, míříme na další cvičiště. Tam se k nám přidá i instruktor výsadkové přípravy. Mimochodem, chrudimské letiště, kde dnes působí 43. výsadkový pluk, využívala za druhé světové války německá Luftwaffe.
21: Tohle je teda hangár, předpokládám, ale vypadá to jako tělocvična. Trošku.
20: Ano, jsme v hangáru, konkrétně na výsadkovém cvičišti. Zde se právě provádí pozemní příprava výsadkářů a v podstatě je to takové nutné zlo, kterým každý výsadkář musí projít a udržel si tu výsadkovou schopnost.
21: Jak to vypadá, ta pozemní příprava?
20: Ta pozemní příprava se skládá právě ze simulace vlastně na padáku, to znamená, máme tady houpačky, na který se zavěsí maketa padáku. Výsadkový instruktor nebo instruktor výsadkové přípravy toho výsadkáře nějakým způsobem vede těma procedurama, který má dělat. To znamená, dává třeba pokyn, vítr zprava, ten výsadkář sadkář udělá tu činnost. On vlastně se tam ověří, zda je připravené jít na ten padák. Pochopitelně se to skládá i z té pozemní přípravy různých parakotoulů a samozřejmě i výskok z trenažeru. Ten výskok z trenažeru se samozřejmě dělá po delší přestávce, protože pokud pravidelně ten výsadkář chodí na ty seskoky, tak v podstatě se tu výsadkovou schopnost stále udržuje.
21: Takže vlastně to, když budu zavěšená v tom padáku tady, tak zkouším ten trénink, abych ho uměl ovládat potom v prostoru, jestli to chápu dobře.
20: Přesně tak, je to o tom, že vlastně ta schopnost zapotřebí stále připomínat. Není to, že by se to zapomínalo, stane se to takovou tou svalovou pamětí, ale aby ten provoz byl bezpečný, aby vlastně ty seskoky byly bezpečný, tak je zapotřebí vlastně v rámci nějakého cyklického času si ty schopnosti vlastně jako zrevidovat. Jo? A vlastně právě ty instruktoři, kteří se nám o tuto činnost starají, tak vlastně zjistí, jestli ten člověk tu schopnost furt má.
21: Jak dlouhou dobu strávím tady v tom tréninkovém prostoru, než potom jdu na ten vlastně ostrý sesko?
20: Co se týče toho samotného základního výsadkového kurzu, tak ten se provádí ve Vyškově, ve Vojenské akademii Vyškov. Tam samozřejmě absolvuje po těch 3 týdnech takovou tu základní nalivárnu, to znamená naučí se právě pohybovat na tom výsadkovém cvičišti, tu pozemní přípravu, seskočí si z toho trenažeru, naučí se balit padák, nebo respektive padáky, hlavní a záložní. A potom ho vlastně čeká ten seskokový týden, kde vlastně ten absolvent toho kurzu absolvuje až 5 seskoků. Minimum jsou 3, aby bylo uznáno, že vlastně výsadkový, a odesílá se zpět vlastně na mateřský útvar, kde už vlastně ti instruktoři, o kterých jsme se bavili, vlastně ho provádí potom tím životem toho výsadkáře. Jak jsme na tom výsadkovém cvičišti, tak tady vlastně součást toho výsadkového cvičiště je i skokansko-akrobatické cvičení, kde vlastně ten výsadkář musí do určitého času zvládnout všechny cviky. V případě první kategorie to je do 22 sekund.
21: Tady vidím, jestli to říkám správně, to je koza, to je kůň, tak,
20: tak
21: jsou to nějaké asi kotouly?
20: Ano, vlastně první je přeskok přes kozu, podlezení, pak tady máme lavičku, to znamená tady obrat 180 stupňů, pak jsou tady 2 kotouly přes žíněnku a přelez přes kozu a zpátky. Samozřejmě ukážeme si to a určitě se to vyzkoušíte.
0: Jak běž připravený, řekni si.
20: 3, 2, 1, teď!
0: Kolik? 17,81.
20: Co se týče ještě vlastně té překážkovky nebo tady té skokansko-akrobatického cvičení, tak tady v podstatě ti vyšší výsadkáři mají problém například s podlezením té kozy. A vlastně ten samý problém analogicky potom mají ve dveřích právě toho vrtulníku.
21: Takže už jsou na to připravený.
20: Přesně tak. Takže když projde tou kozou, tak projde i z toho vrtulníku potom. Tak ze skladu jsme si nafasovali makety padáku, který teď zavěsíme na padákový houpačky. Tady vlastně potom nás instruktor výsadkový přípravy provede vlastně těma cvikama, který budeme následně dělat. My asi nejdřív ustrojíme vás.
21: Dobře.
20: Tady je zapotřebí do toho se takhle vsunout a sem strčit levou ruku a pravou ruku. Tak teď musíte na tu nahoru, jo, pozor, je to, občas to je vratký. Tak. Tady to spasujeme na všechny 4 karabiny. A teď je vlastně tady zapotřebí u toho postroje, to je ten sedák, ve kterém budete sedět, jo.
21: A tohle je teda záložní padák,
20: to záložní padák.
21: Přiši, jo?
20: Teď v podstatě, aniž by vám to někdo nikdy řekl, tak jste se postavila správně, protože tady to je signál pro toho instruktora, že už jsou všichni připraveni.
21: Aha.
20: A pak vlastně byli pustit ustálit, posune se ta židlička a vy si vlastně sednete do těch sedáků.
21: Jo, super.
0: Tak, spustit ustálit.
21: To vám zasednou.
0: Kolena, kotníky jsou u sebe.
21: Aha.
0: Ruce. Tak jdou za záložní padák s tím, že palce. Tak jdou na střed záložního padáku. Brada jde na prsa. Tak a jsme připravení v poloze pro seskok. Instruktor velí, výška 400 metrů, seskok na nucené otevření vpřed, s tím, že ten voják opakuje vpřed, ruce budou do volných koncí, Pomyslně si roztahuje volný konce, kontroluje vrchlík, kouká do vrchlíku. Poté zkontroluje tříkroužkový systém, zámky ze předu, ze zadu. Poté kontroluje orientaci v průletu, ve výsadce. A naposledy kontroluje prostor pod sebou. Tak, když odříká tuhletu básničku, řídí padák.
21: To jsou tady pomocí, černý.
0: Přesně tak, pomocí těch černých řídících poutek. A instruktor dál velí. Vždycky je to tak, že já velím, například otáčka vpravo, cvičení začít. Přesně tak, zatáhnete, otáčka doprava, pak je veleno docvičit a zase zpátky tu pravou ruku dáte nahoru.
21: A když je ta otáčka doprava, logicky to tahám za pravou.
0: Přesně tak.
21: Za levou doleva.
0: Ano, ano. Jo, je tam x pokynů, například přistání do lesa, střetávání výsadkářů, můžeme si zkusit něco z toho. Aha. Nicméně jako je to obdobný jako v autě, prostě tam, kam zatáčíte, tam ten padák jede.
21: Jo,
0: takže není v tom zase žádná velká věda.
21: Tohle mě baví.
0: Výška 400 metrů, seskok na nucené otevření. Vpřed.
1: Před. 121, 122, 123. Kontrola vrchlíků, kontrola zámku, orientace v průletu, orientace vůči zemi, odbrždění padáku, řízení padáku.
2: Toho výsadkáře nedělá jenom ten padák, ale vlastně ta následná činnost, protože ten výsadkář má vlastně pak bojovat z toho padáku. Jo? Že to je vlastně taková ta cesta do toho zaměstnání. Jo? Vy vlastně vyskočíte a to, co si sebou berete, nejenom ty zbraně, tu munici, ale i ty potraviny, vodu, tak vlastně musíte nějakým způsobem přežít, než vlastně přijdou ty hlavní síly na to dobité území a pomůžou vám. Takže vlastně tam to začíná, takže ten seskok je jenom to malý vlastně na té práci.
19: Školení na padáku máme úspěšně za sebou a je na čase se podívat do letadla. Zatím tedy na zemi. Míříme ke dvěma letounům v druhé části hangáru. Jsou to L410 Turbolet a vrtulník MI-8. Tady se nacvičuje nejen nouzové opuštění letounu, ale i to, jak se mají výsadkáři k seskoku řadit, jak správně seskakovat a jaké pokyny můžou zaznít na palubě letadla. Zkrátka, aby byli připraveni na všechno.
2: Před náma leží vlastně padák v takzvaném kozlovi. Na pokyn instruktora se pak do těch padáků strojíme. Předtím jsou pokyny, kdy se rozpočítáme na prvého, druhého, druhý strojí prvého a pak opačně. Dále se pak ta výsadka rozpočítá po pořadě a instruktor vlastně pak určí, kolik bude průletů, to znamená, kolik výsadkářů vyskočí v rámci toho jednoho vysazení.
0: Projdu poučení před seskokem. Pohov. Projete cvičný seskok z vrtulníku MI-8 na výsadkovou plochu Chrudim. Na palubě letounu jste povinni se chovat pouze na pokyn výsadkových průvodců. V případě jakékoliv závady vám nařizují použít záložní padák předepsaným způsobem dle typu dané závady.
2: Ty instruktoři vlastně pak obcházejí toho výsadkáře ze předu i ze zadu, kontroluje se opravdu všechno. To znamená od čísel na těch záznamnících a padácích, v podstatě pak ty plomby, které tam jsou, to si ukážeme pak na tom balení, jo, takže ty kontroly jsou opravdu jako 100%.
21: Takže vlastně, když potom dojde k nějaký nehodě, tak je to spíš
2: nějaký zazmatkování.
21: Nějaký zazmatkování.
2: Když to vezmu jako nějaká neskušenost toho výsadkáře, jo. Ale říkám, na těch nových padácích, co teď skáčem, tak žádný smrtelný úraz nestal.
0: Uh-huh. Nám úplně výsadko. Pozor, vlevo v bok, do makety vrtulníku, pochodem chod. Tak, instruktor výsadkový přípravy, vlastně ten vysazovač, hlídá výšku, když je výška 200 metrů, tak první dva, co jsou v pořadí, se zakotvují. Pak máme další výšku, 400 metrů. Takže výška 400 metrů. První průlet styk. Takže vstanou, sklopí lavičku, celý ten první průlet se zakotví. S tím, že vlastně pojistka výtažného lana směřuje směrem ke dveřím. Nezapomenou si zkrátit lana. A jestliže se skáče z levých dveří, tak se postaví takzvaně do šachovnice. S tím, že první, třetí, pátý, tak jsou přilbou na trupu toho vrtulníku. Druhý, čtvrtý, tak jsou vlastně mezi nima v té mezeře. Jo? Jde o to, aby tam bylo dostatek místa, protože se skáče s materiálem, aby se tam ty vojáci vešli. Tak, ten výsadkový průvodce si je natáhne do dveří, Dá je připravit. Jestliže skáču s materiálem, jde ještě o to, aby se opravdu snížili, aby si nedali přilbou tady do hrany těch dveří. Takže je připravený. Vrtulník je tím výsledkovým průvodcem naveden na to místo, kam potřebuje. Vpřed. A ve stanoveném pořadí vyskakují. Vpřed.
19: Na jeden výsadek připadá obvykle nejvýš 20 výsadkářů. Každý může nést na padáku maximálně 160 kg, včetně svojí váhy, váhy samotného padáku a materiálu.
4: Pochopitelně, až se provedou ty kontroly, vy se zorientujete vlastně v rámci té výsadkové plochy a pak vlastně řešíte to NSVčko. To NSVčko se pak spouští na takovým 15-metrovým lanku. Vy si předtím musíte samozřejmě zase zkontrolovat, jestli někoho nemáte pod sebou a v určité výšce, zhruba dejme tomu nějakých ve 200 metrech, jo, vyřešíte vlastně to NSVčko, že ho spustíte na lanku, jo, pustíte i padák, neřídíte ho v tu chvíli, ono to trošku zapruží, jo, když někdo skáče poprvé, tak se možná i trošku jako lekne, co to udělá, a pak vlastně přistáváte v podstatě. A díky tomu, že máte to NSVčko, tak právě ty noční seskoky jsou o to lepší, protože vy vlastně ucítíte těch 15 metrů, že už to NSVčko vlastně dopadlo a vy se připravíte už vlastně na to přistání

0: Každý příslušník 43. výsadkového pluku má výsadkovou schopnost. To znamená, že od bojovníků přes kuchaře všichni musí skákat. Každý vlastně má tu odbornost výsadkáře. To znamená, že tímhle každý musí projít. Jo? Všichni.
1: Přišlo mi, že to má vlastně to největší image z celé armády, takže výsadkáři pro mě byly prostě první volba.
2: 23-letý desátník Matěj je u výsadkářů 2 roky.
1: Náročný se jsem dostat vlastně skrz Vyškov nebylo vůbec, protože na to jsem se docela připravoval, ale pak výběrový řízení, to už bylo trošku těžší, ale furt si myslím, že jsem ho zvládnul překvapivě dobře. Řekl bych si, že vlastně na konci budu víc zničený. A spíš horší je se asimilovat do toho kolektivu, no? Že proniknout mezi ty lidi a vlastně z začátku, jak se to člověk nastaví, tak ho vlastně zbytek té jednotky vnímá. Takže když člověk přijde jako naegovaný nebo nějak jako se hloupě představí, tak se ho prostě většina lidí s tím pak už spojuje a je docela těžký to odbourat a vlastně si najít cestu ke každému v té jednotce. Určitě bych řekl, že samostatnost je asi jako úplně největší posun. Pak nějaký to vyřizování se těch osobních záležitostí, jak vlastně do 18 let všechno řeší rodiče, tohle se, tamhle se a teďka už vlastně člověk si musí všechno hlídat sám. A ty 2 roky mě posunuly asi úplně nejvíc. Ani vysoká škola bych řekl, že mě neposunula za tu dobu, co jsem tam byl, takhle daleko. A asi celkově pohled na ten svět i na tu armádu vlastně takovou, že z civilu do toho není tak dobře vidět. Člověk si myslí, jo, to jsou prostě strašní zabijáci, tohle si to potkám, ho. Ježi Kriste, to nemůžu na ně ani promluvit, dostanu do držky nebo něco a vlastně ty lidi jsou úplně v pohodě, jsou super. Jo, ten kolektiv je úplně jiný než v nějakém civilu, než nějaký kamarádi tamhle z hospody nebo tak. Je to úplně jiný, no.
3: Co jste studoval?
1: Studoval jsem medicínu.
3: Takže jste měl být lékař?
1: Je to tak.
3: A co teda, to mě zajímalo, co nakonec vás přivedlo k tomu, že nechcete být lékař, budete radši bojovat?
1: Zkoušky.
4: Ty jsi byl na UNOVu?
1: Ne, já jsem byl na první lékařské fakultě. No. Tak armádu jsem měl vlastně po dědovi, tak nějak z první ruky. A ty výsadkáři původní, naši vlastně předkové, naši hrdinové, tak pro mě znamenají vlastně toho správného výsadkáře. Je to takový ten vzor, co by člověk měl být schopný udělat pro sebe anebo pro svoji vlast.
5: Dodní stroje vzduchem přes hřbety hor, v útoku startuje výsadkářský zbor. Oheň srdci nesem na vlasti prach, nesem se padáky tam, kde útočí vrah.
2: To, co slyšíte, to je hymna výsadkářů. Jde o pochodovou píseň Duní stroje vzduchem, kterou v roce 1947 napsal nadporučík Jaroslav Mladý. Nahrávka vznikla na začátku 50. let.
5: Tam, kde vyheň boje,

Historie československých výsadkářů se měla začít psát v roce 1939. K 1. dubnu tehdy měla vzniknout první zkušební jednotka v rámci československé armády, takzvaná letecká pěchota. Jenže v září 1938 přišel Mnichov a o půl roku později okupace zbytku českého území nacistickým Německem.

0: ve který toužil vlastně potom se z té nečinnosti ve Velké Británii dostat vlastně k téhle činnosti, prošel tím sítem.
1: Popisuje historik Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu.
0: My máme poměrně dobré informace o tom, jak probíhal výcvik ve Velké Británii na rozdíl od toho výcviku v Sovětském svazu. Takovým základem pro přípravu budoucích parašutistů byl měsíční kurz útočného boje ve Skotsku, který měl ty vojáky, dost často vojáky, kteří už měli za sebou nějakou předválečnou vojenskou zkušenost, naučit úplně novým metodám vedení války. Ten kurz byl uspůsobený těm novým podmínkám, zkušenosti s akcí jednotek komandos. Takže příprava malých skupin, které jsou schopny se samostatně rozhodovat, samostatně připravovat léčky, přepady. Zároveň ten kurz sloužil k tomu, aby ti vojáci získali nějaké patřičné sebevědomí, ať už při boji zblízka, při překonávání překážek, operace z vody. Zároveň i ten kurz je postupně začal připravovat fyzicky na následný týdenní kurz, který už probíhal na letišti a který se věnoval teda se skokům s padákem. To je zajímavá věc, protože ten kurz nebyl selektivní, tak jak to známe dneska třeba z výběru speciálních jednotek, ale byla snaha naopak teda co největší počet lidí vycvičit, alespoň tím základním způsobem. Zároveň byla tady válka, takže každý vycvičený parašutista nebo každý vycvičený voják v tomhle způsobu moderního vedení války byl pak použitelný. Takže ta ztrátovost tam byla naprosto minimální. A pokud už byl tedy nějaký frekventant vyřazen, tak většinou z důvodu zranění, v ojedinělých případech i úmrtí.
2: Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Když 8. května 1945 skončila v Evropě druhá světová válka, začali se českoslovenští vojáci vracet domů. Poslední roky bojovali na různých místech, v rozdílných pozicích a přinášeli tak sebou řadu odlišných zkušeností.
0: Po skončení války se do Prahy přesunulo velitelství zpravodajské služby, tedy lidé, kteří připravovali ty parašutisty z Velké Británie a později z Itálie. A jejich úkolem, ta skupina dostala název likvidační, ale nikoli v tom fyzickém slova smyslu, ale spíše administrativním, že měla zlikvidovat tedy ty operace, ukončit jejich činnost, zároveň vyhodnotit, zjistit, v čem přestaly třeba chyby, zároveň si udělat i představu o tom, kdo z těch parašutistů přežil, protože o spoustě z nich neměli žádné zprávy v průběhu celé války. Takže vyšla výzva v rozhlase, aby se bývalí parašutisté hlásili na hlavním štábu. Nicméně k překvapení samotných zpravodajců se tam začali hlásit i parašutisté ze Sovětského svazu, kterých neměli tedy do té doby téměř žádné povědomí. A začali tam chodit poměrně v hojném počtu, takže zároveň tedy museli likvidovat v uvozovkách ty své skupiny západní, které tedy znali velmi důvěrně a zároveň se seznamovali s tím velkým rozsahem skupin a jejich činnosti z východu. Ty dotazníky vlastně se vyplňovaly tak, jak parašutisté přicházeli, takže od května 1945 až někdy do září, října 1945 ten dotazník byl koncipovaný tak, že měl československým zpravodajcům podat vlastně zevrubný popis činnosti a zkušenosti těch parašutistů. Takže se tam tázali samozřejmě jednak na tu jejich činnost, ale i na nedostatky, třeba se kterými se setkali při výcviku, ptali se jich poměrně důkladně na materiální vybavení, na vnitřní život těch skupin, jo, jakým způsobem mezi sebou fungovali, co by třeba navrhovali, jakým způsobem by si představovali příští vedení zvláštních operací, co by tam chtěli měnit a tak. Mě na těch dotaznících zaujala vlastně ta naprostá otevřenost parašutistů, protože v podstatě oni mluvili se svými, nadřízenými, s lidmi tedy, kteří měli za sebou podobné nebo stejné zkušenosti, takže opravdu tam jsou velmi kritičtí k některým aspektům, k některému vybavení a mě osobně tady na tom nejvíce zaujaly velmi podrobné popisy vybavení pro akce, oblečení, tyhle ty záležitosti. Vyplývá z toho, že třeba ty výsadky z Velké Británie byly materiálně mnohem lépe zajištěny než výsadky ze Sovětského svazu. Ty naopak měly třeba bohatší výzbroj, ale záleželo samozřejmě na úkolu dané skupiny. Zatímco z Velké Británie byly vysazovány 2-3členné skupiny obvykle, tak u těch výsadků ze Sovětského svazu se jednalo často o skupiny více než 10 lidí a jejich úkolem bylo často vytvořit kolem sebe nějakou partizánskou skupinu, partizánský oddíl. Takže tam ani ta míra konspirace nebyla tak důležitá jako u těch výsadků z Británie. V jednom případě, kdy popisuje parašutista své jejich operační vybavení té skupiny, tak zmiňoval, že pro sabotážní účely měli mít nádoby s lihem, k kterými měli zapalovat nějaké cíle. A když přišli na letiště a přebírali si ten materiál, tak zjistili, že tam mezi tím někdo vypil. Stejně tak se alkohol u těch východních skupin konzumoval i v letadle, což asi není žádný div s ohledem na to, že třeba ti parašutisté neměli tu zkušenost se skokem z letadla a znali ji pouze teorii.

0: teoreticky. Takže na dodání nějaké kuráže to asi bylo nezbytné. Ale samozřejmě s alkoholem se pracovalo i u těch západních skupin. Každý parašutista měl u sebe lahvičku s alkoholem, který měl tedy využít ať už v případě nějaké nutné dezinfekce, v případě nějakého drobného poranění, a tak samozřejmě i jako morální vzpruhu po úspěšně vykonaném seskoku.
1: Na podzim 1945 tak měla zpravodajská služba k dispozici informace ze zhruba stovky dotazníků. A každý z nich podrobně vyprávěl příběh některého z parašutistů. Jedním z nich byl i důstojník československé předválečné armády Rudolf Pernický. Ten za války prošel Polskem, francouzskou cizineckou legií a ve Velké Británii působil nejprve jako dělostřelec a později byl zařazen ke zvláštním úkolům. V prosinci 1944 byl spolu s Leopoldem Musilem vysazen do protektorátu. Co výsadku předcházelo, popisoval později v dotazníku.
2: Důležité. Řádná kontrola místa seskoku před odletem. Byl jsem přemlouván doprovázejícím anglickým důstojníkem, že vše je v pořádku, že navigátor zná místo seskoku z letecké fotografie. Přesto jsem ale žil za navigátorem. Ten se mnou vůbec nechtěl mluvit. Domnívám se, že Angličané mnohdy vůbec nedbali domluveného místa seskoku. Vybrali sami jiné, aniž skupinu informovali. Jsou-li v letadle dvě skupiny, je v letadle málo místa a málo pohodlí. Čtyřhodinový let v operačním oblečení a s padákem značně unaví.
0: Díky navigační chybě na místo oblasti Uhlinska byl vysazen u Putné hory se záchytnou adresou v Novém Městě na Moravě v lyžařském penzionu Cyrila Musila, takže museli v tom prosinci ujít nějakých 100 kilometrů, pouze v noci samozřejmě, a ten pochod byl opravdu velmi namáhavý. Ten popis cesty z Kutnohorska do Nového Města je opravdu velmi, velmi dramatický, v podstatě s minimem zásob, které jim tvořil suchý salám a čokoláda, kterou se zahřívali, když ji rozpouštěli, tak to je opravdu jako velmi, velmi dramatický popis. Dokonce sám Pernický měl velmi silně omrzlé nohy, což byl problém, který ho pak trápil vlastně do konce života.
2: Čokoláda, výborná. Alkohol, v malých dávkách v zimě, nutný. 24-hodinová dávka dehydrované stravy, dobrá. Vyjma dehydrovaného masa. Energetické tablety osvědčily se v našem případě. Salám pouze suchý. Nutno zabalit těsně před operací, jinak žlukne. Potíže při přesunu. Přílišné zatížení, každý asi 30 kilo. Mráz a sníh, nemožnost vysušení bot. Přechody přes řeku. Mnohdy bylo nutné přejít řeku po mostě ve vesnici, čekání na vhodný moment. Nedostatek spánku a jídla. Poslední 3 dny jsme vařili na ohni v lese, a to před vyražením k pochodu a brzy ráno. Jídlo. Půl tabulky čokolády rozvařené ve vodě, plný vojenský anglický šálek pro oba. Omrzliny, nevyspání, únava po pochodu, stálá ostražitost způsobila v posledních dnech přesunu silnou horečku.
0: Nicméně skupina své úkoly splnila. Rudolf Pernický po válce studoval vysokou školu válečnou, byl v podstatě připraven na vykonávání vysokých funkcí v armádě. Nicméně přišel únor 1948 a v roce 1949 tedy je odsouzen k odnětí svobody na 20 let. Dokonce se tam snad zvažoval i trest smrti v jeho případě. Paradoxně ve stejné době se mu narodil syn, kterého viděl až po propuštění, tedy po absolvování Leopoldova borů Jáchymovských uranových dolů, je propuštěn tedy amnestií až v roce 1960. Jo, takže poprvé vidí svého syna až v podstatě jako 11-letého.
1: Rudolf Pernický byl rehabilitován až v roce 1990. Plány na zřízení výsadkového vojska se rozeběhly bezprostředně po obnovení samostatného Československa. Přípravou byly pověřeny 2 skupiny, vysvětluje historik Zdeněk Špitálník.
0: Jedna pod velením Karla Palečka se má zaměřovat na malé jednotky úderného typu, na sabotážní diverzní akce v týlu nepřítele, a to je tedy ta činnost západního typu, kterou oni znali z Velké Británie. Naproti tomu Vladimír Přikryl, což byl velitel 2. československé samostatné paradesantní brigády v Sovětském svazu, se soustředí na akce většího rozsahu, tedy na vysazování velkých jednotek, které mají třeba za úkol obsadit letiště a připravit tak půdu pro vysazování dalších nebo příjezd dalších posil. Takže to je zase spíše ta východní doktrína. Byť samozřejmě i západní výsadkové jednotky používaly samozřejmě tuhle taktiku, tak v tom domácím prostředí vlastně ty dvě skupiny jsou zastupovány tedy tím západním a východním vlivem. Takže v tom je asi ten zásadní rozdíl. Jo? Byť samozřejmě i v Sovětském svazu se cvičily malé skupiny, ale ten zásadní doktrinální rozdíl je v přípravě těch velkých jednotek, které mají se skočit jako celek.
1: První československá výsadková jednotka vznikla k 1. říjnu 1947. V březnu 1948 byla přejmenována na československých parašutistů jako symbol spojení parašutistů z Velké Británie a příslušníků paradesantní brigády v Sovětském svazu. Výsadkový prapor se poprvé představil veřejnosti v červnu 1948 během vysokoškolského sletu na Strahově,
0: kdy malá skupinka parašutistů demonstruje přepad letiště na strahovském stadionu. Opravdu skutečně tam se skakují na padácích a za mohutné střelby tam obsazují nějaké fiktivní letiště, čímž vlastně je tedy veřejnosti poprvé představena činnost té nejmladší zbraně československé armády, a tedy výsadkového vojska.
3: A tady první Dakota. 150. Nedá se to opravdu říct. Jsou to desítky a budou to stovky. Celkem vím o tom 300, víc vám říci nemohu, poněvadž sám nic víc nevím, 300 padáčků. Jsou to pěkné padáky. Ty se tady vyrojily nad západní tribunou letiště a ty nám znázorňují vysazení toho jádra. A tady přímo nad středem další dvě Dakoty.
1: Po komunistickém převratu se ale utahovala smyčka i kolem výsadkového vojska. V listopadu 1949 byl generál Karel Paleček zatčen a ve vykonstruovaném procesu proti velení výsadkového vojska odsouzen k 9 letům vězení. Trest před soudem si spolu s ním vyslechli další 4 důstojníci.
0: Předtím ale stihli vybudovat vlastně téměř úplně z ničeho, opravdu doslova na zelené louce, výsadkovou jednotku, výsadkový prapor, když ta jednotka vzniká, nemá ani padáky, což je u výsadkového vojska poměrně problém. Tam je zajímavý příběh toho prvního československého padáku, protože jeho autorem je Vladimír Maděra, což byl československý voják, který působil ve Velké Británii, kde měl na starosti materiální vybavování parašutistů. On byl krejčí, takže on šil různé speciální kapsy do oděvů parašutistů a tak. A zároveň si ušil i první padák československé konstrukce, výsadkový padák, který dostal označení VJ1 a kterým pak ten výsadkový prapor byl vybaven. Ale samozřejmě k novému padáku musí proběhnout i zkušební a homologační seskoky, které absolvoval on sám v doprovodu svých kamarádů z Velké Británie.
1: Perzekucí elit předúnorové československé armády to ale neskončilo. Ve výsadkovém vojsku začaly personální čistky.
0: Zároveň vlastně probíhá prošetřování dobrovolníků, kteří chtějí vstupovat k tomu výsadkovému vojsku, protože přestože tehdy základní kádr tvořili vojáci základní služby, tak se muselo jednat o dobrovolníky. A vlastně třeba obranné zpravodajství do toho zasahuje do té míry, že na příkladu třeba 800 dobrovolníků, kteří se hlásí, jich je polovina vyřazena vlastně v důsledku nevyhovující fyzické kondice, ale další polovina, v podstatě více než 200, na základě nějakých politických prověrek z řad obranného zpravodajství. Jo, takže pokud se přihlásilo 800 mladíků, tak jich nakonec vlastně tu cestu k výsadkovému vojsku nalezlo třeba 200 pouze. Tím, jak vlastně prochází ten útvar personální čistkou, tak dochází postupně k jeho přetvoření na útvar většího typu. Výsadkové vojsko je z té původní dislokace Zákupech u České Lípy přesunuto na Slovensko a tam 22. výsadková brigáda prochází pak dalšími změnami. Postupně je větší tlak kladen na vysazování celých jednotek, přibývají tam další prvky jako výsadkové dělostřelecké jednotky a tak dále. Ruku v ruce s tím ale vznikají i jednotky zvláštního určení tohoto typu, takže to výsadkové vojsko opravdu nabírá personálně na poměrně vysokých číslech. Z toho původního praporu, který měl tady okolo 200 vojáků, tak jsou opravdu velké celky, které jsou schopny v průběhu třeba 60. let už být vysazeny jako celek.
1: Současný 43. výsadkový pluk vznikl 1. října 2020 transformací 43. výsadkového praporu.
0: Pokud se podíváme na tu symboliku výsadkářů, tak s tím původním pěším praporem 71 mají současní výsadkáři shodnou barvu baretu, protože tady vínový baret tehdy, který je zaveden v tom poválečném období a který taky nebyl vždycky samozřejmostí u výsadkového vojska, na nějakou dobu byl zrušen, aby byl pak znovu zaveden v 60. letech. Takže ten si výsadkáři podrželi až dodnes. Stejně tak třeba první výsadkářský odznak, který se uděloval po válce a postupně byl nahrazován nejprve různými odznaky sovětského typu, se opět vrátil do té své původní podoby. Je to takový ovál vlastně s padákem a selvem. Skutečně je to odkaz k těm prvním parašutistům, který neobsahuje žádnou jinou symboliku, než opravdu skutečně tu národní. Pak to byla nejrůznější hesla, jako strach je smrtelný hřích, případně rychlejší než smrt, protože tehdy šel periodiku Zkušenosti z poslední války poměrně velký text o výsadkářích, kde je v podstatě uvedeno, že jako nový výsadkář československé armády musí úkol splnit za každou cenu a teprve pak může padnout, ale tím nikomu neprospěje, takže musí být rychlejší než smrt. Tohle heslo bylo dokonce i nad branou výcvikového táboru, vlastně tábora prvních parašutistů.
1: A jsme zpátky v Chrudimi, nebo přesněji řečeno, někde v lesích poblíž Chrudimi, ve vojenském prostoru, kam jsme se přesunuli z letiště. Kaplan Milan Novotný tady vede kurz boje nožem zblízka.
4: A to jdete úplně jako do toho, jdete jako tu duši, že neboj se příteli. Jo, musíme takhle vystartovat, jak divoká kočka, prostě musíte úplně, tyjo, on ani nemyslí zjistit, že je bez hlavy, prostě. Jo? Tak jdem.
5: To tady dneska vidíte, ten výcvik to nemá v žádném případě jako nějak konkurovat těm ustáleným bojům zblízka. Je to prostě spíš práce z duší člověka, jak se naučit bojovat, ustát ten boj, ustát ten střet a to násilí. Samozřejmě člověk v tom přímém střetu s nepřítelem, že jo, tak člověk počítá s tím, že má pušku. Jo, teď nás všechny učili od začátku, že ta pistole je to blízko a většina kluků pak dávala najevo, že jakmile už se dojde k boji na pistole, že to je vlastně špatně, že se někde stala chyba. A většina toho našeho sebevědomí jako bojovnickýho, animálního, jako končila tou pistoli a tam ještě je spousta možností, ale takový ten nůž je přece symbolem toho chlapa od pravěku a je to hodně jako osobní a člověk se nesmí toho osobního kontaktu s nepřítelem zaleknout, že to je prostě jako reálná věc, která se může stát. A tím způsobem, co tady učíme, to není žádné bojové umění, není to žádná jako sofistikovaná věda, je to jenom ztratit ostych, se poprat s nepřítelem a vědět teda jako jak a nadrilovat si věci, které mi dají převahu.
6: Já jsem si to sama měla možnost vyzkoušet a musím říct, že jsem měla opravdu trošku problém s tím útočit. Bývá to třeba časté, že ze začátku ty lidi mají trošku problém, než se do toho dostanou?
5: No, tak to je přesně, proč se to dělá, protože jsme strašně jako převychovaný a přecivilizovaný a že vlastně od malinka to je nervěte se, neběhejte. Teď my žijeme v tom mýtu nedotknutelnosti naší jako fyzické integrity a teďka v tom, co se děje ve světě, zjišťujeme, že vlastně v jiných částech světa to vůbec jako neplatí. Takže ta naše jako slušnost je slabostí a zlého muže s mečem může zastat jenom jako dobrý muž s mečem. Jo, takže to, že jsme převychovaní, že ty lidi mají s tím blok, jsou ostýchaví, klepou se, jsou zahlcený adrenalinem. Paradoxní je, že tady na vojně úsadkujou pluku s tím mají třeba někteří první zkušenost, jo, což je dost katastrofální.
4: Začněme třeba tady, kámo, tak to ti běželo hlavě, průběhu to, co je fungovají teďka, ty krátký frekvence.
7: Já cítím, že v roli zabijáka se zlepšuju.
4: Ano, je to vidět, dělá mi to radost. Dobrý, díky.
8: Za mě zrychluje se to a ta přesnost, no. Jako dodržovat, je to rychlejší než na začátku a vlastně už se ani nezaměřuju na ten úder, ale jako hodnotím to tělo a už se nedívám, kde jde ten nůž, ale jde to samo. Ne?
9: Je to dynamičtější a jsou v tom, já si myslím, že v tom jsou už víc trošku ty emoce, no. Že to je možná malinko takové osobnější.
4: Boj nožem a zabíjení nožem je vždycky osobnější záležitost, ano.
9: Ale dobře.
4: Není to jako práce s raketou, jo. No. Co vy tady po 30 hodiny?
6: A to mě překvapilo. Šlo jako mnohem kratší jako úsek. Když jste řekl čtvrtě hodiny, tak jsem byla fakt jako zaražená. No. Ale jinak jako jak nikoho nezabila teda.
4: Zatím.
6: Mě zároveň zaujalo, protože jste se ptal, jak to na ně působí, pak se zase cvičil ten boj a pak se znovu ptal, jaké jsou ty postřehy a vlastně se hodně proměňovalo, že z začátku třeba ten člověk říkal, no tak jako přemýšlím o tom, jestli bych to udělal, neudělal a pak vlastně už třeba po té 3/4 hodině říká, jo, už to slovy docela probouzím, už do toho jdu vlastně jinak. Tak je to vlastně zajímavé, že se taky hrozně rychle docela vyvíjí.
5: Tam je ale podstatou ta metodika. Ono, totiž tak, kdyby s ním člověk o tom každou chvilku nemluvil, to je jako celá promyšlený systém, který jsme vyvinuli tady s klukama, že musíte s nima to jakoby prožít a pak to musí si oni uzavřít v hlavě. To jsem si přinesl z psychologie, z psychoterapie, tu jako dovednost pracovat s tím zážitkem, že se musí zvědomit a začlenit do hlavy v nějakou škatulku pod nějakým jménem. Ono se to zvědomuje a to paradoxně hrozně moc urychluje růst a učení.
6: Ono zároveň je to i zvládání ty agresivity.
5: No, mým úkolem není tady vypěstovat neřízený střely, který byl nebezpečný svému okolí, ale právě profíky, který drží pod uzou to své zvíře, že umí ho použít.
6: Boj nožem taky není úplně náhoda, protože ten nůž je vlastně určitý symbol.
5: Tak je to ten náš útvarový nůž Charon. tak ten já jsem nějakým způsobem ho začal vyrábět tady s chlapama, protože to je takový symbol našeho útvaru. On má asi 20letou tradici a jednou pan plukovník Zelinka, tehdy podplukovník, přišel s návrhem, že bychom to mohli vyrábět tady, když já jsem v tom jako zběhlý v tom oboru, tak jsme to začali vyrábět a jak jsme to začali vyrábět a šířit, tak nás napadlo, že to vlastně nikdo neumí používat, že to je takový rokokový kordík, který mají ve vitrince, ale že to je takový rudiment, pozůstatek. Tak nás napadlo, že zpět do pravěku je třeba zase chlapovi dát do ruky nůž, aby zase se postal k svému sebevědomí. Tak ten nůž, my to děláme s tím, že to je zase takový odkaz, taková jako charisma, tak to je otisk duše toho výsadkáře. No a když už ho dostávají, tak by to nemělo být památka na dědečky, že to nosili oni, ale že to musíme hodně nosit taky, tak ať s tím i umíme zacházet. No.
6: Dostanu ho automaticky, když se stanu výsadkářem?
5: Ne, to určitě nedostanou, k tomu je docela složitá cesta. Ty podmínečky se trošku časem mění, ale teď je to, musí tady nějaký ty léta odsloužit, musí mít splněný určitý výcvikový podmínky a musí se vrhnout z toho nebe, z toho letadla, což jsou takový ty atributy toho, že ten chlap za to stojí a že je hoden nosit tento nůž. Že to není jen tak, jako koupím si ho tady nálepku, ale že ještě ho vyrábíme my, že taková jako košer záležitost, že se ho nevýsadková ruka skoro nedotkne, kromě těch lidí, kteří nám tomu pomáhají. Takže je to takový odznak iniciace, bych řekl, toho, že byl si shledán hodným nosit cháron.
1: Zajímalo mě, co Milana Novotného přivedlo nejen k povolání duchovního, ale i do armády.
5: Nikdy jsem nechtěl být vojákem. Vždycky jsem byl trochu divoký a bojovnický duch ve mně přebýval. Dělal jsem kanoistiku na divoké vodě, lezl jsem po horách, takže taková ta divočina ve mně vždycky byla, ale netoužil jsem někdy být vojákem, ale jak jsem se stal duchovním, tak vlastně tam člověk se oddává jako do služby lidem. A ta církev mě vyslala na službu do armády, tak když už s tím vojákem jsem, a tak už jim budu prostě naplný pecky, že jo? Když se odkazuju na Písmo svaté nebo na evangelium, tak Kristus nebyl člověkem jenom jako a 3 minuty před smrtí to nezabalil na tom kříži, řekl, že to už se mi netýká, tak jsem vojákem, jsem jim jako a mám takovou myšlenku, že ten duchovní, každý z nás duchovních, co přichází do armády, má nějaký své osobní dary. Někdo je malíř, někdo je hudebník, jo? Já jsem rváč a člověk by měl těma svýma darama, který má od Pana Boha, sloužit těm blízkým. Tak když já celý život jako šermuju tím mečem, nožem, lezu po horách, tak proč to nedat klukům, když to ve mně je jako? Tak a teďka to samé, co jsme dělali, tak s tím směrem takhle. Ujáte z druhé strany, je to takový jako lepší, chytnete a chci mě pořádně takový to, až mu to urvete tu krkavici úplně celou, jo, pořádně. Nemáte na to vteřinu, aby umřel, jinak je po vás.
8: Právě budeme vstupovat do naší stálé expozice výsadkového pluku, takzvaná Síň tradic. A máme tady nadpraporčíka Petra Kopeckého, který nás tady provede tou historií a seznámí nás vlastně s těma tradicema.
6: Samozřejmě, že mě hned upoutala tady operace Antropoid. Tak jak moc se současní výsadkáři odkazují k té tradici Gabčíka s Kubišem?
10: Neodkazujeme se jenom k tradici Gabčíka s Kubišem, odkazujeme se k tradici výsadků ze západu, ale i z východu. Ale samozřejmě Gabčík s Kubišem jsou legendární hrdinové. Nenadarmo v kryptě třeba kursu tučného boje komando má slavnostní vyřazení. Každopádně ta tradice od té druhé světové války u nás přetrvává mimo jiné v nějaké symbolice. Znak pluku, výsadkového pluku, tak je tvořený z poloviny výsadkovýma křidílkama, které symbolizují výsadky z druhé světové války z Velké Británie. Barva červeného baretu, o tom asi zasvěceným nemusím ani vykládat. Ta u nás vydržela i přes léta totality. A v neposlední řadě čestné přízvisko 43. výsadkového pluku, tak je pluk československých parašutistů, což je ten odkaz právě na ty výsadky.
1: A teď pro ty nezasvěcené. Vraťme se ještě k příběhu červeného, nebo abychom byli úplně přesní, vínového baretu. Jeho původ sahá až do druhé světové války. Legenda praví, že první velitel britské první výsadkové divize, generál major Frederick Browning, přemýšlel, jakou barvu by měl výsadkářský baret mít. Zeptal se proto prvního výsadkáře, kterého potkal. A dal mu na výběr, modrý nebo červený. A odpověď prý zněla, samozřejmě, že červený, pane. Dnes ho výsadkáři můžou nosit, až když dokončí základní výsadkový kurz a poprvé se skočí. A nejde o jediný rituál.
10: Ve chvíli, kdy skočíte poprvé z mašiny a úspěšně přistanete, tak v podstatě máte právo nosit červený baret. O tom jsme se bavili. A k tomu patří ještě taková hezká tradice, je to takzvaný kopanec do zadku, podání ruky starších kolegů. Symbolizuje to to, že tomu nováčku se z té mašiny nechce, drží se těch dveří a ten instruktor výsadkový ho prostě vykopne ven. To se samozřejmě neděje prakticky, ale ten rituál tak to symbolizuje. Leckdy potom z nástupu, kde probíhá tenhle rituál, tak ty nováčci trošku kulhají. Já si myslím, že přehrávají, protože jsme jemný kluci a holky. Co se týče potom dál, tak po 10 seskokách a splněných určitých podmínkách a druzích seskoků, tak ty nováčci absolvují test a můžou obdržet, my tomu říkáme stres plech, je to odznak výsadkáře 3. třídy a ten pak hrdě nosej na, se jmenuje oděv vzor 97, řekněme tomu slavnostní uniforma.
6: A to je takový ten padáček, jak ho známe.
10: Jo, přesně tak.
1: Když se řekne výsadkáři nebo parašutisté, zřejmě každý si jako první vybaví útok Josefa Gabčíka a Jana Kubiše na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v květnu 1942. Od té doby se ale změnil způsob válčení i díky moderním technologiím. Jaké tedy mají výsadkáři využití dnes?
10: Výsadek jako takovej, tak dneska samozřejmě v novodobém konfliktu bude upozaděný. Ale můžeme se podívat, není to tak dávno, když začínal konflikt v Mali, je to 14 let, tak tam třeba francouzský výsadkáři provedli výsadek. Pravda, od té doby se hodně posunuly drony a podobně. Na Ukrajině tak válčí na obou stranách výsadkáři, jsou používaný jako lehká elitní pěchota. To znamená, ten výsadkář nikdy nemá dost lidí, nikdy nemá dost materiálu nebo vybavení na splnění úkolu, aby ho plnil jako úplně komfortně. To znamená, on se cvičí a připravuje na řešení nepříjemných situací. A to nás vlastně posouvá. Takže my jsme jako v hlavách nastaveni na ten úkol a umět si poradit a fungovat a tak dál. Tam se někde rodí to slovo elitní. A to není o výběru nebo o tom být nejlepší. Je to o tom prostě umět fungovat, aspoň v mém vidění světa výsadkářského, tak umět fungovat za blbejch podmínek, když to tak řeknu. Jo, takže to použití naše, bavíme-li se o standardním konfliktu, tak je ta elitní pěchota.
1: Nadpraporčík Petr Kopecký slouží u výsadkářů od roku 2002, tedy 24 let.
10: Je to nejlepší práce na světě. Je taky strašně těžká, když se potom něco děje, je nebezpečná. Hrdinství žádný zatím není třeba hledat, spíš je to o, už naše neoficiální heslo nebo motto, tak to říká, podšetří krev, ten pot to jako nevoní, když jste v lese 14 dní, tak prostě smrdíte. Není to jenom hezký, není to jenom o fanglích a parádách. Je to neskutečná zkušenost. Najdou tady nejlepší lidi na světě. Ale taky by se dalo říct, že jsme takový pěkný panoptikum nebo psychologicko-sociologický experiment. To všechno se tady dá najít a je to prostě boží.

0: dnešní Téma plus končí. Děkuji 43. výsadkovému pluku a historikovi Zdeňku Špitálníkovi. Technicky spolupracovali Iva Podzimková a Adam Cejnar. Ukázky načetl Tomáš Jeník a od mikrofonu se loučí autorka Lucie Korcová.
1: Průchod banderovců ze Slovenska na západ. Boj sudeťáků s četníky. Napětí s Polskem v Těšíně a vpád Maďarů na Slovensko. Zapomenuté bitvy si můžete připomenout v pořadu Historie Plus. Poslouchejte na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Radiokniha. Druhá světová válka v deníkových zápiscích a osobních komentářích tehdejší politické situace. To je kniha Válečný deník historika, kterou napsal Jan Slavík. Brilantně popsal dění uvnitř Hitlerovy Třetí říše a okupovaného protektorátu v době od 1. října 1939 do 9. května 1945. A velmi trefně také okomentoval neúspěchy německých armád na východní i západní frontě a odhadl politický vývoj v Evropě.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
1: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
4: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden dva metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
1: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Elektromobily a další nízkoemisní auta budou po českých dálnicích dál jezdit za zvýhodněné sazby. Donald Trump slaví 80. je tak druhým nejstarším prezidentem v historii země. Kanoista Martin Fuchs má 15. evropské zlato. Na šampionátu v Portugalsku ovládl i závod na 500 metrů. Na nehodu pozor na D1 z Brna do Prahy na 132. kilometru. A počasí i dál čekejte proměnlivou oblačnost v severovýchodní polovině Česka s přeháňkami a teploměry ukazují většinou maximálně 20 stupňů. Dobré nedělní poledne vám přeje Anna Horáčková.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Auta na elektřinu a vodík by dál měla jezdit po českých dálnicích bez poplatků a těm nízkoemisním nejspíš zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy totiž z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod.
6: Česko by totiž kvůli spoplatnění pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, popisuje mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
7: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz.
6: O jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta chce ale rezort dál usilovat. Po připomínkovém řízení novela obsahuje jen zrušení automatického zvyšování cen dálničních známek, říká mluvčí rezortu dopravy František.
8: Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice stojí přepočtu více než v Rakousku.
6: V případě schválení novely parlamentem zůstanou ceny v příštím roce stejné jako letos. Sára Adamcová, Radiožurnál.
5: Při prodeji medu v Česku začínají platit přísnější pravidla. Na etiketách už nestačí uvést jen to, že jde o směs medů ze zemí Evropské unie. Změny přináší evropská směrnice.
9: Cílem je zajistit jasnější označování medu. Spotřebitelé by se měli přesně dozvědět, kolik medu a z jaké země si v balení kupují, říká za ministerstvo zemědělství Jindřich Fialka.
10: Bude povinnost sestupného uvádění jaksi zemí původu, včetně procent.
9: Změny vítá taky Agrární komora, říká předseda komoditní rady pro včely a med Stanislav Jaš.
11: Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát, původ toho medu.
9: Přísnější pravidla platí ode dneška, v obchodech se ale pořád smí doprodávat zásoby se starými etiketami. Dominik Hron, Radiožurnál.
5: Českým nemocnicím bude v létě znovu chybět krev. Upozorňují na to při příležitosti Světového dne dárců krve. Kolem prázdnin přibývá úrazů a pravidelní dárci často jezdí na dovolené. Právě kvůli tomu pak i několik měsíců darovat krev nemůžou.
12: Problémem můžou být hlavně cesty do exotických destinací, říká přednosta Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze Jan Loužil.
13: Když jedu, dejme tomu, do Thajska, tak ne, že bych jako úplně vypadl z darování krve, ale jelikož to je malarická oblast, tak třeba mám 6-měsíční pauzu darování.
12: V českých nemocnicích daruje krev každoročně asi 220 tisíc lidí. Podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla by jich ale bylo potřeba víc, alespoň 300 tisíc.
14: Ono to souvisí také s tím, že dárci z věkových důvodů nebo zdravotní důvodu musí třeba zdát, co s tím skončit, a to je ročně kolem 30 tisíc.
12: Červeně se dnes večer rozsvítí jako poděkování dárcům Úřad vlády nebo Žižkovská televizní věž v Praze. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
1: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
5: Americký prezident Donald Trump slaví osmdesátiny, stane se tak druhým nejstarším prezidentem v historii země. Před Bílým domem kvůli oslavám nechal vybudovat bezmála 30 metrů vysokou klec pro bojovníky MMA.
15: Narozeninový večírek má stát několik desítek milionů dolarů. Nejdražší byla výstavba arény na MMA. Show můžou kromě Trumpa sledovat desítky tisíc zájemců, taky na obrazovkách nedaleko Bílého domu. Na protest proti Trumpovi se lidé napříč Spojenými státy zapojí do protestních akcí pod heslem No Kings. Vadí jim Trumpovi podle nich autoritářské tendence. Americký prezident přímo z večírku zamíří na summit G7 do Francie. Kvůli oslavě jeho narozenin museli ostatní lídři začátek jednání posunout na později. Jiří Chábera, Radiožurnál.
5: Britská armáda zastavila ruský ropný tanker. Pokoušel se proplout Lamanšským průlivem. Informoval o tom premiér Keir Starmer v příspěvku na síti X. Zadržení plavidla, které převáželo sankcionovanou ropu z Ruska, označil za další úspěšný krok v boji proti Moskvě. Podle britského ministerstva obrany na něm spolupracovala i Francie.
16: Během 6-hodinové operace vstoupili na palubu tankeru síly Královské námořní pěchoty a speciálně vycvičení policisté z Národní agentury pro boj proti kriminalitě. Ze vzduchu operaci podporovalo britské královské letectvo. Ministerstvo obrany oznámilo, že plavidlo dočasně přesunou do kotviště u jižního pobřeží Anglie a budou sledovat, jestli loď nepředstavuje bezpečnostní rizika nebo ohrožení pro životní prostředí. Podle sledovacího webu Marine Traffic se loď plavila pod vlajkou Kamerunu. Rozálie Machartová, Radiožurnál.
5: Švýcaři dnes v referendu rozhodnou, jestli má jejich země omezit počet obyvatel na 10 milionů. Návrh podporuje iniciativa založená pravicovými populisty. Tvrdí, že Švýcarsko trápí přelidnění, drahé bydlení a přetížená doprava. Kritici naopak varují, že omezení migrace by mohlo poškodit ekonomiku i vztahy s Evropskou unií.
17: Podle politologa Lukase Goldra přibývá v posledních dnech před hlasováním odpůrců iniciativy. Rozhodovat se bude ale hlavně v německojazyčných aglomeracích, kde jsou poměry sil vyrovnané, řekl politolog veřejnoprávní stanici SRF. Iniciativa chce, aby při dosažení 9,5 milionů obyvatel švýcarská vláda přijímala odvetná opatření až po případné vypovězení dohody o volném pohybu osob s Evropskou unií. Většina politických stran, ale i odbory, zaměstnavatelé nebo univerzity jsou proti zastropování počtu obyvatel Švýcarska, znamenalo by to podle nich ekonomický propad. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: Vlaky ode dneška jezdí v celém Česku podle upraveného jízdního řádu. Ten bude platit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních spojů ve většině krajů. Jedinou výjimkou je Vysočina. Například ve středních Čechách dopravce obnoví provoz z Vraňan do Lužce nad Vltavou na Mělnicku. Vlaky tam budou podle mluvčího Českých dráh Petra Šťáhlavského jezdit o víkendech.
18: Vlaky budou jezdit od 27. června do 4. října o víkendech. Každý z provozních dnů pojedou 3 vlaky z Vraňan a stejný počet v opačném směru. I když jde o samostatné spoje mezi Vraňany a Lužcem, bude motorový vůz pokračovat jako další vlak směrem na Straškov okolo Řípu.
5: Soukromí vlakoví dopravci změny v jízdních řádech před létem neplánují.
19: Pětinásobní fotbaloví mistři světa z Brazílie vstoupili do letošního šampionátu remízou 1-1 s Marokem. Výsledkem 1-1 skončilo i utkání mezi Švýcarskem a Katarem. Turecko podlehlo Austrálii 0-2 a Skotsko zdolalo Haiti 1-0. Po kilometru triumfoval rychlostní kánoista Martin Fuchs na mistrovství Evropy i na pětistovce. Olympijský šampion z Paříže získal 15. evropský titul. Martin Fuchs si své soupeře v první polovině závodu hlídal, v té druhé pak tradičně zrychlil, všechny předjel a zvítězil.
20: Jsou to prostě roky tréninku, roky učení se toho traťového tempa, nenechat se vybláznit prostě na začátku a vidět, že pokud jdu 500 metrů, tak cíle až na 500 metrech, není to ani na 490, ani 50, prostě na 500 metrech. A to se dneska povedlo a můžu slavit 11. titul na téhle disciplíně.
19: Basketbalovou NBA vyhráli po 53 letech hráči New Yorku Knicks. Po vítězství na hřišti San Antonia 94-90 ovládli finálovou sérii 4-1 na zápasy.
21: Kolony na D1 u Měřína a také u Jihlavy. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Velké Meziříčí západ. Na 137. kilometru se zastavíte, následná kolona se táhne až na 132. kilometr. Tam odklízejí následky nehody v levém pruhu, naberete asi 20 minut navíc. Na D1 z Prahy ve směru do Brna počítejte se zdržením za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 109. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až k omezení na 110. kilometr, zdržení asi 10 minut. A na tahu 4 mezi Strakonicemi a Prahou čekejte omezení u Jíloviště. Po noční demolici mostu se projíždí pouze jedním pruhem v obou směrech. Ve směru do Prahy počítejte s kolonou od 11. kilometru už na dálnici D4. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
22: Taky odpoledne čekejte proměnlivou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině území se místy přidají přehánky, ojediněle i bouřky. K večeru už bude ubývat jak srážek, tak oblačnosti. Teploty dnes 16 až 20 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 23 stupňů, na horách se ta maxima udrží jen kolem 10 a fouká čerstvý západní až severozápadní vítr, který může mít místy silnější nárazy okolo 55 km za hodinu. Večer už ten vítr pak zeslábne. Tolik zprávy. Teď už začíná publicistika, moderuje Vladimír Kroc.
23: Bylo nutné odložit zavedení povinné výuky angličtiny od první třídy? Z jakých důvodů se špičky ODS neshodnou na zavedení eura? A proč slaví Donald Trump svoje 80. pořádáním zápasu MMA přímo v areálu Bílého domu? Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy za ANO ředitelům škol. Nový rámcový vzdělávací program, který schválil koncem roku 2024 tehdejší ministr školství Mikuláš Bek za STAN, měl přinést povinnou výuku angličtiny od první třídy základní školy a povinný druhý cizí jazyk nejpozději od 7. ročníku, a to od září příštího roku. Plaga odložil harmonogram o rok, tedy na září 2028. Zdravím Janu Jílkovou, předsedkyni Asociace učitelů angličtiny. Dobrý den.
24: Dobrý den.
23: Ministr Plaga chce nechat na školách, jak angličtinu na prvním stupni do výuky zařadí. Je to racionální rozhodnutí?
24: Já bych asi zdůraznila, že vícejazyčnost sama o sobě zvyšuje senzitivitu vůči jiným jazykům a obohojuje je i z hlediska lepšího pochopení jiných národů, jejich tradic, kultury. A dokonce výzkumy v neuropsychologii potvrzují, že studium cizích jazyků podporuje abstraktní a analytické myšlení, zlepšuje schopnost koncentrace, řešení problémů a zpomaluje stárnutí mozku. Problém výuky od prvního ročníku je možná v tom, že není dostatek kvalifikovaných učitelů. Učení cizího jazyka v raném věku mají mnohé státy Evropské unie, některé začínají dokonce v předškolním věku, už třeba od 3 až 4 let. A ten cizí jazyk, pokud se začne učit hodně brzy, tak se ukládá v mozku společně s jazykem mateřským. Mozek ho zpracovává jako další přirozený jazyk a my ho nepřekládáme, rozumíme přímo. Děti se učí v podstatě přirozeně, poslechem, hrou, napodobováním. Dochází tam k lepší výslovnosti. Ten jazyk se lépe přijímá, je to něco známého. Takže to bylo pravděpodobně důvodem rozhodnutí, proč ten jazyk v první třídě zavést. A pokud ovšem není ta kvalifikovaná výuka, protože to vypadá, že malé děti může učit kdokoliv, a opak je pravdou právě z toho důvodu, že to, co si uloží, není množství slovíček ani frází. To se opravdu naučí v té 7., 8. třídě daleko rychleji. To, co trvá několik let v tom mladším školním věku, potom zvládnou rychleji. Ale opravdu to osvojení je důležité.
23: No a je správné nechat volbu potom u toho druhého jazyka na žákovi, respektive rodičích?
24: Já si úplně nedovedu představit, že v 10, 11, 12 letech jsou žáci schopní a mají tolik zkušeností, aby si uvědomili dosah volby učit se druhý nebo neučit se druhý cizí jazyk. Navíc výzkumem nebo šetřením České školní inspekce, které právě bylo provedeno před tím rokem 24, se zjistilo, že sice žáci považují cizí jazyk za užitečný a to v počtu nějakých 23 až 40% podle jednotlivých jazyků. Dalších zhruba 50% ho považuje za užitečný, ale na rozdíl od té první skupiny, která by si ho dobrovolně i zvolila, tak ti další to považují za užitečné, ale už by si ho nezvolili. A pravděpodobně i rodiče, kteří nebudou mít nebo aspirovat vzdělanostně tak, aby děti měly lepší vzdělání, tak ten druhý jazyk nezvolí a zvolí vlastně snažší cestu, protože školy musí tedy nabízet povinně volitelný cizí jazyk, ale současně nabízí jiné povinně volitelné předměty a žádné šetření neprokázalo, že by všechny děti navýšením počtu hodin ovládly kvalitněji ten jazyk první.
23: A co říkáte výhradám, že děti mívají problém se zvládnutím mateřštiny, což by měl být argument, proč na výuku cizích jazyků tolik netlačit?
24: To je asi trošičku obdobné, protože za mě to souvisí s tím, co slyší okolo nás. Tady by možná mohla pomoci trošičku média, protože pokud v médiích zní hovorový jazyk, tak děti potom nemají vlastně žádný vzor a ve svém věku těžko odlišují, co tedy je jazyk, který by měli používat. A je to ten jazyk spisovný a ten jazyk, který spisovný úplně není.
23: A potřebují školy odklad, aby se mohly lépe připravit na případný start výuky angličtiny od první třídy?
24: Tady, jak jsem zmiňovala, tady vlastně v tom rozhodnutí z roku 24 a k tomu už byly jednání s asociacemi těch dalších cizích jazyků, francouzštináři, němčináři, španělštináři, omlouvám se, na koho jsem zapomněla, zapojeny byly i vysoké školy, které vlastně projednávaly, jak tady to zajistit a při jednání na ministerstvu, tenkrát s panem ministrem Beckem, kterého jsem se zúčastnila také, tak se tam jednalo s vysokými školami, jakým způsobem zajistí, aby byl dostatek kvalifikovaných učitelů. Takže já v tuto chvíli tady tu situaci úplně neznám. Vím, že se otevřely obory studijní pro první stupeň, takže absolventi vycházejí, ale nemám aktuální informaci, jak to vypadá ve školách.
23: Předsedkyně Asociace učitelů angličtiny Jana Jílková, děkuji vám. Naschledanou.
24: Děkuji. Naschledanou.
23: Zástupci opoziční ODS včera řešili na svojí ideové konferenci, jak bude vypadat jejich nový program po prohraných parlamentních volbách a výměně vedení. Představili takzvaný modrý kodex ODS, souhrn 10 ideových hodnot, který má být sborníkem názorových liberálních i konzervativních proudů v ODS. Padly mimo jiné návrhy na zkrácení základní školní docházky, snížení zdanění práce, ale taky třeba na spolupořádání fotbalového eura v roce 2040 a debatovalo se i o euru jako měně. Na jehož zavedení nejsou teď podle špiček ODS vhodné podmínky. U telefonu je politický reportér serveru Seznam zprávy Václav Dolejší, který to vše sledoval. Dobrý den.
0: Dobrý den.
23: Bylo z toho, co a jak vedení ODS a zástupci členské základny spolu diskutovali, cítit, že strana se chce nějak výrazně měnit od toho, co prosazovala pod vedením Petra Fialy?
0: Myslím, že ano, že je tam cítit to, co Martin Kupka tak trochu má podloženo nejrůznějšími průzkumy, a to je, že prostě pravicoví voliči v Česku zase tak moc ve velkém neexistují, neboli to, co se v ODS jakoby opakovaně děje, že tam některé nebo někteří poslanci, někteří politici prostě takové to křídlo okolo, řekl bych Jana Skopečka, volá potom, pojďme se vrátit k těm pravicovým kořenům a buďme víc napravo, pojďme se takové odlišit v té opozici, tak průzkumy ukazují, že voliči o to zase tak moc nestojí a tohle je takové, řekněme, dilema, které včera tam bylo vlastně hodně cítit, hodně vidět u nejrůznějších témat.
23: Právě hlavní ekonomický expert ODS Jan Skopeček přišel kromě jiného s tím, že ODS by měla usilovat o nižší daňové zatížení práce a výpadek příjmů by měl podle něho nahradit zvýšení podílu ze spotřebních a majetkových daní. Mohli by v tom najít podporu u vládních stran, když už v minulosti ODS společně s ANO podobný krok udělala tím, že pomohla zrušit superhrubou mzdu a ten vzniklý výpadek příjmů do státního rozpočtu byl vlastně teda nahrazen nebyl?
0: No, myslím, že by podporu pro to najít nemohla, protože v Česku prostě od roku 89 je jako zvyšování daní prostě naprosté tabu, které žádná strana neříká, dokonce to nedělali v minulosti ani levicové strany, je to něco, co prostě čeští voliči nějak nemají rádi a politici tomu jdou naproti, takže vlastně různě daně snižují nebo to mírné zvýšení nějak jakoby kamuflují přes nějaké pojištění, ale myslím, že na tomhle shoda nebude. Byť je to vlastně, dalo by se říct, docela odvážný krok, protože je to, jak říkám, nepopulární a je to něco, po čem mnozí ekonomové, vlastně akademičtí volají, tedy aby v Česku bylo nižší zdanění práce, které je dneska přes 40%, včetně všech odvodů na sociálně zdravotní pojištění. Naopak ty spotřební daně a hlavně ty majetkové, tedy hlavně daně z nemovitostí, jsou ve srovnání s Evropou, s okolním světem jako brutálně malé, nízké. Je to mimo jiné taky důvod, proč si lidé bohatí kupují další a další investiční byty, protože vlastně z toho neplatí žádné daně.
23: Jedna z diskutujících, kandidátka ODS do zastupitelstva Jihlavy v letošních komunálních volbách, Lála Heřmanová, si stěžovala, že jim voliči v kontaktní kampani vyčítají koalici s ANO, což je na celostátní úrovni tabu. Ale na té komunální a krajské vlastně běžná a možná i funkční věc, bude to podle vás v té kampani před komunálními volbami téma?
0: No, asi v těch větších městech, jako je Praha, Brno, Ostrava, v dalších krajských, to asi téma bude, protože tam ta známost těch lídrů není taková jako na menších městech nebo na vesnicích, takže se to hraje přes tady ty témata. No a je to opět další takové dilema ODS, kdy v té straně vychází z průzkumu, že zhruba jejich polovina jejich voličů chce, aby téměř každý den ta ODS jako opozice kritizovala Babišovu vládu, ať už udělá cokoliv. A ta druhá polovina naopak říká, když to bude rozumné, bude to v souladu třeba s tím pravicovým programem ODS, tak to nekritizujte jenom proto, že to je od Babiše, ale podpořte to. No a tohle je věc, kterou vidíme dennodenně, že se s tím ODS pere u služebního zákona, u stavebního zákona, u snížení odvodů pro živnostníky a tak dále a tak dále. Takže ta ODS je prostě v těchto věcech taková rozpolcená a bude na Martinu Kupkovi jako předsedovi, aby v jednu chvíli prostě zavalo, kterým směrem a kterou formou se bude dál.
23: ODS tento týden představila taky svoje kandidáty a kandidátky do Senátu. Na Praze 9 vyzve současného senátora za STAN Davida Smoljaka a pěvkyně Dagmar Pecková, zatímco na Praze 1 ODS podpoří kandidáta STANu Jiřího Padevěta. Dává vám smysl, že postupují v různých oborech takto rozdílně?
0: No tak je to pokračování vlastně toho, jak před 6 lety vznikla koalice Spolu, tehdy se to tak ještě nemenovalo, ale právě před 6 lety, když byly senátní volby, tak se ty strany tehdy domluvily, aby dokázali porazit právě hnutí ANO, že se vzájemně podporovali v různých regionech, někde byl ten, někde ten. To se sice letos, jak jste říkal, taky děje, ale zdaleka ne v takové míře, protože hodně stran i těch opozičních v mnoha regionech kandiduje proti sobě. Prostě teď trochu u těch lídrů stran vítězí to, o čemu oni říkají, leštění vlastních značek, takže ta domluva není až tak velká.
23: Co ukázala debata o euru, jehož zavedení za určitých podmínek podpořil stínový ministr průmyslu ODS Pavel Drobil, zatímco ekonomický expert ODS, už jmenovaný Jan Skopeček, prohlásil, že by to mělo víc nákladů než výhod. Proč to chce strana řešit až po podzimních volbách na samostatné konferenci?
0: No tak euro je opravdu to téma, které tu ODS opravdu štěpí půl na půl, byť i to je velká změna, protože připomeňme si, že ještě před mnoha lety, třeba v roce 2014, ODS byla hodně euroskeptická, tehdy vedla kampaň do eurovoleb už s Petrem Fialou pod takovým sloganem Braňme korunu a dokonce měla petici za zachování národní měny. No ale během těch let se ten názor hodně posunul v ODS tím, jak taky asi členská základna mládne a dneska je to zhruba půl na půl a je to opět něco, čemu se Martin Kupka podle mě trochu vyhybá, ale bude muset rozhodnout prostě, jestli je na straně Jana Skopečka anebo na straně Pavla Drobila.
23: Politický reportér serveru Seznam zprávy Václav Dolejší. Děkuju vám, nashledanou.
0: Hezký den, naslyšenou.
23: Americký prezident Donald Trump dnes oslaví 80. narozeniny zápasnickou show smíšených bojových umění na jižním trávníku Bílého domu. Před zraky více než 4000 diváků se v oktagonu odehraje 7 zápasů. Po celých Spojených státech se zároveň chystají další protesty proti Trumpovi pod heslem No Kings. Naším hostem je amerikanista Tomáš Klvaňa, který působí na New York University Prague, autor mimo jiné knihy Svět podle Trumpa. Dobrý den.
2: Dobrý den.
23: Agentura AP akci označuje za dříve nepředstavitelnou. Někteří pozorovatelé v narozeninové show vidí snahu odvést pozornost od problému, jako jsou válka v Iránu, vysoké ceny pohonných hmot, obavy z inflace nebo klesající prezidentova popularita. Co si o to myslíte?
2: To jsou takové politické prohlášení. Myslím si, že je to zase klasicky taková Trumpova akce, která dělí Ameriku víceméně půl na půl. Lidé, kteří jsou k němu schovývaví nebo ho podporují, víceméně říkají, tak tohle to je taková lidová oslava Ameriky. Jsou to takové ty extremistické výboje, které k Americe patří. Známe je třeba z Las Vegas a proč by tedy nemohli se objevit v den prezidentových narozenin na té louce. V Bílém domě. A ta druhá polovina, ta říká to, co jste citoval, že to je takové trochu neamerické, že to nevyjadřuje úplně to, co Amerika ve světě by měla reprezentovat a prostě tyhle ty dva tábory se perou i nadále.
23: Pompézní oslavy jsou ve velkém kontrastu s tím, jak 80. slavil Trumpův předchůdce Joe Biden, kterého zejména ve druhé části funkčního období vnímala řada Američanů jako příliš starého na to, aby funkci prezidenta dostatečně zvládal. Jak americká veřejnost teď hledí v tomto ohledu na Trumpa?
2: Trump je na tom zdravotně evidentně lépe, než byl Joe Biden, ale objevují se náznaky stárnutí, objevují se náznaky jakýchsi nemocí, o kterých se příliš nemluví, protože není možné věřit tomu, co dostáváme za propagandu z Bílého domu ohledně prezidentova zdraví. Prezident konec konců několikrát usnul na veřejnosti, a to dokonce nedávno při návštěvě toho finále NBA, kde v New Yorku byl podpořit New York Knicks, tak tam chvilku pospával. Takže to zdraví prezidenta, kterému je 80 let, pochopitelně bude i nadále předmětem velkých diskusí.
23: Jakou stopu po sobě dosud zanechává Trump přímo v Bílém domě?
2: Teď máte na mysli fyzicky? Tak když se podíváte na ten Bílý dům, tak on dnes nepřipomíná ničím to, co to bylo předtím, protože on nechal zbořit to východní křídlo, snaží se tam postavit obrovský sál taneční a v tom podzemí ještě prohloubit takové ty bezpečnostní struktury, takže když se na ten Bílý dom dnes podíváte z výšky, tak tam na jedné straně vidíte tu obrovskou arénu, kde budou dnes zápasit ti zápasníci, kdežto na té druhé straně, v tom východním křídle, tam je jedno velké staveniště, které bylo mimochodem pozastaveno soudy, protože Donald Trump se, jak je jeho zvykem, neobtěžoval udělat si pořádné stavební povolení a nechat si to všechno schválit kongresem, jak bylo jeho povinností. Tohle je asi vůbec nejjasnější symbol toho, jak Donald Trump dnes ve světě funguje. Je to prostě jeden velký improvizátor.
23: Sice se zpožděním, ale přece sundali dělníci z Kennedyho centra ve Washingtonu jméno Donalda Trumpa, protože soud rozhodl, že ho tam nechal umístit svévolně a protiprávně. Jak to asi vládce Bílého domu bere?
2: Strašně špatně. Donald Trump je především sám o sobě. Je to člověk, kterému záleží jenom na sobě a možná na svojí rodině, ale to je s velkým otazníkem. Je to velký egomaniak, člověk, který chce dát svoje jméno všude, kdyby mohl, tak nechá vysekat svůj portrét do Mount Rushmore k těm čtyřem prezidentům, kteří tam jsou. Tohle je velká rána jeho egu a to není jediná rána v jeho egu, protože soudci v tuhle chvíli začínají zastavovat či pozastavovat řadu takových velmi sporných opatření a tohle to je jenom jeden z těch nejviditelnějších příkladů.
23: Březnových protestů proti Trumpově politice organizovaných hnutím No Kings se po celých Spojených státech zúčastnilo 8 milionů lidí, ve dvou předchozích vlnách asi 12 milionů. Existují odhady, kolik to může být tentokrát?
2: Možná, že to bude podobné, protože blíží se nám narozeniny Ameriky, 250 let, oslaví už jenom za několik málo dní a taková ta kritická část Ameriky, ta polovina Ameriky, která nemůže Donalda Trumpa v tom Bílém domě ani vystát, bude mobilizovat a tohle bude takový jakýsi předstupeň všech těch mobilizací, takže se očekává opravdu vysoká účast.
23: Donald Trump tvrdí, že mírová dohoda s Iránem by měla být podepsána ještě dnes. Teherán to popírá. Jak soudíte, že to dopadne?
2: No 38krát řekl, že už je to na spadnutí, tak možná, že po 39. to vyjde, ale pochybuji, že to bude podepsáno dnes. Připomínáme, že tady se nechystá žádná velká ceremonie, ale ten podpis by měl být elektronický, takže je těžké to kontrolovat. Ale myslím si, že Irán si možná ještě den, dva počká, aby si ho takzvaně vychutnal, protože mu asi nebude chtít dát narozeninový dárek. Hmm.
23: No a předpokládáte tedy, že k podpisu takzvaného memoranda mezi Iránem a USA by mohlo dojít opravdu v nejbližších dnech? A pokud ano, mohl by to Trump vydávat za vlastní výhru?
2: To je velmi těžké odhadnout, ale já bych si řekl, že ano, že ta dohoda je opravdu na spadnutí, že nějaké to memorandum, ale je těžké odhadnout, co to vlastně bude znamenat. Jo? To memorandum znamená, že se někdy v budoucnosti, možná za další dva měsíce, podepíše opravdová smlouva. Problém je, že nevidíme ten dokument, zatím ho nikdo nezveřejnil a nemůžeme v tuhle chvíli věřit ani jedné straně, protože Irán je notoricky nespolehlivý komunikátor a bohužel současná americká vláda je podobně na tom.
23: Mimochodem, když se ještě vrátím k Trumpově vysokému věku, JFK byl zavražděn v roce 1963, dva roky předtím se stal ve 43 letech nejmladším prezidentem, který byl zvolen do funkce. Je to náhoda, že posledních 9 let ovládají Bílý dům, naopak takto staří muži? Už jenom prosím krátkou odpověď.
2: Myslím, že to není náhoda. Ten průměrný věk dožití se prodlužuje, lékařská péče se zlepšuje, politika je zablokovaná. Já to jako náhodu nevidím.
23: Odpovídá opravdu krátce amerikanista Tomáš Klvaňa z New York University Prague, autor knihy Svět podle Trumpa. Děkuji za rozhovor a přeji hezkou neděli. Mějte se hezky.
2: I vám hezký den. Naschle.

0: do takzvané G7 řešit další postup v souvislosti s Íránem. S odvoláním na zdroje z americké vlády o tom informovala agentura DPA. Součástí jednání by podle nich měla být i možná účast dalších zemí na odminování Hormuzského průlivu. Na okraj summitu, který začíná zítra, se americký prezident sejde i se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Majitelé elektromobilů a aut na vodík nebudou ani příští rok potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy upustilo od plánu, aby za dálnice platili i řidiči aut na alternativní pohon a vyřadilo z novely zákona původně navrhované zrušení těchto výhod. Česko by tím totiž přišlo o evropské dotace. Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 710. Nemoci už podlehlo 150 lidí. S odkazem na vládní údaje to dnes napsala agentura Reuters. Epidemie se soustřeďuje v provincii Ituri na severovýchodě Konga, kde se vyskytuje víc než 90% případů nákazy. Počet infikovaných je ale pravděpodobně vyšší, protože epidemie byla v polovině května vyhlášená s několika týdenním zpožděním. Na hlavním příjezdu do východní části Krkonoš bude po celé léto omezená doprava. Mezi Horním Maršovem a Temným dolem začala oprava opěrné zdi u silnice a provoz bude v tomto místě až do října řízený kyvadlově semafory nebo pracovníky stavby. Celá oprava zdi a silnice, po které se přijíždí do Pece pod Sněžkou a na Pomezní Boudy, bude stát 59 milionů korun a bude placená ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Operním galakoncertem nazvaným Opera Gala začíná dnes v Českých Budějovicích festival Hvězdy nad Vltavou. Český národní symfonický orchestr pod vedením amerického dirigenta Roberta Trevina doprovodí litevskou operní pěvkyni Justinu Gringité. V kulturním domě Slávie s ní vystoupí zakladatel a ředitel festivalu houslista Pavel Šporcl. Počasí odpoledne nás čeká proměnlivá oblačnost, v severovýchodní polovině území místy přehánky, ojediněle i bouřky. K večeru oblačnost ubyde a srážek bude méně. Teploty 16 až 20 stupňů, na jihu Moravy až 23, na horách kolem 10. Čerstvý západní až severozápadní vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu bude večer slábnout. Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. K večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Zítřejší teploty 17 až 21 stupňů. Na jižní Moravě až 24, na horách kolem 11, na Šumavě až 15 stupňů. To byly zprávy, teď už názory a argumenty.
1: Snaha vládních poslanců o zmírnění podmínek střetu zájmů, směřování ODS a otázka eura, či fotbalový šampionát a biznis. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
1: Skupina poslanců zastupujících všechny vládní strany předložila návrh změny zákona o střetu zájmů. Tento krok rozebírá zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
3: Lepší příklad toho, jak se mění pravidla, aby stát fungoval ve prospěch držitelů moci, jsme asi v Česku ještě neviděli. Skupina vládních poslanců navrhla změnit zákon o střetu zájmů tak, aby dokonale vyhovoval zájmu Andreje Babiše. Názorně se ale na případu dají ukázat i další věci. Například, jak hokynářsky funguje to, co se vznosně nazývá koaliční spolupráce. Jak dokonale dokáží menší strany popřít sami sebe, jen aby mohli vládnout. A především, jak aktuální moc ztrácí jakékoliv zábrany. Nejprve, o co přesně jde. Čtveřice poslanců, Radek Vondráček a David Pražák za ANO, Filip Turek za motoristy, a Marie Pošárová za SPD navrhla změnu, která by Andreje Babiše od problému se střetem zájmu naprosto osvobodila. Střet zájmu veřejného činitele má být podle nich nově posuzovaný jen vůči úřadu, který dotyčný vede. No a protože dotace rozdělují ministerstva a premiér osobně žádné ministerstvo neřídí, ve střetu zájmu nikdy a nikde nebude. Geniální. U Babišů bouchají.

0: Zátky. Ale co problém s dotacemi problematicky vyplacenými Agrofertu v minulosti? I na to příčinliví poslanci pamatují doba, po kterou má být možné vymáhat neoprávněně vyplacené dotace zpět, se má zkrátit z 10 na 4 roky. A to neznamená nic jiného, než že zmizí spory o peníze vyplacené Babišovým firmám za jeho předchozí vlády v letech 2017 až 2021. Inu, co je doma, to se počítá a bude se to počítat i nadále. Je to tak otevřené nahrávání biznisu premiéra, že nad tím člověk, který ještě věří, že zákony by měly být obecné a rozhodně by se neměly šít na míru finančním zájmům vládnoucí garnitury, zůstává v tichém údivu. Otázkou je samozřejmě, proč to dotyční poslanci dělají. Změna zákona o střetu zájmů ve prospěch premiéra opravdu v programovém prohlášení vlády nefiguruje a tak je k tomu formálně nic nenutí. U poslanců ANO ještě můžeme předpokládat, že si chtějí po vzoru Krhounka z filmu Škola základ života vylepšit pozici u šéfa, který rozhoduje o jejich budoucnosti. Ale co motorista Filip Turek? Jeho strana měla přeci na volebních billboardech Pohlídáme Babiše, nikoli Pohlídáme Babišovi jeho biznis. A SPD, zastoupená nyní Marií Pošárovou, také nevypadala, že by oligarchovi chtěla umetat cestičku k dalším miliardám. O co tady jde? Ze všeho nejvíc to vypadá na poněkud tvrdší variantu politického obchodu. Ten může ze strany premiéra vypadat třeba takto. Vy mě pomůžete odstranit problém se střetem zájmu, aby to nevypadalo, že mě s biznisem pomáhá jenom vlastní strana. A já vás na oplátku nechám provádět věci, které mě jsou sice nepříjemné, ale za to se líbí vašim voličům. Výsledkem je tak na jedné straně angažmá motoristů a SPD na barikádách boje za Babišovy obchodní zájmy. A na straně druhé, například Babišova podpora motoristů v konfliktu s prezidentem, nebo SPD v jejím šílení kolem konání sudetoněmeckých dnů v Brně. Je to obou straně výhodný biznis. Pro Babiše přímo finančně, motoristé a SPD mohou prodávat svým voličům alespoň vzduch v podobě prakticky bezvýznamných, ale efektních politických příběhů. Zbývá otázka, jak je možné, že se takto okatá akce ve prospěch nejmocnějšího muže v zemi vůbec děje. Nejsnazší vysvětlení, které tím pádem bude patrně pravdivé, je ve větě, která se připisuje římskému básníkovi Vergiliovi. Dělají to, protože si myslí, že můžou. Je to tak. Uměřenost, vkus, sebekontrola prostě z politiky mizí. Zájmy se prosazují brutálně, bez ohledu na cokoliv. Komunisté kdysi říkali, není člověk, není problém. Dnes, v době vládnutí Andreje Babiše a spol., platí jen o něco jemnější verze. Není zákon, není problém. Jestli v tom někdo vidí zárodek toho, čemu se říká únos státu, nelze se mu divit. Závěrem jeden citát pocházející z projevu Tomáše Garriga Masaryka z roku 1931. Domnívám se totiž, že sedí na všechny aktéry příběhu. Cituji. U nás dostali se do správy veřejných věcí také lidé, kteří na vznesené úkoly nestačí ani mravně, ani vzděláním. Nebudeme si zastírat fakta, že jsou u nás lidé, kteří svého veřejného postavení zneužívají k tomu, aby bez práce pohodlně žili a bohatli. Konec citátu. Řešení? Masaryk apeluje na více úcty k zákonům a k mravnosti, což je asi opravdu jediné možné řešení. Ale zároveň je to smutný poukaz, že v současné době ztráty zábran, výsměchu hodnotám a adorace nevzdělanosti, řešení problémů zneužívání moci v Česku patrně neexistuje.
1: ODS včera na své ideové konferenci řešila další směřování strany. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
2: Těžko říct, odkud v pátek do médií vítr přifoukal myšlenku, že nadcházející ideová konference ODS bude muset reflektovat vzrůstající podporu uvnitř strany pro přijetí eura. A jestli ve skutečnosti nešlo jen o to, aby se o konferenci víc mluvilo díky šikovně podsunutému tématu. Pikantnímu, protože historicky se občanští demokraté stavěli za domácí korunu a vůči euru byli v podstatě negativní v duchu přesvědčení svého zakladatele Václava Klause. který se sice od strany dávno odtáhl, ale v jejím nitru do značné míry přežil jeho pohled, že vstup do eurozóny rovná se ztráta nezávislé měnové politiky, a tedy svobody vůbec, a že je euro coby politický konstrukt nástrojem v cestě k celoevropskému státu. A ten si čelný český euroskeptik Klaus odmítá i jenom představit. Postoj ODS k jednotné měně nebyl v posledních letech sice tak vyhraněný, ale zůstával rezervovaný, což vystihuje známá věta z volebního programu o přijetí eura, až to bude pro Česko výhodné, což asi zatím není. Ale jak poznáme, že správný moment nastal? Čistě ekonomických argumentů pro i proti bude vždycky mnoho a těžko kdy výrazně převáží ty pro výhodnost. Šlo by tedy mnohem spíš o deklaraci těsného přimknutí k Unii. Ještě v páteční podvečer ale očekávání brzdil šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda, vnímající nárůst podporovatelů eura ve straně v čele s místopředsedou Pavlem Drobilem, ale také nečekající zásadní názorový obrat, což sobotní konference v centru Kubex na pražském Pagráci v podstatě potvrdila už v úvodu, kdy na mediální vlnu okolo jednotné měny reagoval předseda Martin Kupka, žertující s kopacím míčem v podpaží. Prý totiž získal z médií dojem, že konference bude především o české kandidatuře k pořádání fotbalového mistrovství Evropy, jemuž se všeobecně říká Euro. A jelikož Babišova vláda nestihla podat přihlášku na rok 36, ta v níž bude ODS, by to mohla zvládnout pro rok 40. A později právě Kupka po debatě k euru navrhl uspořádat na toto téma samostatnou konferenci a momentálně nechat jednotnou měnu ležet. K čemuž dodejme, že stínový ministr průmyslu a obchodu Drobil ku příkladu ujišťoval skeptiky slovy o trvání na podmínce, že nebudeme odpovídat za unijní závazky vzniklé před naším vstupem do eurozóny. I že dlouhodobý zastánce koruny místopředseda ODS i sněmovny a ministr financí stínového kabinetu Jan Skopeček zase přiznal euru jisté výhody, ale podle něho převažují spíše nevýhody. Za což sklidil potlesk, i když nikoli mohutný. Usuzovat se z něho nedalo ani, že postoj strany k euru zůstává nadále spíš odmítavý, ani, že se skutečně pomalu mění, jak psala v pátek média. Občanští demokraté ale na každý pád musí vidět, že řada českých podniků stále častěji v eurech obchoduje, půjčuje si v eurech od bank a dokonce výhodně od případných mateřských společností. O stále provázanější české ekonomice s eurozónou nedávno znovu hovořil i prezident Pavel, upozorňující také, že se připravujeme o účast při důležitých rokováních eurozóny. A je samozřejmě otázkou, jak se dívají mnozí občané na to, že je v otázce eura ODS na jedné lodi se stranami současné vlády, která na maastrichtská kritéria a podmínky mechanismu ERM 2 před stupni přijetí eura v podstatě rezignovala.
1: Kauza Epstein stále hýbe americkou veřejností i politickou scénou. Prezident Donald Trump ji používal v předvolebním boji proti demokratům, pak ale uškodila samotnému Trumpovi, hlavně u jeho skalních voličů, a nyní škodí i viceprezidentovi Vanceovi. Více Matěj Schneider ze serveru Voxpot.
3: V Bílém domě je část, které se říká Situation Room. Jak název napovídá, řeší se tu různé situace, co nastanou. Většinou ty, které se týkají bojových operací a obecně národní bezpečnosti. Členové administrativy Donalda Trumpa se tu ale opakovaně v uplynulém roce scházeli proto, aby se pokusili svého šéfa vysekat ze skandálu mrtvého finančníka a sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina. O sérii schůzek informuje čtenáře nový podrobný článek v New York Times. Ukazuje, že panika z takzvaných Epstein Files byla už loni v Bílém domě opravdu obrovská. Jak už bývá zvykem, nevychází z těch hádek dobře vlastně nikdo. Podle New York Times loni na začátku léta na narůstající obrovský problém upozornil své kolegy viceprezident J.D. Vance. Za velkou část téhle patálie si Trumpův kabinet může sám. Například dnes už bývalá ministryně Pam Bondiová několikrát slibovala nemožné a naprostou otevřenost v této otázce, jen aby se pak vyšetřování kauzy pokoušela v tichosti ukončit. Viceprezident Vance měl v průběhu loňského léta navrhovat několik mediálních řešení. Například se nabízel, že by o kauze šel mluvit do vlivného podcastu Joea Rogana. Jindy navrhoval, aby administrativa zprostředkovala rozhovor mezi exmoderátorem Fox News Tuckerem Carlsonem a Epsteinovou uvězněnou spolupachatelkou Ghislaine Maxwellovou. Poté měli Trumpovi spolupracovníci chtít, aby prezidenta svými slovy očistila a řekla veřejnosti, že se na ničem zločinem nepodílel. V Situation Roomu byla dokonce vážně debatována možnost, že by Trump Maxwellové udělil milost. Tento nápad se sice dle New York Times okamžitě setkal s odmítavými argumenty proti. Nikoliv ale kvůli tomu, že by byl zcela nepřípustný, jenže by to celé nepůsobilo dobře. Nejpodstatnějším tvrzením článku ale je to, že veškeré snahy postavit se skandálu přímo čelem byly nakonec prostřednictvím šéfky štábu Susie Wilesové zaraženy samotným Trumpem. To v tuto chvíli není asi příliš překvapivé. Do dobrého světla to ale nevrhá zrovna viceprezidenta Vance ani šéfa FBI Kaše Patela, kteří se rádi stylizovali do role hrdých bojovníků za transparentnost, ale Trumpovi opačné tendenci se hbitě přizpůsobili. Viceprezident Vance v posledních měsících svádí prozatím tichou, ale zesilující bitvu o následnictví Trumpa s ministrem zahraničních věcí Markem Rubiem. K němuž teď směřuje i přes všechny geopolitické karamboly současné vlády mnoho obdivu zevnitř republikánské strany. Vance rád tváří, že New York Times jsou pro republikány irrelevantní. Aktuální článek ho ale jistě zabolí. Článek navíc ukazuje, že Epsteinovská kauza opravdu v žádném případě není u konce. Naopak jde jen o úryvek z chystané knihy novinářů Jonathana Swana a Maggie Habermanové. Dost možná tak dojde spíš na slova jednoho z Trumpových úředníků, který kvůli kauze loni skutečně odstoupil z funkce náměstka FBI. Tohle bude Trumpova verze Irán-Kontra. Měl si Dan Bongino stěžovat loni v létě s odkazem na aféru nelegálního prodeje zbraní Iránu, která dlouhá léta strašila Ronalda Reagana a George H.W. Bushe. Je ale dobré nezapomínat na to, že ani za Irán-Kontra taky nikdo opravdu podstatný nenesl zodpovědnost. Mimo jiné kvůli prezidentským milostem.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Evropská unie se snaží chránit svůj průmysl před levným dovozem z Číny. Peking proto hledá nové cesty na evropský trh. A jedna z nich vede přes Maroko, jednu z nejdynamičtěji se rozvíjících průmyslových ekonomik Afriky, která má díky obchodní dohodě s Unií privilegovaný přístup do Evropy. Slovo má vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě v Praze, Tereza Němečková.
5: Maroko už dávno není zaostalou ekonomikou, závislou na těžbě fosfátů a na zemědělství. Během posledních let se posunulo mezi 5 největších afrických ekonomik. Africká rozvojová banka je dokonce nedávno označila za zemi s nejrozvinutější průmyslovou základnou na kontinentu. Maroko je dnes největším výrobcem automobilů v Africe, významným centrem leteckého průmyslu s investicemi firm jako Boeing nebo Lockheed Martin a také lídrem v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V zemi jezdí vysokorychlostní vlak přes 300 km za hodinu a nedaleko Marrakeše vyrůstá jeden z největších solárních energetických komplexů na světě. Pravidelný návštěvník si nemůže nevšimnout rychlého infrastrukturálního rozvoje. Vznikají nové silnice, dálnice, železnice, letiště, ale i univerzity a výzkumná centra. Symbolem této proměny je přístav Tanger Med, dnes největší ve Středomoří i v celé Africe. Nejde přitom jen o přístav, ale o rozsáhlý průmyslový a logistický hub s výhodnou polohou u Gibraltarského průlivu. V jeho okolí působí například automobilky Renault a Stellantis i desítky dalších výrobců napojených na globální dodavatelské řetězce. Součástí tohoto průmyslového komplexu je také Tanger Tech City. Vznik tohoto projektu byl oznámen před 10 lety po setkání marockého krále Mohameda VI. A čínského prezidenta Xi Jinpinga. Na ploše přes 2000 hektarů zde vznikla zvláštní ekonomická zóna, nabízející investorům rozsáhlé pobídky. Od daňových prázdnin přes nulová cla až o osvobození od některých dalších poplatků. Od covidové pandemie směřovalo do Maroka přibližně 6 miliard dolarů čínských investic, čímž se Maroko stalo jednou z nejvýznamnějších destinací čínských investic v blízkosti evropského trhu. Je namátkou. Nedávno oznámila čínská firma Goshen Hi-Tech investici ve výši 1,3 miliardy dolarů do výstavby továrny na výrobu autobaterií u města Kenitra. Bank of China si zřídila regionální africké centrum v Casablanca Finance City, odkud finančně podporuje expanzi čínských firm napříč africkým kontinentem. Regionální pobočky zde ale mají i další významné čínské firmy, jako je Huawei, Lenovo nebo UnionPay. Kombinace moderní infrastruktury, investičních pobídek, dostupné energie, levné pracovní síly, ale i geografické blízkosti Evropy dělá z Maroka zajímavou investiční příležitost. Pro Čínu je to o to zajímavější, že Maroko má bezcelní obchodní dohodu podepsanou jak s USA, tak s Evropskou unií. To nemá žádná jiná africká země. Není proto překvapivé, že evropský komisař pro obchod Máro Šefčovič označil nedávno v rozhovoru pro americký deník Financial Times trend růstu čínských investic v Maroku za velký problém pro evropskou ekonomiku. Problém to však může být i pro samotné Maroko, stále silně závislé na evropském trhu. Evropská komise nedávno zavedla vyrovnávací cla na dovoz hliníkových automobilových disků z Maroka poté, co dospěla k závěru, že jejich výrobci těžili nejen z marockých státních podpor, ale i z čínských subvencí. Šlo o varovný signál, že Evropská unie je stále citlivější na přesouvání čínských výrobních kapacit do třetích zemí. Čínské investice v Maroku proto nelze chápat izolovaně. Jsou součástí širší reakce Pekingu na měnící se nejen evropskou obchodní politiku, ale i marocké strategie hospodářského rozvoje. Pokud se čínským firmám podaří přesunout výrobu poblíž evropských hranic a zároveň si zachovat přístup na jednotný trh, může být evropská celní politika méně účinná, než si její tvůrci představovali. Spor už totiž není jen o elektromobily, ale o schopnost Evropy reagovat na nový model, v němž Čína místo přímého exportu stále častěji využívá investice a výrobu ve třetích zemích.
1: Na konci týdne začalo v Severní Americe mistrovství světa v nejpopulárnějším sportu – fotbalu. Ovšem stejně jako sportovní výkony a síla manšaftů se řeší i biznisový rozměr šampionátu. A kontext debaty není pro organizátora mistrovství Mezinárodní fotbalovou federaci FIFA zrovna příznivý, říká zástupce šéfredaktora biznisového serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
6: S Jižní Koreou český výběr prohrál v pátek nad ránem zdejšího času 2-1. Další zápas tým vedený Ladislavem Krejčím čeká ve čtvrtek 18. června v americké Atlantě, kde se utká s Jihoafrickou republikou. Na tento zápas je k dispozici ještě poměrně dost vstupenek a dají se pořídit i za ceny celkem hluboko pod 10 000 korun. Na utkání našich s Mexikem, které přijde na řadu 24. června, ale vstupenky stojí násobně víc. Cena obou se průběžně mění a klidně se může stát, že během nákupu vám zdraží o tisíce korun. To je první z mnoha výhrad, které na hlavu FIFA a jejího šéfa Gianni Infantina míří. Že takzvaný dynamický pricing, který upravuje ceny lístků podle toho, jaký je o ně zájem, šteluje ceny do závratných výšin a vstupenky se stávají pro skutečné fanoušky nedostupné, což bude poznat na atmosféře v publiku při utkáních. Ostatně vyšlo najevo i to, že FIFA záměrně část vstupenek stáhla z trhu, aby z nich udělala nedostatkové zboží a vyšponovala jejich ceny ještě o něco výš. A nejde jen o vstupenky. Prokurátoři v New Yorku a New Jersey žalují FIFU kvůli cenám vlakových jízdenek na stadiony, které si pořadatel fotbalového šampionátu vymínil násobně zvýšit, takže jedna cesta trvající 15 minut vyjde na 150 dolarů, zhruba 3 000 korun. A dalo by se pokračovat. Nenasytnost Infantiniho a spol je poznat i na cenách parkovného kolem stadionů, které opět vyžaduje stovky, někdy dokonce tisíce dolarů investic od fanoušků. A samozřejmě jde i o to, že se počet účastnických týmů zvedl z 32 na 48 a výhledově má stoupnout dokonce na 64. To sice zvýší zájem i v zemích, které by jinak zůstaly před branami, ale utrpí tím nepochybně fotbalová kvalita. Mistrovství světa ve fotbalu je největší sportovní akcí světa, která snese srovnání jen s letní olympiádou. Z principu se kolem ní točí obrovské množství peněz, protože je na ní upřena pozornost celé planety a utkání sledují miliardy lidí v televizích. Jenže to, co sledujeme na straně pořadatele, začíná až moc připomínat nenasytné bafuňářské mlaskání a touhu udělat z mundialu ještě větší show a trhnout na tom ještě větší balík peněz. Takže to, že je Infantini za dobře s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který si na zahradě Bílého domu nechal postavit zápasnický ring na vlastní oslavu narozenin, asi nepřekvapí. A ledacos to i vysvětluje.
1: O co se zasloužil Edvard Beneš? Nad tím v dnešním závěrečném příspěvku uvažuje spisovatel a publicista Karel Hvížděla.
7: Moderní dějiny neznají rozporuplnějšího člověka. Kladl si nadlidské cíle, které dlouho heroicky zvládal, ale pod nimiž v posledních letech života skoro pravidelně klesal. Napsal Pavel Kosatík úvodu knížky o tom Benešovi. Jeho slabinu bylo možné tušit již brzy po první světové válce, kdy naši republiku Beneš považoval za miláčka dohody. Namlouval si, že jsme nejspolehlivějším a klíčovým spojencem Francie a Velké Británie. Emocionální vazby mu zabraňovaly vyhodnocovat situaci i politiky, s kterými jednal. Každou pozdější změnu postoje partnerů si vykládal jako osobní zradu. Byl politickým milencem a ne státníkem. Proto taky místo, aby v září roku 1938 se uchýlil do hlavního štábu v Račicích u Vyškova, kde by spolu s vojáky, kteří měli odvahu a odhodlání bojovat, řídil obranu vlasti, zůstal na hradě. Mobilizace byla po týdnu odvolána a prezident odešel 5. října do exilu. Voskovec a Werich to komentovali slovy, místo plánu měl aeroplán. Beneš si svůj útěk od odpovědnosti až do smrti zdůvodňoval, jak Kosatík dokazuje, zradou Západu. Tento narrativ jsme přijali, i když o žádné zradě nelze hovořit, protože klíčová francouzská pomoc měla být aktivována jen při napadení a protože jsme se nebránili, neměla Francie s kým solidarizovat. Beneš se cítil jako zrazený milenec. To byl i důvod, proč po Mnichově hledal novou oporu, kterou našel v příklonu ke Stalinovi, a to přesto, že ho před jeho vírou politici varovali. Beneš ale slepě věřil v demokratizaci SSSR, zase chtěl být miláčkem a proto již v roce 1939 sovětskému vyslanci v Londýně řekl, že by po válce akceptoval i federální začlenění ČSR do SSSR. V roce 1943 taky proto uzavřel se Stalinem spojeneckou smlouvu. Dokonce mu sám nabízel Podkarpatskou Rus, jako Kosatík dokládá, stejně jako přes Paříž i Anglii tajně sliboval v září 1938, že je ochoten podstoupit Německu tři výběžky Chebský, Friedlandský a Šluknovský. S tímto tajným úkolem poslal do Francie ministra Jaromíra Nečase. A protože Stalin jako jediný z vítězných mocností schvaloval vysídlení a vylikvidování Němců, jeho vztah ke Stalinovi se ještě více utužil. A když někteří naši politici s jeho vírou nesouhlasili, vžil se zase do falešné víry, že je nadstranickým prezidentem, čímž dovolil komunistům, aby v režimu Národní fronty, tedy poválečné koalici všech povolených politických stran, šlo vše podle představ komunistů. Václav Černý o Benešově napsal, byl to člověk bázlivý a právě proto nepřímý, taktický, postranní, přímo fyzicky uhýbavý, ostražitý a plachý. A ti, co tyto jeho vlastnosti u něj vycítili, jako Hitler a Gottwald, věděli, že Beneš jim nakonec uhne.
1: To byly nedělní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Schwarz.
8: Interview Plus.
9: Ukrajinský vzdušný útok na Petrohrad počátkem měsíce ukázal, že napadená země je schopná se bránit dosud nevídaným a účinným způsobem. Zaskočili Ukrajinci protivníka? Mění se v pátém roce války poměr sil? Petr Vizina se zeptá reportéra a fotografa Stanislava Krupaře.
8: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu.
10: Je 13 hodin.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Ukrajinské drony poškodily další chemičku a sklady pohonných hmot v Rusku. Soud při propuštění exposlance Ferryho z vězení přihlížel ke změně jeho vystupování i k pozitivní výpovědi psycholožky. Dálnice D4 u Jíloviště je po demolici mostu už průjezdná. Dobré odpoledne u zpráv, Nadia Procházková. Ukrajinci zaútočili drony na dva další velké podniky v Rusku. Jejich cílem se staly strategické palivové sklady v Jaroslavské oblasti a chemička v Tulské oblasti.
11: Obyvatelé Rybinska v Jaroslavské oblasti Ruské federace zveřejnili záběry opakovaných dronových útoků na rezervní státní sklady pohonných hmot, které po úderech začaly hořet a oblohu zahálil hustý černý kouř. V Novomoskevsku v Tulské oblasti ukrajinské nepilotované letouny poškodily chemičku azot, která je největším výrobcem dusičnanů v Rusku. Ty se používají nejen jako základ hnojiv, ale také při výrobě munice. Cílem úderů byla také tepelná elektrárna u Simferopolu na anektovaném Krymu a Soči v sousedním Krasnodarském kraji. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
10: Britská armáda v teritoriálních vodách země zastavila ruský ropný tanker. Pokoušel se proplout Lamaňským průlivem. Informoval o tom premiér Keir Starmer v příspěvku na síti X. Zadržení plavidla, které převáželo sankcionovanou ropu z Ruska, označil za další úspěšný krok v boji proti Moskvě. Podle britského ministerstva obrany na něm spolupracovala i Francie.
12: Během šestihodinové operace vstoupili na palubu tankeru síly Královské námořní pěchoty a speciálně vycvičení policisté z Národní agentury pro boj proti kriminalitě. Ze vzduchu operaci podporovalo britské královské letectvo. Ministerstvo obrany oznámilo, že plavidlo dočasně přesunou do kotviště u jižního pobřeží Anglie a budou sledovat, jestli loď nepředstavuje bezpečnostní rizika nebo ohrožení pro životní prostředí. Podle sledovacího webu Marine Traffic se loď plavila pod vlajkou Kamerunu. Rozália Machartová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Exposlanci TOP 09 Dominiku Ferrymu pomohlo k podmínečnému propuštění z vězení změna ve vystupování i pozitivní hodnocení vězeňské psycholožky. Vyplývá to z rozsudku, který má k dispozici server i rozhlas.cz. Bývalý politik strávil za mřížemi 2 roky za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Původní trest byl 3letý. Podle rozsudku se Ferryho přístup k obětem a problematice sexuálního násilí v poslední době změnil. U květnového jednání podle soudu projevil zájem o oběti a lítost. Teplický soud rozhodoval o Ferryho propuštění poprvé v lednu. Tehdy jeho žádost zamítl s tím, že neměl dostatek sebereflexe. Odvolací senát ale rozhodnutí teplickému soudu vrátil kvůli špatnému odůvodnění a soudce v květnu své rozhodnutí změnil. Provoz na dálnici D4 u Jíloviště u Prahy je po demolici mostu už obnovený. Řidiči teď můžou jezdit v jednom pruhu v obou směrech. Podle Josefa Holka z krajské správy a údržby silnic je most už zcela zbouraný a pokračuje odklízení materiálu. Dálnice byla uzavřená od včerejších 19 hodin do dnešních 9. Úplně obnovený bude provoz nejdřív 15 hodin. Na místě starého mostu by měl do září roku 2027 vzniknout nový zhruba za 200 milionů korun.
13: Důvodem pro zavedení nástupu všemi dveřmi i o víkendech je to, že chceme zabránit takovým těm různým problémům, které vznikaly třeba u starších cestujících, kteří často nevěděli, jestli je pracovní den nebo víkend.
10: To byl mluvčí společnosti Cordis Květoslav Havlík, který hovořil o tom, že na 13 autobusových linkách v Jihomoravském kraji je ode dneška možné nastupovat všemi dveřmi i o víkendu. Cestující měli tuto možnost zatím jen v pracovní dny. Autobusy, kterých se to týká, jsou před číslem linky označené symbolem S. Změna má zrychlit přepravu a zjednodušit orientaci cestujícím. Přírodní rezervace Dívčí kámen na Českokrumlovsku má nově větší rozlohu. K území kolem stejnojmenné zříceniny hradu přibyla část svahů lemujících řeku Vltavu. V blízkosti hradu jsou prudké svahy pokryté listnatými stromy, ve kterých žijí i vzácní živočichové. Informace doplňuje lesník Jan Indra z Agentury ochrany přírody a krajiny.
14: Ve skalách Vltavy hnízdí třeba vzácný vír velký, najdeme tu i naši nejmenší sovu, kulíška nejmenšího. Hojně se tam vyskytuje jedle bělokorá a ta je v dnešních lesích oproti těm původním historickým lesům už spíše vzácná. Zajímavá je i část rezervace se zříceninou hradou, kde sídlí na zdech rorýsy.
10: Počasí odpoledne nás čeká proměnlivá oblačnost. V severovýchodní polovině území místy přehánky, ojediněle i bouřky. K večeru oblačnost ubude a srážek bude méně. Teploty 16 až 20 stupňů. Na Jihomoravě až 23, na horách kolem 10. Čerstvý západní až severozápadní vítr. Místy s nárazy kolem 55 km za hodinu bude večer slábnout. Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. K večeru ustanou. Teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 11. To byly zprávy. Dobré odpoledne.
15: Český rozhlas Plus a Můj rozhlas uvádí sérii Kateřiny Radhouské Místo činu.
16: Úplně nejhorší je, když hledáte tělo někde ve volné přírodě. Často se stává, že skutečně i z toho nejbližšího okolí ten pachatel potom se nám, jak se říká, vylíhne. A rozhodně, když tam máme to podezření, tak si ho nevezmeme, nezatáhneme ho k nám a nezačneme ho vyslýchat, protože to je ta práce úplně na nic, protože on se může zatvrdit a neřekne vám nic. Kriminálka, to jsou ty včeličky, které prostě šetřejí, pátrají, výslechy, okolí, zjišťují vztahy, vztahují otázky, kdo by mohl být pachatelem.
17: Český rozhlas uvádí sérii Místo činu. Díl druhý. Oběti a vrazy aneb práce operativy. Mikrofonu vás opět zdraví Kateřina Radhouská. Také v druhém pokračování Místa činu bude mým hostem bývalý šéf pražské mordparty, plukovník ve výslužbě Josef Lotes. Připomene celou řadu případů, na jejichž objasňování se podílel.
16: První případ, který jsem dostal já jako vedoucí té skupiny, protože vždycky na té operativě, tenkrát nás tam bylo 10, 11, byl vedoucí Petr Novotný. To byl případ na Praze 4, kdy byla nalezená žena středního věku v potoce Botyč. A to byl můj první případ, bylo to zrovna 1.1. Bylo to na Nový rok, kdy tam byla zavražděna, kdy tam byla nalezena. Nevěděli jsme, kdo to je, neměla u sebe žádné doklady, byla pouze ve spodním prádle slečená. Vypadalo to na sexuální motiv, no a vlastně během zhruba 3 týdnů jsme to rozlouskli tenkrát. Jo, bylo takový zajímavý, protože nakonec zhruba po 3 dnech se ozval pán, který pohřešuje manželku a nakonec to celý rozmutalo, tak pachatelem vlastně byl ten manžel, který si dělal alibi. Na Silvestra večer, protože to byl žárlivý chlap, tak ji zavraždil, v krabici od televize ji odvezl k Botyči. Tam ji slékl tady do spodního prádla, nainscenoval v té vodě jako znásilnění, s tím, že ona odešla vlastně na Silvestra večer s pejskem a on proběhl celý barák, že se mu manželka nevrátila, že Silvestra určitě traví někdo u jejího milence a takovýhle ty. No a už jí měl přitom mrtvou doma v bytě, takže před půlnocí, protože se nevrátila, tak se sebral a odjel do jižních Čech k rodičům, kde trucoval, že manželka mu zmizela s nějakým chlapem a dělal si alibi, telefonoval tenkrát do Prahy, tam ještě nebyly mobily, tak ze statku tenkrát telefonoval, pořád u nich nikdo nebral telefon, tak po dvou dnech se vrátil a oznámil pohřešování manželky. Takže nakonec jsme se k němu dostali a byl teda odsouzený, prokázali jsme mu to.

0: Máte v paměti nějaké neobvyklé místo činu, kam se třeba i špatně dostávalo?
1: Byly to, já nevím, případy schození ze skály, kdy to tělo bylo mezi kamenama někde, ale když si vezmu případ, který jsme dělali, známý případ, který se hodně publikuje, vrah Mikuš a poškozená paní tělo, které nám vyplavalo v Orlíku v bedně. Tam taky byla žárlivost, takový ten trojúhelník klasický, kdy pan Mikuš nám potom ujíždí do zahraničí. Vlastně my jsme dlouho nemohli nalézt tělo. Pořád jsme nevěděli, prostě ona zmizela a v tom případě, pokud nemáme tělo, tak i když jsme všichni věděli, že byla pravděpodobně zavražděná, tak pokud nemáte tělo, nemůžete to prokázat, protože ona může být kdekoliv ve světě. No a my pak jsme teda pana Mikuše, byl to lékař, doktor, toho jsme obvinili v nepřítomnosti ze zbavení osobní svobody, protože to jsme měli prokázaný, že on pravděpodobně jí zbavil osobní svobody, ale mohl jí odvést sebou někam a držet jí někde, jo, mohla být živá. On byl v té době v zahraničí, pak jsme i zjistili, kde asi byl, pak byl zadržnej v zahraničí s Němcema. Tam zase právní problém, protože oni zase neznají zbavení osobní svobody. Oni musí mít tu vraždu, my jsme neměli tělo, tak my jsme to tady, když jsme neměli přímo důkazy, museli překvalifikovat. To byl takový ten právní chaos trošičku. Němci nám ho zadrželi, pak se přivezl sem a on byl odsouzený právě za to trestný čin zbavení osobní svobody. On se odvolal proti rozsudku a mělo dojít teda k dalšímu soudu, kdy jsme počítali, že pravděpodobně ho zprostějí. Všichni jsme věděli, že on ji pravděpodobně zavraždil. No a to byly snad 2 dny nebo 3 dny před soudem. Já jsem byl akorát na chalupě a na jednom telefonu mi operační, že byl to už jeho český kraj v tom prostoru. Orlická přehrada patří jižním Čechám. Takže tam bylo nalezené nějaké tělo, nějaká ženská v nějaké bedně, která vyplavala spod hladiny a že tělo teda odvezli na soudní lékařství do Budějovic. A já tenkrát z chalupy jsem volal Honzovi Štočkovi, který měl dosah v tu dobu a říkám Honzovém auto, okamžitě do Budějovic, protože i z toho šetření, který jsme měli, tak jsme věděli, že on s tou svojí milenkou odjíždí k Orlické přehradě, kde nám vlastně končí její mobil. Tam potom, když tam docházelo k něčemu, že někdo tam z jejího mobilu psal zprávy, já jsem tam a tak prostě to bylo pak už jenom zinscenované všechno. Takže on za teda v tu sobotu odjel do Budějovic a po 3 hodinách mi volá, hele, podle šperku a podle všeho je to ona. Takže tím pádem jsme měli tělo, měli jsme důkaz, soud pochopitelně byl zrušený a tak jsme ho obvinili tenkrát na 219 na vraždu. No a on byl pravomocně odsouzený. To by bylo na dlouhý a podrobný vyprávění, jak jsme se ke všemu dostávali, ty jeho cesty, kam všude odjel, že byl v Kairu, v Egyptě, pak byl v Německu, problémy s diplomem, který měl, který si nevzal sebou. To by bylo na dlouhý vyprávění, tenhle případ.
0: Ale zdá se, že ta Orlická přehrada konkrétně je takové populární místo.
1: No, je to populární místo. Víte, když se dělali Orlické vraždy, to zrovna to Orlík dělal taky Honza Štoček, který on teda začínal. My jsme předtím dělali společně na jednom případu vraždy a při tom prověřování se tam chytil poznatek na nějakou partu, která chodí, myslím, do Podolí, do posilovny a že tam nabízeli, že někoho zavraždějí za nějaký peníze. A on za tenkrát se to ujel toho poznatku, zároveň nám přišel poznatek ještě ze severních Čech, podobnej, no a on za to vlastně rozpracoval s tou svojí partou a dostali jsme se k Orlíku. A tenkrát jsem pak byl na finále, až když jsme zatýkali, že jsme se domlouvali, pak je spolupráce. Jo, takže to je taková ta spolupráce, ta vzájemná pomoc těch policistů na té operativě, na té kriminálce.
0: A jak vypadá noční můra kriminalistů?
1: Úplně nejhorší je, když hledáte tělo někde ve volné přírodě. A vzpomínám na případ, kdy jsme skutečně hledali tělo, které zmizelo. Bylo to teda v severních Čechách, v bývalém vojenském prostoru v Ralsku, kdy jsme dokonce měli i pachatele, který se nám doznal a on sám to nemohl najít. Nakonec teda jsme to našli. To máte tělo někde zakopané ve volné přírodě?
0: Mimochodem je pravda, že často bývá vrahem osoba z blízkého okolí oběti, tedy v případech vražd žen, jejich partner nebo manžel.
1: Při každém případě, mluvím každého případu, taky o nějakého násilního nebo nezávažnějšího, tak se zpracovávají verze. To znamená verze, které zaprvé vycházejí z toho počátečního šetření a samozřejmě se jde po stycích, po kontaktech. Jedna z verzí je samozřejmě to nejbližší okolí, kdo by mohl. Pak se verze rozšiřují a ty verze se prověřují současně a postupně ty verze se vylučují. Takže samozřejmě i to nejbližší okolí bývá většinou zhrnuto do těch jedné z verzí. Je to tak, ale prostě často se stává, že skutečně i z toho nejbližšího okolí ten pachatel potom se nám, jak se říká, vylíhne. A říkám, těch verzí je vždycky několik a postupně ty verze se vylučují.
0: Pokud jde o tedy práci s tím pachatelem, řekněme, že máte někoho vytipovaného, například manžela. Vypadá to, že to opravdu je manžel. Jak se v takovém případě postupuje, abyste tedy ho takzvaně zlomili?
1: Rozhodně, když tam máme to podezření, tak si ho nevezmeme, nezatáhneme ho k nám a nezačneme ho vyslýchat, protože to je ta práce úplně na nic, protože on se může zatvrdit a neřekne vám nic. A tím pádem vlastně vy vystřílíte veškerý střeliv, který máte. Protože vy postupně mu musíte odhalit něco. V každém případě se kolem něj udělá takový rozsáhlý šetření kolem jeho osoby, kolem jeho styků, tak aby on se to pokud možno nedozvěděl. A pokud už máme nějaké ty trumfy v rukávu, tak si ho s klidem můžeme vzít a můžeme na něj uhodit. Ale zase záleží, musíte poznat, co to je za člověka, trošku jeho charakterové vlastnosti zjistit, na co tak asi reaguje, na co je přístupný, rodina, děti, maminka, takový ten mazánek. To prostě všechno si musíte kolem něj zjistit. A pak teprve na něj můžete jít. Já si vezmu případ, já to nebudu jmenovat, je to jeden velice známý spisovatel, který mu zavraždili dceru. A my vlastně jsme tam měli podezření na manžela a my jsme kolem něj dlouho chodili. On tam hrál divadlo, on vylepoval plakátky, jo, já nevím co všechno. Hledal jí, scháněl jí, nešťastný. A nakonec jsme se na něj zaměřili a zhruba po týdnu, po 10 dnech jsme získali důkazy proti němu, na který on zapomněl. Tak jsme si ho jako manžela nešťastného vzali a teď nám znova podrobně povězte všechno. A on nám povídal do podrobnosti všechno, co dělal ten den. A přesně to, co my jsme měli jako důkaz, tak nám vynechával. Tak jsme to vzali znova. No až po mnoha hodinách, kdy jsme se jí střídali u toho výslechu, tak vlastně se tak nějak zlomil a začal se doznávat. A dokonce se doznal i k tomu, že nám řekl i, že teda vyjel mimo Prahu, což my jsme měli potvrzený, což nám předtím zapírá. No ale nejhorší potom bylo, že on vlastně to tělo odvážel v noci a on nemohl najít místo. Takže my jsme mu pomáhali, jo. My jsme mu pomáhali. Já tenkrát jsme jezdili do noci vlastně po středočeském kraji v okolí Berouna, Karlštejna. A on to pořád nemohl najít. A pak si vzpomněl, že tam byla nějaká lucerna. Že tam byl nějaký výkop. Ten výkop už tam nebyl. Tak my jsme zase zjišťovali, kde tam měli v noci lucernu, kde byl výkop. A my jsme ho vlastně navedli na odbočku a v tom lese potom už to našel a označil nám to, protože on tenkrát si tam z klacků udělal nějaký znamení, že a můžu vám říct, že po těch zhruba 14 dnech to tam bylo tak zapadaný listím, že bychom tam chodili a hledali bychom houby a nevěděli bychom, že tam je to tělo. Pak nám dokonce označil i místo, kde vyhazoval tedy její osobní doklady, kabelku a byl ještě tak chytrý, že vlastně to zatížil nějakou cihlou, takže potapěč, který tam vlez, tak to na první pokus našel. Takže i takovéhle věci tam jsou. To byl zase případ, kdy on nám tady fabuluje, kdy on se snaží zametat ty stopy, on dělá toho nešťastného a za to šetření a práce kolem něj, která přinesla potom úspěch. Takže vím, že kdybychom si ho vzali a mluvili s ním ještě dneska, tak do dneška nám říká, že prostě je nešťastný, že mu manželka odešla. Tam byly takový ty poznatky, kamarádka. No, dcera, když ona bez té dcery prostě by nedala krok, aby ona jí někam, jo, nebo někomu. To byly takový ty střípky, které nás postupně vedly k němu.
0: Z vaší praxe je to pro pachatele úleva, když se nakonec přiznají?
1: Je to úleva. Je to úleva, protože každý člověk to má v sobě, každý ho to žere. Protože je to něco, co prostě ten člověk má v sobě. A kolikrát už i bylo takový to, že už ten člověk byl jako nalomený, že už, a teď já říkám, uleví se ti, dej to ze sebe, když já vím, co chce říct. Jo? Prostě takovým tím nenásilným způsobem na něj pomalu. A on potom řekl, měl jste pravdu a měl jsem, jo, a teď už se o tom potom rozpovídá, už takový uvolněný a už se o tom i rozpovídá.
0: Když připomenu seriál Metoda Markovič, tam jsme viděli takové, řekněme, navázání, až bych řekla, vztahu mezi tedy kriminalistou a vrahem. Může to fungovat i takhle, že opravdu ten kriminalista to ještě jakoby posune někam dál, ten vztah s tím vrahem, ale teď nemyslím, že by se nějak přátelili, spíš právě v té metodě.
1: Vzniká tam určitý pouto. Je tam určitý poutovný rozdíl mezi tím operativcem a vyšetřovatelem. Já bych vyšetřovatele teda nikdy nemohl dělat, měl jsem možnost a já jsem to vždycky odmítl, že prostě já nejsem z těch, kteří by seděli v kanceláři a psali papíry. Já prostě potřebuji s těmi lidmi mluvit, být v terénu, to je prostě úplně jiný styl práce. A s Jirkou Markovičem jsme byli kamarádi. Jirka Markovič vlastně, já když jsem přišel na vraždy, tak Jirka už byl na vyšetřovačce. Už tam byl nějaký ten rok, potom tam krátce na to přišel Ivan Smékal, tak vynikající vyšetřovatel. A Jirka Markovič, my jsme tak nějak navázali takový ten kamarádský vztah, i když on proti mě jako nováček tam, že jo, tak já jsem byl na kriminálce, Jirka byl na vyšetřovačce a hned vlastně první případ, ve kterého jsem zabřednul, tak to byl případ těch usekaných ručiček u dvou koček. I když Jirka to akorát končil, protože on dodělával akorát hojera a pak to přebíral jiný vyšetřovatel tady to. Takže s tím Jirkou jsme tak nějak padli celkem do oka a byli jsme kamarádi. A i když byl Jirka potom už v důchodu a já jsem třeba z někam na přednášky pro policisty, tak jsem tam Jirku bral, kde on měl taky přednášku. Byl takový hezký vztah. A Jirka s tím hojerem, to jsme si i rozcházeli v názorech, protože Jirka vždycky byl pro výkon trestu smrti, dejme tomu. A po Hojerovi, když byl vykonaný trest smrti, tak Jirka začal být proti. Protože tam vznikl tak nějaký ten vztah mezi tím pachatelem a Jirkou, protože oni skutečně spolu trávili spoustu času. Tam těch spoustu rekonstrukcí a tam znalecký posudky, které tam byly, výslechy, které se opakovaly. Takže byl to čas velký, který oni spolu strávili a s tím Hojerem prostě to Jirku trošku vzalo. No.
0: Ale obvykle to asi není.
1: Že obvykle to není. Jo, to byl takový ten výjimečný.
0: Já se vrátím ještě k těm vyšetřovatelům a operativcům. Možná bych vás teď poprosila, jestli byste mohl vlastně shrnout obě ty profese, co je jejich základem a jak tedy vůbec funguje ta operativa.
1: Do roku 2002 mám takový dojem, tak to byly samostatné součásti. Byla kriminálka, pod tu kriminálku to byla obecná nebo hospodářská kriminálka. Já do toho počítám i OKTE, to znamená odbor kriminalistické techniky, expertíz, který s námi úzce spolupracovali, zajišťování, vyhodnocování stop a takovéhle věci. Tohle všechno tam prostě bylo a ta vyšetřovačka byla samostatná. Spolupráce byla perfektní, skutečně na těch případech od začátku jsme dělali společně. Akorát, že to mělo tu chybu, že vlastně ten vyšetřovatel, dokovať nemá pachatele, tak na tom nemá co dělat. Protože veškerou tu práci dělá operativa, dělá ta kriminálka. Kriminálka to jsou ty včelíčky, které prostě šetřejí, pátrají, výslechy, okolí, zjišťují vztahy, vztahové otázky, kdo by mohl být pachatelem, až se dostanou k tomu jádru, k tomu podezřelému, který ho si tam přivedou. Teď ho tam lámou na základě těch určitých důkazů a když on se jim dozná, tak ho dávají vyšetřovateli. A veškerá další práce se už je na tom vyšetřovateli, to znamená veškeré procesní věci, každý má svoje. Každý se musí umět. Práce vyšetřovatele je práce z 90% nebo 95% v kanceláři anebo ve věznici při výsleších. Tam je práce se znalcem a znalecký posudky, výsledky pitvy, psychologové, psychiatři, ježdění do věznice, pokračování ve výsleších, rekonstrukce, až se prostě je spisotovej seznámení z výsledky vyšetřování. Ale to předtím, to znamená usvědčit toho pachatele a dostat ho skutečně, tak to je práce té kriminálky.
0: No a jak je to v současnosti? Došlo tedy k nějaké změně?
1: V tom roce 2002 vlastně tady ty dvě součásti byly spojený. Já když jsem vedl oddělení vražd tady v Praze, tak jsem to řešil takovým způsobem, že vlastně napadl případ a vždycky jsem dal jednoho vyšetřovatele k tomu případu, který na tom nic moc nedělal. A byla tam ta část té operativy, kdy teda byl určený vedoucí týmu, který si za to bude odpovídat, ke kterému šel ten operativní spis, který měl u sebe třeba 4-5 lidí, kteří na tom případu pracovali. Veškerá spolupráce s tím vyšetřovatelem, který byl do všeho zasvěcovaný, zpracoval se plán společných operativních a vyšetřovacích úkonů, to znamená, co se bude dělat dál. Z toho šetření, které bylo, tak se stanovovaly další plány, další otázky, další šetření, až to teda vedlo k tomu pachateli. A gro, ten vedoucí, byl ten operativec, ten kriminalista, který vlastně si to celý šéfoval. V případě, že se teda zjistil pachatel a dávalo se to vyšetřovateli, tak už si to zase řídil dál vyšetřovatel. To znamená, že další věci k tomu byly potřeba zjišťovat, tak už zase pro ně dělala ta operativa a vlastně ten kriminalista, ten vedoucí s tím vyšetřovatelem už se zase dohadovali na tom dalším postupu. I vlastně protože ten vyšetřovatel už připravuje ten spis, ten proces, tak už zase on musí vědět, co tam bude potřeba udělat a jaké další dílčí věci jsou tam potřeba.
0: Pokud jde o práci operativy, která vám je tedy velmi blízká a máte s ní velké zkušenosti, co je pro tuhle činnost nejdůležitější?
1: Podle mě trpělivost a cílevědomost. Tam to jsou základní věci a mít to v srdíčku a pro tu věc udělat maximum. Ne, že ve 4 hodiny to tady zabalím a jedu domů, ale když je potřeba tady dělat do noci, tak dělám do noci, protože jindy to nejde. A kolikrát to vytěžování a schánění lidí, hodně to bylo po pracovní době, protože ty lidi někde pracují, nikdo neví kde a večer chodí domů, takže i ta práce večer v nočních hodinách, ve večerních hodinách, je to práce, kdy chodíte po barech, po pajzlech, po sklepích, prostě všechno možné. Ta práce té operativy je nesmírně široká, rozsáhlá. A navíc je to taková všeho chuť, že jednou pracujete s tím nejhorším podsvětím, který je, a jednou pracujete v nějakých výšinách, takzvaných, i když kolikrát to podsvětí se mi jevilo lepší než ty některé výšiny, se kterými jsme se potkali.
0: Končí druhý díl. A co nás čeká příště?
1: Tenkrát byla vražda na Praze 4, bylo to v prostoru mezi panelákama. Vyšli jsme tam, většinou ty prověrky v baráku seděly od posledního patra směrem dolů, tak já jsem zazvonil na první dveře. Přišla nám otevřít nějaká paní kolem těch 35 let, já si ji představil, říkám dobrý den. Teď se mi vysvětlil, jestli něco slyšela, neviděla, takovýhle ty. Ona říká, no já bych něco o tom možná věděla, pojďte dál, já nechci tady na chodbě. Kde teď? No stojí na balkoně a asi na nás kouká z té tmy přes to sklo. A já jsem seděl přímo pod tím oknem.
0: Nejen o tomto případu se dozvíte víc v dalším pokračování série Místo činu. Naslyšenou za týden.
2: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví? Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu iRozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
3: Je 13 hodin a 30 minut.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Dobré odpoledne. Volby do poslanecké sněmovny by v květě

0: Bylo to z ankety, ve které hlasovala víc než polovina obyvatel přilehlých osad a desítky majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo skoro 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva. Nejsou ale závazné, jako je to u referenda. Spojené státy se podle amerického prezidenta Donalda Trumpa zmocní iránských zásob obohaceného uranu a zničí je. V sobotu to napsal na sociální síti Truth Social. Irán už dřív prohlásil, že nulové obohacování je pro něj nepřijatelné a znamená porušení jeho práv. Trump ve svém příspěvku taky napsal, že dnes plánuje uzavřít mírové dohody s Iránem. Tento sice popírá, nevyloučil ale podpis smlouvy v některém z následujících dní. Tisíce fanoušků české fotbalové reprezentace se chystají do Spojených států. Druhý zápas na mistrovství světa odehraje český tým ve čtvrtek v Atlantě. K cestě do Spojených států je potřeba takzvané ESTA nebo vízum. Konečné rozhodnutí ale mají až úředníci při pasové kontrole. Právníci taky radí nosit u sebe při pobytu ve Spojených státech neustále pas a takzvaný formulář I-94, který se do vstupu postupu dá vygenerovat na vládním webu. Přestavba bývalé vinohradské vodárny v Praze na interaktivní vzdělávací centrum Hydropolis je zhruba v polovině. Stavebníci dokončují hrubou stavbu a pracují na obnově historické věže. Expozici věnovanou vodě začnou instalovat letos v říjnu. Otevření centra je plánované na podzim roku 2027. Náklady na přestavbu jsou zhruba 450 milionů korun. Počasí odpoledne nás čeká proměnlivá oblačnost, v severovýchodní polovině území místy přehánky, ojediněle bouřky. K večeru oblačnost ubyde a srážek bude také méně. Teploty 16 až 20 stupňů, na jihu Moravy až 23, na horách kolem 10. Čerstvý západní až severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu bude večer slábnout. To byly zprávy, slovo má Ondřej Himer a za obzorem.
1: Má jen o kousíček větší rozlohu než meziválečné Československo i s podkarpatskou Rusí. Zatímco Jan Antonín Baťa ve 30. letech snil o zemi pro 40 milionů Čechoslováků, v Bangladéši dnes na stejně velkém území žije přes 170 milionů lidí. Osmá nejlidnatější země světa prošla v posledním roce a půl překotným vývojem. V létě 2024 právě v Bangladéši začala vlna nepokojů, pro které se později vžilo označení revoluce generace Z. V Bangladéši, ale později třeba i v Nepálu nebo na Madagaskaru, se mladí lidé vzbouřili proti dlouholeté vládě zavedených politických elit, pod kterou pro sebe neviděli žádnou budoucnost. Rok a půl po svržení starého režimu Bangladéš dospěl ke svobodným volbám. Někdejší studentští vůdci v nich ale získali jen několik málo mandátů a úspěchy slaví zavedené strany v minulosti stejně spojované s korupcí jako vláda svržené premiérky. Znamená to, že ideály revoluce zcela zkrachovaly a kdo vlastně povede jednu z nejrychleji rostoucích zemí světa? Tomu se bude věnovat dnešní díl pořadu Za obzorem. U jeho poslechu vás vítá Ondřej Himer.
2: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa.
1: Bangladéšské volby 12. února provázela podle svědků slavnostní atmosféra. Bylo to konec konců poprvé po dvou desetiletích, kdy v parlamentních volbách skutečně o něco šlo. A to je slyšet i z volebních písní, které doprovázejí dnešní díl. Nechalo je vytvořit Ministerstvo kultury s cílem přitáhnout k volbám co nejvíc lidí a propagovat ústavní změny, ke kterým se lidé mohli vyjádřit v souběžně konaném referendu. Opakovaně v nich zaznívají výzvy k jednotě anebo odkazy na tzv. Červencové mučedníky, tedy na 14 stovek lidí, kteří zemřeli při brutálním potlačování protestů tehdejším režimem v létě 2024.
3: Gente,
1: účast byla nakonec těsně

0: těsně pod hranicí 60%, což o nějaké mimořádné motivaci lidí nevypovídá. Jedním z důvodů byly určitě výzvy k bojkotu ze strany svržené premiérky a její strany Avamilík, která se voleb nesměla zúčastnit. I tak je ale mandát vzešlý z voleb relativně silný. A kdo ho vlastně získal?
1: Bangladesh Nationalist Party has scored a sweeping victory in the country's general election.
0: Hlasování jasně ovládla bangladešská nacionalistická strana BNP, která ze 300 křesel obsadila 209 a sama tak bude mít ústavní většinu. Druhá skončila islamistická strana Džamáté Islámí, která získala 68 poslanců, a třetí nejsilnější je z 6 křesly Národní občanská strana. Žádná z těch tří nejsilnějších stran přitom v minulém parlamentu neměla ani jediného poslance. BNP minulé volby bojkotovala, Džamáté Islámí byla za minulé vlády zakázaná a Národní občanská strana, to je platforma, kterou založila část vůdců předloňského studentského hnutí. Změna je to tedy na první pohled zcela zásadní, ale je tu přeci jen háček. BNP je dlouho zavedená strana, která v minulosti byla u moci a za jejíž vlády se Bangladéš v žebříčku Transparency International řadil k těm úplně nejskorumpovanějším zemím světa. Samotné bangladéšské revoluci, tomu, jak vypadala stále autokratičtější vláda svržené premiérky Šejch Hasíny Vadžídové a i minulé korupci BNP v čele s druhou bangladéšskou premiérkou Khaledou Zijou, jsme se v pořadu Za obzorem věnovali ve dvou předcházejících dílech a můžete si je snadno najít v našem archivu. Dnes se budeme dívat spíš do budoucnosti.
2: Amí. Tarek Rahman, 63, šapot koritesi je.
0: A ta nese jméno Tarek Rahman. Předseda BNP už složil premiérskou přísahu a udělal taky první vstřícná gesta směrem k opozici.
3: Obracím se ke všem demokratickým stranám. Vaše ideje a vaše názory jsou důležité pro budování národa. Naše cesty se mohou lišit, ale v zájmu země musíme zůstat jednotní. Pevně věřím, že v jednotě je naše síla, zatímco v rozdělení je slabost.
0: Řekl nastupující bangladéšský premiér a přinejmenším v rétorické rovině je to výrazný posun od jindy dost agresivní bangladéšské politiky, které ostatně není cizí ani politické násilí. Prvním úkolem Rahmánovy vlády bude uvést do života ústavní změny, které v referendu podpořilo skoro 70% hlasujících. Jenže tyhle změny mají především oslabit pravomoci vlády a stanovují třeba i limit 10 let na pozici předsedy vlády. Jak moc se bude BNP, která na návrat do čela Bangladéše čekala dlouhých 20 let, chtít do zavádění podobných reform? Jak silnou pozici ve vlastní straně má bangladéšský premiér, který se teprve na konci prosince vrátil do vlasti po 17 letech v exilu? A kolik toho vlastně zůstalo z ideálů červencové revoluce? To jsou otázky pro následující minuty a jsou to otázky, které budou mířit na mého dnešního hosta. Ve studiu je teď se mnou indolog a bengalista Martin Hříbek z Ústavu asijských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vítej, ahoj.
4: Hezké odpoledne, Ondřej.
5: Pojďme tedy nejdřív k první části našeho povídání, a to jsou samotné volby a jejich výsledky. Nejdřív asi bych se zeptal, proč vlastně to trvalo tak dlouho, proč to trvalo rok a půl od svržení té staré vlády, než se podařilo ty volby uspořádat, i když po té samotné revoluci byla snaha udělat to co nejrychleji.
4: Ano, to je zajímavá otázka. Vlastně zatím stála především ta přechodná vláda v čele s Mohamedem Yunusem, nositelem Nobelovy ceny za mír, který se tak trochu snažil prodlužovat tu dobu, kdy vládne přechodná vláda. Ta argumentace byla, nejdříve musíme provést reformy politického systému, tak aby žádná strana, která vyhraje volby příště, nemohla uzurpovat moc, tak jako to udělala ta předchozí Awami League. Naproti tomu třeba ta bangladéšská nacionalistická strana chtěla volby co nejdříve. Takže tam bylo jisté napětí mezi tou hlavní opoziční stranou zejména a tou přechodnou vládou.
5: No a vyplatilo se to čekání, jaké nakonec tedy ty volby byly? Máme nějaké důvody pochybovat o tom, že ta kampaň před nimi byla férová a že samotné volby byly regulérní, nebo to bylo všechno v pořádku?
4: Dá se říci, že byly regulérní, byla tam řada zahraničních pozorovatelů, strana, která bude v opozici, čili ta islamistická strana Džamáte Islámí, tak chtěla přepočítat některé obvody, ale ve výsledku také, jak si uznala porážku a řekla, že bude konstruktivní opozicí. Tam jediným hlavním argumentem je, že ta předchozí vládnoucí strana Awami League, zároveň jako nejstarší a historicky nejvýznamnější strana v zemi, byla zakázána a nemohla se tedy těch voleb účastnit. Mimo to, ty volby mezi těmi aktéry, kteří se zúčastnit mohli, tak se dá říct, že byly regulérní. To politické násilí, které Bangladeši před volbami často propuká, také nebylo příliš intenzivní, takže dá se říct, že ty volby proběhly regulérně.
5: No ale ta absence Awami League, svržené premiérky Šajch Hasiny Vadžídové, to je vlastně možná docela zásadní trhlina v nějaké demokratické fasádě těch voleb. Tak co třeba nám volební účast může říct o tom, kolik lidí nešlo třeba volit, protože by jinak volili Awami League a teď neměli koho?
4: Ano, ta strana Awami League vyzvala své příznivce, aby ty volby bojkotovali. Volební účast byla necelých 60%, takže se dá předpokládat, že velká část těch 40% obyvatel Bangladeše, kteří nepřišli k volbám, byli podporovatelé Awami League. Další část asi volila ze svého hlediska menší zlo, to jest bangladéšskou nacionalistickou stranu, raději než tu islamistickou koalici pod vedením Džamáte Islámí.
5: A ještě asi se musíme zeptat na ty studentské vůdce, protože studenti byli hlavní hnací silou té předloňské revoluce, ale ve volbách bodovali vlastně spíš nakonec zavedené politické značky, když tehdy bylo velké volání po změně, tak čím to je, proč ty studentské projekty vlastně buď vůbec nevznikly, anebo nakonec neuspěly?
4: Ano, on je to takový obecně rys těch revolucí nebo protestů generace Z, kdy dokázují pomocí sociálních médií se velmi rychle mobilizovat, aktivizovat, svolat velké demonstrace, ale ve chvíli, kdy se ta změna podaří, tak v tu chvíli nemohou konkurovat těm zavedeným politickým stranám, které mají rozsáhlou síť poboček, buněk v každém obvodu a mají tam své příznivce jaksi dlouhodobě. Často to jsou celé rodiny, které po generace jsou spjaté s tou či onou stranou. Takže toto vybudovat nějakou takovouhle strukturu během roku a půl je prakticky nemožné a i to byl jeden z důvodů, proč ta přechodná vláda trvala tak dlouho, vlastně bez nějakého mandátu, trvala rok a půl. To studentské hnutí se nejdříve transformovalo ve stranu, National Citizen Party, čili Národní občanská strana, a poté tato strana učinila ještě takový překvapivý obrat, a to, že vstoupila do koalice s tou islamistickou Džamáte Islámí.
5: To mě taky překvapilo. Džamáte Islámí je taková ultrakonzervativní.
4: Ano, je to ultrakonzervativní islamistická strana, která ovšem před těmito volbami se snažila ukázat takovou, řekněme, méně fundamentalistickou tvář. Ten její hlavní představitel Šafíkul Rahman mluvil zejména o náboženských svobodách, o důstojnosti člověka, aby získali větší přijatelnost pro tu bangladéšskou společnost. A ta studentská strana se k ním připojila podle vyjádření jejich představitelů především z taktických důvodů. Říkali, není to ideologická koalice, je to taktická koalice. V Bangladeši je volební systém většinový, to znamená jednomandátové obvody, jednokolové volby, vítěz bere vše. Takže si netroufali na to kandidovat sami, protože jejich kandidát by v nějakém obvodu musel zvítězit, aby měli alespoň jednoho poslance.
5: Takhle jich mají teda 6.
4: Takhle jich mají 6 a ještě ten příklon nebo ten vstup do té koalice, že máte Islámí, způsobil takový trochu vnitřní rozkol uvnitř toho studentského hnutí, kdy zejména lídrině odešly z té strany. Chobura si, jako chobura si, deši da duho, efiri gono, bota.
6: zapamatuj si.
5: Pojďme k druhé části toho, co jsem dneska chtěl probrat, a to bylo to souběžně konané referendum, ve kterém se občané Bangladeše mohli vyjádřit ve prospěch nebo proti navrhovaným ústavním změnám. Je to takový veliký soubor bodů, které jsou obsažené v takzvané červencové chartě, asi 50 návrhů, a to by teďka měl tedy nový parlament uvést do právního řádu. Nemusíme probírat samozřejmě všechny ty změny, ale dá se říct obecně, co vlastně bylo cílem těchto změn, co vlastně má tady ta poměrně nedosáhlá ústavní reforma přinést?
4: Hlavním cílem bylo znemožnit, aby v budoucnu vítěz voleb, který v tom většinovém systému může mít velmi masivní podporu, což je i případ těchto voleb, a aby nemohl už nikdy uchvátit moc do té míry, jako to učinila strana Avámí lík. Čili jde o to zavést silnější systém brzd a protivah, omezit moc premiéra a posílit roli opozice. Stručně řečeno takto, a posílit roli státních institucí a jejich nezávislost.
5: A do bangladéšského právního řádu se má také vrátit takzvaná přechodná vláda, čili jakýsi dočasný kabinet, který se má ujmout moci vždycky před volbami, a jeho hlavním úkolem je uspořádat férové volby a dohlížet na to hlasování. Jak tohle to má v praxi fungovat? To je docela neobvyklá věc.
4: Ano, je to, jak si v mezinárodním měřítku, dosti neobvyklý institut, který původně byl zaveden tou uprchnuvší premiérkou Šajch Hasínou, která chtěla zabránit tomu, aby ta bangladéšská nacionalistická strana, která nyní vyhrála, jak si uchvátila moc, tak zavedli do ústavy, že bude půl roku před začátkem voleb vládnout nikoliv ta strana, která zvítězila, ale přechodná vláda, která zajistí, aby ta vládnoucí strana nemohla zneužít státní aparát k tomu, aby de facto znemožnila opozici provádět efektivní volební kampaň. Čili je to výsledek nedůvěry. Během té dlouhé vlády předchozí Šajch Hasíny znovu ta samá premiérka tohleto zrušila.
5: Protože se nechtěla vzdát moci.
4: Protože se nechtěla vzdát moci, přesně tak. A nyní to má být znovu zavedeno.
5: No ale nejsme tady opět ve stejném bodě, protože ta BNP, Bangladéšská nacionalistická strana, teď má dvoutřetinovou většinu v parlamentu. Je tedy tím referendem vázaná k tomu, aby tohleto zavedla, tohleto pravidlo. Zároveň je zavázaná k tomu, aby zavedla spoustu pravidel, které teď budou omezovat její moc, tak stane se to, zavede skutečně ty změny, anebo je tam nějaká pojistka, která jim brání ty změny pak znovu ještě zrušit? Třeba tady tu přechodnou vládu?
4: Ano, oni jsou politicky vázáni jednak tou chartou červencovou, kterou podepsala jak ta strana, která bude vládnout, tak opoziční Džamáte Islámí, tak ta strana studentská. Čili na té červencové chartě a na tom souboru těch reform je poměrně široká shoda, a také v referendu, které se konalo souběžně s těmito volbami, byly ty reformy schváleny téměř 70% občanů. A toho referenda se účastnilo ještě asi o necelé procento víc voličů než těch samotných voleb. Takže myslím, že ten jako politický závazek je opravdu velmi silný. Samozřejmě se hned objevily spekulace tohoto typu, zvlášť bangladéští novináři poukazovali na některé výroky představitelů BNP, kteří se distancovali od některých těch návrhů, a tedy ptali se, opravdu to zavedou, a ze strany té opozice zase se začaly ozývat hlasy. Vzpomeňte si, jak dopadla předchozí Avámí lík. Čili já myslím, že ten tlak na to, aby se alespoň nějaké ty reformy dotáhly do konce v nějakém rozumném časovém horizontu, bude velký. A pokud by to ta BNP neudělala a zneužila této situace znovu k tomu, aby si udržela co nejvíc moci, tak by opravdu mohla ztratit velkou část své legitimity.
5: Ty už si trošku načali téma přítomnosti žen na kandidátkách. To je téma, které se hodně objevovalo třeba v západním tisku, který psal o těch bangladéšských volbách, třeba i tady z toho hlediska, protože těch žen tam skutečně bylo velmi málo. Ty ústavní změny obsahují něco i v tomhle směru? Nějaká práva žen nebo politické zastoupení žen, nějaké kvóty a podobně?
4: Jsou to vlastně dvě věci. To nejenom v západních médiích, ale i v těch bangladéšských se tato otázka hodně řešila. Džamáte Islámí a její koalice nenominovala žádnou ženu, a ta bangladejská nacionalistická strana relativně málo žen. Dostalo se jich tam celkem 7 a to je v zemi, kde vlastně po dlouhou dobu vládly dvě premiérky a stranám předsedaly dvě silné ženy. Je něco, co jako je vnímáno jako kontrast a řada novinářů nebo bangladejských intelektuálů si klade otázku, k tomu to měla ta revoluce vést. Je to jako, není to paradox. A paradox to určitě je. Nicméně ty návrhy, a to je ta druhá věc, reformní obsahují jeden důležitý bod, a to je zvýšení počtu rezervovaných míst v parlamentu. V současné době je ten počet 50, to znamená, že kromě těch 7 žen, které se tam dostaly jako vítězky těch voleb v jednotlivých okrscích, tak ještě bude v tom parlamentu sedět dalších 50 žen. A těch 50 míst bude obsazeno tak, že jednotlivé politické strany podle míry svého zastoupení v tom parlamentu nominují nějaké ženy, aby naplnili tuto kvótu. A tato kvóta se podle těch reformních návrhů má zvýšit z 50 na 100 míst.
5: A ještě jsme na něco zapomněli, co ještě důležité změny, které tam jsou v těch návrzích na ústavní změny?
4: Další důležitá změna je, že má vzniknout horní komora parlamentu, která by měla být obsazována nikoliv většinovým volebním systémem, ale poměrným, což by mělo zvýšit míru politické reprezentace třeba i menších stran. A pokud jde o roli té opozice, tak v té dolní komoře by měl být předsedou sněmovny právě zástupce opozice vždycky.
5: Té nejsilnější opoziční strany.
4: A zároveň souhlasu opozice budou podléhat některá důležitá rozhodnutí, například vyhlášení výjimečného stavu musí schválit mimo jiné i hlavní představitel opozice nebo i některé důležité mezinárodní smlouvy.
6: Posloucháte pořad Za obzorem.
5: Pojďme na třetí část toho, co dnes potřebujeme probrat, abychom porozuměli výsledkům bangladéšských voleb, a to je osoba vlastně teď už jmenovaného premiéra Tariqa Rahmana. Takže kdo je to vlastně Tariq Rahman?
4: Tariq Rahman je především nositelem politické dynastie. Tady v tomto ohledu je zajímavé, že přestože ta revoluce bangladéšská vlastně chtěla přinést silnou radikální změnu, tak ve výsledku voliči volili jaksi bezpečně tu druhou největší stranu, ta první byla zakázána, tak tu druhou největší stranu, s tím jaksi přivědomí toho, že nositel té politické dynastie se stane premiérem. Jeho otec byl prezidentem Bangladéše a byl zavražděn v roce 1981. Jeho matka poté vstoupila do politiky a dvakrát byla premiérkou Bangladéše. On sám má právnické vzdělání, neukončené pracovní historii v biznisu a sám do politiky vlastně vstoupil až v roce 2001, kdy začal druhý mandát, kdy vládla jeho matka jako premiérka. Přijal významnější roli v té bangladéšské nacionalistické straně. V té době, kdy Bangladéš byl považován za velmi skorumpovanou zemi a ta vláda, ta jeho matky byla považována za velmi skorumpovanou, tak to, že on byl její syn, také proti němu obrátilo jaksi pozornost, nebo na ní obrátilo pozornost a byl obviněn postupně z řady korupčních činů, ale i z organizování násilného útoku na opoziční protest, tehdy opoziční Awami League. V roce 2007 byl tedy zatčen, strávil 18 měsíců ve vězení, tvrdil, že tam byl mučen a poté, co byl propuštěn, tak údajně slíbil, že už se politice věnovat nebude a v roce 2009 odjel do Londýna a strávil další 17 let v exilu. Politické činnosti se ale nikdy nevzdal, tu stranu BNP do jisté míry řídil z toho Londýna, i když jeho matka, která žila v Bangladéši, tak byla její oficiální hlavní představitelkou. Nicméně po roce 2018, kdy i ona byla vsazena do vězení za korupci, tak dostal funkci, která se jmenovala oficiálně acting chairman, čili něco jako úřadující předseda. A tuto funkci měl až do té doby, kdy jeho matka zemřela a On se tedy v lednu stal hlavním představitelem té strany BNP.
5: No a není pro něj trošku teďka diskvalifikující to, že v Bangladeši prostě kolik, 17 nebo 18 let vlastně vůbec nebyl?
4: Já si myslím, že on je prostě tou důležitou symbolickou osobou, která stělesňuje tu politickou tradici spojenou s jeho rodiči. A to je jádro jeho legitimity. Vedle toho samozřejmě, jako on se na dálku toho politického života v Bangladeši účastnil, ale zároveň bude muset ukázat, že dokáže řídit nejenom stranu, ale i vládu.
5: No a jaké jsou teď hlavní výzvy, před kterými Bangladeš s novou, tedy demokraticky zvolenou vládou, bude teďka stát?
4: Bezpečnost a ekonomika. Myslím tím vnitřní bezpečnost, potom pádu toho autoritářského režimu, došlo k výraznému zhoršení bezpečnosti obecně na ulicích. Přestože spousta korupčních činů a jiné kriminality byla odhalena z toho předchozího režimu, tak bezpečnost běžných Bangladešanů se zhoršila. Další úkol je zabránit politickému násilí, které také Bangladeši periodicky propuká. K tomu učinil již první kroky. Za prvé okamžitě po vyhlášení voleb nejdřív navštívil představitele nejvyšší opoziční strany Šafíkura Rahmána a dohodl se na tom, že on bude opozici respektovat a opozice se bude konstruktivní. Následně navštívil šéfa té studentské strany Nahida Isláma a také vlastně se domluvili na nějaké jako spolupráci v rámci koalice opozice, čili to je první krok. Řekl, že nebude pokračovat té bangladešské politice vendet. Také bude muset chránit menšiny, hinduisty a buddhisty zejména, před útoky z islamistických fundamentalistů. To je další důležitý faktor té vnitřní bezpečnosti, který se zhoršil po té revoluci. Čili to jsou ty vnitřní věci. Z mezinárodně politického hlediska bude muset delikátně balancovat mezi Indií, Čínou, Pákistánem a Spojenými státy. To jsou ty hlavní země, které mají Bangladeši nějaké zájmy a zároveň s nimiž má zájem Bangladeš spolupracovat.
5: V ekonomické oblasti.
4: Ano, a ta ekonomika, to je další věc. Stabilizovat ekonomiku, zejména jaksi růst cen, růst životních nákladů. To myslím, že je něco, v čem Bangladešané projevovali velkou trpělivost i s tou přechodnou vládou, protože měla ten jako revoluční mandát a ta jako naděje na tu změnu byla velká, ale tahle ta dobrá vůle asi už vyprší v době, kdy nastoupí demokraticky zvolená vláda a od ní opravdu budou jak lidé, tak firmy očekávat, že toto zlepší.
5: Tak budeme sledovat, jak se Tariqovi Rahmánovi v téhle roli a vůči těm výzvám bude dařit. Děkuji za odpovědi. Mým hostem dnes byl Martin Hříbek z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
4: Děkuji za pozvání.
5: A od mikrofonu se loučí taky Ondřej Himer.
6: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Český rozhlas Plus a Davidské divadlo vás zvou na živé natáčení debaty z cyklu Ctnosti a neřesti s názvem Jak přežít technoevoluci. Lidstvo čelí řadě nejistot a krizí a není to jen změna klimatu. Svět začaly masivně ovlivňovat technologie generativní umělé inteligence. AI nástroje se prosazují v řadě oborů a stále více zasahují do každodenního života. Kde a proč je nutné pro umělou inteligenci vytvářet nové normy a předpisy? A jak by měly vypadat? Přijďte 17. června v 7 hodin večer do kavárny Davidského divadla na Praze 6. Moderátorka Renata Kalenská se bude ptát teologa a sociologa Tomáše Halíka, spoluzakladatelky AI dětem Evy Nečasové a režiséra inscenace Tři zmrzlí Pavla Šimáka. Vstupenky koupíte na webu davidskedivadlo.cz. Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
7: je 14 hodin.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Donald Trump se oficiálně stává druhým nejstarším prezidentem v americké historii. Dnes oslaví 80. narozeniny. Švýcaři podle předběžných výsledků odmítli návrh krajní pravice na omezení obyvatel na nejvýš 10 milionů. Poznat původ medu bude snazší. Podrobnější označení zavedla nová evropská pravidla. Dobré odpoledne. Zprávy přináší Naďa Procházková. Americký prezident Donald Trump má dnes 80. narozeniny. Jubileum oslaví bojovým zápasem, který se poprvé odehraje přímo na trávníku Bílého domu. Do amerických ulic zároveň vyjdou i Trumpovi odpůrci, kteří se zapojí do celonárodních protestů nazvaných No Kings.
8: Donald Trump si podle svých slov k narozeninám nepřeje nic jiného, než aby byla Amerika znovu skvělá. V rámci oslav nechal na trávníku Bílého domu postavit 28-metrovou klec, ve které se odehraje 7 zápasů bojového umění UFC. Sezval Američany, aby zápas sledovali s ním, a nechal vydat 120 000 vstupenek zdarma. Zatímco jeho předchůdce Joe Biden 80. před 3 lety přešel v tichosti s rodinou, Trump z nich dělá celonárodní událost. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
7: Švýcaři dnes v referendu podle předběžných výsledků odmítli návrh krajní pravice na omezení obyvatel v zemi na nejvýš 10 milionů. S odvoláním na švýcarskou federální vládu to uvádí agentura AP. Volební účast dosáhla téměř 60% a protihlasovalo 54% voličů. Ukazují odhady. Referendum iniciovala nacionalistická švýcarská lidová strana, která má nejvíc křesel v parlamentu. V Alpské konfederaci teď žije asi 9 milionů a 100 tisíc lidí.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Etikety medů prodávaných v Česku musí ode dneška splňovat přísnější pravidla. Místo obecného označení směs medů ze zemí EU nebo mimo EU musí obchodníci uvádět přesný původ i množství. Změny zavedla takzvaná snídaňová evropská směrnice. Cílem je lépe informovat spotřebitele o tom, co za výrobky vlastně kupují. Jindřich Fialka z Ministerstva zemědělství upozorňuje, že se změna projeví postupně.
9: Stejně jako u ostatních typů potravin, staré etikety mohou být doprodány, ale potom datu už ta nová produkce nesmí být takto označována.
7: Provoz na dálnici D4 u Jíloviště u Prahy by měl být odteď už bez omezení silničářů. Jezdí se v obou pruzích v každém směru. V Českém rozhlasu to potvrdil Josef Holek z krajské správy a údržby silnic. V noci tam silničáři bourali most na dálnici a následně ještě odklízeli materiál. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Staré nepotřebné věci můžou dnes zájemci vyměňovat na reuse dni na Vítězném náměstí v Praze 6. Akci pořádá městská část po čtvrté. Loni se zapojilo 1200 lidí, kteří si vyměnili zhruba 2 tuny a 300 kilogramů věcí. Přinášet lze třeba knihy, oblečení, hračky, sportovní potřeby a menší vybavení do domácností, říká radní pro životní prostředí Prahy 6 Petr Palacký ze Zelených.
10: Je možné přinášet jakékoliv věci, které dobře poslouží někomu dalšímu. Taková ta klasická zásada je přinášet ty věci, které byste darovali třeba svému nejlepšímu příteli, to znamená věci, které jsou v dobrém provozuschopném stavu.
7: V Litomyšli pokračuje 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Až do 5. července nabídne téměř 50 koncertů a dalších hudebních pořadů. Součástí festivalu je také Smetanova výtvarná Litomyšl, která o tomto víkendu otevře zhruba 20 výstav. Mezi nimi nechybí ani venkovní expozice 11 soch Jaroslava Róny, nazvaná Ticho a mýty.
11: Ty mýty se mnou tahnou, že vlastně zpracovávám starověkou mytologii. Nakonec ta mytologie, to je to, o co se jako opírá každá civilizace. No, si myslím, že umělci se ani z toho nemůžou nějak jako vymanit a všichni nakonec u té mytologie nějak zvláštně skončí.
7: počasí. Odpoledne nás čeká proměnlivá oblačnost. V severovýchodní polovině území místy přeháníky, ojediněle i bouřky. K večeru oblačnost ubude a srážek bude méně. Teploty 16 až 20 stupňů. Na jihu Moravy až 23, na horách kolem 10. Čerstvý západní až severozápadní vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu bude večer slábnout. Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přeháňky. K večeru srážky ustanou, oblačnost se protrhá. Zítřejší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 24, na horách kolem 11, na Šumavě až 15 stupňů. Tolik zprávy, teď už repríza pořadu Portréty.
12: Pro jedny byl hrdinou, druzí si, jemně řečeno, jeho hrdinstvím nejsou jisti. Indiánský náčelník Geronimo zůstává především symbolem určité doby. A jak napsal náš přední amerikanista Josef Opatrný, je projekčním plátnem našich představ. Víme toho o něm málo. Pro podstatnou část jeho života neexistují ověřitelné zdroje informací a obsáhlý životopis, který Geronimo před smrtí nadiktoval, je spíš literárním dílem, nějak na úrovni románu Karla Máje. Osud muže, který musel sledovat, jak jeho zemi obsazují bílí osadníci, připomene v portrétech věnovaných indiánským náčelníkům historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
13: Dobrý den.
12: Ptát se bude David Hertl.
6: Indiánští náčelníci.
12: Honzo, a začneme dneska tím, že skočíme na konec příběhu. Velmi rozhořčené reakce mezi Indiány vyvolalo, když v květnu 2011 zabitý terorista Usáma bin Ládin dostal od americké armády krycí jméno Geronimo. Po protestech Indiánů byla tahle akce přejmenována na Neptunův trojzubec. Ale ona se v tuhle chvíli nabízí otázka, jak je vlastně Geronimo, nebo jeho jméno, jak je to vnímáno v té dnešní americké společnosti, pozitivně nebo negativně?
13: No, na to není úplně jednoznačná odpověď, protože tam existují vlastně jako různé skupiny a různé vlastně historické vrstvy, jak na Geronima a vůbec i na ty ostatní indiánské vůdce vzpomínáme. Tam já bych jenom připomněl, že sám Geronimo vlastně přispěl k tomu trošku, že v té své poslední fázi života se stal součástí toho, jak bych ho řekl, showbiznisu kapitalistického systému, kdy vlastně prodával tu svoji památku, vydělával, nebo respektive on ji využíval ve svůj prospěch, získával peníze za to, že prodával relikvie nebo prostě hmotné vzpomínky na něj samého, účastnil se těch show. A to je vlastně začátek jeho druhého života. A Geronimo, stejně jako všechny ty historické postavy, mají právě těch životů několik. Takže na jednu stranu chápu, že dědici jeho původních obyvatel jsou rozhořčeni s tím, jak vlastně je ta památka na tu historickou postavu tak trošku vykrádána. Myslím, že se to odborně říká tomu jako kulturní expropriace, že vlastně přebíráte atributy té jiné kultury, ale už je nedáváte do toho kontextu. Berete si z nich jenom tu formální estetickou stránku. V případě Geronima jsou to třeba jako jeho vlastnosti. I jeho nepřátelé, i ti američtí vojáci uznávali, že prostě Geronimo je rovnocenný soupeř, odvážný, bojovný, tomu vlastně mohli upřít. Takže po jeho smrti oni mu vzali doslova ty vlastnosti, spojili ho s jeho jménem a takzvaně si je přisvojili. Proto vlastně ty parašutisté mají to jméno Geronimo, proto i z tohohle důvodu byl podle mě jeho jméno včleněno do názvu té operace. Nechci ovšem ani upírat, že i část jako mainstreamu si Geronima cení jako prostě autentické historické osobnosti. Ale je tam těch vrstev vlastně několik. Nelze než souhlasit s profesorem Opatrným, skutečně nejenom Geronimo, ale většina vůbec obrazu Indiánů je nějaká jako reflexe nás samých. Jo? Není to úplně jako historická postava, ale do si vlastně jako projektujeme něco, s čím máme nějaký problém, nebo prostě cítíme, že jsme se něčím provinili. To je vlastně i ta otázka, kdo je tím původním obyvatelem, protože z hlediska historiku je to samozřejmě vždycky relativní. Kdo je původním obyvatelem z hlediska času? Je to ten, kdo tam žije 200, 300, 400, 1000 let? Stejně tak bychom se my mohli ptát, byli, já nevím, čeští Němci původními obyvateli, nebo byli odvěkými přistěhovalci, i když přišli třeba ve 13., 14. století. A jak jsme na tom my Češi, Slovani? Před námi byli Keltové, Germáni a tak dále. Jo, kdo je tím původním obyvatelem? Vždycky je to potřeba vztáhnout k tomu nějakému konkrétnímu příkladu. A v tomhle smyslu to slovo původní obyvatele má také svůj vlastně nezanedbatelný politický, ideologický náboj. Když se prohlásíte za původní obyvatele, jak si něco nárokujete a ten, kdo přijde po vás, vám buď něco bere, nebo nějakým způsobem vás utlačuje, nebo nějakým způsobem se k němu vztahujete jako k někomu cizímu a vzniká tam vlastně nějaká jako mocenská nebo nároková vazba. Takže on to není úplně tak jako jednoduché a chápu, jak profesora Opatrného, tak i ostatní historiky, že ten termín původní obyvatele obyvatelé, no ty Native Americans jako nějakým způsobem problematizují. Na druhou stranu je potřeba to uznat jako nějaký termín, který se prostě používá, který je zažitý už v té současné, já nevím, v tom politickém diskurzu, v nějakých jako debatách. A jako takový i historici ho musí trošku jako respektovat, jo. Byť ho samozřejmě můžou kriticky analyzovat a zpochybňovat, ale zároveň by ho měli taky i respektovat.
12: Tak snad pro nás teď bude ta cesta životem Geronima o něco srozumitelnější. Indiánským jménem Goyatlaj nebo Gochlajech, ten, který zýval, nebo také zkráceně zýval, se narodil možná nejspíš někdy mezi lety 1820 až 25, není to vůbec jasné, na pomezí Arizony a Nového Mexika, patřil ke skupině Čirikavských Apačů. A hned ta první věc, ta je pro nás poměrně důležitá. On tvrdí ve svých pamětech, které tedy, jak už jsem na začátku říkal, sepsal na konci života, že klíčovým okamžikem bylo to, když v březnu 1857 mexičtí vojáci údajně při masakru u osady Chános zabili jeho ženu, tři syny a matku. Jak to sám Geronimo popsal v té knížce, to si můžeme poslechnout.
14: Pozdě odpoledne, když jsme se vraceli z města, nás potkalo několik žen a dětí a řekli, že mexické jednotky napadly náš tábor, pobili všechny válečníky, stráže, zajali naše poníky, zabavili zbraně, zničili naše zásoby a zabili mnoho žen a dětí. Rychle jsme se rozdělili a co nejlépe se skrývali až do setmění, kdy jsme se shromáždili v houštině u řeky. Zjistil jsem, že mezi zabitými byla i má stará matka, má mladá žena a mé tři malé děti. Zármutkem jsem o ně měl. Té noci Mangas svolal radu válečníků. I když Apačové zoufale toužili pomstít svou ztrátu, uvědomovali si nerovnost sil. Zbylo jim 80 válečníků proti Karaskovým 400 a byli bez koní, zbraní a zásob. Nakonec Mangas rozhodl, že přeživší musí okamžitě uprostřed noci odejít na sever a doufat, že překročí hranici do Arizony dříve, než Mexičané znovu zaútočí.
12: Slyšeli jsme jméno Mangas, to je ten slavný indiánský náčelník Mangas Coloradas, kdo jste poslouchali minulý speciál portrétů věnovaný náčelníkovi Košisovi, tak už to jméno asi znáte. Honzo, především se musíme tedy vyrovnat s tím, že těch různých půtek mezi Indiány a Mexičany bylo velké množství, ale žádná velká matka všech bitev v roce 1858, o které Geronimo mluví, nebyla.
13: To souvisí s tím, že ty paměti jsou značně nespolehlivé a to vlastně nelze úplně dát za vinu Geronimovi, protože, jak se říká, pamětník má právo na omyl, korigovat ho musí ten, kdo dělá tu redakci nebo ten pozdější historik. Podle mexických záznamů se tenhle incident nebo tenhle masakr odehrál už v roce 1851, což už pak souvisí i s tou různou datací, kdy se vlastně Geronimo narodil. Pravděpodobně se tak stalo. Je otázkou, jestli to byl jenom nájezd z čistého nebe. Spíše se historici kloní k tomu, že už předtím tady byla dlouhá historie vlastně těch apačských nájezdů na ty mexické stanice, respektive těch vzájemných konfliktů, protože Apačové prostě tímhle způsobem žili, získávali potravu, získávali ty koně. Takže dá se říct, že ta Karasková výprava byla spíš větší pravděpodobností trestnou výpravou. Nicméně ten brutální zásah tam byl a asi nelze zpochybnit ani ten zásadní moment v Geronimově životě. Geronimo se proměňuje vlastně ve fanatického mstitele a zároveň tam údajně prochází velkou duchovní konverzí. Podle jeho vzpomínek tam do něj vstoupila ta velká duchovní moc a ti, kteří s ním bojovali, tak se vlastně shodli, že on disponoval velkým charismatem a přestože on nebyl z toho náčelnického rodu, tak on měl vždycky velkou autoritu. On se vždycky podřizoval těm skutečným náčelníkům, jako byl Košís nebo Mangas nebo ti Košísovi potomci, ale sám disponoval obrovskou autoritou mezi bojovníky. A věřilo se o něm, že právě do něj vstoupila ta moc, takže on ve své osobě kombinoval nejenom tu odvahu a moc válečnickou, ale i tu duchovní, tu šamanskou, což mu dodávalo vlastně na síle, jak mezi těmi jeho spolubojovníky, tak to do značné míry jako odrazovalo odstrašovalo ty protivníky, protože kdybych to měl něčemu přirovnat, tak on byl vnímán protivníky trošku jako ten Achilles, jo. Že je prostě nadán nějakou, ať už tomu věříme nebo ne, tak prostě nadán nějakou nadpřirozenou mocí, která brání tomu, aby byl dopaden, zraněn, zabit, a tohle dávalo takový jako odstrašující efekt. Takže když pak v těch dalších bojích, když se řeklo, že proti nám stojí Geronimo, tak zvláště Mexičané, a vlastně z toho vzniklo i to jeho druhé jméno, Geronimo, údajně tedy, se křižovali a báli se, že prostě proti ním stojí někdo, kdo disponuje opravdu nadpřirozenými válečnými schopnostmi.
12: Kulky a šípy se mu vyhýbají.
13: On to samozřejmě tak interpretoval. Jak říkám, můžeme tomu věřit, nemusíme. Každopádně víme z dějin válečnictví, že velkou roli v boji hraje psychologie. No, to znamená, když si důvěřujete, když prostě jako máte důvěru sebe sama a naopak se bojíte nějakého imaginárního nepřítele, tak ta vaše síla je poloviční. Takže to určitě hrálo nějakou roli.
12: My to hodně vnímáme, ty příběhy, jako zlí, drsní Američané, kteří vytlačují ty Indiány. Ale v případě Geronima on prý daleko větší nenávist cítil, choval právě vůči Mexičanům.
13: No právě, jak jsme pod vlivem těch romantických a romantizujících převyprávěnek z 19. a 20. století, tak nám tam úplně vypadává jednak ten mexický živel v uvozovkách, takový ten trojúhelník, a zapomínáme, že vlastně tady proti sobě stály tři různé entity, tři různé státy, systémy, které na sebe v tom jednom prostoru narážely. My se ocitáme zároveň v období, kdy Spojené státy teprve expandují, jo? Bojují s Mexikem, že to je ta americko-mexická válka. Takže to je otázka boje mezi Američany a Mexikem. A mezi těmi mlýnskými kameny se ocitají právě tyhle ty kmeny, které žijí zase úplně jiným způsobem života, kočovným a tak dále, tak dále. Takže je to často vlastně takový jako velmi ostrý mocenský boj mezi třemi skupinami. A je pravda, že Geronimo měl větší averzi vůči Mexičanům, ostatně jako i ten Košís, ale možná to pramenilo hlavně z toho masakru a z toho, že je prostě vinil za to, že zabili mu tu jeho první rodinu, a tenhle ten emocionální zážitek se vlastně proměnil nebo vtiskl i do toho vztahu k Mexičanům.
12: Ty jsi hodně mluvil o tom, jaký byl Geronimo odvážný bojovník. To jeho asi nejslavnější období je mezi lety 1874, kdy umírá právě náčelník čirikavských Apačů Košís, jehož autoritu Geronimo plně respektoval, a mezi rokem 1886, kdy se Geronimo nakonec vzdává. Do tohoto 12-letého období spadají ty věci, které nakonec jsou Geronimovi nejvíce vytýkány, ty opravdu vraždy 2,5 tisíce Američanů?
13: No to je zase otázka, jako samozřejmě, když se řekne vražda, tak je to kriminální čin, kdy prostě s nějakým zjištným úmyslem někoho zabijete, bezbranou osobu, ale je otázka, kolik z nich bylo vojáků, kolik z nich bylo ozbrojených civilistů, protože samozřejmě tam, kde mohl v uzovkách řádit Geronimo, tak všichni byli nějakým způsobem připraveni, nebo aspoň nějakým způsobem to čekali. Tím určitě nechci zpochybnit, že Geronimo byl zvlášť považován za obzvlášť krutého, a i v případě toho Košíře jsme viděli, že často páchali prostě v návalu vzteku nebo prostě v nějaké touze pomstit se, vlastně prosté vraždy, ale část byly prostě oběti válečných střetů. Problém je v tom, že z čistě vojenského hlediska to nebyly střety dvou rovnocenných armád, to byly prostě střety partizánských gerilových malých oddílů. Geronimo neměl víc než několik desítek mužů k dispozici a navíc musel se starat ještě o ženy a děti. A proti ním stály velké vojenské jednotky. Takže ten způsob boje samozřejmě musel být v uvozovkách zákeřný. Přepadávání ze zálohy. To, co promineme Vinnetouovi v těch klasických indiánkách, tak bychom tady nepromíjeli reálnému Geronimovi nebo Košízovi. A je pravda, že pak, když byl zajat, nebo když se dobrovolně vzdal, tak Arizoňané požadovali, aby byl vydán do Arizony a tím pádem mohl být souzen civilním soudem, a v takovém případě by zcela jistě dostal trest smrti, protože by mu přisoudili ty vraždy a tak dále. A Geronimovou jedinou záchranou bylo, že ho vlastně jako americká armáda prohlásila za válečného zajatce. Tudíž byl pod jurisdikcí americké federální armády. Arizona na něj už nemohla a toho vlastně zachránilo před trestem smrti, protože vlastně tím pádem všechny jeho akce a všechny jeho tedy činy byly vnímány jako činy ve válečném stavu.
12: Ještě než se dostaneme k těmhle posledním okamžikům, musíme říci, že na Geronima bylo nasazeno asi 3000 vojáků. On se potom vzdal v roce 1886, nejprve na začátku roku poručíku Charlesi Gatewoodovi. V té době také vznikly ty legendární fotky celé té skupiny Geronimovi. Podařilo se mu ale znovu uprchnout a v září 1886 už to tedy vzdal úplně. Tam je ta jeho legendární věta, je nesmyslné bojovat, když už nemůžeme ani doufat ve vítězství. No a jak se to odehrálo, tahle druhá a tedy definitivní kapitulace, o tom si opět můžeme přečíst z knížky.
14: Gatewood sdělil Geronimovi krutou zprávu. Už neexistuje žádná rezervace, do které by je mohl vzít. Řekl, že všichni Apačové byli posláni na Floridu, aby se připojili k ostatním. Tato zpráva byla pro Geronima rozhodující ranou. Když byly jejich rodiny pryč, za co ještě bojovat? 5. září 1886 se Geronimo, jeho syn Chapo, Lozen, 15 válečníků a 20 žen a dětí setkali s generálem Milesem v kaňonu Skeleton na hranici Arizony a Nového Mexika. Geronimo vyjel k potoku, sesedl z koně a podal si ruku s generálem Milesem. Bylo to poprvé, co se kdy setkali. Prostřednictvím tlumočníka Miles ujistil Geronima, že je jeho přítel. Geronimo se usmál a řekl, že na setkání čekal dlouho. Miles později popsal první pohled na Geronima. Byl to jeden z nejbystřejších, nejrozhodnějších a nejodhodlaněji vyhlížejících mužů, s jakými jsem se kdy setkal.
6: Posloucháte seriál Indiánští náčelníci. Příběhy statečných a hrdých mužů, kteří v čele svých kmenů bojovali o holé přežití. Speciál portrétů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
12: A tím, o kterém si dnes povídáme, tak tím je legendární Geronimo, slavný indiánský bojovník. Honzo, když jsme mluvili o tom, že Geronimovi hrozilo stíhání civilními úřady státu Arizona, tak v té době, kdy byl tedy zatčen, se do té věci také vložil americký prezident.
13: Takhle, tehdejší americký prezident Grover Cleveland na jednu stranu nebyl proti, no, že by byl jako Geronimo potrestán a spektakulárně popraven a byla tak dáno v uvozovkách spravedlnosti nebo jen prosté pomstě. Ale nakonec spíš jako převážely ty pragmatické argumenty, protože jedna z úvah byla, že v případě, že bude ty vydán do té Arizony, tak k tomu soudu ani nedojde, protože tam hrozilo, že bude vydán davu a že bude linčován, tudíž nedojde k tomu spravedlivému soudu. A Geronimo v té době už byl jako velká celebrita. Tu poslední dobu, kdy ho pronásledovala ta vojska, tak už sledoval celý americký tisk, takže z Geronima se stala celebrita a nebylo zárukou, že vlastně tenhle jeho status se neobrátí proti tomu soudu, nebo nějakým způsobem se prostě z Geronima nestane mučedník, takže nakonec bylo rozhodnuto, že bude prohlášen za válečného zajatce a tudíž bude držen v zajetí a vyhne se tomu civilnímu soudu.
12: V tom kontextu všech apačských válek historikové soudí, že zrovna ten Geronimův odboj nebyl až tak úplně zásadní. Je to pravda?
13: To je těžké soudit. Je to symptomatický konec nebo jeden z konců celé té éry, protože za ten definitivní konec je považován, myslím, až jako ten spektakulární masakr u Wounded Knee v roce 1890, ale v podstatě dá se říct, že konec 80. let končí vlastně i ty úvahy o těch velkých rezervacích, protože ta půda prostě je příliš lákavá a vždycky byla. No, to byl ten základní motor těch protiindiánských válek a vůbec toho vytlačování indiánů, zvlášť těch kočovných, z těch jejich území, ten hlad po půdě a celý ten mýtus o posunování té hranice toho západu. Tak vlastně dá se říct, že ke konci 19. století už Amerika je v podstatě kompletní v tomhletom smyslu, v tom prostorovém i v tom ideologickém, nacionálním. A ta konkurenční civilizace je vlastně vytlačena, decimována, zatlačena do nějakého exilu vnitřního a musí se vlastně na ty zbytky těch apačských i dalších Siuxů a dalších Lakotů se musí vlastně naučit žít s tou dynamickou civilizací. Nezapomeň, že v téhle době Amerika prochází obrovským ekonomickým boomem. Do Spojených států přicházejí miliony, doslova miliony emigrantů z Evropy, Řekové, Italové, Češi, Němci a další. Takže i to vlastně zvyšuje ten tlak na tu půdu a pro ty indiány nebo ty původní obyvatele v ozovkách už tam není místo.
12: Ty už si říkal, že v posledních letech života se Geronimo stal svého druhu jakousi atrakcí. On prodával v tom tradičním oblečení své fotografie, své podpisy, vyráběl různé suvenýry, prodával luky a šípy, to všechno pochopitelně pod dohledem vojáků, protože byl tím vojenským vězněm. Měl z toho docela dost peněz, což mu vlastně i komplikovalo život, protože měl problémy s hazardem a s alkoholem, což mimochodem způsobilo to, že i když poněkud překvapivě v roce 1903 přijal křesťanství, vstoupil do nizozemské reformované církve, tak v roce 1907 byl z téhle církve vyloučen. Umírá 17. února 1909, vlastně nejsme schopni přesně říci, kolik mu bylo let, říká se 79 až 80. Jeho smrt byla zaznamenána tímto způsobem.
14: Kolik Koncem roku 1908 zeslábl a začal zapomínat. Jednoho mrazivého únorového dne roku 1909 jel na koni do Lotnu, aby prodal několik luků a šípů. Přemluvil přítele, aby mu koupil trochu whisky, ačkoliv to bylo nezákonné. Prožil příjemný večer, nasedl na koně a odjel do tmy. Téměř u domova spadl z koně do koryta potoka. Ležel napůl ponořený až do rána, kdy lidé našli jeho koně, stojícího poblíž, stále osedlaného. Vytáhli Jeronýma z potoka a přivezli domů. 3 dny upadal do delíria a zase se z něj probíral. Zatímco byl při vědomí, šeptal o svých snech a lítosti. Požádal, aby jeho koně uvázali ke stromu a na strom pověsili jeho věci. Za 3 dny si pro ně přijde. Zemřel na zápal plic 17. února. Bylo mu 85. Přežil své manželky, děti, přátele i většinu svých nepřátel. Přežil všechno, ale nakonec i on musel čelit poslednímu protivníkovi. Jeho smrt znamenala konec jedné éry.
12: V knize Mike'a Leache a Buddy Levyho jsme dokonce slyšeli údaj 85 let, to asi není v tuhle chvíli podstatné. Honzo, měli bychom říci, že tenhle Jeronýmův osud byl mnohokrát zfilmován. Jsou po něm pojmenována 3 města ve Spojených státech, v letech druhé světové války dokonce námořní loď. V roce 94 vyšla poštovní známka. My jsme si povídali o tom, jak se na Indiány dívá americká populace, jak se na ně dívá celý svět. Ale teď bychom si měli na závěr ještě říci, jak se na Jeronýma dívali tehdy, ve chvíli, kdy umřel sami Apačové.
13: No, nebylo to úplně pozitivní. Z úst mnoha Apačů, těch přeživších, zaznívala kritika, která zaznívá vždycky směrem k těm výjimečným válečným hrdinům. No, to znamená, že oni svojí nerozvážností nebo bojechtivostí často přivedou do skázy i ostatní, kteří by třeba bojovat nechtěli nebo kteří by chtěli uzavřít nějaký mír. Takže Jeronýmovi bylo vytýkáno, že často unikal z těch rezervací a to mělo za následek vlastně ty trestné výpravy amerických nebo mexických vojsk, protože tím vlastně porušoval tu dohodu, že ti Indiáni budou jenom v těch rezervacích. Samozřejmě byla tam ta kritika těch jeho útoků. Jo, to je vždycky, když máte prostě gerilovou válku, kde ti geriloví bojovníci životně závisí na podpoře domácího obyvatelstva, tak když oni spáchají nějaký útok, tak vždycky následuje nějaká odplata ze strany té armády. A ta odplata většinou zasáhne ale to civilní obyvatelstvo, protože ti vojáci, ti kombatanti jsou schopni vlastně utéct. Tady si můžeme promítnout smrt, si říká Engelchen. No, to je vlastně jako ta paralela s tím partizánským bojem s německou pravidelnou německou armádou a odplata té německé armády proti těm civilistům. To je vlastně jako podobné. Takže to ti Apačové taky trošku vytýkali Jeronýmovi, že bojoval nesmyslně předem prohranou válku a nakonec na to doplatili všichni. A konec konců ani ta jeho poslední fáze, v uvozovkách ta komerční, i třeba z pohledu dnešních těch dědiců Apačů, není příliš vlastně vnímána pozitivně, protože přestože Jeronýmo byl zajatcem, tak se na tom taky trošku jako aktivně podílel. On byl prostě taková jako velká barevná osoba, která si prostě jako dělá, co chce, je větší než ta historie kolem ní a proto také ty jeho životní osudy jsou tak spletité, barevné a zajímavé.
12: Říká na závěr Jan Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel na slyšenou.
13: Děkuji za pozvání.
14: V posledních letech byl Jeronýmo pronásledován apokalyptickou vizí zániku Čirikavů. Občas ve svém pesimismu vyjadřoval svůj smutek bílým posluchačům, jako například v Omaze v roce 1898. Slunce vyjde, chvíli svítí, pak zapadne, klesne mimo dohled a ztratí se. Tak to bude i s Indiány.
12: Řeč byla o Apačích, tak jenom dodám, že podle posledních oficiálních dat jich ve Spojených státech žije asi 130 tisíc a pokud byste chtěli vidět Jeronýmovu Winchestrovku, tak je vystavena ve Vojenské akademii ve West Pointu. To je vše z dnešních portrétů. Ukázky přečetl David Schneider, spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, technici Adam Cejnar a Ivana Možná a loučí se také David Hertl.
6: Příběhy indiánských náčelníků najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Hlavní události víkendu ve zprávách, analýzách i komentářích. To je nedělní Odpolední plus. Doma, v autě nebo při běhání poslouchejte pestrý výběr aktualit a informací z domova i zahraničí, z biznesu i vědy a samozřejmě také z dopravy. Reportéři, analytici a komentátoři zhodnotí aktuální události a předpoví, co vás čeká v dalším týdnu. V neděli od 15 do 18.30 na Plusu.
7: Je 14 hodin a 30 minut.
6: Český rozhlas Plus.
7: Dobré odpoledne. Švýcaři dnes v referendu podle předběžných výsledků odmítli návrh na omezení obyvatel země. Krajně pravicová švýcarská lidová strana navrhovala stanovit jejich maximální počet na 10 milionů. S odvoláním na švýcarskou vládu to uvedla agentura AP. Volební účast byla okolo 60%. Proti návrhu hlasovalo podle odhadů 54% voličů. V zemi teď žije asi 9 milionů 100 tisíc lidí. Pravicoví politici pro omezení jejich počtu argumentují udržit příliš vysokou hustotou zalidnění nebo nedostatkem bydlení. Ozbrojené síly Velké Británie zastavily v Lamaňské

0: Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Podle národního dopravce mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Je Světový den dárců krve. Transfuzní stanice upozorňují, že právě v létě jim krev často chybí. Přibývá totiž úrazů a pravidelní dárci často odjíždějí na dovolené do zahraničí. Po návratu z některých destinací navíc nemůžou krev darovat i několik měsíců. V Česku je ročně aktivních asi 220 tisíc dárců. Počasí čeká nás proměnlivá oblačnost, na severovýchodě přehánky ojediněle bouřky, později ustanou. Teploty 16 až 20 stupňů, na horách většinou kolem 10. To byly zprávy, vy už si poslechněte dokument.
1: A vysílání Českého rozhlasu Plus pokračuje závěrečným dílem dokumentární série Audiostopa Václava Havla. Její autor Jan Herged v ní mapuje vývoj Havlova hlasu od nejstaršího dochovaného záznamu až k poslednímu veřejnému vystoupení.
2: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.

0: nechceme mstu, chceme žít jako důstojní a svobodní lidé, kteří mají právo. Občanské fórum je dnes jediným faktickým představitelem lidové vůle.
1: Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.
2: Audiostopa Václava Havla. Rozhlasový dokument Jana Hergeta. Díl druhý.
3: V tomto dvoudílném dokumentu sleduji, co o Václavu Havlovi prozrazoval jeho hlas. První díl rozebíral období jeho života, kdy byl dramatikem a později disidentem. Také v druhém díle uslyšíme známé, ale i nově objevené nahrávky, které reprezentují Havlovu politickou a poprezidentskou éru. Odstartovala je sametová revoluce v listopadu 1989.
2: Hlas revolucionáře.
3: Stále bylo podstatné, co říká, ale začalo být také důležité, jak to říká. Ovlivnil nějak Havlův mluvní projev to, jak ho lidé přijímali? A byl vůbec se svými řečovými vadami vhodným řečníkem pro masové demonstrace v listopadu 1989?
0: Za občanské fórum vám mohu oznámit, že se stalo to, po čem všichni voláme. Dialog moci s veřejností začal.
4: Naše pokojná revoluce vznikla z odporu studentů a posléze celého národa proti násilí, špíně, intrikám, bezpráví, mafiím, privilegiím a perzekucím. Zachovejme jí její čistotu, mírumilovnost, láskyplnost a i její vesele přátelský přídech. Dbejme o to, aby tyto hodnoty rozkvétaly dál. Nedopustíme, aby kdokoliv jakkoliv pošpinil tuto krásnou tvář naší pokojné revoluce.
5: Tady je krásná výpověď o tom, že Václav Havel nebyl člověkem, který se potřeboval prodávat, který potřeboval získávat sebevědomí zvnějšku.
3: Ivana Vostárková, lektorka práce s hlasem.
5: V prvním případě vnímám, že je neobyčejně unaven a že prostě neumí hřímat. On tam začal používat sílu a tlačil do hlasu silou, což ten hlas likviduje. A pak to člověka neobyčejně vyčerpává, protože prostě opustí fyziologii jednoduše. A v té druhé ukázce bylo vidět, že mu pomohla technika a že mu pomohlo i rada, aby to říkal do prostoru a ne, aby jenom na sebe tlačil, aby ten hlas byl veliký. Takže v té druhé ukázce bylo

0: je vidět, že má akcent na každém slově, jo, že ta linka mluvní je také taková nepestrá, ale šlo o obsah a ne o formu.
1: Dokázal Václav Havel, když to vezmeme z pohledu jeho mluvního projevu, dostat nenadále roli revolucionáře, tribuna lidu, který mluví ke statisícovým davům?
0: Bylo mu to krajně nepříjemné, i když chtěl, tak nebyl proto vybaven. Tím, jak byl jaksi obrácen hodně do sebe, tak tohle nebyla cesta, která by mu byla blízká. Proto jsem předeslala, že on nebyl ten, který vystoupil a teď chtěl, aby byl obdivován. V žádném případě. Já jsem ho zažila i v takových expresivních situacích, kde jsem ho neslyšela zakřičet. On jakoby zvýšil hlas, ale zakřičet mu to nešlo. Jo, to jsem vnímala třeba v Melantrichu. Tak to přesně bylo vidět, že tam mu ohromně pomohl ten mikrofon, tam se uklidnil, ale v tom prvním případě nikoliv.
1: Čili je z toho hlasu poznat, že se musí nějak vnitřně přemáhat?
0: Musí, ano. To není jeho přirozená poloha. On není jaksi šéf revoluce. On vlastně ji vede intelektuálně. Takhle to vnímám.
2: A teď šlo o to, ty lidi oslovit, a pro Václava Havla to bylo jako těžké. Ty, co poslouchali Hlas Ameriky nebo Svobodnou Evropu, tak ho znali podle hlasu, ale neznali ho podle zveřejnění, a teď bylo důležité vystihnout tu polohu, jak tedy ty lidi oslovit.
1: Václav Malý, biskup, moderátor listopadových demonstrací.
2: Rady jsem mu nedával, ale přirozeně jsem pozoroval, že byl nervózní, že ten jeho písemný projev je skvělý, ale samozřejmě ten ústní projev bylo vědět, že se chvěje. Ano, mělo to obsah, jak se říká, mělo to patu a hlavu, ale samozřejmě nebyl to takový projev toho sebejistého tribuna lidu. K tomu teprve on musel jako dospět. I to je jako proměna, protože on samozřejmě do té doby mluvil před mnohem menším publikem a najednou tady mluvil před statisíci lidí, takže to je opravdu velká proměna.
1: Ta sametová revoluce byla pro něj zlomová i v tom, že do té doby neměl prakticky žádný prostor se veřejně svobodně vyjádřit, alespoň tady u nás v Československu. A teď ho měl naopak skoro neomezeně mnoho. Tak jak tohle to podle vás zvládal ukočírovat a nerozmělnit svoje myšlenky v drobnosti?
2: Tak já myslím, že tomu nepodlehl. Jistě, že ta úroveň obsahu výroku je různá během té doby, ale nicméně to nebyla nikdy demagogie, nebyl to populismus, nebylo podbízení se, to opravdu jako nebylo. Šlo mu opravdu o obsah, o to ty lidi oslovit a ukázat jim především perspektivu a určitou reálnou naději. To myslím, že bylo obsaženo v každém jeho vystupu.
1: V čem bylo to kouzlo, že získal tu autoritu i tu celonárodní, opravdu v tak jako hektické době a za tak krátkou dobu?
2: Že byl konzistentní. Jo, že se člověk mohl spolehnout na to, že nebude říkat jeden čas to, druhý čas ono, že to nebude kalkulace a že pojmenovával ty záležitosti takové, jaké byly, které mnozí z nás nedovedli tak jako výstižně pojmenovat. A to myslím, že rozumní lidé uznali a že ocenili, a proto tedy myslím, že z toho vyplynula jeho autorita.
1: Vlna revoluční euforie vynesla Václava Havla do nejvyšší ústavní pozice v Československu. 29. prosince 1989 se stal prezidentem republiky. Původně předpokládal, že jim bude pouze do prvních svobodných voleb. Nakonec však úřadoval na Pražském hradě s krátkou pauzou kolem rozpadu federace až do února 2003.
3: Hlas politika.
4: Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám já lhal. Naše země nevzkvétá.
5: Dear Mr. Speaker.
6: Vážený pane předsedo.
5: Mr. President.
6: Vážený pane prezidente.
4: Rád bych vám oznámil, že jsme se právě vrátili z Ameriky. odstupuji z funkce prezidenta České a Slovenské federativní republiky.
7: Humanitární bombardování je taková ptákovina, že opravdu jsem to nemohl říct, i kdyby byl v minutí smyslu.
8: Možná v tomto případě se postupovalo v souladu s literou zákona, ale proti jeho smyslu, proti jeho duchu.
9: Chovali jsme se jako primusové, premianti či rozmazlení jedináčci, kteří mají právo se povyšovat nad jiné a všechny poučovat.
10: Václav Havel a veřejná vystoupení, to je opravdu velmi dramatická a veselá kapitola. Václav Havel nesnášel veřejná vystoupení.
1: Ladislav Špaček, mluvčí prezidenta v letech 1993 až 2003.
10: Navzdory tomu, že to byl člověk, který mluvil před americkým kongresem, kterého poslouchali statisíce lidí na celé planetě, tak byl obrovský trémista. Vždycky, když jsme někam přijeli, tak jeho fobií bylo, že bude muset jako někde promluvit. Jeli jsme z jednoho městečka do druhého, já nevím, z Olomouce do Přerova, a on říká, a tam na tom náměstí budou nějací lidé? Já říkám, no samozřejmě, to víte, že jo, tak jako těší se na vás. Aha, a budu muset něco říkat? Já si říkal, no samozřejmě, tak budete muset něco říct. Ano, na to ti lidé čekají. On říkal, no a co mám říkat? Já jsem říkal, no tak říkejte to, co jste říkal v tom předchozím městečku. A on říká, no ale to už jsem říkal. Já jsem říkal, ale oni to neslyšeli. A on povídá, ale vy jste to slyšel. Já jsem říkal, pane prezidente, takhle jsme se bavili v tom autě, já jsem se válel smíchem a tak les, když si mě dobíral, tohle to si myslím asi, že byly jeho takové joky, ale bylo to s ním obtížné. Já jsem ty zkušenosti měl a samozřejmě, že mou ambicí bylo tomuto plachému člověku, který trpí trémou, kdykoliv před sebou vidí víc než 8 lidí, tak jsem měl tendenci mu pomáhat. Takže jsem se pokoušel mu vyprávět něco o dýchání, o správném postoji, aby nebyla vidět nervozita, jak šoupe nohama. Pak jsme taky vyrobili pultík, aby na ty nohy nebylo vidět, protože ta nervozita se projevovala tím, jak si neustále hrál s těma nohama a různě si je tam překládal za tím pultíkem, ale navenek to bylo naprosto v pořádku. Takže snažil jsem se Václava Havla trochu vést k tomu, aby ten jeho projev byl energický, aby byl vůdcovský. Nicméně Václav Havel byl velmi obtížně vychovatelný v tomto oboru. Vždycky, když se to přestalo bavit, tak mě poslal do háje, říkal, tyhle ty pravidla, to si nechte, mně je to jedno. Já to budu říkat tak, jak to cítím. Já jsem říkal, ano, ale ta veřejnost vyžaduje. Říkal, no. A tak jsme se vzájemně trošičku takhle špílcovali. Nenáviděl televizi, protože televize kombinuje obraz a zvuk a on nevěděl, na co se má soustředit víc. Vždycky říkal, v té televizi lidi koukají, jak jsem učesaný, jestli mám nějaký vrásky navíc zase a jestli mám dobrou kravatu. To mě nebaví. Miloval rozhlas. Právě proto miloval rozhlas.
11: Hovory z Lán to byly původně, uvedené tou úžasnou znělkou naschledanou v lepších časech Voskovec a Verich, že je ta píseň.
1: Eva Hůlková, jedna z moderátorek pořadu Hovory v Lánech.
11: Atmosféra byla skvělá, protože Havel nebyl ryzí jako jenom politik, nebyl ryzí úředník, to byl prostě košatý člověk, který nebál se dávat na jeho emoce, ať byly takové či onaké, třeba v průběhu nemoci a tak dále. Ta atmosféra plynula z toho, že on měl svoje prioritní témata, která ho zajímala, ekologie, architektura. Dnes mě mrzí, že jsem se s ním tenkrát tak hádala o ta témata ke dni, protože myslím si, že ta jeho by byla zajímavější při zpětném pohledu. Ale tak měli jsme na to hodinu, přišli jsme tam, usadili se, já jsem spustila a on různě vzdoroval, často jako ustoupil, nebo vyprávili jsme si u toho různé vtipy a velice otevřený byl, měl rád prostě takové ty historky z podhradí, jak se říká. A potom najednou pan Špaček se podíval na hodinky, ještě více mu stuhly rysy, řekl, že už máme posledních, já nevím, 15-20 minut, tak jsme to honem natočili a bylo to.
12: Moudří lidé se často trápí tím, že hledají ta nejpřesnější slova pro myšlenku, kterou chtějí vyjádřit. Trápil se takhle i Václav Havel?
11: No to si pište. A to jsme si potom zastříhali, že? Protože on jako nebyl oslnivý rétor samozřejmě. On skutečně přemýšlel, neměl nic připraveno. Bylo to plné pauz. Já jsem zažila ještě éru, kdy kouřil, takže tam bylo slyšet často cvakání zapalovače. Když mu nebylo dobře, hodně kašlal a tak dále. Prostě nebyly to splavné rozhovory, muselo se pak hodně stříhat, ale vždycky jsme si zakládali na tom, že nezasahujeme do toho obsahu, že je to autentický Václav Havel, který nemůže říci, že jsme mu něco zkreslili zásadního.
12: Když si teď odmyslíme fyzickou stránku věci, bylo na jeho hlase poznat, když byl třeba hodně unavený nebo měl špatnou náladu?
11: No, to se právě poznalo podle hlasu. On tedy mýval povětšinou dobrou náladu a bylo to znát, když byl unaven nebo nedej bože nemocen, a i přitom jsme to čívali. Když byl třeba v nemocnici ve Střešovicích, taky jsme byli u jeho lůžka točit. To byl smutný pohled, ale on do toho hlasu dával prostě všechno. No, nevím, jak to více specifikovat, ale on ty svoje emoce prostě nikdy neskrýval. A to si myslím, že byl v tomto jako úplně jedinečný. Byl to originál. A hodně emotivní člověk to byl, no.
1: V éře prezidentství Václava Havla vstoupilo Česko do NATO, zažilo katastrofální povodně i první předčasný pád vlády a blížilo se vstupu do Evropské unie. 2. února 2003 prezidentský mandát Václava Havla vypršel.
4: Milí přátelé, loučím se s vámi jako váš prezident, zůstávám s vámi jako váš spoluobčan.
3: Hlas odcházejícího.
1: Po odchodu z politiky si Václav Havel splnil sen a opět začal psát. Jeho zřejmě nejvýraznějším počinem byla hra Odcházení, která měla premiéru v květnu 2008 v divadle Archa. Autor byl nejen osobně přítomen v hledišti, ale i na jevišti, kde z nahrávky zněly jeho scénické poznámky.
4: Prosím herce, aby hráli pokud možno civilně, přirozeně, bez groteskních gest či komických grimas. Zkrátka, aby se nepokoušeli učinit hru zábavnější tím, že se všelijak pitvoří. A režiséra prosím, aby je k tomu nenutil. Děkuji.
13: Ten hlas Václava Havla, ta dikce je tak specifická a tak snadno rozpoznatelná pro všechny lidi, takže to byla jasná volba. A on s ním souhlasil okamžitě.
1: David Radok, režisér divadelní inscenace Odcházení.
13: Já jsem se ho zeptal a on s tím souhlasil, protože ty poznámky jsou autora té hry a on byl autorem. On ve své skromnosti tak jako říkal, jestli to zvládne a takové věci, ale samozřejmě on jako dramatik a jako prezident, který měl stovky proslovů, tak šel v tom textu po logice myšlenky. Čo? Takže jestli někdo tohle to mohl natočit dobře, tak to mohl být jenom Václav Havel.
12: No a jaké to potom bylo režírovat autora a ještě k tomu bývalého prezidenta?
13: A já jsem ho moc nerežíroval, protože my jsme přijeli k němu domů se zvukařem a natočili jsme to za hodinu nebo možná za dvě hodiny, ale já jsem měl pár poznámek a on se párkrát přeřekl, takže to šlo rychle. On měl, že jo, tu zkušenost vytáhnout z toho textu tu podstatu, že jo. To jestli někdo uměl, tak to uměl Václav Havel. On mohl říct komplikované myšlenky velice jednoduchým jazykem. Jo? A ve svých hrách někdy používal velice jednoduché myšlenky, velice komplikovaným jazykem, jo? Kde vlastně byla hra se slovama, takže to je, myslím, specifický u Václava Havla, že on byl jeden z těch mála lidí, který mohl říct, mohl sdělit v řeči nebo v textu složitý věc jednoduše.
1: Další velmi kuriózní záznam hlasu Václava Havla vznikl v roce 2010, kdy bývalého prezidenta oslovila ke spolupráci americká filmová společnost Pixar. Namluvil tehdy komentář ke krátkému animovanému filmu.
4: Strach z neznámého. Bojí se nových ideí. Jsou plni předsudků
14: založených na postoji. Je-li něco nové, okamžitě to odmítnu, protože mě to děsí. A tak raději zůstanou u něčeho důvěrně známého. Ale víte, pro mě jsou těmi nejkrásnějšími věcmi ve vesmíru právě ty nejzáhadnější.
15: No to bylo úplně nejlepší zatím. A ještě vás poprosím, pořád jeden záznam.
16: Tu druhou, pomalej.
15: Tu druhou pomalej ještě, jo, tu druhou větu.
14: Bojí se nových ideí.
15: Bezva. Já si myslím, že jsme hotovi. Jestli chcete, přijďte sem, tady ten zvuk budete mít daleko lepší a zkusíme když tak i vybrat ve spolupráci s vámi tu nejlepší variantu, která se i vám bude líbit.
12: Martin Vidlák, někdejší tajemník Václava Havla.
17: Je to sice naprostá okrajovost, ale svědčí o Václavu Havlovi víc než možná některé jiné. On si v době, když už byl plně pohlcený natáčením svého vlastního filmu Odcházení, odskočil nadabovat animovaný film Den a noc, který byl součástí filmu Toy Story 3. Byl to rok 2010, Havel bylo mu 74 a těch pár vět, který do té české verze pohádky natočil, je opravdu kuriozita, protože vedle opravdu tisíce prezidentských projevů, rozhovorů, tiskových konferencí, debat, vznikla nějaká stopa člověka, který nestratil svoji hravost. Jo, to je na tom, myslím to, aspoň pro mě teda nejvzácnější. A já to tady připomínám vlastně jenom proto, že myslím, že to je mimo veškeré kategorie, jak si asi lidé představují prezidenta republiky.
12: Václav Havel se naposledy na veřejnosti objevil 10. prosince 2011. Za jakých okolností to bylo?
17: To byla doba, kdy už opravdu na tom se silami byl velmi zesláblý, byl na tom opravdu už špatně a my už jsme mu ten program dávali opravdu minimální. Ale když se ukázalo, že by sem přiletěl Dalaj Lama a když ho jeho slovenští přátelé tedy chtějí ocenit cenou Jána Langoše, tak si nedovedl představit, že když Dalaj Lama letí přes celou zeměkouli sem a Slováci jedou z Bratislavy, schválně to přesunuli do Prahy kvůli němu, takže on z Hrádečku nedojede do Prahy. A musím teda říct, že on každý den stával z postele na delší a delší dobu. To bylo neuvěřitelné vítězství opravdu ducha nad hmotou. Den co den to tělo namáhal čím dál víc a pak do té Prahy přijel. A já bych teda nechtěl vlastně mluvit o tom, že to bylo nějaké setkání, kde bylo vidět jenom, že už je to jaksi věchýtek, že už je to člověk, který na tom je fyzicky opravdu špatně, protože si myslím, že to bylo velký završení a vlastně nádherný rozloučení, jo, těch dvou lidí. A teď tomu nedávám žádný mytický podtext, jak se občas dělá, jako že Václav Havel čekal na to, až se rozloučí s Dalajlámou a pak mohl umřít. Tak takhle to nebylo.
12: Ze stejného dne, kdy se Václav Havel setkal s Dalajlámou, pochází i úplně poslední záznam jeho hlasu. Je to děkovná řeč, kterou pronesl při přebírání ceny nadace Jána Langoše.
18: Já jsem si uvědomil, že z Jána Langoše čišel jakýsi zvláštní klid. A já se domnívám, že to je nesmírně důležité, když z někoho čiší vnitřní klid. To znamená, že je v skutku zakotven v tom řádu bytí a zároveň to znamená, že skutečně má rád ostatní lidi.
0: Z této ukázky, jak říkáte, poslední je patrno, že je velmi nemocen. Slyšíme tam neustále přídechy a vidíme, že to jde špatně. A je tam úžasně vidět, že ho sice opouští fyzické síly, ale ten jeho etos, to humání v něm ho neopouští ani na chvíli. Přemýšlí úplně čistou hlavou.
12: Ivana Vostárková, lektorka práce s hlasem.
0: Tam je vidět, že každý hlasový projev potřebuje energii a ne sílu. A on té energie pozbýval. To tam vnímám.
12: Máte pocit, že si byl vědom blízkého konce?
0: Určitě si myslím, že ano.
12: Dá se pouze z toho vývoje mluvního projevu Václava Havla říct, v čem se nejvíc proměnil a v čem naopak zůstal konzistentní?
0: Ano, konzistentní pro mě opravdu zůstal v té zodpovědnosti, co už jsme zmínili. Ale co se tam proměňovalo, byla prostě klesající schopnost to energeticky pokrýt, živit to energií. Protože ten hlas potřebuje, abyste mu dal palivo. A to palivo není technicky jaksi doručováno do toho těla, ale nějakým hlubokým bytostným impulzem. Jo, a tenhle ten impuls je skvělý, ale už pak není nevyčerpatelný, protože prostě já chci víc, než mohu. On opravdu prožíval mnohé sebezápory pro to, aby mohl upřednostnit ten etos.
12: Takže v tom cítíte tu proměnu?
0: Ano.
12: Že ho to stálo síly?
0: Stálo ho to, ano, životní síly. Já si myslím, že z toho pak vyvěraly i ty choroby.
12: Když jsme tedy zrekapitulovali zvukovou stopu Václava Havla na ploše 44 let, co nám o něm prozrazuje?
0: No, prozrazuje nám, že on měl hlubokou vnitřní zodpovědnost za to, co nejenom bude říkat, ale i co bude dělat. I za cenu, že se nechal samozřejmě zavřít. Je tam vnímat prostě pořád ten intelektuální akcent, ta přemýšlivost, ta hluboká zodpovědnost. Jeho projev obsahoval permanentní osobní ručení. Jo, takové to patočkovské. A bylo to i v tom humoru. Jo, proto s takovou láskou třeba přijal a podporoval třeba Plastic People, kteří hráli u něj na půdě, na hrádečku a tak dále. Jo. A kvůli tomu se hádal s mnoha lidmi. To bylo krásný, jakým způsobem za ně bojoval. A tam bylo vidět, že do něj vyjela energie. Jo. Ta prostě příští sama ze sebe, z toho, že já prostě tak žiju. On totiž mluvil tak, jak žil. To je na tom to krásný.
14: Děkuji hercům, že se nepitvořili. Znova ne. Děkuji hercům, že se nepitvořili. Divadlo děkuje divákům, že měli většinou vypnuty mobilní telefony. Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Zapněte si telefony. Dobrou noc a hezké sny.
3: Slyšeli jste závěrečnou část dokumentu Audiostopa Václava Havla. Tento pořad připravil Jan Herget, dramaturgie Jakub Horáček a mistr zvuku Jonáš Rosůlek. K dokumentu se můžete vrátit na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a taky v dalších podcastových aplikacích.
16: Hodin startuje nedělní odpolední plus, je 14. června. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Ondřej Hlátal.
3: Český rozhlas Plus.
16: A co jsme pro vás ve vysílání Plusu připravili do půl čtvrté? Elektromobily a další nízkoemisní auta budou po českých dálnicích dál jezdit za zvýhodněné sazby. Ministerstvo dopravy totiž stáhlo část novely o pozemních komunikacích, která měla slevy zrušit. Naše první téma hned po zprávách. Tisícovky lidí ve švýcarské Ženevě demonstrují proti summitu G7, který zítra odstartuje v nedalekém francouzském městě Evian. Hrozí podobné nepokoje jako v roce 2003. Spojíme se s naším zpravodajem. Švýcaři v referendu podle předběžných výsledků odmítli návrh na omezení obyvatel země. Krajně pravicová švýcarská lidová strana navrhovala stanovit jejich maximální počet na 10 milionů. Proti návrhu hlasovalo podle odhadů 54% voličů. Tak i na to se zaměříme. O zprávy se na Plusu v neděli odpoledne stará Naďa Procházková.
19: Dobré odpoledne. V Chorvatsku u Splitu se dnes srazil katamarán s plachetnicí. Vedoucí konzulárního oddělení v Chorvatsku Štěpán Šantrůček Českému rozhlasu potvrdil, že nehodu nepřežili nejméně 3 Češi a další člověk se pohřešuje.
20: 4 osoby, celkového teda počtu 8 lidí na té jachtě, tak 4 osoby byly převezeny do místní nemocnice. Nevím však, jestli ten pohřešovaný a ty čtyři, kteří jsou v nemocnici, jestli jde o české občany. Ale co vím určitě, že ty tři zemřelí jsou čeští občané.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
19: Auta na elektřinu a vodík dál budou jezdit po českých dálnicích bez poplatku a nízkoemisním zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy totiž z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod. Česko by totiž kvůli spoplatnění dálnic pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, říká mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
21: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci Národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz. Cílem je podpořit rozšíření elektromobilů a aut s nulovými emisemi na českých silnicích.
19: A tématu se už za chvíli bude věnovat Odpolední plus. Volby do poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 31,5%. Oproti dubnu podpora hnutí mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila ODS a Starostové s 15,5%. Na třetím místě jsou podle modelu Piráti s necelými 10%. Do sněmovny by se ještě dostalo hnutí SPD a těsně také Motoristé. Průzkumu se v druhé polovině května a na začátku června zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ode dneška je Tachovsko s Bavorskem propojené novou přeshraniční autobusovou linkou. Jezdí z Tachova do Bernau a Tirschenreuthu a zpátky. Na spuštění linky se zástupci Tachova dohodli s Plzeňským krajem a bavorskými partnery. Jak často autobusy pojedou, upřesnil člen městské rady Matouš Horáček ze sdružení Volím Tachov.
22: Linka bude jezdit každý den, třikrát denně pojede autobus z Tachova směrem do Německa a zpět. Cílem této linky je zlepšení dostupnosti turistických cílů v příhraničním regionu. Mimo toho lze linku dobře využít také pro běžný přeshraniční kontakt a díky přímému napojení na další dopravní spoje rozšíří možnosti cestování v celém našem regionu.
19: První spoj nové linky ve směru z Tachova do Bavorska vyjel dnes 10:30 dopoledne. Před více než 30 tisíci fanoušky vystoupila na stadionu v pražském Edenu zpěvačka Eva Farna. Na vyprodaném koncertě zpívala, tančila i létala zavěšená na laně vzduchem. Stejnou show předvede v Edenu i dnes večer.
23: A půlhodinový koncert byl průřezem celou její kariérou. Eva Farná zaspívala hity, které jí před 20 lety získaly první fanoušky, i nové singly, které vydala teprve před pár dny. Lidé se na její koncert sjeli z Česka i Polska.
24: Ona se někam posunula sama v sobě a dala nám to najevo prostě tímhletím nádherným koncertem a já jsem to prožívala s ní a jsem úplně odrovnala.
25: A máte svou kamarádku, vidím tam, má taky slzy v očích.
26: Je to krásný, ta atmosféra tady a tak, je to
24: Eva
26: super.
24: Je skvělá prostě.
23: V pražském Edenu vystoupí Eva Farná celkem třikrát, naposledy v úterý večer. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
19: Počasí po zbytek odpoledne nás ještě čeká proměnlivá oblačnost. V severovýchodní polovině území se mohou objevit přehánky. K večeru ale oblačnost ubyde a srážek bude méně. Teploty 16 až 20 stupňů, na jihu Moravy až 23, na horách kolem 10. Čerstvý západní až severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, bude večer slábnout. Zítra čekejme polojasno, během dopoledne postupně oblačno. Na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. K večeru ustanou a také oblačnosti bude méně. Zítřejší teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů. Na jižní Moravě naměří až 24, na horách kolem 11. Na Šumavě bude o něco tepleji až 15 stupňů. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
2: Posloucháte Odpolední plus.
16: Přesně 6 minut po 15. hodině, přejeme hezký víkend. Elektromobily budou moct pravděpodobně dál jezdit po českých dálnicích bez poplatků, stejně jako auta na vodík. A na nízkoemisní vozy pořídí majitelé dálniční známku pořád s výraznými slevami. Ministerstvo dopravy sice původně chtělo, aby od příštího roku platili stejně jako ti, kteří mají auta na naftu a benzín, ale nakonec od toho ustoupilo. Vysvětlíme to teď v Odpoledním plusu s Jakubem Kuleviakem z domácí redakce. Dobrý den.
27: Dobré odpoledne.
5: odpoledne.
16: Elektromobily sice nevypouštějí emise, ale protože jsou těžší, silnice opotřebovávají možná ještě víc než auta se spalovacími motory. I proto měli jejich majitelé za používání dálnic platit. Proč nebudou?
5: Ministerstvo dopravy nakonec couvlo. Navrhovanou novelu zákona o pozemních komunikacích upravilo po připomínkách ministerstva financí. A vyřazení této části novely zdůvodňuje mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
6: Ministerstvo dopravy tak reflektovalo připomínky vzešlé z mezirezortního připomínkového řízení a následné komunikace s Evropskou komisí ohledně Národního plánu obnovy.
5: Vysvětlíme si to hned. Česko totiž dostává evropské dotace na podporu nízkoemisních vozidel a kdyby pro ně spoplatnilo dálnice, o peníze by přišlo, upozorňuje mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
21: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci Národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz. Cílem je podpořit rozšíření elektromobilů a aut s nulovými emisemi na českých silnicích.
5: O kolik peněz by Česko přišlo, Lebeda neuvedl. Ministerstvo dopravy chce dál usilovat o jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta a bude o tom s Evropskou komisí ještě jednat. Ale jak už jsme říkali, v příštím roce by měly jezdit elektromobily a vodíková auta po dálnicích dál bez poplatků. A pro plug-in hybridy a vozidla na zemní plyn zůstanou stejné slevy na dálničních známkách jako letos.
16: Chápu, je to správně, novela teď tedy obsahuje jenom konec automatického zvyšování cen dálnic. Známek.
5: Přesně tak. Proč to ministerstvo navrhuje, popisuje František Jemelka.
6: Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice stojí přepočtu více než v Rakousku. Je proto na místě teď zajistit stabilitu a předvídatelnost pro řidiče. Proto navrhujeme, aby se ceny příštím roce nezvyšovaly.
5: Novelu teď projedná vláda, zatím ale není jasné kdy. Pokud pak projde parlamentem, zůstanou v příštím roce ceny známek stejné jako letos.
16: Senátoři nedávno navrhli ještě jednu úpravu týkající se dálničních známek, nepletuli se.
5: Je to tak, poslanci budou projednávat senátní návrh na změnu platnosti jednodenní dálniční známky a ta by podle návrhu od ledna už neplatila na kalendářní den, ale přesně na 24 hodin od zakoupení. Na změnu se ještě před případným schválením sněmovnou připravuje státní podnik Kendis, který systém dálničních známek spravuje. Pokračuje mluvčí podniku Radka Nastoupilová.
7: Řidiči by nově místo kalendářního dne viděli přesný čas začátku a konce platnosti, aby bylo při nákupu zcela jasné, kdy známka platí. Jedná se o poměrně náročné zásahy do systému u jednoho druhu poplatku.
5: Úpravy je totiž potřeba udělat jak ve státním e-shopu e-dálnice, tak i v systémech samoobslužných kiosků, tedy České pošty a čerpacích stanic Čepro, kde lze dálniční známky taky koupit.
16: Říká v Odpoledním plusu Jakub Kulaviak z domácí redakce. Moc děkuju.
5: Naslyšenou.
16: A my se na to v nedělním Odpoledním plusu zaměříme taky s Vladimírem Rybeckým, motoristickým publicistou serveru Autoweek. Přeju dobrý den.
8: Dobrý den.
16: Tak jak jsme slyšeli, elektromobily budou dál jezdit po dálnicích bez poplatků, přestože ministerstvo chtělo úlevy zrušit. Je to podle vás dobrý krok?
8: Já si myslím, že je to takový naprosto neutrální krok vzhledem k výši dálniční známky, výši ceny dálniční známky a vzhledem k tomu, okolik jsou elektromobily dražší než běžná auta, tak si myslím, že pro majitele elektromobilů to není nějak významné a ani to nemění nějak rozhodování o tom, jestli si pořídit nebo nepořídit elektromobil kvůli tomu, že ušetřím na dálniční známce.
16: Jenom pro úplnost, ta dálniční známka tedy na rok stojí 2 500 korun. Jak silný je argument podle vás, že ta nízkoemisní auta opotřebovávají dálnice stejně jako ty naftové a benzínové, možná i víc, jak jsme slyšeli od kolegy před chvílí. Emise tedy v tomto případě nehrají roli?
8: Samozřejmě vzhledem k povrchu dálnice a potřebě údržby, tak ta nízkoemisní auta, to znamená elektrifikovaná auta, dálnice opotřebovávají o trošku víc, protože ta jejich hmotnost je podstatně vyšší. Nicméně pokud se podíváme na to, že významnou část opotřebení na našich dálnicích dělá kamionová doprava, tak si myslím, že ani v tomto ohledu to není nějak zásadní věc.
16: No a potřebujeme vlastně úlevy pro nízkoemisní vozy. Vy už jste to vlastně trošku nakousl. Jak motivační jsou pro lidi, kteří se rozhodují, které auto si koupit? Myslím teď ty úlevy.
8: Ano, ty drobné úlevy, jako je například cena dálniční známky nebo možnost parkování, ty si myslím, že nejsou tak zásadní jako významné státní dotace, které poskytuje většina zemí Evropy, pokud chce zvýšit prodej elektrifikovaných aut. Oni se u nás objevili pro firemní auta na krátce na jeden rok také a řekl bych, že tady je vidět, že vždycky, když některý stát zavede tyto dotace, tak prodej elektromobilů výrazně vzroste a naopak, pokud ty dotace skončí, tak prodej zásadně zase se omezuje.
1: Od některých úlev se postupně ustupuje, například co se týká parkování zcela zdarma, třeba v Praze skončilo bezplatné parkování elektromobilů a vozidel na vodík, bezemisní vozidla teď v zónách placeného stání podléhají poplatkům, ale mají nárok na 50% slevu z ceny rezidentního parkování. Jaký je tedy ten obecný trend, jak to vidíte v příštích pár letech?
8: Já si myslím, že ty úlevy pro možnosti parkování třeba v Praze, tak ty byly mnohem významnějším argumentem pro pořízení elektromobilů než ta dálniční známka. Nicméně s přibývajícím počtem elektromobilů se stává to, co je i v jiných zemích patrné, že ono vám to vlastně žádnou velkou výhodu nepřinese, protože ona ta místa na parkování stejně nejsou k dispozici. Takže tady bych řekl, že problém je spíš v tom, aby bylo vůbec kde zaparkovat, než jestli ušetříte nějakou tu pár desítek nebo stovek korun za parkování.
1: A mají možnost města vůbec tuhle situaci řešit?
8: Tak samozřejmě je to záležitost dlouhodobého plánování, vytváření parkovacích míst, parkovacích domů, umožnění parkování, ale nejenom pro rezidenty, ale i pro ty, kteří přijíždějí do měst. Je to problém, s kterým bojují v podstatě všechna velká města a dneska už nejenom velká města po celém světě, takže není to úplně jednoduché najít rozumné řešení.
1: Rozumím. Když se ještě vrátíme na závěr k těm elektroautům, objevuje se taky častý argument, že lidi od elektromobilů odrazuje třeba nedostatečná infrastruktura. Jaké teď mají řidiči elektrovozů v Česku podmínky? Potažmo možná i v Evropě, pokud by někdo chtěl třeba vyrazit na dovolenou.
8: Já si myslím, že je to takový už v současné době tak trošičku mýtus. Ono to jednak je potřeba zdůraznit, že naprostá většina dobíjení elektromobilů se neodehrává u těch rychlodobíjecích stanic, ale většinou to bývá buď to v domácnostech nebo na firemních parkovištích a na podobných místech, kde se nabíjí nízkým napětím. A pokud jde o to rychlé nabíjení vysokým napětím, tak tam třeba u nás už ta situace není vůbec špatná i s ohledem na počet elektromobilů v provozu. Samozřejmě jsou některé oblasti, které jsou na tom trošku hůř, ale to jsou většinou ty oblasti, kde těch elektrických aut nejezdí tolik, ale pokud se podíváme třeba na ty hlavní tahy, na dálnice, tak si myslím, že ta situace u nás je poměrně dobrá a není důvod se obávat toho, že by nebylo kde nabíjet.
1: Vysvětluje Vladimír Hrybecký, motoristický publicista serveru Autovík. Díky moc, že jste s námi byl v nedělním odpoledním plusu.
8: Přeji hezký zbytek neděle, nashledanou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na plusu.
1: A přesně ve 3:45 míříme do zahraničí v Odpoledním plusu. Zabedněné restaurace a firmy, zásahové oddíly v ulicích. Ve švýcarské Ženevě začíná demonstrace proti summitu G7. Jednání 7 největších ekonomik světa začne zítra v nedalekém francouzském Evianu, kam dorazí i prezidenti Spojených států a Ukrajiny. No a detaily má přímo z Ženevy náš zpravodaj Martin Balucha. Martine, hezkou neděli.
4: Taky zdravím, hezké odpoledne z Ženevy.
1: Jak to vypadá na místě? Je zatím klid nebo už jsi viděl první střety?
4: Tady na místě jsou tisícovky lidí na té demonstraci. Davy lidí se shromáždil v parku Mont-Repos, což je přímo u břehu Ženevského jezera s krásným výhledem na zasněžené vršky Alp, takže ten dekor nemůže být lepší. Teď právě ty tisícovky lidí proudí z tohoto parku už právě do centra Ženevy. Když se rozhlednu kolem sebe, tak vidím palestinské vlajky, ale těch důvodů, proč vyšli lidé do ulic, tedy respektive na začátku teď to do toho parku a později do ulic, tak je víc. Slyšel slyšel jsem tady kritiku Izraele, viděl jsem tady právě billboardy a různé transparenty, které vyzývají k sankcím proti Izraeli. Samozřejmě, jak jsem říkal, tak palestinské vlajky, taky feministické asociace, spolky levicové, možná i krajně levicové spolky, takže těch spolků tady těch témat tak je víc. Samozřejmě Ženeva se zabarikádovala, zabedněla, když se projdete městem, tak vidíte doslova skutečně zabedněné obchody, restaurace, jsou tam přes ty výlohy fošny, takže jsou zavřené, právě tudy ty davy lidí budou procházet. Samozřejmě panují taky obavy ohledně bezpečnosti, protože v roce 2003 tady byla taky, byl tady taky summit tehdy ještě G7 či G8 v roce 2003 právě v tom francouzském nedalekém Evianu a ty nepokoje tady v Ženevě byly velké, došlo k rabování, výtržnostem, milionové škody, tedy škody v řádech milionů franků, švýcarských franků tehdejších. No a teď samozřejmě ty obavy jsou podobné, že by se něco mohlo opakovat podobného něco teďkon, ale když se podívám, tak zatím je to poklidné. Pravda, ta demonstrace teď teprve začíná, jak jsem říkal, demonstranti míří z parku do centra města.
1: Snad to taky zůstane. Teď, Martine, prosím přímo k agendě. Mohl by summit G7 přinést, řekněme, výraznější posun ve válkách na Ukrajině a na Blízkém východě?
4: Je pravda, že ten summit se odehrává v době, kdy Američané, ostatně i potom Pákistánci, říkají a dávají najevo, že dohoda mezi USA a Iránem je velmi blízko. Podle deníku Le Figaro je možné, že by se v Evianu mohlo jednat například o zapojení Velké Británie a Francie do odminování Hormuzského průlivu. To je dlouhodobá slabina amerického námořnictva, které nemá takové technologie právě do odminování Hormuzského zálivu, takže spočítá se s zapojením Francouzů, Velké Británie, o tom by se mohlo jednat. A pokud jde o válku na Ukrajině, tak v plánu je pracovní schůzka v úterý, které by se měl zúčastnit i prezident Ukrajiny Volodymyr Zelensky a právě i Donald Trump, prezident Spojených států. Zatím ale nemají podle informací deníku Le Figaro, deníku Le Monde naplánovanou bilaterální schůzku. To se samozřejmě může změnit a taky, i když třeba nemusí mít naplánovanou bilaterální schůzku, tak můžou jednat, prohodit pár slov vlastně na okraji toho jednání. Samozřejmě se budou probírat další důležitá témata cla, takže těch témat taky by se mělo tady na summitu G7 řešit víc.
1: Prezidenti Spojených států a Francie mají na konci toho summitu povečeřet na zámku ve Versailles. Co víme o této schůzce?
4: My víme, že ta schůzka, ta večeře je plánovaná ve středu a je to vlastně další krok, jak si zajistit přítomnost amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vlivný server Politiku už dřív informoval o tom, že Francouzi posunuli konání tohoto summitu právě s ohledem na oslavu narozeniny amerického prezidenta Donalda Trumpa, která se děje právě dnes v Bílém domě, kdy prezident uspořádal právě zápasy nebo by měl shlédnout zápasy právě na dvoře Bílého domu a pak by měl přiletět až sem. Původně ten summit byl plánovaný právě od 14. června, takže o den posunutý. A Francouzi chtěli si skutečně zajistit tu přítomnost, protože přítomnost pro amerického prezidenta, obávali se toho, že by Donald Trump mohl říct na poslední chvíli, že nepřijede, odřeknout svou účast, takže to je další způsob, jak ho, řekněme, přilákat na ten summit G7. A o americkém prezidentu Donaldu Trumpovi se ví, že má rád tato přijetí s velkou pompou na zámcích. Ostatně francouzský prezident Emmanuel Macron ho už přijal na začátku svého mandátu v roce 2017 přímo v restauraci na vrcholku Eiffelovy věže, takže když už ne Eiffelova věž, tak se pak hledal další místo, bude to tedy ten zámek ve Versailles. Všechno se to rámuje tím, že by se mělo připomínat 250 let od americké nezávislosti, vyhlášení nezávislosti. Zámek ve Versailles je spjatý s touto akcí, protože Ludvík XVI. Tam tehdy přijímal americkou delegaci, přijímal tam například Benjamina Franklina, taky se tam v roce 1783 vlastně potvrzovala ta americká nezávislost. Francouzi posílali vojáky do Spojených států, tedy do Ameriky, takže vlastně je tam ta i linka, historická propojení a je to i současnost G7 a snaha Francouzů dostat tedy amerického prezidenta Donalda Trumpa sem do Francie, do Evianu.
1: Francouzský zpravodaj Českého rozhlasu Martin Balucha. Díky moc a přeju hezký den.
4: Díky, naslyšenou, hezký den.
1: No a my ve Švýcarsku zůstáváme, ale měníme téma. Zastánci zastropování počtu obyvatel ve Švýcarsku dnes pravděpodobně prohráli všeobecné referendum. Aby v ústavě bylo, že Švýcarsko nesmí mít přes 10 milionů obyvatel, proti tomu se podle průběžných odhadů vyslovila většina zúčastněných voličů. Více o dnešním referendu ve Švýcarsku řekneme s naším německým zpravodajem Tomášem Havlínem. I tobě přeju dobré odpoledne.
9: Dobrý den, pěkné odpoledne.
1: Není to světový unikát, aby se v nějaké zemi hlasovalo o tom, kolik smí mít obyvatel?
9: Já myslím, že takhle se ještě nikdy nehlasovalo. Není to tedy úplně poprvé, co by se ve Švýcarsku hlasovalo o migraci, respektive o masové migraci. Takové referendum už jednou bylo v roce 2014. Taky strana SVP iniciovala a tehdy uspěla s tím referendem. Ale pokud bychom odhlídli od takových, řekněme, politických zákonitostí, proč podobná referenda vyhlašovat a iniciovat, tak je tady možná jedna objektivní příčina. Švýcarsko v posledních letech, a je to právě jen a pouze díky migraci, docela rychle roste. Jestliže před 20 lety mělo 7 milionů obyvatel, tak teď je to o vlásek přes 9 milionů, tedy poměrně rychlý nárůst, který spoustu věcí mění, a to je samozřejmě téma. A konzervativní pravice, nebo se říká populisti ze strany SVP, se proto pokusili uzákonit, že ve Švýcarsku nesmí být do roku 2050 usazených víc než 10 milionů lidí. Jenže Švýcaři tedy, zdá se, že to v referendu odmítli. Nebo teď už je to hotové, protože jednak podle průběžných odhadů hlasovalo proti zavedení toho stropu asi 55% voličů, ale zároveň teď oznámila výsledky Ženeva, odkud se hlásil kolega Martin Balucha, a tam tedy ženevský kanton odmítl tu iniciativu, a tím pádem iniciativa nezískala podporu ve většině kantonů, což tedy vedle většiny hlasů je další podmínkou pro úspěšnost toho referenda, které nebylo dosaženo, a tím pádem tedy ten strop pro počet obyvatel ve Švýcarsku zavedený nebude.
1: Zatím ale tedy jde o průběžné odhady výsledků, ale ty bývají ve Švýcarsku tradičně přesné. Už se k nim nějak vyjádřili lídři politických stran?
9: Ano, s veřejnoprávní televizí SRF mluvil předseda lidovců, tedy té strany SVP, která referendum iniciovala, Marcel Detling. On mluvil o tom, že pro Švýcarsko je to prohra, porážka, protože tedy migrace přináší problémy a ty se tedy teď žádným způsobem nevyřeší, že tedy ti odpůrci toho referenda budou slavit, ale Švýcarsko dnes prohrálo a že jeho strana bude dál usilovat o regulaci migrace. A naopak pozitivní den má poslankyně za sociální demokraty Flavia Wasserfallenová, která mobilizovala naopak proti tomu zastupování počtu obyvatel. A ta mluvila ve stanici SRF o určitém ulehčení, o spokojenosti, o tom, že teď bude možné dělat tu politiku, která bude adresovat potřeby občanů, a to bez nějaké diskriminace, vylučování některých skupin obyvatelstva nebo hledání obytných beránků.
1: No a Tomáši, jaké argumenty předkládaly obě strany v tom referendu? Co nakonec rozhodlo?
9: Já bych řekl, že pravici, která tedy nakonec neuspěla, hodně pomohlo to, že se kromě tradiční protimigrantské retoriky, soustředěné na takový údajný růst kriminality nebo sociální příživu, zaměřila taky na takovou únavu z toho růstu, o kterém jsem mluvil, a na věci, které s tím souvisí, jakože čím dál hustější provoz, že se musí zastavovat stále nové plochy, stavit silnice třeba, že bydlení je čím dál méně dostupné. No a že je tedy potřeba se vrátit k něčemu starému, víc idylickému. Pravice mluvila o udržitelnosti a vlastně se tím stala atraktivní i pro část liberálních voličů s nějakým ekologickým smýšlením. Ale na druhou stranu, a to ty zmínil předseda SVP Detling, se utvořila hlavně ve městech, kde se to referendum rozhodovalo, silná koalice levice a středu, pro kterou jednak byl ten návrh SPD nepřijatelný a priori jako nepřátelský vůči cizincům, ale vlastně taky proto, že by jednak mohl poškodit vztahy s Evropskou unií, protože pokud by Švýcarsko přijalo ten strop, tak by ve svém důsledku nakonec mohlo třeba vypovědět i dohodu o volném pohybu osob s Evropskou unií. Nezdálo se, že je to dobrá doba, kdy zhoršovat vztahy s Evropskou unií, a zároveň, že to zastropování počtu obyvatel by vlastně mohlo podkopat dosud úspěšný švýcarský ekonomický model, který stojí právě na migraci často vysoce kvalifikovaných pracovních sil, z nějakých 160, 130, 150 lidí, kteří se každoročně, tisíce lidí, kteří se každoročně ve Švýcarsku usadí, velká část z nich, největší Další skupiny z nich jsou Italové a Němci, které si cíleně přivedou finanční a farmaceutické firmy do Švýcarska, aby tam pracovali. Více než 40% lékařů ve švýcarských nemocnicích jsou původem cizinci a i samozřejmě méně kvalifikované skupiny jsou potřeba, protože švýcarská populace stárne a je potřeba se o nějakým způsobem postarat. Takže nakonec bych řekl, že převládl pocit, že ten návrh SVP na zastropování počtu obyvatel by spíš zaséval chaos, než že by něčemu mohl prospět.
1: No a kromě zastropování počtu obyvatel se dnes hlasovalo ve Švýcarsku i o vojenské civilní službě. Jaké jsou tam výsledky? A prosím už stručnější odpověď.
9: Jasně, to je návrh, který na rozdíl od toho zastropování počtu obyvatel podpořila, doporučila ke schválení švýcarská vláda a parlamenta. Zdá se, že tam to vyšlo. V tomto návrhu jde o to, že příliš mnoho Švýcarů si podle politiků raději volí civilní službu než službu ve zbrani a proto by se podle nich měly podmínky pro přiznání civilní služby trochu stížit. A tedy zdá se, že to tak bude.
1: Německý zpravodaj Tomáš Havlín sleduje referendum mimo jiné o zastropování počtu obyvatel ve Švýcarsku, které Švýcaři odmítli, jak jsme slyšeli. Tomáši, díky a hezký zbytek neděle přeju.
9: Děkuji, hezký den.
1: Tady je odpolední plus chvíli před půl čtvrtou. Válka naučila Ukrajince vydržet hodně a příkladem může být Taťána Nedogibčenková, která žije ve vesnici Marienivka nedaleko Černobylu. Padesátnice Taťána se totiž stará čtvrtým rokem o tři vnučky. Jejich rodiče zabila ruská bomba hned druhý den války. Zároveň o partnera, který při stejném útoku ochrnul. A také o vesnici, protože je starostka. Navíc vesnice je plná vojáků, protože nedaleko je běloruská hranice.
10: Emilia zrobila.
11: Děti se na zahradě vykopaly kryt.
12: Tady byl bazén, děti ho přikryly slámou, udělali okno, tak si hráli. Je tam sucho, čisto, tak tam snáší slepice vejce.
10: Kury tam nesou, solomy nakydala, da kury nesou jajca. Čistinko, vše.
11: Marianivka je vesnička uprostřed polí a nízké písečné vegetace, leží na okraji uzavřené zóny černobylské elektrárny a žije tu 300 obyvatel. Pravidelně tu ale přelétávají ruské drony a i tady se ozývají sirény.
12: Hlavně v noci je slyšíme. O děti mám strach, pořád.
10: Je taký strach, že u dětiny je, že...
11: Není se čemu divit. Taťány dcera Světlana i zeť Saša zemřeli 25. února 2022 na školním dvoře.
10: A bombili zastávě.
12: Byli schovaní ve sklepě, jen na okamžik vyšli ven, aby si zatelefonovali. A v tu chvíli přímo před školou padla letecká bomba. Před válkou spolu jezdili za prací do Česka. Týden před dalším odjezdem do Ostravy začala válka a Rusové je zabili.
10: Vše byla sekunda času, jakých nestál.
11: Rodiče tří vnuček jsou pochováni na malém vesnickém hřbitůvku v písečné půdě mezi borovicemi. Taťána sem chodí pravidelně, je to jediné místo, kde má čas truchlit.
10: Já když přijíždím na kladoviště, staraju sama přijet.
12: Na hřbitov jezdím sama, bez vnuček. Když začnu plakat, obejmou mě a říkají, babi, všechno bude dobré. Musela jsem si sama sobě zakázat hroutit se. Po pohřbu se mi o dceři zdálo. Říkala mi, že je jí tam dobře a ať se starám o děti.
10: Děti obejmají mě.
11: Tady na hřbitově ale dlouho nesetrvá. Musí se postarat o domácnost a o tři vnučky.
12: Musíme žít, dělat všechno normálně. Nevím, co se vnučkám honí v hlavě. Někdy jsou smutné a musím je taky zaměstnat. Proto se doma bavíme o škole, o známkách nebo o tom, kdo půjde nakrmit slepice. Kdybych jenom seděla a myslela na to, tak se zblázním.
10: Jakby já prostě seděla tak to... Já vzýšla z uma.
11: Kromě vnuček se ovšem Taťána stará také o partnera Vadima. Toho zranil výbuch, po něm prodělal mozkovou mrtvici a zůstal ochrnutý.
12: Mám v nich velkou oporu. Se vším mi pomáhají. Sami si perou prádlo, uklízejí a přibírají práci, aby mi ulehčili.
11: Sami. Vnučky jsou ve věku od 7 do 11 let. Taťána mezi řečí kontroluje hrnce na sporáku, za chvíli budou vareníky, potom musí udělat úkoly s dětmi a ještě vykoupat nejmladší vnučku. Děti ji drží nad vodou.
10: Na koho ображати, nikdo nebude svalitis. Dali prodoužuju, da.
12: Chtěla jsem, aby všechno bylo tak, jak jsem učila svoje děti. Pak jsem ale zjistila, že tahle generace přemýšlí jinak. Začala jsem víc poslouchat, co si myslí oni.
11: Dodává Tatiana, která jako starostka řeší i ubytování vojáků, protože běloruská hranice je odsud jen 15 kilometrů. Tady všichni zůstávají ve střehu. Z Marianivky na severní Ukrajině Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: Teď je minuta po půl čtvrté, ve studiu Plusu už je Naďa Procházková, vysíláme zprávy.
2: Český rozhlas Plus.
19: Dobré odpoledne. Tři Češi dnes nepřežili srážku plachetnice s velkým katamaránem u chorvatského Splitu. Po jednom se pátrá. Českému rozhlasu to potvrdil vedoucí konzulárního oddělení v Chorvatsku Štěpán Šantrůček s tím, že další čtyři Češi jsou v nemocnici. Izraelské síly zaútočily na cíle radikálního Libanonu.

0: Zákazníci v Česku tak nově snadněji zjistí, odkud pochází. Dosavadní obecné údaje o směsi medu z Evropské unie nebo mimo ní už nebudou stačit. Výrobci budou muset na etiketách uvádět konkrétní země původu i podíl jednotlivých medů. Změny zavádí evropská směrnice. Mezi Berlínem a Hamburkem dnes znovu jezdí vlaky. Trať v posledním téměř roce prošla rozsáhlou generální opravou. Původně měla být hotová do konce dubna. Kvůli tuhé zimě se ale zpozdily některé práce. Do konce června musí ještě cestující počítat se drobnými změnami jízdního řádu. Lidé ve Višňové na Liberecku 8. větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovala víc než polovina obyvatel přilehlých osad a desítky majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo skoro 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva, nejsou ale závazné, jako je to u referenda. V Hradci Králové dnes vystoupí heavy metalová skupina Iron Maiden. Zakončí tak 31. ročník festivalu Rock for People. Kapela si pro fanoušky připravila dvouhodinovou show, na které zahraje své největší hity. V noci bude polojasno až skoro jasno, na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky. Teploty klesnou na 11 až 7 stupňů. Zítra čekejme polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. K večeru srážky ustanou a oblačnosti bude méně. Teploty zítra vystoupí na 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě naměří až 24, na horách většinou kolem 11. To byly zprávy. Dobré odpoledne.
1: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
2: Já to považuji za velmi, velmi nešťastné.
3: Víte, co je to pasy?
4: Naše
3: pasy.
4: Země nevzkvétá.
5: To jsou všechno lži.
6: Slibuji věrnost České republice.
7: Že nikdy neodstoupím.
8: Nikdy. Chyba systému. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
9: Ta institucionální i odborná stránka výkonu státní správy se logicky zhorší minimálně po dobu jednoho roku.
10: Ta destrukce té státní správy je vedená za účelem toho, aby právě nějaká opoziční stanoviska nevznikala, aby jednodušeji procházely ty její politické návrhy.
11: Něco, z čeho bude podle mě velká tragédie, skončí to tím, že to úřednictvo bude méně efektivní, to znamená, že se bude o to více najímat, takže přesně to, co nechceme.
9: Jsem zažil náměstky, kteří měli základní vzdělání a jeden z nich říkal, mým vzděláním a kvalifikací je to, že jsem byl poslancem.
8: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
12: Natáčíme v pondělí 8. června a naším hostem je tentokrát Josef Postránecký, který 5 let působil na ministerstvu vnitra jako státní tajemník. Dnes vedle působení na Vysoké škole ekonomické je také ředitelem pro veřejnou správu v neziskové organizaci Edu Integrat. Dobrý den, pane Postránecký, rád vás po čase vidím.
13: Dobrý den a děkuji za pozvání.
12: Jak se máte mimo státní správu?
13: Mám se dobře, už několik měsíců jsem v důchodu a zabývám se aktivitami, které podle mě přináší smysl a mám na to dost času.
12: Státní správu asi na dálku stále sledujete. Tam je v posledních dnech docela živo. Řekl byste až moc?
13: Tak ono už je živo asi nejen v posledních dnech, ale i v posledních měsících je to obvykle, když se vymění vláda, ale tentokrát asi těch změn jak v legislativní oblasti, tak v té personální oblasti je více než v minulosti.
12: A Poleno, řekla byste, že ve státní správě je živo až moc?
10: No určitě, ale souhlasím s tím, že to není jenom otázka těch posledních dní nebo týdnů. Já myslím, že nějaké ty útoky jak na státní úředníky, tak na státní správu patří do takového toho koloritu téměř všech vlád a všech politických stran a mě to je osobně dost líto, ale to, co se děje teďka, je možná takový jako nejviditelnější pokus o rozklad nějakých fungujících systémů, který jsme za poslední roky viděli.
12: A Polena říká rozklad, nynější koalice by řekla snaha o zefektivnění, nikoli o rozklad, Davide?
11: No já to chápu, ten záměr a konec konců tomu záměru je všechno podřízeno tak zásadní věc, jako vlastně jak bude řízena státní byrokracie, tak nemůže do té sněmovny doputovat jako poslanecký návrh, co se děje a z toho vyplývají jako nejrůznější a ještě budou vyplývat nejrůznější tragédie, myslím, že doslova tragédie. Ale to je cíl, ale myslím si, že každý a možná i vládní volič

0: či vidí, že prostě tímhle způsobem to pravděpodobně nejde. Myslím si, že v malém jsme si to teď ukázali na tom vyhazovu a pak zase přitahování těch agent na úřadu vlády. Myslím si, že paní vedoucí úřadu vlády Tinde Barta to řekla otevřeně. Kdybych já to tam nehodila takhle jako časovanou bombu, tak všichni by byli proti, tak jsem to musela udělat. No ale vidíme už i ten konec. Prostě naprosto to nezvládla dojednat a některé ty rady se zase vrací zpátky. Myslím, že ve velkém a v mnohem nákladnějším a mnohem destruktivnějším to uvidíme u těch státních zaměstnanců. Oni to chtějí rychle prosadit, mají pocit, že ten stát, myslím si, že pan Babiš používá i ten pojem deep state, se někde naučil, tak je proti němu, tak tam rychle hodím tu bombu, no ale ono to bude mít nějaký důsledek a ten zpětný ráz ho smete, to je nepochybné.
1: Už jste o tom mluvili, že když se mění politické vedení vždycky po volbách, tak někdy s ním odchází i vlastně taková ta podstatná část něčeho, čemu se říká institucionální paměť, tedy znalost o rozdělaných projektech, mezirezortních dohodách, detailech těch dřívějších rozhodnutí. Je to teď jiné? Je to teď více viditelné, pane Postránecký?
2: Tak asi, jak jsem řekl, nyní ty změny jsou hlubší, než byly v minulosti. Vznikla analýza Aspen Institutu, která vlastně hodnotí celé období státní služby, kde už se hovoří, že teď po změně poslední vlády se do března asi za 3 měsíce vyměnilo 40% vrchních ředitelů. Já si vzpomínám, že když za státní služby nastoupila první změna vlády v roce 2017, tak pak do půl roku tehdy ještě byli odborní náměstci, se jich vyměnilo asi 15% a po nástupu Fialovy vlády do půl roku zhruba 30%. Takže ty změny jsou větší a jestliže už se to blíží k polovině takto vysokých postů, tak ta institucionální i odborná vlastně stránka výkonu státní správy se logicky zhorší minimálně po dobu jednoho roku, že než člověk v tak vysoké pozici vstřebá tu agendu, když nemá zkušenosti z minulosti, tak se to projeví prostě na výkonu i té kvalitě státní správy.
1: Vy jste v té funkci, o které jsme mluvili, státního tajemníka, zažil kolik? 4 ministry celkem?
2: Já jsem za státní služby nejprve asi 5 let šéfoval státní služby a pak jsem byl státním tajemníkem, takže za toho vedení státní služby jsem zažil vlastně 3 ministry a když jsem byl teď státním tajemníkem vnitru, tak jsem tam zažil 2 ministry.
1: Jak to prožívají zpravidla vysocí státní úředníci tu změnu politické garnitury? S obavami nebo jsou pevní v kramflecích, že jim se nemůže nic stát, jich se ta změna nemůže týkat? Nebo jak to bývá?
2: Tak ti vrcholní státní úředníci s tím počítají vždycky, že po volbách přijde zpravidla jiná vláda v jiném politickém složení a mají čas se na to i připravit. Pochopitelně ti, kteří tam z minulosti jsou, řekněme, s nějakým politickým pozadím, tak mají asi větší obavy než ti, kteří prostě jsou politicky i z hlediska toho výkonu nestraní, tak ty to berou jako prostě nezbytnou změnu, která jednou za několik let nastává a jsou schopni se připravit i na toho nového ministra, který přijde třeba úplně s jiným pohledem na výkon činností toho ministerstva, ale mají zkušenosti a dokáží prostě se přizpůsobit.
1: Jak se na to díváte vy, Davide, na ty změny přicházející vždy po volbách? Tak jsou nezbytné.
0: Určitě do nějakého patra to musí být. Já rozumím té frustraci některých ministrů, kteří přijdou a mají pocit, že vlastně nemůžou vůbec hýbnout s tím úřadem. Na druhou stranu já si myslím, že to už nebyla realita předtím, než jsme se začali bavit o této v podstatě destrukci celé té státní služby. Ta státní služba je tady od 2014, tuším. Na začátku určitě byla velmi nedodělaná. Celý ten příběh asi posluchači znají, tlak Evropské unie. Pak vymlouvání na to, že to, že jsme si špatně napsali zákon za tom, že Evropská unie, ono to také nebylo pravda, a pak nejrůznější novelizace, ať už větší nebo menší. A já mám pocit, že po té poslední novelizaci, která tuším byla schválena 2024 s efektem 2025, tak vlastně za těch 10 let jsme odladili ty největší problémy. Já jenom zmíním, že tam byl snažší nábor odborníků, to odbouralo takovou tu debatu. My máme všechny génie tady už ve státní službě, takže nikoho nepotřebujeme, tak to se samozřejmě ukázalo, že není pravda. Snažší najímání, flexibilnější úřednické zkoušky a nějaká optimalizace, která je byrokraticky jednodušší. Z mého pohledu, zvnějšku, vlastně to byl funkční kompromis právě mezi tím. Ministr si musí umět prosadit svoji agendu, to úřednictvo musí být do nějaké míry nezávislé, aby tam vůbec někdo chtěl pracovat. A tady ten konsenzus, který fungoval a který mimo jiné teda jako má i finanční vyjádření, že prostě těch agent neuvěřitelně nabývá a těch centrálních úředníků je pořád nějakých 75 tisíc, už asi 10 let. To je jako vysoká míra efektivity, jakkoliv se tomu asi posluchači smějí, tak to skutečně lze takto dokázat. A měli jsme nějaký kompromis. Andrej Babiš určitě zase mohl trošinku parametricky něco změnit a říct, teď je to podle mě a teď už ta státní správa bude skvělá, ale on do toho hodil opravdu tu bombu a nechal rukodělně své koaliční poslance načíst něco, z čeho bude podle mě velká tragédie. Skončí to tím, že to úřednictvo bude méně efektivní, to znamená, že se bude o to více najímat. Takže přesně to, co nechceme.
1: David už to v textu nebo i v podtextu zmínil, že vlastně to vnímání úřednického stavu v očích veřejnosti nebývá vždy pozitivní, eufemisticky řečeno. Ta představa může být taková, že úředník je nějaký nemastný, neslaný zaměstnanec státu, chce mít své jisté, pracuje od do, nemá bůh ví, jak vysoký příjem, každá změna ho dráždí, denně slyší, že stát je přebyrokratizovaný a že by měl zeštíhlet, že bychom měli mít efektivní státní správu. Pane Postránecký, nakolik je ta skutečnost jiná?
2: Tak pochopitelně ne všichni státní úředníci jsou kvalitní, ale právě zákon obsahoval mechanismy, jak to odhalit a jak se jich v uvozovkách legální cestou zbavit, třeba přes služební hodnocení, kárná řízení a tak dále. To je v každé profesi, že tam máte vynikající zaměstnance, průměrné a pak ty slabé, ale rozhodně ti slabí neurčují ten pohled na kvalitu současné české státní správy, protože já jsem se vždy zabýval mezinárodními aspekty a v hodnoceních tohoto typu některé naše státní instituce nebo úřady patří mezi špičkové v evropském měřítku. Jsou to třeba různé kontrolní, inspekční a další úřady, jejichž postup by třeba přebírá státní správa v jiných státech. Pochopitelně pak jsou ty úřady, které jsou blízké velkému počtu občanů, jako jsou třeba úřady práce, kde se to legislativně v minulosti nastavilo, takže nestíhají. A tady už bych viděl i chybu vysokých manažerů ve státní správě, kteří nastaví ty postupy nebo třeba digitalizaci, které se pak ve finále ukáží jako nefunkční. To zase není chyba politiků, to je chyba těch úředníků.
1: Josef Postránecký už mluvil o té analýze Aspen Institutu, jak lépe řídit stát. Je tam něco, co Apelenu s Davidem zejména zaujalo?
3: No, já jsem jinak jakoby ráda, že tohle to celé vzniklo, jenom jsem chtěla ještě dodat k tomu, co tady padlo, že to není často jenom pohled té veřejnosti na ty státní úředníky, ale těch samotných politiků. Můžeme si třeba připomenout nedávný výrok Filipa Turka, kde o narozeninách, tuším, XTV zmínil, že státní úředníci jsou paraziti a že je nutné vlastně je jako odstranit. A myslím si, že ta hlavní obava, která dneska prostupuje tou společností, ale i tím jako odborným sektorem je, že kdyby to byla vláda, která nějak dbá na tu odbornost a nějakým způsobem, ano, řekne, my potřebujeme vyměnit nějaké procento lidí, ale budou to lidi, kteří budou jako vysoce kvalifikovaní, budou rozumět té práci, budou dělat to, co je potřeba a budou nějak kooperovat s těmi ministry i jako nějaká protiváha k tomu jejich rozhodování, tak se bavíme trochu o něčem jiném. Ale to, jak je to tažené současnosti tou Babišovou vládou, je vlastně pravý opak. Ta destrukce té státní správy je vedená za účelem toho, aby právě nějaká opoziční stanoviska nevznikala a aby ta státní správa vlastně plnila požadavky té vlády tak, aby jednodušeji procházely ty její politické návrhy. No, mně jenom připadá ještě, asi jsme to tady řešili, že mně přijde vlastně důležité bavit se právě třeba o té ztrátě té institucionální paměti, což je taky jedno z těch témat toho Aspenu. My si často představujeme, že vlastně ti úředníci tam nějak dělají nějakou jako rutinu, ale vy potřebujete znát lidi, kteří rozumí těm procesům a to jednoduše prostě neuděláte tím, že tam nahradíte zkušené matadory někým úplně novým, to zaučování trvá hrozně dlouho. Ale přijde mi třeba důležité, že tam zaznívala i to téma té mezirezortní spolupráce, která si myslím, že právě v Česku i dle mých zkušeností často není úplně funkční. z těch věcí, kterým se věnuju já, třeba v těch sociálních oblastech, tak je to často nějakým pocitem, že ti daní úředníci pod těmi jednotlivými ministerstvy prostě té oblasti rozumí nejlíp a nedokážou se zhodnout. Myslím, že v minulosti to bylo vlastně až velmi jako negativně vidět v období vlády, kdy byla ministryní práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová, snažila se prosadit zákon o sociálním bydlení a tehdy vlastně se vůbec nedokázaly ty jednotlivá ministerstva mezi sebou dohodnout, kdo z těch úředníků bude zpracovávat co a jak do toho budou vstupovat. A to je, myslím, že jedna z těch věcí, které vlastně ten výzkum ukazuje taky.
4: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
1: Nenahrává to, co říká Apolena, vlastně tomu konceptu, jak zefektivnit státní správu, o kterém mluví tedy nynější vládní koalice?
0: No já si myslím, že ne. Já si skutečně myslím, že výsledkem toho, co nyní prochází sněmovnou, bude více byrokratů, kteří dělají horší práci. Právě protože fluktují, jsou politicky nominovaní. Vlastně to, co jsme viděli velmi dobře před tím služebním zákonem, tak ministerstvo zemědělství prostě přejímá ODS od zelených, no tak se to celé prostě vyhází. Je potřeba se postarat o ty krajské spolustraníky, kteří se nedostali do sněmovny nebo naopak vypadli ze sněmovny. K tomu se vrátíme. Určitě to má ten plus v tom, že opravdu ten ministr se může cítit jako mocipán. Ale rozhodně jako ten výsledek bude, že to bude dražší, méně výkon, méně spolehlivé a méně transparentní. Proti tomu ty věci, co jsme tady řešili těch 10 let, jestli ten úředník už není moc silný, jestli náhodou už tady, když se odvolá k panu Postráneckému, tak jestli najednou může říct ministrovi tudle nudle, já to dělat nebudu a ty mě nemůžeš odvolat, tak to jsou opravdu jako menší problémy proti tomu, co se na nás žene, pokud ten služební zákon nahradí zákon o státních zaměstnancích. A abych ještě to něčím potrhl, o tom se myslím médií zatím moc nemluví. Ono je to velká změna, ne moc dobře zvládnutá, právě protože nejde z vlády, ale je to poslanecká rukodělná věc, byť připravená tou vládní koalicí. Ono to má ještě nějaké doprovodné zákony a v tom jednom doprovodném zákonu je i teď v současnosti návrh vládních poslanců pozměňovací, aby se měnily i pravidla pro úředníky krajských a obecních samospráv s tím, že aby někdo mohl být šéf úřadu na obci, města nebo na kraji, tak se přidá nová podmínka, že má třeba 3letou zkušenost poslance nebo senátora. Tak jako co už víc je trafikantství v tom nejklasičtějším slova smyslu, tak máme kandidátku Franto, Lojzo, Aničko, skvělý, že jste kandidovali, bohužel jste se nedostali.
1: Ale my se o vás postaráme.
0: My se o vás postaráme a budete řídit úřad města, na co absolutně nemáte, protože jste seděli v podvýboru pro heraldiku a to bylo tak všechno. No. A jestli tohle má být to zefektivnění, to vykročení státní správy do 21. století, to je, myslím, takový ten buzzword, který se neustále promítá, tak ne, to je vykročení do nějakého přelomu 90. a 0. let.
1: Nakolik může být riskantní, pane Postránecký, že to, co svého času bylo vlastně pod výsečí státní správy, teď ingeruje i pod tu samosprávu? Mhm.
2: No tak určitě to je velmi nebezpečné. Já si vzpomínám, než byla státní služba, tak nebyl požadavek vzdělání třeba na náměstkovské pozice, takže jsem zažil náměstky, kteří měli základní vzdělání a jeden z nich právě říkal mým vzděláním a kvalifikací je to, že jsem byl poslancem. Jo, a to tehdy řídili tu státní správu, měli pod sebou sekce a další útvary. Takže pokud se takovéto pravidlo přenese opět do celé veřejné správy, protože pak už jenom asi krok, že se to přenese z těch úřadů samospráv i do státní správy, ona už bohužel tomu trochu nahrála ta novela z loňského roku, já jsem vůči ní byl poměrně kritický, tak to zase oslabí i důvěru občanů ve stát a ve státní instituce, protože budou vnímat, že se to obsazuje na politické bázi, nikoliv na nějaké odborné bázi.
1: Když mluvíme o té poslední novele služebního zákona, která měla modernizovat procesy ve státní službě, tak se ani nečekalo vlastně na výsledek nějaké odborné expertízy. Nebo byla nějaká, pane Postránecký?
2: Tak pokud vím,
1: dopadu té novely?
2: Nikoliv, nicméně tento pořad se jmenuje Chyba systému, tak to, co se připravuje, tak má několik systémových nedostatků. Za prvé už je to ta samotná příprava, že neproběhla po nějaké odborné diskuzi a žádným legislativním procesem a opakuje se ta chyba z roku 2014, kdy se pak ta podoba napravovala několika novelami, aby vůbec zákony státní správa byly funkční. Velmi dobře si to pamatuju. Za další je to jenom formální překlad z toho veřejného práva do soukromého práva, protože tam zůstávají prakticky všechny povinnosti, které jsou typické pro veřejnoprávní úpravu vůči zaměstnancům, takže já pak si neumím představit, jak takováto podoba bude atraktivní pro vstup do státní správy u mladé nebo střední generace, protože pracovně právní poměr kdekoliv jinde jim bude skýtat více možností se uplatit než samotná státní správa. A mohl bych pokračovat těch systémových nedostací. Tak tady paní Apolena hovořila také o té mezirezortní koordinaci. Víme, že rezortismus je velkým problémem naší státní správy a třeba zákon o státní službě, když se vyladil, tak umožnil jednotné řízení té státní správy v té personální organizační podobě. To teďko ten nový zákon opouští, takže každý úřad si bude moci nastavit tato pravidla po svém a asi se zase dostaneme do podoby jako v minulosti, kdy jedno ministerstvo se mělo pětistupňovou řídící strukturu, jiné třístupňovou a podobně. To všechno se těmi jednotnými pravidly, které dával šéf státní služby přes služební předpisy nebo metodické pokyny, vyhlášky, podařilo sjednotit. Jo, to v této době bohužel v tom zákoně nevidím.
1: A Poleno?
3: Mě strašně zaujalo to, co jste říkal třeba jako tu zkušenost s tou základní školou. Když se to převedeme, tak když Andrej Babiš nastupoval do politiky, tak nám všem začal vysvětlovat, že je potřeba řídit stát jako firmu. Já bych chtěla vidět jednu jedinou soukromou firmu, kam vás na vysokou pozici vezmou se základní školou a zkušenostmi 3 roky v poslanecké sněmovně nebo v senátu. To je něco vlastně zcela nepředstavitelného. Ten způsob, jakým se to odehrává teďka, kam se to vrací, je jako v přímém rozporu s tím, jaké jsou požadavky na zaměstnávání celého zbytku vlastně pracovně aktivní populace v České republice. Já si neumím představit, že by se kdokoliv mohl ucházet o vysoce kvalifikovanou práci bez odpovídajícího vzdělání, zkušeností a tak dále. A my teď otvíráme cestu přesně tomuto typu zaměstnávání lidí, která ale na obyčejné v uvozovkách občany vůbec neplatí. My se nemůžeme přece hlásit do výběrových řízení bez nějaké kvalifikace a tak dále. A ve výsledku ta moje obava třeba tkví i v tom, že ty úředníci a úřednice často na nějaké té nižší úrovni jsou jediný kontakt toho občana se státem ve smyslu toho, co on zažívá jako zkušenost. Prostě ten stát je pro nás nějaká abstraktní entita. A ty úředníci na těch úřadech jsou často jediní, se kterými docházíme vlastně do nějakého kontaktu. A důsledkem toho, že to je často práce na těch třeba nižších patrech té veřejné správy, která je absolutně jako platově neatraktivní, kde vlastně se udržuje nějaký systém vlastně nízkého odměňování, malého kariérního růstu, tak často ta zkušenost těch občanů, a ukazují to i data OECD, jak je česká společnost třeba spokojená se státem a s úředníky, tak jsou ty zkušenosti negativní, protože tam pracují prostě lidé za úplně směšné mzdy. A na druhé straně se nám tady otvírají v podstatě trafiky pro bývalé politiky a političky nebo neúspěšné, jak říkal David, kandidáty a kandidátky do poslanecké sněmovny, kteří nemají vůbec jako žádné predispozice pro to tu práci dělat. A znovu to vlastně vytváří a bude vytvářet nějakou jako narůstající frustraci té společnosti k tomu fungování státu jako takovému, protože prostě to na ty lidi bude dopadat na nějaké každodenní úrovni, ale nebudou si to v uvozovkách vyžírat ty lidi, kteří si třeba Andrej Babiš nebo kdokoliv jiný dotáhne na ta svoje ministerstva, ale potom samozřejmě ty nejnižší úředníci, se kterými ty lidi docházejí do kontaktu, a to je jako další nějaký rozměr té nespravedlnosti, který já v tom vidím.
4: Loučíme se s posluchači Českého rozhlasu Plus. Celý díl najdete na našem webu a v podcastových aplikacích. V další části mluvíme třeba o tom, kolik vlastně máme v Česku úředníků a jestli je to moc nebo málo a jak zajistit, aby stát fungoval efektivně.
5: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
4: Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.
5: Chvíli před 16. hodinou stihneme v Odpoledním plusu ještě jedno téma. Přestavba bývalé Vinohradské vodárny v Praze na osvětové centrum o vodě Hydropolis je zhruba v polovině. Historický objekt z roku 1882 byl součástí systému zásobování vodou tehdejších královských vinohrad a od roku 1991 je chráněnou technickou památkou. Rekonstrukce má vodárně dát nové využití.
6: Teď to stojíme původně v zemním vodojemu. Tady bude právě ta expozice, pak tady bude nějaké 40 cm vody v tom prostoru, jo, a nad tím budou lávky a tam budou různý ty exponáty a bude se tady vlastně ta veřejnost nebo prostě školy se budou procházet po těch lávkách, budou sledovat, jak vlastně ta voda funguje v přírodě.
7: Říká architekt Vít Máslo. Areál bývalé Vinohradské vodárny je podle něj zatím stále hrubá stavba.
6: Tady bude vlastně takový tunel, který propojí tu vstupní část, vstoupíte tady s tím zemním vodojemem, takže to si představte, bude takovou velkou trubkou prostě do tohleto vodojemu. A pak zase tamhle tou další tím otvorem, který vidíte, tak tam budete vystupovat ven a vylezete prostě dalším točitým schodištěm na ten landscaping, který se nachází nad náma.
7: Všechny vnější úpravy jsou podle něj pod dozorem památkářů.
6: Ta stavba už trvá rok a půl a ještě tak nějak rok a půl to bude trvat. Teďko vlastně se začnou dělat povrchy, interiérové věci a začne se teprve dělat ta expoziční část vlastně. Všechno probíhá pomocí vzorků, vidíte tady ty vzorky na fasádách, jako všechno musí opravdu projít tím dozorem.
7: Instalace expozice by měla podle manažerky útvaru Hydropolis pražských vodovodů a kanalizací Jany Lavrenčíkové-Myškové začít letos v říjnu. Výstava bude mít dvě části, jednu ve vodojemu a druhou ve věži.
8: Máme nachystaná vlastně 4 patra, tak začínáme od temných počátků, jak se dostala voda na zem. V druhém patře bude voda a krajina, ve třetím patře budeme mít mluvící spotřebiče, kteří vám budou našeptávat, jak byste se měli šetrně chovat k vodě, a to čtvrté patro už bude takové, protože tam je spoustu světla, tak vlastně ta taková atmosféra, která bude taková odpočinková.
7: Částí výstavy ve vodojemu budou živé květiny.
8: Ty se musí sázet jenom v určitém období a mohlo by se stát, že pokud by se ta instalace právě téhle, řeknu, živé expozice spozdila o nějaké měsíce, tak ty květiny, prostě je to příroda a přírodě neporučíme, takže by mohly opadat a tím pádem celé jedno vegetační období by přišlo na zmar.
7: Kromě expozic bude v centru třeba kavárna, přednáškový sál a vyhlídka. Pokračuje náměstek primátora Michal Hroza z TOP 09.
9: Získáme nový veřejný prostor. Získat v Praze, v úplném centru Prahy, nový park, jako není žádná samozřejmost a i to si myslím, že lidé ocení.
7: Náklady na vybudování centra jsou zhruba 450 milionů korun. Otevření je v plánu na podzim roku 2027. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
4: Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr.
5: 16 hodin je s vámi Odpolední plus. Hezkou neděli přeje Ondřej Látal.
4: Český rozhlas Plus.
5: Co nás bude zajímat v čase do půl páté na Plusu, zaměříme se na Blízký východ. Irán dál zpochybňuje tvrzení amerického prezidenta Trumpa, že dohoda o ukončení války bude podepsaná ještě dnes. Izrael mezitím bombardoval Bejrút. Teherán už dřív prohlásil, že izraelské útoky na Bejrút by byly překážkou mírové dohodě. Ozbrojené síly Velké Británie zastavily v Lamaňském průlivu ruský ropný tanker, informoval o tom premiér Keir Starmer. V příspěvku na síti X uvedl, že britské armádě nařídil zastavit plavidlo z takzvané stínové flotily, které se podílí na vývozu ruské sankcionované ropy. A angličtina na základních školách v Česku už od první třídy povinná nebude. Školám to oznámil ministr Robert Plaga z hnutí ANO. Je to správné rozhodnutí. To je naše nabídka. Ještě předtím si poslechněte zprávy Plusu. Má je Naďa Procházková.
10: Dobré odpoledne. Tři Češi přišli o život při srážce katamaránu s plachetnicí nedaleko chorvatského Splitu. Na palubě menšího plavidla byla osmičlenná česká posádka. Jeden člověk se ještě pohřešuje, 40 dalších je v péči lékařů splitské nemocnice.
11: Snažíme se zjistit identitu těch lidí, kteří byli těmhletou srážkou postiženi.
12: Říká český konzul Štěpán Šantrůček, který je ve Splitu a v kontaktu se všemi složkami, které se dál pokoušejí najít zmizelého Čecha. Katamarán soukromé společnosti převážel podle deníku Slobodna Dalmácia 118 lidí a 7 členů posádky. Plachetnice s 8 Čechy na palubě se po srážce potopila. K nehodě došlo asi půl hodinu před polednem mezi ostrovy Brač a Šolta. Její příčina je předmětem vyšetřování. Z Chorvatska Tea Veseláková, Český rozhlas.
10: Irán nepotvrdil, že by dohoda se Spojenými státy měla být podepsaná už během dneška. Takový plán přitom nastínil americký prezident Donald Trump. Podle něj by měl podpis vést k okamžitému otevření Hormuzského průlivu pro všechny nákladní lodě. V Iránu i Izraeli se část politiků proti připravené dohodě bouří.
13: V iránském Mašhadu protestovali desítky lidí proti chystané dohodě se Spojenými státy a proti ministrovi zahraničí Abbasi Arakčímu. Demonstranti provolávali Arakčímu smrt a odsuzovali jeho politiku kompromisů. Abbas Arakčí jako první vysoce postavený iránský politik přiznal, že se podpis dohody s Washingtonem blíží. Dohodu odsoudil také vůdce izraelské opozice Jair Lapid. Dokument podle něj neobsahuje žádný z izraelských válečných cílů. Uvedl, že íránský režim přežil, produkce raket pokračuje a Teherán obnoví svůj jaderný program. Izrael se ale na dohodě s Íránem nepodílí. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
10: Tématu se bude už za chvíli podrobně věnovat Odpolední plus.
4: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
10: Ex-poslanci TOP 09 Dominiku Ferimu pomohlo k podmínečnému propuštění z vězení změna ve vystupování i pozitivní hodnocení vězeňské psycholožky. Vyplývá to z rozsudku, který má k dispozici server i rozhlas.cz. Bývalý politik strávil za mřížemi 2 roky za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Původní trest byl 3letý. Podle rozsudku se Feriho přístup k obětem a problematice sexuálního násilí v poslední době změnil. U květnového jednání podle soudu projevil byl zájem o oběti a lítost. Teplický soud rozhodoval o Feriho propuštění poprvé v lednu. Tehdy jeho žádost zamítl s tím, že neměl dostatek sebereflexe. Odvolací senát ale rozhodnutí teplickému soudu vrátil kvůli špatnému odůvodnění a soudce v květnu své rozhodnutí změnil. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Kempy a hotely v Brně a okolí očekávají o následujícím víkendu nápor desítek tisíc lidí. Návštěvníci z celé Evropy přijedou na závody MotoGP na tamní Masarykův okruh. Některé hotely mají vyprodáno už několik měsíců. Provozovatelé kempu čekají, že lidé dorazí i na poslední chvíli.
14: Máme připravené elektrické přípojky, karavany opravdu můžou stát kdekoliv i za plotem.
15: Eva Mociková z kempu Hájenka má zatím nahlášených asi 20 karavanů. Kemp funguje celoročně, jiné kempy otevírají jen na víkend, kdy se MotoGP koná. Woodcamp vyroste na poli mezi dálnicí D1 a autodromem, říká provozovatelka Květa Vrzalová.
16: Záleží, jestli chcou elektrickou přípojku, tam třeba už jsme na nějaké polovině zarezervovaných.
15: Loni rezervace podle Vrzalové nedělali. Provozovatelé okolních kempů nicméně pociťují propad rezervací oproti loňsku asi o čtvrtinu. Některé hotely hlásí plno. Ty s volnými pokoji je na závodní víkend nabízejí i několikanásobně dráž než jindy. Šimon Franz, Český rozhlas.
10: Českým nemocnicím bude znovu v létě chybět krev. Upozorňují na to při příležitosti Světového dne dárců krve. Kolem prázdnin přibývá úrazů a pravidelní dárci často jezdí na dovolené. Právě kvůli tomu pak i několik měsíců darovat krev nemůžou.
17: Problémem můžou být hlavně cesty do exotických destinací, říká přednosta Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze Jan Loužil.
18: Když jedu, dejme tomu, do Tajska, tak ne, že bych jako úplně vypadl z darování krve, ale jelikož to je malarická oblast, tak třeba mám 6-měsíční pauzu v darování.
17: V českých nemocnicích daruje krev každoročně asi 220 tisíc lidí. Podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla by jich ale bylo potřeba víc, alespoň 300 tisíc.
19: Ono to souvisí také s tím, že dárci z věkových důvodů nebo zdravotní důvodu musí třeba zdát se s tím skončit a to je ročně kolem 30 tisíc.
17: Červeně se dnes večer rozsvítí jako poděkování dárcům Úřad vlády nebo Žižkovská televizní věž v Praze. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
10: Počasí v noci bude polojasno až skoro jasno, teploty 11 až 7 stupňů. Zítra čekejme polojasno, během dopoledne postupně oblačno. Na severu a severovýchodě se ojediněle přidají přehánky, k večeru ustanou a oblačnosti bude méně. Teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 24, v tisíci metrech na horách kolem 11, na Šumavě až 15 stupňů. To byly zprávy s Naděou Procházkovou.
4: Posloucháte Odpolední plus.
5: V 16 hodin a 6,5 minuty jsme rádi, že jste s námi. Jeden mrtvý a 4 zranění. To je výsledek izraelského náletu na Bejrút. Armáda uvedla, že zasáhla velící středisko Hizbaláhu na jižním předměstí libanonské metropole. Izrael a Hizbalách pokračují ve vzájemném ostřelování i ve chvílích, kdy se mluví o velmi blízkém podpisu americko-íránské dohody. Aktuální informace má náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Dobrý den, Štěpáne.
20: Hezký den.
5: Podpis iránsko-americké dohody je podle Bílého domu tedy na spadnutí, má se zřejmě týkat i Izraele a Libanonu. Jsou teď boje o to intenzivnější?
20: My jsme viděli, že pokaždé, když se zdálo, že se iránsko-americká dohoda blíží, tak Izrael zintenzivnil ostřelování Hizbaláhu, a to tedy v předtuše, že ta případná dohoda americko-iránská mu další vojenské aktivity v Libanonu znemožní. A zdá se, že je tomu tak i tentokrát. Není zatím vůbec známé znění té případné dohody anebo memoranda o porozumění, která se má teď podepsat, ale Irán už opakovaně avizoval, že součástí ukončení americko-iránské války musí být také ukončení bojů mezi Izraelem a Libanonem, respektive Izraelem a libanonským Hizbaláhem. A teď v posledních hodinách se vyjádřil předseda iránského parlamentu Esmail Baghaei a reagoval tedy na izraelské bombardování Bejrútu. Řekl doslova, že Spojené státy se nedokáží zjednat pořádek a tím tedy je pochybné, jestli budou schopné dodržovat případnou dohodu. Jenom upřesním, že to bombardování Bejrútu byl nálet na dům na jižním předměstí Bejrútu. Izraelská armáda tvrdí, že to bylo velící středisko Hizbaláhu a jak už zaznělo, tak tam byl jeden mrtvý a 3 zraněný. Avšem izraelská armáda pokračuje i ve své zemní ofenzivě. Zveřejnila, že v posledních hodinách bombardovala 70 cílů Hizbaláhu na jihu Libanonu a teď vydala znovu tedy evakuační příkaz dalším asi 13 libanonským obcím a městům, tedy aby lidé opustili své domovy s tím, že bude rozšiřovat svou ofenzivu tam, takže je vidět, že opravdu v těchto hodinách se Izrael snaží zintenzivnit veškeré boje na libanonském území.
5: No a do jaké míry je, Štěpáne, pravděpodobné, že platí i dál to tvrzení amerického prezidenta Trumpa, že s Iránem podepíše dohodu ještě dnes?
20: Jestli to tvrzení platí, to vlastně nevíme od samotného prohlášení. Irán to víceméně popírá, zpochybňuje, že by věci šly tak rychle, jak říká americký prezident Trump, konkrétně mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei uvedl, že je třeba počkat na to, jak se události vyvinou a že v neděli ten podpis určitě nebude. Zároveň ale pákistánští prostředníci tvrdí, že k podpisu elektronickému, tedy obě strany se nesetkají, ale k elektronickému podpisu je skutečně dohoda připravená a že by měla být podepsaná do 24 hodin, což by vycházelo právě na dnešek.
5: No a pokud skutečně tedy Teherán a Washington smlouvu podepíšou, jaké první kroky můžeme očekávat od obou stran?
20: Znovu zatím nevíme, jaké ty podmínky přesně toho memoranda budou. Není to tady ještě dohoda, je to memorandum o porozumění. Donald Trump tvrdí, že okamžitě, jakmile se podepíše to memorandum, tak jednak skončí boje mezi Spojenými státy a Iránem a také se okamžitě otevře Hormuzský průliv pro všechny lodě. Nevíme, jestli to memorandum bude obsahovat právě i závazek ukončit boje mezi Izraelem a Libanonem a také nevíme, jestli to memorandum stanoví konkrétní termín, dokdy bude potřeba dojednat tu skutečnou mírovou smlouvu mezi Spojenými státy a Iránem.
5: Informuje blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček. Štěpáne, díky, hezkou neděli.
20: Napodobně, naslyšenou.
5: A situace na Blízkém východě teď probereme v nedělním plusu taky s vedoucím Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha Břetislavem Turečkem. I vám přeju dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Americký prezident Donald Trump tedy včera na té své sociální síti True Social napsal, že podpis dohody s Íránem je plánovaný na dnešek, už jsme o tom mluvili, a i hned po něm podle něj bude pro všechny otevřen Hormuzský průliv. A jak už jsme slyšeli od Štěpána Macháčka před chvílí, tak uvidíme, jak to dopadne. Jak chápat tento krok Donalda Trumpa? Jako unáhlený, anebo je to jeho taktika vůči iránské straně?
1: Tak Trump zmiňoval něco takového už 30krát, 40krát, že už je ta dohoda na dosah v uplynulých dvou měsících, se takto vyjadřoval opakovaně, často bez ohledu na realitu. Nicméně teďka vlastně vidíme, že celá řada náznaků, že se to skutečně blíží. Nějaká dohoda je v zájmu i Íránu, ale samozřejmě problém je v tom, že o té dohodě mají jinou představu Američané, jinou Íránci, ti se teď asi nějak přibližují a jak už jsme v podstatě slyšeli, tak svým způsobem se jí snaží torpédovat Izrael, protože ty úniky nebo ty náznaky, jak ta dohoda má vypadat, vyvolávají velkou nevoli v Izraeli, zejména třeba ze strany opozice, vůdce opozičního Jaira Lapida, protože podle něj ta dohoda vlastně nezahrnuje nic, s čím vlastně tu válku rozpoutal Izrael na konci února. To znamená, ani nebude zcela zmařen nebo zrušen íránský jaderný program, ani nebudou zrušeny balistické rakety iránské, o těch se asi v tom memorandu vůbec nemluví, a ani nepovede nic ke změně nebo k pádu iránského režimu. A samozřejmě potom vidíme, ty rozporuplné reakce vycházejí i z toho, že třeba i v Iránu jsou odpůrci té dohody, pro které je naopak kompromis nepřijatelný, a naopak Irán má tvrdě stát na všech svých představách a regionálních požadavcích.
5: No a podle vašeho odhadu, pane Turečku, co tedy má být vlastně vůbec podepsáno, pokud to skutečně podepsáno bude? Proč Teherán mluví o memorandu o porozumění? Jde teprve o tedy předstupeň mírové dohody?
1: Ano, ale to říkají v podstatě i Spojené státy, byť samozřejmě, jelikož Donald Trump se vyjadřuje na sociálních sítích, tak to asi nelze tam sázet nějaké sáhodlouhé rozbory, ale ano, skutečně to má být jakýsi předstupeň, má to být rámec pro dvouměsíční příměří, během něhož se začne jednat o reálných krocích, třeba co se týká iránského jaderného programu a tak podobně, takže to není finální dohoda, která by všechno vyřešila. To bylo jasné od samého počátku, když Izraelci a Američané tuto válku rozpoutali před čtvrt rokem, tak bylo jasné, že pokud tato válka skončí, tak zároveň s tím nebude vyřešen jaderný program Íránu, protože to je nesmírně složitá záležitost, kde záleží na spoustě detailů technických. Na tom se musí podílet experti, a ne třeba ten americký vyjednávací tým, což byl Jared Kushner a Steve Witkoff, kteří často na ty schůzky přijeli nepřipraveni, protože prostě neznali ty technikálie. To je třeba záležitost pro Mezinárodní agenturu pro atomovou energii, aby ta stanovila ty parametry a záruky a tak podobně. Mimo jiné třeba se v tom memorandu jeden z takových náznaků je, že ten vysoce obohacený uran, přes 4 metráky vysoce obohaceného uranu, se nevyveze z Íránu, ale bude nařízen přímo v Íránu, což také třeba byla jedna z věcí, o kterých se dlouho a marně jednalo v uplynulých měsících a týdnech.
5: No a jak podstatná je podle vás v tuto chvíli role zprostředkovatelů těch mírových rozhovorů, tedy Pákistánu, Egypta a Švýcarska?
1: No, Pákistán, teď se v tom třeba dneska angažoval zase i Katar, no je samozřejmě velmi důležitá, protože tam jde o obrušování těch hran. Nesmíme zapomenout, že nejde jenom o technické věci, ale jde i o prestiž, o zachování, řekněme, dojmu, že obě strany vyhrály, a to prostě vyžaduje nějakého zprostředkovatele. Donald Trump se bude tvářit jako člověk, který přinesl na Blízký východ mír. Samozřejmě už bude zapomenuto, že tu válku on v podstatě rozpoutal za podněcování Benjamina Netanyahu z Izraele. Iránci samozřejmě budou také vyhlašovat vítězství, protože nebyly splněny všechny požadavky a ultimáta, se kterými přišel Izrael a Spojené státy. A prostě zprostředkovatelé jsou tam od toho, aby to na tomto egu obou stran, řekněme, neskrachovalo nakonec.
5: Analýza Břetislava Turečka, vedoucího Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Díky, že jste s námi byl v Odpoledním plusu, a přeju hezký zbytek neděle.
1: Díky, naslyšenou.
0: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
5: Britové v Lamaňském průlivu zadrželi tanker plující pod vlajkou Kamerunu. Patří do takzvané ruské stínové flotily, která se podílí na vývozu sankcionované ruské ropy. Podle britského premiéra Keira Starmera je tato operace dalším úderem Rusku a světu má připomenout, že ty, kteří financují ruskou válku proti Ukrajině, Britové nenechají volně proplout. Zásah britských speciálních sil sledoval Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne přeju.
2: Dobrý den.
5: Na palubu vstoupili mariňáci spolu s policisty z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Britové ale plavidlo ruské stínové flotily zabavili vůbec poprvé.
2: Přesně tak. V minulosti se už vlastně několikrát britské námořnictvo podílelo na těch operacích proti ruské stínové flotile. Dnes je to ale vůbec poprvé, kdy tu akci sami Britové vlastně vedli. Společně s těmi mariňáky a policisty se na tom obsazení podílelo ještě britské královské letectvo a částečně také francouzské námořnictvo. Francouzi podobný tanker, tedy tanker z ruské stínové flotily, zadrželi už několikrát naposledy, asi před 2 týdny na začátku června.
5: No a co o té zadržené lodi zatím víme?
2: Tak zatím podle všech těch dostupných informací víme, že se jedná o tanker, jmenuje se Smirtos, plující tedy pod vlajkou Kamerunu. Dlouhý je asi 240 metrů, to je pro představu asi polovina Nuselského mostu nebo něco málo přes 2 délky fotbalového hřiště, když máme to mistrovství světové fotbale. Smirtos, ten tanker vezl ropu z ruského přístavního města Ust Luga v Leningradské oblasti, vlastně v tom přístavu mezi Ruskem a Finskem. Pro Rusko je Ust Luga jeden z vůbec nejdůležitějších námořních přístavů. Proudí tam tudy víc než 100 milionů tun zboží ročně. Tanker teď tedy britské síly odvezly k anglickému pobřeží, konkrétně by měl podle serveru Marine Traffic kotvit v přístavu Weymouth. Britové zjišťují, jestli nepředstavuje loď nějaké bezpečnostní riziko nebo třeba ohrožení pro životní prostředí, protože lodě ruské stínové flotily jsou vlastně dost často v nevyhovujícím technickém stavu.
5: A už na to nějak reagovaly ruské úřady?
2: Tak Moskva to zatím oficiálně nijak nekomentovala, ale například britskému premiérovi Keiru Starmerovi za ten zásah proti té ruské stínové flotile poděkoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na síti X. Doslova napsal, že pro něj je to nebo jde o důležitý krok v boji proti ruskému financování války proti Ukrajině. Moskva totiž příjmy z prodeje ropy a plynu používá právě na udržování té válečné mašinerie. Zelenský taky zdůraznil, že Evropa musí naléhavě přijmout a vymáhat taková opatření, která umožní nejen zadržování plavidel ruské stínové flotily, ale taky té ropy, kterou ta plavidla převážejí. Reakci na to zadržení to vyvolalo taky vlastně u dalších lodí, nejméně 2 tankery, také vlastně plující pod kamerunskou vlajkou, změnili kurz od té původní cesty Lamaňským průlivem.
5: No a to byla také plavidla ruské stínové flotily.
2: Ano, vypadá to tak. Celkem se do této skupiny lodí, do té ruské stínové flotily řadí podle ukrajinské vlády přes 1200 strojů. 27 Evropská unie sankcionuje asi 500 lodí. Často se jedná o plavidla pod vlajkou různých karibských nebo afrických států a dohromady pak vlastně tvoří jakousi neoficiální exportní síť pro vývoz ropy a ropných produktů. Pro Rusko je to vlastně cesta, jak obcházet ty mezinárodní sankce, které na Moskvu uvalily jak země G7, Evropská unie, ale taky Spojené státy nebo Velká Británie.
5: Jiří Chábera ze zahraniční redakce, děkuji.
2: Naslyšenou.
5: Posloucháte odpolední plus 10 minut před 16:30. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO oznámil zrušení povinnosti vyučovat angličtinu už od prvních tříd základních škol. Školy měly prvňáky začít učit anglicky z rozhodnutí minulé vlády od příštího roku. Současný kabinet změny nejprve odsunul na září 2028. Ministr Plaga nakonec rozhodl, že angličtina od první třídy povinná vůbec nebude. I nadále se její děti budou muset učit až od třetí třídy. Podstatná bude podle Plagy úroveň, kterou děti dosáhnou v 5. třídě. A ta by měla být pro všechny školy stejná. Druhý cizí jazyk na 2. stupni základní škol nemá být povinný vůbec. Děti si budou moci vybrat i jiné předměty. Ve vysílání Plusu teď vítám učitele, lektora angličtiny Bronislava Sobotku. Dobrý den.
21: Dobrý den, nebo hello.
5: Hello. Jak, pane Sobotko, chápete rozhodnutí ministra Plagy? Je podle vás racionální a nutné?
21: Podle mě ne. Já si hlavně myslím, že není férové, protože skoro polovina škol už dneska angličtinu učí od první třídy. Je to téměř přesně polovina. Takže ta otázka není, jestli budou mít děti angličtinu od první třídy, ale jestli budou mít všichni. Nebo jenom ty šťastnější, případně bohatí rodiče zaplatí kroužek a ty ostatní mají smůlu a čekají do 3. třídy. A tohle mi fakt nepřijde fér. Je to nějaká nerovnost, která vzniká už od 6. třídy nebo od 6 let, ne od 6. třídy.
5: No a jak čtete tedy rozhodnutí ministra Plagy, proč k tomu přistoupil? Je to jaksi nějaký, řekněme, personální nedostatek, nebo jaký je ten důvod?
21: Já Já si myslím, že jo, je fakt těžké nalákat kvalitní učitele, pojďme si to přiznat, kvalitní učitele na první stupeň a ty učitele by měly být kvalitní s dobrou angličtinou, aby ty děti od nich získávali dobrý vzor, ale já nesouhlasím s tím řešením, jakože to řešení je to těžký, tak se na to vyprdneme. Tak bychom řekli, máme málo matikářů, tak přestaneme učit matiku, nebo je těžký léčit lidi v nemocnici, není doktorů, tak je necháme umírat. Přijde mi, že bychom měli spíš přemýšlet, jak ty učitele nalákat do školy, jak je sehnat, jak je vyškolit, jak je proškolit. A jenom tak pro zajímavost, my jsme 23. na světě, co se týká úrovně angličtiny, to zní docela dobře, ale všichni naši sousedi jsou daleko před náma, třeba Rakousko je třetí, Německo čtvrtý. A pro zajímavost, Chorvatsko zavedlo povinnou angličtinu od první třídy v roce 2003 a dneska jsou druzí na světě. My jsme 23. a právě jsme se to rozhodli zrušit. A za mě to je strašně nešťastný signál, že jako kdyby říkáme dětem, rodičům nebo celé té společnosti, angličtina počká, ale podle mě svět nepočká. Angličtina je dneska, abych řekl, základní gramotnost, kterou potřebují všichni. A ten signál je za mě velmi nešťastný, když rozumím tomu, že to není snadné.
5: A co říkáte, pane Sobotko, na nějaké ty argumenty, proč povinnou výuku angličtiny u malých dětí odkládat? Třeba, že nejprve by si děti měly osvojit mateřský jazyk a až pak se s lepší výbavou učit nějaký další. I to zaznívá.
21: Já to slyším často, ale je to, já se nechci dotknout těch lidí, co to říkají, je to o nějakém jako pocitu, protože ty data mluví jasně, že většina světa bilingvní, to znamená většina světa, pro nás je to trošku zvláštní tady v Čechách, ale mluví od malička dvěma jazyky nebo víc a je to pro ně úplně přirozené. Může chviličku díl trvat, než si ty jazyky sednou, ale data neříkají něco o tom, že když se někdo začne učit dva jazyky, tak najednou třeba v sedmé třídě mluví hůř česky nebo anglicky. Podle mě čím dřív se s jakýmkoliv jazykem začne, tím je to lepší. Jedna z hlavních jako věcí je, že nějaká plasticita mozku, tak se postupně jako zavírá. Čím jsme starší, tím je to těžší naučit se ten jazyk, tím, že ho tak do sebe nasáváme hezky. A prvňáčci se moc jako nebojí, jsou ochotní experimentovat, pro ně je to hra a můžou získávat skvělý vstup do toho. Je to angličtina, to je zábava, to mě baví, tady hrajeme písničky. Když to ve třetí třídě už je to víc o tom, tady nějaký pracovní sešit, je to jedna z dalších věcí. Myslím, že nejlepší způsob, jak vlastně nemít strach z mluvení, což je typický český problém, je, aby se nikdy nevytvořil. A právě ta hravá angličtina v první a druhé třídě tomu může velmi pomoct.
5: Jak velký je to rozdíl v praxi z vaší praxe, pokud se děti učí anglicky tedy už od první třídy a ne až od třetí? Je to velký výrazný posun?
21: Já si myslím, že jo, ale samozřejmě, abych byl fér, hlavní je kvalitně ta výuka, že se někdo bude učit od první třídy se špatným lektorem, s nechuceným, takže budou, já nevím, přepisovat něco z tabule do sešitu, tak je to, jsem chtěl říct slovo, které se nehodí do rozhlasu. Prostě není to dobré. Ale pokud si vezmeme kvalitní lektor od první třídy nebo učitel a kvalitní od třetí, tak je to velký rozdíl. Ale myslím, že každý posluchač si může představit, že se učí anglicky 3 roky nebo 5 let. A když by on začal až o 2 roky později než nějakýho kolega v práci, tak sám asi každý z nás tuší, že bude těžký ty první 2 roky dohnat, že to není jako snadné. A u těch dětí pak čím později začneme, tím je to horší. 10. rok se říká, že takový, kde už pak už nikdy třeba nedá se dosáhnout takové úrovně jako rodilý mluvčí, takže čím dřív se začne, tím líp. Navíc z mé zkušenosti už hodně dětí má ve školce nějakou angličtinu, se s tím jazykem seznamují, zvykají si na něj, je tam hezký vztah k němu a najednou jim to na 2 nebo 3 roky přerušíme a pak se to musí k tomu vracet znova. To je strašná škoda.
5: A jak se, pane Sobotko, díváte na další velkou změnu, tedy zrušení povinnosti druhého cizího jazyka od 7. třídy? Bude jen povinně volitelný. Je to podle vás v pořádku?
21: Já bych řekl, že ano, ale musím říct férově, že já jsem nadšený učitel angličtiny, to znamená, že jsem trošku si jako vysazený na tu angličtinu, ale podle mě je to dobré. Já si myslím, že angličtina je dneska základ, jak umět svůj mateřský jazyk, a že pro spoustu studentů tyhle dva jazyky je to, co jim v reálném životě stačí, to, co možná někteří jako bojují, aby ovládli. Takže mně přijde skvělé, že kdokoliv chce, tak si ten další jazyk může vybrat, ale pokud je někdo třeba víc manuálně nebo technicky zaměřený, tak si myslím za sebe, že je dobrá možnost vybrat si něco jiného a netrápit se dalším jazykem, pokud nechci.
5: Dodává učitel, lektor angličtiny Bronislav Sobotka. Moc díky, že jste s námi byl v nedělním plusu. Naslyšenou.
21: Já moc děkuji za pozvání. Ať se daří. Naschledanou.
5: Dnes je Světový den dárců krve. Na 14. červen připadá každoročně už od roku 2005. Podle Českého červeného kříže je jeho cílem poděkovat všem dobrovolným dárcům a taky pozbudit další lidi, hlavně mladé, aby se dárci stali. A s podrobnostmi už je ve studiu Eliška Záprocká. Přeju dobrý den.
3: Hezké odpoledne.
5: Kolik lidí v Česku pravidelně daruje krev?
3: Podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla daruje v nemocnicích krev každoročně asi 220 tisíc lidí. Bylo by jich ale potřeba víc, alespoň 300 tisíc.
19: Ono to souvisí také s tím, že jednak dárci z věkových důvodů nebo zdravotních důvodů musí třeba s dárcovstvím skončit, a to je ročně kolem 30 tisíc, ale bohužel ten počet těch nových dárců není takový.
3: Prvodárců by podle Českého červeného kříže mělo být optimálně kolem 35 tisíc ročně, aby bylo možné posílit stabilitu toho systému. Transfuzní přípravky potřebuje každoročně dostat přibližně 170 tisíc pacientů. Dárcovství krve má podle prezidenta Jukla kromě zdravotních i své věkové limity. Novému dárci krve musí být nejméně 18 let a vážit alespoň 50 kilogramů. Zároveň by nový dárce neměl být starší 60 let. Konkrétní zdravotní podmínky je možné zjistit například na webových stránkách transfuzních stanic.
5: No a kdy bývá každoročně největší nedostatek krve?
3: Podle Jana Loužila, přednosty Ústavu hematologie a krevní transfuze, právě teď v létě, kdy bývá víc úrazů a pravidelní dárci jezdí na dovolenou.
18: Teďka čím dál více lidí jezdí do exotických zemí a když jedu, dejme tomu, do Tajska, tak ne, že bych jako úplně vypadl z darování krve, ale jelikož to je malarická oblast, tak třeba mám 6-měsíční pauzu darování a tím pádem si jakoby dárce zablokujeme, pokud jede vysloveně do malarické oblasti, kde je třeba těch 6 měsíců blok.
3: Které krevní skupiny v létě obvykle nejvíc chybí, ale není podle Loužila možné obecně říct?
18: To, co nejvíc je žádané, je krevní skupina 0 negativní, zejména ta RH negativní, protože RH negativních dárců je 15% v populaci. Nulka je, dejme tomu, druhá nejčastější krevní skupina, ale najít kombinaci tu nulku RH negativní, tyto dárci, po nich je vždycky největší poptávka.
3: Zařízení transfuzní služby si v případě nedostatku krve vzájemně pomáhají. Ještě nikdy se tak podle Loužila nestalo, že by se nějaká krevní skupina nedala sehnat vůbec.
5: Světový den dárců krve si dnes připomene třeba i úřad vlády, jak?
3: Konkrétně nasvícením Strakovy akademie, tedy budovy úřadu vlády v Praze, a to červenými světly. Konkrétně večer mezi 20. a 22. hodinou. Na znamení poděkování všem dobrovolným dárcům by se červeně měla rozsvítit i Žižkovská televizní věž v Praze. Ještě doplním, že Světový den dárců krve se slaví z iniciativy Světové zdravotnické organizace a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Na 14. červen připadá proto, že se v ten den v roce 1868 narodil ve Vídni lékař a biolog Karl Landsteiner, objevitel RH faktorů pro rozlišení krevních typů. A když už jsme u jmen, připomenu, že krevní skupiny, tedy to rozdělení na A, B, 0 a AB, objevil český lékař Jan Janský.
5: Světový den dárců krve v Odpoledním plusu přiblížila Eliška Zábrocká z domácí redakce. Děkuju moc.
3: Díky, pěkný den.
6: Český rozhlas Plus a Davidské divadlo vás zvou na živé natáčení debaty z cyklu Ctnosti a neřesti s názvem Jak přežít technoevoluci. Lidstvo čelí řadě nejistot a krizí a není to jen změna klimatu. Svět začaly masivně ovlivňovat technologie generativní umělé inteligence. AI nástroje se prosazují v řadě oborů a stále více zasahují do každodenního života. Kde a proč je nutné pro umělou inteligenci vytvářet nové normy a předpisy? A jak by měly vypadat? Přijďte 17. června v 7 hodin večer do kavárny Davidského divadla na Praze 6. Moderátorka Renata Kalenská se bude ptát teologa a sociologa Tomáše Halíka, spoluzakladatelky AI dětem Evy Nečasové a režiséra inscenace Tři zmrzlí Pavla Šimáka. Vstupenky koupíte na webu davidskedivadlo.cz.
8: Interview Plus. Ukrajinský vzdušný útok na Petrohrad počátkem měsíce ukázal, že napadená země je schopná se bránit dosud nevídaným a účinným způsobem. Zaskočili Ukrajinci protivníka? Mění se v pátém roce války poměr sil? Petr Vizina se zeptá reportéra a fotografa Stanislava Krupaře.
6: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu.
5: O zprávách vysíláme pořad Peníze a vliv Jany Klímové. Téma: vláda Andreje Babiše si nedávno změnou zákona otevřela cestu k většímu zadlužování Česka. Teď o úpravě našeho plánu vývoje veřejných financí jedná s Evropskou unií. Co na plánované české schodky říká eurokomisař pro ekonomiku Dombrovskis? Ještě předtím si ale poslechněte zprávy. O 16:30 má je Naďa Procházková.
6: Český rozhlas Plus.
10: Dobré odpoledne. Tři Češi dnes nepřežili srážku plachetnice s velkým katamaránem u chorvatského Splitu. Českému rozhlasu to potvrdil vedoucí konzulárního oddělení v Chorvatsku Štěpán Šantrůček s tím, že čtyři další zranění Češi jsou v nemocnici a po jednom se stále pátrá. Příčina nehody zatím není známá. V Sumské oblasti na severu Ukrajiny zemřely dvě ženy. Čtyři lidé utrpěli zranění, informovala o tom místní policie. Další oběť a tři zraněné hlásí také Záporožská oblast. Na Telegramu to uvedl šéf místní vojenské správy Ivan Fedorov. Později informoval o dalších zraněných v Záporožském okrese, kde podle něj ruské síly útočily na civilisty. V příspěvku napsal, že Rusko od včera uskutečnilo 830 dronových, leteckých nebo dělostřeleckých úderů. Majitelé elektromobilů a aut na vodík nebudou ani příští rok potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy upustilo od plánu, aby za dálnice platili i řidiči aut na alternativní pohon. Česko by tím totiž přišlo o dotace, které od Evropské unie dostává na rozvoj elektromobility a nízkoemisních aut. Regionální spoje Českých drah dnes vyjeli podle upravených jízdních řádů. Národní dopravce tak každý rok před létem posiluje nabídku i napojení některých spojů. S novými úpravami pak budou vlaky jezdit až do prosince. V některých regionech změny reagují i na dřívější začátek letních prázdnin. Jediný kraj, kde budou vlaky jezdit bez změn, je Vysočina. Na hlavním příjezdu do východní části Krkonoš bude po celé léto omezená doprava. Mezi Horním Maršovem a Temným dolem začala oprava opěrné zdi u silnice a provoz bude v tomto místě až do října řízený kyvadlově semafory nebo pracovníky stavby. Celá oprava zdi a silnice, po které se přijíždí do Pece pod Sněžkou a na Pomezní Boudy, bude stát 59 milionů korun a bude placená ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

0: se protrhá. Zítřejší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 24, na horách kolem 11, na Šumavě do 15 stupňů. To byly zprávy, teď už peníze a vliv.
1: Vláda Andreje Babiše si nedávno změnou zákona otevřela cestu k větším rozpočtovým schodkům a tím i k vyšším dluhům státu. O úpravě našeho plánu vývoje veřejných financí a kam až může vyrůst státní dluh, teď začala vláda jednat s Evropskou komisí, konkrétně s evropským komisařem pro ekonomiku Valdisem Dombrovskisem. Co na to říká? A jak se tento muž dívá na to, že vláda Andreje Babiše odmítá zavedení evropské měny euro, i když jsme se k tomu zavázali již před 22 lety. Nejen to se dozvíte z dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Když se v minulých letech Českem, stejně jako dalšími zeměmi Evropy, přehnala covidová pandemie a energetická krize, zůstaly po nich vyšší státní dluhy a také se zrychlilo tempo jejich růstu. Tlak na veřejné finance vyvolala i ruská válka na Ukrajině, která donutila státy zvýšit výdaje na obranu a bezpečnost. Na to reagoval evropský plán, jak veřejné finance členských zemí udržet pod kontrolou, anebo je ozdravit. Minulá česká vláda se tak v roce 2024 s Evropskou komisí dohodla, že zajistí, aby deficit českých veřejných financí, tedy státního rozpočtu i obcí a krajů dohromady, postupně klesal. A to až na 0,5% HDP v roce 2028. I když vláda přijala známý úsporný a daňový konsolidační balíček a udělala reformu penzí, limity schodků plněla na hraně a jak ukázal výhled na další dva roky, deficity plánovala spíš za hranou limitů. Na to letos při schvalování státního rozpočtu upozornila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO, když obhajovala nikoliv pokles, ale další růst plánovaného schodku z 290 na 310 miliard korun. Jak řekla ve sněmovně, kritéria plánu dohodnutého v Bruselu byla nesplnitelná a doložila to tím, že její předchůdce Zbyněk Stanjura z ODS sám do výhledu veřejných financí napsal,
2: že plánuje deficit ve výši 1,9, respektive 1,8% HDP, když podle fiskálně strukturálního plánu nesměl překročit 0,9%, respektive 0,5% HDP.
1: Vláda Hnutí ANO ovšem plánuje už letos deficit hospodaření státu vytáhnout na 2,7% HDP a podle odhadu ČNB to příští rok bude už víc než 3%. Právě proto musí zmíněný fiskálně strukturální plán premiér Andrej Babiš spolu s Alenou Schillerovou v Evropské komisi pro Česko přejednat. To, že jednání již probíhají, potvrdil v rozhovoru pro Český rozhlas eurokomisař pro ekonomiku Valdis Dombrovskis, který má právě udržitelné veřejné finance členských zemí EU mimo jiné na starosti. V Praze byl minulý týden a mluvil s ním kolega Jakub Lucký.
3: We have recently heard from our minister of finance that she wants to change.
4: Relativně nedávno jsme slyšeli od naší ministryně financí Aleny Schillerové, že chce změnit český fiskálně strukturální plán. Mluvili jste tady o tomto s premiérem?
3: Prime Minister Babiš.
5: Yes, indeed, and the finance minister Schillerová was also in the meeting, so and
6: ano, na té schůzce byla i ministryně Schillerová. Už jsem se s ní potkal i dříve, už jsme to spolu řešili. Česko formálně požádalo 12. května o změnu toho finančně strukturálního plánu. To je možné udělat a česká vláda toho může využít. My teď s českou vládou dojednáváme jednotlivé parametry toho revidovaného plánu. Řešili jsme to i na té dnešní schůzce a tu novou verzi revidovaného plánu bychom měli dostat v polovině června.
5: Probably will be having a concrete request of the revised plan with a concrete fiscal trajectory by mid June. So what is important for
6: Co je pro nás důležité, je zajistit pokračující fiskální udržitelnost. Česko je z fiskálního hlediska ve vcelku dobré pozici. Loňský schodek byl 2,1% HDP, státní dluh je pod 45% HDP. Je ale důležité udržet tu stabilní pozici.
4: Myslíte si, že ten nový fiskálně strukturální plán může tuto pozici ohrozit?
7: Czechia has some fiscal room of maneuver.

0: Česko má ve fiskální oblasti určitý manévrovací prostor a vláda upozorňuje na to, že je potřeba navýšit investice v různých sektorech. A my jsme otevřeni o tom diskutovat. Ale jak jsem říkal, musí to být za podmínky udržení fiskální stability.
1: No a je to obvyklé, že státy mění svůj fiskálně strukturální plán?
0: Ano, tahle možnost tu v rámci nových fiskálních pravidel EU přijatých před několika lety je. Členské státy využívají, Česko není první členský stát, kdo něco takového dělá.
1: V souvislosti s tím bych se chtěl zeptat na téma státního dluhu. Mezinárodní měnový fond vydal doporučení pro Evropu, které velmi důrazně mluví o nezvyšování státního dluhu s výhledem na to, že náklady zemí teď porostou. Je tedy rozumné, když evropské země navyšují svůj státní dluh?
0: V průměru mají členské státy mnohem vyšší zadluženost. Některé země dosahují až 90%. Proto je ten fiskální manévrovací prostor menší. Proto také nedoporučujeme v reakci na růst cen po začátku konfliktu na Blízkém východě rozsáhlý fiskální stimul. Trváme na tom, aby opatření byla dočasná a zacílená, aby se přitom myslelo na fiskální udržitelnost. A také je dobré myslet na to, že je to nabídkový šok, co tu krizi způsobilo. A nabídkový šok nejde vyřešit stimulací poptávky.
2: And you cannot address supply shock with stimulating demand. So from that point of view, it's important.
0: Z tohoto pohledu je proto důležité, aby naše krátkodobá reakce byla konzistentní s našimi dlouhodobými cíly, jako je dekarbonizace naší ekonomiky. A aby naše opatření nepodporovala současnou nebo vyšší spotřebu fosilních paliv, protože je to právě volatilita cen dovážených fosilních paliv, která způsobuje tento nárůst cen energií.
2: It is volatility of prices of imported fossil fuels, which generates this spike of energy prices right now.
3: Řekl k vládním plánům na další zadlužování Valdis Dombrovskis. Na jak velké deficity při jednání ministerstvo financí bude mířit, zatím nevíme. Neměli by ale dlouhodobě překračovat 3% HDP. Ze slov Valdise Dombrovsky se vyplývá, že Česko šanci na změnu a volnější pravidla veřejných financí má. Co všechno Evropská komise pro jednotlivé země bere při stanovení fiskálních plánů v potaz, vysvětluje ekonom z Centra veřejných financí Aleš Bělohradský.
4: V jaké kondici jsou jednotlivé země, jak jsou zadlužené, jak vypadá nějaká trajektorie, co se týče dlouhodobé udržitelnosti, a na to reaguje, stanovuje opět nějakou povolenou výši deficitu v horizontu přibližně 5 let a požaduje po členských zemích, aby stanovili nějakou trajektorii veřejných výdajů, tak aby se to v tom horizontu dostalo na tu stanovenou úroveň. Zároveň ty fiskálně strukturální plány jsou zajímavé oproti tomu, jak to bylo nastaveno dřív, v tom, že součástí toho jsou také nějaké reformní plány, to znamená, ten členský stát má ukázat, jakým způsobem chce dosáhnout těch cílů, které si stanovuje v těch číslech, zatímco dřív šlo jenom o ta čísla.
3: A proč tedy byl dosavadní fiskální plán pro Česko, který Alena Schillerová označila za nereálný a nesmyslně vyjednaný minulou vládou, tak přísný? A jaké máme šance na jeho rozvolnění? Pokračuje ekonom Aleš Bělohradský.
4: Je potřeba zdůraznit, že ta cílová hodnota nebyla hodnota, kterou si stanovila minulá vláda, ale byla to hodnota, kterou nám stanovila Evropská komise podle hodnocení tehdejšího stavu veřejných financí, to znamená podle tehdejšího deficitu, který jsme měli mnohem vyšší, než máme teď, a podle takzvané analýzy dlouhodobé udržitelnosti, do čehož vstupuje zejména nastavení důchodového systému. To číslo, ke kterému jsme se měli dostat, tak dostala vláda stanovené a to není něco, co by si mohla nová vláda stanovit nově. Zároveň každá vláda má právo si ten fiskálně strukturální plán revidovat, zejména proto, že je tam ta reformní část a má si vláda říct, jakým způsobem se chce dostávat k těm cílům. My jsme v trochu specifické situaci, protože tím, že proběhla důchodová reforma před pár lety, tak se výrazně zlepšuje ten dlouhodobý výhled a tím pádem, pokud si znovu necháme stanovit tu cílovou hodnotu od Evropské komise, tak jednoznačně bude vlastně přívětivější než ta cílová hodnota, se kterou pracoval ten stávající fiskálně strukturální plán.
3: Říká Aleš Bělohradský. Paradoxem ovšem je, že vláda Andreje Babiše plánuje zásadní změny důchodové reformy minulé vlády od roku 2028, tedy až po přejednání fiskálního plánu, zrušit. Jde hlavně o návrat k hranici věku 65 let pro nárok na důchod, což bude v dalších dekádách znamenat 100 miliardové výdaje na důchody navíc. Vláda ale sází na to, že větší utrácení veřejných financí přispěje k většímu hospodářskému růstu, který zajistí automaticky vyšší příjmy z daní do rozpočtu a tím se pokryjí i budoucí vyšší výdaje. Tedy, že zjednodušeně řečeno, vyrosteme z dluhu, který navíc máme na poměry EU zatím nízký, o čemž mluvil i eurokomisař Dombrovskis. Před takovou strategií však ekonomové varují. Nejde totiž jen o samotnou velikost dluhu, upozorňuje Bělohradský.
4: Mám na mysli zejména tu dluhovou trajektorii, nám roste zadlužení jedním z nejrychlejších temp v Evropské unii. Měli bychom se taky dívat na strukturu toho dluhu. Tomto se nedají srovnávat jenom ta jednoduchá čísla výše celkového dluhu, protože možnosti půjčovat si levněji velkých ekonomik je jiná než možnosti České republiky. Takže nám výrazně rychle roste obsluha státního dluhu, roste úroková míra, za kterou si půjčujeme, a bude to znamenat prostě větší zatížení pro státní rozpočet v následujících letech. Bylo by potřeba brát v potaz všechny tyto věci a z toho pohledu vždycky je to tak, že nějaký prostor se zadlužovat, ale to jednoduché srovnání s ostatními zeměmi v tomto za mě nefunguje, i protože to není tak, že by to byly dobré příklady. Spoustu zemí, vlastně jako velká část zemí, které jsou hodně zadlužené, tak se dostávají do patových situací, kdy opravdu za ty úroky na státním dluhu už teď platí obrovské peníze, třeba 5% HDP, a chybí jim peníze na investice, začínají jim chybět peníze v zásadě na provoz, dostávají se v tomto ohledu do pasti, a říkat, že to jsou pro nás příklady, že to je možné, je za mě krátkozraké, protože zároveň vidíme, že ty země jsou ve velkých problémech.
3: Vláda navíc podle Aleše Bělohradského nepředložila žádný jasný plán investic a neřekla, jaký bude jejich skutečný vliv na růst HDP.
4: Já ani nevidím ten plán investic, který by byl opodstatněný, obhájený, kde bychom opravdu věděli, že to jsou ty investice, které přinesou největší hodnotu. Ne všechny investice, respektive ne všechny kapitálové výdaje opravdu zvýší potenciál ekonomiky. Spoustu kapitálových výdajů je v zásadě v tomto ohledu na úrovni provozních výdajů, takže jenom ten účetní pohled, že se zvýší kapitálové výdaje, neznamená, že tím zlepšíme potenciál ekonomiky.
3: Dodává Aleš Bělohradský. Velká diskuze mezi politiky, ekonomy a podnikateli se vede také o tom, jak by vlastně české ekonomice prospělo přijetí jednotné měny euro místo tuzemské koruny. Zastánci mluví o zlevnění státního dluhu díky nižším úrokům v eurozóně a lepší situaci firem, které platí zbytečné náklady za zajišťování proti kurzovým změnám. Odpůrci eura naopak možné změny kurzu považují za výhodu, na které se dá také vydělat, a mluví o ztrátě státní suverenity s koncem koruny. Debata, zda euro ano nebo ne, tak trvá už 22 let od našeho vstupu do EU, kdy jsme se k přijetí společné evropské měny zavázali. Mezi odmítače mimochodem patří i většina politiků a je to tak i v případě současné vlády v čele s Andrejem Babišem.
5: Pokud tady někdo vede debatu, jestli my chceme euro nebo nechceme euro, a nebudeme za působení naší vlády se k tomu vracet. My nechceme ztratit další naši suverenitu a sedět tam v koutě.
3: Zopakoval premiér minulý týden a předtím také oznámil, že vláda už ani nebude s ČNB připravovat pravidelnou analýzu sladěnosti naší ekonomiky s eurozónou. Co o tomto českém postoji soudí eurokomisař Dombrovskis? Na to se ho zeptal kolega Jakub Lucký.
1: I want to also ask about euro. Because there's another thing where with the new government there has been development. Zajímá mne taky euro. Česko přestalo vypracovávat každoroční zprávu o připravenosti země na euro. Zároveň Česko ale nemá dojednanou výjimku a mělo by tudíž euro přijmout. Tak jak se na tohle dívá Evropská unie?
6: So how is this viewed in the EU?
2: Well, you rightly noted that all so-called new member states, not so new anymore.
0: Máte pravdu, že všechny nové státy Unie, tedy ony už nejsou až tak moc nové, se zavázaly ke vstupu do eurozóny. Ale zároveň tam není žádný termín, dokdy je potřeba to udělat, ani nějaký systém vymáhání. Z tohoto pohledu je tak na členských státech, jakou cestu k euru si vyberou, třeba velmi pomalou. Česko není jediný členský stát, který se na vstup do eurozóny v tuto chvíli nepřipravuje.
6: But is this sending some kind of message?
1: No a nevysílá to nějakou zprávu do Evropské unie, když takto jasně česká vláda otevřeně odmítne vstup do eurozóny?
6: Like the basic steps.
2: That's obviously for something to debate within.
0: To je něco, co je především pro vnitřní debatu v Česku. Jak jsem říkal, na straně Evropské unie nejsou žádné termíny nebo způsoby vymáhání. My jen můžeme konstatovat, že většina členských států pracuje na tom být členy eurozóny. Ze 13 států, které se k Unii přidali od roku 2004, jich už 9 euro zavedlo.
6: And is there sort of status difference?
1: A je uvnitř Evropské unie nějaký, možná třeba jenom neformální rozdíl v přístupu ke státům, které euro mají a které ne?
6: And don't have euro.
2: Obviously, euro area member states are also part of the euro system and
0: státy, které jsou součástí eurozóny, jsou také součástí systému eurozóny. Guvernéři jejich centrálních bank se podílí na zasedáních Rady guvernérů Evropské centrální banky a podílí se na jejím rozhodování o měnové politice ECB. Existují také některé podpůrné finanční mechanismy, jako je Evropský stabilizační mechanismus, které jsou dostupné jen zemím v eurozóně. Bankovní unie je také primární projekt zemí eurozóny, takže jsou nějaké praktické oblasti, kde jsou státy s eurem pevně semknuté a některé nástroje, které jsou dostupné jen v eurozóně.
2: And certain possibilities which are limited to eurozone countries.
6: I want to also ask about digital euro.
1: No a co digitální euro, které máte ve svém portfoliu? Co přesně to vlastně je?
6: What's it good for?
2: Well, digital euro is basically a way to bring central bank money.
0: Digitální euro je způsob, jak přenést peníze centrální banky do 21. století. Centrální banky operují s hotovostí, ale hotovost lidé používají čím dál tím méně. Digitální euro je tak nová forma peněz centrální banky, která bude přímo přístupná občanům. Chtěl bych zdůraznit, že vzniká, aby doplnila hotovost, ne aby ji nahradila. Dokonce jsme společně s návrhem digitálního eura předložili návrh, který má pozici hotovosti posílit.
2: On strengthening the legal tender status of cash. And another important element is that
0: další důležitou součástí je také celoeurozónová platební infrastruktura. V současné době nemáme v eurozóně nějakou společnou platební infrastrukturu a do velké míry jsme závislí na mezinárodním systému platebních karet. Tuhle platební infrastrukturu potřebujeme, abychom posílili naši strategickou autonomii.
2: Infrastructure also to strengthen our strategic autonomy.
3: Co česká vláda a nejen ta současná na rozdíl od eura naopak neodmítá v rámci Evropského klubu přijmout, jsou dotace. Obrovský balík získalo Česko v rámci Národního plánu obnovy z takzvaného Evropského nástroje pro oživení a odolnost. Celkově jsme měli šanci získat v přepočtu 220 miliard korun, v drtivé většině právě formou dotací, jen necelá 4% formou půjček. Většina peněz měla směřovat do ekologických projektů a do digitalizace. Pětiletý program se právě v letošním roce uzavírá. Na konci prvního čtvrtletí jsme získali už skoro 80% všech přislíbených peněz. Úspěšnost Česka potvrdil na otázku Jakuba Luckého i eurokomisař Valdis Dombrovskis.
6: If my information are correct, the Czechia is waiting for the final payment or final.
1: Tento program se teď uzavírá a pokud mám správné informace, tak Česko už teď čeká jenom na poslední výplatu peněz. Tak řekl byste, že to byl úspěšný program?
6: Successful?
2: All in all, Czechia is successfully implementing the funding from Recovery and Resilience Facility.
0: Všeobecně vzato Česko úspěšně implementuje financování z nástroje pro oživení a odolnost a opravdu jsme teď ve fázi, kdy se chystá finální výplata prostředků. Česko pochopitelně tlačí, všechno se to musí stihnout připravit do konce srpna. Měl jsem právě schůzku s premiérem Babišem a představiteli vlády a řešili jsme společně právě toto téma, zavření nástroje pro oživení a odolnost. Vypadá to dobře, že se celý plán stihne implementovat k využití těch peněz.
1: No a pokud je o cíle toho nástroje, ty se podařilo naplnit?
2: Recovery and Resilience Facility by nature is performance based instrument.
0: Nástroj pro oživení a odolnost je ze svého nastavení nástroj založený na naplňování kritérií. Takže se nejprve vyhodnocuje, jestli jsou cíle skutečně naplněny předtím, než se vyplatí peníze. Přesně to funguje tak, že jednotlivé členské státy se zavážou k zavedení určitých reforem a financování. A my pak vyhodnocujeme, jestli implementace těchto reform a investic rozložená do určitých cílových období je naplňována a teprve pak vyplatíme peníze.
1: A máte nějaký konkrétní příklad, jak se ty miliardy korun projevily tady v Česku?
0: Myslím, že existují dobré příklady napříč jednotlivými cíly. Během své návštěvy jsem se byl podívat na jeden z výzkumných projektů. Je to firma, která vyrábí mikročipy, které jsou odolné vůči radioaktivnímu záření. Existuje celá skupina firem, které se tímto problémem zabývají a které dostaly přes 10 milionů eur z nástroje. Jde o skutečně špičkový vývoj, takže to určitě považuji za dobrý příklad.
3: Ohledně dotací v jiné oblasti, a to hlavně v zemědělství, se teď na úrovni Evropské komise řeší také problém současného premiéra Andreje Babiše. Důvodem je možný střet zájmu kvůli jeho původnímu vlastnictví firmy čerpající dotace Agrofertu. Andrej Babiš se ho zbavil vložením do svěřenského fondu, na který nemá vliv a říká, že tím střet zájmu vyřešil. Brusel si ale nedávno k fondu vyžádal další informace. Na otázku, jak a zda celá situace může dopadnout na čerpání dotací Agrofertu, ale i Česka, Valdis Dombrovskis řekl.
0: Samozřejmě bereme možný střet zájmů a ochranu finančních zájmů Evropské unie vážně. Jsme kvůli některým možným záležitostem, které souvisí s možným konfliktem zájmů v kontaktu s českými úřady. Tato komunikace stále probíhá.
1: A jaký je teď další postup? Čekáte na odpověď od Česka a co s ní pak bude dál?
0: My pak tuto odpověď vyhodnotíme, jestli jsou naše výhrady vyřešeny odpovídajícím způsobem a jestli jsou tím pádem finanční zájmy Evropské unie dostatečně chráněny.
1: A co jsou ty nepřekročitelné červené linie, co je přípustné a co ne?
0: Nebudu se teď pouštět do nějakých spekulací nebo detailů. Řešení zatím stále hledáme a stále si s českými úřady vyjasňujeme jednotlivá témata.
1: No a kdy můžeme tedy čekat nějaké závěry?
0: Nechci tomu teď dávat nějaké konkrétní datum, ale ten proces je už nějakou dobu v běhu.
3: Uvedl eurokomisař pro ekonomiku Valdis Dombrovskis. Mluvil s ním kolega Jakub Lucký, spoluautor našeho dalšího pořadu o evropské politice Bruselské chlebíčky. A z dnešního pořadu Peníze a vliv je to všechno. Budu se těšit zase za 2 týdny. Všechny díly najdete na webu Plusu nebo v podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalšího našeho programu teď přeje Jana Klímová.
7: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět.
8: Ještě než bude 17 hodin, vezmeme vás do Beskyd. Tam už můžete legálně stanovat i v chráněných oblastech, ale pouze na oficiálních nocovištích. Místa pro stanování zatím najdete na severní trase stezky Českem. U chaty Skalka, nedaleko mostu u Jablunkova, na Pustevnách nebo na Lysé hoře, kde často přespávají i milovníci západů a východů slunce.
9: Poslední 3 schody. Teď je 20:19, západ slunce podle internetu je ve 20:54. No tak já stihnu ještě postavit stan. Přestože je všední den, tak na nocovišti už dva stany stojí. Kde jste z České, nebo kde jste se tu vzali?
10: My jsme z Jihomoravského kraje, z Blanska.
11: Z gymnázia.
10: A vlastně plníme tady výzvu do FES, jsme tady na expedici. Daniela.
11: Anička.
10: A dneska jsme točili takové jako rozhovory s lidmi. Teď se to obrátila. Jestli ví něco o Ivančeně, jako jaký mají třeba názor na scouting a tak.
9: Hned kousek vedle si rozložili bivak Veronika s Pepou.
11: No jenom my jsme tady kousek odsaď, jenom jsme se rozhodli, že si uděláme takový výlet, koukneme na západ a ráno na východ slunce a půjdeme dolů.
12: Ono to bylo tak jako dlouhodobě, že chceme si prostě zajít, kdyby to nešlo, tak to prostě nějak uděláme, že jsme Češi.
9: Nocoviště je prostě jen upravený plácek pro několik stanů. Rezervovat se předem nejde. Pravidla pro přespání jsou jednoduchá.
13: Přijdete na večer, po 18. hodině si můžete postavit stan, v 9 ráno musí být stan pryč. Je to zásadně bez ohnišť, v dnešní době není problém se vybavit turistickým vařičem, který teda je tolerovaný.
9: Říká Jiří Lehký ze zprávy HKO Beskydy s tím, že nerespektováním zákazu stanování mimo vyznačená nocoviště turisté riskují nejen pokutu.
13: Pokud někdo bude opravdu nocovat v nějakých pralesovitých porostech na hřebení, tak ať se nediví, když přijde nějaká noční návštěva. A nemusí to být medvědi, ono ani, když vám budou okolo hlavy chodit divočáci, není vůbec příjemné.
9: Ochranáři teď hledají další vhodná místa pro legální stanování. Bude ale záležet i na tom, jak se budou na nocovištích lidé chovat. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
7: Nejen události. Jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
8: Sedmnáct hodin, klidný závěr víkendu vám z odpoledního Plusu přeje Ondřej Látal.
7: Český rozhlas Plus.
8: A co probereme do půl šesté? Švýcaři se dnes v referendu vyslovili proti návrhu tamní nacionalistické lidové strany, aby vláda musela přijímat protiimigrační opatření v případě dalšího nárůstu počtu obyvatel. Co debatu provázelo? Kyperské předsednictví Rady Evropské unie tento týden po dlouhém vyjednávání s jednotlivými členskými státy představilo upravený návrh nového sedmiletého rozpočtu 27. Ten má platit od roku 2028. Je o 2% nižší než návrh Evropské komise z loňského léta. Víc řekne naše bruselská zpravodajka. A dlouhá historie budování a dotváření katedrály svatého Víta na Pražském hradě se zítra symbolicky uzavře, rozezní se v ní poprvé nové Grenzingovy varhany. Nástroji s více než 6000 píšťal požehná pražský arcibiskup. Čím jsou varhany unikátní a jak dlouho trvala jejich výroba i instalace? Teď zprávy a Naděja Procházková.
14: Dobré odpoledne. V Chorvatsku u Splitu se dnes srazil katamarán s plachetnicí. Nehodu nepřežili nejméně 3 Češi z menšího plavidla, po jenom se pátrá. Další 4 Čechy odvezli do nemocnic. Českému rozhlasu to potvrdil vedoucí konzulárního oddělení v Chorvatsku Štěpán Šantrůček.
15: Jedna osoba je stále pohřešována a 4 osoby, celkového teda počtu 8 lidí na té jachtě, tak 4 osoby byly převezeny do místní nemocnice.
14: A podle nejnovějších zpráv 3 ze 4 Čechů, kteří jsou v nemocnici ve Splitu, mají lehká zranění a měli by být propuštěni. 4. není v ohrožení života. Ukrajinci zaútočili drony na 2 další velké podniky v Rusku. Jejich cílem se staly strategické palivové sklady v Jaroslavské oblasti a chemička v Tulské oblasti.
16: Obyvatelé Rybinska v Jaroslavské oblasti Ruské federace zveřejnili záběry opakovaných dronových útoků na rezervní státní sklady pohonných hmot, které po úderech začaly hořet a oblohu zahálil hustý černý kouř. V Novomoskevsku v Tulské oblasti ukrajinské nepilotované letouny poškodily chemičku azot, která je největším výrobcem dusičnanů v Rusku. Ty se používají nejen jako základ hnojiv, ale také při výrobě munice. Cílem úderů byla také tepelná elektrárna u Simferopolu na anektovaném Krymu a Soči v sousedním Krasnodarském kraji. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Platy zdravotníků by v příštím roce měly vzrůst o 2 až 3 %. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem totiž řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
17: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
14: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce vzrostly alespoň o 5 nebo 6 %. Volby do poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 31,5 %. Oproti dubnu podpora hnutí mírně klesla, vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by skončili ODS a Starostové s 15,5 %. Na třetím místě jsou podle modelu Piráti s necelými 10 %. Do sněmovny by se ještě dostalo hnutí SPD a těsně taky Motoristé. Průzkumu se ve druhé polovině května a na začátku června zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ve věku 77 let zemřel bývalý prorektor Masarykovy univerzity v Brně a neurolog Ivan Rektor. Informovala o tom Masarykova univerzita. Rektor působil také jako dlouholetý přednosta první neurologické kliniky fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Stál i u zrodu výzkumného centra CAJTEK. Loni v lednu Ivan Rektor převzal zlatou medaili Masarykovy univerzity za celoživotní přínos pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost a rozvoj univerzity v oboru neurovědy. Na Orlicko-Ústecku přibude další útulna. Nouzový přístřešek postaví Lesy České republiky u obce Studené a zaplatí za to zhruba 250 000 korun. Další útulny v nejbližší době nechystají. Od konce roku 2023 jich postavili 33.
18: Nový přístřešek, takzvané Ačko, vznikne do konce července přímo pod vrcholem Studený. Místem prochází červená turistická trasa, která se následně napoje jak na Jiráskovou cestu, tak na stezku Českem i dálkovou trasu Via Czechia. Studenské skály jsou také hojně navštěvované horolezci. Uvnitř nové útulny bude místo na přespání, stolek a venku také ohniště. Z Orlicko-Ústecka Barbora Soukupová, Český rozhlas.
14: Operním galakoncertem nazvaným Opera Gala začíná dnes v Českých Budějovicích festival Hvězdy nad Vltavou. Český národní symfonický orchestr pod vedením amerického dirigenta Roberta Travina doprovodí litevskou operní pěvkyni Justinu Gringité. V kulturním domě Slávie s ní vystoupí zakladatel a ředitel festivalu, houslista Pavel Šporcl.
19: Naplňujeme, co by festival, opravdu tu myšlenku těch hvězd, které přivážíme do Českých Budějovic a okolí, protože ta myšlenka od začátku byla taková, že České Budějovice jako hlavní město regionu si zaslouží mít velký mezinárodní festival a já si myslím, že za těch 5 let se nám to podařilo.
14: Počasí zítra čekejme polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojedněle přehánky. K večeru srážky ustanou, oblačnosti bude méně. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě naměří až 24, na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy a Naďa Procházková.
7: Posloucháte Odpolední plus.
8: 6,5 minuty po 17. hodině. Hezkou neděli. Švýcaři dnes v referendu odmítli omezit počet obyvatel své země na nejvýše 10 milionů do roku 2050. Hlasování, kterého se účastnilo 60% voličů, iniciovala nacionalistická švýcarská lidová strana. Proti se vyslovilo 54% hlasujících. Předkladatelé chtěli, aby v případě dosažení 9,5 milionu obyvatel vláda musela přijmout protiimigrační opatření týkající se udělování azylu, slučování rodin anebo udělování trvalého pobytu. V praxi by to ovšem znamenalo dojednat i nové podmínky mezinárodních dohod, protože omezení by se týkala i občanů Evropské unie. Naším hostem je teď odborník na německy mluvící země a editor deníku Právo Robert Schuster. Dobrý den.
20: Dobrý den vám i všem posluchačům.
8: Tak ta předpověď byla taková, že hlasování v referendu bude velmi těsné. Co podle vás nakonec rozhodlo?
20: Velká města, tradičně ve Švýcarsku, když se hlasuje v referendech o záležitostech, které se nějakým způsobem týkají Evropy, vztahu s Evropou, vztahu s mezinárodními institucemi, tak jsou to vždycky města, která jsou pro, čili jsou pro nějakou užší spolupráci, a naopak často menší obce, menší kantony jsou proti. Z toho důvodu také při těchto hlasováních je uplatňována dvojí většina, čili nejenom většina občanů, ale většina také kantonů, a tam vidíme aspoň z těch prognóz, tak jak to ta čísla lezou, že tam je to mezi těmi kantony daleko těsnější. Sice většina kantonů se vyslovila proti tomu návrhu na omezení počtu obyvatel země na 10 milionů, ale není to tak jednoznačné, jak se třeba může jevit z toho počtu hlasování obyvatel.
8: No a bylo jasné, co by ty změny podle představ Švýcarské lidové strany na úrovni zákonů i mezinárodních smluv přinesly švýcarské ekonomice?
20: No tak pokud je ekonomiku, tak tam je to samozřejmě dvousečné, protože na straně jedné Švýcarsko podobně jako většina jiných států v Evropě říká, že jí chybí zejména kvalifikované pracovní síly, a o tyto kvalifikované pracovní síly by přišla, protože kdyby došlo k tomu naplnění toho scénáře, že Švýcarsko by dosáhlo nebo by se blížilo hranici 10 milionů obyvatel, no tak potom by museli i ti kvalifikovaní pracovníci například z Německa nebo s francouzským pasem nebo s italským pasem Švýcarsko opustit, čili vlastně by to bylo proti zájmu švýcarské ekonomiky, švýcarských firm. Nicméně to jsou právě kampaně, kde ti iniciátoři neříkají často, co by následovalo, kdyby ten jejich návrh prošel. Čili to nebylo, tak tomu bylo v případě i švýcarských lidovců, že vlastně neříkali, jak by ty problémy, o nichž hovořili, chtěli řešit.
8: No a do jaké míry se Švýcaři v tom referendu, řekněme, zalekli i představy možného uzavření se v rámci schengenského prostoru? Hrálo to roli?
20: Myslím si, že to hrálo roli, ale já bych hlavně tohleto hlasování viděl jako takovou velkou generálku před něčím, co je pro Švýcarsko, nebo co bude Švýcarsko daleko důležitější. A to přibližně za 2 roky budou hlasovat právě o nových smlouvách, které vyjednala jejich vláda s Evropskou unií, kde mimo jiné ty otázky týkající se volného pohybu osob, občanů Evropské unie, vědecké spolupráce, případně i napojení na evropský vnitřní trh budou hrát klíčovou roli. Čili to, že to teď dopadlo, nebo pravděpodobně dopadne neúspěchem těch, kteří se chtěli Švýcarsko izolovat, tak je určitým přeznamenáním, že by to mohlo dopadnout i za 2 roky, až budou hlasovat o tom daleko, o té daleko důležitější předloze, která řeší vztahy s Evropskou unií.
8: Švýcarská lidová strana argumentovala taky tím, že jde i o strukturální problém, tedy nedostatek místa, budov, kapacit a podobně. Jak to tedy, pokud tedy to referendum bude oficiálně už uznané, tak jak to budou Švýcaři řešit?
20: No, to je třeba říct, že to byla vějíčka ze strany švýcarských lidovců, protože oni věděli moc dobře, že ten jejich počet voličů, kteří jsou ochotní volit tu stranu a hlasovat pro její návrhy, je omezený. A toto tím, že argumentovali například udržitelností, dostupností bydlení, to jsou všechno témata tradičně spojována s levicí, čili zelenými, pokud je o ekologii, nebo s dostupností bydlení už se sociálními demokraty. A oni chtěli prostě z té části společnosti, která by jinak nevolila, získat hlasy, což se jim asi doučit ty míry podařilo, nicméně primárně šlo o omezení počtu, vlastně omezení pohybu osob v rámci Švýcarska. To byl ten primární cíl.
8: Růst populace ale nezávisí pouze na imigraci, je dán taky natalitou vlastních obyvatel. Ta ve Švýcarsku klesá jako v jiných zemích Evropy. Je to tak?
20: Tak, je to klesá velmi výrazně, a hlavně třeba říct, že si musíme představit ty relace. Pamatuju si, v 90. letech učebnice zeměpisu hovořily o tom, že v Švýcarsku žije 6,5 milionů lidí. Dnes v roce 2026 je ten počet udáván jako 9,1 milionu, čili vidíme, že za těch zhruba 40 let došlo k obrovskému nárůstu počtu obyvatel země, a to jsou především teda obyvatelé například z Německa, například z Francie, čili ze současných členských států Evropské unie. A to je ten klíčový problém a o to, co tedy vlastně šlo při tom hlasování.
8: Říká v Odpoledním plusu Robert Schuster, editor deníku Právo, znalec německy mluvících zemí. Jsem moc rád, že jste s námi byl v Odpoledním plusu. Naslyšenou.
20: Děkuji za pozvání a nashledanou.
8: Lídry států Evropské unie čeká příští týden další debata o víceletém rozpočtu 27. Poprvé budou mít na stole nová čísla. Kyperské předsednictví rady totiž po složitých vyjednáváních s jednotlivými členskými státy představilo upravený návrh nového 7letého rozpočtu, který má začít platit od roku 2028. Je o 2% nižší než původní návrh Evropské komise z loňského léta. A téma probereme s bruselskou zpravodajkou Českého rozhlasu Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Proč kyperské předsednictví navrhlo celkový objem peněz v rozpočtu snížit?
4: Ono tak částečně vyšlo vstříc těm spíše šetřivým státům, jako je třeba Německo či severské země, podle kterých ten původní návrh Evropské komise byl zkrátka příliš vysoký a požadovali proto škrty. Připomínám, že Evropská komise loni v červenci navrhla 7letý rozpočet ve výši 2 biliony eur na roky 2028 až 2034. Ten návrh kyperského předsednictví tedy počítá se snížením o 2%. Náměstkyně kyperského ministra pro evropské záležitosti Marilena Raunová uvedla, že předsednictví v posledních 5 měsících intenzivně pracovalo se všemi členskými státy, jak na technické, tak na politické úrovni, a že postoje jednotlivých států jsou velmi silné a často protichůdné. Ona také prohlásila, že se Kypřané snažili dosáhnout vyváženého kompromisu, ve kterém by si každá ze zemí mohla najít něco svého.
8: No a v čem jsou mezi členskými státy největší rozpory v přístupu k novému rozpočtu?
4: Tak státy se jednak neshodují, jak už jsem říkala, na té celkové výši toho rozpočtu, ale také na jeho struktuře, zkrátka do jakých kapitol konkrétně mají ty peníze Evropské unie proudit. Například Česko je součástí skupiny Přátel koheze, která vyzývá k navýšení prostředků na financování politiky soudržnosti a zemědělství. Další spory jsou také ohledně navrhovaných nových vlastních zdrojů Evropské unie. Evropská komise loni navrhla dodatečné zdroje ve výši 60 miliard eur. Je mezi nimi například nová daň pro velké korporace, uhlíkové clo, daň z nerecyklovaného elektronického odpadu či výnosy z emisních povolenek. Jenže část členských států se k těmto novým zdrojům nestaví příliš otevřeně. Například představitelé české vlády mluví o tom, že mnohem lepším řešením by bylo navýšení příspěvků členských států na základě hrubého národního důchodu. To je tedy ten základní dlouhodobě základní a hlavní zdroj unijního rozpočtu a Česko by tedy žádalo spíše jeho navýšení. Česko totiž patří mezi takzvané čisté příjemce z unijního rozpočtu, takže tento způsob financování rozpočtu je pro něho výhodnější, neboť případné navýšení příspěvku na základě HND dopadá ve větší míře na čisté plátce do rozpočtu, čili na ty bohatší státy.
8: No a Zdeňko, jaký bude tedy další postup a kdyby mělo být jasno, jak bude nový víceletý finanční rámec vypadat?
4: O těch číslech, které navrhlo kyperské předsednictví, budou příští týden ve čtvrtek a v pátek jednat lídři států Evropské unie na summitu tady v Bruselu. A ti by měli dát další politická vodítka pro další postup a další úpravy. Ten kyperský návrh tedy rozhodně není finální. Vyjednávání o podobě příštího rozpočtu teď od začátku července převezme irské předsednictví Rady Evropské unie. Šéf Evropské rady Antonio Costa už dříve uvedl, že konečná dohoda na tom rozpočtu by podle něho měla být hotová v prosinci letošního roku, tak aby v roce 2027 mohly státy dojednávat jednotlivé legislativní akty a aby ten rozpočet tedy začal platit dle plánu od začátku roku 2028. Nicméně zaznívají i hlasy, že dohoda do konce tohoto roku není úplně realistická a i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nedávno prohlásil, že to jednání bude boj a že se to zřejmě do konce tohoto roku nepovede.
8: Bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Děkuju.
4: Naslyšenou.
7: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
8: Nástroj 21. století, který ale zní jako ze století 18. V pondělí, tedy zítra, se poprvé rozezní monumentální svatovícké varhany. Zbrusunový nástroj, díky kterému bude po 700 letech katedrála svatého Víta na Pražském hradě kompletní. Zítra odpoledne varhanám požehná pražský arcibiskup.
21: Nástroj vznikl v dílně španělského mistra varhanáře Gerharda Grenzinga. Ačkoliv je z Katalánska, chtěl, aby byl zvuk ryze český.
22: A pak strávil dlouhé desítky hodin nejenom v katedrále svatého Víta, objel několik kostelů v České republice, prostě přijel a říkal, tak mi ukažte, nebo dejte mi poslechnout ty varhany, co se vám líbí, jak znějí.
21: Říká Jakub Skřejpek, zástupce nadačního fondu svatovícké varhany.
22: Ten nástroj je samozřejmě manuální nebo mechanický, ale je našlapaný elektronikou, jak to ve 21. století. Je, takže i varhaník se třeba může navolit několik desítek registrací dopředu, přijde s flaškou, nahraje si to tam a může začít hrát třeba o 2 roky později a tak dále.
21: V národní sbírce na varhany přispělo víc než 5000 dárců, od jednotlivců přes školní kolektivy až po velké firmy. Právě jednotliví mecenáši si zvuk varhan vychutnají jako vůbec první.
22: Nás od začátku trápila otázka, jak to udělat, aby ty tisíce lidí, co do katedrály na ty varhany přispěli, aby se tam prostě dostali. A tak vznikla jednoduchá myšlenka, že těch okamžiků, kdy se tam ti dárci můžou dostat, prostě musíme udělat víc. A takhle vznikla myšlenka uspořádat, my říkáme, svatovický varhaní oktáv, 8 dní slavení od mše svaté na 15. června na svatého Víta až do 22. června, kdy budeme symbolicky sloužit děkovnou mši svatou za ty, kteří se varhan už prostě nedožili.
21: Oktáv zahájí v pondělí v 17 hodin slavnostní inaugurace varhan. Mši svatou bude sloužit nový pražský arcibiskup monsignor Stanislav Přibyl. Už v pátek v katedrále pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho zahrají rozhlasoví symfonici.
22: Už v roce 2019 Český rozhlas vyhlásil soutěž o novou skladbu pro nové svatovické varhany.
21: A ta vítězná bude první skladbou, která na pátečním koncertě zazní. Do soutěže se přihlásilo 50 autorů, z nichž odborná porota vybrala 3 finalisty. Mezi nimi je například Fantazie na svatováclavský chorál. Vybírat vítěznou skladbu můžou lidé na webu Českého rozhlasu Vltava až do středy 17. června. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: 17 hodin 19 minut, tady je nedělní odpolední plus. Zákazníci v Česku budou mít nově lepší přehled o původu medu. Ode dneška totiž platí takzvaná snídaňová směrnice Evropské unie, která zpřísňuje pravidla pro jeho označování. Na etiketách už nebude stačit obecné označení směs medu ze zemí Evropské unie, ale musí se uvádět konkrétní země původu i jejich podíl. A podrobnosti má redaktor Jakub Kulaviák. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
8: Co je cílem té nové vyhlášky a jak na ní reagují včelaři v Česku?
2: Změny mají zajistit transparentnější označování medů, než bylo dosud. A to tím pádem by se měla zvýšit taky informovanost spotřebitelů o tom, co za výrobky vlastně kupují. Jindřich Fialka z Ministerstva zemědělství označil způsob, který platil do dneška za nesystematický.
5: Z praxe na etiketě se mělo uvedeno směs medů ze zemí EU / mimo EU. Česká republika byla jedním ze států, které tlačili od začátku, aby tato označení z mého pohledu naprosto zavádějící pro spotřebitele bylo nahrazeno.
2: Označování podle něj bylo zavádějící nejenom u medu, ale i u dalších přírodních sladidel. Změny vítá taky Stanislav Jáš z Komoditní rady pro včely a med při Agrární komoře.
6: Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát původ toho medu.
2: Připomenu tedy, že pokud je zemí původu víc, tak na etiketě musí být postupně vypsané a seřazené podle procent složení. Přísnější pravidla sice platí ode dneška, každopádně se pořád můžou doprodávat starší zásoby v obchodech. Nějakou dobu tedy ještě můžeme na zavádějící etikety narazit.
8: No a Jakube, kdo bude tedy kontrolovat dodržování pravidel?
2: Bude to státní veterinární správa. Ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Jan Váňa říká, že kontroly sice budou důsledné, ale pouze dokumentační a vysvětluje, co to znamená.
6: Nejsme schopni zkontrolovat laboratorně označení původu medu. Laboratorní metody na označování původu jsou krátké, takže budeme se velmi spoléhat na dokumentaci a podobné věci.
2: Na další problém upozorňuje taky zemědělská a potravinářská inspekce, která kontroluje med v obchodech a na e-shopech. Její ředitel odboru kontroly laboratoří a certifikace Jindřich Pokora říká, že inspektoři často naráží na falšování.
23: Naše výsledky naznačují, že cirka 20-30, někdy i 50% medu, které jsou na našem trhu, jsou buď nejakostní, anebo hrubě falšovány.
2: Právě přítomnost falšovaného levného medu může podle včelařů za menší soběstačnost Česka v produkci medu. Zatímco před 15 lety dokázala produkce českého medu kompletně pokrýt domácí spotřebu a další med včelaři vyváželi do zahraničí, v roce 2024 už zvládli pokrýt jen 67% tuzemské spotřeby. Z Česka, které med tradičně vyváželo, se tím pádem postupně stává dovozová země.
8: Vysvětluje redaktor domácí redakce Jakub Jakub Kulevěk, děkuju moc.
2: Naslyšenou.
8: Lidé většinou obcházejí překážky proti směru hodinových ručiček, ale proč, to zatím není jasné. V nové studii to píšou odborníci na aplikovanou fyziku. Tendence lidí k levotočivému směru je podle věců patrná třeba v supermarketu, v muzeu a dokonce i v prázdné místnosti. Do nové studie nahlédneme teď v Odpoledním plusu s Jiřím Cháberou ze zahraniční redakce. Dnes po druhé, dobrý den.
0: Dobré odpoledne.
8: Proč věci zkoumali, jak lidé obcházejí překážky?
0: Tak ono to tak tomu bývá. Odborníci na pohyby davu z Navarské univerzity ve španělské Pamploně se k tomu vlastně dostali úplnou náhodou. Za pandemiem koronaviru zjišťovali, kolik lidí může být dohromady na jednom místě a zároveň, aby sebou tedy zachovali bezpečnou vzdálenost. A vědce zarazilo to přirozené nutkání většiny lidí kroužit proti směru hodinových ručiček, tedy po pravé ruce. A o tom je teď ta studie v časopise Nature Communications.
8: No, není ten sklon k levotočivosti daný kulturou, kulturními normami?
0: Zřejmě ne, protože Španělé požádali o pomoc kolegy z Japonska, z univerzity v Tokiu, a i tam se ta tendence k levotočivosti potvrdila. V Tokiu to byly i série pokusů s předškoláky, u kterých to bylo vlastně ještě výraznější, ten spontánní pohyb proti směru hodinových ručiček, ale autoři studie popisují řadu experimentů s opravdu různými skupinami. Převažovali praváci, jindy zase leváci, muži, ženy, dělali se pokusy ve virtuální realitě nebo s lidmi, kteří třeba jenom předstírali zlomenou nohu, a ten výsledek byl vždycky stejný. Inklinace k levotočivosti.
8: No, příčinu věci tedy zatím neznají, ale mají nějakou hypotézu.
0: Může, ale nemusí to podle vědců souviset s biomechanikou. Lidská postava není dokonale symetrická, takže se do toho může, ale taky nemusí promítat způsob, jak mozek shromažďuje smyslové informace a v koordinaci se svalstvem nepatrně preferuje určitou stranu. Britskému listu Guardian to řekl vedoucí studie fyzik Iñaki Echeverría Ugarte z Navarské univerzity. Zároveň ale zdůraznil, že pravá příčina jasná není, tedy zatím.
8: No a v čem je tedy přínos takové studie?
0: Poznatky o dynamice chodců, jak se tomu dá říct, můžou podle autorů přispět ke zdokonalení různých simulací, hlavně třeba pohybu davu. Důležité to může být zejména při evakuaci velkého množství lidí z různých budov. Dají se ale ty poznatky využít taky například v muzeích, při vytváření muzejních expozic, v obchodních centrech, na letištích, na nádražích, prostě tam, kde bývá hodně lidí.
8: No a teď mě napadlo, kterým směrem vlastně běhají závodníci na oválné dráze, taky proti směru hodinových ručiček, je to tak?
0: Přesně tak, levotočivým směrem, tedy proti směru hodinových ručiček, takže ten vnitřní okraj dráhy mají vlastně pořád po levé ruce, mají ho vlevo, ale na těch prvních novodobých olympijských hrách v roce 1896 před 130 lety to bylo naopak. Pěšci by závodili po směru hodinových ručiček.
8: A proč se to změnilo?
0: Většině sportovců to nevyhovovalo. Takový směr běhu jim vlastně přišel nepřirozený, takže od roku 1913 platí levotočivý směr. Podle vědců, například podle britského odborníka na biomechaniku sportu Garretta Irwina z Cardiffské metropolitní univerzity, je to dáno tím, že v populaci převažuje takzvaná dominance pravé končetiny. Pravá noha zpravidla bývá ta silnější a při běhu proti směru hodinových ručiček se vnitřní síla víc soustředí na pravou stranu těla. Ta dominance pravé nohy ovlivňuje pak taky třeba i design supermarketu, navádění zákazníků žádoucím směrem, aby prostě šli kolem regálů se zbožím, které podle obchodníků a prodavačů prostě nesmí minout.
8: Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Děkuju.
0: Naslyšenou.
8: Věda, historie, dobrodružství i vtipné detaily o záhadách živých organismů. Tím vším zaplnila finská spisovatelka Ida Turpeinen svůj román nazvaný Poslední siréna, a kde mimo jiné i o zánik jednoho živočišného druhu štelerovy mořské krávy. S Lidou Turpeinen při její návštěvě Prahy natáčela Kateřina Svátková.
1: Jaký zvuk asi mohla vydávat štelerová mořská kráva? Vyprávíme o tom drobná, energicky gestikulující, zdokonale promyšlenou každou větou Ida Turpeinen. A vzpomíná si na impuls k napsání Poslední sirény.
3: Těch důvodů bylo vlastně několik. Motiv podivného vztahu moderního člověka k přírodě mě vždycky tak nějak lákal. A začalo se to spojovat ve chvíli, kdy jsem začala výrazněji uvažovat i o motivu historie vědy. Jenže mě brzdila myšlenka na to, že zrovna tohle by nebyl úplně námět na román. Ale pořád mě lákal ten nesmírný rozměr světa myšlenek. Moje téma se zrodilo v přírodovědném muzeu v Helsinkách. Je tam kostra štelerovy mořské krávy, díky které se zrodil příběh našeho podivného a složitého vztahu k živočišným druhům, se kterými sdílíme jeden svět, jednu planetu. Tenhle živočich je už dávno vyhynulý. Sama jsem si ho musela nejdřív vygooglovat. Strávila jsem rešeršemi, jeho studiem spoustu času. A ani teď si nejsem tak docela jistá, jestli jsem schopna to zvíře pochopit. Se vším, co s tím souvisí.
10: Je to částečně historický román a využívá skutečné příběhy. Jak spisovatelka zjistila, může se i ten nejlepší úmysl trochu obrátit.
3: I moje kniha spustila jednu paradoxní reakci. Když poslední siréna vyšla, lidi se začali doslova hrnout do Helsinského přírodovědného muzea, aby si prohlédli kostru mořské krávy. Na světě zbývají už jen dva exempláře. Jejich hodnota vlastně není vyčíslitelná. No a čtenáři začali k tomuhle zvířeti cítit tak silné pouto, že se ho chtěli dotknout, chtěli ho poznat. Což pochopitelně vyvolalo naprosté zděšení v zaměstnancích muzea, protože ta kostra je extrémně křehká. Napsala jsem tedy knihu, která měla být určitou protiváhou proti lidské potřebě všechno si přivlastňovat, proti destruktivní zvědavosti. A nakonec to ohrozilo i poslední pozůstatky toho vyhynulého živočicha. V tu chvíli jsem si říkala, a máme to tu zas a znova. Tenhle nesmysl se nepřestane opakovat, my se prostě točíme v kruhu. A já si nejsem jistá, jestli je to tragické, vtipné nebo obojí.
10: Vysvětluje Ida Turpeinen. Její prvotinu, Poslední sirénu, přeložil do češtiny Vladimír Piskoř. A je to román, který nejspíš zaujme milovníky historických knih i naléhavých, strhujícím způsobem odvyprávěných dobrodružných příběhů. Kateřina Svátková, Český rozhlas.
11: Radiokniha.
12: Druhá světová válka v deníkových zápiscích a osobních komentářích tehdejší politické situace. To je kniha Válečný deník historika, kterou napsal Jan Slavík. Brilantně popsal dění uvnitř Hitlerovy Třetí říše a okupovaného protektorátu v době od 1. října 1939 do 9. května 1945. A velmi trefně také okomentoval neúspěchy německých armád na východní i západní frontě a odhadl politický vývoj v Evropě.
11: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
8: Tady je nedělní odpolední Plus 14. června. Přejeme vám klidný zbytek víkendu. Za chvíli už u nás uslyšíte zprávy o půl šesté, po nich vám nabídneme Osobnost Plus Světlany Vitovské. Jejím hostem bude Daniel Kortus, vědec a digitální tvůrce, autor instagramového profilu Klimatomluva. Jaké největší mýty se v Česku v souvislosti se změnou klimatu šíří a čemu se budeme muset do budoucna přizpůsobit? Je půl šesté, zprávy s Naďou Procházkovou.
11: Český rozhlas Plus.
14: Dobré odpoledne. Češi převezení v Chorvatsku do nemocnice po srážce plachetnice s katamaránem nejsou v ohrožení života. Tři z nich by měli propustit, čtvrtý zatím zůstane v nemocnici. Na palubě menšího plavidla cestovala osmičlenná česká posádka. Tři lidé zemřeli, jeden se stále pohřešuje. Do pátrání po něm se zapojila všechna dostupná záchranná plavidla v okolí Splitu a taky vrtulníková jednotka. Příčiny neštěstí se vyšetřují. Tisícovky lidí ve švýcarské Ženevě demonstrovali proti summitu G7. Jednání sedmi největších ekonomik světa začíná zítra v nedalekém francouzském Evianu. Dorazí tam i prezidenti Spojených států a Ukrajiny. Na bezpečnost summitu dohlíží skoro 16 tisíc policistů a četníků. Majitelé elektromobilů a aut na vodík nebudou ani příští rok potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy upustilo od plánu, aby za dálnice platili i řidiči aut na alternativní pohon. Česko by tím totiž přišlo o dotace, které od Evropské unie dostává. Od dneška platí přísnější pravidla pro označování původu medu. Zákazníci v Česku tak nově snadněji zjistí, odkud pochází. Dosavadní obecné údaje o směsici medu z Evropské unie nebo mimo ní už stačit nebudou. Výrobci budou muset na etiketách uvádět konkrétní země původu i podíl jednotlivých medů. Změny zavádí evropská směrnice. Tisíce fanoušků české fotbalové reprezentace se chystají do Spojených států. Druhý zápas na mistrovství světa odehraje český tým ve čtvrtek v Atlantě. K cestě do Spojených států je potřeba takzvaná ESTA nebo vízum. Konečné rozhodnutí ale mají až úředníci při pasové kontrole. Právníci taky radí nosit u sebe při pobytu ve Spojených státech neustále pas a takzvaný e-formulář 94, který se dá po vstupu do Spojených států vygenerovat na vládním webu. Jmenuje se i94. Silničáři dnes obnovili provoz na D4 u Jíloviště po noční uzavírce kvůli demolici mostu. Most už byl ráno zbouraný, ale provoz byl omezený kvůli odklízení materiálu. Od 14 hodin se už jezdí normálně ve dvou pruzích v obou směrech. Tachovsko a Bavorsko ode dneška propojuje nová přeshraniční autobusová linka. Jezdí z Tachova do Bernau a Tirschenreuthu a zpátky. Na spuštění linky se zástupci Tachova dohodli s Plzeňským krajem a bavorskými partnery. Linka bude jezdit každý den, a to třikrát. Počasí v noci bude polojasno až skoro jasno na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky. Teploty 11.

0: Daniel Kortus z Ústavu organické chemie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Jeho klimatomluvu, která vyvrací mýty a nepřesnosti o klimatické změně, sledují na sociálních sítích tisíce lidí. Z čeho má v souvislosti se změnou klimatu největší obavy a na co všechno se budeme muset v příštích letech adaptovat? Dobrý den.
1: Dobrý den vám i divákům.
0: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost plus.
0: Co vás přimělo k vydávání klimatomluvy?
1: No, původně to vlastně, teď se z toho stal trošku takový jako politický projekt, takže pomalu na sobě cítím, že se země stává aktivista v dobrém slova smyslu, ale ten původní popud byl trošku jiný. Původní popud byl takový, že mám mladší ségry, 18letý, a generace mých mladších sester hodně si jako zažívá klimatickou úzkost, kterou já jsem si prošel taky částečně. To znamená strach z budoucnosti v podstatě. Část populace nechce mít, nebo část mladých lidí nechce mít děti a podobně. No a já jsem chtěl mluvit o klimatické změně fakticky z pohledu vědy, že spousta těch dat, které vlastně jsou obrovsky pozitivní, se neukazujou a že je často v médiích vidět jenom ta negativní stránka té klimatické změny, což samozřejmě je potřeba, aby se ukazovala. Ale myslím si, že by se do toho veřejného prostoru mělo dostávat i to pozitivní. A to mi chybělo. Takže s tímhle s tím jsem klimatomluvu založil. Pak mi ale právě jedna z těch mladších sester ukázala Filipa Turka a jeho výroky o klimatické změně. A já jsem si uvědomil, že jsem byl naivní, když jsem chtěl o té klimatické změně mluvit vlastně jako v širších souvislostech, protože aktuálně prostě se tady děje, že se znova popírá lidský vliv. Vrátili jsme se o 20 let zpátky a spousta lidí vlastně nevěří tomu ani, že by klimatickou změnu způsoboval člověk. A to mně přijde strašidelný.
0: Pomohlo vašim sestrám to, že jste začal vydávat klimatomluvu?
1: Právě se setkávám s tím aktuálně, že spíš ne, což mě jako v tom ohledu, že vlastně ukazuju teďka to negativní, že jo? A to já jsem nechtěl, jenomže ta situace je prostě za mě tak vážná, že protože vnímám, že to není jenom český trend, že by politici popírali klimatickou změnu. Je to vidět i v Americe a trochu se jako bojím, že by se z toho mohl stát opravdu celosvětový trend, který to řešení může zbrzdit. A to je něco, co si vlastně jako nemůžeme úplně dovolit, pokud chceme žít pořád v prosperujícím světě.
0: Jaké největší hlouposti nebo mýty se v Česku v souvislosti se změnou klimatu šíří?
1: Ten typ dezinformací, který se šířejí, mají všechny jako jeden stejný jmenovatel a to je vlastně takový vyvolávání pocitu, co může člověk proti velikosti vesmíru.
0: Jako jedinec.
1: Jako jedinec, přesně tak. Že vlastně přece to slunce a ty orbitální cykly země a ty sopky jsou jako tak mocný, že jeden výbuch sopky vyprodukuje víc oxidu uhličitého než celý lidstvo za rok třeba, řekněme. Tak ty dezinformace mají tenhle společný jmenovatel. Takže často se to vlastně třeba, jak už jsem říkal, sopky vyprodukují mnohem víc oxidu uhličitého. Sluneční aktivita má mnohem větší vliv než emise oxidu uhličitého.
0: Z toho tedy vyplývá, proč bychom se měli snažit?
1: Ty dezinformace vlastně se snaží vytvořit dojem, že nemá smysl to řešit. Snaží se oddálit to řešení v podstatě. Odstup od těch fosilních paliv, který prostě je nutný. A vlastně tím, co já dělám, se snažím ukazovat, že prostě víme s naprostou jistotou dlouhodobě, že to způsobuje člověk a není co řešit. Je potřeba hledat ty řešení. A pokud je budeme hledat, tak ta klimatická změna nemusí mít tak tvrdý dopady, jaký bude mít, když to řešit nebudeme.
0: Vy často zmiňujete, že si lidi pletou klima a počasí. Nemůže to pak vést k tomu, že když jeden rok v zimě hodně nasněží, že někdo může mít mylný pocit, že se vlastně nic neděje, že změna klimatu není nic zásadního, že to nemusíme řešit, protože vždyť ta zima je taková, jako jsme ji znali.
1: Bohužel to tak je a samozřejmě zase část politického spektra se k tomu přidává prostě a objevovali se na svých sociálních sítích s lopatou, jak odhazují sníh a psali se, kde je teda ta klimatická krize. To samozřejmě zase celý ten jako narrativ té klimatické změny akorát zlehčuje, ale vlastně rozdíl mezi počasím a klimatem, kdybych to měl přirovnat úplně na nejjednodušší úrovni, tak počasí je oblečení, které aktuálně máme na sobě. Prostě svítí sluníčko, tak si vezmeme šortky a tričko. Klima je vlastně celý šatník, který v průběhu roku musíme mít. A ten šatník má jiný člověk ve Skandinávii a jiný člověk tady ve střední Evropě, jiný člověk ve Španělsku. Klimatická změna způsobuje, že ten náš šatník se neposouvá jenom k těm jako teplejším tričkům prostě a takhle, což si spousta lidí myslí, ale on se rozšiřuje na obě strany.

0: podstatě. Klimatická změna není jenom globální oteplování, takže to, že napadne sníh, není nic divného. To, že tady budeme mít třeba jako i chladnější roky, jako byl teďka ten, co jsme viděli tu letošní zimu, to prostě není nic divného. Celkově té sněhové pokrývky v Česku ubývá a jako ten výhled do budoucnosti je takový, že v nadmořských výškách pod 800 metrů se ten sníh prakticky ani nebude držet za nějakých 10-20 let.
1: Na sociálních sítích jste velkým kritikem vládní strany Motoristé sobě, kteří podle vás v souvislosti se změnou klimatu šíří dezinformace. Říkal jste, že to není jenom trend v Česku, že se to objevuje po celém světě. Proč to podle vás politici dělají?
0: No, nechci znít jako konspirátor, ale je prostě potřeba si uvědomit, že napojení fosilních korporací, nebo je v zájmu fosilních korporací, aby se prostě fosilní paliva dál spalovaly. A já prostě tady to napojení vidím. Není to nic novýho, tabákový průmysl to dělal taky. Před tím fosilním průmyslem ještě šířil vlastně, že kouření je zdravý. A ti za to vyloženě byli souzeni a odsouzeni v podstatě. No a prostě je v zájmu některých entit, aby se ty fosilní paliva dál spalovala. Když to řeknu zaobaleně teda takhle. No.
1: Vy jste přes Instagram posílal vzkazy Petru Macinkovi, který byl několik týdnů dvojministrem, řídil ministerstvo zahraničních věcí a taky životního prostředí. Reagoval někdy na ten váš vzkaz?
0: Petr Macinka přímo nikdy nereagoval. Píšou mi lidi, co o sobě tvrdí, že jsou Petr Macinka. Nevím, jestli jsou nebo ne. Přestal jsem ty zprávy číst. Filip Turek na mě reagoval a vlastně v podstatě v první fázi velmi příjemně, jako tak se pojďme sejít, pojďme si o tom popovídat. Rád se jako ponaučím v podstatě. Ale když jsem viděl, že vlastně pokračuje v těch šíření těch stejných dezinformací, i když jako na mě reagoval, že se jako rád ponaučí a pořád vlastně argumentuje těma stejnýma argumentačníma faulama, nemění nic na té svojí rétorice, takže ty informace si neověřuje, tak by pro mě nemělo ani smysl se s ním scházet v podstatě. Ne.
1: Úřad vede Igor Červený. Máte nějaký vzkaz už i pro něj? Protože on na tiskové konferenci po jednání vlády říkal, že nespochybňuje, že tady klimatická změna je, že nespochybňuje ani vliv člověka, ale otázka je, jak velký ten vliv je. A že považuje klimatickou změnu za zbytečné označovat ji za klimatickou krizi. Tak máte nějaký vzkaz pro něj? A to, co říká, je taky v rozporu s tím, co vědci vědí, jaká mají data, nebo ne?
0: Je to taky v rozporu. Souhlasím s pánem motoristama, že používat slovní spojení klimatická krize v lidech vyvolává pocit, že to jako něco, takovej ten v části společnosti, která třeba úplně se tomu neorientuje, nevěnuje se tomu, tak pojem klimatická krize může vyvolávat naopak takový to jako odrazování, jako někdo tady zase straší prostě něčím, předtím strašili věci ochlazováním, ozónovou dírou a teď straší oteplováním. Jenomže není pravda, že věci kdykoliv strašili ochlazováním, na tom nikdy klimatický konsenzus nebyl, vždycky byl na oteplování a ozónová díra už není problém, protože to věci vyřešili. A takhle stejně my musíme nahlížet na tu klimatickou změnu. Takže v rámci zachování nějakého jako dialogu v té společnosti, já radši používám to vyjádření klimatická změna, abych nepolarizoval. Takže s tímhle s nima souhlasím. A kdybych měl vzkaz pro pana Červeného, co se týče jeho vyjádření, že nepopírá klimatickou změnu, nepopírá vliv člověka, tak úplně stejně jako Filip Turek říká, že záleží, že se máme bavit o tom, jaký vliv má člověk,
1: ano,
0: na tu klimatickou změnu.
1: To on říká, že je otázka, jak velký vliv ten je.
0: Přesně tak. Ale to není otázka. To je dávno vyřešená věc, to je úplně jasný. Vlastně ve zprávách IPCC je to jako naprosto jasně řečeno, že člověk v té nejnovější, která je, myslím, 4 nebo 3 až 5 let stará, něco takového, ona se vydává postupně, tak tam se jasně píše, že člověk bez pochyby způsobil globální oteplování zhruba o 1,1 stupně Celsia za poslední, od té doby, co spalujeme fosilní paliva. A je tam i přesně řečeno, že ty přírodní vlivy mají vliv přibližně minus 0,1 až 0,1 stupně Celsia. Tudíž to oteplování, který pozorujeme, se dá prakticky jako celé přiřadit právě té lidské průmyslové činnosti a další jako zemědělství a prostě tomu, jak jako lidstvo jsme se rozrostli, jak fungujeme.
1: To znamená, že to, že se planeta otepluje, je neoddiskutovatelný fakt, který je podložený daty a je to něco, o čem se podle vás, nebo vy byste o tom s nikým nediskutoval.
0: Přesně tak. A ani vědci, ani klimatologové, když se jich zeptáte. To je právě, já jsem řekl vědci, ale my se teďka klimatologové, kteří se opravdu tím studiem zabývají, tak panuje naprostá shoda na původ klimatické změny. Je to tak jasný, jako že země není placatá a jako že kouření škodí zdraví.
1: A proč je právě u změny klimatu vědecký konsenzus tak často nebo hlasitě zpochybňovaný? Je to pořád to, jak jste říkal, že nechcete být konspirátor, ale je to pořád napojené na tu fosilní lobby?
0: Je to tak. Můžu uvést jeden konkrétní příklad. Třeba v Česku je velmi aktivní taková organizace, která se říká Clintel, Climate Intelligence, kterou založil Holanďan Gas Berkut, který byl celý život napojený na fosilní korporace. Tuhle tu společnost si založil vlastně z peněz, které dostal od fosilních korporací přes nějakou svoji další firmu a vlastně se soustředí na popírání lidského vlivu na klimatickou změnu. Združuje pod nějakou svoji petici, říkají tomu vyhlasní vědci, ale když se dělá rozbor těch členů, tak rozhodně všichni nejsou vyhlasní vědci a nejsou mezi nimi ani klimatologové, takže vlastně jsou to třeba odborníci z jiných oborů. No a ředitelem této organizace se nově stal Václav Klaus minulý rok, což je blízký spolupracovník Petra Macinky a Filipa Turka. Nepotřebuje z ničeho usvědčit, takže vlastně nepotřebuje jako přímé důkazy, že opravdu jako to jde odtamtud, ale mně to jako stačí tady to prostě. No.
1: Všechny klimatické modely podle vás ukazují, že se bude oteplovat a že to závisí na tom, kolik budeme uvolňovat skleníkových plynů do atmosféry. Jak víme, že si s tím časem planeta prostě neporadí sama?
0: Protože si s tím vlastně už, jako ona si s tím radí velmi dobře doteď. Takže zhruba polovina emisí, kterými vyprodukujeme, planeta je schopná nějakým způsobem začlenit do té své biosféry. To znamená, pozorujeme třeba okyselování oceánů, protože se uvolňuje, oxid uhličitý je kyselinotvorný, takže vlastně tím, že se rozpouští v oceánech, tak okyseluje oceány, což má samozřejmě negativní dopad na oceány. Vidíme to, že i planeta zezelenala. Planeta je zhruba o 30% zelenější, než byla na začátku tisíciletí, což se zdá jako příjemný efekt samozřejmě, ale to má taky jenom určitou pufrační schopnost. Řekněme, že ta biosféra, hydrosféra a takhle jsou nějaký nárazník, který nám zatím pomáhají tlumit ten absolutní účinek toho, kolik těch emisí skleníkových plynů produkujeme. Nevíme přesně, kdy tohle skončí, ale víme, že už ty ekosystémy přestávají být tak silným absorbátorem oxidu uhličitého. Tudíž naše emise začnou mít výraznější efekt a o to větší potřeba je začít je snižovat.
1: Proč se Česko podle vědců otepluje rychleji, než je celosvětový průměr?
0: Je potřeba říct, že vlastně skoro všechny země na světě se oteplují rychleji, než je celosvětový průměr. A to je kvůli tomu, že pokud se počítá globální oteplování, tak se do toho počítají i oceány. A oceány mají mnohem větší tepelnou kapacitu, to znamená, že je potřeba mnohem víc tepla na to, aby se ohřály. Takže pevnina se otepluje rychleji než oceány. Pokud bychom vzali jenom pevninu, tak to průměrné oteplování už jsou zhruba 2 stupně. Když se do toho započítají oceány, takhle tak je to nějak okolo 1,5 stupně. Takže Česká republika není v tomhle tom žádná výjimka. Na druhou stranu, když se říkal, že se otepluje dvakrát rychleji, tak ona je to pravda oproti tomu celosvětovému průměru. Ale i mezi těmi zeměmi jsme ve 20% nejrychleji oteplujících se zemí.
1: Proč?
0: Kvůli tomu, že nemáme v blízkosti oceán, třeba například, což funguje vlastně jako taková klimatizace pro nás, jsme vnitrozemní stát a to je vlastně ten největší faktor tady v tom.
1: Říká vědec Daniel Kurtus, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený taky říká, že je potřeba se na klimatickou změnu připravit, ale racionálně. V tom se shodnete?
0: No, částečně. Na klimatickou změnu je potřeba se připravovat, samozřejmě racionálně, ale taky je potřeba vzít v potaz, že adaptace z největší pravděpodobností vůbec stačit nebude. My tu klimatickou změnu potřebujeme i takzvaně mitigovat, což znamená opravdu se zaměřit na snižování emisí skleníkových plynů. A tohle to není strašení. Já to fakt jakoby nemyslím z toho strašícího pohledu, protože lidstvo je v adaptaci historicky jako výborný. Ta naše schopnost adaptace je obrovská. Je to krásně vidět na tom, že i přes klimatickou změnu vlastně aktuální škody, které jsou třeba způsobené záplavama, v poměru vůči našemu HDP, tak klesají. Ale takže vlastně tím lidstvo bohatne rychleji, než se zatím projevuje ta klimatická změna. Ale tohle má nějakou jako limitní hranici, za kterou už prostě ta naše adaptace nebude stačit. A pro Českou republiku by se to třeba mohlo projevovat tak, že tím, že se oteplujeme opravdu rychle, tak pokud se na konci století jako svět oteplí průměrně o 2,5 až 3 stupně, tak tady se oteplíme opět o 6 stupňů. Což už je opravdu vysoká hodnota, kdy vlastně ta naše krajina ztratí schopnost zadržovat vodu. Nejenom kvůli tomu, že jako že prostě vyschne, ale kvůli tomu, že vlastně máme s vyšší teplotou třeba roste délka vegetativního období těch rostlin, takže oni potřebují tu vodu déle v tom roce, čím dál tím více. A my té vody tady zkrátka tolik nemáme. Takže vlastně tohle je třeba jeden obrovský problém, na který je potřeba se zaměřit a připravovat, ale ta adaptace, kdybychom se zaměřili jenom na adaptaci, tak to prostě nemusí stačit.
1: A když rozdělíme to, co je tedy nutné, na co je potřeba se adaptovat a na co je třeba se připravit. A když se nebudeme dívat 50 let zpátky, ale třeba jenom 10 let dopředu, tak co nás v příštích 10 letech čeká, co bychom měli v těch příštích 10 letech udělat, abychom byli nějakým způsobem připraveni a na co se máme adaptovat?
0: Pro Českou republiku obecně už to začíná být vidět, že jsou problém vlny veder. Takže taková nejrychlejší adaptace, na kterou je potřeba se připravit ve městech, je nějakým způsobem připravit naše města k tomu, aby prostě nebyly tak horkými ostrovy. To znamená více zeleně, více vodních ploch, které vlastně odpařují vodu a pak se celkově to město ochlazuje. To je jedna věc. Další věc jsou obecně, co už vnímáme taky, jsou povodně. Povodně jsou dneska takové ty extrémní povodně, které dříve nebyly tak časté, tak jsou dneska kvůli klimatické změně v České republice častější. V roce 2024 bylo na té bouři povodní Boris, teďka se nejsem jistý, byla to Boris, nejsem tak nevíte. 2024 velká povodeň, jenom díky Českému hydrometeorologickému ústavu, ty škody, které byly, nebyly tak veliký.
1: Byla včasné varování.
0: Přesně tak, jako tohleto podchytili úplně neuvěřitelně, protože v Německu se to nepovedlo, ve Španělsku se to nepovedlo podchytit a ty dopady byly jak na finančních, tak prostě na životech mnohem vyšší. Takže třeba adaptace je i to, že nebudeme brát Českému hydrometeorologickému ústavu peníze. To je třeba velmi dobrá adaptace. Tuhle infrastrukturu my bychom měli vlastně finančně podpořit, ne naopak z ní škrtat. Jo. Takže tohle je jedna velká moje kritika vůči tomu aktuálnímu rozpočtu, který se chystá, protože Český hydrometeorologický ústav nepotřebuje ty finance jenom na předpovídání, ale i na nějakou kybernetickou bezpečnost. Zkrátka těch pozic, který on by potřeboval obsazovat, je čím dál tím víc, ne čím dál tím míň.
1: No a když si představíme, co nás čeká za 10 let, tak co nás čeká?
0: Je těžký mluvit o takhle krátkém časovém horizontu z toho pohledu, ale co třeba já vnímám jako velký problém a co mě trápí, a to už se děje, taky vidíme, je vlastně, že tím, že se Česká republika oteplila za posledních 60 let o 2,3 stupně, což je říká nějakých 0,36 stupně za dekádu, tak tohle ten nárůst teploty se dá představit tak, že vlastně celá Česká republika se výškově posunula o 350 metrů níž zhruba. Všichni víme, že když jdeme nahoru a stoupáme výš, tak je tam větší chlad. Takže s každými 100 metry směrem nahoru se teplota mění o 0,6 stupně. Takže vlastně naše lesy, které rostly třeba ve výšce 900 metrů, teďka rostou jakoby formálně o 350 metrů níž. A na to ty monokultury smrkový, které tady máme, vůbec nejsou stavěný. Je tam větší sucho a za druhý, co je jako mnohem větší riziko, je, že díky té zvýšené teplotě se vlastně dochází i k více generačním cyklům kůrovce, který ho tady máme. Dřív prostě se kůrovec rojil jednou až dvakrát za rok.
1: A teď už čtyřikrát.
0: Teďka už je to čtyřikrát. Tohleto spouští něco, čemu já bych se jako nebál říkat bod zlomu. To znamená, že naše lesy už můžou být za hranicí zachránění. A to je třeba pro mě strašidelný tady toho. A s tím je potřeba jako nějak silně pracovat.
1: Jaké vyhlídky do budoucnosti a života svých dětí mají současní mladí dospělí, což jsou i vaše dvě sestry?
0: Ano. To je vlastně ta věc, která mě jako mrzí nejvíc, kterou jsem chtěl řešit, že vlastně když se bavíme o té klimatické změně, tak je to velmi často v negativním kontextu. I teďka já jsem vlastně to, co jsem vám tady říkal, jako moc pozitivně nezní. Takže bych to chtěl zakončit něčím mnohem pozitivnějším. Vlastně generace mých sester k tomu přistupuje tak, že vlastně ani nechce mít děti, protože neví, jestli ty děti by žily v nějakém jako přijatelném světě. A oni sami se té budoucnosti bojí, mají vyhlídky vlastně, že to tady může dopadnout jako svět šíleného Maxe, řekněme taková ta vyprahlá prostě pustina. Což jako nehrozí, takhle daleko nedojdeme. My už jsme vlastně velkou část té klimatické změny zmitigovali i přesto, že že vlastně teďka se nám zdá, že to třeba tolik neřešíme. Takže třeba ceny obnovitelných zdrojů za posledních 20 let vyklesaly o 99%. Takže dneska, když se třeba mluví o tom, že vlastně ty obnovitelné zdroje jsou ekonomicky jakože se nevyplatí, tak to prostě není pravda. Oni už se vyplatí a je potřeba je začleňovat do té infrastruktury. Takže chtěl jsem tím říct, že my ty řešení máme, chci tím říct, a je potřeba, aby jsme se na ně soustředili. Nesmíme odvádět furt pozornost od toho, že uhlí je levnější. Prostě jako není.
1: Česko má vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal, právě Filipa Turka, o kterém jste mluvil, a ten ostře vystupuje proti výstavbě větrných elektráren. Tvrdí, že tu hrozí neřízená výstava 500 elektrárenských sloupů vysokých 250 metrů. Máme se opravdu bát, že ty větrníky budou stát uprostřed vesnice nebo kousek za naší chalupou?
0: Ani náhodou. Vůbec to tak není. Ty jednotlivé vlastně obce si mohou sami rozhodnout v podstatě, jestli ty větrníky budou chtít nebo ne. Je potřeba s nima prostě komunikovat a správně vykládat, co ty větrníky pro ně znamenají. Že to neznamená, že jim prostě odfoukne, že slepicím to odfoukne peří, že jim nebude schnout prádlo, že jim to prostě jako nespůsobí infarkt, a komunikovat tyhle ty fakta, protože kolem toho koluje spousta mýtů a Filip Turek, stejně jako to dělá s klimatickou změnou, šíří dezinformace i o větrných elektrárnách.
1: A mají v našich klimatických podmínkách větrné elektrárny smysl?
0: Mají. Na to máme modelování. Fakta o klimatu aktuálně dělali 540 různých modelů po hodinách, jak by mohla vypadat evropská energetika, prostě pokud do ní začleníme ty obnovitelné zdroje a za jakých podmínek bude nejlevnější. A vycházím z toho modelování, a není to překvapivý, že Česká republika by mohla mít 25% energie ze soláru, 25% z větrných elektráren. Aktuálně máme asi 1% z větrných elektráren. Takže vlastně často se prostě říká, že ty obnovitelné zdroje jsou dražší a že se nevyplatí, ale ono to tak není samo o sobě z podstaty těch obnovitelných zdrojů. Akorát je potřeba kolem nich vybudovat infrastrukturu a nějakým způsobem řídit jako ty regulace na té politické úrovni.
1: Vy jste v jednom videu říkal, že rozumíte tomu, že člověk může být frustrovaný z Green Dealu. Vás taky zelená dohoda frustruje?
0: Částečně v něčem ano, protože třeba mě osobně nedává příliš velký smysl zakazovat auta se spalovacím motorem, jako prodej nových spalovacích aut, aut se spalovacím motorem po roce 2035. Protože to akorát nahrává lidem, kteří se snaží na Green Deal útočit a celé jeho znevažovat. Vlastně z Green Dealu se tady stalo něco, co je jako nějaký nepřítel, který je vzdálený. Strašně dobře se to říká, jako Green Deal, to se úplně krásně vyslovuje. Takže ten narativ, nikdo vlastně neví, co to je, je to neuchopitelný. Ten narativ kolem toho vytváří nějakou jako zlou entitu, která se nás tady snaží zotročit, a zákazy spalovacích aut, třeba prostě tady ty nařízení, tomu obrovsky přispívají. Já si myslím, že ten technologický posun, který vnímáme už teďka, vlastně zapříčiní, že třeba v roce 2035 ani nebude potřeba ten zákaz dělat, že prostě ty lidi sami přejdou na elektrický auta, protože se budou zlevňovat dál. Viděl jsem přirovnání, že dneska baterie do Tesly, která stojí třeba 10 000 dolarů, tak v roce 90 by stála $1 000 000. Takhle obrovsky my dokážeme tyhle ty technologie zlevňovat. A myslím, že by neuškodilo, kdyby používali takový jako jemnější, kdyby líp komunikovali to, čeho se snaží dosáhnout, co v tom Green Dealu je, protože to taky pořádně nikdo neví. Všichni jenom vědí, že chtějí zakazovat uhlí a spalovací motory. Nikdo neví, že ten Green Deal mluví taky o tom, aby jsme tady měli dýchali čistší vzduch, aby jsme právě se adaptovali na tu klimatickou změnu a ji mitigovali, a že za to dostáváme obrovské množství peněz. My jsme celkově jako finanční příjemce z těch emisních povolenek, o kterých se mluví, že jo, pořád.
1: Jeden z argumentů kritiků Green Dealu je, že Evropa produkuje jen 6% celkových emisí. Jaký smysl má mít čistší Evropu, když se nikdo další v takovém rozsahu nepřipojí? To je ta otázka, kterou kladou kritici Green Dealu. Tak jak na ní odpovídáte?
0: Odpovídám na ní tak, že za prvý, když se koukáme na těch 6%, tak je to jenom aktuálně. Z toho dlouho kumulativního pohledu Evropa na fosilních palivech zbohatla. Takže celkově v atmosféře je okolo 20% emisí evropských. Na to, že netvoříme ani jednu desetinu obyvatel téhleté planety, tak je to opravdu hodně. Takže vlastně za to, když si vezmeme historicky jako celou tu historii, co spalujeme fosilní paliva, zhruba 20% je od Evropy. Takže říkat teďka, my děláme málo, my už jsme na tom zbohatli, je takový jako trošku úzkoprsý. Za druhý, není pravda, a to je hodně důležitý, že nikdo nic nedělá. Čína je jako staví obnovitelný zdroje o 106 a není to kvůli klimatický změně primárně, je to kvůli tomu, aby měli čistší vzduch, a protože vědí, že je to pro ně geopoliticky výhodné, protože prostě si musí dovážet ropu a plyn. Stejně tak si my musíme dovážet ropu a plyn, takže pro nás zaměřit se na ty obnovitelné zdroje je i z geopolitického hlediska obrovská výhoda.
1: Podstata Green Dealu je podle vás v tom, že se lidstvo musí uskromnit. V čem to budeme muset udělat?
0: To je na rychlost teďka nakonec. To uskromnění by bylo jenom, kdybychom chtěli dosáhnout uhlíkové neutrality v roce 2050. Což my nepotřebujeme, to chci říct, jako my toho nemusíme dosáhnout. Není to uskromnění, je to o změně životního stylu, který máme. To znamená, nemusíme mít 3 auta, můžeme mít 1 auto. Jo? Takže uskromnit se je vlastně ten to je ten scénář vlastně, který jsme si dali tím Green Dealem, to net zero v podstatě v roce 2050, ale neberte si z toho, prosím vás, vážení diváci, to, že se budete muset uskromňovat, protože lidstvo bude bohatnout i dál, když budeme používat obnovitelné zdroje, nebude nám to škodit, naopak to bude ku prospěchu.
1: Říká vědec Daniel Kurtus, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus.
3: Pracovat ve volném čase a zadarmo. I s takto nevěřícnými reakcemi se občas setkávají lidé, kteří se věnují dobrovolnictví. Jak je to ale může posunout v pracovní kariéře? A umíme v Česku dobrovolnickou práci náležitě ocenit? Tomu se bude věnovat pořad Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 nebo na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Izraelský nálet na Bejrút může podle Iránu zkomplikovat podpise dohody se Spojenými státy. Při srážce trajektu s jachtou v Chorvatsku přišli o život 3 Češi. Za hodinu nastoupí poprvé v dějinách na fotbalovém mistrovství světa ostrovní stát Curaçao, bude čelit Německu. Následky nehody brzdí provoz na D1 z Brna do Prahy na 58. kilometru. A zítra bude polojasno, postupně i oblačno, nejvyšší teploty do 21 stupňů. Je neděle.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Irán varuje, že izraelský nálet na Bejrút ohrožuje uzavření dohody se Spojenými státy. Americký prezident Donald Trump i pákistánští prostředníci přitom ohlašovali podpis na dnešek. Teherán ale tato očekávání mírní. Izrael mezitím podnikl nálet na libanonskou metropoli. Podle izraelské armády bylo cílem velící středisko teroristů z Hizballáhu.
5: Předseda iránského parlamentu Mohamed Bagher Karibav uvedl, že izraelský nálet na Bejrút ukazuje neschopnost Spojených států zjednat si pořádek. Řekl také, že za těchto okolností nebude možné pokračovat v jednáních. Teherán už dříve trval na tom, aby součástí americko-iránské dohody bylo i zastavení izraelské ofenzivy v Libanonu. Americký prezident Donald Trump ale řekl, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu udělá to, co mu řekne. Kromě náletu na Bejrút rozšiřuje Izrael i svou pozemní ofenzivu na jihu Libanonu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
4: 3 Češi přišli o život při srážce katamaránu s plachetnicí nedaleko chorvatského Splitu. Na palubě menšího plavidla byla 8členná česká posádka. Jeden člověk se ještě pohřešuje, 40 dalších je v péči lékařů splitské nemocnice.
6: Snažíme se zjistit identitu těch lidí, kteří byli těhletou srážkou postiženi.
7: Říká český konzul Štěpán Šantrůček, který je ve Splitu a v kontaktu se všemi složkami, které se dál pokoušejí najít zmizelého Čecha. Katamarán soukromé společnosti převážel podle deníku Slobodna Dalmácia 118 lidí a 7 členů posádky. Plachetnice s 8 Čechy na palubě se po srážce potopila. K nehodě došlo asi půl hodinu předpolednem mezi ostrovy Brač a Šolta. Její příčina je předmětem vyšetřování. Z Chorvatska Tea Veseláková. Radiožurnál.
4: Švýcarsko nezavede limit na maximální počet obyvatel. V dnešním referendu návrh odmítla většina hlasujících i většina kantonů. Protiimigrační strana SVP chtěla počet obyvatel zastropovat na 10 milionech.
8: Předseda SVP Marcel Detling označil výsledek ve veřejnoprávním vysílání za prohru pro Švýcarsko. Sociální demokratka Flavia Wasserfallenová naopak uvedla, že se jí ulevilo, protože podle ní prohrála politika diskriminace a hledání obětních beránků. Počet obyvatel Švýcarska vzrostl za posledních 20 let díky migraci o 2 miliony. Podle SVP to vede mimo jiné k hustší dopravě, většímu záboru půdy zástavbou nebo nedostatku dostupného bydlení. Ostatní švýcarské politické strany naopak varovaly před zhoršením vztahů s Evropskou unií a narušením hospodářského růstu, který je do značné míry závislý právě na zahraničních pracovnicích. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
9: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura by okamžitě zrušil dočasnou ochranu uprchlíků z Ukrajiny, řekl to dnes v televizi Prima. V Česku bylo v únoru asi 400 tisíc Ukrajinců v režimu dočasné ochrany. Proti Okamurovým výrokům se vymezil předseda opoziční ODS Martin Kupka.
10: I když ty Ukrajince ukončíme, rozhodně naše vláda nebude dělat to, že tady budeme schválně nechávat, aby jsme neměli tady islámské migranty. My chceme zredukovat v případě konce dočasné ochrany, být na mě taky ukončím okamžitě.
11: Řekl Tomio Okamura. Na výrok ostře reagoval předseda opoziční ODS Martin Kupka. Podle něj Ukrajinci zajišťují Česku mimo jiné výjimku z migračního paktu EU.
12: Ukončit Ukrajince, to je slovo, dočasná které ochrana, vyjde z úst předsedy poslanecké sněmovny. Tak jenom dokazujete, že když vás někdo pojmenovává jako komerčního fašistu, tak opravdu to sedí.
11: Vláda plánuje pravidla pro dočasnou ochranu zpřísnit. Novelu na konci května poslala sněmovně. Podle dat ministerstva práce začaly příjmy na odvodech od uprchlíků pod dočasnou ochranou převyšovat výdaje na jejich pomoc už na začátku roku 2024. Josef Číš, Radiožurnál.
4: Při prodeji medu v Česku začala platit přísnější pravidla. Na etiketách už nestačí uvést jen to, že jde o směs medů z různých zemí. Změny přináší evropská směrnice.
13: Cílem je zajistit jasnější označování medů. Spotřebitelé by se měli přesně dozvědět, kolik medu a z jaké země si v balení kupují, říká za ministerstvo zemědělství Jindřich Fialka.
14: Bude povinnost sestupného uvádění jaksi zemí původu, včetně procent.
13: Změny vítá taky Agrární komora, říká předseda komoditní rady pro včely a med Stanislav Jaš.
15: Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát původ toho medu.
13: Přísnější pravidla platí ode dneška. V obchodech se ale pořád smí doprodávat zásoby se starými etiketami. Dominik Hron, Radiožurnál.
4: Donald Trump v rámci dnešních oslav svých 80. narozenin pořádá turnaj bojových sportů přímo před Bílým domem. Kvůli tomu nechal na slavném jižním trávníku postavit obrovskou kovovou konstrukci. Ta slouží jako aréna a stála v přepočtu přes 3 miliardy korun.
16: Trumpovy oslavy začínají ve Washingtonu po 20. hodině tamního času. Spolu s prezidentem budou 7 zápasů smíšených bojových umění sledovat 4 tisíce lidí přímo u Bílého domu. Dalších 120 tisíc vstupenek zdarma je vyhrazeno pro diváky na nedaleké elipse. Zatímco u Bílého domu se slaví, v New Yorku a dalších amerických městech se scházejí protestní hnutí No Kings. Koncert na obranu svobody slova, na kterém vystoupí i herečka Julia Robertsová, doprovázejí stovky sledovacích večírků po celé zemi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
17: Za necelou hodinu nastoupí poprvé v historii na fotbalovém mistrovství světa Curaçao. Ostrovní stát z Karibiku s podobným počtem obyvatel jako Plzeň bude hrát proti Německu. Duel odvysílá živě Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy, stejně jako ze zápasu v noci českého času. Ve 22 hodin Nizozemsko narazí na Japonsko. V 1 hodinu ráno začne duel Pobřeží slonoviny Ekvádor a ve 4 ráno Švédsko-Tunisko. Čeští fotbalisté vyhlíží po páteční prohře s Jižní Koreou druhé utkání na šampionátu. Ve čtvrtek budou čelit Jihoafrické republice. Aktuálně reprezentace trénuje a přímo v Dallasu je u toho reportér Mikuláš Jáša.
18: Česká reprezentace se do tréninkové zátěže vrátila po dní volna, které hráčům naordinoval realizační tým. Bylo na každém hráči, jak s časem naloží, a tak někteří vyrazili na tradiční texaské rodeo. Reportáž připravujeme. Do plného tréninku se zapojili všichni, na místo vedra a dusna znepříjemnil v Texasu přípravu na Jihoafrickou republiku déšť a vítr. Teď už ale neprší. Z Texasu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
17: Pilot Formule 1 Lewis Hamilton z Ferrari po téměř 2 letech ovládl velkou cenu. Brit byl nejrychlejší na trati v Katalánsku a připsal si tak první triumf v barvách italského týmu. Po závodě k tomu řekl.
19: Nikdy jsme se nevzdali naděje. Tým mě neustále povzbuzoval. Udělali jsme tolik změn a vylepšení a k tomu všemu máme ty nejlepší fanoušky. Takže děkuji všem.
17: Druhý duel Brit Russell z Mercedesu, třetí jeho krajan Norris z McLarenu, aktuální lídr šampionátu Ital Antonelli z Mercedesu po technických potížích závod nedokončil. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa získal na evropském šampionátu v Portugalsku 2. zlato, po kilometru vyhrál taky závod na poloviční trati. Na 500 vybojovali medaily taky debelkajakáři Jakub Špicar a Daniel Havel, získali bronz.
20: Nehoda na D1 u Zruče nad Sázavou a zdržení před Prahou. Na D1 z Brna ve směru do Prahy odtahují osobní auto z levého pruhu na 58. kilometru. Kolona za sjezdem na Kutnou Horu je od 62. kilometru na asi 15 minut. D1 ještě jednou směrem do Prahy za sjezdem na Sázavu se na 29. kilometru zpomaluje. Nesouvisle se jede dál přes Šmejkalku až ke sjezdu na Pražský okruh na 12. kilometr. Celý úsek pojedete asi 20 minut. A na trojce z Tábora směrem do Prahy počítejte se silným provozem před Senohraby. Fronta se nesouvisle sune až k nájezdu na D1. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
17: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severovýchodě se výjimečně objeví přehánky, k večeru budou ale ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 21, na jižní Moravě až na 24 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: 10 minut po 18. hodině, přejeme hezkou neděli z Plusu. A tady je naše nabídka. Donald Trump v rámci dnešních oslav svých 80. narozenin pořádá turnaj bojových sportů přímo před Bílým domem. Kvůli tomu nechal na slavném jižním trávníku postavit ohromnou kovovou konstrukci. Ta slouží jako aréna, stála v přepočtu přes 3 miliardy korun. Když přijedete do Spojených států, určitě sebou noste pas a formulář s potvrzením, jak dlouho v zemi smíte zůstat. To je doporučení nejen pro české fanoušky, kteří se chystají podpořit národní tým na mistrovství světa ve čtvrtek v Atlantě. Taky o tom budeme mluvit. A Tábor je pro mnoho dětí místem svobody, dobrodružství, ale taky někdy prvním místem, kde se odváží říct nahlas, že jim není dobře. Kampaň Buď připraven naslouchat chce vedoucím ukázat, že nemusí být odborníci, aby mohli být dětem oporou a zvládli si poradit i s náročnějšími tématy. Taky o tom se zmíníme chvíli před 6:30. Z Plusu vás zdraví Ondřej Látal.
9: Odpolední Plus.
21: Jsem to zmiňoval v úvodu, Donald Trump dnes slaví 80. gala večerem bojových sportů za 3 miliardy korun přímo na trávníku Bílého domu. Meteorologové přitom varují před silnými bouřkami. Francie kvůli Trumpově oslavě posunula začátek summitu G7 a ke kulatinám mu přispěchal s gratulací i český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Víc už s naší washingtonskou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Dobrý den.
22: Dobrý den.
21: Ještě žádný americký prezident neslavil narozeniny tak řekněme bombasticky a draze jako právě Donald Trump, tak co si naplánoval?
22: Naplánoval si to, že na jižním trávníku Bílého domu se dnes večer od 8 hodin místního času, tedy ve 2 hodiny ráno českého času, bude konat celkem 7 zápasů smíšených bojových umění, a to v té speciální aréně, jak jste Ondřej popsal, které se podle vzhledu říká dráb. Je to 40 metrů vysoká kovová konstrukce s osvětlením, ozvučením, velkoplošnými obrazovkami, je vyšší než samotný Bílý dům a stála přes 3 miliardy korun. Prezident sám bude mít takové speciální křeslo, které bude sedět na úrovni té arény, takže to bude připomínat takové ty gladiátorské zápasy a on bude v té roli panovníka, který přihlíží a nechává se tím bojem jiných bavit.
21: Zápasy u Lincolnova památníku, miliardy za útratu. Co tomu v době rostoucí inflace, války a vysokých cen za benzíny, potraviny říkají Američané?
22: No, nedá se říct, že by byli úplně nadšení, protože průzkum agentury Reuters Ipsos ukazuje, že tyhle bojové zápasy v Bílém domě považuje za vhodné jen 16% Američanů. A to i přesto, že ty náklady na tu vysokou konstrukci hradí pořádající organizace UFC sama, takže daňoví poplatníci se na té stavbě nijak finančně nepodílejí. Ale kritici také poukazují na střet zájmu. Donald Trump vlastní akcie společnosti, která zase vlastní UFC. A tahle první, je to vlastně první soukromá komerční sportovní akce v historii Bílého domu na ploše Bílého domu. Dostalo se to i před soud a federální soud ji v pátek vyhodnotil tak, že ji povolil.
21: Francie kvůli Trumpovým narozeninám posunula summit G7 nejvyspělejších ekonomik světa. Jak to?
22: To je další takový bezprecedentní moment, který se lze jen těžko představit s nějakým jiným prezidentem, že by se třeba podobný summit posouval kvůli Joe Bidenovi nebo George Bushovi, jeho narozeninám. Summit skupiny G7 se měl konat původně od 14. do 16., ale 14. tedy dnes jsou Trumpovy narozeniny a naplánované zápasy, takže Francie posunula začátek summitu o den na zítra na 15., přičemž Macronova kancelář to vysvětlila jako výsledek konzultací s partnery. Bílý dům byl o něco přímočařejší. Ten řekl, že Donald Trump přijede hned po oslavách, protože jeho přítomnost na G7 považují partneři za nezbytnou.
21: Už jsme to zmiňovali v úvodu, podle předpovědi meteorologů hrozí, že by oslavy mohlo pokazit počasí. Mají připravenou nějakou záložní variantu B?
22: Je to tak, meteorologové varují před silnými bouřkami. Americká agentura NOAA vydala pro Washington varování před porivy větru, před blesky, před velkými bouřkami. Pocitová teplota přes den dosahuje místy až 40 stupňů a šéf té pořádající organizace UFC Dana White řekl jasně, že jediné, co tu show zastaví, budou blesky, ale že déšť jako takový nebude překážkou pro to konání. Speciálně jenom vzhledem k té kovové konstrukci by to mohlo být skutečně nebezpečné.
21: Záměrně na den Trumpových narozenin se taky pořádají další protestní akce No Kings, které vystupují proti prezidentovi. Co chystají?
22: Hnutí No Kings už dneska pořádá čtvrtou vlnu takových celonárodních protestů, zase jako proti program Donaldu Trumpovi, tentokrát jeho oslavám. Vlajkou lodí je koncert v newyorském sále Town Hall, vystoupí tam zpěvačka Patti Smith například, moderuje Jane Fonda, vystoupí Julia Robertsová. Před 500 sledovacích večírků je naplánováno také po celé zemi. Organizátoři říkají příštích 250 let, a tím myslí 250 let jako narozeniny Spojených států, začíná s námi, a to je heslo namířené přímo proti Donaldu Trumpovi.
21: Zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová. Díky moc.
22: Pěkný den.
21: No a v odpoledním plusu teď navážeme s Davidem Marečkem, amerikanistou a odborníkem na euroatlantické vztahy z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den.
0: Dobrý den.
21: Tak narozeniny Donalda Trumpa připadají na den vlajky, který je součástí oslav 250 let Spojených států amerických, které tedy vyvrcholí 4. července. A i na té zápasnické aréně, kterou už zmiňovala Jana Cíglerová, je logo Freedom 250. Je tohle to, co budí velké kontroverze?
0: Tak myslím, že toho budí, že budí kontroverze vícero věcí a samozřejmě to propojení s oslavami, které se chystají v nejbližší době na 250 let a nyní vlastně ty oslavy dne vlajky, tak samozřejmě Bílý dům si tím ospravedlňuje rovněž tu akci, že nejde tedy pouze o narozeniny Donalda Trumpa, ale jde skutečně o nějakou celonárodní oslavu těchto symbolů a podobně. Nicméně vzhledem k tomu, že známe Donalda Trumpa a víme, jakým způsobem přistupuje k vlastní osobě a k tomu, jakým způsobem se prezentuje, tak je většině Američanů samozřejmě zřejmé, že se nejedná pouze o toto výročí, ale jde skutečně i o tu osobní záležitost, která je samozřejmě, jak jste zmiňovali před chvíli, velmi drahá a i to budí samozřejmě výrazné kontroverze vzhledem k ekonomické situaci.
21: No, možná i ta volba sportu dává zařazení UFC smysl, řeč je tedy o smíšených bojových uměních, a nebude čistě o preferenci Donalda Trumpa?
0: Tak dává to smysl rozhodně z pohledu toho, jakým způsobem se chce ta americká administrativa současná reprezentovat, dávat do nějakého kontrastu s tím, jakým způsobem vlastně probíhaly často oslavy v předchozích letech. Víme, že třeba za Joea Bidena byl Bílý dům nasvícen do těch barev LGBTQ, což vlastně kritizoval Donald Trump, a bylo to právě často v červnu takto. A vidíme vlastně, jakým způsobem to nyní dává do kontrastu, tedy nějakým způsobem se projevuje ta maskulinita často zmiňovaná, která chce, aby byla propojována vlastně s republikánskou stranou, ale zároveň má Donald Trump samozřejmě dlouhodobý vztah s MMA, s UFC a se všemi zásadními osobnostmi, jako je Dana White, jako je Joe Rogan a podobně.
21: No a do jaké míry mu to může politicky pomoci? Myslím teď Donaldu Trumpovi.
0: Myslím, že spíše nemůže v současné době, protože vidíme, že podle těch posledních průzkumů se i mladí Američané, zejména muži, pomalu odklánějí od podpory Donalda Trumpa, zejména vzhledem k tomu, že si skutečně představovali, že bude dodržovat ten slib, tedy že se bude zaměřovat na jejich vlastní ekonomickou situaci, na pracovní nabídky a tak dále, že nebude utrácet právě za nejrůznější honosné třeba akce, ale i samozřejmě vojenské intervence v zahraničí, a mohou být zklamání jak tou vojenskou akcí v Iránu, tak zvyšující se inflací i ekonomickou situací, a právě toto, tady ta akce naopak může způsobit to vzhledem k té ceně, kterou jste zmiňovali, že naopak další mladé vlastně nějakým způsobem popudí vůči té administrativě.
21: Vy jste to, pane Madečku, částečně otevřel. Tento víkend sleduje celý svět pozorně to, jestli dojde k podpisu té dohody mezi Spojenými státy a Iránem. Do jaké míry jsou velkolepé oslavy v USA, řekněme, odváděním pozornosti od toho konfliktu, alespoň pro Trumpovo domácí publikum?
0: Tak tam se domnívám osobně, že nejsou příliš propojeny, protože samozřejmě Donald Trump by si pravděpodobně představoval v tom jeho často zjednodušeném pohledu, že by mohlo dojít k podpisu těch mírových smluv s Iránem právě v době, kdy slaví narozeniny, aby se ukázal jako ten mírotvůrce, tak jak si to představoval na začátku svého volebního období. Samozřejmě k tomu nedojde vzhledem ke spoustě nejrůznějších problémů, kterým ta vyjednávání nadále čelí, ale nemyslím si, že vlastně chce teď zakrýt ta vyjednávání, ty oslavy by se konaly tak či tak, a ty neúspěchy vlastně ve vyjednávání s Iránem jsou, řekněme, odlišné téma, které se příliš nedá s tím, co se v současnosti bude dít na trávníku před Bílým domem, spojovat.
21: David Mareček, amerikanista, odborník na euroatlantické vztahy z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha. Pane Marečku, díky, že jste s námi byl v Odpoledním plusu.
0: Děkuji za pozvání, nashledanou.
21: Posloucháte nás v 18 hodin a 20 minut. Čeští fotbalisté se chystají na čtvrteční zápas na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Odehrají ho tentokrát v Atlantě, tedy ve Spojených státech. Ty do země nevpustili rozhodčího a členy výprav některých týmů. Na poslední chvíli zrušili povolení přijet některým fanouškům. Desítky takových případů hlásí třeba ze Skotska anebo Maroka. Jak v současné atmosféře do Spojených států cestovat a jak se tam vyhnout problémům, zjišťoval v dalším zápisníku náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
1: Jason Levy dřív pracoval pro americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti, pod které spadá jak pasová kontrola na hranicích a povolování vstupu do země, tak imigrační policie, jak by se dali označit jednotky federální agentury ICE. Levy nejdřív zmiňuje, že je pochopitelně potřeba mít vízum nebo v rámci bezvízového styku takzvanou ESTU. Ani to ale vstup do země nezaručuje.
2: U pasové kontroly s vámi promluví imigrační úředník. To on rozhoduje o tom, jestli budete vpuštěni. Bude chtít vědět, co tu budete dělat. Odpovídejte v klidu, krátce, ale pravdivě. Je dobré mít po ruce zpáteční letenku a nebuďte překvapení, ani nemějte strach, když vás pošlou ještě na druhotnou kontrolu. Zůstaňte v klidu. Úředníci u pasové kontroly mají taky právo požádat vás o telefon.
1: Podle Jasona Levyho prohledáním telefonu můžou zjišťovat, jestli jste nepřijeli do Spojených států pod jinou záminkou, než uvádíte, nebo páchat trestnou činnost.
3: be some concerns of anti-American activities.
2: Může tam být i znepokojení z protiamerických aktivit a tato administrativa za ně považuje i věci, které tak minulé vlády nevnímaly. Někteří lidé telefon vypínají nebo odpojují od sítě, protože úředník má právo vidět jen to, co je přímo v telefonu. K tomu nepotřebuje zvláštní povolení. Vy můžete žádost o prohlídku telefonu odmítnout, ale pak se musíte připravit na to, že do země zřejmě nebudete vpuštěni. Nemáte taková práva jako Američan. Někteří lidé si do USA raději berou náhradní počítače anebo telefony, kde nemají tolik osobních dat. To je v pořádku.
1: Velké emoce v zemi vzbuzují od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu zásahy imigračních agentů úřadu ICE. Zemřelo při nich i několik Američanů a v detenci nebo vyhoštění končí také lidé s platnými dokumenty. ICE právě dostal přiklepnuté peníze navíc a působí i v řadě pořadatelských měst šampionátu.
2: Vím, že je to trochu děsivé. Situace v Americe se změnila, ale riziko konfrontace pro cestovatele z Evropy je sice asi vyšší než dřív, ale pořád nízké. Poradil bych nedostávat se do problémů vlastním přičiněním, třeba nepít alkohol na veřejnosti a buďte připraveni, měli byste pořád u sebe nosit pas. Vím, že to lidi dělat nechtějí, aby ho nestratili, tak alespoň kopii. A silně doporučuji, abyste si poté, co vstoupíte na americké území, vytiskli takzvaný formulář I-94. Věřte nebo ne, kdybyste se dostali do kontaktu s agenty ICE, tak právě tenhle kus papíru potvrzuje, že tu smíte pobývat. Jenom z pasu to nevyčtou.
1: Vysvětluje Jason Levy, imigrační právník z kanceláře Grossman Young & Hammond. Zmíněný formulář ukazuje, jak dlouho smíte na americkém území pobývat. Vygenerujete ho snadno na webu americké vlády. Stačí zadat do vyhledávače I-94 a potom svoje údaje. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
21: 6 minut před půl sedmou posloucháte Odpolední plus. Nezisková organizace Nevypust duši, největší organizace pro děti a mládež v Česku Junák, český skaut a brněnský písničkář Pavel Čadek podporují táborové vedoucí v tom, aby se nebáli dětem nabídnout pomoc, když to potřebují. Ve dvou písních nabízejí možnosti, jak můžou naslouchat holkám a klukům v těžkých chvílích.

0: Kampaně Buď připraven naslouchat chce vedoucím ukázat, že nemusí být odborníci, aby mohli být dětem oporou a zvládli si poradit i s náročnějšími tématy. Naším hostem je teď v Odpoledním plusu Jaroslav Petřík, přezdívaný Australan, vedoucí podpory výchovy a projektu bezpečného skautingu v Junáku, českém skautu. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer.
0: Pane Petříku, o čem tedy jsou ty zmíněné písně a jak konkrétně můžou pomoci, jak tedy vedoucím, tak dětem?
1: Písně ilustrují běžné situace, se kterými se na táborech setkáváme. Někomu může být smutno, někdo může mít z ničeho strach. Pomoci mají primárně v tom, že někdy mohou vedoucí pociťovat jakousi bariéru nebo překážku, když vnímají třeba silné emoce nebo vnímají, že ta situace je náročná, tak třeba se bojí do té situace vstoupit, bojí se nabídnout pomocnou ruku. A těmi písněmi chceme ilustrovat, že to není raketová věda, a že s klidným přístupem lze poskytnout takzvanou první psychickou pomoc.
0: Ta kampaně navazuje na inovační projekt Nevypust duši a junáka českého skauta z roku 2024. Jehož výsledkem jsou karty 5+2 kroků v podpůrném rozhovoru. Letos tedy vychází ta jejich nová skautská edice. Co v ní najdeme konkrétně?
1: Kromě těch 5 základních kroků v podpůrném rozhovoru, které zhrnují jakýsi scénář, jak by ten podpůrný rozhovor mohl vypadat, tak aby byl efektivní, v nich najdeme ještě přílohu, která se jmenuje Místa strachu, a ta pojmenovává náročné situace, se kterými se holky a kluci mohou ve svých životech potkávat a která se potom mohou přenášet i do té oddílové činnosti a nebo do prostředí těch táborů. Mohou tam být situace, jako třeba když někdo blízký z jejich rodiny se potýká s nějakou závislostí, nebo když ztratí blízkého člověka, když tam je třeba koumrtí v rodině a podobné momenty.
0: No a to jsou leckdy závažná témata. Do jaké míry se na tom materiálu, o kterém teď mluvíme, podíleli třeba dětští psychologové? Nebo psychologové obecně?
1: My jsme vycházeli z varianty, která už vznikla u Nevypust duši, a myslím si, že dětští psychologové se podíleli nebo byli přímo součástí týmu, který to karty vytvářel, a vlastně jsme k ním přidali jenom takový skautský rozměr.
0: Z vaší zkušenosti, pane Petříku, jak často se na táborech setkáváte třeba s úzkostmi nebo strachy u dětí, jejich problémy? Je časté, že se vedoucím svěřují?
1: Časté to je, a v posledních letech si všímáme toho, že se setkáváme i s těmi náročnějšími tématy. Někdy se může stát, protože skautský oddíl je často místem nebo prostředím důvěry a podpory a bezpečí, a může se stát, že s některými těžšími tématy se děti svěří právě třeba tomu skautskému vedoucímu nebo skautské vedoucí jako prvnímu dospělému. Proto je dobré se na ty situace připravovat.
0: No a pokud se tedy dítě vedoucímu svěří s nějakými obavami nebo starostmi, jak by se měl potom ten vedoucí zachovat? Do jaké míry může třeba doporučit nějakou odbornou péči a o problému dítěte třeba říct jeho rodičům a tak podobně?
1: V první řadě je potřeba tu situaci zmapovat, porozumět tomu, jak hluboký ten problém je. Na základě toho mapování potom musí ten vedoucí být schopný vyhodnotit a rozhodnout, jestli je to věc třeba jako jenom to, že se stýská někomu po domově, s čím si poradí zpravidla sám, anebo jestli to má skutečně nějaké závažnější nebo hlubší kořeny a rozměry. A v takovém případě je určitě vhodné spolupracovat s rodiči a pokud to je třeba déle trvající anebo hodně závažná záležitost, tak se obracet i na odbornou pomoc.
0: No a připravujete do budoucna s neziskovou organizací Nevypust duši nějaké další projekty? Nebo s kýmkoliv jiným?
1: Přiznám se, že teď v tuto chvíli nevím. Myslím, že tu spolupráci máme nastartovanou poměrně dobře, takže je pravděpodobné, že se nám zase nějaké další příležitosti naskytnou. Nicméně s organizací Nevypust duši a dalšími pracujeme už stabilně delší dobu v těchto tématech, v této oblasti, a snažíme se skautským vedoucím nabízet podporu a různé možnosti, o které se můžou opřít v případě, že se setkají s takto náročnými tématy.
0: A jenom jednou větou už prosím, kde skaučtí vedoucí tyto informace najdou?
1: Zanedlouho na webu zpravodajství.scout.cz.
0: Nezisková organizace Nevypust duši, největší organizace pro děti a mládež v Česku, Junák, český skaut a brněnský písničkář Pavel Čadek podporují tábor, je vedoucí v tom, aby se nebáli dětem nabídnout pomoc. My jsme o tom mluvili s Jaroslavem Petříkem, vedoucím podpory výchovy a projektů bezpečného skautingu v Junáku, českém skautu. Pane Petříku, ať se vám daří a díky, že jste s námi na Plusu byl.
1: Děkujeme, naslyšenou.
0: Loučí se Ondřej Látal.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Češi převezení v Chorvatsku do nemocnice po srážce plachetnice s katamaránem nejsou v ohrožení života. Tři z nich by měli propustit, čtvrtý zatím v nemocnici zůstane. Na palubě menšího plavidla cestovala osmičlenná česká posádka. Tři lidé zemřeli, jeden se stále pohřešuje. Do pátrání po něm se zapojila všechna dostupná záchranná plavidla v okolí Splitu a také vrtulníková jednotka. Příčiny neštěstí se vyšetřují. Izraelské síly zaútočily na cíle radikálního libanonského hnutí Hizballáh na jižním předměstí Bejrutu. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na společné prohlášení izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a ministra obrany Israele Katze. Libanonská agentura NNA napsala, že při zásahu obytné budovy dva lidé zemřeli, další čtyři utrpěli zranění. Cílem úderu bylo podle armády velitelské středisko Hizballáhu. Stalo se to v době, kdy se očekává podpis mírové dohody mezi Íránem a Spojenými státy. Většina regionálních vlaků Českých drah ode dneška jezdí podle upraveného jízdního řádu. Podle národního dopravce mají změny zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Upravené jízdní řády budou platit do prosince. A v Litomyšli pokračuje 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Až do 5. července nabídne téměř 50 koncertů a dalších hudebních pořadů. Součástí festivalu je také Smetanova výtvarná Litomyšl, která o tomto víkendu otevřela 20 výstav. Mezi nimi nechybí ani venkovní expozice 11 soch Jaroslava Róny, nazvaná Ticho a mýty. Už za půl hodiny nastoupí poprvé v historii ostrovní stát Curaçao na fotbalovém mistrovství světa. Národní tým z Karibiku bude čelit Německu. Utkání odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
4: Zdržení na D1 před Šmejkalkou a nehoda v Praze ve Kbelské. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Sázavu. Na 27. kilometru se zastavuje, fronta se táhne až na Šmejkalku. Zdržení je asi 10 minut. Dál potom trvá silnější provoz od sjezdu na Benešov mezi 22. a 12. kilometrem. D1 ještě jednou směrem do Prahy. Na 58. kilometru už se podařilo odklidit následky nehody. Místo je tak volně průjezdné, kolona se dala do pohybu. V Praze čekejte komplikace v křižovatce Kbelská-Poděbradská. Srazila se tam dvě osobní auta, tvoří se kolona ve Kbelské už od sjezdu na Mladou Boleslav a také v Průmyslové už od Českobrodské. A na tahu 101 mezi Brandýsem nad Labem a Kostelcem nad Labem se srazila dvě osobní auta u odbočky na Záryby a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noc bude polojasná až skoro jasná, pouze na severu a severovýchodě se můžou objevit přehánky, ochladí se na 11 až 6 stupňů. Zítra přes den čekáme polojasno, během dopoledne bude postupně oblačno, na severovýchodě se výjimečně objeví přehánky, které k večeru budou ale ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 21, na jižní Moravě i na 24 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Snaha vládních

0: Fake.
1: Lepší příklad toho, jak se mění pravidla, aby stát fungoval ve prospěch držitelů moci, jsme asi v Česku ještě neviděli. Skupina vládních poslanců navrhla změnit zákon o střetu zájmu tak, aby dokonale vyhovoval zájmu Andreje Babiše. Názorně se ale na případu dají ukázat i další věci. Například, jak hokynářsky funguje to, co se vznosně nazývá koaliční spolupráce. Jak dokonale dokáží menší strany popřít sami sebe, jen aby mohli vládnout. A především, jak aktuální moc ztrácí jakékoliv zábrany. Nejprve, o co přesně jde. Čtveřice poslanců, Radek Vondráček a David Pražák za ANO, Filip Turek za motoristy a Marie Pošárová za SPD, navrhla změnu, která by Andreje Babiše od problému se střetem zájmu naprosto osvobodila. Střet zájmu veřejného činitele má být podle nich nově posuzovaný jen vůči úřadu, který dotyčný vede. No a protože dotace rozdělují ministerstva a premiér osobně žádné ministerstvo neřídí, ve střetu zájmu nikdy a nikde nebude. Geniální, u Babišů bouchají zátky. Ale co problém s dotacemi problematicky vyplacenými Agrofertu v minulosti? I na to příčinliví poslanci pamatují. Doba, po kterou má být možné vymáhat neoprávněně vyplacené dotace zpět, se má zkrátit z 10 na 4 roky. A to neznamená nic jiného, než zmizí spory o peníze vyplacené Babišovým firmám za jeho předchozí vlády v letech 2017 až 2021. Inu, co je doma, to se počítá a bude se to počítat i nadále. Je to tak otevřené nahrávání biznisu premiéra, že nad tím člověk, který ještě věří, že zákony by měly být obecné a rozhodně by se neměly šít na míru finančním zájmům vládnoucí garnitury, zůstává v tichém údivu. Otázkou je samozřejmě, proč to dotyční poslanci dělají. Změna zákona o střetu zájmu ve prospěch premiéra opravdu v programovém prohlášení vlády nefiguruje a také k tomu formálně nic nenutí. U poslanců ANO ještě můžeme předpokládat, že si chtějí po vzoru Krhounka z filmu Škola základ života vylepšit pozici u šéfa, který rozhoduje o jejich budoucnosti. Ale co motorista Filip Turek? Jeho strana měla přeci na volebních billboardech Pohlídáme Babiše, nikoli Pohlídáme Babišovi jeho biznis. A SPD, zastoupená nyní Marií Pošárovou, také nevypadala, že by oligarchovi chtěla umetat cestičku k dalším miliardám. O co tady jde? Ze všeho nejvíc to vypadá na poněkud tvrdší variantu politického obchodu. Ten může ze strany premiéra vypadat třeba takto. Vy mě pomůžete odstranit problém se střetem zájmu, aby to nevypadalo, že mě s biznisem pomáhá jenom vlastní strana. A já vás na oplátku nechám provádět věci, které mě jsou sice nepříjemné, ale za to se líbí vašim voličům. Výsledkem je tak na jedné straně angažmá motoristů a SPD na barikádách boje za Babišovy obchodní zájmy. A na straně druhé, například Babišova podpora motoristů v konfliktu s prezidentem, nebo SPD v jejím šílení kolem konání sudetoněmeckých dnů v Brně. Je to oboustranně výhodný biznis. Pro Babiše přímo finančně, motoristé a SPD mohou prodávat svým voličům alespoň vzduch v podobě prakticky bezvýznamných, ale efektních politických příběhů. Zbývá otázka, jak je možné, že se takto okatá akce ve prospěch nejmocnějšího muže v zemi vůbec děje. Nejsnazší vysvětlení, které tím pádem bude patrně pravdivé, je ve větě, která se připisuje římskému básníkovi Vergíliovi. Dělají to, protože si myslí, že můžou. Je to tak. Uměřenost, vkus, sebekontrola prostě z politiky mizí. Zájmy se prosazují brutálně, bez ohledu na cokoliv. Komunisté kdysi říkali, není člověk, není problém. Dnes, v době vládnutí Andreje Babiše a spol., platí jen o něco jemnější verze. Není zákon, není problém. Jestli v tom někdo vidí zárodek toho, čemu se říká únos státu, nelze se mu divit. Závěrem jeden citát pocházející z projevu Tomáše Garrigua Masaryka z roku 1931. Domnívám se totiž, že sedí na všechny aktéry příběhu. Cituji. U nás dostali se do správy veřejných věcí také lidé, kteří na vznesené úkoly nestačí ani mravně, ani vzděláním. Nebudeme si zastírat fakta, že jsou u nás lidé, kteří svého veřejného postavení zneužívají k tomu, aby bez práce pohodlně žili a bohatli. Konec citátu. Řešení? Masaryk apeluje na více úcty k zákonům a k

0: mravnosti, což je asi opravdu jediné možné řešení. Ale zároveň je to smutný poukaz, že v současné době ztráty zábran, výsměchu hodnotám a adorace nevzdělanosti, řešení problémů zneužívání moci v Česku patrně neexistuje.
1: ODS včera na své ideové konferenci řešila další směřování strany. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
2: Těžko říct, odkud v pátek do médií vítr přifoukal myšlenku, že nadcházející ideová konference ODS bude muset reflektovat vzrůstající podporu uvnitř strany pro přijetí eura. A jestli ve skutečnosti nešlo jen o to, aby se o konferenci víc mluvilo díky šikovně podsunutému tématu. Pikantnímu, protože historicky se občanští demokraté stavěli za domácí korunu a vůči euru byli v podstatě negativní v duchu přesvědčení svého zakladatele Václava Klause, který se sice od strany dávno odtáhl, ale v jejím nitru do značné míry přežil jeho pohled, že vstup do eurozóny rovná se ztráta nezávislé měnové politiky, a tedy svobody vůbec, a že je euro coby politický konstrukt nástrojem v cestě k celoevropskému státu. A ten si čelný český euroskeptik Klaus odmítá i jenom představit. Postoj ODS k jednotné měně nebyl v posledních letech sice tak vyhraněný, ale zůstával rezervovaný, což vystihuje známá věta z volebního programu o přijetí eura, až to bude pro Česko výhodné, což asi zatím není. Ale jak poznáme, že správný moment nastal? Čistě ekonomických argumentů pro i proti bude vždycky mnoho a těžko kdy výrazně převáží ty pro výhodnost. Šlo by tedy mnohem spíš o deklaraci těsného přimknutí k Unii. Ještě v páteční podvečer ale očekávání brzdil šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda, vnímající nárůst podporovatelů eura ve straně v čele s místopředsedou Pavlem Drobilem, ale také nečekající zásadní názorový obrat, což sobotní konference v centru Kubex na pražském Pagráci v podstatě potvrdila už v úvodu, kdy na mediální vlnu okolo jednotné měny reagoval předseda Martin Kupka, žertující s kopacím míčem v podpaží. Prý totiž získal z médií dojem, že konference bude především o české kandidatuře k pořádání fotbalového mistrovství Evropy, jemuž se všeobecně říká euro. A jelikož Babišova vláda nestihla podat přihlášku na rok 36, ta v níž bude ODS, by to mohla zvládnout pro rok 40. A později právě Kupka po debatě k euru navrhl uspořádat na toto téma samostatnou konferenci a momentálně nechat jednotnou měnu ležet. K čemuž dodejme, že stínový ministr průmyslu a obchodu Drobil ku příkladu ujišťoval skeptiky slovy o trvání na podmínce, že nebudeme odpovídat za unijní závazky vzniklé před naším vstupem do eurozóny. I že dlouhodobý zastánce koruny místopředseda ODS i sněmovny a ministr financí stínového kabinetu Jan Skopeček zase přiznal euru jisté výhody, ale podle něho převažují spíše nevýhody. Za což sklidil potlesk, i když nikoli mohutný. Usuzovat se z něho nedalo ani, že postoj strany k euru zůstává nadále spíš odmítavý, ani, že se skutečně pomalu mění, jak psala v pátek média. Občanští demokraté ale na každý pád musí vidět, že řada českých podniků stále častěji v eurech obchoduje, půjčuje si v eurech od bank a dokonce výhodně od případných mateřských společností. O stále provázanější české ekonomice s eurozónou nedávno znovu hovořil i prezident Pavel, upozorňující také, že se připravujeme o účast při důležitých rokováních eurozóny. A je samozřejmě otázkou, jak se dívají mnozí občané na to, že je v otázce eura ODS na jedné lodi se stranami současné vlády, která na maastrichtská kritéria a podmínky mechanismu ERM 2 před stupni přijetí eura v podstatě rezignovala.
1: Kauza Epstein stále hýbe americkou veřejností i politickou scénou. Prezident Donald Trump ji používal v předvolebním boji proti demokratům, pak ale uškodila samotnému Trumpovi, hlavně u jeho skalních voličů, a nyní škodí i viceprezidentovi Vanceovi. Více Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
3: V Bílém domě je část, které se říká Situation Room. Jak název napovídá, řeší se to různé situace, co nastanou. Většinou ty, které se týkají bojových operací a obecně národní bezpečnosti. Členové administrativy Donalda Trumpa se tu ale opakovaně v uplynulém roce scházeli proto, aby se pokusili svého šéfa vysekat ze skandálu mrtvého finančníka a sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina. O sérii schůzek informuje čtenáře nový podrobný článek v New York Times. Ukazuje, že panika z tzv. Epstein Files byla už loni v Bílém domě opravdu obrovská. Jak už bývá zvykem, nevychází z těch hádek dobře vlastně nikdo. Podle New York Times loni na začátku léta na narůstající obrovský problém upozornil své kolegy viceprezident J.D. Vance. Za velkou část téhle patálie si Trumpův kabinet může sám. Například dnes už bývalá ministryně Pam Bondiová několikrát slibovala nemožné a naprostou otevřenost v této otázce, jen aby se pak vyšetřování kauzy pokoušela v tichosti ukončit. Viceprezident Vance měl v průběhu loňského léta navrhovat několik mediálních řešení. Například se nabízel, že by o kauze šel mluvit do vlivného podcastu Joea Rogana. Jindy navrhoval, aby administrativa zprostředkovala rozhovor mezi exmoderátorem Fox News Tuckerem Carlsonem a Epsteinovou uvězněnou spolupachatelkou Ghislaine Maxwellovou. Poté měli Trumpovi spolupracovníci chtít, aby prezidenta svými slovy očistila a řekla veřejnosti, že se na ničem zločinem nepodílel. V Situation Roomu byla dokonce vážně debatována možnost, že by Trump Maxwellové udělal milost. Tento nápad se sice dle New York Times okamžitě setkal s odmítavými argumenty proti. Nikoliv ale kvůli tomu, že by byl zcela nepřípustný, jenže by to celé nepůsobilo dobře. Nejpodstatnějším tvrzením článku ale je to, že veškeré snahy postavit se skandálu přímo čelem byly nakonec prostřednictvím šéfky štábu Susie Wilesové zaraženy samotným Trumpem. To v tuto chvíli není asi příliš překvapivé. Do dobrého světla to ale nevrhá zrovna viceprezidenta Vance ani šéfa FBI Kaše Patela, kteří se rádi stylizovali do role hrdých bojovníků za transparentnost, ale Trumpovi opačné tendenci se hbitě přizpůsobili. Viceprezident Vance v posledních měsících svádí prozatím tichou, ale zesilující bitvu o následnictví Trumpa s ministrem zahraničních věcí Markem Rubiem. K němuž teď směřuje i přes všechny geopolitické karamboly současné vlády mnoho obdivu zevnitř republikánské strany. Vance rád tváří, že New York Times jsou pro republikány irrelevantní. Aktuální článek ho ale jistě zabolí. Článek navíc ukazuje, že Epsteinovská kauza opravdu v žádném případě není u konce. Naopak jde jen o úryvek z chystané knihy novinářů Jonathana Swana a Maggie Habermanové. Dost možná tak dojde spíš na slova jednoho z Trumpových úředníků, který kvůli kauze loni skutečně odstoupil z funkce náměstka FBI. Tohle bude Trumpova verze Irán-Kontra. Měl si Dan Bongino stěžovat loni v létě s odkazem na aféru nelegálního prodeje zbraní Iránu, která dlouhá léta strašila Ronalda Reagana a George H.W. Bushe. Je ale dobré nezapomínat na to, že ani za Irán-Kontra taky nikdo opravdu podstatný nenesl zodpovědnost. Mimo jiné kvůli prezidentským milostem.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Evropská unie se snaží chránit svůj průmysl před levným dovozem z Číny. Peking proto hledá nové cesty na evropský trh. A jedna z nich vede přes Maroko, jednu z nejdynamičtěji se rozvíjících průmyslových ekonomik Afriky, která má díky obchodní dohodě s Unií privilegovaný přístup do Evropy. Slovo má vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě v Praha, Tereza Němečková.
5: Maroko už dávno není zaostalou ekonomikou, závislou na těžbě fosfátů a na zemědělství. Během posledních let se posunulo mezi 5 největších afrických ekonomik. Africká rozvojová banka ji dokonce nedávno označila za zemi s nejrozvinutější průmyslovou základnou na kontinentu. Maroko je dnes největším výrobcem automobilů v Africe, významným centrem leteckého průmyslu s investicemi firm jako Boeing nebo Lockheed Martin a také lídrem v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V zemi jezdí vysokorychlostní vlak přes 300 km za hodinu a nedaleko Marrakeše vyrůstá jeden z největších solárních energetických komplexů na světě. Pravidelný návštěvník si nemůže nevšimnout rychlého infrastrukturálního rozvoje. Vznikají nové silnice, dálnice, železnice, letiště, ale i univerzity a výzkumná centra. Symbolem této proměny je přístav Tanger Med, dnes největší ve Středomoří i v celé Africe. Nejde přitom jen o přístav, ale o rozsáhlý průmyslový a logistický hub s výhodnou polohou u Gibraltarského průlivu. V jeho okolí působí například automobilky Renault a Stellantis i desítky dalších výrobců napojených na globální dodavatelské řetězce. Součástí tohoto průmyslového komplexu je také Tanger Tech City. Vznik tohoto projektu byl oznámen před 10 lety po setkání marockého krále Mohameda VI. A čínského prezidenta Xi Jinpinga. Na ploše přes 2000 hektarů zde vznikla zvláštní ekonomická zóna, nabízející investorům rozsáhlé pobídky. Od daňových prázdnin přes nulová cla až o osvobození od některých dalších poplatků. Od covidové pandemie směřovalo do Maroka přibližně 6 miliard dolarů čínských investic, čímž se Maroko stalo jednou z nejvýznamnějších destinací čínských investic v blízkosti evropského trhu. Je namátkou, nedávno oznámila čínská firma Goshen Hi-Tech investice ve výši 1,3 miliardy dolarů do výstavby továrny na výrobu autobaterií u města Kenitra. Bank of China si zřídila regionální africké centrum v Casablanca Finance City, odkud finančně podporuje expanzi čínských firm napříč africkým kontinentem. Regionální pobočky zde ale mají i další významné čínské firmy, jako je Huawei, Lenovo nebo UnionPay. Kombinace moderní infrastruktury, investičních pobídek, dostupné energie, levné pracovní síly, ale i geografické blízkosti Evropy dělá z Maroka zajímavou investiční příležitost. Pro Čínu je to o to zajímavější, že Maroko má bezcelní obchodní dohodu, podepsanou jak s USA, tak s Evropskou unií. To nemá žádná jiná africká země. Není proto překvapivé, že evropský komisař pro obchod, Máro Šefčovič, označil nedávno v rozhovoru pro americký deník Financial Times trend růstu čínských investic v Maroku za velký problém pro evropskou ekonomiku. Problém to však může být i pro samotné Maroko, stále silně závislé na evropském trhu. Evropská komise nedávno zavedla vyrovnávací cla na dovoz hliníkových automobilových disků z Maroka poté, co dospěla k závěru, že jejich výrobci těžili nejen z marockých státních podpor, ale i z čínských subvencí. Šlo o varovný signál, že Evropská unie je stále citlivější na přesouvání čínských výrobních kapacit do třetích zemí. Čínské investice v Maroku proto nelze chápat izolovaně. Jsou součástí širší reakce Pekingu na měnící se nejen evropskou obchodní politiku, ale i marocké strategie hospodářského rozvoje. Pokud se čínským firmám podaří přesunout výrobu poblíž evropských hranic a zároveň si zachovat přístup na jednotný trh, může být evropská celní politika méně účinná, než si její tvůrci představovali. Spor už totiž není jen o elektromobily, ale o schopnost Evropy reagovat na nový model, v němž Čína místo přímého exportu stále častěji využívá investice a výrobu ve třetích zemích.
4: Na konci týdne začalo v Severní Americe mistrovství světa v nejpopulárnějším sportu – fotbalu. Ovšem stejně jako sportovní výkony a síla manšaftů se řeší i biznisový rozměr šampionátu. A kontext debaty není pro organizátora mistrovství Mezinárodní fotbalovou federaci FIFA zrovna příznivý, říká zástupce šéfredaktora biznisového serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
6: S Jižní Koreou český výběr prohrál v pátek nad ránem zdejšího času 2-1. Další zápas tým vedený Ladislavem Krejčím čeká ve čtvrtek 18. června v americké Atlantě, kde se utká s Jihoafrickou republikou. Na tento zápas je k dispozici ještě poměrně dost vstupenek a dají se pořídit i za ceny celkem hluboko pod 10 000 korun. Na utkání našich s Mexikem, které přijde na řadu 24. června, ale vstupenky stojí násobně víc. Cena obou se průběžně mění a klidně se může stát, že během nákupu vám zdraží o 1000 korun. To je první z mnoha výhrad, které na hlavu FIFA a jejího šéfa Gianni Infantina míří. Že takzvaný dynamický pricing, který upravuje ceny lístků podle toho, jaký je o ně zájem, šteluje ceny do závratných výšin a vstupenky se stávají pro skutečné fanoušky nedostupné, což bude poznat na atmosféře v publiku při utkáních. Ostatně vyšlo najevo i to, že FIFA záměrně část vstupenek stáhla z trhu, aby z nich udělala nedostatkové zboží a vyšponovala jejich ceny ještě o něco výš. A nejde jen o vstupenky. Prokurátoři v New Yorku a New Jersey žalují FIFU kvůli cenám vlakových jízdenek na stadiony, které si pořadatel fotbalového šampionátu vymínil násobně zvýšit, takže jedna cesta trvající 15 minut vyjde na $150, zhruba 3000 korun. A dalo by se pokračovat. Nenasytnost Infantiniho a spol. Je poznat i na cenách parkovného kolem stadionů, které opět vyžaduje stovky, někdy dokonce tisíce dolarů investic od fanoušků. A samozřejmě jde i o to, že se počet účastnických týmů zvedl z 32 na 48 a výhledově má stoupnout dokonce na 64. To sice zvýší zájem i v zemích, které by jinak zůstaly před branami, ale utrpí tím nepochybně fotbalová kvalita. Mistrovství světa ve fotbalu je největší sportovní akcí světa, která snese srovnání jen s letní olympiádou. Z principu se kolem ní točí obrovské množství peněz, protože je na ní upřena pozornost celé planety a utkání sledují miliardy lidí v televizích. Jenže to, co sledujeme na straně pořadatele, začíná až moc připomínat nenasytné bafuňářské mlaskání a touhu udělat z mundialu ještě větší show a trhnout na tom ještě větší balík peněz. Takže to, že je Infantini za dobře s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který si na zahradě Bílého domu nechal postavit zápasnický ring na vlastní oslavu narozenin, asi nepřekvapí. A ledacos to i vysvětluje.
4: O co se zasloužil Edvard Beneš? Nad tím v dnešním závěrečném příspěvku uvažuje spisovatel a publicista Karel Hvížďala.
7: Moderní dějiny neznají rozporuplnějšího člověka. Kladl si nadlidské cíle, které dlouho heroicky zvládal, ale pod nimiž v posledních letech života skoro pravidelně klesal. Napsal Pavel Kosatík v úvodu knížky o tom Benešovi. Jeho slabinu bylo možné tušit již brzy po první světové válce, kdy naši republiku Beneš považoval za miláčka dohody. Namlouval si, že jsme nejspolehlivějším a klíčovým spojencem Francie a Velké Británie. Emocionální vazby mu zabraňovaly vyhodnocovat situaci i politiky, s kterými jednal. Každou pozdější změnu postoje partnerů si vykládal jako osobní zradu. Byl politickým milencem a ne státníkem. Proto taky místo, aby v září roku 1938 se uchýlil do hlavního štábu v Račicích u Vyškova, kde by spolu s vojáky, kteří měli odvahu a odhodlání bojovat, řídil obranu vlasti, zůstal na hradě. Mobilizace byla po týdnu odvolána a prezident odešel 5. října do exilu. Voskovec a Werich to komentovali slovy, místo plánu měl aeroplán. Beneš si svůj útěk od odpovědnosti až do smrti zdůvodňoval, jako Satík dokazuje, zradou Západu. Tento narrativ jsme přijali, i když o žádné zradě nelze hovořit, protože klíčová francouzská pomoc měla být aktivována jen při napadení a protože jsme se nebránili, neměla Francie s kým solidarizovat. Beneš se cítil jako zrazený milenec. To byl i důvod, proč po Mnichově hledal novou oporu, kterou našel v příklonu ke Stalinovi, a to přesto, že ho před jeho vírou politici varovali. Beneš ale slepě věřil v demokratizaci SSSR, zase chtěl být miláčkem a proto již v roce 1939 sovětskému vyslanci v Londýně řekl, že by po válce akceptoval i federální začlenění ČSR do SSSR. V roce 1943 taky proto uzavřel se Stalinem spojeneckou smlouvu. Dokonce mu sám nabízel Podkarpatskou Rus, jako Satík dokládá, stejně jako přes Paříž i Anglii tajně sliboval v září 1938, že je ochoten podstoupit Německu tři výběžky Chebský, Friedlandský a Šluknovský. S tímto tajným úkolem poslal do Francie ministra Jaromíra Nečase. A protože Stalin jako jediný z vítězných mocností schvaloval vysídlení a vylikvidování Němců, jeho vztah ke Stalinovi se ještě více utužil. A když někteří naši politici s jeho vírou nesouhlasili, vžil se zase do falešné víry, že je nadstranickým prezidentem, čímž dovolil komunistům, aby v režimu Národní fronty, tedy poválečné koalici všech povolených politických stran, šlo vše podle představ komunistů. Václav Černý o Benešovi napsal, byl to člověk bázlivý a právě proto nepřímý, taktický, postranní, přímo fyzicky uhýbavý, ostražitý a plachý. A ti, co tyto jeho vlastnosti u něj vycítili, jako Hitler a Gottwald, věděli, že Beneš jim nakonec uhne.
4: To byly nedělní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Schwarz.
8: Přestřelka názorů, souboj na ostří pravdy. Bitva těch, co si stojí za svým. To je pořad Pro a proti. Dva hosté a dva úhly pohledu. Každý všední den v 9:30 dopoledne na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Elektromobily a další nízkoemisní auta budou po českých dálnicích dál jezdit za zvýhodněné sazby. Tisícovky lidí demonstrovali v Ženevě před summitem G7. Fotbalisté Curaçao hrají poprvé v historii na mistrovství světa, bojují s Německem a se zdržením počítejte na D1 z Brna do Prahy od 26. kilometru. Zítra bude polojasno, postupně je oblačno, nejvyšší teploty do 21 stupňů.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Auta na elektřinu a vodík budou jezdit po českých dálnicích dál bez poplatků a nízkoemisních zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy totiž z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod. Česko by totiž kvůli zpoplatnění dálnice pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, říká mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
10: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz. Cílem je podpořit rozšíření elektromobilů a aut s nulovými emisemi na českých silnicích.
9: O jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta chce ale ministerstvo dopravy dál usilovat. Tisícovky lidí ve švýcarské Ženevě demonstrovali proti summitu G7. Jednání 7 největších ekonomik světa začíná zítra v nedalekém francouzském Evianu. Dorazí tam i prezidenti USA a Ukrajiny. Na bezpečnost summitu dohlíží skoro 16 000 policistů a četníků. Ženevské obchody a restaurace se před demonstrací zabarikádovaly. Některé výlohy jsou ale i tak vytlučené.
11: Tisícovky lidí prošly u břehů Ženevského jezera a skandovali: všichni nenávidí summit G7.
12: Je to hodně tlachání a slibů a žádné výsledky. Před 20 lety tady byl taky summit. Mnoho toho naslibovali a nic se nezměnilo.
13: Švýcarka Conchita vzpomíná na summit G8 v Evianu, na který přijel i ruský prezident Vladimir Putin. Rusko se těchto jednání neúčastní od anexe Krymu v roce 2014. Podle francouzského deníku Le Figaro by státníci mohli v Evianu probrat například zapojení Francie a Velké Británie do odminování Hormuzského průlivu. Elizejský palác zároveň potvrdil večeři prezidentů Francie a Spojených států na závěr summitu G7, a to na zámku ve Versailles. Z Ženevy Martin Balucha, Radio Journal.
9: Platy zdravotníků by v příštím roce měly vzrůst o 2 až 3%. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem totiž řekl, že růst mest chce udržet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl. Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce vzrostly alespoň o 5 nebo 6%. Přírodní rezervace Dívčí kámen na Českokrumlovsku má nově větší rozlohu. K území kolem stejnojmenné zříceniny hradu přibyla část svahů lemujících řeku Vltavu. V blízkosti hradu jsou prudké svahy pokryté listnatými stromy, ve kterých žijí i vzácní živočichové. Informace doplňuje lesník Jan Indra z Agentury ochrany přírody a krajiny.
14: Ve skalách Vltavy hnízdí třeba vzácný býr velký. Najdeme tu i naši nejmenší sovu, kulíška nejmenšího. Hojně se tam vyskytuje jedle bělokorá a ta je v dnešních lesích oproti těm původním historickým lesům už spíše vzácná. Zajímavá je i část rezervace se zříceněnou hradou, kde sídlí na zdech rorýsy.
9: Fotbalisté Curaçao hrají poprvé v historii na mistrovství světa v Houstonu, bojují s Německem a duel sleduje Adam Weidenthaler.
11: Největší šance Němci ale nevystřelili a tak na začátku třetí minuty je stav mezi Německem a Curaçao 0-0. Dick Advokát se v 78 letech a skoro 9 měsících stává na lavice Curaçao historicky nejstarším trenérem, co kdy vedl svůj tým na světovém šampionátu ve fotbale. Přímý přenos dál vysíláme na Radiožurnálu Sport. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
9: Ve 22 hodin našeho času začne duel Nizozemsko-Japonsko, v 1 hodinu ráno pak utkání Pobřeží slonoviny Ekvádor a ve 4 hodiny zápas Švédsko-Tunisko. Čeští volejbalisté poprvé v Evropské lize prohráli, po třech výhrách padli v Jihlavě s Dánskem 2-3 na sety. Dalším soupeřem českého týmu bude za týden v sobotu Španělsko.
15: Nehoda na D1 před Šmejkalkou a také v Praze Vejkbelské. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Sázavu. Na 29. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na Šmejkalku na 24.5. kilometr. Tam se v omezení srazila dvě osobní auta, zdržení asi 20 minut. V Praze počítejte s komplikacemi v Hloubětině. V křižovatce k Belská Poděbradská zasahují u nehody. Tvoří se kolony z Průmyslové od Českobrodské, tam je to na 20 minut. Vejkbelské se popojíždí od Kolbenovy. A na tahu 101 mezi Kostelcem nad Labem a Brandýsem nad Labem opatrně u odbočky na Záryby. Zasahují tam u nehody dvou osobních aut a krátce se zdržíte z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severovýchodě se výjimečně objeví přehánky, nejvyšší denní teploty vystoupají na 17 až 21, na jižní Moravě i na 24 stupňů. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Proč většina Britů považuje Brexit za chybu, ale návrat do Unie nechce?
17: Nejlidnatější země světa stárne, porodnost v Indii klesla pod hranici prosté reprodukce.
16: Evropská unie chce, aby saharské slunce pohánělo evropskou energetickou revoluci.
17: Proč Peking a Moskva soupeří o přízeň Kim Jong-una?
16: Předměstí libanonského Bejrútu se stalo rukojmím nekončící války.
17: Taková jsou témata následujícího pořadu.
16: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Ondřej Čížek.
17: Od mikrofonu vás vítají
16: Tereza Žižková
17: a Lukáš Matoška.
8: Svět ve 20 minutách.
16: Vstoupí Spojené království 10 let po referendu o Brexitu znovu do Evropské unie? Hlavní ekonomický komentátor britského listu Financial Times Martin Wolf píše, že podobnou otázku dostává stále častěji. Jeho odpověď je přitom už několik let stejná. Británie se do Evropské unie ještě několik dekád nevrátí, jestli vůbec někdy.
17: Wolf patřil od počátku mezi kritiky Brexitu a ani dnes své hodnocení nemění. Británie je podle něj chudší, politicky rozdělenější a s výsledkem odchodu z unie není spokojena. Komentátor přesto tvrdí, že návrat do 27 není realistický. Nejen proto, že se změnila Británie, ale taky proto, že proměnou prošla i samotná Evropská unie.
16: Tento postoj odrážejí také názory veřejného mínění. Ještě v roce 2016 byli zastánci a odpůrci Brexitu prakticky vyrovnaní. Dnes asi 55% Britů říká, že odchod z Unie byl chybou. Za správné rozhodnutí pak Brexit označuje méně než 40% dotázaných.
17: Antickému filozofovi Herakleitovi je připisován výrok, že do stejné řeky dvakrát nevstoupíš. Ani Evropská unie a Británie se podle Wolfa nemohou vrátit tam, kde byly před referendem. Pokus o opětovný vstup do bloku by podle britského komentátora znamenal obrovské plýtvání energií na obou stranách.
16: Svět od roku 2016 nabral směr, který brexitovým představám o globální Británii zrovna nepřeje. Myšlenka, že si Spojené království mimo Evropskou unii otevře nové příležitosti po celém světě, dnes podle Wolfa působí ještě absurdněji než před 10 lety.
17: Globalizace ustupuje, Spojené státy jsou míň předvídatelné, Rusko vede válku v Evropě a Čína je asertivnější než dřív. Evropská unie přitom zůstává pro Británii klíčovým obchodním partnerem. Ještě loni směřovalo na evropský trh 45% britského zboží.
16: Přesto podle Wolfa není návrat do Evropské unie realistickým řešením. Vyžádal by si nové referendum, další roky složitých vyjednávání a znovu by otevřel spory, které britskou společnost rozdělovaly po celou dekádu. Navíc by už Británie pravděpodobně nedostala stejné podmínky, jaké měla před odchodem z unie.
17: Místo návratu proto Wolf Londýnu doporučuje hledat užší spolupráci po vzoru Švýcarska, tedy síť dohod, které by Británii umožnily co nejtěsnější obchodní, bezpečnostní, vědecké nebo vzdělávací vazby s Evropskou unií.
16: Ideálním řešením by podle hlavního ekonomického komentátora Financial Times bylo, kdyby se Británie znovu zapojila do celní unie a evropských zón volného obchodu a jednotného trhu. Zároveň by finančně přispívala na klíčové unijní programy.
17: Nevýhodou je, že Británie by část pravidel přebírala bez možnosti je přímo ovlivňovat. Výhoda by ale spočívala v tom, že by nebylo zapotřebí dalšího referenda. Vyjednávání by však nejspíš byla i tak náročná a neobešla by se bez střenic.
16: V dohledné době není realistické Brexit zvrátit, to ale neznamená, že by Británie měla zůstat tam, kde je dnes. Ke svým evropským partnerům by se měla znovu přibližovat. Opatrně, krok za krokem. Dodává závěrem v komentáři pro britský deník Financial Times ekonom a komentátor Martin Wolf.
17: Po celá desetiletí byla Indie symbolem země s rychlým populačním růstem. Podle nejnovějších statistických dat ale porodnost v této jihoasijské zemi poprvé klesla pod hranici potřebnou k udržení stabilního počtu obyvatel. To v nejlidnatější zemi na světě vyvolává obavy z budoucího nedostatku pracovních sil a stárnutí společnosti. Analýzu tohoto aktuálního trendu v Indii přináší server katarské stanice Al Jazeera.
16: Celková míra plodnosti v Indii klesla na 1,9 desetin dítěte na ženu. Za hranici potřebnou k dlouhodobému udržení stabilní populace se přitom považuje hodnota 2,1 desetina. Ještě na začátku tisíciletí připadaly v Indii na ženu v průměru zhruba 3,3 desetiny dítěte.
17: Už od 70. let se indické vlády snažily bojovat proti tomu, co označovali jako hrozbu přelidnění, tedy příliš vysoký počet obyvatel vzhledem k dostupným zdrojům, tehdy ještě relativně chudé země. Politici po celé dekády přicházeli s řadou opatření, včetně velmi kontroverzních programů nucených sterilizací. Jejich cílem bylo zpomalit populační růst.
16: Indický premiér Narendra Modi varoval před populační explozí ještě v roce 2019. O 3 roky později už ale statistiky ukázaly, že počet narozených dětí rychle klesá napříč regiony i náboženskými skupinami. Zatímco v roce 2023 Indie předstihla Čínu a stala se nejlidnatější zemí světa, dnes začínají demografové upozorňovat na opačný problém, tedy hrozbu budoucího úbytku populace.
17: Podle odborníků tento trend souvisí s lepším přístupem ke vzdělání a antikoncepci. Roli ale hrají taky rostoucí náklady na výchovu dětí. Ekonomka zabývající se sociální politikou v Indii, Dipa Sinhová, upozorňuje ještě na jeden faktor. S klesající kojeneckou úmrtností totiž slábne i potřeba mít větší počet dětí. Počet úmrtí kojenců v Indii v posledních letech klesal velmi výrazně, z 30 úmrtí na 1000 živě narozených dětí v roce 2019 na 24 v roce 2024.
16: Tyto faktory se přitom výrazně promítají i do rozdílů v porodnosti mezi jednotlivými indickými státy. Nejvyšší porodnost zaznamenaly podle posledního demografického průzkumu chudší severní regiony. Ve státě Bihar, který se dlouhodobě potýká s nižší úrovní vzdělání a vyšší kojeneckou úmrtností, připadá na jednu ženu v průměru 2,9 desetin dítěte. V sousedním státě Uttar Pradesh je to 2,6.
17: Na opačném konci žebříčku stojí indické hlavní město Dillí, kde porodnost dosahuje hodnoty 1,2 desetiny dítěte na ženu. Jen o něco málo vyšší čísla mají taky jižní státy Tamil Nadu a Kerala, které patří k nejrozvinutějším regionům země. Jich Indie taky dlouhodobě dosahuje lepších výsledků ve vzdělávání i zdravotní péči.
16: Podle Sinhové tyto rozdíly odrážejí dlouhodobě nerovnoměrný vývoj jednotlivých částí Indie. Řada studií už od 80. let ukazuje, že se jižní indické státy rozvíjejí rychleji nejen po ekonomické stránce, ale také v oblasti postavení žen ve společnosti. Právě vyšší vzdělání žen, jejich větší ekonomická nezávislost a lepší přístup ke zdravotní péči úzce souvisejí s poklesem porodnosti, podotýká odbornice.
17: Indie těžila od začátku tohoto tisíciletí z takzvané demografické dividendy. Ta označuje období, kdy v populaci převažují lidé v produktivním věku nad dětmi a seniory. Právě tato výhoda v minulosti pomohla nastartovat hospodářský růst například v Japonsku, Singapuru, Hongkongu nebo později v Číně.
16: Také Indie díky početné populaci v produktivním věku v posledních letech výrazně posílila svou ekonomiku. Na rozdíl od zmíněných států ale stále zůstává rozvojovou zemí a miliony Indů jsou bez práce. Někteří odborníci proto podle Al Jazeera varují, že země nemusí svůj demografický potenciál využít naplno.
17: Klesající porodnost může mít v Indii i politické důsledky. Jižní státy, které nepatří mezi volební bašty vládní strany BJP Narendry Modiho, si už několik let stěžují, že jsou při rozdělování státních peněz znevýhodňovány navzdory tomu, že patří k ekonomicky nejúspěšnějším regionům země. Podle Sinhové by se tyto spory v důsledku demografie mohly v budoucnu ještě prohloubit.
16: Indická vláda totiž připravuje změnu systému rozdělování parlamentních mandátů mezi jednotlivými státy. Nové rozdělení má vycházet z aktuálního sčítání lidu. Právě na jihu země proto panují obavy, že regiony s nižší porodností a pomalejším populačním růstem přijdou o část svého politického vlivu ve prospěch populačně rychleji rostoucích států na severu.
17: Téma porodnosti se navíc v Indii dlouhodobě prolíná i s náboženskou politikou. Vládní strana BJP premiéra Modiho i některé hinduistické nacionalistické organizace opakovaně varují před údajně vyšší porodností muslimů a vyzývají hinduisty k zakládání početnějších rodin.
16: Demografická data ale ukazují složitější obraz. Porodnost klesá napříč všemi náboženskými skupinami a právě u indických muslimů se v posledních desetiletích snižovala rychleji než u hinduistů.
17: Některé indické státy s nízkou porodností už se snaží pokles počtu narozených dětí zvrátit. Stát Andhra Pradesh například nabízí finanční bonus v přepočtu víc než 300 dolarů rodinám, kterým se narodí třetí nebo čtvrté dítě. Jinde vznikají státem podporovaná centra asistované reprodukce.
16: Sinhová si myslí, že by vláda měla respektovat individuální rozhodnutí lidí o velikosti rodiny a soustředit se spíš na důsledky stárnutí populace. Indie podle ní potřebuje lépe připravit zdravotní systém, důchodové zabezpečení i sociální služby na rostoucí počet seniorů.
17: Výzvě spojené s nízkou porodností přitom na asijském kontinentu nečelí jenom Indie. Ještě výraznější pokles zaznamenali v posledních letech například Čína, Tchaj-wan nebo Jižní Korea. Právě ta má podle OSN v současnosti nejnižší porodnost na světě, uzavírá analýzu server katarské stanice Al Jazeera.
8: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Vedení Evropské unie věří, že energetická budoucnost starého kontinentu leží pod severoafrickým sluncem. Evropská komise v úterý přislíbila vyčlenit 5 miliard eur na rozvoj obnovitelných zdrojů energie v severní Africe a na Blízkém východě. Elektřina vyrobená v regionu by se v budoucnu mohla vracet zpět do evropské rozvodné sítě. Podrobnosti přináší evropská odnož amerického zpravodajského serveru Politico.
17: Solární elektrárny v Saharské poušti a větrné parky na pobřeží Středozemního moře by podle představ komise měly vyrábět elektřinu, která by se pomocí vysokonapěťových podmořských kabelů přenášela do evropské energetické sítě. Evropská unie by tak mohla část dovážených fosilních paliv nahradit čistou energií ze svého jižního sousedství.
16: Účet za dovoz fosilních paliv se za posledních 100 dní zvýšil o více než 47 miliard eur, aniž by ale přibyla jediná molekula energie navíc. Obhajuje plány iniciativy eurokomisař pro energetiku Dan Jørgensen. Evropská komise doufá, že veřejné peníze přilákají také soukromé investory. Do roku 2035 by projekt mohl podpořit vznik nejméně 15 gigawattů nových kapacit obnovitelných zdrojů energie a vytvořit více než 100 000 pracovních míst.
17: Iniciativa přichází v době, kdy Evropa čelí nestabilitě na globálních trzích s energiemi, nejnověji v důsledku války na Blízkém východě. Jürgensen tuto iniciativu přímo spojil s touto krizí a argumentoval, že nedávné události opět odhalily rizika spojená se závislostí na fosilních palivech.
16: Podle Bruselu mají Severní Afrika a Blízký východ potenciál v oblasti obnovitelných zdrojů energie ve výši přibližně 2300 gigawatů, což je více než dvojnásobek současné instalované kapacity 27. Solární a větrná energie se tam navíc podle odhadů komise dá vyrábět o 30-40% levněji než v Evropě.
17: Plán ale může narazit na možné překážky. Evropská komise odhaduje, že plné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v regionu by vyžadovalo investice přesahující 100 miliard eur. 25 miliard v podobě investic, které chce Brusel do roku 2035 mobilizovat, proto představuje spíš počáteční krok.
16: Evropská unie navíc nevstupuje na úplně neprobádané území. Už před více než 10 lety vzbudil velká očekávání projekt Desertec. Také ten měl pro evropské odběratele využít solární energii ze severní Afriky.
17: Plán ale nakonec ztroskotal na politické nestabilitě, složitém financování a vysokých nákladech na infrastrukturu. Podobně skončil například i australský projekt Sun Cable, který měl pomocí podmořského kabelu dodávat elektřinu ze solárních elektráren do Singapuru.
16: Komise proto doufá, že tentokrát dokáže porodní bolesti nového projektu překonat nová investiční platforma TMED, která by měla být spuštěna v září. Ta bude mít za úkol propojit vlády, rozvojové banky, investory a firmy připravující energetické projekty. Brusel chce také tlačit na partnerské země, aby zjednodušili povolovací procesy, usnadnili připojování nových zdrojů k síti a vytvořili příznivější podmínky pro investory, uzavírá zpravodajský server Politico.
17: Když čínský prezident Xi Jinping navštívil Severní Koreu před 7 lety, tamní režim byl pod tlakem mezinárodních sankcí a pokrachu jednání se Spojenými státy o svém jaderném programu. Začátkem tohoto týdne se Xi do země vrátil a čekal ho výrazně sebevědomější partner. Severokorejský vůdce Kim Jong-un totiž mezitím výrazně prohloubil vztahy s Ruskem. Politickému pozadí návštěvy i motivům obou stran se věnuje analýza amerického deníku New York Times.
16: Lídři se podle zpravodajských agentur dohodli na rozšíření spolupráce v oblasti politiky, ekonomiky a kultury. Na pozadí těchto prohlášení se ale odehrává širší diplomatické soupeření mezi Čínou a Ruskem o vliv na Severní Koreu, tedy zemi, která bývá považována za nejvíc izolovaný režim na světě.
17: Podle analytiků, které New York Times oslovil, už Kim Jong-un nechce vystupovat jen jako juniorní a míň významný partner Číny. Ve vzájemném vyjednávání navíc pravděpodobně využívá svoji nové blízkosti k Moskvě, aby na Peking tlačil a získal další ekonomické ústupky.
16: Pokud se Severní Koreji podaří úspěšně balancovat mezi Čínou a Ruskem, mohla by získat ještě větší prostor pro rozvoj svého jaderného programu. To by mohlo ještě zvýšit napětí v regionu, kde spojenci Washingtonu sledují nejen rostoucí moc Číny, ale i to, jestli Amerika dokáže plnit své bezpečnostní závazky.
17: Výsledky návštěvy zapadají i do ambicí Pekingu prezentovat se jako supervelmoc rovnocenná Washingtonu. Čína se snaží ukázat, že zatímco Spojené státy podle ní šíří chaos, ať už prostřednictvím války s Íránem nebo uvalováním cen na rivaly i vlastní spojence, Peking představuje stabilizující sílu. Tento obraz se čínské vedení snažilo zdůraznit taky během nedávných summitů s Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem v Pekingu.
16: Jak poznamenává bývalý náměstek amerického ministra zahraničí Kurt Campbell, Xi se snaží ukázat, že má pevnější vztahy se svými autoritářskými partnery než Trump se spojenci z řad demokratických zemí.
17: Samotné rozhodnutí vycestovat po 7 letech do Pjongjangu a skutečnost, že si čínský prezident vybral Severní Koreu jako cíl své první letošní zahraniční cesty, naznačují, že Peking potřebuje o přízeň severokorejského vůdce znovu usilovat. Severní Korea totiž v posledních letech částečně omezila svou závislost na Číně a výrazně posílila vztahy s Ruskem.
16: Po uzavření obranné dohody s Moskvou získal Kim Jong-un nový zdroj ekonomické i vojenské podpory. Právě to představuje pro Peking problém. Čína si chce udržet rozhodující vliv na svého nepředvídatelného souseda a zároveň zajistit stabilitu na svých hranicích. Rychlé zbližování Pchjongjangu s Moskvou proto čínské vedení sleduje s rostoucími obavami.
17: Ještě před několika lety přitom Kim tak silnou vyjednávací pozici neměl. V roce 2019 zkrachovala jeho jednání s Trumpem o jaderném programu a naděje na zmírnění mezinárodních sankcí se rozplynuly. O rok později pak režim v reakci na pandemii COVID-19 uzavřel hranice a ochromil i obchod se svým hlavním ekonomickým partnerem Čínou.
16: Situace se ale změnila po ruské invazi na Ukrajinu. Kim využil rostoucí izolace Moskvy k navázání těsnější spolupráce s Kremlem. Severní Korea začala Rusku dodávat zbraně, munici a později také vojáky. Moskva jí na oplátku poskytla ropu, potraviny, vojenské technologie a další pomoc v hodnotě miliard dolarů.
17: Právě proto může být jedním z cílů návštěvy čínského prezidenta připomenout, že navzdory zbližování s Ruskem Čína zůstává pro Severní Koreu nejdůležitějším ekonomickým a diplomatickým partnerem. I proto Peking letos na jaře obnovil přímé vlakové i letecké spojení mezi oběma zeměmi.
16: Kim Jong-un se podle analytiků snaží proměnit soupeření mezi Moskvou s Pekingem ve vlastní výhodu. Jednou z oblastí, na kterou sází, je cestovní ruch. Ten totiž nepatří mezi sektory zasažené mezinárodními sankcemi.
17: Severokorejský režim proto investoval do nových přímořských letovisek a horských rekreačních středisek s cílem přilákat návštěvníky z Číny. Peking by tak mohl pomoci severokorejské ekonomice nejen obchodem, ale taky přílivem čínských turistů.
16: Severní Korea už není zemí, která by byla odkázaná na jediného patrona. Nad schůzkou obou lídrů se navíc vznášela i otázka budoucnosti severokorejského jaderného programu.
17: Ještě před několika lety Čína spolu se Spojenými státy a Ruskem podporovala tlak na omezení severokorejského jaderného programu. Dnes se zdá, že pro Peking je důležitější udržet si vliv v Pchjongjangu, než otevírat spor o jaderné zbraně, dodává závěrem americký deník New York Times.
16: Na jižním předměstí libanonského Bejrútu, známém jako Dahia, se znovu odehrává konflikt, který místní obyvatelé dobře znají. Zatímco Irán a Izrael si vyměňují hrozby a útoky, obyvatelé této oblasti, která je baštou radikálního hnutí Hizballáh, znovu balí kufry a připravují se na hrozbu dalšího bombardování. Reportáž z místa přináší španělský deník El País.
17: Když na přelomu minulého a tohoto týdne začaly mezi Izraelem, Íránem a Hizballáhem znovu létat rakety, řada obyvatel Dahije zbalila nejnutnější věci a odešla. Mnozí zamířili k příbuzným nebo do bezpečnějších částí Libanonu. Jiní zůstávají a vyčkávají, jestli se situace nezlepší.
16: Zatímco v Evropě nebo ve Spojených státech bývají íránské raketové útoky vnímány především jako eskalace konfliktu, část obyvatel Dahije je přijala s nadějí. Někteří doufají, že právě schopnost Íránu zasáhnout Izrael by mohla odradit izraelskou armádu od dalších útoků na Libanon.
17: Írán své raketové útoky označil za reakci na izraelské bombardování jižního Bejrútu. Teherán potom naznačil ochotu útoky zastavit, pokud Izrael ukončí svou vojenskou kampaň v Libanonu. Izraelská vláda ale vzkázala, že operace proti Hizballáhu budou pokračovat.
16: Předměstí Dahija je dnes po izraelských ofenzivách z posledních let opuštěné a zdevastované. Tamní ulice v posledních dnech téměř stichly. Obchody zůstávají zavřené a také doprava výrazně zeslábla. Na každém rohu trosek visí portréty připomínající místní mladé lidi, kteří zahynuli v nesčetných válkách s Izraelem. Mnoho obyvatel oblast opustilo, především rodiny s dětmi nebo staršími příbuznými. 47-letý Hussein ale zůstal.
17: Jsem tu jen já a moje žena a nemáme kam jít. Říká Hussein, pokud Izrael oznámí další útoky, plánuje nasednout na motorku a na pár hodin zmizet ze čtvrti stejně jako stovky dalších lidí. Ty často podle Husajna hledali útočiště v autech nebo pod provizorními přístřešky na okraji Bejrútu.
16: Libanon ale není jen bojištěm. Stal se také dějištěm diplomatického přetahování mezi Spojenými státy a Íránem o podobu případného míru. Zatímco íránská diplomacie se snaží vystupovat jako ochránce Libanonu před Izraelem, Washington podporuje jednání, která by měla vést k trvalému příměří mezi Izraelem a Libanonem a k odzbrojení Hizballáhu.
17: Americký velvyslanec v Libanonu Michel Issa se tento týden setkal s nejvyššími představiteli země a podle oficiálních vyjádření jednání o příměří pokračují. Mnozí Libanonci ale zůstávají skeptičtí. Od začátku údajného příměří ze 17. dubna zaznamenala libanonská vláda téměř 3,5 tisíce leteckých útoků a víc než 1000 mrtvých.
16: 29-letá Laila proto diplomatickým slibům příliš nevěří. Z Dahije odjela na sever Libanonu, dál od své rodiny. Už jsem nedokázala snášet stres a napětí spojené s válkou, říká mladá žena. Iránské útoky na Izrael jí podle vlastních slov dodaly alespoň určitou naději.
17: Izrael má podporu nejsilnějších států světa a my jsme se cítili sami, vysvětluje žena. Únavě z války ale neunikla ani po odjezdu z Bejrútu. Přestěhovala bych se na jinou planetu, kdyby mi to přineslo klid. Uzavírá slovy 29-leté Laily svou reportáž španělský deník El País.
8: Svět ve 20 minutách.
16: Dnešní vydání připravil Ondřej Čížek. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
17: Lukáš Matoška
16: a Tereza Žižková.
8: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Byli odvážní, hrdí a chtěli jen v klidu žít na svém území. Původní obyvatelé Severní Ameriky zvaní Indiáni. Místo zemědělství a lovu ale museli čelit přílivu bílých osadníků. O přežití bojovali Apačové, Siouxové, Komančové nebo Navahové. V jejich čele stáli indiánští náčelníci a příběhy čtyř z nich bude vyprávět červnový cyklus portrétů. Dva Apačové, Košis, který byl před obrazem Vinetua, a Geronimo, nejobávanější indián historie. Vítěz nad sedmou kavalérií, náčelník Siouxů sedící bík a hrom valící se z hor, neboli náčelník Josef z kmene Nez Perce, který se se svým zásadovým odporem proti vysídlování indiánů stal legendou. Cyklus Indiánští náčelníci poslouchejte každý červnový čtvrtek po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Nejen události, jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Volby do poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 31,5%. Oproti dubnu podpora hnutí mírně klesla, vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila ODS a Starostové s 15,5%. Na třetím místě jsou podle modelu Piráti s necelými 10%. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně také Motoristé. Průzkumu se v druhé polovině května a na začátku června zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. V Hanušovicích na Šumpersku při likvidaci spadlého stromu na trati zemřel drážní hasič. Na sociální síti X to oznámil generální ředitel správy železnice Tomáš Tot. Kvůli silnému větru a popadaným větvím museli hasiči o víkendu zasahovat více než obvykle. Nehoda se stala i u Rokytnice v Orlických horách, kde na výjezdu z tunelu u Pěčína narazil osobní vlak do stromu. Nikomu z 19 cestujících se nic nestalo. Ozbrojené síly Velké Británie zastavily v Lamaňském průlivu ruský ropný tanker, informoval o tom premiér Keir Starmer. V příspěvku na síti X uvedl, že britské armádě nařídil zastavit plavidlo z takzvané stínové flotily, které se podílí na vývozu ruské sankcionované ropy. Dodal, že jde o další úspěšný úder proti Moskvě. Krytý bazén Ponávka v Brně je ode dneška dočasně zavřený, čeká ho rekonstrukce, protože z něj uniká voda. Dělníci bazén rozšíří ze 3 drah na 4. Keramický obklad bazénové vany nahradí nerez. Fotbalový národní tým ostrovního státu Curaçao hraje poprvé v dějinách na mistrovství světa v Houstonu, čelí Německu. Stav a čas zná reportér Adam Weidenthaler.
18: 31. minuta právě začíná. Němci sice vedli 1-0 nad Curaçaem, ale inkasovali v 21. minutě gól na 1-1, takže překvapivý stav na úvod světového šampionátu pro oba dva týmy. Německo-Curaçao 1-1. Přímý přenos dál vysíláme prostřednictvím radiožurnálu Sport. Adam Weidenthaler, radiožurnál.
9: Za 2,5 hodiny Nizozemsko narazí na Japonsko, v 1 hodinu ráno našeho času pobřeží Slonoviny na Ekvádor a ve 4 ráno Švédsko na Tunisko.
15: Kolona na D1 před Šmejkalkou a překážka u Lokte. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně u sjezdu na Sázavu. Na 29. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje nesouvisle až na 24. a 5. kilometr. Tam už se podařilo odklidit následky nehody z pravého pruhu, zdržení je okolo 10 minut. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Kutnou horu. Na 63. kilometru máme hlášené porouchané vozidlo, na místě už je policie. A v Praze v Hloubětíně čekejte zdržení v křižovatce Belská a Poděbradská. Řeší tam nehodu 3 osobních aut, kolona v Průmyslové se táhne už od Českobrodské, zdržíte se asi 20 minut, v opačném směru postojíte ve Kbelské od Kolbenovy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severovýchodě se výjimečně mohou přidat také přeháňky, k večeru potom budou ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 21, na jižní Moravě i na 24 stupňů. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Má jen o kousíček větší rozlohu než meziválečné Československo i s Podkarpatskou Rusí. Zatímco Jan Antonín Baťa ve 30. letech snil o zemi pro 40 milionů Čechoslováků, v Bangladéši dnes na stejně velkém území žije přes 170 milionů lidí. Osmá nejlidnatější země světa prošla v posledním roce a půl překotným vývojem. V létě 2024 právě v Bangladéši začala vlna nepokojů, pro které se později vžilo označení

0: slaví zavedené strany, v minulosti stejně spojované s korupcí jako vláda svržené premiérky. Znamená to, že ideály revoluce zcela zkrachovaly? A kdo vlastně povede jednu z nejrychleji rostoucích zemí světa? Tomu se bude věnovat dnešní díl pořadu Za obzorem. U jeho poslechu vás vítá Ondřej Hymer.
1: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa.
0: Bangladéšské volby 12. února provázela podle svědků slavnostní atmosféra. Bylo to konec konců poprvé po dvou desetiletích, kdy v parlamentních volbách skutečně o něco šlo. A to je slyšet i z volebních písní, které doprovázejí dnešní díl. Nechalo je vytvořit Ministerstvo kultury s cílem přitáhnout k volbám co nejvíc lidí a propagovat ústavní změny, ke kterým se lidé mohli vyjádřit v souběžně konaném referendu. Opakovaně v nich zaznívají výzvy k jednotě anebo odkazy na takzvané červencové mučedníky, tedy na 14 stovek lidí, kteří zemřeli při brutálním potlačování protestů tehdejším režimem v létě 2024. Účast byla nakonec těsně pod hranicí 60%, což o nějaké mimořádné motivaci lidí nevypovídá. Jedním z důvodů byly určitě výzvy k bojkotu ze strany svržené premiérky a její strany Awami League, která se voleb nesměla zúčastnit. I tak je ale mandát vzešlý z voleb relativně silný. A kdo ho vlastně získal?
2: Bangladesh Nationalist Party has scored a sweeping victory in the country's general election.
0: Hlasování jasně ovládla bangladéšská nacionalistická strana BNP, která ze 300 křesel obsadila 209 a sama tak bude mít ústavní většinu. Druhá skončila islamistická strana Jamaate Islami, která získala 68 poslanců a třetí nejsilnější je z 6 křesly Národní občanská strana. Žádná z těch tří nejsilnějších stran přitom v minulém parlamentu neměla ani jediného poslance. BNP minulé volby bojkotovala, Jamaate Islami byla za minulé vlády zakázaná a Národní občanská strana, to je platforma, kterou založila část vůdců předloňského studentského hnutí. Změna je to tedy na první pohled zcela zásadní, ale je tu přeci jen háček. BNP je dlouho zavedená strana, která v minulosti byla u moci a za jejíž vlády se Bangladéš v žebříčku Transparency International řadil k těm úplně nejskorumpovanějším zemím světa. Samotné bangladéšské revoluci, tomu, jak vypadala stále autokratičtější vláda svržené premiérky Šejch Hasíny Vadžídové a i minulé korupci BNP v čele s druhou bangladéšskou premiérkou Khaledou Zijou, jsme se v pořadu Za obzorem věnovali ve dvou předcházejících dílech a můžete si je snadno najít v našem archivu. Dnes se budeme dívat spíš do budoucnosti.
3: Amí.
0: A ta nese jméno Tarek Rahman. Předseda BNP už složil premiérskou přísahu a udělal taky první vstřícná gesta směrem k opozici.
4: Obracím se ke všem demokratickým stranám. Vaše ideje a vaše názory jsou důležité pro budování národa. Naše cesty se mohou lišit, ale v zájmu země musíme zůstat jednotní. Pevně věřím, že v jednotě je naše síla, zatímco v rozdělení je slabost.
0: Řekl nastupující bangladéšský premiér a přinejmenším v rétorické rovině je to výrazný posun od jindy dost agresivní bangladéšské politiky, které ostatně není cizí ani politické násilí. Prvním úkolem Rahmánovy vlády bude uvést do života ústavní změny, které v referendu podpořilo skoro 70% hlasujících. Jenže tyhle změny mají především oslabit pravomoci vlády a stanovují třeba i limit 10 let na pozici předsedy vlády. Jak moc se bude BNP, která na návrat do čela Bangladéše čekala dlouhých 20 let, chtít do zavádění podobných reforem? Jak silnou pozici ve vlastní straně má bangladéšský premiér, který se teprve na konci prosince vrátil do vlastní

0: minulosti po 17 letech v exilu a kolik toho vlastně zůstalo z ideálů červencové revoluce. To jsou otázky pro následující minuty a jsou to otázky, které budou mířit na mého dnešního hosta. Ve studiu je teď se mnou indolog a bengalista Martin Hříbek z Ústavu asijských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vítej, ahoj.
1: Hezké odpoledne, Ondřej.
0: Pojďme tedy nejdřív k první části našeho povídání, a to jsou samotné volby a jejich výsledky. Nejdřív asi bych se zeptal, proč vlastně to trvalo tak dlouho, proč to trvalo rok a půl od svržení té staré vlády, než se podařilo ty volby uspořádat, i když po té samotné revoluci byla snaha udělat to co nejrychleji.
1: Ano, to je zajímavá otázka. Vlastně zatím stála především ta přechodná vláda v čele s Muhammadem Yunusem, nositelem Nobelovy ceny za mír, který se tak trochu snažil prodlužovat tu dobu, kdy vládne přechodná vláda. Ta argumentace byla, nejdříve musíme provést reformy politického systému, tak aby žádná strana, která vyhraje volby příště, nemohla uzurpovat moc, tak jako to udělala ta předchozí Awami League. Naproti tomu třeba ta bangladejská nacionalistická strana chtěla volby co nejdříve. Takže tam bylo jisté napětí mezi tou hlavní opoziční stranou zejména a tou přechodnou vládou.
0: No a vyplatilo se to čekání, jaké nakonec tedy ty volby byly? Máme nějaké důvody pochybovat o tom, že ta kampaň před nimi byla férová a že samotné volby byly regulérní, nebo to bylo všechno v pořádku?
1: Dá se říci, že byly regulérní, byla tam řada zahraničních pozorovatelů, strana, která bude v opozici, čili ta islamistická strana Džamáte Islámí, tak chtěla přepočítat některé obvody, ale ve výsledku také, jak si uznala porážku a řekla, že bude konstruktivní opozicí. Tam jediným hlavním jaksi argumentem je, že ta předchozí vládnoucí strana Awami League, zároveň jako nejstarší a historicky nejvýznamnější strana v zemi, byla zakázána a nemohla se tedy těch voleb účastnit. Mimo to, ty volby mezi těmi aktéry, kteří se zúčastnit mohli, tak se dá říct, že byly regulérní. To politické násilí, které v Bangladeši před volbami často propuká, také nebylo příliš intenzivní, takže dá se říct, že ty volby proběhly regulérně.
0: No ale ta absence Awami League, svržené premiérky Šajch Hasíny Vadžídové, to je vlastně možná docela zásadní trhlina v nějaké demokratické fasádě těch voleb. Tak co třeba nám volební účast může říct o tom, kolik lidí nešlo třeba volit, protože by jinak volili Awami League a teď neměli koho?
1: Ano, ta strana Awami League vyzvala své příznivce, aby ty volby bojkotovali. Volební účast byla necelých 60%, takže se dá předpokládat, že velká část těch 40% obyvatel Bangladeše, kteří nepřišli k volbám, byli podporovatelé Awami League. Další část asi volila ze svého hlediska menší zlo, to jest bangladejskou nacionalistickou stranu, raději než tu islamistickou koalici pod vedením Džamáte Islámí.
0: A ještě asi se musíme zeptat na ty studentské vůdce, protože studenti byli hlavní hnací silou té předloňské revoluce, ale ve volbách bodovali vlastně spíš nakonec zavedené politické značky, když tehdy bylo velké volání po změně, tak čím to je, proč ty studentské projekty vlastně buď vůbec nevznikly, anebo nakonec neuspěly?
1: Ano, on je to takový obecně rys těch revolucí nebo protestů generace Z, kdy dokazují pomocí sociálních médií se velmi rychle mobilizovat, aktivizovat, svolat velké demonstrace, ale ve chvíli, kdy se ta změna podaří, tak v tu chvíli nemohou konkurovat těm zavedeným politickým stranám, které mají rozsáhlou síť poboček, buněk v každém obvodu a mají tam své příznivce jaksi dlouhodobě. Často to jsou celé rodiny, které po generace jsou spjaté s tou či onou stranou. Takže toto vybudovat nějakou takovouhle strukturu během roku a půl je prakticky nemožné a i to byl jeden z důvodů, proč ta přechodná vláda trvala tak dlouho, vlastně bez nějakého mandátu, trvala rok a půl. To studentské hnutí se nejdříve transformovalo ve stranu, National Citizen Party, čili Národní občanská strana, a poté tato strana učinila ještě takový překvapivý obrat, a to, že vstoupila do koalice s tou islamistickou Džamáte Islámí.
0: To mě taky překvapilo. Džamáte Islámí je taková ultrakonzervativní.
1: Ano, je to ultrakonzervativní islamistická strana, která ovšem před těmito volbami se snažila ukázat takovou, řekněme, méně fundamentalistickou tvář. Ten její hlavní představitel Šafíkul Rahmán mluvil zejména o náboženských svobodách, o důstojnosti člověka, aby získali větší přijatelnost pro tu bangladéšskou společnost. A ta studentská strana se k ním připojila podle vyjádření jejich představitelů především z taktických důvodů. Říkali, není to ideologická koalice, je to taktická koalice. V Bangladeši je volební systém většinový, to znamená jednomandátové obvody, jednokolové volby, vítěz bere vše. Takže si netroufali na to kandidovat sami, protože jejich kandidát by v nějakém obvodu musel zvítězit, aby měli alespoň jednoho poslance.
2: Takhle jich mají teda 6.
1: Takhle jich mají 6. A ještě ten příklon nebo ten vstup do té koalice Džemáte Islámí způsobil takový trochu vnitřní rozkol uvnitř toho studentského hnutí, kdy zejména lídrině odešly z té strany.
2: Pojďme k druhé části toho, co jsem dneska chtěl probrat, a to bylo to souběžně konané referendum, ve kterém se občané Bangladeše mohli vyjádřit ve prospěch nebo proti navrhovaným ústavním změnám. Je to takový veliký soubor bodů, které jsou obsažené v takzvané červencové chartě, asi 50 návrhů, a to by teďka měl tedy nový parlament uvést do právního řádu. Nemusíme probírat samozřejmě všechny ty změny, ale dá se říct obecně, co vlastně bylo cílem těchto změn, co vlastně má tady ta poměrně nedosáhlá ústavní reforma přinést?
1: Hlavním cílem bylo znemožnit, aby v budoucnu vítěz voleb, který v tom většinovém systému může mít velmi masivní podporu, což je i případ těchto voleb, a aby nemohl už nikdy uchvátit moc do té míry, jako to učinila strana Awami League. Čili jde o to zavést silnější systém brzd a protivah, omezit moc premiéra a posílit roli opozice, stručně řečeno takto, a posílit roli státních institucí a jejich nezávislost.
2: A do bangladéšského právního řádu se má také vrátit takzvaná přechodná vláda, čili jakýsi dočasný kabinet, který se má ujmout moci vždycky před volbami, a jeho hlavním úkolem je uspořádat férové volby a dohlížet na to hlasování. Jak tohle to má v praxi fungovat? To je docela neobvyklá věc.
1: Ano, je to, jak si v mezinárodním měřítku, dosti neobvyklý institut, který původně byl zaveden tou uprchnuvší premiérkou Šajch Hasínou, která chtěla zabránit tomu, aby ta bangladéšská nacionalistická strana, která nyní vyhrála, jak si uchvátila moc, tak zavedli do ústavy, že bude půl roku před začátkem voleb vládnout nikoliv ta strana, která zvítězila, ale přechodná vláda, která zajistí, aby ta vládnoucí strana nemohla zneužít státní aparát k tomu, aby de facto znemožnila opozici provádět efektivní volební kampaň. Čili je to výsledek nedůvěry. Během té dlouhé vlády předchozí Šajch Hasíny znovu ta samá premiérka tohleto zrušila.
2: Protože se nechtěla vzát moci.
1: Protože se nechtěla vzát moci, přesně tak. A nyní to má být znovu zavedeno.
2: No ale nejsme tady opět ve stejném bodě, protože ta BNP, Bangladéšská nacionalistická strana, teď má dvoutřetinovou většinu v parlamentu. Je tedy tím referendem vázaná k tomu, aby tohleto zavedla, tohleto pravidlo. Zároveň je zavázaná k tomu, aby zavedla spoustu pravidel, které teď budou omezovat její moc, tak stane se to, zavede skutečně ty změny, anebo je tam nějaká pojistka, která jim brání ty změny pak znovu ještě zrušit, třeba tady tu přechodnou vládu?
1: Ano, oni jsou politicky vázáni jednak tou chartou červencovou, kterou podepsala jak ta strana, která bude vládnout, tak opoziční Džamáte Islámí, tak ta strana studentská. Čili na té červencové chartě a na tom souboru těch reform je poměrně široká shoda, a také v referendu, které se konalo souběžně s těmito volbami, byly ty reformy schváleny téměř 70% občanů. A toho referenda se účastnilo ještě asi o necelé procento víc voličů než těch samotných voleb. Takže myslím, že ten jako politický závazek je opravdu velmi silný. Samozřejmě se hned objevily spekulace tohoto typu, zvlášť v angličtí novináři poukazovali na některé výroky představitelů BNP, kteří se distancovali od některých těch návrhů a tedy ptali se, opravdu to zavedou, a ze strany té opozice zase se začaly ozývat hlasy. Vzpomeňte si, jak dopadla předchozí avámí lík. Čili já myslím, že ten tlak na to, aby se alespoň nějaké ty reformy dotáhly do konce v nějakém rozumném časovém horizontu, bude velký. A pokud by to ta BNP neudělala a zneužila této situace znovu k tomu, aby si udržela co nejvíc moci, tak by opravdu mohla ztratit velkou část své legitimity.
2: Ty už si trošku načali téma přítomnosti žen na kandidátkách. To je téma, které se hodně objevovalo třeba v západním tisku, který psal o těch bangladéšských volbách, třeba i tady z toho hlediska, protože těch žen tam skutečně bylo velmi málo. Ty ústavní změny obsahují něco i v tomhle směru? Nějaká práva žen nebo politické zastoupení žen, nějaké kvóty a podobně?
1: Jsou to vlastně dvě věci. To nejenom v západních médiích, ale i v těch bangladéšských se tato otázka hodně řešila. Džamáte islámí a její koalice nenominovala žádnou ženu a ta bangladejská nacionalistická strana relativně málo žen. Dostalo se jich tam celkem 7 a to je v zemi, kde vlastně po dlouhou dobu vládly dvě premiérky a stranám předsedaly dvě silné ženy. Je něco, co jako je vnímáno jako kontrast a řada novinářů nebo bangladejských intelektuálů si klade otázku, k tomu to měla ta revoluce vést. Je to jako, není to paradox. A paradox to určitě je. Nicméně ty návrhy, a to je ta druhá věc, reformní obsahují jeden důležitý bod, a to je zvýšení počtu rezervovaných míst v parlamentu. V současné době je ten počet 50, to znamená, že kromě těch 7 žen, které se tam dostaly jako vítězky těch voleb v jednotlivých okrscích, tak ještě bude v tom parlamentu sedět dalších 50 žen. A těch 50 míst bude obsazeno tak, že jednotlivé politické strany podle míry svého zastoupení v tom parlamentu nominují nějaké ženy, aby naplnili tuto kvótu. A tato kvóta se podle těch reformních návrhů má zvýšit z 50 na 100 míst.
2: A ještě jsme na něco zapomněli, co ještě důležité změny, které tam jsou v těch návrzích na ústavní změny?
1: Další důležitá změna je, že má vzniknout horní komora parlamentu, která by měla být obsazována nikoliv většinovým volebním systémem, ale poměrným, což by mělo zvýšit míru politické reprezentace třeba i menších stran. A pokud jde o roli té opozice, tak v té dolní komoře by měl být předsedou sněmovny právě zástupce opozice vždycky.
2: Té nejsilnější opoziční strany.
1: A zároveň souhlasu opozice budou podléhat některá důležitá rozhodnutí, například vyhlášení výjimečného stavu musí schválit mimo jiné i hlavní představitel opozice nebo i některé důležité mezinárodní smlouvy.
3: Posloucháte pořad Za obzorem.
2: Pojďme na třetí část toho, co dnes potřebujeme probrat, abychom porozuměli výsledkům bangladéšských voleb, a to je osoba vlastně teď už jmenovaného premiéra Tariqa Rahmana. Takže kdo je to vlastně Tariq Rahman?
1: Tariq Rahman je především nositelem politické dynastie. Tady v tomto ohledu je zajímavé, že přestože ta revoluce bangladéšská vlastně chtěla přinést silnou radikální změnu, tak ve výsledku voliči volili jaksi bezpečně tu druhou největší stranu, ta první byla zakázána, tak tu druhou největší stranu, s tím jaksi přivědomí toho, že nositel té politické dynastie se stane premiérem. Jeho otec byl prezidentem Bangladéše a byl zavražděn v roce 1981. Jeho matka poté vstoupila do politiky a dvakrát byla premiérkou Bangladéše. On sám má právnické vzdělání, neukončené pracovní historii v biznisu a sám do politiky vlastně vstoupil až v roce 2001, kdy začal druhý mandát, kdy vládla jeho matka jako premiérka, přijal významnější roli v té bangladéšské nacionalistické straně. V té době, kdy Bangladéš byl považován za velmi skorumpovanou zemi a ta vláda, ta jeho matky byla považována za velmi skorumpovanou, tak to, že on byl její syn, také proti němu obrátilo jaksi pozornost, nebo na něj obrátilo pozornost a byl obviněn postupně z rady korupčních činů, ale i z organizování násilného útoku na opoziční protest, tehdy opoziční Awami League. V roce 2007 byl tedy zatčen, strávil 18 měsíců ve vězení, tvrdil, že tam byl mučen a poté, co byl propuštěn, tak údajně slíbil, že už se politice věnovat nebude a v roce 2009 odjel do Londýna a strávil další 17 let v exilu. Politické činnosti se ale nikdy nevzdal, tu stranu BNP do jisté míry řídil z toho Londýna, i když jeho matka, která žila v Bangladéši, tak byla její oficiální hlavní představitelkou. Nicméně po roce 2018, kdy i ona byla vsazena do vězení za korupci, tak dostal funkci, která se jmenovala oficiálně acting chairman, čili něco jako úřadující předseda. A tuto funkci měl až do té doby, kdy jeho matka zemřela a on se tedy v lednu stal hlavním představitelem té strany BNP.
2: No a není pro něj trošku teďka diskvalifikující to, že v Bangladeši prostě kolik, 17 nebo 18 let vlastně vůbec nebyl?
1: Já si myslím, že on je prostě tou důležitou symbolickou osobou, která stělesňuje tu politickou tradici spojenou s jeho rodiči. A to je jádro jeho legitimity. Vedle toho samozřejmě, jako on se na dálku toho politického života v Bangladeši účastnil, ale zároveň bude muset ukázat, že dokáže řídit nejenom stranu, ale i vládu.
2: No jaké jsou teď hlavní výzvy, před kterými Bangladeš s novou, tedy demokraticky zvolenou vládou, bude teďka stát?
1: Bezpečnost a ekonomika. Myslím tím vnitřní bezpečnost, po tom pádu toho autoritářského režimu, došlo k výraznému zhoršení bezpečnosti obecně na ulicích. Přestože spousta řekněme, korupčních činů a jiné kriminality byla odhalena z toho předchozího režimu, tak bezpečnost běžných Bangladešanů se zhoršila. Další úkol je zabránit politickému násilí, které také Bangladeš periodicky propuká. K tomu učinil již první kroky. Za prvé okamžitě po vyhlášení voleb nejdřív navštívil představitele nejvyšší opoziční strany Šafíkura Rahmána a dohodl se na tom, že on bude opozici respektovat a opozice se bude konstruktivní. Následně navštívil šéfa té studentské strany Nahida Isláma a také vlastně se domluvili na nějaké jako spolupráci v rámci koalice opozice, čili to je první krok. Řekl, že nebude pokračovat té bangladešské politice vendet. Také bude muset chránit menšiny, hinduisty a buddhisty zejména, před útoky z islamistických fundamentalistů. To je další důležitý faktor té vnitřní bezpečnosti, který se zhoršil po té revoluci. Čili to jsou ty vnitřní věci. Z mezinárodně politického hlediska bude muset delikátně balancovat mezi Indií, Čínou, Pákistánem a Spojenými státy. To jsou ty hlavní země, které mají Bangladeši nějaké zájmy a zároveň s nimiž má zájem Bangladeš spolupracovat.
2: V ekonomické oblasti?
1: Ano, a ta ekonomika, to je další věc. Stabilizovat ekonomiku, zejména jaksi růst cen, růst životních nákladů, to myslím, že je něco, v čem Bangladešané projevovali velkou trpělivost i s tou přechodnou vládou, protože měla ten jako revoluční mandát a ta jako naděje na tu změnu byla velká, ale tato dobrá vůle asi už vyprší v době, kdy nastoupí demokraticky zvolená vláda a od ní opravdu budou jak lidé, tak firmy očekávat, že toto zlepší.
2: Tak budeme sledovat, jak se Tariqovi Rahmánovi v téhle roli a vůči těm výzvám bude dařit. Děkuji za odpovědi. Mým hostem dnes byl Martin Hříbek z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
1: Děkuji za pozvání.
2: A od mikrofonu se loučí taky Ondřej Himer.
3: Tato země, naše matka, je pro ně vlastnictvím, které si oplocují a hyzdí ji svými budovami a odpadky. Prohlásil slavný náčelník Siouxů Sedící Bík na adresu bílých kolonizátorů Divokého západu. Legendou se stal v roce 1876, když v bitvě u Little Bighornu jeho muži doslova zničili 7. kavalerii generála Castra. Před pomstou Bělochů utekl do Kanady a i když byl symbolem hrdosti, nakonec skončil v cirkusu Buffalo Billa. Příběh nejslavnějšího indiána historie vypráví třetí díl speciálu portrétů Indiánští náčelníci. Ve čtvrtek 18. června po 8. hodině večer na Plusu.
4: Radiokniha. Druhá světová válka v deníkových zápiscích a osobních komentářích tehdejší politické situace. To je kniha Válečný deník historika, kterou napsal Jan Slavík. Brilantně popsal dění uvnitř Hitlerovy Třetí říše a okupovaného protektorátu v době od 1. října 1939 do 9. května 1945. A velmi trefně také okomentoval neúspěchy německých armád na východní i západní frontě a odhadl politický vývoj v Evropě.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Při srážce trajektu s Plachetnicí v Chorvatsku přišli o život tři Češi. Ukrajinci zničili v Rusku ropné zásobníky v Jaroslavské oblasti. Fotbalisté ostrovního státu Curaçao hrají na mistrovství světa proti Německu. A zítra bude polojasno, postupně i oblačno, nejvyšší teploty do 21 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Tři Češi přišli o život při srážce katamaránu s Plachetnicí nedaleko chorvatského Splitu. Na palubě menšího plavidla byla osmičlenná česká posádka. Jeden člověk se ještě pohřešuje, 40 dalších je v péči lékařů splitské nemocnice.
6: Snažíme se zjistit identitu těch lidí, kteří byli těhletou srážkou postiženi.
7: Říká český konzul Štěpán Šantrůček, který je ve Splitu a v kontaktu se všemi složkami, které se dál pokoušejí najít zmizelého Čecha. Katamarán soukromé společnosti převážel podle deníku Slobodna Dalmácia 118 lidí a 7 členů posádky. Plachetnice s 8 Čechy na palubě se po srážce potopila. K nehodě došlo asi půl hodinu předpolednem mezi ostrovy Brač a Šolta. Její příčina je předmětem vyšetřování. Z Chorvatska Tea Veseláková, Radiožurnál.
5: Od dnešního dne platí pro regionální vlaky Českých drah letní jízdní řády, jezdit podle nich budou až do prosince. Změny vyplývají z požadavků jednotlivých krajů i správy železnic. Podobné úpravy dělají České dráhy před létem každoročně. Podle mluvčí Vandy Rajnochové jde nejčastěji o úpravy odjezdů v řádech několika minut.
8: Ve většině regionu dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
5: Jediným krajem, kterého se změny nedotknou, je Vysočina. Ukrajinci provedli sérii vzdušných úderů na sklady ropy a chemický podnik v Rusku. Obyvatelé Jaroslavské oblasti popisovali následky jako ropný déšť.
9: Záběry natočené obyvateli Rybinsku v Jaroslavské oblasti odhalily slabou reakci ruské protivzdušné obrany, která se letící ukrajinská nepilotovaná letadla pokoušela sestřelit jen z lehkých střelných zbraní. Ze skladů ropných produktů, které patří ke strategickým zásobám Ruska, podle videí stoupaly sloupy hustého tmavého kouře, který zahalil okolí Rybinsku a vše pokryla vrstva ropy. Velký požár po útoku dronů vypukl v chemičce Azot v Novomoskevsku v Tulské oblasti Ruska. Prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že Rusko odmítlo zastavit válku a tyto útoky jsou ukrajinskou odpovědí. Z Oděsy Martin Nurazín, Radiožurnál.
5: Transfuzní stanice a nemocnice připomínají, že v létě bývá každoročně největší nedostatek krve. Je to kvůli častějším úrazům, ale i kvůli tomu, že pravidelní dárci míří také na zahraniční dovolené. A to je pak může i na několik měsíců připravit o možnost darovat krev. Popisuje to Jan Loužil, přednosta z Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze.
10: Teďka čím dál více lidí jezdí do exotických zemí a když jedu, dejme tomu, do Thajska, tak ne, že bych jako úplně vypadl z darování krve, ale jelikož to je maladická oblast, tak třeba mám 6-měsíční pauzu v darování a tím pádem si jako by dárce zablokujeme, pokud jede vysloveně do maladické oblasti, kde je třeba těch 6 měsíců blok.
5: K nalákání nových může pomoct i Světový den dárců krve, který je právě dnes. V Česku je takových lidí ročně zhruba 220 tisíc, bylo by jich potřeba až 300 tisíc.
11: Fotbalisté ostrovního státu Curaçao hrají v Texasu na mistrovství světa proti Německu. Duel sleduje reportér Adam Weidenthaler.
12: Čekáme na start druhého poločasu, potom prvním vedou Němci 3-1 navzdory tomu, že zaváhali a pustili soupeře za stavu 1-0 k vyrovnání. To byl historicky první gól Curaça země o zhruba 160 tisících obyvatelích na mistrovství světa. Druhý poločas odvysíláme znovu v přímém přenosu na digitálním radiožurnálu Sport. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
11: Ve 22 hodin našeho času Nizozemsko narazí na Japonsko. V 1 hodinu ráno začne duel pobřeží slonoviny Ekvádor a ve 4 ráno Švédsko-Tunisko. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa získal na evropském šampionátu v Portugalsku druhé zlato. Po kilometru vyhrál taky závod na poloviční trati. Na pětistovce vybojovali medaily debelkajakáři Jakub Špicar a Daniel Havel. Brali bronz.
13: Nebezpečí na silnici 53 na Znojemsku a kolona na D1 u sjezdu na Kutnou horu. Na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic nebezpečná situace v úseku. Policie hlásí auto, které jede proti správnému směru jízdy. 53 ze Znojma do Pohořelic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu se tvoří kolona. Na 63. kilometru blokuje pravý pruh odstavené auto. Na kamerách je vidět jen značení a taky silničáře. Kolona od kilometru 65, aktuální zdržení do 10 minut. V Praze Hloubětíně je po nehodě 3 aut, stále hustý provoz na křížení Průmyslové, Kbelské a Poděbradské a taky v okolí. V Praze v Těšnovském tunelu se srazila 2 osobní auta. Blokují pravý pruh směr Rohanské nábřeží Karlín. Je to bez zranění a uzavírky místa. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno a nejvyšší teploty 17 až 21 na jihu Moravy až 24 stupňů. Tolik zprávy.
14: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
15: 10. června 2026 zemřela ve věku 92 let Zdena Mašínová mladší. V české společnosti to neměla lehké. Z mnoha ohlasů na její úmrtí by se mohlo zdát, že odešla dlouhodobě a všeobecně vážená osobnost veřejného života. Pravda ovšem je, že i po pádu komunismu stála v důležitých otázkách proti nejen politické většině, že mnoha lidem tak trochu překážela. Nevymykala se z rodinné tradice, přitom nikdy nebyla jen sestra protikomunistických odbojářů, bratří Mašínů. Něčí sestra taky v roce 2018 označil s příznačnou kultivovaností prezident Miloš Zeman. Prožila svébytný a velmi těžký život, v němž pozoru hodně obstála. Dnešními příběhy, které jsou věnovány její památce, vás provází Adam Drda. Zdena Mašínová mladší podle úředních dokumentů Zdeňka přišla na svět 7. listopadu 1933 v Praze v rodině legionáře Josefa Mašína a jeho ženy Zdeny rozené Novákové. Armádní důstojník Mašín si prý přál 7 synů, protože takový byl počet mužů potřebných k ovládání kanónu. Ze začátku to vycházelo. V roce 1930 se narodil Ctirad, 2 roky po něm Josef, ale třetí a poslední byla Zdena, které doma začali říkat Nenda nebo Nenuška. Měla těžkou vrozenou vadu rukou a nohou, byla chráněné, opečovávané, ale taky prý vzpůrné dítě. Vzpomínala, že maminka ji rozmazlovala, zatímco otec, kterého mohla poznat jen v útlém dětství, byl přísný.
16: Když jsme ještě žili v Praze, tak on jezdil na koni, poněvadž byl velice dobrý jezdec, tak každé ráno jezdil do ruzinských kasáren a já jsem mu vždycky z okna mávala. To je jedna z těch vzpomínek v Litovelské ulici. Potom, když jednoho večera, když se vrátil domů a se v hale najednou někdo zazvonil u bytu a slyšela jsem rozčilené hlasy a jistý muž stál mezi dveřma s malou dívkou a žádal si pana majora, nebo já teď nevím jeho hodnosti.
17: Myslím, že byl plukovník.
16: Plukovník, ano, plukovník.
17: Si se nemýlím.
16: Podplukovník, pan Rol, podplukovník byl. Jestli, že by rád mluvil s panem podplukovníkem, protože on znal, že jo, že v naší rodině byl velice tvrdý řád výchovný, vojenský. U nás jako, tedy mý bratři byli velice vojenským stylem vychovávaní. A tam stál tento muž a chtěl pana podplukníka mluvit a prostě mu řekl, že moji bratři byli jeho dceru. A otec, mám vzpomínku, že volal Pepo, Radko, sem. Takže oni se dostavili k němu do té haly a on řekl, jak to, že jste byli dívku. A oni jako jedním hlasem prohlásili. Ona nadávala naší Nendě, mě říkali jako Zdena Nenda, že je kulhavá. To děvče vzal, přehnul jí přes koleno a před těma klukama jí dal na zadek 25, řekl děkuju pane plukovníku a odešel. To je další moje vzpomínka.
17: Vzpomínala Zdena Mašínová. Od 2 let strávila velkou část dětství v nemocnici.
16: Moji rodiče snažili se udělat pro moji existenci, co mohli, a proto navštívili známého ortopeda profesora Zahradníčka, který bohužel jim řekl, že pravděpodobně nebude možné příliš mnoho s mým pohybovým ústrojím něco dělat, že se budou muset smířit s tím, že budu celý život na kolečkové židli. Pochopitelně po této informaci bylo velký smutek v rodině, ale jistý kolega našeho otce poradil, že existuje v Praze ortopedická dětská klinika, kterou vede německý profesor, velká kapacita, a že by stálo za to ještě se poradit s ním. Toto byla německá dětská ortopedie. Otec velmi váhal, jestli má se mnou tam jít, ale maminka přece jenom prosadila a šli se mnou k tomuto panu profesorovi Springerovi. A tento pan profesor, když se na mě podíval, tak řekl, až mě budou 2 roky, a to byl rok 33 toto. Tak za 2 roky, ať přijdou, a že do 18 let budu tančit. Což teda 35. jsem k němu šla na jeho kliniku a já jsem začala chodit potom až v 8 letech. A skutečně do 18 let jsem tančila. Celý život jsem se obešla bez pomoci jakékoliv.
17: Jak často jste tam pobývala na té klinice?
16: On mě prováděl každý rok 2 operace. Každým, protože jinak jsem byla prý velmi zdravé dítě a s velkou hojivostí, takže on mě mohl provádět ty dost komplikované zákroky 2 ročně. To jsou moje vzpomínky z dětství. Já jsem moc nepřišla s dětma do styku, protože jsem prožívala většinu času na této klinice. Tento pan profesor byl nesmírně statečný člověk, protože když se klinika dětská v té době koncem 30. let změnila ve vojenský lazaret, on mě tam udržoval na černo a já jsem tam byla sama v komůrce, kam pouze za mnou chodili na návštěvu z rodiny. To bylo už konec 30. let, kdy otec už odešel do ilegality, což tento profesor všechno věděl. Nicméně skutečně mě tam neustále léčil.
17: Pro doplnění podplukovníka Josefa Mašína v březnu 1939 suspendovali, protože odmítl kapitulovat před nacisty. Stal se členem legendární odbojové zpravodajské skupiny Tři králové, Balabán, Mašín, Morávek.
16: Pravidelně od toho konce 39. roku u nás gestapo provádělo neočekávaný hlavně noční návštěvy. Vlastně to byly přepady, kdy byla celá domácnost rozházena, my jsme byli vytaženi z dětských postýlek a při jednom takovým divokém nájezdu dali rozkaz naší mamince, aby do 24 hodin opustila celou domácností Prahu. To byla dost dramatická situace a maminka v poslední chvíli se jí podařilo díky odvážnému známému najít ubytování v Poděbradech v jeho rozestavěném rodinném domku. Takže během těch 24 hodin jsme se přestěhovali do těch Poděbrad, kde jako dítě si pamatuju, to bylo začátkem 40. roku. Strašná zima. U nás v té době žila již matka, bývalá selka ze statku z Lošan, matka našeho otce, která v prvních týdnech dostala právě v tom domě zápal plic a velmi záhy zemřela.
17: Zdena Mašínová v té době velmi přilnula k bratrům, kteří se o ní starali. Z doby po přestěhování do Poděbrad je také její poslední vzpomínka na otce.
16: Jak jsem se už zmínila, to byl nedostavěný takový rodinný dvojdomek a byly to místnosti spojený s zašupovacími skleněnými dveřmi a za jedné půlce jsme měli mít dětský pokoj a v druhé půlce byla obývací místnost a já jako vždycky byla špatný spáč, tak jsem asi monohom neměla tvrdý spánek, když jsem najednou slyšela, že se pomalu rozšupujou ty skleněné dveře, objeví se tam nejdřív jedna ruka, potom druhá a najednou vysoká postava, otec byl vysoký štíhlý muž, přistoupila k mé dětské postýlce a nade mnou se naklání tato postava a chce mě pohladit. Když já jsem se vstyčila a volala jsem tatičku, my jsme říkali tatiček a mamička, on rychle odskočil, protože nemohli dopustit, abych já jako ho viděla a s ním mluvila, protože jsem byla dítě a obavy, že jo, abych nepromluvila, že jsem skutečně se s ním setkala, ale v tu noc on skutečně mluvil s mým nejstarším bratrem Ctiradem, s kterým mluvil poměrně dost dlouho a dal mu za úkol, aby se on nás jako mladší sourodnice pomohl se starat naší mamince s naší jako výchovou a on to skutečně se snažil dodržovat a vždycky k nám měl spíš takový otcovský odstup a on na tento zážitek taky v životě vzpomínal, když s otcem naposledy mluvil. A já potom ráno, oni mě uklidnili, že jo, on odskočil, já jsem tvrdila, že jsem viděla v noci tatička a oni mi to vymlouvali, že se mě to zdálo, že jsem se probudila, že to byl sen. Tak to byla moje poslední s ním setkání v tom 41. roce.
14: Posloucháte příběhy 20. století.
17: Května 1941 byl Josef Mašín zatčen. Zhruba v té době začínala Zdena chodit. Brzy sebralo gestapo také její matku.
16: Maminku odvezlo gestapo na Pankrác, kde byla společně s Miladou Horákou v cele. A tam právě v té cele, to je důležité se o tom zmínit, protože tam tyto dvě ženy navázaly velmi úzký pro další život kontakt. A to bylo pod zatčení našeho otce a aby ho zlomili, tak z toho, protože neměli naději, že s nima vůbec bude komunikovat, tak zatkli matku a vodili ho právě k této cele a ukazovali, že skutečně je maminka zatčená a že my jsme byli dáni na převýchovu do říše tehdy. To dělali z různých rodin českých, odebírali děti.
17: Josefa Mašína Němci zabili 30. června 1942. Podle vzpomínek Zdeny Mašínové tehdy příslušníci gestapa skutečně chtěli jeho děti odebrat, ale zabránila jim v tom německá hospodyně Marie Neubauerová.
16: Gestapo přišlo znovu a ta Marie měla nás připravit do transportu, což znamenalo to, že bratři měli být dáni do říše na převýchovu a já jako dítě postižený samozřejmě tehdy už se řešilo nacismus tyto případy tím, že byli splinovaný. A Marie byla natolik ducha přítomná a svoji perfektní němčinou, což na tyto gestapáky velmi platilo a ona byla tak inteligentní, že to pochopila a řekla, že ona ovšem nás nemůže vydat, protože je zaměstnanec a jedině za přítomnosti někoho z rodiny, protože věděla, že naše babička Nováková žije v Olomouci, umí perfektně německy a že by při svým vystupování by mohla nás zachránit a že tedy jedině za přítomnosti její nás tedy ona vydá. Telegrafovalo se okamžitě naší babičce, která se dostavila a skutečně ona řekla gestapu, že nás bude vychovávat v duchu německým, že zůstane u nás. Představte si, že gestapo na to dalo a my jsme vlastně až do konce války zbyli s tou babičkou, protože Marie potom musela jít do říše na práci a my jsme zůstali, teda moji dva bratři a já, s tou babičkou v těch Poděbradech.
1: To je věc, která je vlastně strašlivá, když si člověk zkusí představit, vám zastřelili tátu, že jo, nebo popravili teda ve 42. roce to bylo?
16: Ano, ve 42.
1: A maminka byla uvězněna,
16: ano,
1: v malé pevnosti. Jak to prožívá holčička prostě, jako jste byla vy? Kolik vám bylo let? Vám nebylo ani 10 ještě?
16: Nebylo mě 10, ano, let. Já jsem o tom teprve později začala přemýšlet, až ve vyšší dospělosti. Pro mě to bylo zcela všechno samozřejmé. I když to zní možná paradoxně a neuvěřitelně, já jsem neměla nikdy v životě strach. Já jsem měla jenom strašnou lítost, že jsem neměla rodiče. Nám se věnovala nejvíc právě ta babička, matka naší maminky, která měla ten hezký vztah i k našemu otci a byla to velice důsledná, přísná žena. Já jsem jí říkala, že je to emancipantka 19. století. Té děkuju za velmi mnoho. Její výchova byla možná, že by se to zdálo dneska trochu tvrdá, já bych řekla velmi důsledná. A ona mě pomohla vlastně svojí důsledností a určitou tvrdostí v životě překonat asi ty nejtěžší okamžiky, které se mě čekaly v životě a které jsem prostě musela přežít.
1: To byla Ema Nováková.
16: Ano, ano.
1: A to je vlastně strašně důležitá postava vašeho života, že jo? Vy jste spolu potom byli.
16: Ano, já jsem s ní byla vlastně nucena žít až do dospělosti, do 42 let skoro. Bylo to někdy, já jsem to pochopila až mnohem později, co vlastně ona pro mě znamenala. I když jsem to velmi těžko znesla. Ona byla i v maličkostech tak důsledná. Ona byla taky z velké rodiny, ze 14 dětí, nejstarší dcera a vychovávala ty mladší vždycky a potom šla tedy dělat au pair nejdřív do Prahy, pak do Vídně, do Paříže. Naučila se řeči a prostě byla velmi sečtělá a byla to žena, která by se asi spíš hodila do 20. nebo 21. století.
17: Vzpomínala Zdena Mašínová. Její matka nacistické věznění přežila. Po osvobození Československa se objevovaly zprávy, že Josef Mašín žije. Někdo ho viděl v koncentračním táboře u partizánů v Anglii. Za čas se potvrdilo, že naděje jsou marné, a našel se také dopis s dětem skovaný ve dveřích cely číslo 10 v pankrácké věznici. Stojí v něm mimo jiné: drahé moje děti, posílám vám poslední svůj pozdrav před svým odchodem na věčnost. Bojoval jsem za naši drahou vlast a národ proti odvěkým našim nepřátelům, Němcům, kteří naši vlast a národ chtěli porobit a zničit. Nechtěl jsem připustit, abyste jednou i vy byli porobenými otroky, nýbrž abyste zůstali svobodnými a volnými občany. Pamatujte si, že hájit svobodu své vlasti a národa jest povinností každého uvědomělého Čecha. I vy jednou musíte takto postupovat. Starejte se o Nenušku a nikdy ji neopusťte. Je to nešťastný chudáček, který bude potřebovat vaší péči. Mějte se navzájem rádi a nikdy se neopouštějte. Konec citátu. Zdena se v rozhovorech k dopisu často vracela. Otcův list pro ní byl zásadní, byl to odkaz, byl určující pro to, jací jsme pak byli. Bratři otcovým přáním nemohli dostat beze zbytku. Ukázalo se, že povinnost hájit svobodu své vlasti a národa není v jejich případě slučitelná se vzkazem starejte se o Nenušku a nikdy ji neopustíte. Zdena však rozhodně nebyla nešťastný chudáček. V roce 1946 odjela s babičkou do Frývaldova neboli Jeseníku. Ema Nováková tam pro změnu pomáhala synovi Ctiborovi, který se také vrátil z nacistického vězení. Ve Frývaldově chodila do školy, matku a bratry, ke všem měla silný vztah, navštěvovala většinou o prázdninách a o svátcích. Do Poděbrad se už natrvalo nevrátila.
14: Posloucháte příběhy 20. století.
17: Po květnu 1945 se Mašínovi vzpamatovávali z otcovy smrti a z německé okupace. Zdena Mašínová starší se ještě nevymezovala vůči komunistické straně. Odmítavý vztah k poúnorovému režimu se u Mašínů, stejně jako v mnoha dalších rodinách, vyvinul na základě stále četnějších špatných zkušeností.
16: Moje maminka pracovala v tom svazu politických vězňů, jo, a ze úplnýho začátku, tedy ještě než to vybrcholilo, byla taky členkou KSČ. Ten bratr její, ten Ctibor, když se vrátil, tak řekl, že musíme podporovat tady to, že jo, to hnutí komunistický, což teda byl velký renonc samozřejmě. No, je odkud velice brzo, když to bylo potom, ona intervenovala za Miladu Horákovou v době, kdy už ta byla zatčená, že jo, tak ona pořádala akce a samozřejmě tedy pro ní bylo nepřípustný celý tohleto zločinecký komunistický hnutí potom.
1: Maminka pořádala akce na podporu.
16: Ano, na podporu Milady Horákovou v těch Poděbradech.
17: Zdena Mašínová mladší se v únoru 48 o veřejné dění zvlášť nezajímala. Bylo jí sotva 15. Brzy i osobně pocítila, v jak pokřivených poměrech žije. Jako buržoázní element nesměla dokončit gymnázium, díky pomoci známých vystudovala střední zdravotní školu. Její bratři založili na počátku 50. let protikomunistickou odbojovou skupinu, k níž patřil i strýc Ctibor Novák. Na podzim 53. roku se Josef a Ctirad Mašínovi spolu s Milanem Paumerem prostříleli přes východní Německo na západ. Jejich dva přátelé, Zbyňka Janatu a Václava Švédu, policie tehdy dopadla. To je známá historie, kterou tu teď nebudeme rekonstruovat. Věnovali jsme jí dvoje příběhy 20. století, které najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu Plus.
1: Co byste vlastně o jejich činnosti věděla?
16: Velmi málo. Oni, jak jsem se zmínila, oni by opravdu oproti některým skupinám, které vznikaly proti tomu režimu, tak oni pracovali opravdu konspirativně a s malým okruhem lidí. Já jsem pouze mohla tušit, protože jsem jednak s nimi těsně po válce nebyla v těch Poděbradech, že jo, to jsem byla tady už s tou babičkou, a oni tehdy bylo takový pro mě velice jako průkazný a co jsem pochopila, že o něco vážného jde, když se mě jede Josef navštívil a u mě nechal hořáky, kterými zapalovali ty stohy JZD tady na Moravě u Prostějova. Tenkrát tato návštěva mě teprve jaksi probudila a začala, ale nikdy jsem s nima o tom nemluvila.
18: A to už bylo někde, myslím, právě v tom
16: 53. To už bylo téměř, ano, to už bylo velice blízko toho vyvrcholení, toho jejich odboje.
18: Že vy jste měla nějaké tušení, že něco dělají?
16: Ano, já jsem měla tušení, velký tušení, že o něco jde, ale oni opravdu jako se nesvěřovali a proto ten okruh jejich spolupracovníků byl velmi úzký.
17: Vzpomínala Zdena Mašínová. V příbězích je teď zapotřebí udělat přestávku na zprávy a jako obvykle za pár minut bude pořad pokračovat.
3: Nestihli jste si naživo poslechnout svůj oblíbený pořad? Potřebujete se vrátit k rozhovoru, který vás zaujal třeba před rokem? Není problém. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz a oblíbené pořady a podcasty také v aplikaci Můj rozhlas. Vážíme si toho, že nás posloucháte. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Majitelé elektromobilů a aut na vodík nebudou ani příští rok potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy upustilo od plánu, aby za dálnice platili i řidiči aut na alternativní pohon. Česko by tím totiž přišlo o dotace, které od Evropské unie dostává na rozvoj elektromobility a nízkoemisních aut. Americký prezident Donald Trump dnes telefonoval se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Mluvili mimo jiné o míru mezi Ukrajinou a Ruskem. Pokračovat v rozhovoru budou na nadcházejícím summitu G7, napsal to Zelenský na síti X. Agentura TAS uvedla, že Trump telefonoval také s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Podle poradce Kremlu Jurije Ušakova mluvili o světových konfliktech. Tisícovky lidí demonstrovali ve švýcarské Ženevě proti summitu skupiny velkých světových ekonomik G7. Účastníci pochodu podle agentury Reuters zapálili automobil značky Tesla a rozbili okna jedné z bank. Obchody a restaurace se před demonstrací zabarikádovaly. Ženevská policie povolala posily z celé země. Summit G7 začíná zítra v nedalekém francouzském Evianu. Ve Zlínském kraji ode dneška jezdí nové cyklobusy do Bílých Karpat. Cyklistům usnadní cestu například k trasám kolem Velké Javořiny nebo do oblasti Moravských Kopanic a Žítkové. Nové spojení doplní sezónní cyklobusy, které už od začátku května vozí zájemce do Beskyd, Hostýnských vrchů a Chřibů. Fotbalisté Německa hrají v Houstonu úvodní zápas na mistrovství světa a to proti Curaçao, které nastoupilo na světovém šampionátu poprvé v dějinách. Stav a čas zná reportér Adam Weidenthaler.
19: Krásná rychlá akce Německa znamená gól na 5-1. Je otázkou, jestli ale Nathaniel Brown nebude po příklepu Undava v offside. Dozvíte se to v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Zatím tedy ale stále stav v 69. minutě. Německo-Curaçao 5-1. Adam Weidenthaler, radiožurnál.
5: Za hodinu a půl začne duel Nizozemsko-Japonsko. V jednu hodinu ráno našeho času odstartuje duel pobřeží Slonoviny Ekvádor a ve 4 ráno Švédsko-Tunisko.
13: Kolony na D1 u sjezdu na Kutnou horu a dálnici D2 v Brně. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pomaleji u sjezdu na Kutnou horu u exitu 66. Tvoří se tam kolona. Má zhruba 3 kilometry, zdržení 10 až 15 minut. Vepředu na 63. kilometru má blokovat pravý pruh odstavené auto. Vidět je v pruhu jen značení. Nezapomínejte v místě na pravidla ZIPu. Na D2 na vjezdu do Brna z Bratislavy zhruba kilometrová kolona. Před D1 na úrovni shopping parku, Avion shopping parku. Zdržení kolem 5 minut. Na silnici je 58 z Frenštátu pod Radhoštěm do Kopřivnice. Havarovala motorka, nehoda je u odbočky na Lichnov. Čekejte omezený průjezd, aktuálně uzavírku místa policie nehlásí. A v Jihlavské, v Jihlavě v Brněnské ulici se srazilo osobní auto s motorkou a nehoda je na úrovni Teska. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno a na severovýchodě se výjimečně mohou přidat také přehánky.
20: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
17: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes příběhy věnované památce Zdeny Mašínové mladší, která zemřela 10. června 2026 ve věku 92 let. Když se jejím bratrům podařilo navzdory obrovské přesile utéct do západního Německa, pozatýkala státní bezpečnost mnoho lidí. Zdenu Mašínovou mladší odvedli 25. listopadu.
16: Těsně předtím, než oni tedy přecházeli ty hranice, vystěhovali komunisti z Poděbrad do takové obce Číněvce u Poděbrad, maminku. To jako nacisti vystěhovali z Prahy do Poděbrad, teda ona do Poděbrad, tak komunisti do té Číněvce a tam oni koncentrovali.

0: být hospitalizovaná v Městci Královým. A předtím, než šla do té nemocnice, mě volala, z čehož jsem pochopila, že to jde o přechod bratrů. Nakonec po tom 1. listopadu bylo hlášení z té svobodné Evropy, že teda jde o bratry a jejich dva, jejich tedy přítele, tedy spolupracovníka toho Milana Paumra, který ho tam dotáhl vlastně těžce zraněnýho Josef. No tak to já jsem ještě věděla před tím začením, že teda to byli oni.
1: Vás vyslýchala vlastně ta olomoucká STB, že?
0: No ano, jestli jsem měla styk s bratrem, co o tom vím a tak dále. No tak já jsem řekla, že nic, že jsem žila sama, že jsem žila mimo ně a tak dále.
2: No mohla byste to popsat, jak to vlastně bylo, jak si pro vás no, přišli?
0: Já si v noci, to se vždycky bude jako nacisti, to taky ty vždycky v noci to provozovali, to zatýkání a ty prohlídky těch bytů, to tež dělali tíhleti STBáci, ty přišli, to bylo v Olomouci, hned to mám přes ulici věznici, že jo. Takže se dívám do okem, kde jsem prožila kousek svého života. Mě tam hodili do takové kopky. No a já moc, to byl jak zlej sen se zavázanýma očima, mě pořád tahali někam na ty výslechy a pak mě převezli do ty Prahy, že jo. A po nějaký ty době mě propustili s tím, že jsem byla neustále, že jo, asi sledovaná a tak dále.
2: Jak jste tam byla dlouho v tom vězení?
0: To bylo nějaký měsíce, víte. Já jsem si tyhle věci dost vytěsnila, já to mám jako něco, já jsem o tom dlouho vůbec nemohla přemýšlet. Já jenom vím, že vždycky mě tahali po těch schodech těma zavázanýma očima, já jsem padala, oni mě házeli a různě, no prostě byly to dost traumatický okamžiky a tam prostě při tom vyšetřování se chovali tak jako dost grobiánsky a tak.
2: V jakým byste vlastně byla tehdy zdravotním stavu, paní Mašínová?
0: No já jsem celkem jako to zdravotně snášela, protože to jsem chodila, to jsem neměla velký potíže s kůzí, no, protože určit to omezení jsem měla, no, ale tak to víte, když máte normální pohyb a zavážou vám oči a v neznámým prostředí vás vláčejí sem a tam a v noci nemůžete spát, vás budějí neustále, že jo, a řvou na vás, ať vstanete a chodíte a tak, no, to, co je známý, no.
3: Vykonstruovaný monster proces se členy skupiny a jejich příbuznými se konal v 55. roce. Padly v něm 3 rozsudky smrti. V květnu byli popraveni Zbyněk Janata, Václav Švéda a Zdenin strýc Ctibor Novák. Vraťme se ale ještě zpátky. Zdenina matka, nemocná Zdena Mašínová starší, byla zatčena 26. listopadu 1953.
2: Oni teda přišli pro mámu do nemocnice a odvlekli ji pryč.
0: Ano, STB ji odvlekla do ty kopky, kde ji nechali vlastně těch 12 měsíců bez jakýkoliv další pomoci. Já jsem absolutně nevěděla víc, než že byla zatčená. A jenom to, že její navržený, to mi i tam řekli, bude trest smrti za tu spolupráci jako s bratry, když ona měla taky dost sporadický informace. Takže určili nový s ní samostatný proces a neveřejný a předtím jí do Střešovické nemocnice, to byl vojenský, že jo, to je do dneška vojenský ústav, oni ji převezli, aby jí dali dohromady trochu. Takže k tomu procesu jakž tak šíjí, že mohla vůbec se zúčastnit a tam byla odsouzená na 25 let. Tam jsme byli pozvaní na Pankráci pouze tedy ta moje babička a já. A tam jsme s ní vůbec nesměli promluvit, tam jsme jenom pouze vyslechli to obvinění a rozsudek. A já jsem celou dobu neměla povolenou k ní návštěvu.
2: Takže vy jste se neviděli vlastně od té doby, co mám...
0: Ano, od té doby.
2: Od zatčení vlastně.
0: Ano. A oni právě před tím soudem my jsme žádali o milost.

0: vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu a to vůbec, že je nepřevychovatelná pro lidově, jak tomu říkali,
1: lidově demokratické
0: zřízení, a proto, že nelze vyhovět našemu správání, a proto došlo k tomu soudnímu procesu s těmi 25 lety. A potom soudu po nějaké době, to už byla i po těch Střešovicích, no vypadala velmi špatně, ale ona potom rozsudku byla dána do Pardubic, do té ženské věznice, k pracovní. Ovšem ona nemohla pracovat vůbec v tom jejím stavu. Tam se právě setkala s tou Lidkou Švédovou, se ženou toho Václava Švédy popraveného. A já jsem jednou dostala na jednou pozvánku, abych ji v těch Pardubicích navštívila. Víte? A tak jsem jela, to jsem byla už tady v Praze, poněvadž já jsem potom tady neměla kde pracovat a jela jsem do Prahy a náhodou jsem přes nějakého cizího člověka zase místo jsem měla, dostala ve státním kontrole léčiv, no to je vedlejší, ale tak jsem jela do těch Pardubic z Prahy a když jsem tam přišla, tak oni sadisticky řekli, že protože neplní pracovní normy, takže jí není povolena ta návštěva. Tak já jsem se vrátila teda dost straumatizovaná z tohohle a ten její zdravotní stav se tak zhoršil, že znovu ji přemístili do vazební nemocnice na Pankráci a odtamtud přišla najednou pozvánka mě i babičce, to bylo asi po několika týdnech, potom po těch Pardubicích, že ji můžeme, že máme na Pankráci i navštívit. Tak jsme spolu jeli do těch, na tu Pankrác, no a tam jim přinesli už na nosítkách a za přítomnosti několika těch bachařů jsme prostě tam chvilku s ní mohli být, ona už velmi těžce komunikovala. No a byla ukončená ta návštěva a zanedlouhé byla zpráva tedy, že zemřela.
1: Zdena Mašínová starší zemřela 12. června 1956. Zdena zůstala sama s babičkou Emou Novákovou a snažila se zjistit, co se stalo s matčiným tělem, které komunisté rodině nevydali, neboť se mstili až za hrob.
0: Doufali jsme, že vydají nám ty její ostatky a když jsem tam přijela, tak oni prostě úplně odmítli se mnou jednat a jako naznačili mi takovým dost nevybíravým způsobem, že když takže možná dostanu informace v Ruzini, tak jsem jako se nějakým způsobem dostala do Ruzině, tam se to opakovalo, tam odmítli taky jakýkoliv informace a nějaké něj naznačili, že jestli tak policie, ať se informuju na policii v Hybernské ulici. Já jsem tam jela a nedostala jsem se dál než na tu vrátnici, když ten policajt, jako jsem mu říkala, o co jde a že tedy nemůžu získat informace a že bych potřebovala vědět, kde můžeme ty ostatky. A on odmítl cokoliv jako informovat a já teda jsem byla dost bezradná a vycházela jsem z té budovy ven a kolem mě najednou prošel nějaký člověk a tak přes ramenou mi řekl, běžte do Ďáblic a šel dál. A já teda jsem dost na to zírala, protože on se ani nezastavil.
1: A to byl jako policista, nebo?
0: Ne, to byl člověk, to on vyslechl právě pro mě ten rozhovor, co jsem měla na té vrátnici. A když viděl, že vycházím, tak to nevím, jestli to byl policista. Prostě ten šel dál, s tím už jsem se nikdy nesetkala. A teď já jsem zjišťovala, co jsou vůbec Ďáblice, to jsem netušila, že jo. A tam jsem teda nějakým způsobem, já tohle to opravdu vám řeknu, že jenom jsem se tam dostala prostě do těch Ďáblic. A teď jsem se, mě bylo asi 21 let, jo, to taky jsem neměla zkušenost jenom z toho kriminálu a tak. A když vyšel člověk z jednoho toho tam z takového domku a já jsem tam tak nerozhodně u té brány stála a on si mě tak prohlížel a říkal, jako co, jestli něco hledám, a já jsem mu to teda řekla. On tak jako pokyvoval hlavou a říkal mi, když mi slíbíte, že to nikdy nikomu neřeknete, tak pojďte se mnou. A odvedl mě do ty pravý věžičky. A tam byla taková malá kancelář se stolem a na ní byly velké knihy. A on ukazuje na jedno to místo, kde byly zakreslené šachty takový. A v jednom tom místě ukazuje data, narození a úmrtí, jméno maminky. A tam byl ještě další a říká mi znovu, když mi slíbíte, že nikdy se o tom nikomu nezmíníte, tak já vám ukážu něco, pojďte se mnou. A vedl mě ven podél zdi toho hřbitova, tam začínalo ohromné smetiště. A došli jsme do určitý úrovně a tam bylo místo čerstvě zasypaný čerstvou hlínou asi tak 5x5 metrů a říkám, sem přijelo nákladní auto před několika dny a vysypalo sem ostatky dětí, který umřeli na pankráci vězenkyni. A když neměli plný počet, tak tam dávali ostatky dospělých. To místo se postupně měnilo taky ve smetiště. Tam se svážel prostě z celého toho těch dňáblí, co už tenkrát byl velký pozemek hřbitova. A já jsem tam celá léta teda, potom i s manželem jsme tam chodili, až babička už pak nemohla, pak zemřela. A na to smetiště jsem dávala vždycky kytičku jenom. A někdy začátkem 60. let, najednou, když jsem tam přišla, tak v tom místě se objevila taková malinká destička kolbová. Tak a bylo tam napsáno Pepíček Baumruk a iniciálí narození v den i úmrtí. Stelný datum, buď se narodilo to dítě mrtvý, nebo zemřelo. A ta destička vám tam zůstala až do 90. roku. A já jsem podle toho celá ta léta poznala to místo, byl takový jako můj maják. A na nic jiného jsem nemyslela, jen jestli se to změní, provést exhumaci a jako matku pohřbít do našeho rodinného hrobu. Což teda se nepovedlo pochopitelně, protože v 90. roce první, co bylo, to byla moje myšlenka, takže jsem jednak žádala obecní úřad o Prahu, Havla, pohřebiště, že se budeme na tom podílet, aby se pětně to upravilo, to místo, protože mi už taky bylo přes 60 let, že jo, a chtěla jsem, aby jako to přivíz, aby věděli ty potomci, co žijou venku, jednou, kde to bylo. Nikdo neměl zájem. Vůbec jsem se nesetkala, včetně Havla, s žádnou odezvou. Tam úplně, takže já nakonec ani v Konfederaci politických vězňů.
1: A proč o to nikdo neměl zájem?
0: Prosím?
1: Proč se tím nikdo nechtěl zabít?
0: No to se ptáte mě.
1: Vzpomíná Zdena Mašínová. V roce 2020 proběhl odborný průzkum, který skončil neúspěchem. Přesné místo posledního odpočinku její matky zůstává neznámé.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Vraťme se do poloviny 50. let. Zdenina babička Ema Nováková ztratila během několika let zetě, syna i dceru. Vnuci byli za hranicemi. Musela si vydělávat jako pokojská, nedostala důchod. Zdenu mladší zaměstnali jako umyvačku laboratorního skla. STB na obě třídní nepřítelkyně nasazovala udavače. Například se k ním vetřela jistá Antonie Dvořáková, která předtím sdílela celu se Zdenou Mašínovou starší. Vydávala se za politickou vězenkyni a brzy začala s Emy Novákové tahat těžce vydělané peníze. Jednou jí dokonce okradla pod záminkou, že pro ní a pro Zdenu obstará domek.
0: To byla konfidentka, která byla na ní nasazená na Pankráci, když se vrátila z toho těch Pardubic, a ta za námi přišla a vydírala nás. Tu babičku, když já nebyla doma, tak za ní potom chodila. Mi babička jí velmi věřila, protože ta se představila, že jako pomáhala mojí mamince před smrtí a byla u její smrti a tak dále. A jednou vždycky přišla, ale my jsme byli na tom dost i finančně špatně a já vydělávala asi 250 korun v tom státním úřadě a z toho jsme obě dvě žili. A jednou já jsem asi při nějaký chřipce zůstala doma a najednou někdo zvonil a on, slyším, ta babička šla otevřít, já jsem ležela na lůžku a slyším hlas té Antonie a jak šeptá, že potřebuje, já nevím, kolik peněz a že to potřebuje pro bratra Josefa, který se sem vrátil jako agent. A v tu chvilku já vyskočila z té postele, poněž ona jednou mě vzala do jejich bytu a když mě tam přivedla, tak celý byt byl polepený obrázkama Klementa Gottwalda a tak Rudým právem. A teď ona přišli jsme do toho, ona bydlela čirou náhodou v Líboci, tam, kde my jsme blízko ty Litovelské ulice, až ten její muž pracoval v armádě, víte, v těch domech bydlela. A ona začala být, když mě tam přivedla, když jsme se seznámili po té návštěvě, a začala to děti jako. No a ona potom právě chodila, představte si, ona byla z emigrantské ruské rodiny taky a kantorka ve škole a byla z pronebí, ten její muž byl defraudant peněz v armádě, těch 50. a 60. letech a ona ukradla peníze zase ve škole, aby on mohl zase platit ten dluh. A proto byla vězněná a dala se do spolupráce se státní bezpečností.
3: A to jste se dozvěděla až po roce 89.
0: Tohle detaily, ale mě to ten byt jejich, jak byl vyzdobený tady těma tiskovina, už mě jako velice znejistil v tom jejím. A ta babička ji přijímala za mý nepřítomnosti a ona ji propadla v důvěře, že jako byla u toho konce ty maminky, ty její dcery, takže já, když jsem jí řekla, že bychom měli být opatrný, tak ona tomu neřekla, že ne, že ona jako a ty Dvořákový právě řekla, aby ji navštěvovala, když já nebudu doma. Takže teď, když se ona přišla s tím, že jako potřebuje ty peníze, tak já, když jsem vyskočila z té postele a slyšela jsem, že teda jako přišel jako agent můj bratr, tak jsem řekla, paní Dvořáková, tak můj bratr přišel jako agent, ano? To ovšem musíme hlásit, paní Dvořáková. Představte si, já jsem teda byla Chápete, to ve mně pracovalo, jestli to je pravda nebo ne. Že jo? A ona, to jdeme hlásit, a ona vám skočila a dala mě políček a začala křičet, že jsem zrádkyně. A ta Ema teď byla v rozpacích taky. A já jsem řekla, jdeme na vnitro. Já jdu na vnitro. Rychle jsem se oblíkla a skutečně vám jsem z té Ždanovy ulice, to je tady za ministerstvem, tam jsme bydleli naproti Kino Oku, jak je tam v té ulici, jsem běžela do té kachlíkárny. Ona za mnou a tam jsem prostě hlásila, že jistá osoba toho a toho místa přišla oznámit, že přijel můj bratr jako agent. Díky tomu jsme měli pokoj, protože oni věděli teda, že to byla naštěstí osoba.
1: Vzpomínala Zdena Mašínová. K aktivním konfidentům patřil i lékař nebo budoucí lékař Oskar Černý, jehož estébáci vyslali i za Josefem Mašínem do Německa. Zdeně se dvořil, předstíral, že si ji chce vzít. V jednom z rozhovorů vzpomínala. Tahle doba byla pro mě skutečně traumatická. Rozhodovala jsem se, jestli mám dál žít. Zvláště po matčině smrti jsem na tom byla velice zle, ale byla tu babička a já jsem věděla, že ji tu nemohu nechat samotnou. Ke konci 50. let se Zdena Mašínová seznámila s vysokoškolským pedagogem Rudolfem Martinem. Vyučoval na Pražské filmové akademii muzických umění, vyučoval marxismus. Pocházel z židovské rodiny, za okupace patřil ke komunistickému podzemí. Byl to jeden z paradoxů Zdenina života. Sestra odbojářů, které komunisté zničili rodinu, našla celoživotní oporu v muži, který stál ještě nedávno na opačné straně. Vzali se po 20 letech známosti. Děti neměli, což byl další důsledek těžkého mašinovského života. V roce 1969 se Zdena dostala se zájezdem do východního Německa a odtud na den do Kodaně, kde se po víc než 15 letech setkala s bratrem. Josef Mašín předpokládal, že sestra na západě zůstane, ale odmítla kvůli babičce i budoucímu manželovi, s nímž se později odstěhovala do západních Čech. Říkala, díky mizernému postavení celé rodiny jsem nakonec byla svobodný člověk. Nemusela jsem být v žádné organizaci, říkala jsem, co jsem chtěla, k volbám jsem nechodila.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Když se v listopadu 1989 československý totalitní režim během několika dní sesypal, Zdena Mašínová žila s manželem v Konstantinových lázních. K té době řekla, celých 40 let jsem čekala, že se to zhroutí. Doufala jsem, že v tom marazmu nezemřu. Navzdory svobodě jí čekalo dalších mnoho let střetů a veřejných konfliktů. Odboj bratří Mašínů nedokázala podstatná část české společnosti přijmout. Politici je buď přímo odsuzovali, nebo se k ním báli přihlásit. Kde kdo je označoval za vrahy. Zdeny Mašínové se to dotýkalo. Počínání sourozenců chápala a hájila. Těžce nesla, že komunistická strana nebyla po listopadu 1989 jako zločinecká organizace postavena mimo zákon, že platil princip právní kontinuity, že za zločiny z let 1948 až 89 nebyl téměř nikdo potrestán.
0: Bohužel společnost, která žila ve dvou totalitách, zvláště v té druhé, obzvlášť dlouho, není snadné, aby z toho jen tak lehce dostala a tím způsobem, jakým byl provedena změna poměrů, konkrétně i v naší zemi. Na mě to celé dělalo dojem od samého začátku happeningu, že to byl víceméně takový happening. A že po totalitě toho druhu, který jsme byli nuceni prožívat, že to nebylo správně uděláno.
1: Říká na konci příběhu 20. století Zdena Mašínová mladší, která zemřela 10. června 2026 ve věku 92 let. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje Adam Drda.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz. Český rozhlas Plus, zprávy.
4: Z Zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2 až 3 %. Trumpovy 80. budou ve Spojených státech provázet nejen slavnosti, ale také protestní akce. Fotbalisty Nizozemska a Japonska čeká za hodinu vstup do mistrovství světa. A zítra bude polojasno, postupně i oblačno, nejvyšší teploty do 21 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Platy zdravotníků by v příštím roce měly vzrůst o 2 až 3 %. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem totiž řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
6: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
4: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce vzrostly alespoň o 5 nebo 6 %. Při odstraňování spadlého stromu zemřel jeden z drážních hasičů. Na sociální síti X to oznámil generální ředitel správy železnic Tomáš Tot. Mluvčí drážních hasičů Martin Kavka pak Radiožurnálu řekl, že nehoda se stala v Hanušovicích u Šumperku.
7: Vlak najel do spadlého stromu, na místo vyrazili hasiči správy železnic a během té likvidace toho spadlého stromu bohužel došlo ke smrtelnému zranění jednoho z těch dosahujících hasičů.
4: Podle Kavky museli drážní hasiči o víkendu kvůli silnějšímu větru vyjíždět častěji než obvykle, nejvíce zasahovali na Olomoucku. Donald Trump v rámci dnešních oslav svých 80. narozenin pořádá turnaj bojových sportů přímo před Bílým domem. Kvůli tomu nechal na slavném jižním trávníku postavit ohromnou kovovou konstrukci. Ta slouží jako aréna a stála v přepočtu přes 3 miliardy korun.
8: Trumpovy oslavy začínají ve Washingtonu po 20. hodině tamního času. Spolu s prezidentem budou 7 zápasů smíšených bojových umění sledovat 4 000 lidí přímo u Bílého domu. Dalších 120 000 vstupenek zdarma je vyhrazeno pro diváky na nedaleké elipse. Zatímco u Bílého domu se slaví, v New Yorku a dalších amerických městech se scházejí protestní hnutí No Kings. Koncert na obranu svobody slova, na kterém vystoupí i herečka Julia Robertsová, doprovázejí stovky sledovacích večírků po celé zemi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Kempy a hotely v Brně a okolí očekávají o následujícím víkendu nápor desítek tisíc lidí. Návštěvníci z celé Evropy přijedou na závody MotoGP na tamní Masarykův okruh. Některé hotely mají vyprodáno už několik měsíců. Provozovatelé kempů čekají, že lidé dorazí i na poslední chvíli.
9: Máme připravené elektrické přípojky, karavany opravdu můžou stát kdekoliv, i za plotem.
10: Eva Mociková z kempu Hájenka má zatím nahlášených asi 20 karavanů. Kemp funguje celoročně, jiné kempy otevírají jen na víkend, kdy se MotoGP koná. Woodcamp vyroste na poli mezi dálnicí D1 a autodromem, říká provozovatelka Květa Vrzalová.
11: Záleží, jestli chcou elektrickou přípojku, tam třeba už jsme na nějaké polovině zarezervovaných.
10: Loni rezervace podle Vrzalové nedělali. Provozovatelé okolních kempů nicméně pociťují propad rezervací oproti loňsku asi o čtvrtinu. Některé hotely hlásí plno. Ty s volnými pokoji je na závodní víkend nabízejí i několikanásobně dráž než jindy. Šimon Franz, Radiožurnál.
12: Fotbalisté Německa a ostrovního státu Curaçao před chvílí dohráli úvodní duel na mistrovství světa. Sledoval ho reportér Adam Weidenthaler.
13: Němci vyhráli 7-1 a potvrdili pozici favoritů. Úvodní půlhodinka ale nabídla zajímavou zápletku. Na vedení Německa 1-0 totiž odpověděl Comenesia a stal se prvním střelcem branky v historii Curaçaa na mistrovství světa. Vyrovnaný stav pak vydržel něco přes čtvrt hodiny. Další příběh napsal trenér Curaçaa Dick Advokát, který se v 78 letech a skoro 9 měsících stal nejstarším koučem na světovém šampionátu a sebral rekord Miroslavu Koupkovi, který ho tak držel ani ne 3 dny. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
12: Už za necelou hodinu vstoupí do světového šampionátu Nizozemsko a Japonsko. Tento duel odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy, stejně jako z nočních zápasů. V 1 hodinu ráno našeho času začne utkání Pobřeží slonoviny Ekvádor, ve 4 ráno pak Švédsko-Tunisko.
14: Nehoda na D3 u Veselí nad Lužnicí a kolona na dálnici D1 u sjezdu na Kutnou horu. Na dálnici D3 z Českých Budějovic na Benešovsko a do Prahy nehoda bez podrobností. Je za sjezdem na Veselí nad Lužnicí 103. kilometru. Místo havárie mimo kamery a plynule průjezdné. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se od sjezdu na Kutnou horu tvoří kolona. Kilometry 66 až 63 vepředu silničáři zavřeli pravý pruh, má tam stát porouchané auto. V koloně se zdržíte teď 10 až 15 minut. Na silnici 16 z Mělníka do Mladé Boleslavy spadl strom. Překážka je za odbočkou na Byšice. Čekejte omezený průjezd i u zavírku místa. Podobné překážky většinou odklízejí hasiči. A na Libereckou nebezpečí na výjezdu z Hodkovic nad Mohelkou do Vlčetína. Po cestě se pohybuje stádo krav. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno a nejvyšší teploty 17 až 21 na jižní Moravě i 24 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Vítejte v Leonardu Plus. Ukrajinské úřady denně hlásí oběti na životech v řadách civilistů. A zvláště při hraničních regionech často umírají třeba i mladí lidé, děti po útocích ruských dronů. Jenom během nocí těch útoků bývají stovky, často v regionech blíže fronty. Pokračující ruská invaze znamená velký psychický tlak, zvláště na vojáky, kteří čeli přímo, ale i na jejich rodiny. Cenná je proto pomoc terapeutů, kteří pomáhají čelit následkům války pro duševní zdraví. Hostem Leonarda Plus je proto Anna Michalčuk, ukrajinská psychoterapeutka. Vítejte, dobrý den.
16: Dobrý den, děkuji moc za pozvání a přivítání v Českém rozhlasu.
15: Pořadem vás provede Martina Mašková.
5: Leonardo Plus.
15: Vy jste studovala v České republice, ještě dřív, než jste studovala psychoterapii na Ukrajině, je to tak?
16: Je to tak. Jsem bydlela v České republice od roku 2010. Na začátku jsem tady studovala rok češtinu, pak bakaláře na Univerzitě Jana Amose Komenského z řízení lidských zdrojů a následně jsem se přihlásila na České vysoké učení technické v Praze a tam jsem studovala řízení inovačních projektů.
15: To znamená, že vlastně vzdělání, no původním vzděláním jste manažerka, ale táhlo vás to k terapii.
16: Přesně tak. Docela mě potěšilo, když jsem viděla studijní program Univerzity Jana Amose Komenského a tam bylo psychologie osobnosti, psychologie vývoje, psychologie práce. 80% toho programu byla psychologie.
15: Takže ta hlavní motivace k doplnění toho oboru byla práce s lidmi, nebo měla být. A tohle je taky práce s lidmi, ale v jiném gardu.
16: Přesně tak. Mě asi od 14 let zajímala lidská duše. Četla jsem různé filozofické knihy a přemýšlela jsem o tom, jak můžu s tím začít pracovat. A trvalo mě docela dlouho, než jsem se odvážila a opravdu šla do toho výcviku a uvěřila to, že ten můj sen, být psychoterapeutka a pracovat s lidskými duši je možný a teď ten sen žiju.
15: Vy jste, pokud vím, vlastně z lékařské rodiny. Tatínek je na frontě, myslím, vojenský chirurg.
16: Je to tak.
15: A manžel je na frontě.
16: Manžel je taky na frontě a je taky můj kolega, je to taky psychoterapeut.
15: Čili jste prodělali ten výcvik ve stejnou dobu. Vy jste tedy žila plus minus 13 let tady v České republice, ale rozhodla jste se vrátit do Kyjeva. V jaké souvislosti nebo s jakou motivací?
16: V podstatě od začátku plnohodnotné ruské invaze jsem cítila v sobě veliký hněv a touhu vrátit se. Dokonce jsem rozmýšlela o tom, jestli se nepřidám přímo k armádě. Táta mě rozmluvil s tím, že asi budu užitečnější v jiných místech. A to už jsem byla přihlášena na ten terapeutický výcvik. A jako každý člověk, který byl v Evropě tou dobou, jsem si představovala, že ty bomby padají prostě všude. A potřebovala jsem nějakou zaminku k tomu, abych tam přijela a ten výcvik se stál tou zeminkou a pak tou zeminkou stála zamilovanost do mýho manžela budoucího.
15: Vlastně žijete tak trochu mezi tím zázemím a frontou na pomezí. Jak psychicky náročné to je, protože my budeme mluvit o tom, jak pracujete s klienty, ale zároveň i tohle přece musí být určitý jako psychický tlak pro vás samotnou.
16: Je to tak, Martino, je to velký psychický tlak i pro mě, ale je takový jako kdyby v pozadí, neviditelný. Je to jako kdyby jste na sobě měla takovou těžkou deku. Podprahový takový stres, který v podstatě, protože mě doprovází, když žiju v Kyjevě, mě neustále doprovází rozhodování o to, jak lépe můžu přežít. Že musím mít zbáleno například zavazadlo.
15: Pořád.
16: Pořád. Zavazadlo s vodou, nějakými svačinami, spacákem, karimatkou a tak dále. Že musím mít doma všechny zásoby k tomu, abych dokázala pracovat a poskytovat terapii lidem, i když nebude mít proud, nebo když mě vypadne internet. Jak s tím naložím?
15: Jakou psychickou podporou nebo spruhou v téhle situaci je ta vazba do Čech? Ať už profesní, anebo lidská?
16: I profesní, i lidská vlastně veliká. I ten samotný například váš zájem a zájem vůbec všech Čechů o to, co se děje na Ukrajině, pro mě je velkou podporou a pro Ukrajince vůbec. Jeden z narrativů ruské propagandy, která se šíří na Ukrajině, je to, že všichni na nás zapomněli. Nikdo o nás nemá zájem. Evropáni nás nemají rádi vlastně. A já tam jezdím i sama zažívám tady v Praze, když se setkávám s lidmi, že mě lidi říkají, že to není tak, že to není pravda, že přispívají a pomáhají. A já to pak šířím také i na Ukrajině, mezi svými kolegy, klienty, přátelé. A vidím tam tu odezvu. Vidím dojetí, ne u všech, ale dejme tomu u 70% lidí, to vyvolá nějaké hezké pocity. To je jedna věc, to je ta morální podpora. A druhá věc je to, že já sem jezdím v podstatě se vyspat. A hrozně hezky tady spím, protože když nevíte, jestli se dneska večer vyspíte, když už mám za sebou několik těch kombinovaných útoků, který jsem přežívala třeba i v krytu, tak zažíváte neustále něco, čemu se říká latentní násilí. Samotné očekávání toho, že se násilí stane, vyčerpává. Tady pocit ohrožení přispívá k tomu, že vlastně byl bezpím. A když přijedu do Prahy, tak najednou začínám hezky spát. Naposledy pamatuju si, když jsem vystoupila na hlavním nádraží, byla jsem hodně dojatá a přišlo mi, že poznávám ten vzduch, jak to tady voní. A měla jsem dojem, jako kdybych roztánula, jako kdyby ty ledy zešly z mých ramenů. To vlastně byla moje první návštěva od té hrozné zimy, co jsem zažila. Já jsem celou zimu vlastně prožila v tom Kyjevě a zažívala jsem ty útoky i ten nedostatek tepla, proudu a vody. Takže Česko bylo najednou prostě
15: oáza.
16: Oáza. Jo, měla jsem dojem, že jsem přijela a přátelé a kamarádi mě rodnou takhle chytili a vzali na ručičky. A byla jsem hodně ohřátá jak fyzicky ve vaně, tak i vlastně lidsky.
15: Hostem Leonarda Plus je psychoterapeutka Anna Michalčuk.
5: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Na všechno, o čem mluvíme v tomto pořadu, se díváme společně s mým hostem, s Annou Michalčuk, optikou psychoterapeutky. Jaký psychický tlak tedy znamenají ty útoky na hlavní město pro tamní obyvatele? Co to v praxi znamená pro život a psychické zdraví obyvatel Kyjeva?
16: Každý si s tím vyspořádává jinak, někdo líp, někdo hůř. Znamená to celou řádu takových obyčejných každodenních omezení, jako například, že během poplachu nejezdí metro, nemůžete být venku od 12 do 5 do rána, nefunguje navigace například. To jsou taková jednoduchá omezení, ale pak i ten neustálý pocit, jak jsme se bavili předtím, toho ohrožení, to je ten stres, který se kumuluje jak v těle, tak i v psychice. Lidi potřebují více úsilí vyvinout k tomu, aby přežili, aby si rozplánovali ten svůj den a mají méně sil na to, aby se propojovali. Takže i když já třeba jsem během té hrozné zimy, která byla letos, našla v sobě úsilí natáhnout tu ruku pro pomoc ke svým přátelům, rodině i tak dále, často jsem zažívala to, že ten člověk na druhé straně vlastně nemá sílu mě odpovědět. Nemá sílu taky. Ale ta osobní setkávání hodně pomáhají a hodně pomáhá to uvědomění toho, že život pokračuje, že my stále vybíráme ten život. Jak to vám ještě říct? Po těch útocích hodně často mívám pocit, je to v podstatě zážitek násilí. Je to zážitek toho, že někdo mě chtěl zavraždit.
17: Co vám samotné pomáhá podporovat, posilovat tu odolnost? A to myslím jak v profesním ohledu i v tom osobním ohledu.
16: Mně hodně pomohlo zpracovat ty své zážitky z té zimy a vůbec ty války na Ukrajině díky tomu, že jsem vytvořila jednu lekci na téma odolnost, kterou jsem tady prezentovala v Praze, kterou budu prezentovat i dále. Ten pocit, že vlastně moje utrpení má smysl a může vlastně posilit někoho jiného, je jedním takovým silným bodem. Ale obecně moje osobní odolnost a i to, co říkám jiným lidem, stojí na mnoha pilířích a čím víc jich je, tím odolnější vlastně jste.
17: A možná bychom potřebovali příklady?
16: Tak například připravovat se na to nejhorší. Takže moje domácnost je zařízena takovým způsobem, že kdyby vypadla voda, vypadl proud, neměla jsem plyn, tak já vždycky mám nějaké světílka nebo nabíjící stanici nebo plynovou bombu, se tomu říká, k tomu, abych si mohla uvařit. Další věc, zakládám na hřejivých vztazích s lidmi. Když je mi špatně, vím, že třeba teďka úplně nemám sílu se s někým propojit, ale jako kdybych, víte, jako v dětství musíte spolknout sirup nebo tabletu, prostě se namotivuju k tomu tu ruku natáhnout, protože vím, že potom mi bude líp. Psychoterapie taky hodně pomáhá. Místo, kde já můžu mluvit o sobě, o tom, co zažívám, o svém utrpení. A další věc je hledání podobných příběhů a podobných lidí, kteří taky zažívali nějaký diskomfort, omezení a inspirace skrz to, jak oni to prošli. Takže já hledám takové lidi, jak třeba v českých celosvětových dějinách, tak i v ukrajinských dějinách. Jeden z mých oblíbených inspirací je ukrajinský filozof Ihor Kozlovský, který byl mučen a byl v ruském zajetí více než 2 roky a poslouchám jeho lekce a to mě hodně podporuje.
17: To je za současné války. Za současné války. Posloucháte Leonardo Plus, mým hostem je psychoterapeutka Anna Michalčuk. Vaše, abych řekla, hlavní odborná práce ve vztahu k Ukrajině, pokud tomu dobře rozumím, tak je péče o manželky nebo partnerky vojáků. Co to obnáší? Jakému tlaku oni čelí?
16: Ano, já jsem dobrovolní krizová interventka v jedné nekomerční organizaci na Ukrajině, která se zabývá péčí o manželky vojáků. Každá žena, která se tam obrátí a nechá svůj kontakt, má nárok na 3 bezplatné, absolutně bezplatné konzultace, může přijít k nám do takzvaných hřejivých kruhů, do těch kruhů může chodit neomezeně a také tam v rámci péče a pomoc při těhotenství.
17: To je offline, předpokládám, ne online.
16: Online. Protože ty ženy jsou v různých okolnostech, jsou po celém státě Ukrajiny, velký stát, i ty odborníci hodně často bývají v zahraničí. Online pro Ukrajinu a pro ukrajinskou terapii je opravdu velkou záchranou a prokázal se jako dostatečně efektivní. Jo, kdyby nebýt toho online, tak vlastně jsme všichni na tom daleko hůř. Čemu oni čelí, jste se mě ptala, Martin.
17: Ano, jakému tlaku čelí, co nejčastěji řeší, tam se vší diskrétností, že nemůžeme sdílet nějaká osobní, vysloveně osobní věci, ale typově, jakým problémům čelí?
16: Já bych řekla, že jeden z takových největších problémů je to, že čelí nepochopení ze strany společnosti. Protože ukrajinská společnost stále v sobě má třeba muže, které si vybrali vyhýbat povinné službě, nebo utéct, nebo ženy, se kterými ty manželky vojáků se setkávají, často se bojí jejich osudu. Proto vlastně, když ty manželky vojáků chtějí pozdílet, že jsou naštvaný, nebo rozčarovaný, nebo smutný, a prožívají v podstatě ztrátu toho manželského života a rodinného. To okolí je neumí s tím přijmout a podpořit. To okolí je buď odmítá, zmenšuje a tak dále.
17: A čím to je?
16: Já si myslím, že je to strachem. Dost často lidi se bojí toho, co ty ženy zažívají, protože neumějí si to představit. Jedna věc a druhá věc, občas je to i studem, protože například je tam manželka vojáka a pak je tam manželka člověka, který se rozhodl té armádě vyhnout. A ona vlastně, ty dvě, ta, co má toho vyhýbajícího se manžela, může zažívat stud v kontaktu s tou manželkou vojáka.
17: A v jaké situaci jsou ty rodiny, které vlastně přišly o manžela buď, že padl na frontě, nebo že tam pořád je, třeba už několik let, nebo zkrátka je nějakým způsobem mimo domov kvůli válce.
16: Ty ženy čelí tomu, že na sobě musí táhnout tu domácnost kompletně sami, děti, popřípadě staré rodiče, popřípadě se musí někam úplně přestěhovat. Můžou být z okupovaného území, anebo ta fronta, ona se blíží a dosah těch dronů se zvětšuje, takže ta vlastně nebezpečná zóna, ne kill zóna, ale ta nebezpečná zóna se neustále rozšířuje. Takže i tomuto ty ženy čelí.
17: Já si vzpomínám, když jsem byla ve Slovensku, tak ještě v té době, když jsem tam měla možnost mluvit s rodinami, tak tam jako plus minus bylo možné žít, ale pak jsem zaznamenala v zimě poté, to byla zima 2025, že vlastně už ta místní vojenská správa žádala, aby pokud možno rodiny s dětmi šly blíž do vnitrozemí, protože to začíná být nebezpečné. Já nevím, jak moc se podle vaší zkušenosti nebo zkušenosti vašich klientek změnila situace potom, co začaly používat ty drony na optických vláknech. Je to nějaký psychologický posun, nebo je to tak plus minus stejné, že jde i ty konvenční drony?
16: Pro ženy vojáku to v podstatě se nemyslím, že mělo velký dopad, to spíš mělo dopad přímo pro vojáky, kvůli tomu, že jestli já chápu správně, já nejsem vojenský odborník, tam se jedná o to, že ty drony na optickém vláknu jsou hůř identifikovatelné, není možné je potlačit zásobami radioelektronního boje, ale oni nedolítají tak hluboko do toho tylu. To se týká přímo té kill zóny.
17: Naši kolegové zaznamenali, jak to vypadá, jaká je situace v Chersonské oblasti a popisují tam, v jakém dennodenním ohrožení jsou řidiči MHD. Vlastně musí mít takové ty čujky, to přístroje, které detekují, že se blíží dron. Já vím, že vy jste mi říkala, že, což teda zase se ptám v tom kontextu vaší jako erudice psychoterapeutické, že prostě jako lidé, kteří jsou zvyklí na to, že se tohle děje, tak vlastně jsou citliví už jenom na ten samotný bzučivý zvuk, že něco letí tohodle typu a ono to zní, vy jste říkala, jako komár? Že...
16: Přesně tak, buď jako motorka, ty větší drony zní jako motorka, anebo jako komár, anebo cokoliv, co v podstatě má motor. Cokoliv, co má motor, vyvolává v nich náhle zbystření.
17: Zase to vrátím k těm manželkám vojáků, které prostě žijí, jasně, čím blíž těm válečným zónám, tak tím větší riziko. Zase ve vší diskrétnosti, co s vámi řeší? Co je předmětem té vaší odborné péče o ně?
16: Truchlení v podstatě. Truchlení pro ten jejich život, který se nestal. A přijetí toho faktu, že nevědí, kdy válka skončí. A ty pocity, které nemají kam dát. A hodně často vyčerpání a unávu.
17: Praktické, v jaké situaci jsou ty rodiny finančně? Ono, když je muž v armádě, tak mají nějaký příspěvek? Nebo...
16: Když je ten muž v armádě, tak ty děti a ta manželka můžou mít slevy například na energie. Čím blíž je k té frontě, tím vyšší má peněžní zabezpečení. Tam v ukrajinské armádě je to tak, že máte fixovanou výplatu, která činí 15-20 tisíc korun. Teďka to nějak navyšovali, takže asi je to spíš jako těch 15. A plus k tomu dostávají ještě tuším cca 50 tisíc navíc, pokud jsou blízko té kill zóny, toho boje.
17: Ale zase to zase není tak moc. Já jsem se ptala proto, když mluvíme o těch psychických tlacích na rodiny, tak jestli jako pociťují i nějakou finanční tíseň, když se... Jestli ty tlaky třeba případně jsou i finanční, proto se ne vždycky.
16: Ne vždycky, popravdě to není první věc, kterou jdou se mnou řešit. Jo, spíš je tam jakoby takovou červenou linkou to nepochopení, truchlení a unava.
17: A teď jsou situace, kdy se muži vracejí, třeba kvůli zranění, stanou se z nich váleční veteráni. Co to obnáší, jak náročné to pro vaše klientky je?
16: Obnáší to seznámit se s absolutně novým člověkem. S člověkem, který je něčím, co jste nikdy předtím neviděla a nepotkala. Protože voják, který se vrátí z té fronty, to, co na té frontě je adaptivní, pro naši společnost může vypadat nepříjemně, provokativně. On možná se zavírá, nechce o těch věcech mluvit, ona se o něj chce nějakým způsobem postarat a on to vnímá jako rozrušení. Dost často ty ženy taky čelí tomu, že pokud ten manžel tam byl hodně dlouhou dobu, tak v podstatě už neumí žít ten civilní život. On je zvyklý na to, že má rozkaz. On je zvyklý na to, že ví, že má předurčený, co má a kdy dělat. Takže on se musí na novo učit, objednávat se k lékaři, já nevím, vymyslet, co budou dělat dneska večer a tak dále. Další věc je to, že on přijede v podstatě jako méně citlivý, ona po něm chce nějaké to emoční propojení, nějakou blízkost, ale on zatím toho nějakou dobu není schopen.
17: Aha. co v tom krajním případě, kdy se návrat nepodaří. Trauma třeba z toho, že mu zabili kamaráda a není schopen tu emoci spojit s něčím jiným. Mm-hmm. Takže dokonce domácí násilí, alkohol.
16: Děje se to taky, což si vzpomínám, že bylo takové jedno z mých rozčarování. Já jsem i stále toužím potom více pracovat přímo s veterány a s vojáky a když jsem si představovala, že do té práce jdu, tak jsem si představovala, že za mnou přijde takový sokol. Vysoce morální člověk s obdivuhodnými hodnotami, ale tam jsou prostě obyčejní lidi a moje práce je od toho i pomáhat i třeba lidem, se kterými nesouhlasím, se kterými se moje hodnoty liší i tak dále.
17: Protože prošli něčím, čím my jsme neprošli.
16: Třeba prošli, kvůli tomu, že prošli něčím, čím jsme my neprošli, to je taky jako jedna věc a je tam spousta takové bolesti a uraženosti na to, že my to tady nechápeme a pocit opuštění, jako kdyby na něj všichni zapomněli. To se může taky projevovat ve vztahu s tou manželkou, anebo ten člověk vlastně byl v něčem neúplně zrálý ještě před tou válkou a ta válka jako zvětšovací sklo to vlastně zesílila. A teď s tím musíte naložit nějakým způsobem. Díky bohu na Ukrajině je dostatečně, nevím jestli dostatečně, ale docela dost neziskových organizací, kteří se věnují rehabilitaci pro ty vojáky a jejich zpětné integraci do společnosti.
17: Co obnášel váš výcvik? Co všechno, v jakou výbavu potřebuje mít psychoterapeut, který potom už pracuje s klienty. Vím, že i během výcviku pracuje s klienty, takže vy jste už aktivní psychoterapeut.
16: Je to tak. Jsem vlastně psychoterapeut ve výcviku. Když ten výcvik už mám dokončený, mně chybí jenom pár formalit, určitý dokumenty, které musím dodělat k tomu, abych dostala bezprostředně ten certifikát. Ale ten výcvik je pětiletý, takzvaně komplexní a jsou tam stovky a stovky hodin terapie a v různých podobách, v podobě osobní terapie, skupinové terapie, supervize, různé specializace a tak dále. Já jsem taky ještě i parová terapeutka, takže to je taky jako vlastně proto ty manželky vojáku, kromě toho, že jsem sama manželka vojáka, tak ta parová terapie mě zajímá ještě z hlediska toho, že vztahy jsou můj dlouhodobý zájem.
17: A je to výhoda být manželkou vojáka pro tu práci, nebo je to malinko i handicap, protože bolí to, co bolí vaši klientku, tak může trochu bolet i vás, nebo si uvědomíte na tom svoji situaci?
16: Já to vnímám jako silnou stránku, možná proto, že se cítím docela dost jako při síle aktuálně a vidím na těch ženách, že když jim řeknu, že jsem taky manželka vojáka, jako kdyby s nich něco jako spadlo. Že před nima se děje někdo, kdo s nima tu zkušenost sdílí a někdo, kdo jim víc rozumí. Kde není jenom trénovaný odborník, ale najednou je tam větší ten lidský rozměr.
17: Takže jaká pomoc pomáhá, krom toho, že ví, že sdílíte osud, tak jaký typ podpory z vašeho pohledu nejlépe zabírá v těchto situacích?
16: Já bych řekla, že určitě dát prostor během těch sezení těm pocitům a druhá validovat je, hodně validovat, že to, že ta žena prožívá je normální, ty okolnosti nejsou normální.
17: Dát jí pocit hodnoty.
16: Dát jí pocit hodnoty a toho, že s ní není nic špatně, že je třeba naštvaná. S ní není nic špatně, že se cítí být uražena. S ní není nic špatně, že třeba ostře reaguje na to, že někdo si pustí ruskou písničku, nebo že někdo se chlubí tím, jak se vyhýbá armádě. Že tam vzniká ta agresivní reakce, nebo s ní není nic špatně v tom smyslu, že chce třeba spát několik dní za sebou, protože je prostě přetížena. Kvalidovat ji v tomhle tom a ukázovat, že ona to vlastně zvládá, i když se jí zdá, že ne.
17: Mluvíme o ženách, ale samozřejmě v tom všem často jsou děti. Já vím, že to by byla samostatná kapitola, asi jako dětská psychika ve válce, ale pomáhají těm maminkám, jsou možná silnější, než by se zdálo, anebo je to těžké? No těžké to je každopádně, asi předpokládám, ale...
16: To asi záleží na věku toho dítěte. V některých případech to, že se dítě objeví v té rodině, může pomoct té mamince si uvědomit, že má zlepšit podmínky svého života. Ale obecně děti jsou prostě další zátěž docela často. Možná to zní trošku hrubě, to, co jsem teďka řekla, ale...
17: Když je někdo psychicky na dně, protože manžel má na frontě nebo zraněného nebo ve špatném psychickém stavu, tak je to náročnější být oporou pro děti.
16: A je to taky náročný jim vysvětlovat, kde je táta. A vidět, že i vlastně ten manžel přichází o ty zážitky, které už se nikdy nezopakují.
17: psychoterapeutka z Kyjeva Anna Michalčuk, odbornice, která pečuje zvláště o psychické zdraví manželek vojáků. Děkujeme, že jste přišla k nám do studia a i přijela z Kyjeva.
16: Děkuji vám, Martina, za pozvání.
17: Posluchačům děkuji za pozornost. Od mikrofonu se pro tentokrát loučí Martina Mašková.
0: Tam nikdo nikdy jak přežíval jako okupace, tomu se nevraceli.
18: Hlasy paměti. Nový podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
19: Řada z nich prostě mlčela krátce po válce, protože ten příběh ještě neskončil.
18: Po stopách naší historie se vydávají novinářka Lucie Korcová, dokumentarista a spisovatel Adam Drda a ředitel Postbellum Mikuláš Kroupa. Podcast Hlasy paměti najdete už teď v podcastových aplikacích, v aplikaci Můj rozhlas a na webu plus.rozhlas.cz. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus si ho můžete poslechnout jednou za 14 dní, ve středu v 9:30 večer a v sobotu v 11:30 dopoledne.
5: 20:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
20: Zprávy a Martin Benda.
21: Americký prezident Donald Trump vyzval Izrael, aby zastavil údery v Libanonu. Útočit by podle něj neměla ani druhá strana. V rozhovoru pro server Axios kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a použil přitom i vulgarizmy. Izraelský útok na libanonské radikální hnutí Hezbollah se stal v době, kdy se očekává podpis mírové dohody mezi Íránem a Spojenými státy. Trump předpokládá, že dohoda bude uzavřena během několika hodin. Češi převezení v Chorvatsku do nemocnice po srážce plachetnice s katamaránem nejsou v ohrožení života. Tři z nich by měli propustit, čtvrtý zatím v nemocnici zůstane. Na palubě menšího plavidla cestovala osmičlenná česká posádka. Tři lidé zemřeli, jeden se stále pohřešuje. Do pátrání po něm se zapojila všechna dostupná záchranná plavidla v okolí Splitu a také vrtulníková jednotka. Příčiny neštěstí se vyšetřují. Švýcarsko nezavede limit na maximální počet obyvatel. V dnešním referendu návrh odmítla většina hlasujících i většina kantonů. Protiimigrační strana SVP chtěla počet obyvatel zastropovat na 10 milionech. V zemi teď žije asi 9 milionů 100 tisíc lidí. Pravicoví politici pro omezení jejich počtu argumentují udržitelností, příliš vysokou hustotou zalidnění nebo nedostatkem bydlení. Je světový den dárců krve. Transfuzní stanice upozorňují, že právě v létě jim krev často chybí nejvíc. Přibývá totiž úrazů a pravidelní dárci často odjíždějí na dovolené do zahraničí. Po návratu z některých destinací navíc nemůžou krev darovat i několik měsíců. V Česku je ročně aktivních asi 220 tisíc dárců. Podle Českého červeného kříže by jich ale bylo potřeba zhruba o 80 tisíc víc.
14: Zdržení na D1 u sjezdu na Kutnou horu a nehoda v Českých Budějovicích. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se od sjezdu na Kutnou horu stále tvoří kolona mezi kilometry 66 až 63. Vepředu je kvůli odstavenému vozidlu zavřený pravý jízdní pruh. Zdržíte se zhruba 10 minut. Ostatní dálnice teď bez kolon. Na D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Hustopeče stojí osobní auto. 24. kilometr stojí vpravo, označené šipkou, provoz nespomaluje. V Českých Budějovicích čerstvá nehoda na Rudolfovské třídě. U odbočky k Lidlu se srazila dvě osobní auta. Je to nehoda bez zranění, na místo vyjela policejní hlídka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
21: Noc bude polojasná, že skoro jasná, pouze na severu a severovýchodě se můžou objevit přehánky, ochladí se na 11 až 6 stupňů. Zítra přes den čekáme polojasno, během dopoledne potom už bude postupně oblačno a na severovýchodě se výjimečně mohou přidat přehánky, které budou k večeru potom ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 21, na jižní Moravě až na 24 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
22: Dnes s Janem Lukačevičem.
23: Víte, proč je nikotin tak návykový? Nebo proč nám funguje mozek?
1: Za obojím stojí nenápadné síly, které drží pohromadě molekuly v našem těle a které jsou přitom tak malé, že je nikdy neuvidíme pouhým okem. Matěj Červenka je 22-letý chemik z Akademie věd, který se rozhodl tyhle exotické síly zkoumat. Výsledky, se kterými přišel, mohou jednou pomoct při vývoji nových léčiv. Nejen o výsledcích, ale i o světě očima chemika a o surfování si budeme dnes povídat. Matěj, ahoj.
3: Ahoj, Honzo. Žárovky.
1: Když řeknu, že se věnuješ kation P interakcím, asi se většina posluchačů a posluchaček vyplaší, protože jim to nic neřekne. Můžeš to prosím tě přiblížit lidem, kteří měli chemii naposledy na střední škole?
3: On už ten samotný název kation P interakce hodně napovídá. Pojďme si to rozebrat slovo po slovu. Kation nebo kationt je kladně nabitá částice. Můžeme si představit například sodný kation z chloridu sodného neboli kuchyňské soli. A to slovo pi v tom názvu kation pi stojí za pi elektronový systém, který obsahují molekuly, jako je například benzen nebo fenol, to jest aromatické molekuly. A tyhle kation pi interakce jsou nesmírně důležité pro biologii a nebyli bychom bez nich schopni fungovat a spousta léčiv by bez nich taky nefungovala.
1: K čemu ještě fenol je?
3: Fenol je hrozně zajímavá látka. Je velice povrchově aktivní a dá se z ní například dělat separace DNA, ale pro nás je teda především zajímavá, protože se vyskytuje v proteinech a je to pro mě jako pro fyzikálního chemika jednoduchý systém pro studium jako molekula.
1: No, ty říkáš jednoduchý systém, ale já jsem se dočetl, že u nás se experimenty, které pro váš výzkum potřebujete, s těmito molekulovými interakcemi ani nedají uskutečnit.

0: strukturu celého proteinu. A my teda děláme přesně neutronovou difrakci s izotopovou substitucí, to znamená, že ty experimenty jsou ještě o trochu složitější, protože potřebujeme izotopově značené sloučeniny a u nás se ty rozptylové experimenty s těma neutranama bohužel nedají dělat.
1: Těžko se to možná představuje, protože člověk si řekne, no tak nějaký experiment. V České republice nemáme na to přístroje?
0: Máme jaderný reaktor v Řeži, ale tam bohužel se nedokáže v jednu chvíli udělat dost neutronů na to, aby to uživilo ten náš přístroj. Proto musíme dojíždět do francouzského Grenoblu, kde mají jaderné zařízení, mají tam jaderný reaktor s obohaceným uranem a tam je přístroj, na kterém jsme schopni měřit naše experimenty.
1: Takže člověk docela dost cestuje, aby vůbec něco změřil.
0: Jo, cestuje zhruba jednou až dvakrát ročně na experiment takový.
1: Ty říkáš, že ty kation P interakce jsou ve vodě silnější, než si vědci doteď mysleli. To zní jako malý detail, ale proč je to vlastně tak velká věc?
0: Oni jsou ty interakce i v biologii hrozně specifický. Jenom abych uvedl ještě trochu kation P interakce, tak oni je objevili zhruba někdy na rozmezí 80. a 90. let. A když se začaly objevovat první krystalografické struktury proteinů, tak zjistili, že kladně nabitý aminokyseliny, například lysin nebo arginin, se nepárují se záporně nabitými aminokyselinovými zbytky, jak by se očekávalo, ale často se nacházejí právě u těch aromatických molekul. A tak se tím začali lidi zaobírat, a zjistilo se, že ty interakce jsou v biologii všude přítomné.
1: Takže proč je to vlastně tak velká věc, že jsme přišli na to, že taková interakce je mnohem silnější ve vodě?
0: Je to obrovský, protože nám to dává určitý jemnější porozumění těm systémům ve vodě, kde se děje většina biologie. Ale co my jsme zároveň dokázali, a moc se teda o tom nemluví, je, že my jsme ty interakce byli jako schopni jako první v nějakým biomolekulovém rámci nasimulovat. A to nám potom pomůže právě dělat biomolekulové simulace pro vysvětlování biologických jevů nebo právě pro vývoj nových léků, což je ještě mnohem důležitější.
1: Jak se taková simulace dělá? Je to na počítači nebo se opravdicky dělá něco se zkumavkami v laboratoři?
0: Je to simulace počítačová. Nás zajímá, jak ty simulace dělá co nejlíp. A bohužel ty biomolekulové simulace, tak kdyby člověk je mohl dělat kvantově, tak to tak dělá, ale bohužel to nejde, takže my musíme je zjednodušovat, zjednodušeně řečeno, abychom mohli simulovat celý proteiny a nás zajímá právě to, jak je dělat přesně v kontextu toho biomolekulového simulování.
2: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
1: S Matějem Červenkou z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky si povídáme o velmi exotických molekulárních interakcích. Matěji, ty jsi nastoupil na UOCHAP, jak se tomuhle ústavu taky někdy říká, v 19. Ty bakalářku odezdáváš letos. Jak tohle člověk stihne takhle brzo?
0: Já dělám Pavla Jungwirta na UOCHABu a já jsem se s ním skontaktoval už ve třeťáku na gymnáziu. Já jsem se o něm dozvěděl, když jsme s klukama nebo se spolužákama chtěli připravit kapalnou slitinu sodíku a draslíku. Vlastně sodík a draslík jsou oba dva pevné látky a když je smíchá člověk v nějakém poměru dohromady, tak dostane kapalný kov, který vypadá zhruba jako rtuť. Ale nejzajímavější na tom je to, že když to člověk hodí do vody, tak to bouchá a hoří.
1: Já jsem se chtěl zeptat, jak vás napadlo míchat takovéhle látky, ale v okamžiku, když se řekne, že to bouchá, tak to by mě taky asi lákalo vyzkoušet.
0: No a Pavel mě navedl právě na jeho dlouholetého spolupracovníka Phila Masona, a který používá tuto slitinu k experimentům, které provádí. A on nás to teda naučil a pak se mě zeptal, jestli bych tam nechtěl zůstat jako na stáž. Tak jsme se domluvili, že nastoupím, až začnu na vysoké škole. A nastoupil jsem tam a začal jsem dělat právě na projektu kovové vody, ve které používáme tyto slitiny.
1: Taky jsem se dočet, že máš za sebou už i autorství článku v prestižním časopise. A zároveň těch článků už máš za opaskem víc. Stíháš se někdy chovat jako klasický vysokoškolský student, co prostě občas vyrazí s kamarády, nebo se podřizuje tvůj čas vědě a laboratoři?
0: Ne, právě naopak. To, že dělám vědu na ústavu, mě často donutilo, abych neřešil

0: Tolik školu a řešil jsem tu práci a čas na kamarády a sportování a užívání si života si taky udělám. Přece jenom se o chemicích říká, že to jsou největší pařmeni, tak...
1: To mi trošku nahrává na další otázku, protože jsem se chtěl zeptat, co děláš, když potřebuješ od takového shonu vyčistit hlavu. Zmínil jsi sportování, zmínil jsi, že chemici jsou pařmeni. Co tam všechno ještě máš?
0: Když si potřebuji vyčistit hlavu, tak skočím na webovou stránku, kde je větrná předpověď pro příští 2 týdny a najdu místo v Evropě, kde je teplo, vítr a skočím do auta, vezmu surf a jedu.
1: Takže si to mám představit, že windsurfuješ, je to ten správný sport, nebo kite?
0: Ano, windsurfing.
1: Jaké to je takhle jezdit? Přemýšlíš u toho nad chemií, nebo se soustředíš jenom na to, co je okolo tebe?
0: Já jsem v duši chemik a nad chemií přemýšlím v podstatě neustále. I na surfu, když se třeba potkám s někým a bavíme se o vybavení, tak mě zajímá, z čeho je to vyrobené a proč se nějaký materiál zrovna použije. Ale samozřejmě, když je člověk na vodě, tak úplně vypne a zajímá ho jenom ten samotný požitek z toho sportu.
1: Což si myslím, že je hodně potřeba s takovým zápřehem. Když jsme u toho zápřehu, tak ty jsi zmiňoval, že vyrážíte na experimenty do Grenoblu 2x do roka. Já jsem se v jednom článku dočetl, že tam pracujete klidně 16 až 18 hodin. Jak takový den vypadá v takovémhle vypětí sil?
0: Ono to dost záleží, jak moc ten experiment jde podle plánu. Vlastně ono je docela i složité ten čas na tom přístroji dostat, protože neutrony jsou neuvěřitelně drahé. Pro představu, jeden den na tom experimentu stojí zhruba 30 tisíc dolarů. A teda člověk musí celý ten experiment vymyslet ještě předtím, než ho může udělat a nemá ani tu jistotu, když podává žádost o ten experiment, že ho dostane. A když jede na ten experiment, dostane ten čas, tak musí využít v podstatě každou minutu toho neutronového paprsku. Proto děláme často třeba 16-18 hodin, pak si přes noc necháme vzorek v paprsku a ráno se zase zbudíme, nasnídáme se, jdeme vyměnit vzorek a takhle to vlastně jde dookola zhruba týden, co jsme tam.
1: To asi člověk moc nespí, co?
0: No, když jede víc lidí na experiment, tak se třeba vyspí i díl, že se střídají směny, ale často nespí, ano.
1: A dobíš potom zase energii na windsurfu, nebo máš ještě nějaké jiné cesty, jak si odpočinout?
0: Já ještě, teďka to bude znít trochu možná nerdsky, ale ještě rád hraju s kamarády dračí doupě a právě máme na ústavu skupinku lidí, se kterou hrajeme dračí doupě a to je taky jedna z aktivit, která mi pomáhá si odpočinout od vědy a od školy.
1: To mám radost, že nám na sebe prozrazuješ takové věci. Zároveň taky o sobě říká, že jsi ctižádostivý. Je to pro tebe spíš motor nebo taková past?
0: Hodně mě to pohání kupředu, něco dokázat hlavně sobě, ale člověk nesmí zapomenout, proč tu vědu začal dělat na prvním místě. A to nebylo proto, aby se mu dostalo uznání, anebo publikoval co nejvíc vědeckých článků. Ale třeba pro mě to byla radost z toho se v něčem šťourat a objevovat nové věci a objasňovat zákonitosti v přírodě.
1: A to je moc hezká zpráva o tom, že lidé, kteří jsou ve vědě, tak mají ty motivace dost často čisté a prostě jenom opravdicky zajímá, jak ten svět okolo nás funguje. Zároveň já vím, že se to taky občas nepovede. Co děláš, když ti nevyjde experiment, jak na to reaguješ, jak se s takovým neúspěchem popasuješ?
0: Já si myslím, že je potřeba se zvednout a jít dál, ale je vtipný, že se o tom bavíme, protože ty neutronové experimenty jsou naplánované tak, aby se nikdy nic nepokazilo, protože člověku, když ten experiment nevyjde, nemá ty data, a není z toho ta publikace, tak už ten čas na tom neutronovém paprsku nikdy nedostane na ten experiment. Takže tam je velký nátlak na to, aby bylo všechno správně a všechno bylo naplánované do posledního detailu.
1: No chtěl jsem se tě zeptat, jak pracuješ s chybou, ale chápu, že minimálně v téhle oblasti to asi není úplně jednoduché, když se to nemůže nepovést. Jsou ale nějaké oblasti, kde se ti nedaří a jak na to reaguješ?
0: No tak určitě v tom modelování, v těch simulacích člověk musí vyzkoušet hodně věcí, než najde tu správnou cestu a musí prozkoušet nebo vyzkoušet mnoho slepých cest, než najde to řešení na ten svůj problém specifický. Takže určitě v tom modelování je ten pokus omyl mnohem větší, než když přijde na neutronové experimenty.
1: A pak tě žene vpřed ta zvědavost, nebo jak se vždycky zvedneš, aby si začal znovu?
0: Určitě zvědavost a chtíč vyřešit ten problém, anebo mě teda pomáhá mít v zásobě i nějaké vedlejší projekty, když se třeba zaseknu na jedné věci, tak se můžu zaměřit na něco jiného a mezi tím mi třeba doteče to řešení do hlavy nebo mi to dojde, jak jsem měl udělat tu věc, na které jsem se zaseknul.
2: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: S fyzikálním chemikem Matějem Červenkou si povídáme o nejrůznějších interakcích, o tom, že nemůže udělat chybu, když měří v Grenoblu. Ale teď nás čeká povídání o popularizaci vědy, protože mě zaujal hodně tvůj výrok, že svět z pohledu chemika je fakt zajímavý. Tak si to vyzkoušíme. Vyber si jednu věc tady v tomhletom studiu a je jedno, jestli to je mikrofon, sklenice vody, sluchátka, a řekni, co na ní jako chemik vidíš ty, co my ostatní tam nevidíme.
0: Dobře, mě tady nejbližší jako chemikově je sklo, tak já si tady vyberu tu sklenici, co tu mám před sebou. Na tom skle je zajímavé to, že to je nejspíš tvrzené sklo, neboli sodnovápenaté, které je z většiny oxid křemičitý a pak jsou tam příměsi oxidu sodného a oxidu vápenatého, proto sodnovápenaté. Ale pro mě jako chemika jsou důležitá i jiná skla, například borosilikátové, ve kterém člověk může provádět reakce při varu nebo ho i podchladit, protože je odolné vůči teplotním změnám. Ale mě teda z mého pohledu nejvíc zajímá to, co v té sklenici je, a to je ta voda a co se děje v té vodě. To je pro mě to nejdůležitější.
1: No, tím se ukazuje, že jsi přece jen z trošku jiného těsta, protože takhle koukat na sklenici s vodou asi naši posluchači a posluchačky nezvládnou. Možná i kvůli tomu, že hodně lidí má z chemie ve škole trauma. Ať už jde o názvosloví, vzorce, nebo taky kárání za různé nepovedené experimenty. Kdyby tě dneska někdo pustil do hodin chemie na střední škole, co bys udělal jinak, aby to ty studující bavilo?
0: To není vůbec snadná otázka. Já se nezabývám didaktikou chemie a nejsem na učení a pedagogiku expert, ale já bych se zaměřil na to, co mě dostalo a vtáhlo do chemie. A to bylo to, že se člověk něco učí, výklad u tabule, od učitele, ať už na základní nebo střední škole, a potom, když to vidí v akci, když je v té laboratoři, nebo to vidí i venku, třeba pro mě na základní škole, když jsme se bavili o oxidačně redukčních dějích, tak to určitě spousta lidí zná. Vezme si černý čaj, dá si do něj med a pak když do něj nakape citron, tak ten černý čaj zesvětlá. A to se vlastně...
1: Tak to budu muset vyzkoušet. To nevím, jestli jsem někdy dělal.
0: To je vlastně oxidačně redukční děj, kde citronu je vitamin C, což je antioxidant, to znamená redukční činidlo. A ono to redukuje ty látky, které způsobují tu barvu toho čaje, nebo polyfenolické látky. A ty potom neabsorbují modrou část viditelného spektra, ale právě UV, a proto ta barva zmizí.
1: Už vidím, jak naši posluchači a posluchačky běží zkoumat, jestli to jejich čaj taky udělá. Tak vám všem přeju hodně štěstí s tímhle chemickým experimentem. Ale já bych se tě zeptal ještě na jednu možná trošku vážnější otázku. Mluví se o krizi důvěry ve vědu. Ty jako chemik bys mohl možná vysvětlit našim posluchačům a posluchačkám, že experimenty, kterým se věnuješ, mají smysl a přináší užitek. Jak bys jim to vysvětlil?
0: To je další těžší otázka, protože moje práce přímo nevede k vývoji nového léku nebo vakcíny a nebo nějakého zlepšováku, který lidem usnadní život. Ale i když dělám jenom, bude to znít směšně, základní výzkum, tak dává nám to spoustu nových znalostí a vlastně i nové zbraně, které můžeme použít právě k aplikacím a může se to použít i právě k aplikacím ve vývoji léčiv například.
1: A nyní rychlá baterie otázek v rámci našeho dotazníku.
2: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
1: Matěj, voda nebo kov?
0: Voda.
1: Moře nebo hory?
0: Moře.
1: Kniha nebo film?
0: Kniha.
1: Máš nějakou oblíbenou kuchyni?
0: asijská.
1: Raději odpočíváš sportem nebo na gauči?
0: Sportem.
1: A odpočíváš v přírodě nebo ve městě?
0: V přírodě.
1: A pracuješ raději o samotě nebo v týmu?
0: V týmu.
2: Žárovky.
1: No, to jsem trošku tušil, protože jsem četl, že spolupracuješ i se svojí přítelkyní, která se věnuje molekulární biologii u Davida Sabatýnyho. Ty jsi ale fyzikální chemik. Tak jak se vaše obory v takovém projektu můžou potkávat a co přesně společně zkoumáte?
0: Já si myslím, že v dnešní době musí být člověk ve vědě mezioborový a musí vyhledávat mezioborové spolupráce. A mě právě zajímalo, jak ty naše znalosti o těch kation pi interakcí někde využít a přenést je trochu dál a najít právě lepší spojení fyzikální chemie a biologie, když už třeba minulý rok Nobelová cena za chemii byla za AlphaFold, což je velmi blízké tomu, co dělám já. A nás teda zajímají ty kation pi interakce, tak jsme si vybrali látku, která je člověku velmi blízká a právě užívá kation pi interakce k tomu, aby se vázala na receptory v těle, a tou je nikotin.
1: Mm-hmm.
0: A nás by zajímalo, co ještě nikotin může v buňce anebo v lidském těle dělat. A to je ještě hodně preliminární, nemusí to tak být, ale možná se nám podaří naleznout podrobnější mechanismus nebo vysvětlit mechanismus toho, proč nikotin může způsobovat inzulinovou rezistenci a jak souvisí nikotin s obezitou.
1: Tak to by byl slušný objev, který, myslím, hromadu našich posluchačů a posluchaček zajímá, protože se jich dost možná taky dotýká. Já bych se ale zeptal trošku osobněji. Mě zaujalo ta spolupráce s přítelkyní. Jak to vypadá úplně prakticky? Jaké to je pracovat s někým tak blízkým?
0: Tak samozřejmě moje přítelkyně je molekulární bioložka, takže ona odvádí tu špinavou práci v tkáňových kulturách mezi tím, co já sedím u počítače a mám jinou práci. Teda samozřejmě až od státnicou bych si taky chtěl zkusit nějaký biologický experiment a chtěli bychom ten projekt posunout někam dál.
1: A řekněme, v takové té praktické rovině, bavíte se o práci i doma, nebo když spolu trávíte volný čas, tak se toho tématu nemůžete zbavit?
0: Často se bavíme o práci i o našich oborech, občas se u toho i pohádáme.
1: Jak vypadá hádka fyzikálního chemika a molekulární bioložky?
0: No, to je takový, to já si myslím, že si to dokážu lidi představit, že já jako fyzikální chemik říkám, že co by ty biologové dělali bez nás, že by jako spoustě věcem nerozuměli a potom ona z toho biologického pohledu nebo perspektivy zase, že co by ty chemici dělali bez nás, že? Takže je to takové oboustranné. Je to spíš takové jako hraní si a poštěkávání po sobě.
1: No, tak děkujeme za tenhle pohled za oponu. Takové ale jiskření asi lidé, kteří nás poslouchají, možná ani nečekají od vědců a vědkyň, ale je dobře, že nám ukazuješ, že vědci a vědkyně jsou lidé z masa a kostí. Možná na závěr, kdyby ses měl příštích 10 let věnovat nějakému jednomu velkému tématu, o kterém si řekneš, tak tohle chci po sobě fakt zanechat, co by to bylo?
0: Já si myslím, že ten projekt, který se zabývá kation pi interakcemi, už sám o sobě je velmi velký. Psali jsme teď s Philem Masonem Gutcher grant a myslím si, že to tady zůstane s náma ještě dlouho. Ale určitě něco s větším přesahem ještě, tak mě právě zajímá spojování chemie, fyzikální chemie s tou biologií a vysvětlování biologických procesů na co nejfundamentálnější úrovni.
1: No, nezbývá než ti v tom držet palce, aby si učinil nejen velké objevy, ale taky ve zdraví z toho vyšel při těch potenciálních sporech s přítelkyní, ale i s tvými kolegy, aby se nezranil na windsurfu nebo při nějakém jiném sportu. Dnes jsme si povídali s Matějem Červenkou z Ústavu anorganické chemie a biochemie Akademie věd České republiky a loučí se s vámi Jan Lukačevič. Příště zase žárovky s Pavlou Hubálkovou.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Jak se mění ve skutečnosti vize z knih Žila Verna, Izáka Asimova nebo Karla Čapka, se můžete přesvědčit ve Vědě Plus. Každý všední den po 1:30 odpoledne Věda Plus shrne to nejdůležitější z objevů, vynálezů, studií a projektů. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Viktor Gluškov byl významný sovětský matematik a kybernetik. Nebýt byrokracie, mohl být tehdejší Sovětský svaz blízko vynálezu internetu.
5: Gluškov se narodil v Rostově na Donu v roce 1923 do rodiny důlního inženýra. Už v 5. třídě si postavil radiopřijímač vlastní konstrukce. V době, kdy snil, že se stane fyzikem, přišla válka.
4: Rodina zůstala na Němci okupovaném území. Po vyhnání Němců ho poslali obnovovat šachty na Donbase. Teprve poté mohl začít konečně studovat.
5: V roce 1955 v Moskvě obhájil doktorskou disertaci v oblasti matematiky, ve které vyřešil takzvaný 5. Hilbertův problém, jeden z dosud nevyřešených matematických jevů, posunujících hranice oboru.
4: Už v následujícím roce se ale rozhodl své zaměření úplně změnit. Natchnul se pro novou vědu, kybernetiku. První počítač v Sovětském svazu vyrobili už v roce 1951 a tento obor se rychle rozvíjel.
5: Od roku 1956 Gluškov pracoval v laboratoři výpočetní techniky matematického ústavu v Kyjevě. Zajímaly ho otázky související například se strojovým překladem. Pracoval také na projektu robotické ruky.
4: Kybernetici řešili samozřejmě i problémy spojené se zbraňovými technologiemi. Spolupracovali například při vývoji radiolokačních systémů pro protivzdušnou obranu.
5: Některé Gluškovovy objevy si získaly uznání Světové vědecké obce. Pokrok, kterého sovětští kybernetici dosáhli, budil na začátku 60. let ve Spojených státech takové obavy, že prý dokonce vzniklo speciální oddělení CIA, které mělo sovětskou kybernetiku sledovat.
4: Od roku 1962 vedl nově založený Kyjevský ústav kybernetiky. Gluškov vynikal šíří zájmů a kromě teoretické kybernetiky a programovacích jazyků se věnoval i praktické stránce vývoje počítačů a počítačových sítí.
5: Mimo jiné pracoval na vývoji mini a mikropočítačů, předchůdců pozdějších osobních počítačů. Na základě jeho výzkumu začali v Sovětském svazu vyrábět například mikropočítače Promiň a Mir.
4: V roce 1964 napsal knihu Úvod do kybernetiky, ve které tento obor představil jako vědu o obecných vzorcích, zásadách a metodách zpracování dat a komplexní systémové kontrole. Vyvrcholením jeho úsilí o popularizaci oboru bylo vydání encyklopedie kybernetiky v roce 1974, na které se podílelo více než 100 vědců z celého Sovětského svazu.
5: Gluškovovým životním dílem ale byl projekt OGAS, neboli celostátní systém evidence a zpracování informací. Gluškov soudil, že počítačová síť je ideálním nástrojem k řízení sovětské plánované ekonomiky. Své myšlence se věnoval po celou druhou polovinu 60. let.
4: Jenže vláda, projekt, který by mohl ohrozit nekontrolovatelnou pozici všemocných byrokratů, nepodpořila. A zatímco ve Spojených státech v té době vznikala první počítačová síť ARPANET, Sovětský svaz tuto příležitost nechal proklouznout mezi prsty.
5: Gluškov, který se nikdy nedočkal uskutečnění svého vysněného projektu, zemřel v roce 1982 v Moskvě ve věku 58 let.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Elektromobily a další nízkoemisní auta budou po českých dálnicích dál jezdit za zvýhodněné sazby. Izraelský nálet na Bejrút může podle Iránu zkomplikovat podpis dohody se Spojenými státy. Fotbalisté Německa porazili na mistrovství světa Curaçao a zítra bude polojasno, postupně i oblačno, nejvyšší teploty do 21 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Auta na elektřinu a vodík by dále měla jezdit po českých dálnicích bez poplatků a nízkoemisním nejspíš zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy totiž z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod.
7: Česko by totiž kvůli spoplatnění pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, popisuje mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
8: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz.
7: O jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta chce ale rezort dál usilovat. Po připomínkovém řízení novela obsahuje jen zrušení automatického zvyšování cen dálničních známek, říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
9: Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice stojí přepočtu více než v Rakousku.
7: V případě schválení novely parlamentem zůstanou ceny v příštím roce stejné jako letos. Sára Adamcová, Radiožurnál.
6: Irán varuje, že izraelský nálet na Bejrút ohrožuje uzavření dohody se Spojenými státy. Americký prezident Donald Trump i pákistánští prostředníci přitom ohlašovali podpis už na dnešek. Teherán ale očekávání rychlého završení jednání mírní. Izrael mezitím podnikl nálet na libanonskou metropoli. Podle izraelské armády bylo cílem velící středisko Hizbaláhu.
10: Předseda iránského parlamentu Mohamed Bagher Karibav uvedl, že izraelský nálet na Bejrút ukazuje neschopnost Spojených států zjednat si pořádek. Řekl také, že za těchto okolností nebude možné pokračovat v jednáních. Teherán už dříve trval na tom, aby součástí americko-iránské dohody bylo i zastavení izraelské ofenzivy v Libanonu. Americký prezident Donald Trump ale řekl, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu udělá to, co mu řekne. Kromě náletu na Bejrút rozšiřuje Izrael i svou pozemní ofenzivu na jihu Libanonu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
6: Etikety medů prodávaných v Česku musí ode dneška splňovat přísnější pravidla. Místo obecného označení směs medů ze zemí EU nebo mimo EU musí obchodníci uvádět přesný původ i množství. Cílem je lépe informovat spotřebitele o tom, jaké výrobky kupují. Jindřich Fialka z Ministerstva zemědělství upozorňuje, že se změna projeví postupně.
11: Stejně jako u ostatních typů potravin, staré etikety mohou být doprodány, ale potom datu už ta nová produkce nesmí být takto označována.
6: Na 13 autobusových linkách v Jihomoravském kraji je ode dneška možné nastupovat všemi dveřmi i o víkendu. Cestující měli tuto možnost zatím jen v pracovní dny. Autobusy, kterých se to týká, jsou před číslem linky označené symbolem S. Změna má zrychlit přepravu a zjednodušit orientaci cestujícím, říká mluvčí společnosti Cordis Květoslav Havlík.
12: Důvodem pro zavedení nástupu všemi dveřmi i o víkendech je to, že chceme zabránit takovým těm různým problémům, které vznikaly třeba u starších cestujících, kteří často nevěděli, jestli je pracovní den nebo víkend.
6: Vybrané autobusové linky kvůli tomu zároveň častěji kontrolují revizoři. Fotbalisté Německa porazili na mistrovství světa Curaçao 7-1 pro ostrovní stát v Karibiku. To byl první zápas na šampionátu v historii. Před chvílí začal duel Nizozemsko-Japonsko, sleduje ho Jakub Kanta.
13: Hraje se čtvrtá minuta a už máme za sebou první velkou akci a měli ji na svědomí Nizozemci. Poté, co Chakpo zleva zatáhl balon směrem k vápnu na jeho vrcholu, našel útočníka Málena. Ten se otočil, pálil do horní části branky, ale japonský golman Suzuki svůj tým zachránil. Takže na začátku páté minuty 0-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.
6: Zápas vysílá Radiožurnál Sport. V 1 hodinu ráno našeho času odstartuje duel Pobřeží slonoviny Ekvádor. Ve 4 hodiny ráno potom Švédsko, Tunisko. Čeští volejbalisté po 3 výhrách v Evropské lize prohráli v duelu dosud 100% úspěšných celků, podlehli v Jihlavě Dánsku 2-3 na sety. Poslední turnaj základní části soutěže čeká české volejbalisty příští týden v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem.
14: Překážka na Pražském okruhu a kolona na dálnici D1 u sjezdu na Kutnou horu. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 hlásil náš zpravodaj překážku zvěř u sjezdu na Vestec, kilometry 3 až 2 v levém jízdním pruhu.
15: Za exitem Vestec směrem D1 leží zabitý prase v levém pruhu, ale uprostřed pruhu a docela velký.
14: Na dálnici D1 z Brna do Prahy se za sjezdem na Kutnou horu stále tvoří kolona, teď zhruba 2-kilometrová se zdržením 5 až 10 minut. Na 63. kilometru je kvůli odstavenému vozidlu zavřený pravý pruh, připomínáme v místě pravidlo ZIPu. A na dálnici D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Horní Počernice blokuje pravý pruh odstavené auto. Hlášeno je mezi kilometry 8 až 9. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno a nejvyšší teploty 17 až 21 na jižní Moravě až 24 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
16: Přes 41 tisíc lidí připlulo loni na malých loďkách z Francie do Velké Británie. Jde o nejvyšší číslo od roku 2022. A to i přesto, že britské vlády slibují zastavení člunů s migranty, zničení převaděčských gangů a platí stovky milionů euro Francii, aby zabránila uprchlíkům v cestě přes kanál La Manche. Londýn a Paříž uzavřeli koncem dubna novou migrační dohodu na 3 roky, která počítá s ještě vyššími platbami ze strany britské vlády. Pomůžou tyto peníze zastavit migranty? Jaké jsou příběhy těch, kteří na cestě do Británie životy a jak řešení migrace na lokální úrovni může ovlivnit celostátní politiku před prezidentskými volbami ve Francii příští rok. To jsou otázky pro nadcházející minuty. Při poslechu ze severofrancouzského města Gravelin a okolí vás vítá Martin Balucha.
2: Zaostřeno.
17: Sedli jsme do auta s Christianem Ogárem, který pracuje v asociaci Francouzská lidová pomoc. Projíždíme městem a míříme na pláž k migračnímu táboru.
18: V táboře u Lune Pláž je asi 2,5 tisíce migrantů. Na stejném místě je zhruba 2 roky. Dřív byly různé tábory v Grand Saint u Dunkerku nebo u Mardiku. Politici prostě tyhle tábory nechtějí na svém území a tlačí je vždy k sousedům. Jsme tak kilometr, možná kilometr a půl od moře.
17: Teď projíždíme kolem menšího lesíku a uvnitř vidím spousta stanů. Tady všude přespávají nedaleko pobřeží migranti, tady taky na poli další stany a tady už podél cesty pochodují desítky z nich.
18: Bohužel tady žijí i mezi odpadky. Není možné všechno vyvést. Takové přijetí není hodné země, jako je Francie. Jsou tu i malé děti a ženy.
17: Přicházíme na pole, tady je takový improvizovaný tábor, jsou tady stany, prodávají tady jídlo, taky si něco vaří.
18: Vidíte, tady si z klacků a plachty postavili obchod. Vaří si tady jídla, na která jsou zvyklí z domova. Můžou si tady koupit taky cigarety, najdete tady všechno, bohužel i dost drog.
17: A teď procházíme do další části, taková improvizovaná umývárna. Lidé si tady mají obličej, čistí si zuby, trochu se míjí. To všechno hned podél silnice. Uprostřed polí. Pláž, odkud migranti vyplouvají na nebezpečnou plavbu v malých loďkách přes kanál La Manche na britské ostrově asi kilometr od migračního tábora. Je to dlouhá písčitá pláž. Teď tady žádné migranty, kteří by se snažili vyplout na moře, nevidím, ale to, co vidím, je jaderná elektrárna Gravelin a kousek opodál houští, křoví, menší lesy, ze kterých migranti na loďkách vyrážejí.
19: Just your first name.
20: Jmenuji se Ali, jsem z Pákistánu. Chci se dostat do Anglie. Mám tam rodinu, tátu a mámu.
16: Ali se přišel do tábora najíst. Před rozhovorem si nasadil kapuci a bundu si tlačí před ústa. Cestu přes Středozemní moře má za sebou i 25-letý Lamin původem ze Senegalu.
21: Byla to velmi náročná cesta. Šel jsem přes Mali, Alžírsko až do Maroka. Tam jsem žil v několika městech, v Casablance, v Rabatu a nakonec v lese u města Nador. Tam jsem strávil 8 měsíců. Potom jsme museli přes poušť. Nakonec jsme se v nafukovacím člunu dostali až do Španělska, nejdřív na Kanárské ostrovy, kde nás vyšetřili. Zjišťovali, jestli nejsme nemocní. Do Francie jsem přišel v únoru.
16: Lamin během této cesty viděl umírat své přátele. Několikrát šlo o život i jemu. Při plavbě ve Středozemním moři musel sedět na hraně člunu a neustále riskoval pád do vody. Uprostřed totiž nechali sedět ženy s dětmi. Nakonec je prý zachránila španělská pobřežní stráž. Chtěl by zůstat ve Francii, protože tu má příbuzné.
0: jasné. Zatím se mu ale nepodařilo vybavit potřebné dokumenty.
21: Požádal jsem ve Francii o azyl, ale zatím jsem ho nedostal. Vztahují se na mě dublinské dohody. Řekli mi, že mé papíry řeší Španělsko, protože odtamtud jsem přišel do Evropy. Já chci ale zůstat ve Francii, kde mám rodinu.
0: Lamin je mezi migranty, které potkávám, spíš výjimkou. Mnoho z nich chce pokračovat dál do Velké Británie.
19: Mluvím anglicky. Neumím žádný jiný evropský jazyk, proto se chci dostat do Velké Británie. Mám Brity rád. Jejich systém vzdělávání je velmi dobrý. To je pro mě to nejdůležitější.
0: Ayas je z Turecka. Je mu prý 27, ale vypadá podstatně starší. Jeho bratra turecké úřady zabili, protože působil v kurdských ozbrojených složkách. Ayasova cesta vedla přes Srbsko. Třikrát neúspěšně žádal o víza. Teď se zkouší dostat do Velké Británie přes kanál La Manche.
19: Budu to zkoušet, dokud se tam nedostanu. Nevzdávám se, jsem Kurd a my jsme tvrdí. Když se vám nedaří naplnit vaše sny, dejte tomu čas. Buďte trpěliví a dostanete se do cíle.
0: S Ayasem si povídáme na Štěrkovém plácku. Kolem nás děti uprchlíků kopají do míče. Ayas říká, že je stále těžší se dostat do Británie kvůli vyšší ochraně britsko-francouzské hranice, jak mi ukazuje i Christian Ogar z Lidové pomoci.
22: Christian mi ukazuje velkou zeď, která tady vznikla v září, chrání železnici, aby tam neprocházeli uprchlíci.
23: Tuhle zeď postavila jedna nizozemská společnost za peníze Britů. Platí za sociální smír. Stavěli ji ve dne v noci, je dlouhá 2 kilometry.
0: Kromě pasivní ochrany v podobě zdí a ostnatých drátů u pobřeží i dál ve vnitrozemí působí víc policistů. V dubnu uzavřená migrační dohoda mezi Francií a Velkou Británií počítá s navýšením bezpečnostních složek na víc než 2000 členů. Francie navíc přislíbila, že vyčlení jednu policejní zásahovou jednotku na boj s nelegální migrací. Více policistů v ulicích a taky na silnicích potkává i Christian.
23: Od Calais až po Dunkerque tu hlídku je opravdu hodně policistů. Jsou ubytováni ve zhruba 20 hotelích. Pro hoteliéry je to zajímavý biznis.
0: Policisté už mnoho improvizovaných táborů vyklidili. Operace obvykle začínají brzy ráno a zapojují se do ní stovky policistů.
23: Vždy nastoupí asi 300 policistů, obrněných jako robokopové, a přijedou desítky vozidel zásahové služby.
0: Cílem policistů je zabránit uprchlíkům v cestě přes kanál La Manche. V některých případech jim propíchly čluny. Mezinárodní právo jasně říká, že pokud už je loď na moři, tak bezpečnostní složky můžou provádět jen záchranné operace. Proto taky převaděčské skupiny stále častěji využívají techniku takzvaných taxilodí, kdy člun čeká dál od břehu a lidé na ní nasedají z vody. Policisté tvrdí, že čluny propichují právě proto, že jde o záchrannou operaci.
23: Policisté mají drony, čtyřkolky a auta. Jejich cílem je propíchnout, prostě zničit člun migrantům, aby nemohli vyplout. Samozřejmě to pak vede k bitkám. Ti lidé zaplatili převaděčům. Byli odhodlaní vyplout s dětmi i přes nebezpečí, která taková cesta představuje. Všechno nechávají za sebou. Mají sotva nějaký batoh a dokumenty zabalené v plastových přebalech. Tito lidé už prostě nemají co ztratit.
0: Čluny, se kterými lidé vyplouvají od francouzského pobřeží, jsou podle Christiana Ogara z Číny.
23: Čluny se z Číny dostanou do Turecka, potom do Německa, Belgie a pak sem. Předávka je jednoduchá a anonymní. Člun je obvykle zahrabaný v písku. Migranti se k němu dostanou prostřednictvím souřadnic z GPS. O kousek dál je na pláži zahrabaný motor a palivo.
0: Za tohle všechno musí migranti převaděčům zaplatit. Poplatek se odvíjí od počtu lidí, upřesňuje Ayas.
19: Částka za jednoho člověka se pohybuje kolem 1500 eur. Je kolem toho velká organizace. Šéfové převaděčských skupin sem nechodí. Žijí někde v Dubaji, kde popíjejí whisky.
0: Ayasova slova potvrzuje i starosta francouzského města Gravelines Bertrand Rango.
24: Je to velmi lukrativní celosvětový obchod.
1: obchod, podobně jako obchod s drogami nebo prostituce. Velmi rychle si můžete spočítat výdělky, když na jedné lodi může být 30 nebo 40 lidí.
0: Ayas se pokusil přeplout kanál La Manche už 7krát. Doma nechal početnou rodinu, 3 sestry a 3 bratry. Neviděl je prý už skoro 3 roky. Počet uprchlíků v oblasti se podle Christiana Ogara, který jim už několik let pomáhá, stále zvyšuje.
23: Před 10 až 15 lety bylo tady a v širší oblasti Calais tak 700 lidí. Dalo se to zvládnout. Teď jich tu je denně tak 5 000. Všichni potřebují jíst a dojít si někam na záchod. Žijí tady pohromadě. Jsou z různých etnik a zemí. Jen za tu chvilku, co jsme tady, tak jsme viděli lidi z Iránu, Pákistánu, Konga nebo Senegalu.
0: Podle Christiana se neliší jen počty nově příchozích, ale taky jejich původ. Koncem 90. let to byli Kosované, kteří prchali před válkou. Dnes to jsou často Afričané, kteří utíkají před konflikty a taky nátlakem různých ozbrojených skupin. V průběhu let se mění i způsob, jakým se lidé snaží dostat na britské ostrovy.
23: Ze začátku využívali k překročení hranice kamiony, potom trajekty nebo tunel pod kanálem La Manche. Na trajekt se už kvůli různým detektorům nedostanou. Jsou tam opravdu přísná bezpečnostní opatření. Teď se snaží do Británie dostat hlavně pomocí menších člunů.
0: Christian se svým týmem provozuje taky charitativní obchod, ze kterého financují pomoc migrantům. Je přesvědčený, že by se stát bez asociací a dobrovolníků neobešel. Během pandemie covidu se pomoc pozastavila. Místní starostové se obávali, že se zvýší napětí v migračním táboře a obrátili se proto na Christiana, jestli by své služby nemohlo obnovit. Sám ale přiznává, že mnoho asociací pracuje na hraně svých možností.
23: Kdybychom zítra zahájili týdenní stávku, co by dělal stát tváří v tvář 5 000 lidem, kteří mají hlad? Co by dělal s dětmi, které brečí, s ženami, které nemají patřičné hygienické podmínky?
0: Díky pomoci různých asociací se lidé v táboře můžou například vysprchovat. Dobrovolníci jim přivážejí taky šaty a jídlo. Claire pracuje v asociaci Salam a tady s ostatními dobrovolníky rozdávají jídlo. Z kovových kádí nabíračkami nabírá salát a její kolegyně těstoviny a kuřecí maso.
3: Dnes je tady podstatně méně lidí. Jindy jich sem chodí třeba 800. Určitě se někteří chystají na moře.
0: Claire pomáhá uprchlíkům už 17 let. Některé z nich potkává opakovaně a poznává je.
3: Ano, některé poznávám, ale není jich moc. Spíš ženy než muže. Je tu velká fluktuace lidí. Někteří tady zůstanou jen 3 dny, jiní třeba 3 týdny. Je to hodně nepředvídatelné.
0: Nová migrační dohoda mezi Velkou Británií a Francií počítá s výrazným navýšením plateb ze strany Velké Británie. 3letá smlouva zahrnuje platby ve výši 18,5 miliardy korun. Zhruba 4,5 miliardy tvoří flexibilní složku, která je podmíněna schopností Francie bránit migrantům na cestě přes kanál La Manche, potvrzuje starosta města Gravelin Bertrand Rango.
1: Dohled nad pobřežní hranicí Francie stojí zhruba 1,5 miliardy eur ročně. Angličané dříve platili 500, nově mají platit 700 milionů eur. Jde tedy o zhruba polovinu nákladů. Finanční zapojení Angličanů je ale podmíněno našimi schopnostmi snižovat počty těch, kteří se dostanou na britské ostrovy.
0: Starosta francouzského Graveliny chce využít peníze na úklid města a okolí. Část prostředků už investoval taky do kamer.
1: Díky těmto prostředkům jsme město vybavili monitorovacím centrem se zhruba 300 kamer. Díky nim sledujeme práci převaděčů. Věřím, že bychom je mohli postupně odradit, aby neprocházeli naším městem Gravelin.
0: Asociace, které pomáhají lidem v migračním táboře, nevěří tomu, že víc britských peněz zastaví migraci přes kanál La Manche. Podle nich si lidé najdou jiné cesty.
3: Nová migrační dohoda nic nezmění, bude akorát víc policistů a bariér. Migranti se přizpůsobí. Zaslechli jsme, že teď vyplouvají víc i z Belgie. Vždy mě překvapovalo, že tuhle trasu nevyužívají víc. Vždyť přece mezi Francií a Belgií de facto nejsou hranice. A do Velké Británie to z Belgie není o tolik dál.
4: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Francie a Velká Británie se začátkem června domluvili na prodloužení mechanismu s názvem One In, One Out, neboli jeden tam, jeden ven, který byl poprvé zavedený v experimentálním měřítku loni v létě. Spočívá v tom, že Velká Británie může vyhostit lidi, kteří připlují na člunech zpět do Francie. Výměnou za to se Británie zavazuje přijímat stejný počet uprchlíků, kteří se nepokusili o nelegální přeplutí kanálu La Manche. Paříž a Londýn se tímto způsobem snaží odradit migranty od nebezpečné cesty přes moře a posílit legální cesty pro žadatele o azyl. Od loňského července do letošního května Británie na základě tohoto mechanismu vyhostila 606 lidí. Francouzský ministr pro evropské záležitosti Benjamin Haddad připustil, že dopad tohoto mechanismu je zatím omezený. Dohodu kritizují i asociace, které migrantům pomáhají.
23: Je to jen pro politiky. Každodenní život lidí, kteří jsou tady, se nemění. Můžete podepsat dohod, kolik chcete.
16: Christian Ogar z Lidové pomoci navrhuje vytvoření transitních center, kde by si lidé na cestě mohli odpočinout a měli tam své zázemí. Tvrdí, že Francie vyhání lidi, které by mohla potřebovat. Podobně uvažuje i Claire Milotová.
3: Všichni, co jsou tady, se nechtějí dostat do Velké Británie, protože by ji nějak zvlášť milovali. Chtějí tam, protože ví, že tady nemají místo. Buď je už někde odmítli, nebo by se měli vrátit do země, kde poprvé vstoupili na území Evropské unie. Občas tady vídáme lidi s italskými dokumenty. Říkají nám, že tam půl roku hledali práci a nenašli a teď to chtějí zkusit v Anglii.
16: Claire nerozumí tomu, proč Francie některé uprchlíky přijímá a jiné odmítá.
3: Ukrajince jsme přijali ze dne na den. Proč bychom nemohli přijmout třeba Afgánce? Když Talibán vstoupil do Kábulu, tak všichni říkali, že jim pomůžou. Nepřijali jsme je. Ukrajince ano. Mohli jezdit zdarma hromadnou dopravou a dostali práci.
16: Claire příliš nesouhlasí s logikou, kterou razil například krajně pravicový politik Erik Zemmour. Ten bezprostředně po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu tvrdil, že Ukrajinci s rodinnými vazbami ve Francii by měli dostat víza na rozdíl od migrantů, kteří prchají před konflikty v arabských nebo muslimských zemích.
3: Islám, křesťanství, judaismus, to jsou všechno blízká náboženství, mají stejné základy, úctu k lidskému životu. Samozřejmě, že existují muslimští teroristé, většina muslimů je ale štědřejší než my. Muslimové nám pomáhali v oblastech Rubé a Lille, chodili s dary, byli štědřejší než křesťané. Přijížděli s plnými dodávkami, jednou mi jeden muslim předal 3000 eur v hotovosti.
16: Názory na migranty v obcích u francouzského západního pobřeží se výrazně liší. Někteří obyvatelé si stěžují na škody a střety s policií, které se ve městě Gravelin odehrávaly v uplynulých měsících.
5: V noci kolem 11. hodiny nebo půlnoci jsme slyšeli zvuky. Z pokoje jsme viděli mnoho lidí, migrantů. Občas sem chodí, aby se schovali nebo dělají bordel a ničí auta. Jde jim o to, aby lidé zavolali policii. Dorazí zásahové oddíly, ale pak zase policisté chybí na jiných místech. Migranti se tak můžou dostat nepozorovaně na pláž nebo ke kanálu, který je hned tady vzadu.
16: Arno žije v rezidenční čtvrti ve městě Gravelin. Právě tam se migranti v uplynulých měsících střetli s policií. Výsledkem bylo několik poničených aut a domů, upřesňuje starosta města Gravelin Bertrand Rango.
7: Žije tady zhruba 12 000 lidí, máme velké průmyslové projekty. Není možné, aby migranti házeli kameny na pracovníky jaderné elektrárny. Přesně to tohle se nám tu stalo loni. Dřív to tak nebylo.
16: Francouzský starosta vyzval policisty, aby neřešili případné střety s migranty v rezidenčních čtvrtích, aby se zabránilo poškození majetku obyvatel.
7: Město muselo zaplatit pojistky majitelům poškozených aut. Museli jsme taky postavit bariéry na některých místech. To všechno jsou výdaje.
16: Starosta Bertrand Rango chce po státu, aby vyslal specializované policejní oddíly, které by podobné nepokoje řešily.
7: Požadujeme vytvoření specializované brigády proti nelegální imigraci. Dosud se tomu museli věnovat místní policejní komisařství, což jim ubíralo čas a sílu. Nemohli se věnovat jiným věcem.
16: Výdaje, materiální škody, ale taky změny nálad. Arno potvrzuje, že mezi některými sousedy se šíří naštvání i strach.
5: Gravelin je klidné město, je tu kolem hodně zeleně. Dřív jsme se chodili projít s manželkou a se psem, teď už sem moc nechodíme. Už se mi stalo, že jsem natrefil na skupinku 50 migrantů. Člověk neví, co se jim honí hlavou. Byl jsem jednou se synem, taky měli děti. Říkal jsem si, že by synovi mohli vzít bundu. Dokázal bych to do jisté míry pochopit, že by
8: tu bundu potřebovali pro své děti. Dřív tu nebylo žádné násilí, teď je toho tady víc.
0: Kousek dál ve městě Gravelin pracuje Claire. Popisuje každodenní soužití s lidmi, kteří mají za sebou dlouhé a náročné cesty.
9: Naše děti cestují autobusem s migranty. Ráno, když jedou do školy, tak je vidí unavené, promáčené, protože se pokoušeli o cestu přes kanál La Manche. Večer potkávají zase další uprchlíky, kteří jsou připraveni nasadit svůj život a dostat se do Británie. Jejich šaty smrdí kouřem a nejsou moc čistí. Jsou z různých koutů světa.
0: Claire prý nemá strach, důležité jsou podle ní základy. Neignorovat migranty a pozdravit je jako kohokoliv jiného. Těmto základům učí i své děti.
9: Musíme naše děti učit žít s migranty, aby na ně neukazovali prstem, aby se nebáli. Jsou součástí našich životů, jsou to prostě lidé a mezi nimi jsou dobří i špatní. Tak jako v každé společnosti.
0: Claire zároveň vnímá, že se jednou role můžou obrátit a z přihlížejících obyvatel se můžou stát uprchlíci.
9: Musíme si uvědomit, že jednoho dne bychom se na jejich místě mohli ocitnout i my. Stalo se to i Ukrajincům, kteří žijí nedaleko.
0: Claire patří k těm, kteří si myslí, že nová migrační dohoda mezi Francií a Velkou Británií nepřinese výraznější změny. Bylo by podle ní chybou si myslet, že zastaví migraci. Tu by prý bylo potřeba řešit v zemích, odkud lidé přicházejí. Ale jak se rychle dají vyřešit války a dopady změn klimatu?
9: Ti lidé přešli Saharu, mají za sebou strašné utrpení, strádání, znásilnění, a to i muži. Někteří dokonce museli pít benzín, aby přežili na poušti. Stříleli po nich, riskovali život. Nemají co ztratit, rozhodně se neotočí, aby se vrátili.
0: Evropský parlament a členské země se v uplynulých dnech dohodly na možnosti zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích. Na základě bilaterálních dohod tam budou moct unijní země posílat neúspěšné žadatele o azyl. Podle agentury AFP by taková centra mohla vzniknout například ve Rwandě, Ugandě nebo Uzbekistánu. Podle starosty města Gravelin Evropa zůstává pro mnoho lidí vysněným cílem.
7: Evropa zůstává v očích mnohých lidí Eldorádem. Česká republika se taky připojila k Evropské unii, protože v tom viděla svůj zájem a zafungovalo to. Zaznamenali jste ekonomický růst. V unii nemáme válku, země ekonomicky rostou a mají jednotnou měnu.
0: To, že Británie stále láká mnoho lidí, je podle francouzského starosty Bertrana Rangoda taky výsledkem předchozího nastavení britského pracovního trhu.
7: Roky razily politiku otevřených dveří, která vyvolávala zájem po celém světě. Výsledkem jsou nedávné komunální volby ve Velké Británii. Extremistické strany vyhrály na mnoha místech. Angličané jsou obětí atraktivity, kterou sami vyzdvihovali, včetně práce na černo, kterou dostatečně nekontrolovali.
0: Popisuje socialistický starosta města Gravelin Bertrand Rango, který v nedávných komunálních volbách ve Francii porazil nacionalistického kandidáta Jeana Baptista Garda. A to i přesto, že migrace je dlouhodobým tématem lpenovců. Zatímco nacionalistický kandidát v kampani prosazoval radikálnější řešení jako ozbrojení městských policistů a navýšení jejich počtu na trojnásobek, staronový socialistický starosta se vyhýbal radikálním projevům. Upřednostňoval spolupráci se starosty okolních měst a těžil z více než 20leté zkušenosti ve funkci. Starosta severofrancouzského města Gravelin upozorňuje taky na to, že je důležité omezit střety migrantů s policisty a zabránit dalšímu ničení majetku obyvatel. Kdyby se to opakovalo ve větší míře, tak by to prý zjitřilo nálady ve společnosti, z čehož by prý mohly těžit extremistické strany před prezidentskými volbami příští rok. Migrace bude jedním z jejich klíčových témat. Přísnější přístup prosazují nejen nacionalisté, ale i centrističtí a pravicoví politici. Bývalý premiéři a prezidentští kandidáti Gabriel Attal a Edouard Philippe navrhují každoroční schvalování migračních kvót, omezení slučování rodin nebo změny ústavy. Takové bylo dnešní zaostřeno, ve kterém jsme se zaměřili na migraci přes kanál La Manche. Příjemný poslech dalších pořadů z Francie přeje Martin Balucha.
10: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Pro a proti.
11: Skupina tvořená vládními poslanci přišla s novelou zákona, která má výrazně změnit posuzování střetu zájmů. Mimo jiné by rušila plošný zákaz dotací pro společnosti vlastněné členem vlády. Je to změna šitá na míru premiéru Andreji Babišovi, jak tvrdí kritici, nebo jde jen o zpřehlednění pravidel, jak novelu obhajují politici vládních stran? Zeptám se dvou poslanců, Davida Pražáka z Hnutí ANO a Michala Kučery z TOP 09.
12: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu.
13: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví?
15: Vyprávěli o tom útoku, o tom bombardování.
24: Klimatická změna nebylo to hlavní téma pro voliče.
25: Mé informace jsou, že minimálně jeden nebo dva lidé se už pokoušejí vypovídat.
26: Vyzvala k dalšímu referendu o skotské nezávislosti.
13: Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10:00 dopoledne na Plusu.
27: A vysílání Českého rozhlasu Plus pokračuje závěrečným dílem dokumentární série Audiostopa Václava Havla. Její autor Jan Herger v ní mapuje vývoj Havlova hlasu od nejstaršího dochovaného záznamu až k poslednímu veřejnému vystoupení.
12: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.

0: chce násilí, nechceme mstu, chceme žít jako důstojní a svobodní lidé, kteří mají právo. Občanské fórum je dnes jediným faktickým představitelem lidové vůle.
1: Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.
2: Audiostopa Václava Havla. Rozhlasový dokument Jana Hergeta. Díl druhý.
3: V tomto dvoudílném dokumentu sleduji, co o Václavu Havlovi prozrazoval jeho hlas. První díl rozebíral období jeho života, kdy byl dramatikem a později disidentem. Také v druhém díle uslyšíme známé, ale i nově objevené nahrávky, které reprezentují Havlovu politickou a poprezidentskou éru. Odstartovala je sametová revoluce v listopadu 1989.
2: Hlas revolucionáře.
3: Stále bylo podstatné, co říká, ale začalo být také důležité, jak to říká. Ovlivnil nějak Havlův mluvní projev to, jak ho lidé přijímali? A byl vůbec se svými řečovými vadami vhodným řečníkem pro masové demonstrace v listopadu 1989?
4: Za občanské fórum vám mohu oznámit, že se stalo to, po čem všichni voláme. Dialog moci s veřejností začal.
5: Naše pokojná revoluce vznikla z odporu studentů a posléze celého národa proti násilí, špíně, intrikám, bezpráví, mafiím, privilegiím a perzekucím. Zachovejme jí její čistotu, mírumilovnost, láskyplnost a i její vesele přátelský přídech. Dbejme o to, aby tyto hodnoty rozkvétaly dál. Nedopustíme, aby kdokoliv jakkoliv pošpinil tuto krásnou tvář naší pokojné revoluce.
6: Tady je krásná výpověď o tom, že Václav Havel nebyl člověkem, který se potřeboval prodávat, který potřeboval získávat sebevědomí zvnějšku.
3: Ivana Vostárková, lektorka práce s hlasem.
6: V prvním případě vnímám, že je neobyčejně unaven a že prostě neumí hřímat. On tam začal používat sílu a tlačil do hlasu silou, což ten hlas likviduje. A pak to člověka neobyčejně vyčerpává, protože prostě opustí fyziologii jednoduše. A v té druhé ukázce bylo vidět, že mu pomohla technika a že mu pomohlo i rada, aby to říkal do prostoru a ne, aby jenom na sebe tlačil, aby ten hlas byl veliký. Takže v té druhé ukázce bylo i vidět, že má akcent na každém slově, jo, že ta linka mluvní je také taková nepestrá, ale šlo o obsah a ne o formu.
3: Dokázal Václav Havel, když to vezmeme z pohledu jeho mluvního projevu, dostat nenadále roli revolucionáře, tribuna lidu, který mluví ke statisícovým davům?
6: Bylo mu to krajně nepříjemné, i když chtěl, tak nebyl proto vybaven. Tím, jak byl jaksi obrácen hodně do sebe, tak tohle nebyla cesta, která by mu byla blízká. Proto jsem předeslala, že on nebyl ten, který vystoupil a teď chtěl, aby byl obdivován. V žádném případě. Já jsem ho

0: oslovit. A pro Václava Havla to bylo jako těžké. Ti, co poslouchali Hlas Ameriky nebo Svobodnou Evropu, tak ho znali podle hlasu, ale neznali ho podle zveřejnění. A teď bylo důležité vystihnout tu polohu, jak tedy ty lidi oslovit.
1: Václav Malý, biskup, moderátor listopadových demonstrací.
0: Rady jsem mu nedával, ale přirozeně jsem pozoroval, že byl nervózní, že ten jeho písemný projev je skvělý, ale samozřejmě ten ústní projev bylo vědět, že se chvěje. Ano, mělo to obsah, jak se říká, mělo to patu a hlavu, ale samozřejmě nebyl to takový projev toho sebejistého tribuna lidu. K tomu teprve on musel jako dospět. I to je jako proměna, protože on samozřejmě do té doby mluvil před mnohem menším publikem a najednou tady mluvil před 100 000 lidí. Takže to je opravdu velká proměna.
1: Ta sametová revoluce byla pro něj zlomová i v tom, že do té doby neměl prakticky žádný prostor se veřejně svobodně vyjádřit, alespoň tady u nás v Československu. A teď ho měl naopak skoro neomezeně mnoho. Tak jak tohle to podle vás zvládal ukočírovat a nerozmělnit svoje myšlenky v drobnosti?
0: Tak já myslím, že tomu nepodlehl. Jistě, že ta úroveň obsahu výroku je různá během té doby, ale nicméně to nebyla nikdy demagogie, nebyl to populismus, nebylo podbízení se, to opravdu jako nebylo. Šlo mu opravdu o obsah, o to ty lidi oslovit a ukázat jim především perspektivu a určitou reálnou naději. To myslím, že bylo obsaženo v každém jeho vystupu.
1: V čem bylo to kouzlo, že získal tu autoritu i tu celonárodní, opravdu v tak jako hektické době a za tak krátkou dobu?
0: Že byl konzistentní. Jo, že se člověk mohl spolehnout na to, že nebude říkat jeden čas to, druhý čas ono, že to nebude kalkulace a že pojmenovával ty záležitosti takové, jaké byly, které mnozí z nás nedovedli tak jako výstižně pojmenovat. A to myslím, že rozumní lidé uznali a že ocenili a proto tedy myslím, že z toho vyplynula jeho autorita.
1: Vlna revoluční euforie vynesla Václava Havla do nejvyšší ústavní pozice v Československu. 29. prosince 1989 se stal prezidentem republiky. Původně předpokládal, že jim bude pouze do prvních svobodných voleb. Nakonec však úřadoval na Pražském hradě s krátkou pauzou kolem rozpadu federace až do února 2003.
2: Hlas politika.
3: Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám já lhal. Naše země nevzkvétá.
4: Dear Mr. Speaker.
5: Vážený pane předsedo.
4: Mr. President.
5: Vážený pane prezidente.
3: Rád bych vám oznámil, že jsme se právě vrátili z Ameriky. Odstupuji z funkce prezidenta České a Slovenské federativní republiky.
6: Humanitární bombardování je taková ptákovina, že opravdu jsem to nemohl říct, i kdybych byl v minutí smyslu.
7: Možná v tomto případě se postupovalo v souladu s literou zákona, ale proti jeho smyslu, proti jeho duchu.
8: Chovali jsme se jako primusové, premianti či rozmazlení jedináčci, kteří mají právo se povyšovat nad jiné a všechny poučovat.
9: Václav Havel a veřejná vystoupení, to je opravdu velmi dramatická a veselá kapitola. Václav Havel nesnášel veřejná vystoupení.
1: Ladislav Špaček, mluvčí prezidenta v letech 1993 až 2003.
9: Navzdory tomu, že to byl člověk, který mluvil před americkým kongresem, kterého poslouchali 100 000 lidí na celé planetě, tak byl obrovský trémista. Vždycky, když jsme někam přijeli, tak jeho fobií bylo, že bude muset jako někde promluvit. Jeli jsme z jednoho městečka do druhého, já nevím, z Olomouce do Přerova a on říká, a tam na tom náměstí budou nějací lidé? Já říkám, no samozřejmě,

0: To víte, že jo, tak jako těší se na vás. Aha, a budu muset něco říkat? Já jsem říkal, no samozřejmě, tak budete muset něco říct. Ano, na to ti lidé čekají. On říkal, no a co mám říkat? Já jsem říkal, no tak říkejte to, co jste říkal v tom předchozím městečku. A on říká, no ale to už jsem říkal. Já jsem říkal, oni to neslyšeli. A on povídá, ale vy jste to slyšel. Já jsem říkal, pane prezidente, takhle jsme se bavili v tom autě, já jsem se válel smíchem a tak leckdy si mě dobíral. Tohle to si myslím asi, že byly jeho takové joky, ale bylo to s ním obtížné. Já jsem ty zkušenosti měl a samozřejmě, že mou ambicí bylo tomuto plachému člověku, který trpí trémou, kdykoliv před sebou vidí víc než 8 lidí, tak jsem měl tendenci mu pomáhat. Takže jsem se pokoušel mu vyprávět něco o dýchání, o správném postoji, aby nebyla vidět nervozita, jak šoupe nohama. Pak jsme taky vyrobili pultík, aby na ty nohy nebylo vidět, protože ta nervozita se projevovala tím, jak si neustále hrál s těma nohama a různě si je tam překládal za tím pultíkem, ale navenek to bylo naprosto v pořádku. Takže snažil jsem se Václava Havla trochu vést k tomu, aby ten jeho projev byl energický, aby byl vůdcovský. Nicméně Václav Havel byl velmi obtížně vychovatelný v tomto oboru. Vždycky, když se to přestalo bavit, tak mě poslal do háje, říkal, tyhle ty pravidla, to si nechtějí, mně je to jedno. Já to budu říkat tak, jak to cítím. Já jsem říkal, ano, ale ta veřejnost vyžaduje. Říkal, no. A tak jsme se vzájemně trošičku takhle špílcovali. Nenáviděl televizi, protože televize kombinuje obraz a zvuk a on nevěděl, na co se má soustředit víc. Vždycky říkal, v té televizi lidi koukají, jak jsem učesaný, jestli mám nějaké vrásky navíc zase a jestli mám dobrou kravatu. To mě nebaví. Miloval rozhlas. Právě proto miloval rozhlas.
1: Hovory z Lán to byly původně, uvedené tou úžasnou znělkou naschledanou v lepších časech Voskovec a Verej, že je ta píseň.
2: Eva Hůlková, jedna z moderátorek pořadu Hovory v Lánech.
1: Atmosféra byla skvělá, protože Havel nebyl ryzí jako jenom politik, nebyl ryzí úředník, to byl prostě košatý člověk, který nebál se dávat na jeho emoce, ať byly takové či onaké, třeba v průběhu nemoci a tak dále. Ta atmosféra plynula z toho, že on měl svoje prioritní témata, která ho zajímala, ekologie, architektura. Dnes mě mrzí, že jsem se s ním tenkrát tak hádala o ta témata ke dni, protože myslím si, že ta jeho by byla zajímavější při zpětném pohledu. Ale tak měli jsme na to hodinu, přišli jsme tam, usadili se, já jsem spustila a on různě vzdoroval, často jako ustoupil, nebo vyprávili jsme si u toho různé vtipy a velice otevřený byl, měl rád prostě takové ty historky z podhradí, jak se říká. A potom najednou pan Špaček se podíval na hodinky, ještě více mu stuhly rysy, řekl, že už máme posledních, já nevím, 15-20 minut, tak jsme to honem natočili a bylo to.
2: Moudří lidé se často trápí tím, že hledají ta nejpřesnější slova pro myšlenku, kterou chtějí vyjádřit. Trápil se takhle i Václav Havel?
1: No to si pište. A to jsme si potom zastříhali, že? Protože on jako nebyl oslnivý rétor, samozřejmě. On skutečně přemýšlel, neměl nic připraveno, bylo to plné pauz. Já jsem zažila ještě éru, kdy kouřil, takže tam bylo slyšet často cvakání zapalovače, když mu nebylo dobře, hodně kašlal a tak dále. Prostě nebyly to splavné rozhovory, muselo se pak hodně stříhat, ale vždycky jsme si zakládali na tom, že nezasahujeme do toho obsahu, že je to autentický Václav Havel, který nemůže říci, že jsme mu něco zkreslili zásadního.
2: Když si teď odmyslíme fyzickou stránku věci, bylo na jeho hlase poznat, když byl třeba hodně unavený nebo měl špatnou náladu?
1: No, to se právě poznalo podle hlasu. On tedy mýval povětšinou dobrou náladu a bylo to znát, když byl unaven nebo nedej bože nemocen a i přitom jsme to čívali. Když byl třeba v nemocnici ve Střešovicích, taky jsme byli u jeho lůžka točit. To byl smutný pohled, ale on do toho hlasu dával prostě všechno. No. Nevím, jak to více specifikovat, ale on ty svoje emoce prostě nikdy neskrýval. A to si myslím, že byl v tomto jako úplně jedinečný. Byl to originál. A hodně emotivní člověk to byl. No.
3: V éře prezidentství Václava Havla vstoupilo Česko do NATO, zažilo katastrofální povodně i první předčasný pád vlády a blížilo se vstupu do Evropské unie. 2. února 2003 prezidentský mandát Václava Havla vypršel.
4: Milí přátelé, loučím se s vámi jako váš prezident, zůstávám s vámi jako váš spoluobčan.
5: Hlas odcházejícího.
3: Po odchodu z politiky si Václav Havel splnil sen a opět začal psát. Jeho zřejmě nejvýraznějším počinem byla hra Odcházení, která měla premiéru v květnu 2008 v divadle Archa. Autor byl nejen osobně přítomen v hledišti, ale i na jevišti, kde z nahrávky zněly jeho scénické poznámky.
4: Prosím herce, aby hráli pokud možno civilně, přirozeně, bez groteskních gest či komických grimas. Zkrátka, aby se nepokoušeli učinit hru zábavnější tím, že se všelijak pitvoří. A režiséra prosím, aby je k tomu nenutil. Děkuji.
6: Ten hlas Václava Havla, ta dikce je tak specifická a tak snadno rozpoznatelná pro všechny lidi, takže to byla jasná volba. A on s ním souhlasil okamžitě.
3: David Radok, režisér divadelní inscenace Odcházení.
6: Já jsem se ho zeptal a on s tím souhlasil, protože ty poznámky jsou autora té hry a on byl autorem. On ve své skromnosti tak jako říkal, jestli to zvládne a takové věci, ale samozřejmě on jako dramatik a jako prezident, který měl stovky proslovů, tak šel v tom textu po logice myšlenky. Čo? Takže jestli někdo tohle to mohl natočit dobře, tak to mohl být jenom Václav Havel.
2: No a jaké to potom bylo režírovat autora a ještě k tomu bývalého prezidenta?
6: A já jsem ho moc nerežíroval, protože my jsme přijeli k němu domů se zvukařem a natočili jsme to za hodinu nebo možná za 2 hodiny, ale já jsem měl pár poznámek a on se párkrát přeřekl, takže to šlo rychle. On měl, že tu zkušenost vytáhnout z toho textu tu podstatu, že to, jestli někdo uměl, tak to uměl Václav Havel. On mohl říct komplikované myšlenky velice jednoduchým jazykem. Jo? A ve svých hrách někdy používal velice jednoduché myšlenky velice komplikovaným jazykem. Jo? Kde vlastně byla hra se slovama, takže to je, myslím, specifický u Václava Havla, že on byl jeden z těch mála lidí, který mohl sdělit v řeči nebo v textu složitý věc jednoduše.
3: Další velmi kuriózní záznam hlasu Václava Havla vznikl v roce 2010, kdy bývalého prezidenta oslovila ke spolupráci americká filmová společnost Pixar. Namluvil tehdy komentář ke krátkému animovanému filmu.
4: Strach z neznámého. Bojí se nových ideí. Jsou plni předsudků založených na postoji. Je-li něco nové, okamžitě to odmítnu, protože mě to děsí. A tak raději zůstanou u něčeho důvěrně známého. Ale víte, pro mě jsou těmi nejkrásnějšími věcmi ve vesmíru právě ty nejzáhadnější.
7: No to bylo úplně nejlepší zatím. A ještě vás poprosím, pořád jeden záznam.
8: Tu druhou, pomalej.
7: Tu druhou pomalej ještě, jo, tu druhou větu.
4: Bojí se nových ideí.
7: Bezva. Já si myslím, že jsme hotovi. Jestli chcete, přijďte sem, tady ten zvuk budete mít daleko lepší a zkusíme když tak i vybrat ve spolupráci s vámi tu nejlepší variantu, která se i vám bude líbit.
3: Martin Vidlák, někdejší tajemník Václava Havla.
9: Je to sice naprostá okrajovost, ale svědčí o Václavu Havlovi víc než možná některé jiné. On si v době, když už byl plně pohlcený natáčením svého vlastního filmu Odcházení, odskočil nadabovat animovaný film Den a noc, který byl součástí filmu Toy Story 3. Byl to rok 2010, Havel, bylo mu 74 a těch pár vět, který do té české verze pohádky natočil, je opravdu kuriozita, protože vedle opravdu tisíce prezidentských projevů, rozhovorů, tiskových konferencí, debat, vznikla nějaká stopa člověka, který nestratil svoji hravost. Jo, to je na tom, myslím, to aspoň pro mě teda nejvzácnější. A já to tady připomínám vlastně jenom proto, že myslím, že to je mimo veškeré kategorie, jak si asi lidé představují prezidenta republiky.
2: Václav Havel se naposledy na veřejnosti objevil 10. prosince 2011. Za jakých okolností to bylo?
8: To byla doba, kdy už opravdu na tom se silami byl velmi zesláblý, byl na tom opravdu už špatně a my už jsme mu ten program dávali opravdu minimální. Ale když se ukázalo, že by sem přiletěl Dalaj Lama a když ho jeho slovenští přátelé tedy chtějí ocenit cenou Jána Langoše, tak si nedovedl představit, že když Dalaj Lama letí přes celou země kouli sem a Slováci jedou z Bratislavy, schválně to přesunuli do Prahy kvůli němu, takže on z Hrádečku nedojede do Prahy. A musím teda říct, že on každý den stával z postele na delší a delší dobu. To bylo neuvěřitelné vítězství opravdu ducha nad hmotou. Den co den to tělo namáhal čím dál víc a pak do té Prahy přijel. A já bych teda nechtěl vlastně mluvit o tom, že to bylo nějaké setkání, kde bylo vidět jenom, že už je to jaksi věchýtek, že už je to člověk, který na tom je fyzicky opravdu špatně, protože si myslím, že to bylo velký završení a vlastně nádherný rozloučení, jo, těch dvou lidí. A teď tomu nedávám žádný mytický podtext, jak se občas dělá, jako že Václav Havel čekal na to, až se rozloučí s Dalajlámou a pak mohl umřít. Tak takhle to nebylo.
3: Ze stejného dne, kdy se Václav Havel setkal s Dalajlámou, pochází i úplně poslední záznam jeho hlasu. Je to děkovná řeč, kterou pronesl při přebírání ceny nadace Jána Langoše.
10: Já jsem si uvědomil, že z Jána Langoše čišel jakýsi zvláštní klid. A já se domnívám, že to je nesmírně důležité, když z někoho čiší vnitřní klid. To znamená, že je v skutku zakotven v tom řádu bytí a zároveň to znamená, že skutečně má rád ostatní lidi.
11: Z této ukázky, jak říkáte, poslední, je patrno, že je velmi nemocen. Slyšíme tam neustále přídechy a vidíme, že to jde špatně. A je tam úžasně vidět, že ho sice opouští fyzické síly, ale ten jeho etos, to humání v něm ho neopouští ani na chvíli. Přemýšlí úplně čistou hlavou.
3: Ivana Vostárková, lektorka práce s hlasem.
11: Tam je vidět, že každý hlasový projev potřebuje energii a ne sílu. A on té energie pozbýval. To tam vnímám.
2: Máte pocit, že jsi byl vědom blízkého konce?
11: Určitě si myslím, že ano.
2: Dá se pouze z toho vývoje mluvního projevu Václava Havla říct, v čem se nejvíc proměnil a v čem naopak zůstal konzistentní?
11: Ano, konzistentní pro mě opravdu zůstal v té zodpovědnosti, co už jsme zmínili. Ale co se tam proměňovalo, byla prostě klesající schopnost to energeticky pokrýt, živit to energií. Protože ten hlas potřebuje, abyste mu dal palivo. A to palivo není technicky jaksi doručováno do toho těla, ale nějakým hlubokým bytostným impulzem. Jo, a tenhle ten impuls je skvělý, ale už pak není nevyčerpatelný. Protože prostě já chci víc, než mohu. On opravdu prožíval mnohé sebezápory proto, aby mohl upřednostnit ten etos.
2: Takže v tom cítíte tu proměnu?
11: Ano.
2: Že ho to stálo síly?
11: Stálo ho to, ano, životní síly. Já si myslím, že z toho pak vyvěraly i ty choroby.
2: Když jsme tedy zrekapitulovali zvukovou stopu Václava Havla na ploše 44 let, co nám o něm prozrazuje?
11: No, prozrazuje nám, že on měl hlubokou vnitřní zodpovědnost za to, co nejenom bude říkat, ale i co bude dělat. I za cenu, že se nechal samozřejmě zavřít. Je tam vnímat prostě pořád ten intelektuální akcent, ta přemýšlivost, ta hluboká zodpovědnost. Jeho projev obsahoval permanentní osobní ručení. Jo, takové to patočkovské. A bylo to i v tom humoru. Jo, proto s takovou láskou třeba přijal a podporoval třeba Plastic People, kteří hráli u něj na půdě, na hrádečku a tak dále. Jo. A kvůli tomu se hádal s mnoha lidmi. To bylo krásný, jakým způsobem za ně bojoval. A tam bylo vidět, že do něj vyjela energie. Jo. Ta prostě příští sama ze sebe, z toho, že já prostě tak žiju. On totiž mluvil tak, jak žil. To je na tom to krásný.
12: Děkuji hercům, že se nepitvořili. Znova ne. Děkuji hercům, že se nepitvořili. Divadlo děkuje divákům, že měli většinou vypnuty mobilní telefony. Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Zapněte si telefony. Dobrou noc a hezké sny.
5: Slyšeli jste závěrečnou část dokumentu Audiostopa Václava Havla. Tento pořad připravil Jan Herget, dramaturgie Jakub Horáček a mistr zvuku Jonáš Rosůlek. K dokumentu se můžete vrátit na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a taky v dalších podcastových aplikacích. Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Návraty časem aneb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Radiokniha.
13: Druhá světová válka v deníkových zápiscích a osobních komentářích tehdejší politické situace. To je kniha Válečný deník historika, kterou napsal Jan Slavík. Brilantně popsal dění uvnitř Hitlerovy Třetí říše a okupovaného protektorátu v době od 1. října 1939 do 9. května 1945 a velmi trefně také okomentoval neúspěchy německých armád na východní i západní frontě a odhadl politický vývoj v Evropě.
5: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Premiér Babiš vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Zemřeli při ní 3 Češi. Od dneška platí pro regionální vlaky Českých drah letní jízdní řády. Fotbalisté Nizozemska hrají proti Japonsku na mistrovství světa. A zítra bude polojasno, postupně i oblačno, nejvyšší teploty do 21 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Na sociální síti X napsal, že mu chorvatský premiér slíbil důsledné vyšetření nehody. Při nedělní srážce katamaránů s plachetnicí nedaleko města Split zemřeli 3 Češi. Jeden další se pak pohřešuje. Radiožurnálu to potvrdil vedoucí konzulárního oddělení v Záhřebu Štěpán Šantrůček. Podle něj převezli záchranáři do nemocnice další 4 Čechy. Jejich stav ale není vážný. Co nehodu způsobilo, zatím není jasné. Vlaky Českých drah v regionech jezdí ode dneška podle letních jízdních řádů. Ty budou platit až do prosince. Podle národního dopravce mají změny zlepšit nabídku spojů a jejich návaznost. Úpravy vychází i z požadavků jednotlivých krajů a správy železnic. České dráhy upravují jízdní řády před létem každý rok. Většinou jde o posun odjezdů souprav v řádech několika minut. Některé větší letošní změny popsala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
15: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
14: Soukromí vlakoví dopravci změny v jízdních řádech před létem neplánují. Krytý bazén Ponávka v Brně je ode dneška dočasně uzavřený. Čeká ho rekonstrukce, protože z něj uniká voda. Dělníci bazén rozšíří ze 3 drah na 4. Keramický obklad bazénové vany nahradí nerez, vysvětluje mluvčí městských sportovišť z firmy Stares Sport Michaela Dietrichová.
16: Hlavním důvodem výměny je stáří stávající vany a především její netěsnost. Bazén denně přichází zhruba o 2 až 4 metry krychlové vody. Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce je stanoven na konec roku 2026.
14: Na hlavním příjezdu do východní části Krkonoš bude po celé léto omezená doprava. Mezi Horním Maršovem a Temným Dolem začala oprava opěrné zdi u silnice a provoz bude v tomto místě až do října řízený kyvadlově semafory anebo pracovníky stavby. Celá oprava zdi a silnice, po které se přijíždí do Pece pod Sněžkou a na Pomezní Boudy, bude stát 59 milionů korun a bude placená ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Fotbalisté Německa zahájili tažení na mistrovství světa vítězstvím 7-1 nad Curaçaem. Teď hraje Nizozemsko proti Japonsku a zápas sleduje Jakub Kanta.
17: Za malou chvíli začne druhý poločas a to za stavu 0-0. Nizozemci sice častěji drží míč, možná byli o něco nebezpečnější a to hlavně zásluhou Málena, ale i Japonci. A to konkrétně Nakamura a Ueda těsně před koncem prvního poločasu výrazně zahrozili. Ale je to stále 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Jakub Kanta, Radiožurnál.
14: Utkání dál můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. V 1 hodinu ráno našeho času začne duel Pobřeží slonoviny Ekvádor, ve 4 hodiny ráno pak odstartuje zápas Švédsko-Tunisko. A po kilometru triumfoval rychlostní kánoista Martin Fuchsa na mistrovství Evropy i na 500. Na stejné distanci vybojoval bronz debelkajak Jakub Špicar, Daniel Havel.
18: Rozjezd kolony na D2 v Brně a hustý provoz v Hradci Králové u letiště. Na dálnici D2 na vjezdu do Brna z Bratislavy už odklidili následky nehody. Na prvním kilometru v omezení se srazilo osobní auto s nákladním. Kolona byla od sjezdu k Olympii zhruba od 3. kilometru. Vepředu se, dá se říct, pomalu rozjíždí. Osobním autem se to dá objet kolem Olympie z exitu 3, Modřice a po Vídeňské ulici do Brna. V Hradci Králové u letiště hustý provoz, taky pohyb lidí, končí hudební festival z místa kolega Jirka Štefl.
19: Měli tam vlastně teďka jako poslední koncert Iron Maiden, takže je tam potřeba dát si velký pozor hlavně na těch silnicích, protože je tam hodně fanoušků jak pěších, tak i v autech.
18: Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu zůstává zavřený pravý pruh na 63. kilometru kvůli odstavenému vozidlu. Místo je teď plynule průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
14: Zítra čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě i 24 a na horách nejčastěji kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
20: Posloucháte Český rozhlas Plus.
21: Snaha vládních poslanců o zmírnění podmínek střetu zájmů, směřování ODS a otázka eura, či fotbalový šampionát a biznis. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
22: Názory a argumenty.
21: Skupina poslanců zastupujících všechny vládní strany předložila návrh změny zákona o střetu zájmů. Tento krok rozebírá zástupce šéfredaktora a šéf komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
0: Lepší příklad toho, jak se mění pravidla, aby stát fungoval ve prospěch držitelů moci, jsme asi v Česku ještě neviděli. Skupina vládních poslanců navrhla změnit zákon o střetu zájmů tak, aby dokonale vyhovoval zájmu Andreje Babiše. Názorně se ale na případu dají ukázat i další věci. Například, jak hokynářsky funguje to, co se vznosně nazývá koaliční spolupráce. Jak dokonale dokáží menší strany popřít sami sebe, jen aby mohli vládnout. A především, jak aktuální moc ztrácí jakékoliv zábrany. Nejprve, o co přesně jde. Čtveřice poslanců, Radek Vondráček a David Pražák za ANO, Filip Turek za motoristy a Marie Pošárová za SPD, navrhla změnu, která by Andreje Babiše od problému se střetem zájmu naprosto osvobodila. Střet zájmu veřejného činitele má být podle nich nově posuzovaný jen vůči úřadu, který dotyčný vede. No a protože dotace rozdělují ministerstva a premiér osobně žádné ministerstvo neřídí, ve střetu zájmu nikdy a nikde nebude. Geniální, u Babišů bouchají zátky. Ale co problém s dotacemi problematicky vyplacenými Agrofertu v minulosti? I na to příčinliví poslanci pamatují. Doba, po kterou má být možné vymáhat neoprávněně vyplacené dotace zpět, se má zkrátit z 10 na 4 roky. A to neznamená nic jiného, než že zmizí spory o peníze vyplacené Babišovým firmám za jeho předchozí vlády v letech 2017 až 2021. Inu, co je doma, to se počítá a bude se to počítat i nadále. Je to tak otevřené nahrávání biznisu premiéra, že nad tím člověk, který ještě věří, že zákony by měly být obecné a rozhodně by se neměly šít na míru finančním zájmům vládnoucí garnitury, zůstává v tichém údivu. Otázkou je samozřejmě, proč to dotyční poslanci dělají. Změna zákona o střetu zájmů ve prospěch premiéra opravdu v programovém prohlášení vlády nefiguruje a také k tomu formálně nic nenutí. U poslanců ANO ještě můžeme předpokládat, že si chtějí po vzoru Krhounka z filmu Škola základ života vylepšit pozici u šéfa, který rozhoduje o jejich budoucnosti. Ale co motorista Filip Turek? Jeho strana měla přeci na volebních billboardech Pohlídáme Babiše, nikoli Pohlídáme Babišovi jeho biznis. A SPD, zastoupená nyní Marií Pošárovou, také nevypadala, že by oligarchovi chtěla umetat cestičku k dalším miliardám. O co tady jde? Ze všeho nejvíc to vypadá na poněkud tvrdší variantu politického obchodu. Ten může ze strany premiéra vypadat třeba takto. Vy mě pomůžete odstranit problém se střetem zájmu, aby to nevypadalo, že mě s biznisem pomáhá jenom vlastní strana. A já vás na oplátku nechám provádět věci, které mě jsou sice nepříjemné, ale za to se líbí vašim voličům. Výsledkem je tak na jedné straně angažmá motoristů a SPD na barikádách boje za Babišovy obchodní zájmy. A na straně druhé, například Babišova podpora motoristů v konfliktu s prezidentem, nebo SPD v jejím šílení kolem konání sudetoněmeckých dnů v Brně. Je to oboustranně výhodný biznis. Pro Babiše přímo finančně, motoristé a SPD mohou prodávat svým voličům alespoň vzduch v podobě prakticky bezvýznamných, ale efektních politických příběhů. Zbývá otázka, jak je možné, že se takto okatá akce ve prospěch nejmocnějšího muže v zemi vůbec děje. Nejsnazší vysvětlení, které tím pádem bude patrně pravdivé, je ve větě, která se připisuje římskému básníkovi Vergiliovi. Dělají to, protože si myslí, že můžou. Je to tak. Uměřenost, vkus, sebekontrola prostě z politiky mizí. Zájmy se prosazují brutálně, bez ohledu na cokoliv. Komunisté kdysi říkali, není člověk, není problém. Dnes, v době vládnutí Andreje Babiše a spol., platí jen o něco jemnější verze. Není zákon, není problém. Jestli v tom někdo vidí zárodek toho, čemu se říká únos státu, nelze se mu divit. Závěrem jeden citát pocházející z projevu Tomáše Garriga Masaryka z roku 1931. Domnívám se totiž, že sedí na všechny aktéry příběhu. Cituji. U nás dostali se do správy veřejných věcí také lidé, kteří na vznesené úkoly nestačí ani mravně, ani vzděláním. Nebudeme si zastírat fakta, že jsou u nás lidé, kteří svého veřejného postavení zneužívají k tomu, aby bez práce pohodlně žili a bohatli. Konec citátu. Řešení? Masaryk apeluje na více úcty k zákonům a k mravnosti, což je asi opravdu jediné možné řešení. Ale zároveň je to smutný poukaz, že v současné době ztráty zábran, výsměchu hodnotám a adorace nevzdělanosti, řešení problémů zneužívání moci v Česku patrně neexistuje.
21: ODS včera na své ideové konferenci řešila další směřování strany. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
1: Těžko říct, odkud v pátek do médií vítr přifoukal myšlenku, že nadcházející ideová konference ODS bude muset reflektovat vzrůstající podporu uvnitř strany pro přijetí eura. A jestli ve skutečnosti nešlo jen o to, aby se o konferenci víc mluvilo díky šikovně podsunutému tématu. Pikantnímu, protože historicky se občanští demokraté stavěli za domácí korunu a vůči euru byli v podstatě negativní v duchu přesvědčení svého zakladatele Václava Klause, který se sice od strany dávno odtáhl, ale v jejím nitru do značné míry přežil jeho pohled, že vstup do eurozóny rovná se ztráta nezávislé měnové politiky, a tedy svobody vůbec, a že je euro coby politický konstrukt nástrojem v cestě k celoevropskému státu. A ten si čelný český euroskeptik Klaus odmítá i jenom představit. Postoj ODS k jednotné měně nebyl v posledních letech sice tak vyhraněný, ale zůstával rezervovaný, což vystihuje známá věta z volebního programu o přijetí eura, až to bude pro Česko výhodné, což asi zatím není. Ale jak poznáme, že správný moment nastal? Čistě ekonomických argumentů pro i proti bude vždycky mnoho a těžko kdy výrazně převáží ty pro výhodnost. Šlo by tedy mnohem spíš o deklaraci těsného přimknutí k Unii. Ještě v páteční podvečer ale očekávání brzdil šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda, vnímající nárůst podporovatelů eura ve straně v čele s místopředsedou Pavlem Drobilem, ale také nečekající zásadní názorový obrat, což sobotní konference v centru Kubex na pražském Pagráci v podstatě potvrdila už v úvodu, kdy na mediální vlnu okolo jednotné měny reagoval předseda Martin Kupka, žertující s kopacím míčem v podpaží. Prý totiž získal z médií dojem, že konference bude především o české kandidatuře k pořádání fotbalového mistrovství Evropy, jemuž se všeobecně říká euro. A jelikož Babišova vláda nestihla podat přihlášku na rok 36, ta v níž bude ODS by to mohla zvládnout pro rok 40. A později právě Kupka po debatě k euru navrhl uspořádat na toto téma samostatnou konferenci a momentálně nechat jednotnou měnu ležet. K čemuž dodejme, že stínový ministr průmyslu a obchodu Drobil ku příkladu ujišťoval skeptiky slovy o trvání na podmínce, že nebudeme odpovídat za unijní závazky vzniklé před naším vstupem do eurozóny. I že dlouhodobý zastánce koruny místopředseda ODS i sněmovny a ministr financí stínového kabinetu Jan Skopeček zase přiznal euru jisté výhody, ale podle něho převažují spíše nevýhody. Za což sklidil potlesk, i když nikoli mohutný. Usuzovat se z něho nedalo ani, že postoj strany k euru zůstává nadále spíš odmítavý, ani, že se skutečně pomalu mění, jak psala v pátek média. Občanští demokraté ale na každý pád musí vidět, že řada českých podniků stále častěji v eurech obchoduje, půjčuje si v eurech od bank a dokonce výhodně od případných mateřských společností. O stále provázanější české ekonomice s eurozónou nedávno znovu hovořil i prezident Pavel, upozorňující také, že se připravujeme o účast při důležitých rokováních eurozóny. A je samozřejmě otázkou, jak se dívají mnozí občané na to, že je v otázce eura ODS na jedné lodi se stranami současné vlády, která na maastrichtská kritéria a podmínky mechanismu ERM2 před stupni přijetí eura v podstatě rezignovala.
21: Kauza Epstein stále hýbe americkou veřejností i politickou scénou. Prezident Donald Trump ji používal v předvolebním boji proti demokratům, pak ale uškodila samotnému Trumpovi, hlavně u jeho skalních voličů, a nyní škodí i viceprezidentovi Vanceovi. Více Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
4: V Bílém domě je část, které se říká Situation Room. Jak název napovídá, řeší se tu různé situace, co nastanou. Většinou ty, které se týkají bojových operací a obecně národní bezpečnosti. Členové administrativy Donalda Trumpa se tu ale opakovaně v uplynulém roce scházeli proto, aby se pokusili svého šéfa vysekat ze skandálu mrtvého finančníka a sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina. O sérii schůzek informuje čtenáře nový podrobný článek v New York Times. Ukazuje, že panika z tzv. Epstein Files byla už loni v Bílém domě opravdu obrovská. Jak už bývá zvykem, nevychází z těch hádek dobře vlastně nikdo. Podle New York Times loni na začátku léta na narůstající obrovský problém upozornil své kolegy viceprezident J.D. Vance. Za velkou část téhle patálie si Trumpův kabinet může sám. Například dnes už bývalá ministryně Pam Bondiová několikrát slibovala nemožné a naprostou otevřenost v této otázce, jen aby se pak vyšetřování kauzy pokoušela v tichosti ukončit. Viceprezident Vance měl v průběhu loňského léta navrhovat několik mediálních řešení. Například se nabízel, že by o kauze šel mluvit do vlivného podcastu Joea Rogana. Jindy navrhoval, aby administrativa zprostředkovala rozhovor mezi exmoderátorem Fox News Tuckerem Carlsonem a Epsteinovou uvězněnou spolupachatelkou Ghislaine Maxwellovou. Poté měli Trumpovi spolupracovníci chtít, aby prezidenta svými slovy očistila a řekla veřejnosti, že se na ničem zločinem nepodílel. V Situation Roomu byla dokonce vážně debatována možnost, že by Trump Maxwellové udělil milost. Tento nápad se sice dle New York Times okamžitě setkal s odmítavými argumenty proti. Nikoliv ale kvůli tomu, že by byl zcela nepřípustný, jenže by to celé nepůsobilo dobře. Nejpodstatnějším tvrzením článku ale je to, že veškeré snahy postavit se skandálu přímo čelem byly nakonec prostřednictvím šéfky štábu Susie Wilesové zaraženy samotným Trumpem. To v tuto chvíli není asi příliš překvapivé. Do dobrého světla to ale nevrhá zrovna viceprezidenta Vance ani šéfa FBI Kaše Patela, kteří se rádi stylizovali do role hrdých bojovníků za transparentnost, ale Trumpovi opačné tendenci se hbitě přizpůsobili. Viceprezident Vance v posledních měsících svádí prozatím tichou, ale zesilující bitvu o následnictví Trumpa s ministrem zahraničních věcí Markem Rubiem. K němuž teď směřuje i přes všechny geopolitické karamboly současné vlády mnoho obdivu zevnitř republikánské strany. Vance rád tváří, že New York Times jsou pro republikány irrelevantní. Aktuální článek ho ale jistě zabolí. Článek navíc ukazuje, že Epsteinovská kauza opravdu v žádném případě není u konce. Naopak jde jen o úryvek z chystané knihy novinářů Jonathana Swana a Maggie Habermanové. Dost možná tak dojde spíš na slova jednoho z Trumpových úředníků, který kvůli kauze loni skutečně odstoupil z funkce náměstka FBI. Tohle bude Trumpova verze Irán-Kontra. Měl si Dan Bongino stěžovat loni v létě s odkazem na aféru nelegálního prodeje zbraní Iránu, která dlouhá léta strašila Ronalda Reagana a George H.W. Bushe. Je ale dobré nezapomínat na to, že ani za Irán-Kontra taky nikdo opravdu podstatný nenesl zodpovědnost. Mimo jiné kvůli prezidentským milostem.
22: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Evropská unie se snaží chránit svůj průmysl před levným dovozem z Číny. Peking proto hledá nové cesty na evropský trh. A jedna z nich vede přes Maroko, jednu z nejdynamičtěji se rozvíjících průmyslových ekonomik Afriky, která má díky obchodní dohodě s Unií privilegovaný přístup do Evropy. Slovo má vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě v Praze, Tereza Němečková.
7: Maroko už dávno není zaostalou ekonomikou, závislou na těžbě fosfátů a na zemědělství. Během posledních let se posunulo mezi 5 největších afrických ekonomik. Africká rozvojová banka je dokonce nedávno označila za zemi s nejrozvinutější průmyslovou základnou na kontinentu. Maroko je dnes největším výrobcem automobilů v Africe, významným centrem leteckého průmyslu s investicemi firm jako Boeing nebo Lockheed Martin a také lídrem v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V zemi jezdí vysokorychlostní vlak přes 300 km za hodinu a nedaleko Marrakeše vyrůstá jeden z největších solárních energetických komplexů na světě. Pravidelný návštěvník si nemůže nevšimnout rychlého infrastrukturálního rozvoje. Vznikají nové silnice, dálnice, železnice, letiště, ale i univerzity a výzkumná centra. Symbolem této proměny je přístav Tanger Med, dnes největší ve Středomoří i v celé Africe. Nejde přitom jen o přístav, ale o rozsáhlý průmyslový a logistický hub s výhodnou polohou u Gibraltarského průlivu. V jeho okolí působí například automobilky Renault a Stellantis i desítky dalších výrobců napojených na globální dodavatelské řetězce. Součástí tohoto průmyslového komplexu je také Tanger Tech City. Vznik tohoto projektu byl oznámen před 10 lety po setkání marockého krále Mohameda VI. A čínského prezidenta Xi Jinpinga. Na ploše přes 2000 hektarů zde vznikla zvláštní ekonomická zóna, nabízející investorům rozsáhlé pobídky. Od daňových prázdnin přes nulová cla až o osvobození od některých dalších poplatků. Od covidové pandemie směřovalo do Maroka přibližně 6 miliard dolarů čínských investic, čímž se Maroko stalo jednou z nejvýznamnějších destinací čínských investic v blízkosti evropského trhu. Je namátkou, nedávno oznámila čínská firma Goshen Hi-Tech investici ve výši 1,3 miliardy dolarů do výstavby továrny na výrobu autobaterií u města Kenitra. Bank of China si zřídila regionální africké centrum v Casablanca Finance City, odkud finančně podporuje expanzi čínských firm napříč africkým kontinentem. Regionální pobočky zde ale mají i další významné čínské firmy, jako je Huawei, Lenovo nebo UnionPay. Kombinace moderní infrastruktury, investičních pobídek, dostupné energie, levné pracovní síly, ale i geografické blízkosti Evropy dělá z Maroka zajímavou investiční příležitost. Pro Čínu je to o to zajímavější, že Maroko má bezcelní obchodní dohodu podepsanou jak s USA, tak s Evropskou unií. To nemá žádná jiná africká země. Není proto překvapivé, že evropský komisař pro obchod Máro Šefčovič označil nedávno v rozhovoru pro americký deník Financial Times trend růstu čínských investic v Maroku za velký problém pro evropskou ekonomiku. Problém to však může být i pro samotné Maroko, stále silně závislé na evropském trhu. Evropská komise nedávno zavedla vyrovnávací cla na dovoz hliníkových automobilových disků z Maroka poté, co dospěla k závěru, že jejich výrobci těžili nejen z marockých státních podpor, ale i z čínských subvencí. Šlo o varovný signál, že Evropská unie je stále citlivější na přesouvání čínských výrobních kapacit do třetích zemí. Čínské investice v Maroku proto nelze chápat izolovaně. Jsou součástí širší reakce Pekingu na měnící se nejen evropskou obchodní politiku, ale i marocké strategie hospodářského rozvoje. Pokud se čínským firmám podaří přesunout výrobu poblíž evropských hranic a zároveň si zachovat přístup na jednotný trh, může být evropská celní politika méně účinná, než si její tvůrci představovali. Spor už totiž není jen o elektromobily, ale o schopnost Evropy reagovat na nový model, v němž Čína místo přímého exportu stále častěji využívá investice a výrobu ve třetích zemích.
8: Na konci týdne začalo v Severní Americe mistrovství světa v nejpopulárnějším sportu – fotbalu. Ovšem stejně jako sportovní výkony a síla manšaftů se řeší i biznisový rozměr šampionátu. A kontext debaty není pro organizátora mistrovství Mezinárodní fotbalovou federaci FIFA zrovna příznivý, říká zástupce šéfredaktora biznisového serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
9: S Jižní Koreou český výběr prohrál v pátek nad ránem zdejšího času 2-1. Další zápas tým vedený Ladislavem Krejčím čeká ve čtvrtek 18. června v americké Atlantě, kde se utká s Jihoafrickou republikou. Na tento zápas je k dispozici ještě poměrně dost vstupenek a dají se pořídit i za ceny celkem hluboko pod 10 000 korun. Na utkání našich s Mexikem, které přijde na řadu 24. června, ale vstupenky stojí násobně víc. Cena obou se průběžně mění a klidně se může stát, že během nákupu vám zdraží o tisíce korun. To je první z mnoha výhrad, které na hlavu FIFA a jejího šéfa Gianni Infantina míří. Že takzvaný dynamický pricing, který upravuje ceny lístků podle toho, jaký je o ně zájem, šteluje ceny do závratných výšin a vstupenky se stávají pro skutečné fanoušky nedostupné, což bude poznat na atmosféře v publiku při utkáních. Ostatně vyšlo najevo i to, že FIFA záměrně část vstupenek stáhla z trhu, aby z nich udělala nedostatkové zboží a vyšponovala jejich ceny ještě o něco výš. A nejde jen o vstupenky. Prokurátoři v New Yorku a New Jersey žalují FIFU kvůli cenám vlakových jízdenek na stadiony, které si pořadatel fotbalového šampionátu vymínil násobně zvýšit, takže jedna cesta trvající 15 minut vyjde na $150, zhruba 3000 korun. A dalo by se pokračovat. Nenasytnost Infantiniho a spol. Je poznat i na cenách parkovného kolem stadionů, které opět vyžaduje stovky, někdy dokonce tisíce dolarů investic od fanoušků. A samozřejmě jde i o to, že se počet účastnických týmů zvedl z 32 na 48 a výhledově má stoupnout dokonce na 64. To sice zvýší zájem i v zemích, které by jinak zůstaly před branami, ale utrpí tím nepochybně fotbalová kvalita. Mistrovství světa ve fotbalu je největší sportovní akcí světa, která snese srovnání jen s letní olympiádou. Z principu se kolem ní točí obrovské množství peněz, protože je na ní upřena pozornost celé planety a utkání sledují miliardy lidí v televizích. Jenže to, co sledujeme na straně pořadatele, začíná až moc připomínat nenasytné bafuňářské mlaskání a touhu udělat z mundialu ještě větší show a trhnout na tom ještě větší balík peněz. Takže to, že je Infantini za dobře s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který si na zahradě Bílého domu nechal postavit zápasnický ring na vlastní oslavu narozenin, asi nepřekvapí. A leda co to i vysvětluje.
2: O co se zasloužil Edvard Beneš? Nad tím v dnešním závěrečném příspěvku uvažuje spisovatel a publicista Karel Hvížďala.
3: Moderní dějiny neznají rozporuplnějšího člověka. Kladl si nadlidské cíle, které dlouho heroicky zvládal, ale pod nimi v posledních letech života skoro pravidelně klesal, napsal Pavel Kosatík v úvodu knížky o tom Benešovi. Jeho slabinu bylo možné tušit již brzy po první světové válce, kdy naši republiku Beneš považoval za miláčka dohody. Namlouval si, že jsme nejspolehlivějším a klíčovým spojencem Francie a Velké Británie. Emocionální vazby mu zabraňovaly vyhodnocovat situaci i politiky, s kterými jednal. Každou pozdější změnu postoje partnerů si vykládal jako osobní zradu. Byl politickým milencem a ne státníkem. Proto taky místo, aby v září roku 1938 se uchýlil do hlavního štábu v Račicích u Vyškova, kde by spolu s vojáky, kteří měli odvahu a odhodlání bojovat, řídil obranu vlasti, zůstal na hradě. Mobilizace byla po týdnu odvolána a prezident odešel 5. října do exilu. Voskovec a Werich to komentovali slovy, místo plánu měl aeroplán. Beneš si svůj útěk od odpovědnosti až do smrti zdůvodňoval, jako Satík dokazuje, zradou Západu. Tento narrativ jsme přijali, i když o žádné zradě nelze hovořit, protože klíčová francouzská pomoc měla být aktivována jen při napadení a protože jsme se nebránili, neměla Francie s kým solidarizovat. Beneš se cítil jako zrazený milenec. To byl i důvod, proč po Mnichově hledal novou oporu, kterou našel v příklonu ke Stalinovi, a to přesto, že ho před jeho vírou politici varovali. Beneš ale slepě věřil v demokratizaci SSSR, zase chtěl být miláčkem a proto již v roce 1939 sovětskému vyslanci v Londýně řekl, že by po válce akceptoval i federální začlenění ČSR do SSSR. V roce 1943 taky proto uzavřel se Stalinem spojeneckou smlouvu. Dokonce mu sám nabízel Podkarpatskou Rus, jako Satík dokládá, stejně jako přes Paříž i Anglii tajně sliboval v září 1938, že je ochoten podstoupit Německu tři výběžky Chebský, Friedlandský a Šluknovský. S tímto tajným úkolem poslal do Francie ministra Jaromíra Nečase. A protože Stalin jako jediný z vítězných mocností schvaloval vysídlení a vylikvidování Němců, jeho vztah ke Stalinovi se ještě více utužil. A když někteří naši politici s jeho vírou nesouhlasili, vžil se zase do falešné víry, že je nadstranickým prezidentem, čímž dovolil komunistům, aby v režimu Národní fronty, tedy poválečné koalici všech povolených politických stran, šlo vše podle představ komunistů. Václav Černý o Benešovi napsal, byl to člověk bázlivý a právě proto nepřímý, taktický, postraní, přímo fyzicky uhýbavý, ostražitý a plachý. A ti, co tyto jeho vlastnosti u něj vycítili, jako Hitler a Gottwald, věděli, že Beneš jim nakonec uhne.
21: To byly nedělní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Schwarz.
10: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
11: ledna 1940. 13. ledna přinesl úřední list protektorátu Čechy a Morava v rubrice Věci tiskové rozsudek nad mou brožurou Německý postup proti Slovanům a jeho sudetský agent s tímto doprovodem. Za prvé, tvoří skutkovou podstatu jednak přečinu hanobení národa, jednak přečinu šíření nepravdivých zpráv, a k tomu se cituji příslušné paragrafy. Za druhé, zabavuje se, zakazuje se rozšiřování, zabavené výtisky buďtež zničeny. Tak rozhodl za mé nepřítomnosti Krajský soud v Praze v neveřejném sedění 11. ledna 1940. Kdybych byl přítomen, řekl bych soudu a státnímu zástupci. Má brožura nehanobí německý národ, kterého si vážím pro kulturní přínos, který dal lidstvu. Brožura směřuje jen proti některým Němcům, kteří se z historie ničemu nenaučili. Německý národ se podruhé pokouší nemožnou cestou vyjít z krize, v které se ocitá vzrůstem populace a zvýšením nároků nižších tříd. Německo v epoše kapitalistického imperialismu přišlo pozdě přidělení kolonií. Dnes, kdy tato epocha se chýlí ke konci, Německo se pokouší si dobít většího místa pod sluncem. Národ 80-milionový, má prý na to právo. Hitlerovo Německo původně nechtělo nic jiného, než aby Francie a Anglie dovolili mu vstoupit do řady kapitalisticko-imperialistických států ponecháním volného postupu na východ, k tomu Wies Mein Kampf a řadu jiných projevů německých nacistů. Teprve, když se Anglie vzepřela tomuto postupu, a to nikoli z ideálních pohnutek, ale pro vlastní svou bezpečnost, nacistické Německo vystupuje jako představitel nové státní soustavy, jež prý je pokrokem proti zastaralým demokraciím. Není pochyby, že západoevropské demokracie jsou zastaralé. Ale co proti nim staví nacistické Německo? Víru v jednoho muže. Tu víru, jež byla dějinami diskreditována? Nic není historií dokázáno tak jasně jako fakt, že neomezená vláda jednotlivce je příznakem úpadku, výsledkem společenské nouze a zoufalství. Přímo o zatemnění mozků svědčí, jestliže v tomtéž okamžiku křičí, že bojují za existenci národa a přicházejí s doktrinami šlapajícími po právech všech okolních národů. Němečtí nacisté vrhají svůj národ nepochopením národnostní strategie do nové pohromy a nás Čechy strhávají sebou. Moje brožura, Německý postup proti Slovanům, nehanobí Němce, ale ukazuje na cestí, kde se Němci nacházejí. Neměli by se zamyslet nad tím, že skoro celý svět je proti nim? Ne, nemohou se zamyslit. Mají kolem čela obruč zvláštního psychologického fluida. Budou se spoléhat, že zbraní zlomí, co se zbraní zlomit nedá. Budou lidi střílet, budou lidi zavírat, budou lidi trápit, aby nakonec všechna tato scestná politika skončila fiaskem. Ubohý německý národ má nadání ke všemu jené k politice, která by mu pomohla, a sousedním národům také. V soudním rozsudku se pak praví, že jsou v mé brožuře nepravdy. Jaké? Předpověděl jsem tam, že Adolf Hitler chce zničit československý stát a že Henlein je agentem těchto cílů. Nestalo se to? Osud Polska není německým postupem proti Slovanům? Ale páni státní návladní mají své pravdy a svou logiku, zejména za války.

odvážili hlásit se k Poznaňsku a Poznani. Vývody, že Angličané vyvolali a chtěli válku, jsou stále komičtější. Vzpomeneme-li si na Mein Kampf. Tam je už program německých výbojů. Já nejsem advokátem anglických kramářů, ale je nesporným faktem, že angličtí lordové dovedou ušlechtilej hájit svou državu. Dovedou svou válku spojit s pokrokovými ideály. Pan Goebbels měl by otevřít oči a podívat se, kde jsou sympatie národů. Pěkně se také výjímá, plaguje-li pan ministr bolševiky a mluví o vládě několika set boháčů v Anglii. To si zase mohl dovolit Lenin, který zničil ruskou šlechtu a buržoazii, ale nemá tak mluvit německý nacista, v jehož říši se volně promenuje německý princ, pánové z Krupova koncernu, kde se trpí šlechtictví. Hitlerovo Německo nechce nic jiného, než být jedním z imperialistických států. To je kořen boje, který povede k něčemu zcela jinému, než myslí pan Goebbels. I kdyby kasárenský pořádek ve střední Evropě zvítězil, byla by to jen epizoda, jež by tím více hnala evropské národy k demokratickému vyrovnání. Když je válka, lidé, jimž byla svěřena propaganda, musí všemi způsoby povznášet ducha a tvářit se, že vítězství je už pro nás jisté. Ale jaký je rozdíl mezi propagandou německou a anglickou? Pan Goebbels musí dnes po tu tváře v dlouhých řečech dokazovat, že Anglie chce vládnout Evropě. Snad je to i pravda, ale Angličané to neříkají. Za to němečtí nacisté, ještě než se v Německu dostali k moci, otevřeně hlásali bezohlednost vůči sousedním národům. Němci svou psychologií sami se oslabili. Když válka začala, měli už velkou část Evropy proti sobě. 25. ledna 1940. V Lidových novinách měli předevčírem úvodník o propagandě. Vykládá se tam, proč byl v září minulého roku vydán zákaz poslouchat zahraniční rozhlas. Ne proto, že by se vláda něčeho bála, ale proto, aby se tyto zahraniční zprávy dostaly obyvatelstvu s příslušným komentářem. No, nehledě k tomu, že se nám zahraniční zprávy nedodávají, nýbrž komentář je provázen jen nepatrnými citáty ze zahraničních projevů, občánek říše i protektorátu musí si položit otázku, proč my, kteří tvoříme tak jednotný národ, proč v našem státě, jenž je prohlašován za něco pokročilejšího než upadající západní plutokracie, proč musíme přijímat zahraniční projevy jen s vládním komentářem? Ubozí Němci. 27. ledna 1940. Včera promluvil Goebbels ve svém rodišti Reitu. Užil přitom nové formule o výsledku první světové války. Roku 1918, řekl, bylo vítězství Němcům ukradeno. Je známo, jak nacisté obviňovali socialisty, že vrazili armádě dýku do zad. To byl bolševický Dolchstoß. Dnes přirozeně není možné vinit takzvané spojence, tedy vítězství bylo Němcům ukradeno. Kým? Ne, vítězství Němcům nebylo ukradeno. Ale Němci se o ně sami připravili tím, že nedovedli postavit vyšší cíl než sobecký zájem Německa. A dnes Němci opakují tutéž chybu. A v tom je veškerá bída situace Německa. Vyzbrojí si armádu a nemožnou morálkou si samo podráží nohy. 29. ledna 1940. V pražském rozhlase se právě mluví o výkřicích při řeči Churchillově v Manchesteru. Protestní křiky. Kdyby při sobotní řeči K. a Franka někdo vykřikl, byl by zavřen a možná i zastřelen. Pokud v Německu a protektorátu nebude svoboda projevu, každá zmínka o opozici je bumerang, který se vrací na dnešní německý režim. Zatímco toto píši, můj Amplion mluví o velkém činu, jimž je přestěhování pobaltských Němců do staré vlasti.
Spíše však

0: by bylo možno říci, že ten, kdo provádí toto násilné stěhování, nezná dějiny. Ani když žádný středoevropský stát nebude mít ve svých hranicích národnostní menšiny, nebude klidu. Jak právě ukazuje zabrání Čech a českého národa Němci. Dubna 1940. Z pražského rádia zní slova: Říšská braná moc obsadila Dánsko a oznamuje, že vezme v ochranu severské státy, tedy Norsko a Švédsko. Doktor Goebbels pustil již do světa spravedlivé důvody, proč se tak stalo. Kodaň obsazena v 8 hodin ráno. Začíná nová etapa války. Všichni tam musíme. 10. dubna 1940. Pražské rádio cituje německé listy. Německo vystoupilo na obranu neutrálních států. Co si myslí nacisté, speciálně pan ministr Goebbels, o takových projevech? Což úplně zapomněli na podobné šlágry, když zabíjeli za první světové války německý stát? I kdyby Německo mělo sebedokonalejší armádu, pan Goebbels mu připraví rozhodnou porážku. 15. dubna 1940. Trapné jsou zprávy o Dánsku. Dánský národ si uvědomuje, že všeliký odpor by byl marný vzhledem k tomu, že německá branná síla a tak dále, totéž o Norsku, Němci jen o několik hodin předešli Angličany, kteří chtěli Norsko obsadit. No tatáž finta jako za první světové války při znásilnění Belgie. Faktem zůstane, že Německo přepadlo Dánsko a Norsko, země, které Němcům neublížily, nýbrž doposledka prokazovali jim mnoho dobrého. Když Německu po prohrané válce bylo zle, Norové poskytli výživu mnoha tisícům německých dětí. Z těch dětí dnes vyrostly mužové, a kdož ví, zda nejsou to právě oni, kdo okupovali Oslo, Bergen a tak dále. Severské státy byly germanofilské. Hitlerovo Německo je tomuto tradičnímu přátelství odnaučilo. 18. dubna 1940. Včera měl pan ministr propagandy řeč pro celé Německo a ovšem také pro nás. Mluvil příliš akusticky, křičel, prováděl různé sluchové eskamotérství. Ale obsahově to byla řeč dutá, opakující, co mnohokrát už Goebbels řekl. Pan Goebbels měl by se zamyslet nad touto skutečností. Byly dosud dvě světové války a pokaždé to byli Němci, kteří se pokusili získat výhodu přepadením neutrálního státu. Proč tomu není naopak? Proč brutální Angličané vždy přijdou pozdě? Proč Němci je vždy předejdou v přepadu pokojného národa? Takové Německo nemůže vyhrát, i kdyby mělo 100 000 letadel. Poráží se samo svou morálkou. 20. dubna 1940. K narozeninám Adolfa Hitlera byl všem českým novinám dodán článek Adolf Hitler a Čechy. Jeho ráz vystihuje přirovnání v článku užitém. Češi se podobají nájemníku v přízemí, který nechce vzít na vědomí existenci nájemníka v prvním poschodí, jenž se rozhodl celý dům podle svého přebudovat. Tak si představují nacističtí Němci svůj poměr k sousedním národům. Oni jsou v prvním poschodí, dělají si, co chtějí, a druzí musí mlčet. Zachceli se pražským Němcům přestěhovat se do české školy, přestěhují se tam, nebo mají vyučování ráno, zatímco ohromná většina českých dětí musí do své české školy chodit odpoledne. To je zpráva ve včerejším Abend. Češi prostě nechtějí pochopit, že Němci jsou Herrenvolk, že v Čechách chtějí bydlet v prvním poschodí a že český nájemník má bydlet v suterénu a dělat pánům posluhu. Ono už se příčí reagovat na tyto projevy, jež musí vést k nacistické porážce. 28. dubna 1940. Včera odpoledne rádio roznášelo řeč Ribbentropovu k diplomatickým zástupcům. Ribbentrop dokazoval na základě dokumentů nalezených v Norsku a ukořistěných u zajatých anglických vojáků. Za prvé, že Angličané chtěli obsadit Norsko a že je Němci jen o několik hodin předešli. Za druhé, že Norsko dávno sympatizovalo s Angličany proti Německu. Ribbentrop citoval z projevu norského ministra zahraničí Kota, že Norsko, kdyby bylo vtaženo do války, muselo by se rozhodnout pro správnou stranu. No připustme, že to Kot tak řekl. Je otázka, proč Norsko pokládá anglo-francouzský tábor za správnou stranu? Proč nepokládá za správnou stranu nacistické Německo? Jako všem nacistickým Němcům i panu Ribbentropovi chybí měřítko věci. Kdyby sebejasněji dokázal, že Angličané chtěli přepadnout Norsko, zůstává fakt, že Norsko přepadli Němci. Pan Ribbentrop nemluvil, že Angličané chtěli obsadit Dánsko. Zde Angličany nacisté nepředešli, nýbrž přepadli nic netušící a nic proti Němcům nestrojící zemi. Proč? No, poněvadž přes Dánsko vede cesta do Norska. Pan Ribbentrop netuší, jak jeho obrana Německa jeho obžalobou. Obsadili se dvě neutrální země a mluví se o vině jedné. Včera v našich novinách se zase objevil článek o poměru Čechů k Němcům. Zase se tam vytýká, že jsme nedovedli zaujmout správné postavení. Nejlepším na těchto německých poučeních je, že Češi musí polikat tyto ropuchy. Nikdy historik neměl více možností poznat, co je historie, jako dnes. Třeba ovšem mít oči a nepokládat za fakta, co se píše v novinách a co se klábosí v rozhlase. Třeba pozorovat skutečná fakta. Bojují dva tábory, z nichž žádný si nezaslouží absolutní sympatie. Jsou to dva tábory dravců, z nichž jeden je dravější, ale hloupější, druhý má drápy opotřebované, ale duševně předčí svého protivníka. A je tu ještě třetí tábor, sovětské Rusko. Tato bašta příští revoluce je komická, provozuje carskou imperialistickou politiku, ale současně chce rozněcovat světovou revoluci. Za tím účelem se snaží, aby válka se co nejvíce rozhořela. Jež to však potřebuje před masou proletariátu vypadat jako režim míru, prohlašuje, že jí jde jen a jen o mír. Proletariát má z toho přijít k poznání, že války jsou jen dílem chtivých kapitalistů. No ale po válce s Finskem, kdy sovětští letci bezohledně bombardovali vše, do čeho se mohli strefit, sotva se najde slušný proletariát, který bude Moskvě věřit. Při veškeré této maškarádě v Evropě cítit, že válka, jež se dnes vede, není náhodou. Je to plod odumírající Evropy, jež už nemůže žít, jak žila. Je uzavřena éra tvoření malých států, kdy se myslelo, že politická svoboda je všechno. Opakuje se tu iluze, jež se udála uvnitř každého národa. Zdálo se, že bude konec všeho sociálního zla. Dostaví-li se rovnost politická, stejné právo před zákonem pro všechny. Ukázalo se, že i potom zůstává problém hospodářský. Také jednotliví národové se domnívali, že klíč k jejich situaci tvoří samostatnost politická. Dostavila se. Ale dnes je jasno, že politická samostatnost národ neuživí. Co platná samostatnost, nekoupili se v cizině náš řepný cukr nebo sklo. Tlačí se do popředí problém hospodářský, který bude nutno řešit novou politickou úpravou Evropy. Přitom bude nutno z blahé samostatnosti mnoho slevit. A vzhledem k této tendenci Hitlerovo Německo znamená úžasnou reakci. Znamená vzbuzení nové nedůvěry, ba nenávisti mezi evropskými národy. Desátého května 1940. Dnes ráno, podle hlášení rádia, Němci předešli Angličany také v Holandsku, Belgii a Lucembursku. Vzali pod ochranu jejich neutralitu. Jinými slovy, má se tu odehrát to, co v Norsku. Německá vláda slibuje doklady o tom, že Angličané chtěli v nejbližších dnech přistát v Belgii a v Holandsku. V Liverpoolu se prý již naloďovalo vojsko za tím účelem. Je podivné, jak Němci málo cení morální moment. Minule jsem napsal, že by měli popřát protivníkům prioritu při vstupu do neutrálních států. A ještě jedna věc je podivná. Memorandum německé vlády tvrdí, že Holandsko a Belgie nadržovali Anglii a Francii, chtěli se s nimi spojit. Kterak však to, že v sousedství Německa není jediný národ, který by se chtěl spojit s Německem? Belgičané nenávidí Němce od první světové války. A teď k ním přistupují Dánové, Norové, Holanďané, předtím Poláci. O Češích po březnovém přepadu 1939 netřeba mluvit. 15. května 1940. V Belgii zuří bitva, proti níž vše, co se v dějinách lidstva na poli válečném dokázalo, je hračkou. Němci s titánskou překotností se vrhli na Holandsko a Belgii. Holanďany rozdrtili. Dnes hlásilo rádio, že Holandsko, to jest holandský vrchní velitel, kapituloval a zastavil boj. Hlavní boj však se odehrává ve východní Belgii. Zde se rozhoduje osud války. Francouzové a Angličané dosud nic neukázali. Iniciativa je na straně Němců. Němci napadli Holandsko mrakem parašutistů, kteří se zmocnili určitých míst. Podrobnosti o tom nejsou, poněvadž německé vrchní velení ani v jedné zprávě se o tomto útoku nezmínilo. Jde tu opravdu o osud Evropy. Je jisté, že německé vedení má na své straně revoluční duch německé mládeže, která jde do boje, jak chodívají revoluční vojska. Na druhé straně, zdá se, jsou vojska, která nemají zač umírat a patrně nemají k tomu chuti. Třeba předpokládat, že francouzské vojenské velení má nějaký plán. Snad v 48 hodinách budeme vědět, co to bylo. Němci, zdá se, chtějí prorazit rovnou do Francie průrvou u Sedanu. Nomen omen. 17. května 1940. Je poledne. Pražské rádio hlásí, že prý v jižní Anglii slyše dunění děl z bitvy zuřící v Belgii. Citují se hlasy novin španělských, italských. Mimo jiné se uvádí citát: Anglie prohrává bitvy, ale vyhrává válku. To však je prý dnes pro školáky, ani ti tomu nevěří a tak dále. Ale o tom, co se děje, se v poledne nedovídáme nic. Polemiky proti klepům o násilí Němců. Vše prý je vymyšleno. 18. května 1940. V Belgii zuří bitva a v severní Francii. Německá úřední zpráva hlásí, že byla prolomena Maginotova linie od Maubeuge přes Sedan až po Carignan. Francie a Anglie se dostávají do kritické situace, je-li toto hlášení zcela pravdivé. Bezděčně sám po Spenglerově knize a čtu si o proroctví na posledních třech stránkách. Cezarismus rozbíjí diktaturu peněz a její politické zbraně demokracie. Meč zvítězí nad penězi, peníze přemůže a zruší jen krev. 21. května 1940. K situaci. Je vojensky posuzováno podle zpráv německého velení pro spojence zoufalá. No, že není růžová, vysvítá z toho, že německá válečná vlajka je na citadele Lyonu, v městě, po jeho vzetí Napoleon I. pokládal odpor za marný. Opravdu západní spojenci dosud nic neukázali. Bezděčně si vzpomínám na údiv, který jímal každého, když se Německo vrhlo na Polsko. Páni Francouzi seděli za svou mažinotovou linií, ani je nenapadlo aspoň leteckými útoky ulehčit spojenci. Patrně se báli odvety. Dnes sdílejí osud Poláků. Německé motorizované oddíly se derou do Francie a spojenci se marně pokoušejí je zastavit. Gamléna vystřídal Weygand, vítěz nad bolševiky u Varšavy, a Francouzi patrně doufají, že bude svůj strategický manévr opakovat. Jenže Němci nejsou bolševičtí jelimánkové. 22. května 1940. Němci prorazili přes Arras a Abbeville ke kanálu. Belgická armáda, složená většinou z Angličanů, je odříznuta a přitlučena k moři. Byl by to ostudný čin, kdyby Angličané nasedli na koráby jako Peršané po maratonu. Tito kramáři jsou s toto udělat. Odjet na své ostrovy. V Paříži je zmatek, německá armáda má zřejmě strategickou převahu a krom toho patrně nějaké vynálezy, jimiž protivníka ničí. Ještě však není možno, aby druhá strana kapitulovala, dojde k dalším šlachtatům s příslušným závěrem revolucí v poražené zemi. A na to čekají určitě v Moskvě.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Máte seznam knih, na které vám nezbývá čas? Známé osobnosti je přečtou za vás, vyberou to nejlepší a nabídnou vám rozbor i s ukázkami. Politická literatura, historické studie, knihy o ochraně klimatu, pohledy do uměleckých publikací, ale i těch gastronomických, a to vše od prestižních autorů českých i zahraničních. Každé úterý po 8 hodině večer a v repríze v sobotu po 4 odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Spojené státy a Írán se dohodly na podmínkách uzavření míru. Při srážce trajektu s plachetnicí v Chorvatsku přišli o život tři Češi. Fotbalisté Německa vstoupili do mistrovství světa výhrou nad Curaçaem 7-1. A dnes bude polojasno, postupně i oblačno, teploty do 21 stupňů. Je pondělí 15. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Spojené státy a Írán se dohodly na podmínkách uzavření míru, oznámil to pákistánský premiér Shahbaz Sharí. Podle něj by zástupci USA a Íránu měli memorandum podepsat v pátek ve Švýcarsku. Obě strany už vyhlásily okamžité a trvalé ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu. Uzavření dohody už na sociální síti True Social potvrdil taky americký prezident Donald Trump. Dal taky pokyn otevřít Hormuzský průliv a okamžitě ukončit námořní blok. V Paříži dnes začíná summit G7. Na setkání lídrů 7 největších ekonomik světa byla jako host přizvaná i Ukrajina. Její prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že se na akci setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
3: Naše možnosti přijít do míru budou serd hlavních témat.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení řekl, že jedním z hlavních témat summitu budou možnosti mírového ukončení války a pomoc ukrajinské obraně. V příštích dnech o tom má jednat i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, kterému včera telefonicky blahopřál k 80. Zelenský také potvrdil, že dnes začnou jednání o prvním bloku podmínek pro vstup Ukrajiny a Moldavska do Evropské unie. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: V Lucemburku dnes začnou první přístupová jednání představitelů Evropské unie s Ukrajinou a Moldavskem. Ministři států 27 a obou kandidátských zemí budou mluvit o sladění základních práv nebo fungování demokratických institucí s legislativou Evropské unie.
5: První ze 6 vyjednávacích bloků se týká také bezpečnosti, veřejných zakázek, finanční kontroly a soudnictví. O jeho otevření rozhodli v pátek jednomyslně státy Evropské unie. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Antoniu Košta společně prohlásili, že ve světě poznamenaném rostoucí nejistotou je rozšíření Evropské unie ve společném zájmu Evropy. Začátek přístupových rozhovorů 27 schválila už na konci roku 2020. Reálný start vyjednávání s Ukrajinou ale dlouho blokovalo Maďarsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Tři Češi přišli o život při srážce katamaránu s plachetnicí nedaleko chorvatského Splitu. Na palubě menšího plavidla byla 8členná česká posádka. Jeden člověk se stále pohřešuje, 4 dalších skončila ve splitské nemocnici.
6: Katamarán soukromé společnosti převážel podle deníku Slobodna Dalmácia 118 lidí a 7 členů posádky. Plachetnice z 8 Čechy na palubě se po srážce potopila. K nehodě došlo asi půl hodinu předpolednem mezi ostrovy Brač a Šolta. Její příčina je předmětem vyšetřování. Z Chorvatska Tea Veseláková, Radiožurnál.
2: Pacienti převezení do nemocnice ve Splitu nejsou v ohrožení života. 3 z nich by měli propustit, 4. zatím v nemocnici zůstane. Do pátrání po pohřešovaném Čechovi se zapojila všechna dostupná záchranná plavidla v okolí Splitu a taky vrtulníková jednotka. Předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura by okamžitě zrušil dočasnou ochranu uprchlíků z Ukrajiny, řekl to v televizi Prima. V Česku bylo k únoru asi 400 000 Ukrajinců v režimu dočasné ochrany.
7: I když ty Ukrajince ukončíme, rozhodně naše vláda nebude dělat to, že tady budeme schválně nechávat, aby jsme neměli tady islámské migranty. My chceme zredukovat v případě konce dočasné ochrany, být na mě taky ukončím okamžitě.
8: Řekl Tomio Okamura. Na výrok ostře reagoval předseda opoziční ODS Martin Kupka. Podle něj Ukrajinci zajišťují Česku mimo jiné výjimku z migračního paktu EU.
9: Ukončit Ukrajince, to je slovo, dočasná které ochrana, vyjde z úst předsedy poslanecké sněmovny. Tak jenom dokazujete, že když vás někdo pojmenovává jako komerčního fašistu, tak opravdu to sedí.
8: Vláda plánuje pravidla pro dočasnou ochranu zpřísnit. Novelu na konci května poslala sněmovně. Podle dat ministerstva práce začaly příjmy na odvodech od uprchlíků pod dočasnou ochranou převyšovat výdaje na jejich pomoc už na začátku roku 2024. Josef Číš, Radiožurnál.
2: Švýcarsko nezavede limit na maximální počet obyvatel. V nedělním referendu návrh odmítla většina hlasujících i většina kantonů. Protiimigrační strana SVP chtěla počet obyvatel zastropovat na 10 milionech.
10: Předseda SVP Marcel Detling označil výsledek ve veřejnoprávním vysílání za prohru pro Švýcarsko. Sociální demokratka Flavia Wasserfallenová naopak uvedla, že se jí ulevilo, protože podle ní prohrála politika diskriminace a hledání obětních beránků. Počet obyvatel Švýcarska vzrostl za posledních 20 let díky migraci o 2 miliony. Podle SVP to vede mimo jiné k hustší dopravě, většímu záboru půdy zástavbou nebo nedostatku dostupného bydlení. Ostatní švýcarské politické strany naopak varovaly před zhoršením vztahů s Evropskou unií a narušením hospodářského růstu, který je do značné míry závislý právě na zahraničních pracovnicích. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: V americkém státě Missouri se zřítilo malé letadlo soukromé parašutistické společnosti. Na palubě bylo 12 lidí, včetně pilota. Nehodu nikdo z nich nepřežil.
11: Letadlo se pokusilo vzlétnout z letiště Butler ve státě Missouri, asi 100 kilometrů jižně od Kansas City. Záhy po startu začalo ztrácet výšku. Pilotovi se nepodařilo dosáhnout přilehlé silnice a stroj se zřítil do pole a v zápětí vzplanul. Správce letiště uvedl, že letadlo podle jeho názoru ztrácelo výkon a pilot se pokoušel přistát na silnici, ale stroj se svalil nosem dolů a začal hořet. Záchranáři označili požár za brutální a záhy ho zdolali. Příčinu nehody vyšetřuje Národní rada pro bezpečnost dopravy a federální letecký úřad. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: V katedrále svatého Víta na Pražském hradě se dnes poprvé oficiálně rozezní nové varhany. Nástroj vznikl ve španělské dílně varhanáře Gerharda Grenzinga.
12: Jako poděkování všem více než 5 000 dárcům, kteří přispěli na nové varhany, odpoledne začne 8denní slavnost svatovítský varhaní oktáv. Dnes na svátek patrona katedrály svatého Víta jim požehná nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, říká zástupce nadačního fondu svatovítské varhany Jakub Skřejpek.
13: Při tom slavnostním žehnání vystoupí Česká filharmonie, obrovský sbor, a taky přijede například sbor z Katalánska symbolicky, to znamená z místa, kde varhany vznikaly.
12: Poté bude následovat 6 koncertů. Na tom pátečním v katedrále vystoupí rozhlasoví symfonici. Oktáv završí v pondělí 22. června děkovná mše svatá za všechny dárce a tvůrce projektu, zejména za ty, kteří se už rozeznění nového nástroje nedožili. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
2: Fotbalisté Nizozemska vstoupili do mistrovství světa remízou s Japonskem 1-2. Německo v úvodu šampionátu porazilo ostrovní stát Curaçao 7-1. Za necelou hodinu začne duel pobřeží slonoviny Ekvádor. Ve 4 hodiny ráno našeho času pak zápas Švédsko-Tunisko. Česká fotbalová reprezentace se v Dallasu připravuje na Jihoafrickou republiku, se kterou odehraje druhé utkání na mistrovství světa. Po prohře 1-2 s Jižní Koreou dal realizační tým v sobotu hráčům volno. Jaký měli někteří program, popisuje záložník Michal Sadílek.
14: Na pozvání vlastně města Fort Worth, tak jsme byli na rodeu, které má velký význam vlastně tady v tomhle regionu, kde jsme, a bylo to samozřejmě něco jiného než fotbal, a ten den volna přišel vhod a každý přišel na jiné myšlenky a od dneška se zase soustředíme na tu Jihoafrickou republiku.
2: Národní tým čeká ve čtvrtek od 18 hodin našeho času duel s Jihoafrickou republikou.
15: Zvěř na silnici 50 u odbočky na Kyjov a omezení na D1 na Benešovsku. Na silnici 50 ze Slavkova u Brna do Uherského Hradiště a na Slovensko. Možné nebezpečí za odbočkou na Střílky a Kyjov a motoristem Samota se pohybuje jelen.
16: Chtěl bych upozornit řidiče na průjezdu Buchlovskými horami ve směru na Slovensko za motorestem Samota. Se pase jelen u silnice a není to žádný drobeček.
15: Dálnice plynulé průjezdné nehody hlášeny nejsou. Na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Chocerady stojí porouchané osobní auto. 29. kilometr na krajnici, u auta je šipka a podél jsou kužely. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě i 24, na horách nejčastěji kolem 11 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
18: Já to považuji za velmi, velmi nešťastné.
19: Víte, co je to pasy?
20: Naše země nevzkvétá.
21: To jsou všechno lži.
22: Slibuji věrnost České republice.
23: Že nikdy neodstoupím.
24: Nikdy.
1: Chyba systému. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
25: Ta institucionální i odborná stránka výkonu státní správy se logicky zhorší minimálně po dobu jednoho roku.
26: Ta destrukce té státní správy je vedená za účelem toho, aby právě nějaká opoziční stanoviska nevznikala, aby jednodušeji procházely ty její politické návrhy.
27: Něco, z čeho bude podle mě velká tragédie, skončí to tím, že to úřednictvo bude méně efektivní, to znamená, že se bude o to více najímat, takže přesně to, co nechceme.
25: Jsem zažil náměstky, kteří měli základní vzdělání, a jeden z nich říkal, mým vzděláním a kvalifikací je to, že jsem byl poslancem.
1: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
28: Natáčíme v pondělí 8. června a naším hostem je tentokrát Josef Postránecký, který 5 let působil na ministerstvu vnitra jako státní tajemník. Dnes vedle působení na Vysoké škole ekonomické je také ředitelem pro veřejnou správu v neziskové organizaci Edu Integrat. Dobrý den, pane Postránecký, rád vás po čase vidím.
29: Dobrý den a děkuji za pozvání.
28: Jak se máte mimo státní správu?
29: Mám se dobře, už několik měsíců jsem v důchodu a zabývám se aktivitami, které podle mě přináší smysl, a mám na to dost času.
28: Státní správu asi na dálku stále sledujete. Tam je v posledních dnech docela živo. Řekl byste až moc?
29: Tak ono už je živo asi nejen v posledních dnech, ale i v posledních měsících. Je to obvykle, když se vymění vláda, ale tentokrát asi těch změn jak v legislativní oblasti, tak v té personální oblasti je více než v minulosti.
28: A Poleno, řekla byste, že ve státní správě je živo až moc?
26: No určitě, ale souhlasím s tím, že to není jenom otázka těch posledních dní nebo týdnů. Já myslím, že nějaké ty útoky jak na státní úředníky, tak na státní správu patří do takového toho koloritu téměř všech vlád a všech politických stran a mně to je osobně dost líto, ale to, co se děje teďka, je možná takový jako nejviditelnější pokus o rozklad nějakých fungujících systémů, který jsme za poslední roky viděli.
0: Apolena říká rozklad, nynější koalice by řekla snaha o zefektivnění, nikoli o rozklad, Davide?
3: No já to chápu, ten záměr a konec konců tomu záměru je všechno podřízeno tak zásadní věc, jako vlastně jak bude řízena státní byrokracie, tak nemůže do té sněmovny doputovat jako poslanecký návrh, co se děje a z toho vyplývají jako nejrůznější a ještě budou vyplývat nejrůznější tragédie, myslím, že doslova tragédie. Ale to je cíl, ale myslím si, že každý a možná i vládní voliči vidí, že prostě tímhle způsobem to pravděpodobně nejde. Myslím si, že v malém jsme si to teď ukázali na tom vyhazovu a pak zase přitahování těch agent na úřadu vlády. Myslím, že paní vedoucí úřadu vlády Tinde Barta to řekla otevřeně, kdybych já to tam nehodila takhle jako časovanou bombu, tak všichni by byli proti, tak jsem to musela udělat. No ale vidíme už i ten konec. Prostě naprosto to nezvládla dojednat a některé ty rady se zase vrací zpátky. Myslím, že ve velkém a v mnohem nákladnějším a mnohem destruktivnějším to uvidíme u těch státních zaměstnanců. Oni to chtějí rychle prosadit, mají pocit, že ten stát, myslím si, že pan Babiš používá i ten pojem deep state, se někde naučil, tak je proti němu, tak tam rychle hodím tu bombu, no ale ono to bude mít nějaký důsledek a ten zpětný ráz ho smete, to je nepochybné.
0: Už jste o tom mluvili, že když se mění politické vedení, vždycky po volbách, tak někdy s ním odchází i vlastně taková ta podstatná část něčeho, čemu se říká institucionální paměť, tedy znalost o rozdělaných projektech, mezirezortních dohodách, detailech těch dřívějších rozhodnutí. Je to teď jiné? Je to teď více viditelné, pane Postránecký?
29: Tak asi, jak jsem řekl, nyní ty změny jsou hlubší, než byly v minulosti. Vznikla analýza Aspen Institutu, která vlastně hodnotí celé období státní služby, kde už se hovoří, že teď po změně poslední vlády se do března asi za 3 měsíce vyměnilo 40% vrchních ředitelů. Já si vzpomínám, že když za státní služby nastoupila první změna vlády v roce 2017, tak pak do půl roku tehdy ještě byli odborní náměstci, se jich vyměnilo asi 15% a po nástupu Fialovy vlády do půl roku zhruba 30%. Takže ty změny jsou větší a jestliže už se to blíží k polovině takto vysokých postů, tak ta institucionální i odborná vlastně stránka výkonu státní správy se logicky zhorší minimálně po dobu jednoho roku, že než člověk v tak vysoké pozici vstřebá tu agendu, když nemá zkušenosti z minulosti, tak se to projeví prostě na výkonu i té kvalitě státní správy.
0: Vy jste v té funkci, o které jsme mluvili, státního tajemníka, zažil kolik? 4 ministry celkem?
29: Já jsem za státní služby nejprve asi 5 let šéfoval státní služby a pak jsem byl státním tajemníkem, takže za toho vedení státní služby jsem zažil vlastně 3 ministry a když jsem byl teď státním tajemníkem vnitru, tak jsem tam zažil 2 ministry.
0: Jak to prožívají zpravidla vysocí státní úředníci tu změnu politické garnitury? S obavami nebo jsou pevní v kramflecích, že jim se nemůže nic stát, jich se ta změna nemůže týkat? Nebo jak to bývá?
29: Tak ti vrcholní státní úředníci s tím počítají vždycky, že po volbách přijde zpravidla jiná vláda v jiném politickém složení a mají čas se na to i připravit. Pochopitelně ti, kteří tam z minulosti jsou, řekněme, s nějakým politickým pozadím, tak mají asi větší obavy než ti, kteří prostě jsou politicky i z hlediska toho výkonu nestraní, tak ty to berou jako prostě nezbytnou změnu, která jednou za několik let nastává a jsou schopni se připravit i na toho nového ministra, který přijde třeba úplně s jiným pohledem na výkon činností toho ministerstva, ale mají zkušenosti a dokáží prostě se přizpůsobit.
0: Jak se na to díváte vy, Davide, na ty změny přicházející vždy po volbách? Tak jsou nezbytné.
3: Určitě do nějakého patra to musí být. Já rozumím té frustraci některých ministrů, kteří přijdou a mají pocit, že vlastně nemůžou vůbec hýbnout s tím úřadem. Na druhou stranu já si myslím, že to už nebyla realita před tím, než jsme se začali bavit o této v podstatě destrukci celé té státní služby. Ta státní služba je tady od 2014, tuším. Na začátku určitě byla velmi nedodělaná. Celý ten příběh asi posluchači znají. Tlak Evropské unie, pak vymlouvání na to, že jsme si špatně napsali zákon za tom, že Evropská unie, ono to také nebylo pravda, a pak nejrůznější novelizace, ať už větší nebo menší. A já mám pocit, že po té poslední novelizaci, která tuším byla schválena 2024 s efektem 2025, tak vlastně za těch 10 let jsme odladili ty největší problémy. Já jenom zmíním, že tam byl snažší nábor odborníků, to odbouralo takovou tu debatu. My máme všechny génie tady už ve státní službě, takže nikoho nepotřebujeme, tak to se samozřejmě ukázalo, že není pravda. Snažší najímání, flexibilnější úřednické zkoušky a nějaká optimalizace, která je byrokraticky jednodušší. Z mého pohledu, zvnějšku vlastně to byl funkční kompromis právě mezi tím. Ministr si musí umět prosadit svoji agendu, to úřednictvo musí být do nějaké míry nezávislé, aby tam vůbec někdo chtěl pracovat. A tady ten konsenzus, který fungoval a který mimo jiné teda jako má i finanční vyjádření, že prostě těch agent neuvěřitelně nabývá a těch centrálních úředníků je pořád nějakých 75 tisíc, už asi 10 let, to je jako vysoká míra efektivity, jakkoliv se tomu asi posluchači smějí, tak to skutečně lze takto dokázat. A měli jsme nějaký kompromis. Andrej Babiš určitě zase mohl trošinku parametricky něco změnit a říct, teď je to podle mě a teď už ta státní správa bude skvělá, ale on do toho hodil opravdu tu bombu a nechal rukodělně své koaliční poslance načíst něco, z čeho bude podle mě velká tragédie. A skončí to tím, že to úřednictvo bude méně efektivní, to znamená, že se bude o to více najímat. Takže přesně to, co nechceme.
0: David už to v textu nebo i v podtextu zmínil, že vlastně to vnímání úřednického stavu v očích veřejnosti nebývá vždy pozitivní, eufemisticky řečeno. Ta představa může být taková, že úředník je nějaký nemastný, neslaný zaměstnanec státu, chce mít své jisté, pracuje od do, nemá bůh ví, jak vysoký příjem, každá změna ho dráždí, denně slyší, že stát je přebyrokratizovaný a že by měl zeštíhlet, že bychom měli mít efektivní státní správu. Pane Postránecký, nakolik je ta skutečnost jiná?
29: Tak pochopitelně ne všichni státní úředníci jsou kvalitní, ale právě zákon obsahoval mechanismy, jak to odhalit a jak se jich v uvozovkách legální cestou zbavit třeba přes služební hodnocení, kárná řízení a tak dále. To je v každé profesi, že tam máte vynikající zaměstnance, průměrné a pak ty slabé, ale rozhodně ti slabí neurčují ten pohled na kvalitu současné české státní správy, protože já jsem se vždy zabýval mezinárodními aspekty a v hodnoceních tohoto typu některé naše státní instituce nebo úřady patří mezi špičkové v evropském měřítku. Jsou to třeba různé kontrolní, inspekční a další úřady, jejichž postup by třeba přebírá státní správa v jiných státech. Pochopitelně pak jsou ty úřady, které jsou blízké velkému počtu občanů, jako jsou třeba úřady práce, kde se to legislativně v minulosti nastavilo, takže nestíhají. A tady už bych viděl i chybu vysokých manažerů ve státní správě, kteří nastaví ty postupy nebo třeba digitalizaci, které se pak ve finále ukáží jako nefunkční. To zase není chyba politiků, to je chyba těch úředníků.
0: Josef Postránecký už mluvil o té analýze Aspen institutu, jak lépe řídit stát. Je tam něco, co Apalenu s Davidem zejména zaujalo?
26: No já jsem jinak jakoby ráda, že tohle to celé vzniklo, jenom jsem chtěla ještě dodat k tomu, co tady padlo, že to není často jenom pohled té veřejnosti na ty státní úředníky, ale těch samotných politiků. Můžeme si třeba připomenout nedávný výrok Filipa Turka, kde o narozeninách, tuším, XTV zmínil, že státní úředníci jsou paraziti a že je nutné vlastně je jako odstranit. A myslím si, že ta hlavní obava, která dneska prostupuje tou společností, ale i tím jako odborným sektorem je, že kdyby to byla vláda, která nějak dbá na tu odbornost a nějakým způsobem, ano, řekne, my potřebujeme vyměnit nějaké procento lidí, ale budou to lidi, kteří budou jako vysoce kvalifikovaní, budou rozumět té práci, budou dělat to, co je potřeba a budou nějak kooperovat s těmi ministry i jako nějaká protiváha k tomu jejich rozhodování, tak se bavíme trochu o něčem jiném. Ale to, jak je to tažené současnosti tou Babišovou vládou, je vlastně pravý opak. Ta destrukce té státní správy je vedená za účelem toho, aby právě nějaká opoziční stanoviska nevznikala a aby ta státní správa vlastně plnila požadavky té vlády tak, aby jednodušeji procházely ty její politické návrhy. No, mně jenom připadá ještě, asi jsme to tady řešili, že mně přijde vlastně důležité bavit se právě třeba o té ztrátě té institucionální paměti, což je taky jedno z těch témat toho Aspenu. My si často představujeme, že vlastně ti úředníci tam nějak dělají nějakou jako rutinu, ale vy potřebujete znát lidi, kteří rozumí těm procesům a to jednoduše prostě neuděláte tím, že tam nahradíte zkušené matadory někým úplně novým, to zaučování trvá hrozně dlouho. Ale přijde mi třeba důležité, že tam zaznívala i to téma té mezirezortní spolupráce, která si myslím, že právě v Česku i dle mých zkušeností často není úplně funkční. Z těch věcí, kterým se věnuju já, třeba v těch sociálních oblastech, tak je to často nějakým pocitem, že ti daní úředníci pod těmi jednotlivými ministerstvy prostě té oblasti rozumí nejlíp a nedokážou se zhodnout. Myslím, že v minulosti to bylo vlastně až velmi jako negativně vidět v období vlády, kdy byla ministryní práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová, snažila se prosadit zákon o sociálním bydlení a tehdy vlastně se vůbec nedokázaly ty jednotlivá ministerstva mezi sebou dohodnout, kdo z těch úředníků bude zpracovávat co a jak do toho budou vstupovat. A to je, myslím, že jedna z těch věcí, které vlastně ten výzkum ukazuje taky.
4: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
0: Nenahrává to, co říká Apolena, vlastně tomu konceptu, jak zefektivnit státní správu, o kterém mluví tedy nynější vládní koalice?
3: No, já si myslím, že ne. Já si skutečně myslím, že výsledkem toho, co nyní prochází sněmovnou, bude více byrokratů, kteří dělají horší práci. Právě protože fluktují, jsou politicky nominovaní. Vlastně to, co jsme viděli velmi dobře před tím služebním zákonem, tak ministerstvo zemědělství prostě přejímá ODS od zelených, no tak se to celé prostě vyhází. Je potřeba se postarat o ty krajské spolustraníky, kteří se nedostali do sněmovny nebo naopak vypadli ze sněmovny. K tomu se vrátíme. Určitě to má ten plus v tom, že opravdu ten minister se může cítit jako mocipán. Ale rozhodně jako ten výsledek bude, že to bude dražší, méně výkon, méně spolehlivé a méně transparentní. Proti tomu ty věci, co jsme tady řešili těch 10 let, jestli ten úředník už není moc silný, jestli náhodou už tady, když se odvolá k panu Postráneckému, tak jestli najednou může říct ministrovi tudle nudle, já to dělat nebudu a ty mě nemůžeš odvolat, tak to jsou opravdu jako menší problémy proti tomu, co se na nás žene, pokud ten služební zákon nahradí zákon o státních zaměstnancích. A abych ještě to něčím potrhl, o tom se myslím médií zatím moc nemluví. Ono je to velká změna, ne moc dobře zvládnutá, právě protože nejde z vlády, ale je to poslanecká rukodělná věc, byť připravená tou vládní koalicí. Ono to má ještě nějaké doprovodné zákony a v tom jednom doprovodném zákonu je i teď v současnosti návrh vládních poslanců pozměňovací, aby se měnily i pravidla pro úředníky krajských a obecních samospráv s tím, že aby někdo mohl být šéf úřadu na obci, městě nebo na kraji, tak se přidá nová podmínka, že má třeba 3letou zkušenost poslance nebo senátora. Tak jako co už víc je trafikantství v tom nejklasičtějším slova smyslu, tak máme kandidátku Franto, Lojzo, Aničko, skvělý, že jste kandidovali, bohužel jste se nedostali.
0: Ale
3: tak
0: my se o vás postaráme.
3: My se o vás postaráme a budete řídit úřad města, na co absolutně nemáte, protože jste seděli v podvýboru pro heraldiku a to bylo tak všechno. No. A jestli tohle má být to zefektivnění, to vykročení státní správy do 21. století, to je, myslím, takový ten buzzword, který se neustále promítá, tak ne, to je vykročení do nějakého přelomu 90. a 0. let.
0: Nakolik může být riskantní, pane Postránecký, že to, co svého času bylo vlastně pod výsečí státní správy, teď ingeruje i pod tu samosprávu? Mhm.
5: No tak určitě to je velmi nebezpečné. Já si vzpomínám, než byla státní služba, tak nebyl požadavek vzdělání třeba na náměstkovské pozice, takže jsem zažil náměstky, kteří měli základní vzdělání a jeden z nich právě říkal, mým vzděláním a kvalifikací je to, že jsem byl poslancem. Jo, a to tehdy řídili tu státní správu, měli pod sebou sekce a další útvary.
29: Takže pokud se takovéto pravidlo přenese opět do celé veřejné správy, protože pak už jenom asi krok, že se to přenese z těch úřadů samospráv i do státní správy, ona už bohužel tomu trochu nahrála ta novela z loňského roku, já jsem vůči ní byl poměrně kritický, tak to zase oslabí i důvěru občanů ve stát a ve státní instituce, protože budou vnímat, že se to obsazuje na politické bázi, nikoliv na nějaké odborné bázi.
0: Když mluvíme o té poslední novele služebního zákona, která měla modernizovat procesy ve státní službě, tak se ani nečekalo vlastně na výsledek nějaké odborné expertízy. Nebo byla nějaká, pane Postránecký?
29: Tak pokud
0: jako dopadu té novely?
29: Nikoliv, nicméně tento pořad se jmenuje Chyba systému, tak to, co se připravuje, tak má několik systémových nedostatků. Za prvé už je to ta samotná příprava, že neproběhla po nějaké odborné diskuzi a žádným legislativním procesem a opakuje se ta chyba z roku 2014, kdy se pak ta podoba napravovala několika novelami, aby vůbec zákony státní správa byly funkční. Velmi dobře si to pamatuju. Za další je to jenom formální překlad z toho veřejného práva do soukromého práva, protože tam zůstávají prakticky všechny povinnosti, které jsou typické pro veřejnoprávní úpravu vůči zaměstnancům, takže já pak si neumím představit, jak takováto podoba bude atraktivní pro vstup do státní správy u mladé nebo střední generace, protože pracovně právní poměr kdekoliv jinde jim bude skýtat více možností se uplatit než samotná státní správa. Mohl bych pokračovat těch systémových nedostacích. Tak tady paní Apolena hovořila také o té mezirezortní koordinaci. Víme, že rezortismus je velkým problémem naší státní správy a třeba zákon o státní službě, když se vyladil, tak umožnil jednotné řízení té státní správy v té personální a organizační podobě. To teďko ten nový zákon opouští, takže každý úřad si bude moci nastavit tato pravidla po svém a asi se zase dostaneme do podoby jako v minulosti, kdy jedno ministerstvo se mělo pětistupňovou řídící strukturu, jiné třístupňovou a podobně. To všechno se těmi jednotnými pravidly, které dával šéf státní služby přes služební předpisy nebo metodické pokyny, vyhlášky, podařilo sjednotit. Jo, to v této době bohužel v tom zákoně nevidím.
0: A Poleno?
6: Já jenom, mě strašně zaujalo to, co jste říkal třeba jako tu zkušenost s tou základní školou. Když se to převedeme, tak když Andrej Babiš nastupoval do politiky, tak nám všem začal vysvětlovat, že je potřeba řídit stát jako firmu. Já bych chtěla vidět jednu jedinou soukromou firmu, kam vás na vysokou pozici vezmou se základní školou a zkušenostmi 3 roky v poslanecké sněmovně nebo v senátu. To je něco vlastně zcela nepředstavitelného. Ten způsob, jakým se to odehrává teďka a kam se to vrací, je jako v přímém rozporu s tím, jaké jsou požadavky na zaměstnávání celého zbytku vlastně pracovně aktivní populace v České republice. Já si neumím představit, že by se kdokoliv mohl ucházet o vysoce kvalifikovanou práci bez odpovídajícího vzdělání, zkušeností a tak dále. A my teď otvíráme cestu přesně tomuto typu zaměstnávání lidí, která ale na obyčejné v uvozovkách občany vůbec neplatí. My se nemůžeme přece hlásit do výběrových řízení bez nějaké kvalifikace a tak dále. A ve výsledku ta moje obava třeba tkví i v tom, že ty úředníci a úřednice často na nějaké té nižší úrovni jsou jediný kontakt toho občana se státem ve smyslu toho, co on zažívá jako zkušenost. Prostě ten stát je pro nás nějaká abstraktní entita. A ty úředníci na těch úřadech jsou často jediní, se kterými docházíme vlastně do nějakého kontaktu. A důsledkem toho, že to je často práce na těch třeba nižších patrech té veřejné správy, která je absolutně jako platově neatraktivní, kde vlastně se udržuje nějaký systém vlastně nízkého odměňování, malého kariérního růstu, tak často ta zkušenost těch občanů, a ukazují to i data OECD, jak je česká společnost třeba spokojená se státem a s úředníky, tak jsou ty zkušenosti negativní, protože tam pracují prostě lidé za úplně směšné mzdy.
26: A na druhé straně se nám tady otvírají v podstatě trafiky pro bývalé politiky a političky nebo neúspěšné, jak říkal David, kandidáty a kandidátky do poslanecké sněmovny, kteří nemají vůbec jako žádné predispozice pro to tu práci dělat. A znovu to vlastně vytváří a bude vytvářet nějakou jako narůstající frustraci té společnosti k tomu fungování státu jako takovému, protože prostě to na ty lidi bude dopadat na nějaké každodenní úrovni, ale nebudou si to v uvozovkách vyžírat ty lidi, kteří si třeba Andrej Babiš nebo kdokoliv jiný dotáhne na ta svoje ministerstva, ale potom samozřejmě ty nejnižší úředníci, se kterými ty lidi docházejí do kontaktu, a to je jako další nějaký rozměr té nespravedlnosti, který já v tom vidím.
28: Loučíme se s posluchači Českého rozhlasu Plus. Celý díl najdete na našem webu a v podcastových aplikacích. V další části mluvíme třeba o tom, kolik vlastně máme v Česku úředníků a jestli je to moc nebo málo a jak zajistit, aby stát fungoval efektivně.
7: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Chcete co nejlépe využít čas mezi 6:30? Nemáte čas brouzdat po internetu? Pak je tu pro vás každý všední den Ranní Plus. Rychlé a praktické informace, podrobné zprávy z Česka i ze světa, analýzy, komentáře, počasí. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas a pohled do studia najdete na webových stránkách plus.rozhlas.cz.
8: Jakou roli hraje v entomologii náhoda?
9: Za mě hraje rozhodně velkou. Ono i v tom samotném výzkumu nebo studiu člověk náhodou je ve správný čas na správném místě a najde tam něco, co ho zajímá, nebo něco, na čem si pak i třeba vymyslí nějaký svůj další projekt, ale stalo se to jen proto, že se náhodou dostal na nějaké místo.
10: Tak pro mě třeba náhodou jsem se stal entomologem, protože jsem, bylo mi asi 9 a našel jsem na silnici rozjeté nosorožíky. Tou fascinaci hmyze jsem tam vlastně získal a taky jsem v sobě probudil ochránce přírody.
8: Já si vzpomínám, na začátku přírodovědecké fakulty nám říkali, sportujte, hýbejte se a buďte v přírodě, protože to přírodovědec musí.
9: Zároveň ta náhoda může hrát roli i mimo přírodu, kdy se člověk vlastně občas dostane do nějakých sbírek, třeba i těch entomologických, a vlastně najde zvíře z lokality, kde nikdy nebyl a úplně náhodou na ní narazí a třeba je možnost pak se znovu podívat do té přírody a podívat se, jestli ten živočík nebo to zvíře tam stále žije.
8: To se teď hodně vytahují šuplata v muzeích, že znovu, protože molekulární genetika, která je vlastně taky váš obor, umožňuje znovu probádat staré exponáty.
9: Přesně tak.
8: Vítám srdečně v rozhlasové laboratoři naše dnešní hosty, jednak entomoložku Karolinu Málerovou, dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Studentku téhož oboru Helenu Pijálkovou, dobrý den.
9: Dobrý den.
8: A našeho stálého hosta biologa Ondřeje Sedláčka, vítejte.
10: Dobrý den.
7: Laboratoř.
9: Ten způsob, kterým se vybere ta nová královna, není úplně jasný.
10: V případě pohřbívání normálně do země, tak by pomohly třeba mrchožroutům a hrobaříkům.
9: Je ještě dobrý, aby ten opylovač nelítal z jedné rostliny na jiný druh, protože tam je ten pyl k ničemu. Pokud obsah kofeinu je nízký, může těm včelám pomoct si lépe zapamatovat cestu.
8: My vlastně budeme mluvit o takové jedné náhodě, která ale přispěla úžasnému objevu. Procházka na hřbitově o rozvaze více než 6 km², bylo to ve státě New York, přispěla k objevu velkého společenstva včel samotářek. V tomto případě to byly ty, které žijí v podzemí. Vědci jejich počet v té dané lokalitě odhadují na 5,5 milionu jedinců. Je pravděpodobné, že samotářkám vyhovuje písečná půda na hřbitově a nedaleký univerzitní jabloňový sad a žijí tam nejméně 100 let. Takhle mohla začínat detektivka, že? Entomoložka Rachel Flores z Cornellovy univerzity parkovala trošku dál, pak šla pěšky přes hřbitov, všimla si včel. Náhoda přeje připraveným. Chápali jste to také tak?
9: Tak určitě. V tomto případě náhoda hrála velkou roli, ale zároveň už jste zmínila, že se jednalo o entomoložku, která vlastně měla trošku přehled o tom, co by se tam v té dané lokalitě mohlo vyskytovat. A vlastně člověk, který by třeba jenom procházel okolo, tak by si těch včel vůbec nemusel všimnout. A vlastně tím, že ona měla nějaké vzdělání nebo nějaký background, tak vlastně byla schopna identifikovat, že se na té lokalitě něco takového zajímavého vlastně může vyskytovat.
8: Jak se vlastně počítají ty včely? Protože počítat miliony včel, já si to představit nedovedu.
10: No, je to odhad samozřejmě a ten odhad se dělá většinou tak, že se spočte nějaká část a pak se to násobí, když víme, na jaké rozloze třeba ty živočichové žijí. Já jsem se takhle naučil počítat ptáky nejprve na rybičkách v akváriu. Jako malej jsem choval akvarijní rybičky a občas jsem jich měl jako hodně, třeba několik set. A táta mě naučil prostě odpočti si 10 a pak prostě ty desítky takhle tam naskládáš. Tak v podstatě podobným způsobem se dá počítat hejno racků nebo tady v tom případě obrovské množství včel. Ty mantinely toho odhadu jsou daleko širší, ale ten střízlivý odhad je kolem těch 5,5 milionů.
8: Takže člověk si udělá nějaký, ohraničí si nějaký prostor v případě těch ptáků na obloze.
10: Mm-hmm, tam je to dan tím hejnem, který třeba vidím, ale tady v tom případě

0: tyhle samotářky, tahle hornická parta by mohla trošičku změnit náš pohled, ne?
1: Celkově hřbitovy tím, jak dávají zase trochu jiné prostředí do toho města, které je často dost uniformní v tom, jaký se tam vyskytují prostředí, takže ty hřbitovy tam přináší jakousi variabilitu nebo různá nová prostředí, ať už to jsou starý stromy nebo právě ta odhalená půda, což mají právě rádi ty pískorybky. A ty samotářské včely, o kterých je i tenhle článek, tak to může být strašně užitečný pro zvýšení nějaké biodiverzity toho hmyzu a i jiných živočichů, i ptáků nebo jiných zvířat uprostřed města nebo v areálu města.
0: Já jsem začala tou detektivkou a on se tam v uvozovkách zločin opravdu stál, že s humorem řečeno, protože tam jsou ještě včely, které těm samotářkám vyměňují vajíčka za svá, ještě jim kradou, vlastně ba sežerou ten uskladněný pyl a nektar. Takže ta rozmanitost tam byla opravdu velká. Ale když jsme u zločinu v podzemí, tak myslím, že skýtá i nějaké zajímavé možnosti poznámek pro biology.
1: No určitě, ono. Mně se moc líbilo, jak použili ty výletové pasti, takže v tom nachytali právě i ty různé parazitoidy včel. A kromě těch nomád, tak tam byla i jedna očnatka, Myopa vicaria. Já, jestli se nepletu, to jsou vlastně mouchy dvoukřídlí, kteří parazitují právě na často na samotářských včelách a zas tak tolik se o jejich preferencích hostitelských neví, takže je moc pěkné, že díky tomuhle zkoumání včel tak se dozvíme i něco o těchhlech mouchách.
0: Ale to nebyl výlet jako, že včely letěly se někam prolétnout, ale výlet ve smyslu, že to byly pasti, kde tedy odborníci je chytali.
1: Ano.
2: Jsou to takové pasti, které vlastně překryjí tu noru a vlastně ten hmyz, který z té nory vyléze, tak vlastně se zachytí do té pasti a pak vlastně ty věci jsou schopní studovat, co se tam všechno zachytlo.
0: Myslím, že věci tam pochytali přes 3000 jedinců hmyzu, včetně 16 druhů včel a brouky a mouchy. Asi roli v tom hrál ten jabloňový sad, že?
2: Určitě už jenom ta unikátnost toho prostředí tam přiláká daleko větší spektrum, nejenom bezobratlých, ale i obratlovců. A samozřejmě to, že v okolí se nachází ten jabloňový sad, který slouží jako zdroj pylu a nektaru pro ty včely, tak vlastně určitě v tom hraje roli, že si vlastně vzájemně vypomáhají.
0: To bylo zajímavé také číst reakci toho správce hřbitova, protože on říkal, nenapadlo mě, že tam je něco takhle unikátního, ale přemýšlel jsem, jak sekat trávu.
3: No já jsem před časem vytvořil takové desatero péče o hřbitovy pražské s zacílením na biodiverzitu a těch věcí vlastně si člověk jako vymyslí ve finále docela hodně, které se tam mohou udělat pro různé druhy živočichů i rostlin. V této souvislosti vždycky říkám, když jdu třeba s dětma někde okolo hřbitova, vidíme tam takový ten hrob, který je zanedban, je vidět, že tam nikdo už dlouho nebyl. Tam v podstatě jenom takový jako hliněný kopeček, na kterým rostou různý plevely, tak jim říkám, tohle chci děti, až budu ležet jako pod tím, tak aby ze mě byl ještě nějaký užitek třeba pro opilovače.
0: Odpusťte takový černý humor, někdo dává orgány vědě a někdo by rád takovou specifickou úpravu, aby na to mohli opilovat.
3: K ničemu jsou umělý kytky, k ničemu je velká žulová deska. Často bývají ty hřbitovy obehnány nějakou zdí, která má v sobě maltu, které právě třeba řada těch samotářek taky vrtá chodbičky. Všechno jsou to takové drobnosti, nebo tam jsou drobné zdroje vody, mělké misky, hmyz třeba může pít v párných dnech. Prostě těch věcí je opravdu hodně oproti nějakému uniformnímu sídlišti nebo konec konců i běžnému parku, který je opečováván nějakou běžným managementem. To znamená ponechání nějakých ploch neposečených, nějaké ty větve v koutě, ledabilá péče, možná i ta různorodost, že každý, kdo se tam stará o ten hrob, to dělá trošku jinak, vytváří potom ve finále obrovskou rozmanitost. Tady v tom případě těch amerických hřbitovů to může být trošku jinak, protože to jsou takové ty, jestli jste někdy viděli ve filmech, že jo, takové ty jako velké travnaté plochy nebo dokonce parky s rozptylovými loučkami a podobně, tak tam může být ta péče více závislá na správci toho hřbitova a ten by měl vědět, že sekat trávu musí, protože v té vysoké trávě by ty samotářky nehnízdily pravděpodobně, ale zároveň nehoblovat všechno na nějaký angličák, aby tam zase měli zdroj nektaru v době, kdy odkvetou už třeba ty jabloně a podobně.
0: Příklad v Hradci Králové lesní hřbitov pro živočichy všeho druhu a rostliny ideální, možná ne.
3: V případě těch jakoby lesních hřbitovů je potřeba si uvědomit, že často to jsou třeba jako takové světlé lesy. Jo? Ono to není, je tam řada druhů dřevin, je tam mezi nimi rozestupy, často tam je přístup světla i do těch spodních etáží a i péče o ty dřeviny může třeba podporovat jiné druhy samotářských včel, které hnízdí v dírkách dřevokazného hmyzu, takže ne úplně pečlivě odstraňovat všechno, co je nějaké už jako starší a poloodumřelé a podobně. Těch věcí je opravdu spousta.
0: Aspoň máme jistotu tady na lesním hřbitově.

0: Vítali, že na nás nevykoukne kojot, jako v tom státě New York. Tam by mohl.
1: No tady jsou lišky zase, to jako v Praze běhají lišky po hřbitovech.
0: Úplně běžně.
1: Dávají dobrou noc.
2: Měla trochu morbidní otázka, ale pomohly by v něčem mělké hroby?
1: No pomohly by asi v případě pohřbívání normálně do země, tak by pomohly třeba mrchožroutům a hrobaříkům, no, ale to nevíme, jestli chtějí úplně ti pozůstalí.
2: Ano, záleželo by asi, jakým způsobem by to pohřbívání jako takové probíhalo. Takže my bychom se nechali pohřbít do mělkého hrobu, ale normální lidi by to asi neocenili. Mně by to nevadilo.
1: Zajímavá věc možná ještě, že biodiverzitě úplně nemusí pomáhat rozptylování popele, protože popel je hodně zásaditý, jo, má pH až třeba 12 a zjistilo se právě na nějakých amerických hřbitovech, že aplikací mnoha a mnoha kilogramů těch pozůstatků, tak vlastně se mění druhové složení travin a je to takové celé jako právě už jako toxické a vlastně dneska už se do toho popela i přidávají látky, které zmírňují tu toxicitu tohodle toho působu. Člověk by si řekl, to je nejpřírodnější, ale ono ve finále, když je něčeho příliš, tak ani to není úplně dobrý.
0: Hosty tohoto dílu laboratoře jsou entomoložka Karolina Málerová, studentka téhož oboru Helena Pijálková a biolog Ondřej Sedláček.
3: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
0: Když u jednoho druhu tropických vos v Karibiku uhyne královna, v kolonii nastane tvrdý střet mezi těmi ostatními, boj o moc. Některé vosy ale místo boje o trůn v vozovkách dál sbírají potravu a pečují o mladé, aby kolonie nezanikla. Studie, které se týká tahle záležitost, tak umožňuje přemýšlet o tom, co motivuje tyto tropické vosy ke schopnosti postupně zvládnout konflikt ve vlastních řadách. Co vlastně rozhodne o tom, která vosa se stane královnou? Přemýšleli jste o tom?
2: Tohle je poměrně zajímavé téma, protože všechny ty samičky, které se v tom daném hnízdě nachází, tak vlastně mají schopnost reprodukce, která je potlačená nějakým způsobem tou královnou. A ve chvíli, kdy ta královna v této konkrétní studii byla vyjmuta z toho hnízda, tak vlastně nastal poměrně ze začátku takový agresivní chaos. Některé ze samic se snažily zaujmout její místo, jiné naopak se snažily zaujmout pozici, že vlastně přinášely třeba potravu. A takže vlastně ten princip nebo ten způsob, kterým se vybere ta nová královna, není úplně jasný na první pohled.
0: No právě i laik by možná přemýšlel o tom, co vlastně zaprvé rozhodne o tom, kdo bude královna, ale co také rozhodne o tom, že některé ty včely prostě nebojují o moc, ale pečují. Tam jsou Heleně Pijálkové ještě.
2: U některých vosíků, což to je i případ i těchhle z těch vos, pokud si pamatuju správně, určoval určitou pozici v hierarchii i rozměr a nějaká spojitost skvrny, kterou měli na obličeji. V tomhle případě to nebylo až tak úplně stoprocentní, ale co teda vyplývalo i v tom článku a i v jiných studiích, co jsem třeba někdy četla, vlastně se to až tak tolik nedá určit pro člověka, že možná ještě stále pořádně nevíme, co by tuhle tu dominanci mohlo určovat. Rozhodně mi ale přišlo zajímavý, že různé ty vosy, ti vosíci bojovali o tu možnost rozmnožovat se. Jiní vosíci, jiné ty dělnice, které i třeba předtím vůbec potravu nescháněly, tak najednou přejali tu roli získávání té potravy a snažili se to hnízdo udržet. To mi přišlo strašně užitečný, protože bez toho hnízda to taky je úplně jedno, co se rozhodne, jaká vosa, jaký vosík se bude rozmnožovat, když potom ty larvy stejně nepřežijí.
0: Aha, larvy nepřežijí, protože...
2: Kdyby se všichni rozhodli, že budou spolu bojovat a nebudou se starat o to hnízdo, tak by ty larvy nikdo nekrmil a nepřežili by.
0: Co mě líbí, ten vosík a vosíci mají bojové malování, tak to taky dobré. Jaké postřehy k tomu napadly Ondřeje Sedláčka?
1: No, ten článek vlastně ukazuje především to, že se to stane, ale úplně nerozplejtá ty mechanismy. Ono se to prostě neví. Obecně i v teorii her se vlastně mluví o tom, že není dobré vsadit na jednu strategii, ale kdo jako vsadí na to bojovat a získat jakoby všechno, nicméně je to velmi riskantní, jo, taky prostě nemusí získat nic nebo může být zraněn a tak dále. Zatímco ten, kdo se rozhodl být jako hodnej, pečovat a zajišťovat ten základní chod toho společenstva těch vos, má jistotu, že vlastně pokračuje i v předávání těch genů do další generace, i když to třeba nejsou jeho potomci, protože ta genetická příbuznost těch jedinců v tom společenství je tak velká, že vlastně i když rezignujete na vlastní reprodukci, tak stále propagujete ty geny do další generace. Ten for vlastně sociálního hmyzu úplně v extrému dotažený u té eusociality, jako jsou prostě třeba včely medonosní.
0: A to tou formou, že vlastně podporují to společenství?
1: Sestry vlastně mohou být geneticky příbuznější než dcery. Nebo stejně. Tímž pádem prostě my jsme, že jo, teď to řeknu jako hodně jednoduše, my jsme zvyklí, že geny předáváme tak, že máme děti. Nicméně, pokud já se budu starat o své sourozence, potažmo jejich třeba děti, tam už je jako ztráta poloviny, případně tři čtvrtin té genetické informace, takže musím se starat o daleko víc. Ale u těch vos to tak není. Pokud se starají o potomstvo té královny, tak vlastně je to úplně jedno.
0: Předání té genetické informace je v tom, že ty vosy podporují to společenstvo?
1: Sdílená genetická informace mezi sourozenci a dcerami vlastně nebo z královny je tak vysoká, že se té dělnici vyplatí starat se nikoliv o vlastní potomstvo, ale o svoje sestry, případně další, nevím, co to jsou, bratranci a podobně. Takže tím pádem vlastně dochází k přenosu té genetické informace do dalších generací jakoby nepřímým způsobem.
0: Ještě nám tam zůstalo jedno zajímavé téma, totiž zaujalo mě, že tyhle tropické vosy v Karibiku jsou agresivnější a soutěživější než evropské. Tušíme proč?
2: Mě to samotnou zajímalo. Přemýšlela jsem, jestli by to nemohlo být tím, že jak si tam nemají zimu, tak jestli nemají tu potřebu všechno stihnout rychle, že tady by mohli mít tu potřebu co nejrychleji tohleto vyřešit, aby se mohli zase vrátit k nějakému udržování toho hnízda a rozmnožování, zatímco někde v tom Karibiku mají tu možnost si dát trochu víc na čas. I třeba co se týče vůbec kvetení rostlin, tam taky kvetou mnohem delší dobu.
0: Takže protože víme, že je vazba opilovači a rostliny, takže tam je to všechno později trochu, než v Evropě tak.
2: A taky přes zimu nemusí řešit žádné přezimování.
1: Mě nepřekvapila ta agresivita těch vos, který se snažili zaujmout to místo té královny. Ve skutečnosti mě vůbec není jasný, když se pere 60 vos, jak se nakonec určí, kdo všechny přepral, jako představte si to, jak to, jako oni se ve finále musí nějak hormonálně nebo nějak chemicky prostě domluvit, že už jako nemá cenu dál bojovat, protože prostě tahle je opravdu ona, takže to není tak, že by jako bylo 60 ringů a z nich teda jako zvítězila ta a pak jsou tam ty hodný takový ty jako jeptišky, bych řekl, prostě, který jako se uchýlej ještě k pečlivější práci a říkají si, hele, ta vrchnost, ta je hrozná, ta se furt jenom mele, ale ve skutečnosti všechno závisí na té poctivé práci té občanské společnosti, pojďme se na to vykašlat a makat. A starat se o ty děcka, protože ty tady jako jinak chcípnou hlady.
0: V dnešní rozhlasové laboratoři účinkují biolog Ondřej Sedláček, entomoložka Karolina Málerová a studentka tohoto oboru Helena Pijálková.
3: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
0: Nektar z květu obsahuje menší množství alkoholu. Vědci z Univerzity Berkeley přišli na to, že i když ho včely průběžně popíjejí celý den, tak nejsou opilé. Přitom objem etanolu, který skonzumují, odpovídá 50 až 150% jejich tělesné váhy. Pokusy probíhaly v Americe a v Africe. Takže ptám se Karoliny Málerové, opravdu neexistují opilé včely?
4: No, tak je důležité říct, že včely se vlastně setkávají s etanolem po celou dobu života a i z evolučního hlediska velmi dlouho, takže jsou na alkohol jako takový zvyklí. Takže opilá včela ve slova smyslu, že by se motala a narážela do zdi, není úplně běžné. Takže oni mají vlastně jednak jiné metabolické dráhy, které se vlastně s tím etanolem vyrovnávají. Zároveň to může třeba souviset i s nějakým střevním mikrobiomem.
0: V jakém směru?
4: Vlastně ten způsob, kterým se ten etanol metabolizuje, může souviset jednak s těma různýma metabolickými dráhama, ale i zároveň s konkrétním mikrobiomem, který u těch včel může být vyvinut.
0: To znamená, že každá včela má ve svém trávicím traktu jako unikátní společenstvo bakterií?
4: Každý třeba druh včely.
0: Já jsem si tak říkala, no včela asi těžko dáme nějak dýchnout do balonku, tak jak by se poznala opilá včela, asi že se motá, tak...
1: No na to jsou opravdu testy. Jednak se zkouší, jak jako lítají, jo, takže jestli fakt se nějak nemotají. Pak se mi líbí to, že vlastně oni je třeba odnesou někam od toho hnízdiště a ty opilí se fakt jako vracejí večer s dobrou náladou a mají spoustu výmluv, jako kde byli, jo, teď to trošku přeháním, ale opravdu jako trvá to díl. No a pak jsou nějaký testy, který vlastně jim dávají třeba nějaký úkoly a za ten úkol splněný jim dají odměnu. a zjišťujou, že, nebo vědci zjistili, že prostě pokud jsou přivopilí, tak ty úkoly plnějí fakt jako daleko hůř si pamatujou, nejsou schopni opakování, no prostě není tam nic překvapivého, co by se lišilo od lidského opilce.
0: Oni, myslím, vědci dají třeba nějakou trasu, že? A pak za tu trasu je odměna, takhle jsem to pochopila.
1: Ano, třeba. Těch možností je víc, ale tohle je jedna z nich.
0: Velmi mě zaujalo to, že nektar obsahuje kofein či nikotin. Jo? Rostliny nabízejí těm svým opilovačům opravdu mnohé naše drogy. S troškou nadsázky dalo by se to přirovnat k nějakému našemu baru nebo k restauraci.
1: No ono z pohledu rostliny je to vlastně reklamní agentura, protože všechno je podřízeno jedinému cílu a to je, aby se opilovač vrátil právě k ní a přenesl ten pil. Takže snaha prostě nalákat na cokoliv, co bude mít vliv na to, že ta včela nebo motýl nebo kolibřík se vrátí právě zase zpátky.
0: Takže aby se vracel opakovaně.
1: Což může být zároveň bar, ale je to opravdu reklamní bar takový. Jako.
2: A kromě toho, že ta rostlina chce nalákat toho opilovače, tak ještě chtějí, aby ten opilovač pak navštívil rostlinu stejného druhu, aby ten pil přenesl. Takže ještě dobrý, aby se ten opilovač fakt zvykl na něco specifického, co ho bude lákat na té rostlině a vyhledával ty jednotlivé druhy a nelítal z jedné rostliny na jiný druh, protože tam je ten pil k ničemu.
0: To pak vypadá skoro jako zázrak, že se vůbec rostliny rozmnoží. A přesto se to děje, pokud máme ty opilovače.
2: Tady mě spíš zaujalo, že rozhodně dává smysl, že ten hmyz musí, nebo opilovači celkově musí být zvyklý a přizpůsoben nějaký obsah alkoholu, protože jakmile je v teple něco sladkého, tak to začne fermentovat, začne to kvasit a bude to mít nějaký ten alkohol nebo i nějaké jiné látky, kterými se ty rostliny brání spíš různým bíložravcům, ale ty opilovači si chtějí ponechat, takže ti opilovači by na to měli být nějak přizpůsobení.
0: Čili musí ten alkohol tolerovat víc.
2: Ano, a teda samozřejmě i ti opilovači, protože potřebují k životu ten nektar, ten pil, tak i je to i v jejich zájmu se samozřejmě na to přizpůsobit a je tam možná i trochu nějaká soutěž.
0: Americké a africké včely holdují alkoholu víc než evropské. Zase tam je pěkný rozdíl.
1: No, obecně je větší pravděpodobnost, že v tropech dochází k tomu, že to zkvašení jako častější, rychlejší samozřejmě. Je například palmové víno, které jako v Africe běžně konzumujeme při svých jako výpravách, tak to se dělá tak, že se ráno nařízne palma a večer se sundá ten kanistr a ono už to prostě je jako hotový. Jo? Čili ta rychlost té fermentace samozřejmě je veliká a ty adaptace na to musí vznikat. Mimochodem u člověka je alkohol dehydrogenáza jako starší než zemědělství přítomno, což je, značí, že už jako pralidi museli být nějakým způsobem právě na konzumaci nějakých takovýchhle fermentovaných věcí jako zvyklí a je to vlastně adaptace na to nebýt opilý.
0: Konec konců i lidoopy, protože nacházeli nějaké zkvašené ovoce a potřebovali ho ochutnat.
1: Ano, přesně tak.
0: Nebo minimálně to zkusili.
2: Ano, je to možná i kaloricky výhodný konzumovat trošku zkvašený plody, protože alkohol je docela, má v sobě poměrně dost kalorií, takže v přírodě, kde je o to nouze, tak to může být asi poměrně výhodná konzumace.
0: Takže i pro ty včely to má kalorickou výhodu, potravní výhodu, nejspíš?
2: Může mít.
0: Karolina Málerová uzavře tuhle debatu.
4: Mě tam ještě v této studii zaujal ten kofein, že vlastně zaznamenali, že pokud obsah kofeinu je nízký, tak vlastně může těm včelám pomoct si lépe zapamatovat cestu třeba k té dané rostlině.
0: A vlastně to, to je naše ranní káva.
4: Ano, ráno, dopoledne, večer káva, ale každopádně, když vlastně pak už se nachází v příliš velké koncentraci, tak vlastně působí kontraproduktivně.
0: Dnešní zajímavé entomologické studie jsme mohli probrat s mými hosty, s entomoložkou Karolinou Málerovou, děkuju vám.
4: Děkuju.
0: Se studentkou entomologie Helenou Pijalkou, děkuji, že jste přišla.
4: Děkuji.
0: A s biologem, který se věnuje rovněž tedy tomuto oboru, Ondřejem Sedláčkem, děkujeme.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Martina Mašková se těší v tomto pořadu, za týden zase naslyšenou. Laboratoř. Laboratoř.
3: Věda plus. Pohled pod mikroskopy biologů, do laboratoří chemiků, na operační sály lékařů nebo rýsovací prkna konstruktérů. Půl hodinu ze světa vědy a techniky poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. A najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
5: Umberto Nobile byl italský generál, vzduchoplavec a konstruktér. Spolu s polárníkem Amundsenem v roce 1926 úspěšně přeletěli nad severním pólem ve vzducholodi Norge vlastní konstrukce.
6: Dnes na Nobileho výpravu vrhá stín skutečnost, že ji sponzorovala Mussoliniho fašistická vláda. Nobile tehdy obdržel čestné členství v Mussoliniho straně.
5: O dva roky později se Nobile vypravil na pol znovu, tentokrát na Mussoliniho příkaz, se vzducholotí Itálie a s téměř kompletně italskou posádkou.
6: Jedním ze dvou cizinců, kteří se výpravy zúčastnili, byl český radiolog František Běhounek, pozdější profesor na ČVUT a vědecký pracovník Ústavu jaderného výzkumu Československé akademie věd.
5: Výprava sice dosáhla svého cíle, ale při cestě zpět ztroskotala nedaleko Špicberských ostrovů. Záchranu týmu provázely kontroverze. Nobile chtěl, aby ho coby kapitána výpravy evakuovali z vraku jako posledního.
6: Mussolini však dal jasný pokyn, aby byl zachráněn přednostně. Při předešlém neúspěšném pokusu zachránit letecky posádku vzducholodi Itálie navíc zahynul Nobileho bývalý spolupracovník Roald Amundsen.
5: Výprava se tehdy nakonec zvrhla v blamáž. Nobile byl propuštěn z armády a s Mussoliniho svolením se v letech 1932 až 1936 věnoval konstrukci vzducholodí v Moskvě. V té době také umírá jeho první žena.
6: Nobile později přesídlil do Spojených států, kde během druhé světové války vyučoval aeronautiku na soukromé univerzitě v Romeoville.
5: Po druhé světové válce se v Itálii dočkal rehabilitace. Byl zvolen do italského parlamentu jako nezávislý kandidát za komunistickou stranu a znovu mohl přednášet na Neapolské univerzitě. Po druhé se oženil a dočkal se i velkolepých oslav k 50. výročí obou jeho expedic. Zemřel v roce 1978 ve věku 93 let.
3: Nejen události. Jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Washington a Teherán se shodli na podmínkách míru. Vzájemnou dohodu by měli podepsat v pátek. Etikety medů musí nově jasně ukazovat, ze které země výrobek pochází. Fotbalisté Německa zvítězili na mistrovství světa nad Kurasaem. Nizozemsko remizovalo s Japonskem a dnes bude polojasno, postupně oblačno, teploty do 21 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Spojené státy a Irán se dohodly na podmínkách mírové smlouvy. Na sociální síti Truth Social to potvrdil americký prezident Donald Trump a později taky zástupci Iránu. Podle premiéra Pákistánu, který vyjednávání zprostředkovává, by obě strany měly dohodu podepsat v pátek ve Švýcarsku. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda. Medy prodávané v Česku musí nově splňovat přísnější pravidla. Týkají se označování zemí původu. Dosud bylo možné pouze uvádět, že jde o směs medů ze zemí Evropské unie nebo podobné neúplné informace. Po změnách volali dlouhodobě také čeští včelaři, dodává Stanislav Jaš z Agrární komory.
8: Je to historický moment, je to vyústění několika letých snah evropských včelařů zbavit se toho označení med ze zemí EU a směs ze zemí medu mimo EU. Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát.
7: Turisté na severní trase Stezky Českem můžou legálně přespat na nocovištích v Beskydech. Místa upravená pro stanování najdou u chaty Skalka nedaleko mostů u Jablunkova, na Lysé hoře a na Pustevnách. Jak dodává Jiří Lehký z HKO Beskydy, ochranáři jednají s majiteli pozemků o dalších nocovištích.
9: Pravidla jsou poměrně jednoduchá. Tady jsme se inspirovali v Národním parku Šumava, kdy to slouží opravdu k jednorázovému přespání, to znamená přijdete na večer, po 18. hodině si můžete postavit stan, v 9 ráno musí být stan pryč.
7: Stanování mimo vyhrazené plochy v chráněné krajinné oblasti je zakázané. Tachovsko s Bavorskem propojila nová přeshraniční autobusová linka. Jezdí z Tachova do Bernau a Tirschenreuthu a zpět. Na spuštění linky se zástupci Tachova dohodli s Plzeňským krajem a bavorskými partnery. Autobus jezdí třikrát denně. Cílem zprovoznění linky je zlepšení dostupnosti turistických cílů v příhraničním regionu. Japonští fotbalisté na mistrovství světa remizovali v Dallasu s Nizozemskem 2-2, když pokaždé dokázali najít odpověď na vedení soupeře. Curaçao prohrálo s Německem 1-7, přestože to po půl hodině hry bylo 1-1. Zahajovací utkání ve skupině rozehráli už také Pobřeží slonoviny s Ekvádorem a jeho úvod sleduje Jan Suchan.
10: Začne se hrát až za pár sekund v sestavě Ekvádoru. Chybí bývalý Spartan Preciado, začíná na lavičce, naopak do zahajovací jedenáctky se vešli Caicedo z Chelsea, Pacho z Paris Saint-Germain nebo Incapié z Arsenalu. Jan Suchan, Radiožurnál.
7: Od 4 hodin ráno je na programu ještě utkání Švédů s Tunisany. A britský jezdec Formule 1 Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu Katalánska a vybojoval první triumf ve Ferrari. Sedminásobný mistr světa zvítězil v Barceloně o skoro sekundu před krajanem Russellem z Mercedesu.
11: Úplná uzavírka na Pražském okruhu a nehoda ve Valašském Meziříčí. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova 33. kilometru odklidili z pruhu sraženou zvěř. Na Pražském okruhu směr Ruzině nově zavřeli, nebo stále ještě zavírají exit 23,5 Chrášťany. Sjezd i nájezd. Uzavírka potrvá více než měsíc. Doporučená objízdná trasa vede po Hrozvadovské spojice a ulicích Řevnická a Na Radosti. Ve Valašském Meziříčí v Šafaříkově ulici čerstvá nehoda. Auto srazilo zvěř, omezený průjezd, taky překážky. Čekejte poblíž odbočky na Karafiátovu ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě i 24, na horách nejčastěji kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Papež se setkal s oběťmi zneužívání v církvi, přislíbil další kroky a věřící také vyzval k jednotě. Ohlédneme se za jeho španělskou cestou. Stovkám dětí ze sociálně slabých rodin pomáhá diakonie prožít lepší prázdniny. Řekneme jak? A ve Francii odvolali vrchního rabína jedné z židovských komunit kvůli neposlušnosti. Přidáme podrobnosti. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
3: Vertikála.
12: Papež Lev XIV. Tento týden při návštěvě Kanárských ostrovů vyzval k zajištění bezpečných a legálních cest pro migraci a uprchlickou krizi označil za zkoušku svědomí především pro Evropu. Jeho cestu sleduje pro Vertikálu kolega Adam Šindelář. Adame, vítej.
13: Hezký den. Uprchlickou krizi papež označil za zkoušku svědomí v přístavu Arginein na ostrově Gran Canaria, který se před několika lety během pandemie COVID-19 stal symbolem nedůstojného zacházení s běžencem. Papež se také setkal s několika migranty a také se zástupci církve a humanitárních organizací, kteří běžencům pomáhají. Vyzval také mezinárodní společenství k efektivní spolupráci při pomoci migrantům. Papež uvedl, že lidé, kteří připlouvají na Kanárské ostrovy, mají strach a hlad a řada z nich na cestě ze svých zemí zažila násilí.
12: Papež Kanárské ostrovy navštívil na závěr týdenní návštěvy Španělska, zahájil ji v Madridu, potom zavítal do Katalánska, kde v Barceloně požehnal a tím i slavnostně otevřel věž Ježíše Krista v chrámu svaté rodiny, tedy Sagrada Familia, která se stala nejvyšší kostelní stavbou na světě. Kdy to bylo, Adame?
13: Stalo se tak při čtvrteční nebo počtvrteční mši v chrámu zaplněném tisícovkami lidí. Věž Ježíše Krista, která byla stavebně dokončená před několika měsíci, je vysoká přes 172 metrů a překonala tak rekord, který držela mnoho staletí katedrála v německém Ulmu. Požehnání bylo naplánované na sté výročí další úmrtí architekta Antonio Gaudího, který podobu chrámu navrhl.
12: Papež se na věřící obrátil ve španělštině a katalánštině. Co řekl?
13: Tak asi nejsilnější částí jeho homilie byla připomínka: nemůžeme věřit v Ježíše a podporovat válku, nemůžeme věřit v Ježíše a zabíjet nevinné. Papež během své týdenní návštěvy Španělska mimo jiné navštívil věznici nedaleko Barcelony, kde pronesl projev k vězňům, připomněl jim, že minulost není rozsudkem nad budoucností. V opatství v Montserratu, které je v Katalánsku významným poutním místem, zase papež věřící vyzval, aby pěstovali lásku v rodině, mezi přáteli, na pracovišti, na sociálních sítích, v politických debatách a v křesťanských komunitách. A současně odmítl kritiku, která ponižuje, odsouzení, které ničí, a agresivitu, která rozděluje.
12: Ale některá média poukázala na to, že papež nezmínil mnohé sexuální skandály, kterým v minulosti opatství čelilo. Je to tak?
13: Je to tak, ale oběti zneužívání v církvi během té cesty nezůstaly bez povšimnutí. Už na začátku se v Madridu papež setkal se 6 oběťmi sexuálního zneužívání ze strany španělských duchovních. Po setkání, při němž mu popisovali své zkušenosti a nabízeli podněty k řešení situace, přislíbil učinit další kroky, aby se katolická církev stala bezpečnějším místem, a nabízela útěchu. Někteří zástupci obětí, kteří nebyli pozváni, ovšem schůzku kritizovali jako pouhou snahu zlepšit obrázek španělské církve a maskovat trvale špatnou situaci, píší to španělská média. Papežova soukromá schůzka s lidmi, kteří prožili traumatizující zkušenost a chtěli o ní s hlavou katolické církve promluvit, trvala přibližně hodinu. Také v projevu biskupům papež připomněl, že církev by měla naslouchat obětem zneužívání ze strany duchovních a měla by jim nabídnout odškodnění.
12: A ještě závěrem, papež se v Madridu setkal s letošním držitelem cen Grammy za album roku, tedy s portorickým zpěvákem Bad Bunnym. Co mají společného?
13: Je to tak, šlo krátké setkání bez společných fotografií. Oba muži shodou okolností cestovali po Španělsku ve stejnou dobu. No a společné mají to, že se na ně hněvá Donald Trump. Lev 14. začátkem tohoto roku vyvolal hněv amerického prezidenta poté, co kritizoval válku v Iránu. A zpěvák se zase ostře vymezoval proti Trumpově tvrdé protipřistěhovalecké politice. Podporoval demokratku Kamalu Harrisovou. A když byl v únoru hlavní hvězdou poločasové show Super Bowlu, kam přinesl španělštinu a rytmy reggaetonu, Trump show označil za naprosto příšernou a urážku velikosti Ameriky.
12: Cestu papeže Lva 14. po Španělsku sledoval kolega Adam Šindelář. Adame, děkuji ti.
13: Rádo se stalo, hezký den.
12: Nové varhany pro katedrálu svatého Víta, Václava a Vojtěcha jsou jedním z nejvýznamnějších kulturních i duchovních projektů posledních desetiletí. Po více než 100 letech od dostavby chrámu se naplňuje sen několika generací o nástroji, který dokáže naplnit jeho monumentální prostor plností zvuku. Slavnostní koncert už v pátek 19. června bude nejenom oslavou nových varhan, ale i připomínkou toho, že hudba je v katedrále odedávna součástí modlitby, liturgie i duchovního hledání. A teď už si budu povídat se šéfkou hudební redakce Českého rozhlasu Vltava, Alenou Maršíkovou Michálkovou. Vítej u nás ve studiu.
14: Dobrý den.
12: Nové svatovítské varhany vznikaly s ambicí sloužit katedrále po generace. Aleno, jakou roli hraje duchovní obsah hudby právě při výběru skladeb, které mají v takto výjimečném prostoru zaznít?
14: S ohledem na to, že jde o katedrálu, tak ten duchovní obsah hraje opravdu velmi důležitou roli, protože katedrála, jako každý kostel, tak je místo zasvěcené modlitbě. Takže je to velmi důležité, aby ty skladby byly nějakým způsobem inspirované právě nějakou duchovní hudbou, ale to neznamená, že se nemohou hrát třeba nejrůznější varhanní symfonie nebo jiné skladby, i když nejsou primárně nějakým způsobem s tím duchovním spojeny. Ale já osobně si myslím, že každý skladatel, který se snaží vytvořit nějaké velké dílo, tak svým způsobem vlastně hledá krásu a tím má nějakým způsobem také účast na tom stvořitelském díle božím, když to řeknu takhle vznešeně.
12: V celém příštím týdnu nás čekají varhanní koncerty v katedrále. V tom programu jsou třeba Dvořákovy biblické písně. Nově taky vzniká soutěžní skladba přímo pro svatovítské varhany, a to v produkci Českého rozhlasu Vltava. Posluchači stále na webu Vltavy mohou hlasovat pro jednu ze 3 skladeb, které jsou určeny právě svatovítské katedrále. Co spojuje duchovní poselství těchto děl, přestože mezi nimi leží víc než 100 let hudební historie?
15: historie. To znamená, co propojuje Dvořákovy biblické písně s těmi třemi naprosto novými varhanními skladbami.
14: Ty Dvořákovy písně tak vznikly jako reakce na smrt otce Antonína Dvořáka. Varhanní skladby tak zase vznikly jako oslava nového nástroje. A já myslím, že obě díla spojuje jedno, a to je hledání krásy. Ať už ve chvílích bolesti, kdy ta krása tu bolest utěšuje, tak ve chvílích radosti, kdy krása pohlcuje smysly, které se radují z nového nástroje.
15: Skladatelská soutěž měla také podpořit vznik nových skladeb pro katedrálu. Objevovala se v soutěžních dílech ale no nějaká snaha vyjádřit víru nebo duchovní zkušenost s současným hudebním jazykem? Lze to vystopovat?
14: To osobně neumím posoudit, jakým způsobem zapojili skladatelé do svých děl duchovní zkušenost, ale autoři ve svých dílech využili melodie, které jsou vlastní tomu chrámu. A to svatováclavský chorál a nebo píseň Hospodine pomiluji, což je píseň svatého Vojtěcha. Takže nějakým způsobem se vyrovnali právě s tím duchovním obsahem katedrály svatého Víta v hudbě.
15: Katedrála bývá označována za místo modlitby, taky za prostor, ve kterém hudba dokáže oslovit i lidi, kteří se třeba za věřící vůbec nepovažují. Ty sama si varhanice. Umíš tento královský nástroj výborně ovládat. V čem spočívá síla varhaní hudby překračovat právě hranice mezi uměním a spiritualitou?
14: Já to řeknu na jednom příkladu. Je to fuga S-dur BWV 552 Johanna Sebastiana Bacha, které se také přezdívá fuga Nejsvětější trojice. Autor v ní pracuje se třemi tématy. Takže slyšíte jednu fugu s jedním tématem, druhou fugu s druhým tématem, třetí fugu se třetím tématem. A v té poslední fuze tak se všechna tři témata propojí do jednoho a vlastně člověk tam jenom žasné, jak to celé ladí dohromady, jak geniálním způsobem ten autor skládá. A tady si myslím, že to je ten moment, kdy právě to umění se dotýká spirituality.
15: Posluchači Vltavy uslyší už v pátek 19. koncert ze svatovítské katedrály v přímém přenosu. Dá se vůbec prostřednictvím rozhlasu zprostředkovat i duchovní atmosféra takové události, a nebo je to něco, co si každý posluchač musí objevit sám pro sebe?
14: Já myslím, že ty cesty, jakým způsobem na člověka dolehne nebo prostoupí ho duchovno, tak jsou naprosto individuální. Někomu bude stačit rozhlasový přenos, jiný musí přijít přímo do toho kostela. Je to prostě individuální.
15: Na webu Vltavy je stále ještě možno hlasovat pro jednu ze tří duchovních skladeb nebo skladeb, které jsou určeny pro nový nástroj v katedrále. Dokdy je to možné?
14: Bude se moci hlasovat do středy 17. června až do její půlnoci.
15: Zve vás k hlasování na webu Alena Maršíková-Michálková, šéfka hudební redakce Vltavy. Alenko, měj se hezky.
14: Nápodobně hezký den všem.
3: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Zanedlouho se školní třídy vyprázdní, začnou prázdniny. Zatímco většina dětí už plánuje tábory, výlety nebo koupání s kamarády, pro stovky dětí z rodin v nouzi je léto spíš období, které je potřeba nějak přečkat. A právě jim chce pomoci tradiční sbírka s krabicí od bot za lepší prázdniny. Pořádá ji diakonie Českobratrské církve evangelické a letos její organizátoři vsadili na symbol semaforu. Cílem je rozsvítit zelenou pro děti, které by si jinak letní dobrodružství nemohli dovolit. O tom, jak může jeden tábor nebo jeden výlet změnit dětské prázdniny a třeba i sebevědomí, o tom si teď budu povídat s Denisou Ratajovou, manažerkou projektů Diakonie Českobratrské církve evangelické. Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Když se řekne prázdniny, většina lidí si představí bezstarostné léto. Jak ale vypadají letní měsíce očima dětí, které vyrůstají právě v sociálně složitých situacích?
16: Vypadají hodně monotónně, protože ty děti, respektive jejich rodiče, nemají tolik financí na to, aby mohli děti poslat na tábory nebo příměstské tábory, kamkoliv jinam mimo jejich domov. Takže jsou doma, na plátku před domem, anebo se svými kamarády, kteří jsou poblíž.
15: V té sbírce často zaznívá i to, že nejde zdaleka jenom o tábory nebo nějaké výlety, ale taky pocit, že dítě někam patří. Jak důležitá je právě tahle zkušenost pro další život dětí?
16: Já myslím, že je absolutně podstatná pro to, aby se ty děti uvědomily, co znamená právě to společenství v průběhu léta, aby zažili dobrodružství, které mají možnost na táborech a obecně v létě zažívat se svými vrstevníky. Odnesli si vzpomínky, ale taky nějaký pocit zodpovědnosti a něčeho, co normálním způsobem nedocílí. To znamená, měli jistotu v tom, že mají stejné vzpomínky a zážitky, které mají jejich vrstevníci.
15: Letošní kampaň Diakonie pracuje s motivem semaforu. Co vás k tomuhle symbolu vedlo? Jakou zprávu chcete veřejnosti předat?
16: Krásně se na tom semaforu dá ukázat, jak můžeme pomoct. Na červenou všichni stojíme a tady jsme se symbolicky vypůjčili červenou právě proto, že děti, které nemohou na ty tábory odjet, stojí doma a čekají, jestli jim někdo pomůže a budou moct vyrazit za zážitky. No a v tuto chvíli už můžu říct, že z naší kampaní jsme na oranžové, takže velké množství dětí na ty prázdniny opravdu může vyrazit a já věřím, že se dostaneme až na tu zelenou a pošleme tam všechny.
15: A na zelené je jaká cílová částka?
16: Rádi bychom vybrali 2 200 000, tak abychom podpořili všechny projekty, které máme přihlášené do toho projektu za lepší prázdniny a najdete i na tom webu krabice.org, kde všechny ty informace jsou k dispozici.
15: Zkuste vybrat nějaký příběh dítěte, na kterém je třeba nejlépe vidět, že pomoc někdy znamená mnohem víc, než jenom pár dnů na táboře. Jestli na nějaký takový příběh malého dítěte vzpomenete?
16: Já myslím, že tady můžeme vybrat jeden třeba z Ostravy. Sama jsem v tom krizovém centru byla a vím, jak tam děti žijí a co je pro ně důležité. Takže v Ostravě, Ostravské náruči, což je právě to krizové centrum, tam jsou děti odloučené od rodiny. A nemají k dispozici rodiče a plánují jim letní program, na který my právě chceme přispět. A to znamená, že můžou zažít pohodu, pozitivní emoce a radost. Pojedou na výlet do Beskyd, pojedou do zábavního parku a do letního kina, do míst, kam by se normálně vůbec nepodívali.
15: Adventní nebo vánoční krabici od bod a potom taky krabici od bod za lepší prázdniny připravujete už řadu let. Za tu dobu se podařilo pomoci tisícům dětí, tisícům rodin. Proměňují se za tu dobu potřeby rodin v nouzi anebo jsou jejich problémy stále stejné nebo aspoň podobné?
16: Já myslím, že ty potřeby zůstávají prakticky stejné, protože vždycky to finanční hmotné zázemí hraje obrovskou roli v pohodě té rodiny. A to je asi ta nejzákladnější věc, kterou je potřeba naplnit. Samozřejmě tam pak hraje roli i psychická pohoda a další věci, ale můžeme si říct, že od té pohody finanční a zázemí hmotného se odvíjí všechno ostatní těchto rodin.
15: Zkuste nám ještě na závěr vysvětlit, proč má smysl poslat třeba jenom několik 100 korun.
16: Ta letošní výzva pomáhá dětem, které žijí buď v krizových centrech, nebo jsou v náhradní péči, mají handicap. A díky nám a díky našim dárcům se mohou podívat na letní tábory a zažít věci, které by jinak nemohli zažít.
15: Tradiční sbírka s krabicí od bot za lepší prázdniny. To je jeden z projektů Diakonie Českobratrské církve evangelické a my jsme si o něm povídali s manažerkou Denisou Ratajovou. Tak držíme palce, ať se ta cílová zelená částka 2 200 000 korun podaří vybrat. Mějte se hezky.
16: Děkuji a mějte se pěkně. Naschledanou.
15: Ve Francii se minulý měsíc objevily mediální zprávy typu pobouření v židovské komunitě. O co tedy mělo jít? To už nám řekne naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová. Dobrý den.
17: Dobrý den, jedná se o názorový rozkol v židovské komunitě a to ve městě Ronsy, což je město v pařížském regionu. Pobouření vzniklo z důvodu odvolání vrchního rabína tamní komunity Mošeho Levina a to z důvodu, který uvedli, a sice za neposlušnost. Rabín Levin měl být neposlušný ve věci zřízení Eruvu ve své obci ve městě Ronsy. Eruv je vlastně takovým symbolickým nástrojem, který v určitém místě, městě zmírňuje pravidla a nařízení vyžadovaná během šábesu.
15: Marie, jaká je praktická a tedy zjednodušující stránka Eruvu?
17: Jedná se o to, že právě během dnů klidu, během šábesu, židé nesmí přemisťovat ani manipulovat s věcmi a přenášet je zevnitř. A takové předměty, většinou pomůcky, zahrnují i třeba dětské kočárky nebo invalidní vozíky. Ani ty by se neměly totiž přemisťovat, tedy používat. A právě zřízení eruvu nad určitou zónou, nad určitým místem, tato pravidla, řekněme, zjemňuje a zjednodušuje určitý pohyb. A to samozřejmě spíš v dobrém úmyslu. Například, když se praktikující, který má omezenou pohyblivost a k pohybu používá invalidní vozík, se chce přesunout do synagogy, tak za normálních okolností by v podstatě nesměl. Tam, kde je eruv, tak vlastně se přesunout může.
15: A co se přesně stalo v obci na předměstí Paříže, kde byl donedávna ještě vrchním rabínem Moše Levin?
17: Právě tento rabín si všiml, že mnoho lidí kvůli šábesu nemůže v pátky nebo v soboty do synagogy, protože buď mají malé děti a nesmí použít kočárek. Zásadní podle rabína Moše Levina bylo i to, že v jeho komunitě byl muž, který byl kvůli roztroušené skleróze upoután na invalidní vozík. Když se jeho stav zhoršoval, již se prakticky bez vozíku vůbec nemohl pohybovat. Rabín Levin, jak napsali v deníku Le Monde, o tom dlouho dobu přemýšlel, jak věřícím a praktikujícím ulevit a vlastně pomoct. Jako jedinou možnost, jediné východisko bylo tedy pro něj zavedení eruvu u nich ve městě a tím lidem tedy pomoci znesnází i lepšímu a pokojnějšímu praktikování víry. Nikdy by jej podle něj nenapadlo, že by právě zřízení eruvu mohlo vyvolat takovou zlobu, odpor a nakonec i jeho odvolání. Když jeho jednání bylo v podstatě v dobré míře, eruv je totiž v zahraničí celkem rozšířenou praktikou. Najdeme jej v New Yorku, Londýně, Amsterdamu nebo ve Vídni. Ve Francii jsou teď jen dva, ve Štrasburku a ve městě Nancy.
15: Eruv i to následné odvolání vyvolalo ale mnoho otázek.
17: Podle pravidel je během šábesu zakázáno až 39 aktivit. Eruv, tedy taková symbolická zóna, tyto restrikce a nařízení zmírňuje. Eruv v Le Rancy byl rabínem Levinem zřízen na začátku tohoto roku v lednu, takže dlouhé trvání bohužel neměl. A pro mnohé obyvatele to bylo velké uvolnění poměru. Zmírnění pravidel nařízených během šábesu ale vyvolalo nejen v obci dvousečné reakce. Na jednu stranu nadšení, a to zejména z progresivního, řekněme moderního směřování, mělo se jednat v podstatě o zmírnění náboženských restrikcí. Na druhou stranu je zde ale i konzervativní část, která zřízení eruvu samozřejmě kritizovala a která jej považuje za uvolnění pravidel, a to se jim nelíbí. Tito věřící stojí na straně konzervativních názorů v podstatě tak, že se nemají dělat výjimky z pravidel. V této části, tedy těch, co jsou proti eruvu, je třeba i rabín Jahiel Branda, který svůj důvod vysvětluje tak, že Francie není dělaná pro eruv.
15: A kdo přesně odvolal rabína Levina?
17: Celá věc je poměrně zvláštní. Je z toho trochu cítit zášť a jistá pomsta a nadřazenost. Moše Levin je totiž velmi respektovanou osobností a velkým specialistou na judaismus. Řeklo by se všeobecně populární nejen mezi věřícími, mezi židy. A to nejen ve své komunitě, ale v podstatě všeobecně. Navíc vrchním rabínem ve městě Le Rancy byl 29 let. Tudíž je člověkem s mnoha zkušenostmi. V souvislosti se založením eruvu v tomto městě Moše Levin vše dělal otevřeně a eruv nijak nezatajoval. Otevřel jej, a to s oslavami na konci roku 2025 v období Chanuky, a teď jej za to židovští představení kritizují. Pařížská konzistoř jej tedy v květnu odvolala, a to za to, že prý nečekal na jejich potvrzení a na jejich, řekněme, zelenou. Odvolaného rabína se ale zastal třeba i vrchní rabín Paříže Haim Korsia. Ukazuje to tak na jistou rozpolcenost rozdělení francouzské židovské obce na tu progresivní, moderní a na tu klasickou, tradicionalistickou.
15: Zajímavé informace. Z Francie je pro nás měla naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová. Děkujeme, hezký den.
17: Děkuji a naslyšenou.
15: V Jihlavském kostele svatého Ignáce začíná oprava historické výmalby, včetně velké nástropní fresky z počátku 18. století. Restaurování barokního interiéru za zhruba 45 milionů korun potrvá do poloviny roku 2029. Přímo v místě natáčel i náš reportér František Jirků.
18: Se podíváte tamhle na ty varhany, tam to vidíte. Vidíte, nad těma andělama je tam prostě pozatíkání, stejně tak na tom oblouku, na vršku té klenby. Tam jsou taky ty defekty znát.
19: Technička biskupství brněnského Jitka Klementová chodí s fotoaparátem po kostele svatého Ignáce v Jihlavě a dělá si dokumentaci před začátkem rekonstrukce fresek v kostele.
18: Začne se teda tady tou přední stěnou a potom se bude pokračovat vlastně v lodi na tři etapy.
19: Přistupujeme k malbě, která je na zdi za oltářem.
18: Jsme tady nechali očistit tenhle ten čtverec a vlastně vidíte markantní rozdíl, že třeba ta šedá není šedá, je pod tím fialová. Tady ta světle šedá vystoupí a bude tmavě šedá.
19: Obnova fresek umlčí i varhany v kostele. Kvůli prachu budou přikryté a 3 roky nebudou hrát. Varhaník Petr Sobotka se už s nástrojem pomalu loučí.
20: Myslím si, že mu to jako úplně nebude svědčit, takže je dost pravděpodobné, že potom, až skončí oprava interiéru, tak se bude muset ten nástroj nějakým způsobem i uvést do provozu schopného stavu. No.
19: Farář Marian Husek bude sloužit mše v kostele i během 3letých oprav.
21: Lešení bude stavěno tak, aby tady bohoslužby mohly být slouženy. Bude se to postupně posunovat podle toho, jak práce budou pokračovat, tak se pak lešení třeba zase posune dál.
19: Restaurátoři budou pracovat ve výšce okolo 16 metrů a dohromady musí obnovit okolo 1000 metrů čtverečních fresek.
15: Cesta papeže Leva 14. po Španělsku, znepokojivé informace, které se objevily v jedné z židovských komunit ve Francii, a také rozhovor o dárku, který můžete dát dětem ze sociálně slabších rodin, aby měli hezčí prázdniny. I to byla témata uplynulých minut. Ze studia Vertikály zdraví Naděžda Hávová.
3: Návraty časem aneb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout, a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem neztrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Na sociální síti X napsal, že mu chorvatský premiér slíbil důsledné vyšetření nehody. Při nedělní srážce katamaránu s plachetnicí nedaleko města Split zemřeli 3 Češi. Jeden další se pohřešuje. Radiožurnálu to potvrdil vedoucí konzulárního oddělení v Záhřebu Štěpán Šantrůček. Podle něj převezli záchranáři do nemocnice další 4 Čechy. Jejich stav ale není vážný. Co nehodu způsobilo, zatím není jasné. Švýcarsko nezavede limit na maximální počet obyvatel. V nedělním referendu návrh odmítla většina hlasujících i většina kantonů. Protiimigrační strana SVP chtěla počet obyvatel zastropovat na 10 milionech. S odvoláním na švýcarskou federální vládu to uvedla agentura AP. Volební účast byla téměř 60%. Proti hlasovalo podle odhadů 54% voličů. V zemi teď žije přes 9 milionů lidí. Ani v příštím roce nebudou majitelé elektromobilů a aut na vodík potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy prozatím upustilo od plánu zavést jednotnou cenu pro všechna auta do 3,5 tuny. Dál tak zůstanou i výrazné slevy u dálničních poplatků pro plug-in hybridy a auta na zemní plyn. Česko by totiž jinak přišlo o dotace, které od Evropské unie dostává na rozvoj elektromobility a nízkoemisních aut. Resort ale upozorňuje, že v budoucnu by měli za dálnice platit majitelé všech vozidel. A na Orlicko-Ústecku přibude další útulna. Nouzový přístřešek postaví Lesy České republiky u obce Studené a zaplatí za to zhruba 250 000 korun. Další útulny v nejbližší době nechystají. Od konce roku 2023 jich postavili 33. Fotbalisté Curaçao ve svém historicky prvním vystoupení na světovém šampionátu podlehli Německu 1-7. Nizozemsko remizovalo s Japonskem 2-2. Jak se vyvíjí duel pobřeží slonoviny Ekvádor, řekne Jan Suchan.
10: 29. minuta bojovného a bezbrankového utkání, ve kterém Ekvádorci měli dvě velké šance v 11. minutě z velké blízkosti. Kapitán Valencia přestřelil branku a ve 23. jeho spoluhráč Jeboa napálil břevno. Jan Suchan, Radiožurnál.
7: Od 4. hodiny se střetnou ještě Tunisko a Švédsko.
11: Zavírka na Pražském okruhu a nehoda ve Valašském Meziříčí. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni zavírají exit 23,5 Chrášťany. Už se nedá sjet a zavřený bude i nájezd. Směr letiště podle kamer tam ještě občas auto projede. Uzavírka potrvá více než měsíc. Objízdná trasa vede po Rozvadovské spojce a ulicích Řevnická a Na Radosti. Ve Valašském Meziříčí v Šafaříkově ulici stojí auto po střetu se zvěří. Nehoda je u odbočky na Karafiátovou ulici. Zasahuje do jízdního pruhu, ale kolem se projet dá. A také na D48 z Nového Jičína směr Olomouc je od sjezdu na Jeseník nad Odrou nové omezení. Mezi 8. až 3. kilometrem průjezdný jen jeden pruh. Uzavírka potrvá zhruba týden. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky, teploty do 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Je možno, co byl lakmusový papírek svobody médií, vnímat i náboženství? Přítomnost náboženství v médiích je v demokracii logická, samozřejmá a přirozená a v případě veřejnoprávních médií dokonce legislativně garantovaná. Zatímco, jak nás historie názorně poučila, pokud se společnosti nedaří, zejména v časech totalitních, je absence duchovních témat jedním ze zřetelných ukazatelů toho, co znamená nesvoboda, cenzura a tvrdý dohled státu nad médií. Od pádu totality v roce 1989 jsme si zvykli, že ve veřejnoprávních médiích se prostor pro duchovní témata vždy najde. Poukazují na etické rozměry témat a problémů, které přináší život sám a také třeba rozvoj technologií a vědy. Podněcují diskuse o hodnotách, které vyznáváme, o solidaritě a toleranci mezi lidmi. Možná i kvůli chvilkám u těchto pořadů i člověk sekulární čas od času zpomalí zběsilé tempo a spolu s filozofem Kantem si uvědomí ony dvě věci, které nás naplňují obdivem a úctou. Hvězdné nebe nad námi a mravní zákon v nás. Reflexe náboženství i role médií je téma dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
3: Vertikála.
2: V debatě Vertikály vítám Tomáše Holuba, biskupa plzeňského a předsedu Rady Justícia et Pax. Zdravím do plzeňského studia Českého rozhlasu, pane biskupe.
4: Děkuji za pozvání.
2: A v pražském studiu Českého rozhlasu je Pavel Hošek, teolog, religionista, vysokoškolský pedagog, kazatel církve bratrské a v neposlední řadě uznávaný knižní autor. Vítejte, díky i za váš čas.
22: Pěkně zdravím, děkuji za pozvání.
2: Pánové, co byste řekli, k čemu jsou užitečná náboženská témata v médiích? Já za sebe řeknu třeba pomoc při formování hodnotového systému, zprostředkování duchovních hodnot v sekulární společnosti, osvěcování kulturních kořenů, důraz na etické dimenze různých aspektů života, včetně někdy i jeho smyslu. Podněcují dialog mezi různými vrstvami společnosti, což si myslím, že je dnes extrémně potřebné. Vy byste tento výčet ještě nějak doplnili, prosím? Já dám slovo Pavlu Hoškovi, pane biskupe, budete pak na řadě.
0: Já jsem velmi osloven a téměř, musím říct, zamyšlen nad tím pozoruhodným seznamem, který právě zazněl. Já bych možná podtrhl, spíš než přidal, to, že jestliže duchovní hodnoty nebo duchovní kultura, jejíž jsme součástí, nějakým způsobem upomíná na rozměr smyslu, na rozměr hloubky, který nějak bytostně patří k lidskému životu, tak také do těch důležitých rozhovorů a sdělovacími prostředky nějakým způsobem prostředkovaných otázek a hledání odpovědí na klíčové otázky, které před nás klade dnešní doba, patří i ty duchovní ohledy. To znamená, máme-li stejně jako každá jiná generace hledat a nacházet odpovědi na to, kdo jsme, odkud jsme přišli a kam směřujeme, máme-li se vyrovnávat s tím, co přináší dnešní doba, tak musíme vědět, jaké jsou naše kořeny, musíme znát ten náš příběh. Ať už se hlásíme sami mezi věřící nebo ne, tak přece jenom to, co utvářelo naší zemi a její obyvatele po tisíciletí, je nějak důležitým kontextem.

0: lidského rozměru. A jestli nechce být víra jenom nějakým soukromým aktem, který se neotevírá diskuzím společnosti, tak musí být součástí právě i veřejnoprávních médií a médií obecně, protože je to jedna ze součástí života. Ať už je to tak, která nás těší, nebo nás nějak znervozňuje, nebo dokonce se vůči ní nějak vymezujeme. Ale je součástí a proto tam patří.
1: To je užitečné pro obě strany, protože církve, jak se ukazuje, tak také nemají zájem být uzavřeny se svými tématy v určitém getu, že?
2: Já myslím, že mohu-li teda na tuhle otázku krátce odpovědět ze svojí zkušenosti i jako teda učitele, tak je podle mě docela zřejmé, že náboženství patří bytostně k dějinám lidské kultury. V naší zemi to někdy může vypadat tak jako na okraj zorného pole, ale z 8 miliard obyvatel zeměkoule je 2,5 miliardy křesťanů, 2 miliardy muslimů, miliarda hinduistů, 0,5 miliardy buddhistů. Vlastně žijeme ve světě, kde stále ještě náboženský rozměr společenského dění nemá konkurenci téměř. A samozřejmě, přesně jak zaznělo v té úvaze pana biskupa Holuba, ono to náboženství někdy nabývá neúplně šťastných poloh, jindy je naopak zdrojem krásných a obrodných hnutí ve společnosti a oběma těmto podobám přítomnosti náboženství v dnešním světě my potřebujeme rozumět. Prostě bytostně to patří k našemu lidství, k našemu sdílenému lidství a proto nerozumět tomu, nechápat, proč se v některých částech dnešního světa dějí velmi neblahé záležitosti motivované nábožensky a jinde zase nádherné, krásné, humanitní projekty, také motivované nějakým duchovním přístupem ke skutečnosti, tak jestliže tomu nerozumíme, tak nerozumíme dost dobře dnešnímu světu, nerozumíme světu kolem sebe. A to je velký handicap a proto je krásné, když se sdělovací prostředky ujímají samozřejmě věcně, kultivovaně, kriticky, vstřícně a vstřícně kriticky, také i duchovních a náboženských témat, protože prostě patří k tomu porozumění současnému světu.
1: Pane biskupe?
0: To, co Pavel řekl, bych určitě podtrhl. Domnívám se, že ale je možná i rozumné rozlišovat mezi právě rozměrem církevním v těch zprávách nebo v těch mediálních rozměrech, kde to je více o nějaké právě té společenské roli a potom o rozměru duchovním v tom možná širším slova smyslu nábožensky duchovním, ve kterém je to o osobním prožívání, které nemusí být až tak moc identifikováno s nějakou vnější církví. Ačkoliv já jako římský katolík jsem přesvědčený, že to duchovno právě nějaké také zakotvení v té vnější rovině potřebuje. A myslím si, že právě obě dvě věci mají v tom mediálním prostoru významné místo, jak to osobní prožívání velmi autentické se svědectvími, tak i to, jakou roli hraje potom to sdružování těch, co věří v nějaké vnější skupiny, které z drtivé většiny nazýváme církvemi nebo náboženskými společnostmi.
1: Vy byste, pánové, souhlasili, anebo byste to relativizovali tu moji úvodní tezi, že náboženství je lakmusový papírek svobody médií?
2: Já myslím, že záleží na tom, jestli hovoříme o sekulární demokracii. To znamená, jestliže je to prostředí, o kterém hovoříme, tak jako je to naše, řekněme, nábožensky neutrální, to znamená, nechce z podstaty věci žádnou konkrétní duchovní tradici ani privilegovat, ani diskriminovat. Samozřejmě při podotknutím toho, co už jsem zmínil, že ten náš příběh, ten náš kulturní a dějný příběh je přece jenom bytostně spojený s tou židovsko-křesťanskou evropskou tradicí daleko silněji a těsněji než třeba s hinduismem, řekněme. Jo. To znamená, ano, my nějak potřebujeme rozumět světu kolem sebe také z hlediska toho, jaké náboženské budovy potkáváme při procházce po venkově. A jistě, že z tohohle důvodu historického je tohle pro nás naše kulturní dědictví. Je to odkaz předků, který je důležitý a patří se mu pokorně naslouchat. Ale zároveň teda záleží na tom, jestli ve sdělovacích prostředcích nachází duchovní tradice významná v daném regionu, v dané společnosti, která sama sebe chápe jako sekulárně demokratické uspořádání té všezahrnující instituce, které říkáme stát, tak je na nejvýš citlivou otázkou, zda se tedy tomu duchovnímu rozměru lidské existence dostává spravedlivé a přiměřené pozornosti také v obsahu a programové skladbě těch sdělovacích prostředků. To jest, samozřejmě, pokud by se ukazovalo, ukazovalo, že je ta nebo ona tradice upřednostňována nebo naopak upozaďována, nebo případně, že je vymlčována, že sice mluvíme o náboženské neutralitě, ale fakticky to znamená vlastně sekularistické upozadování.

0: upozaďování těch duchovních témat, no tak tady je důvod k zbystřené pozornosti a tady ano, můžeme mluvit o lakmusovém papírku, konec konců pamatujeme si to asi všichni dobře, před listopadem 89.
1: Zrovna jsem to chtěla nasměrovat takto, lehce do historie k panu biskupu Holubovi, i když vy jste ještě dost mlad, ale přesto si myslím, že ten vhled do doby, kdy tato témata byla prostě takřka tabu v médiích, jistě máte.
2: Tak samozřejmě, když se podíváme na dobu totality a komunismus byl totalita, tak ta ideologie si hlídala, co bude a nebude součástí té diskuze, protože nebylo to hledání společné v pravdě a svobodě, ale nějaké ideologické vtiskování těch názorů, které se očekávaly z pohledu politického. Já možná bych ale řekl, že samozřejmě teď jsme svědky i toho, že i v těch, jako řekněme, formálně demokratických zemích tady střední Evropy to náboženství začne v nějakém okamžiku hrát mnohem více roli politické právě pozice, nežli nějakého svobodného a s respektem traktovaného hledání.
1: Můžete být mnohem konkrétnější, více, prosím?
2: Budu konkrétnější. Ano. Mnohem více, jako ani není to, jako jak je prostor jedený, ale jak se s tou tematikou vůbec nakládá, protože v situaci, kdy vezmeme třeba už minulou Orbánovu vládu, kde třeba katolické náboženství hrálo relativně nebo i protestantské významnou roli, tak tam najednou jako pod pláštíkem právě svobody, ale byla náboženská témata, tak jak se to mnohdy děje, používána způsobem, který vedl k podpoře nacionalismu. Mnohem velmi silně. A já bych jako trošku byl opatrný říci, že náboženské témata jako taková jsou lakmusovým papírkem. Lakmusovým papírkem je, nakolik jsou tématem svobodné a otevřené diskuze s respektem vůči jiným názorům. Protože právě u náboženství, stejně jako u národnostních otázek, jako ten krok k tomu, že to má už jiný rozměr, je velmi lehký a velmi na první pohled obhajitelný.
1: To znamená vyváženost, budiš jaksi heslem a primárním důrazem při prezentaci těchto témat, chápu to správně.
2: Vyváženost a respekt vůči jiným názorům.
1: Ano. Prosím, pan profesor Hošek.
0: Já nemohu nevyslovit, že si nesmírně vážím těch slov, která právě zazněla, tím spíš, že zazněla z úst římskokatolického biskupa, protože je to úplně přesně tak, jak bylo řečeno. Ona se stává někdy, ta alespoň verbální reference ke sdílené náboženské tradici, která v dané zemi třeba byla po staletí většinová, nástrojem populistického nacionalismu nebo prostě takového podivu národovědství, které vlastně jako nemíní těmi křesťanskými hodnotami nebo těmi tradičními hodnotami kázání nahoře nebo prostě ten étos, který známe z biblických evangelií, ale myslí tím identitární tmelení prostě nějaké většinové společnosti, které dobře nic proti, ale velmi často se obrací diskriminačně vůči menšinám. Najednou ten, kdo není součástí tady toho takto jaksi stvrzovaného společného my, které mívá jak národní, tak kulturně náboženský rozměr, tak má vážné důvody k obavám, aby teda jako se nakonec nestalo, že zjistí, že není vítán v tom jaksi takto krásně posvěceném kolektivu. Jo. A to se znova a znova v dějinách dělo. Jo. A je pravda, že v dnešní době, ačkoliv mnozí si možná mysleli, že tohle už se v Evropě nevrátí, tak protože ta Evropa taky má dost varovných příkladů toho, k čemu to může vést. Tak to vypadá, že to někde přece jenom, a nemusíme zase jít tak daleko od té naší země, ale do těsného sousedství, že to někde přinejmenším někteří politici zkoušejí znova jako určitý nástroj, teda ovlivňování voličů, často přesně jak zaznělo v souvislosti s nějakým vlasteneckým nebo národoveckým rozměrem prostě tyhle naše sdílené hodnoty, naše tradiční hodnoty, kterými se ale vlastně fakticky nemyslí to duchovní jádro, to živé duchovní jádro víry, ale právě, že to vymezení se, my tady takhle si to chceme, tu naši zahrádku uspořádávat a každý, kdo se odlišuje, tak má důvody ke znepokojení.
1: Pane biskupe, jak v tomto kontextu cítíte, vnímáte Česko?
2: No, já jsem přesvědčený, že jsme oblastí, ve které se docela snad úspěšně snažíme, aby v médiích ten prostor byl otevřený a vzájemně se respektující. Myslím si, že i katolická církev možná právě proto také, že je tady velmi menšinová, že to není žádná politicky dominantní síla, tak je v tom opatrnější, než dejme tomu třeba na Slovensku nebo v Polsku, nebo právě i v tom Maďarsku. Ale to, že to riziko tady existuje a že jsou různé skupiny, které právě, když se řekne náboženské vysílání, tak to není o hledání Ježíše, když to tak řeknu z toho křesťanského pohledu, nebo smyslu života v duchovním přesahu transcendentnu, ať to řeknu, když to řeknu jako obecně, ale v tom, abychom utvrdili pozici nějaké skupiny a u nás například katolické církve, takže to pokušení je veliký a stále se opakující a nějakým způsobem někdy lichotící nějakým lidem. To je potřeba možná opakovat silně a znovu a znovu a znovu.
1: Tomáš Holub, biskup plzeňský, a Pavel Hošek, univerzitní profesor, jsou hosty této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
3: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V květnu 2026 Rada Justicia et Pax vydala prohlášení, cituji, zodpovědností vládní koalice je podpořit veřejnoprávní charakter médií. Já mám jednoduchou otázku. Pane biskupe, vy jste předsedou tohoto orgánu, řekněme, České biskupské konference, komise.
2: Nebo rady.
1: Dobře. Proč vlastně jste měli potřebu se k tomuto vyjádřit, co od toho očekáváte, a byly-li už nějaké třeba reakce, dejme tomu, ze strany politické sféry?
2: Tak začnu tím posledním. Nezaznamenal jsem nějaké reakce čistě politické, zaznamenal jsem různé reakce od lidí, kteří si to přečetli spíše v té občanské rovině. A důvod, proč jsme se k tomu vyjadřovali, je...
1: Počkejte, ty reakce?
2: Tak samozřejmě v okamžiku, kdy já reprezentuji tuto radu, tak se ke mně z drtivé většiny dostávají reakce pozitivní. Když odhlédnu od některých komentářů na sociálních sítích, kam mnohdy píšou lidé, kteří se specializují na to, že všechno kritizují. Ale ne, jinak ty reakce mě potěšily a byly vlastně velmi pozitivní.
1: A no a proč?
2: Důvod, proč jsme chtěli takto se vyjádřit? Já jsem převzal tuto radu po biskupu Malém loni v září a my jsme se dohodli, že bychom chtěli mnohem takovými asi kratšími zprávami, než tomu bylo v minulosti, reagovat na ty konkrétní věci, které mluví o veřejném prostoru jako prostoru svobody a spravedlnosti, což je právě to, co má tato komise založená po druhém vatikánském koncilu za úkol. A zdá se nám, že v současné době právě, jak také na začátku toho našeho prohlášení, že veřejnoprávní média v tom, aby existovala soudržnost, dialog a solidarita na úrovni spravedlnosti ve společnosti, že hrají obrovskou roli. A že tím pádem není možné, jestliže se staráme o věci spravedlnosti, míru v této společnosti, protože jsou pro nás důležité, tak se nemůžeme k tomu nevyjádřit.
1: A hodláte pokračovat v tomto trendu v této radě i nadále, vyjadřovat se k tématům, která se nacházejí vlastně za hranicemi církve?
2: No tak to já bych se teďka vymezil.
1: Já to věděla, už když jsem to říkala.
2: Nenacházejí za hranicemi církve. Církev je součástí společnosti. Ano. A to jsou věci, které společně neseme jako zodpovědnost za prostor, ve kterém má spravedlnost a nějaká vzájemná schopnost žít spolu a společně hledat hodnoty obrovské místo. A ano, tak kdyby rada se dávno nevyjadřovala, tak bychom ji museli zrušit a my ji zrušit nechceme.
1: Pane profesore Hošku, jak vy komentujete nebo vnímáte tento akt ze strany katolické církve?
0: Já se přidávám k těm opravdu tedy jako velmi milé překvapeným, jaksi děkujícím zástupcům veřejnosti za tady to jasně zaujaté veřejné stanovisko k velmi teda podle mě citlivé a klíčové otázce, protože vidíme skutečně a zase u našich sousedů v Polsku, v Maďarsku, na Slovensku v těch posledních letech docházelo a dochází k různým politickým a společenským pohybům, které mají jistě mnoho i kladných rozměrů, ale zároveň vidíme určité znepokojivé a potenciálně možná nebezpečné vývojové trajektorie právě co se týče veřejnoprávních médií a toho, jakou míru kontroly nebo vlivu na ta veřejnoprávní média mají ti, kdo jsou držiteli politické moci. Tady existuje velmi jemná a řekl bych geniální rovnováha, nastavená právě tím, že veřejnoprávní média, vzhledem k tomu příjmu z těch koncesionářských poplatků a tak dále, opravdu nejsou natolik vlastně funkcí aktuálně vládnoucí vlády, že i jí můžou jaksi nastavovat kritické zrcadlo, které je nesmírně důležité. Prostě je to hlídací pes demokracie. My potřebujeme, aby někdo kladl těm, kdo vyhráli volby, což samozřejmě je třeba respektovat, také i ne úplně příjemné otázky, také i kritické otázky, protože bez toho se skutečně může celá situace posouvat tím směrem, že potom sdělovací prostředky vlastně jsou na výplatní pásce těch, kdo vládnou a logicky koho chleba jíš, toho píseň zpívej, prostě oni pak ani to nemusí být žádná korupce, to jenom samozřejmě člověk chce udělat radost šéfovi, že jo, no tak jako logicky bude mít tendenci tu svoji novinářskou práci dělat tak, aby pokud možno potěšil toho, kdo fakticky určuje, co se v tom daném sdělovacím prostředku děje nebo neděje. A tady ta věc je hrozně citlivá. A vidíme to opravdu jako v přímém přenosu, co se stane, když veřejnoprávní média přejdou pod přímou kontrolu státu a stanou se hlásnou troubou vedle těch ostatních všech možných hlásných trub, když se stanou prostě hlásnou troubou toho, co si přejí ti, kteří aktuálně vládnou, aby občané slyšeli. Jo? A musíme tady mít ten zpětnovazební mechanismus a tu relativní nezávislost těch veřejnoprávních médií, která má i finanční rozměr. A to je důvod, proč je tahle záležitost a tahle situace u nás v naší zemi teď aktuálně tak důležitá a tak klíčová a proč to tolik aktivizovalo občanskou společnost a je to důležité a dobré, že ji to aktivizovalo.
1: Pane biskupe, chtěl byste něco k tomu doplnit, jinak se budu ptát dál?
2: Ne, já děkuji.
1: Dobře, já se tedy zeptám, jestli vás překvapilo vás, jak tady na tom tématu, ale dlužno podotknout, že i na řadě dalších jiných témat, jak je ta naše společnost prostě rozdělená hlubokými příkopy. Dá se už mluvit o tom, že tady prostě je bojiště kulturních válek?
2: Tak nepřekvapilo mě to, protože to je realita, s kterou se potkáváme dnes a denně. Potkáváme se s touto realitou i v našich kostelích, v žádném případě věřící, a myslím, že to platí o jakékoliv církvi, nejsou ve svých názorech homogenní, mají velmi rozdílné názory. A je to ale situace, ve které myslím, že jsme velmi vážně zodpovědní za to, abychom kráčeli po tom velmi ostrém hřbetu, kde na jedné straně je propast neschopnosti spolu mluvit a na druhé straně je propast vlastně mlčení o věcech, které máme rozdílné. A já jsem přesvědčený, že úkolem vlastně lidí dialogu, a doufám, že církev je, společenství lidí dialogu, je právě umět snést rozdílnost, ale zároveň o ní také mluvit s vzájemnou úctou. A my jsme se pokusili tím naším vyjádřením vlastně jít po tomto ostrém hřbetu. To znamená nemít to jako politickou kritiku, nemít to jako věci, které jaksi kritizují, ale které ukazují nějaké možnosti s tím, že je jasné, jaké ta naše rada má názory.
1: Bez otázky, pane profesore, můžete udělat tečku za touto diskusí. Chcete-li něco dodat?
0: Mně se zdá, že to bylo řečeno úplně skvěle. Musíme se nějak opravdu postavit čestně a aktivně tomu, že k rozeštvávání společnosti prostě ho dochází z různých důvodů a o to víc je třeba, abychom se nenechali teda jaksi uzavřít ve vzájemně nekomunikujících bublinách, které jenom už potom mezi sebou mají hněv. A tohle je úkol. Nejde o to, aby tady vyhráli konzervativci, aby tady vyhráli liberálové. Jde o to, abychom se učili stavět mosty, abychom byli trpěliví a naslouchali teda pokud možno s vcítivým porozuměním i těm, kdo jsou opačných názorů nebo odlišných názorů. A já věřím, že v tomhle může být společenství těch, kdo nějak vsázejí na důvěru, lásku a naději, to znamená lidí, kteří žijí tedy také život víry, lásky a naděje, vlastně takovým zřídlem ozdravujícího podnětu, který může přijít do téhle trošku zjizvené, zkomplikované společenské situace.
1: Pánové, chci vám poděkovat, troufnu si říci, za opravdu zajímavou diskusi. Doufám, že někdy se zase potkáme nad dalšími nebo podobnými tématy ve studiu. Posluchačům připomenu, že hosty dnešní debaty Vertikály byly Tomáš Holub, biskup plzeňský a předseda Rady Justitia et Pax. Zdravím do Plzně a moc díky za váš čas, pane biskupe.
2: Děkuji za pozvání a všechno dobré.
1: A v pražském studiu byl Pavel Hošek, teolog, religionista, pedagog, kazatel církve bratrské, spisovatel. I vám, pane profesore, moc děkuji. Díky.
0: Já děkuji za pozvání a přeju vše dobré.
1: Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
3: 2 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Rusko znovu útočí na Kyjev. 140 tisíc domácností je bez elektřiny. Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO. O druhé místo se dělí ODS a hnutí STAN. Fotbalisté Ekvádoru hrají na mistrovství světa s pobřežím Slonoviny. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 21 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Po ruském útoku v severní části Kyjeva je bez elektřiny přibližně 140 tisíc domácností. Zraněných je nejméně 5 lidí. Na Telegramu o tom informoval starosta města Vitalij Kličko. Zároveň vyzval obyvatele, aby vyhledali nejbližší úkryt. V místním klášteru Kyjevsko-Pečerská lávra vypukl požár. Hoří i střecha Uspenského chrámu. V plamenech jsou taky další domy a auta hned v několika částech Kyjeva. Donald Trump v rámci dnešních oslav svých 80. narozenin pořádá turnaj bojových sportů přímo před Bílým domem. Kvůli tomu nechal na slavném jižním trávníku postavit ohromnou kovovou konstrukci. Ta slouží jako aréna a stála v přepočtu přes 3 miliardy korun.
5: Trumpovy oslavy začínají ve Washingtonu po 20. hodině tamního času. Spolu s prezidentem budou 7 zápasů smíšených bojových umění sledovat 4 tisíce lidí přímo u Bílého domu. Dalších 120 tisíc vstupenek zdarma je vyhrazeno pro diváky na nedaleké elipse. Zatímco u Bílého domu se slaví, v New Yorku a dalších amerických městech se scházejí protestní hnutí No Kings. Koncert na obranu svobody slova, na kterém vystoupí i herečka Julia Robertsová, doprovázejí stovky sledovacích večírků po celé zemi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Volby do poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 31,5%. Oproti dubnu podpora hnutí mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila ODS a starostové s 15,5%. Na třetím místě jsou podle modelu Piráti s necelými 10%. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně taky motoristé. Průzkumu se v druhé polovině května a na začátku června zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. Ve Zlínském kraji jezdí nové cyklobusy do Bílých Karpat. Cyklistům usnadní cestu například k trasám kolem Velké Javořiny nebo do oblasti Moravských Kopanic a Žítkové. Nové spoje doplnily sezónní cyklobusy, které už od začátku května vozí zájemce do Beskyd, Hostýnských vrchů a Chřibů. Provoz popisuje mluvčí koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
6: Cyklobusy jezdí do prázdnin pouze o víkendech a státních svátcích a o prázdninách pak budou jezdit každý den.
4: Fotbalisté Německa vstoupili do světového šampionátu vítězstvím 7-1 nad Curaçaem. Nizozemci remízou s Japonci 2-2. Aktuality s utkání Pobřeží slonoviny Ekvádor připojí Jan Suchan.
7: O poločasové pauze platí skóre 0-0. Ekvádorce dvakrát dělili jen centimetry od vedoucího gólu, to když střeli Jeboji a Mindy zastavilo břevno. Na druhé straně byl blízko Pepe, kterému ale padnul do nohy Franco a zblokovali ho.